0: Příbrami do Srlčan je neprůjezdná. Mezi odbočkami na Višňovou a Něčín spadl strom na vozovku, teď ho odklízejí. A u Svitav je uzavřená silnice 366 na Litomyšl přes Mikuleč. U Javorníku vyšetřují tragickou nehodu. Osobní auto narazilo do stromu. Objíždějte po obchvatu Svitav a po dálnici D35. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, místy se přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. K večeru bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 36, na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál, slovo má opět Adam Carda.
3: 5,5 minuty po 2 hodině nastal čas pro noční soutěž radiožurnálu a dnes a ještě zítra hrajeme o audioknihu na radiokartě s názvem Tropické noci od spisovatele Jakuba Fránka. Dávné tajemství odhalí nečekaný nález dívky přivázané ke stromu v zahradě jednoho místního samotáře na Moravské vsi. Tak příběh knihy začíná a pokud chcete vědět, jak to bude dál pokračovat, tento psychologický thriller v podání skvělého herce Jiřího Vyorálka, tak s námi soutěžte. A to na číslech 221, 552, 155 nebo 255 na konci. A volat můžete právě teď.
1: Noční radiožurnál
4: a Adam Carda.
5: Česká

Harry Styles, teď pokračuje noční radiožurnál a s námi můžete v tuto chvíli soutěžit o audioknihu na radiokartě s názvem Tropické noci od Jakuba Franka. Vzpomínky na dávné zapomenuté tajemství odhalí a připomene nález svázané dívky na zahradě místního samotáře. Pokud vás zajímá pokračování tohoto příběhu z Moravské vsi, tak psychologický thriller Tropické noci u nás můžete vyhrát na telefonních číslech 221 552 155.

0: S vámi je Noční radiožurnál a připomínám probíhající soutěž. Pokud se vám třeba k vodě nebo na cestu na dovolenou bude hodit napínavá audiokniha, tak tu pro vás mám psychologický thriller od Jakuba Franka Tropické noci. Vy se s ním podíváte do horkého léta, do Moravské vsi, kde tamní samotář učiní děsivý nález na své zahradě. Najde tam totiž svázanou dívku u stromu. A pokud vás zajímá pokračování, tak samozřejmě psychologický thriller si u nás můžete vyhrát. Stačí zavolat na 221 552 155 nebo 255 na konci.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Letní hudební novinka v nočním radiožurnálu, to byl Miraj a malinový sirup. A v tuhle chvíli je před námi připravená soutěž a vidím, že mi tady zvoní telefon, tak pojďme zjistit, kdo vás je připravený, kdo z vás je připravený na telefonní lince. Haló, slyšíme se?
1: Ano.
0: Kdo pak je na druhé straně telefonu?
1: To je Bohumil.
0: Bohumile, mám pro vás připravenou soutěžní otázku a k ní tři možnosti. Když zjistíte, která je ta správná, vyhráváte. Jsou takhle pravidla jasná?
1: Ano.
0: Dobře, tak pojďme na to. V tomto týdnu už jsme zjistili, že Jakub Fránek je rodák z Veselí nad Moravou, žijící v Uherském Hradišti, je to spisovatel, advokát a dnes poodhalíme jeden z koníčků tohoto autora. Ve volném čase se totiž věnuje jednomu týmovému sportu a nás dnes zajímá kterému. Napovím, že tento sport se hraje na obdélníkovém hřišti, stojí proti sobě na obou stranách 11 hráčů a nedávno se v tomto sportu konalo mistrovství světa. Za A to může být rugby, za B pozemní hokej nebo za C fotbal?
1: No, tak bych řekl asi ten fotbal.
0: Říkáte za C fotbal, konkrétně T je Sokol Kněžpole, samozřejmě správná odpověď, takže gratuluji.
1: Děkuji.
0: Není vůbec zač, jenom poprosím, vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
1: Dobře, děkuji.
0: Díky. A vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit zase zítra v nočním radiožurnálu, tradičně po druhé hodině.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Český rozhlas zdaleka není jenom zpravodajství a aktuální publicistika. Ve vysílání napříč stanicemi můžete pravidelně poslouchat i dramatickou tvorbu, divadelní hry, detektivky, četby na pokračování nebo třeba také pohádky. Jak potvrzuje šéf-režisér Aleš Vrzák, zájem posluchačů o tyto formáty je právě v létě velký.
1: Vančura, rozmarné léto, Hrubín, srpnová neděle.
2: A známý rozhlasový režisér Aleš Vrzák vyjmenovává další a další tituly, které si lidé mohou poslechnout během léta.
1: Asi bych neměl zapomenout na žánr, který je nejoblíbenější, četby na pokračování. Tam posluchače čeká Wellsova Válka světů, Město snění Davida Lynche a pak ve finále toho léta to budou Čelisti Petra Benchleyho, který tuto knihu zpracoval i jako filmový scénář a režisérka Bela Šenková pozvala ke spolupráci na této knize Honzu Hájka.
2: Každá stanice má svou speciální řadu, která se vztahuje k letní tematice. Například Český rozhlas Vltava má své filmové léto.
1: Kdybychom přešli na stanici Dvojka, aby jsme nezapomněli stanici, která vlastně je z hlediska poslechu literatury pro nás asi nejdůležitější, tam můžeme uslyšet v rámci jejich mrazivého léta hru Kateřiny Surmanové Zvedá se vítr, kterou bude tvořit Radim Nejedlý, náš brněnský kolega s brněnskými herci. A v četbách na pokračováních to bude ikonicky známá dívka ve vlaku Polly Hawkins.
3: Je pochována pod Bílou břízou, kousek od staré železniční trati, a její hrob označuje hromádka kamení. Nechtěla jsem k místu jejího posledního odpočinku vábit pozornost, ale zase jsem ji nemohla nechat bez jakékoliv památky. Bude tam spát v pokoji. Rušit ji nebude nikdo a nic. Žádné zvuky až na ptačí zpěv a rachot projíždějících vlaků.
2: Na severské léto láká nejmenší posluchače Rádio Junior, a to hlavně díky Pipi Dlouhé Punčoše Astrid Lindgrenové.
4: Ahoj, kdo jsi?
5: Pipi Dlouhá Punčocha. A kdo jste vy?
4: Já jsem Tom. A tohle je moje sestra Anička.
6: Co tu děláš?
5: Bydlím. Ale co tu děláte vy?
4: Bylo nám divné, že se ve vile vilekule svítí, tak jsme...
5: Si na to šli posvítit. No jasně.
2: Četba na pokračování, dramatizace, pohádky i hry k rozhlasu prostě patří. Pro zajímavost, letos je to 100 let, co se z tehdejšího radiožurnálu ozvala hra Na přástkách autora Miloše Kareše. Jde o nejstarší dochovanou rozhlasovou hru v Česku. Michaela Vetišková, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: 2 hodiny a 30 minut. Stručné zprávy připravila Monika Chmilová.
1: Pojišťovny, ministerstvo zdravotnictví a Státní ústav pro kontrolu léčiv se domluvili, jak zajistit nedostatkový lék Tamoxifen. Ten potřebují ženy, které se léčí s rakovinou. Jak přesně chtějí lék pro české pacientky získat, ale zástupci institucí neřekli. Ministerstvo vyjednává o dalších dodávkách. Podle šéfa resortu Adama Vojtěcha z hnutí ANO by měl být lék dostupný v některých lékárnách v malém množství. Policie vyšetřuje sérii pátečních explozí na vojenském cvičišti v Chmelnickém na středozápadě Ukrajiny. Tlaková vlna v jeho okolí poškodila několik domů. Příčiny ani případný počet obětí úřady zatím neoznámily. Oblastní vojenská správa pouze potvrdila, že v dané lokalitě došlo k mimořádné události. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích informoval o zmařeném pokusu o atentát na velitele 13. brigády Národní gardy Chartia Ihora Obolenského. Útočníka i jeho komplice podle Zelenského bezpečnostní složky zadržely. A dvouletý trest s podmíněným odkladem na 2,5 roku dostal bezpartijní starosta Polné Jindřich Skočdopole. Podle obžaloby převedl více než 1 000 000 korun z účtu mikroregionu a sportovního klubu Slavoj Polná podvodníkům s kryptoměnami. Informaci zveřejnil server Deník.cz. Starosta potvrdil svoji vinu a uzavřel dohodu o vině a trestu. Sport. Fotbalisté Zlína zůstávají i po druhém kole šance ligy bez bodového zisku. Po domácí porážce s Baníkem Ostrava 0-1 tentokrát prohráli na Letné se Spartou 1-3. A třetí posilou hokejových Pardubic pro novou extraligovou sezónu je útočník Tomáš Nosek. Do Dynama se vrací po 12 letech strávených v NHL, kde v roce 2025 oslavil s Floridou zisk Stanley Cupu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Auto v protisměru na D7 u letiště. Na dálnici D7 velmi opatrně, pokud vyjíždíte z Prahy směrem na Chomutov. Mezi letištěm a Kněžovcí má policie hlášené vozidlo jedoucí proti správnému směru. Pokud jedete po silnici 7 kolem letiště směr Slaný ven z Prahy, zpomalte, držte se raději v pravém pruhu, máte mít auto v protisměru. Dálnice D52 směrem z Mikulova do Brna je neprůjezdná za Pohořelicemi. Zasahují tam záchranáři u nehody 4 osobních aut. Sjíždějte na 23. kilometru, objíždět se dá pak po souběžné místní silnici k nájezdu na 16. kilometru. Na D1 čekejte překážku za Vyškovem ve směru do Brna. Na kilometru 224 pojedete kolem odstavené dodávky. Na Žďársku máme hlášené komplikace u Nového Města na Moravě. Na silnici 19 do Bystřice nad Penštejnem uvízl kombajn, zablokoval celou silnici a právě ho vyprošťují. Dá se objíždět přes křídla a zvoly. A silnice 366 ze Svitav na Litomyšl přes Mikuleč je uzavřená po tragické nehodě u Javorníku. Osobní auto narazilo do stromu. Objíždět je možné po obchvatu Svitav a po dálnici D35. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, místy se přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. K večeru bude v Čechách srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 36. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Další český fotbalista by měl zamířit do slavné anglické Premier League. Jedná se o brankáře Bragy Lukáše Horníčka. Toho si měl vyhlédnout Newcastle. A pokud vás zajímají detaily chystaného přestupu, tak na iRozhlas.cz v rubrice Sport najdete článek na tohle téma. Tak se tam podívejte a teď už zazní Moby a píseň Lift Me Up.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: A teď nás čeká další téma. Mžitky před očima, vyčerpání, malátnost, slabost nebo nevolnost. To mohou být příznaky potíží způsobených vedrem. Nápor takových případů řeší v těchto dnech záchranáři. Lidem doporučují pít hodně vody a vyhýbat se přímému slunci. Mluvit o tom budeme podrobněji za pár minut.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Česku se i v dalších dnech budou teploty na většině území držet kolem 30 stupňů Celsia. Stále proto platí vysoké riziko přehřátí a dehydratace. Ohrožení jsou hlavně seniori a chronicky nemocní. Potíže z horka se ale nevyhýbají ani mladým lidem. Jihomoravští záchranáři kvůli vedrům a nadprůměrnému počtu výjezdů posílili dispečink i výjezdové posádky.
1: Záchranná služba Jihomoravského kraje, dobrý den. Co se přihodilo? Starší paní skolabovala.
2: Operátor Lukáš Rivilák přijímá hovory na dispečinku jihomoravských záchranářů. V horkých letních dnech je podle něj nápor hovorů větší než obvykle. Lidé volají často právě kvůli potížím z vedra.
1: Ty příznaky nejčastěji bývají vyčerpání, malátnost, takový kolaps nebo prekolapsový stav, kdy ten člověk se mu výrazně přitíží, motá hlava, musí usednout nebo někde ulehnout a nedovoluje mu to dál pokračovat. Jo, jsou to stavy, které vedou k úplnému vyčerpání těch lidí prakticky.
3: V rámci kolapsu z horka, když přijíždíme na místo pacienta, se snažíme i hned dostat do vychlazeného prostředí.
2: Říká chvilku před výjezdem lékařka jihomoravských záchranářů Petra Ilavská.
3: Zajistit želní vstup, rehydratovat podle stavu, potom pacienta odvážíme do zdravotnického zařízení.
2: Zdravotníci doporučují nepřeceňovat své síly a vyhnout se pobytu na slunci, vysvětluje mluvčí Michaela Botová.
4: Typické kolapsy třeba seniorů, kteří zůstanou doma, se schovají před sluníčkem, ale málo pijí, jsou potom dehydratovaní a mohou mít právě ty kolapsy, anebo upadnou v důsledku právě kolapsu a ještě si třeba způsobí zranění. To je takový druhotný důsledek těch vysokých teplot. Typickým kolapsem z horka pak bývá úžeh, kdy vlastně ti lidé jsou na sluníčku, dlouho jsou přehřátí, málo pijí. Tohle se může týkat i mladých lidí.
2: Pokud lidé nevolají kvůli urgentní situaci, můžou se obrátit na neakutní linku, kde jim operátoři poradí. Hana Novotná, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Radiožurnál jsou 3 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmilová, za zní zprávy.
1: Itálie podle ministerstva zahraničí dočasně zavádí kontroly na letištích a v přístavech pro spoje ze Španělska. Policie zadržela zaměstnance České národní banky, který měl připravit o miliony korun. Mezinárodní fotbalová federace FIFA ustoupila od plánů na prodej podílu na mistrovství světa soukromým investorům. A dnes bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami a bouřkami, teploty do 32, na východě Moravy a Slezska až do 36 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Italský ministr zahraničí Antonio Tajani oznámil dočasné obnovení hraničních kontrol vůči Španělsku. Opatření se podle italského ministerstva vnitra nedotkne cestování španělských ani evropských občanů do Itálie. Kontroly na letištích a v přístavech se zaměří pouze na občany mimo evropských zemí přicházející ze Španělska. Platit mají do konce srpna. Řím tak reaguje na čtvrteční incident, kdy se z Maroka do španělské Seuty na severu Afriky nekontrolovaně dostalo přibližně 60 tisíc migrantů. Většina se jich už ale vrátila zpět. Policie obvinila zaměstnance brněnské pobočky České národní banky z krádeže. Muž měl instituci sofistikovaným způsobem připravit o desítky milionů korun. Na podezřelé transakce upozornil finanční analytický úřad. Kriminalisté uvedli, že se jim díky spolupráci s bankou podařilo prokázat, že muž Českou národní banku okrádal obcházením interních pravidel. Obviněný s vyšetřovateli spolupracuje a policie se snaží ukradené finance získat zpět. Podle mluvčí Národní banky Petry Vlčkové případ nemá dopad na běžné fungování peněžního ústavu.
3: Česká národní banka přijala opatření k ochraně majetku a bankovní rada zároveň rozhodla o zahájení mimořádného interního auditu. Jehož cílem je prověřit všechny okolnosti případu a posoudit účinnost nastavených kontrolních mechanismů.
1: Podle policie pracoval zadržený muž v bankovním sektoru dlouho. Kvůli festivalu Prague Pride chystají policisté v hlavním městě na příští týden rozsáhlá bezpečnostní opatření. Už od pondělka budou hlídat všechny doprovodné akce. Na hlavní pochod v sobotu 8. srpna pak dohlédne několik stovek policistů z různých jednotek. Podle policejní mluvčí Evy Kropáčové se řidiči musí připravit i na dopravní omezení v centru Prahy.
4: Policisté zajistí celou trasu pochodu od Václavského náměstí až na Císařský ostrov. Již tradičně se pochodu zúčastní několik desítek policistů z antikonfliktního týmu, kteří vždy dokáží velmi dobře komunikovat a mírnit napětí při těchto akcích.
1: Od dneška mohou cestující na dalších linkách pražské integrované dopravy nastupovat všemi dveřmi. Nově to je možné v 50 spojích, například na Českobrodsku a Nymbursku nebo mezi Prahou a Příbramí a Benešovem nebo Vlašimí. Zároveň na více než 120 linkách bude systém po ročním zkušebním provozu fungovat trvale.
2: Sport.
1: Mezinárodní fotbalová federace FIFA upustila od plánů prodat podíl na mistrovství světa soukromým investorům. Prezident FIFA Gianni Infantino uvedl, že vedení organizace od záměru ustoupilo po rozsáhlé vlně kritiky. Informovala o tom agentura Reuters. A hokejisté mistrovských Pardubic mají třetí posilu do útoku. Do týmu se vrací z NHL odchovanec klubu 33-letý útočník Tomáš Nosek. V zámořské soutěži strávil 12 sezon a odehrál skoro 600 zápasů. Do přípravy Dynama na nový ročník Tip Sport Extraligy se Nosek připojí později a vysvětluje proč.
5: Musel jsem trošku to upravit. Samozřejmě jsem počítal do poslední chvíle, že budu v Americe, takže ještě tam musím letět zabalit si věci, protože nemáme doma vůbec nic. Vlastně 12 let se vracíme jenom s jedním kufrem domů na léto a nemám ani pořádně zimní věci, takže musím se zaletět do Ameriky ještě pro to a pak vlastně od 17. srpna už budu nastálo každý den v kabině s klukama.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zavřená D52 za Pohořelicemi a nehoda u Ústí nad Orlicí. Dálnice D52 směrem z Mikulova do Brna je po nehodě neprůjezdná za Pohořelicemi. Na 21. kilometru zasahují záchranáři u kolize 4 osobních aut. Sjíždějte na 23. kilometru, za sjezdem jeďte rovně po souběžné silnici. Zpátky na dálnici najedete na 16. kilometru. Dálnice D7 je za Prahou ve směru do Slaného bezpečně průjezdná. Policie už odvolala výstrahu před vozidlem jedoucí v protisměru. U Ústí nad Orlicí vyšetřují nehodu na silnici 14 do České Třebové. Za výjezdem z Ústí havarovalo osobní auto, na místě už je policie. Na silnici 39 z Českého Krumlova do Horní Plané havarovala dodávka. Za Hořicemi na Šumavě narazila do plotu, počítejte s omezením. A u Svitavě uzavřená silnice 366 na Mikulič a Litomyšl. U Javorníku vyšetřují tragickou nehodu osobního auta, které narazilo do stromu. Objíždějte přes obchvat Svitav a po silnici po dálnici D35. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, místy se přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. K večeru bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 36. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Společnost vám dělá noční vysílání radiožurnálu s datem 1. srpna a máme 6 minut po 3. hodině. Super pocit, tak hodnotí darování krvetvorných buněk student Martin, který zachránil život muži kolem 40 let. Martina uslyšíte za chvíli v našem seriálu Nový život a přidáme i to, jak se můžete nechat zapsat do registru dárců i vy.
2: Noční radiožurnál
7: a Adam Carda.

0: Zapsal se do registru krvetvorných buněk, daroval kostní dřeň a zachránil život. To je příběh 19-letého Martina, který letos odmaturoval na pražském gymnáziu. V registru dárců byl jen krátce a už se našla shoda s člověkem, kterému šlo o život. Martin patří mezi 103 lidí, kteří loni v Česku darovali krvetvorné buňky. Ty jsou součástí kostní dřeně a využívají se na transplantaci při léčbě leukémie a dalších závažných poruch krvetvorby. Jak se zapsat do registru? Uslyšíte právě teď v závěrečném dílu našeho seriálu s názvem Nový život.
1: Mířím do pražského IKEMu, kde chci vstoupit do českého registru dárců krvetvorných buněk. Na webu darujživot.cz jsem si přečetla, že mi musí být od 18 do 40 let a musím být zdravá. Čeká mě dotazník a stěr z úst. Teď jsem přišla do darcovského centra, kde mě bude mít na starosti lékařka Jana Švarcová.
2: Dobrý den, pojďte dál. Tady máme naši odběrovou místnost. Posaďte se tady, vyplníme dotazník.
3: Příjmení, jméno, rodné číslo, váha, zdravotní pojišťovna, pokud vím, krevní skupina. Tak a teď je tady série otázek, jejich konkrétně 13. Infekční onemocnění, nemoci krve. Vysoký krevní tlak, tuberkulóza, žloutenka.

0: a vkládám ji do té štěrbiny. Zhruba 10krát. Mám s tím i točit.
1: Můžete to jedno. Nějak to tam vyšmrlejte.
0: Takže to je všechno?
1: To je pro vstupní vyšetření všechno. Přesně tak.
0: Mm-hmm. Já mám na vás ještě několik otázek. Jaká je šance, že budu vybraná k tomu darování? Že budu mít s tím člověkem, který potřebuje dárce, shodné ty takzvané HLA znaky?
1: Většinou se říká, že ta shoda nastane v 0,5% až 1%. Někoho voláme opravdu za pár měsíců do půl roku, někoho nezavoláme vůbec. Je to různé. Úplně největší šanci mají mladí muži. Mladí kluci jsou nejžádanější artikl.
0: Když zmiňujete mladého muže, já ze sociálních sítí registru vím, že se loni stal vhodným dárcem třeba 19-letý Martin. Pustím jeho reakci.
2: Bylo to v srpnu, když jsem byl právě zrovna na brigádě v zahraničí, jsem byl právě na zahradách, pracoval. Vím, že bylo strašný vedro, byl jsem unavený a právě mi volalo neznámý číslo, tak jsem byl jako, co se děje. Ale právě byla to tady paní koordinátorka. Mám pro vás skvělou zprávu. Byl jste vybrán mezi pár na darování kostní dřeně. To je úplně super. Takže potom jsme si tady dali s paní koordinátorkou sraz z Def IKEMu. Byly nějaké ještě odběry krve, ještě proběhly. Potom mi asi po 14 dní jich volali, že jsem teda byl vybrán jako ten hlavní, co bude darovat kostní dřeň. Jsem jako strašně rád. To je super pocit za mě.
0: To je Martin, který byl v českém registru. Objevila se shoda s člověkem, který potřeboval transplantaci a Martin mu zachránil život. Je to takhle jednoduché.
1: Je to takhle jednoduché, ano. Martin vlastně vstupoval pod vlivem příběhu Madlenky, který vlastně proběhl minulý rok. Tam se hlásilo vlastně spousta lidí do registru a řada z nich už byla vlastně takhle oslovená o nějakou další spolupráci a Martin to měl šanci dotáhnout opravdu až do konce. Je to mladý kluk, který měl před maturitou a stejně to prostě zvládnul zakomponovat do toho svýho a měli jsme z toho všichni radost.
0: V registru dárců krvetvorných buněk je člověk aktivně vedený do 55 let. Veronika Hlaváčová,

0: Místo stájí noc na pastvině a posunutý tělocvik. S horkem totiž nebojují jen lidé, ale také zvířata. A třeba v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem kvůli pokračujícím vedrům posunuli pracovní směny. Pro koně i pro zaměstnance.
1: Jo, tak on si tam pouští, jo?
2: Tak tohle to zní, když kůň pije.
3: To je číslo 2 a tady jsou ustájeny klisny v základním výcviku.
4: Jitka Rajchová, zootechnička Národního hřebčína Kladruby nad Labem.
3: Jsou to klisny, které mají zhruba 2 měsíce do zkoušek výkonnosti, učí se a zdokonalují v jízdě s přežením.
4: Takže není možné zastavit, vypustit třeba i s ohledem na to počasí, prostě by to chybělo.
3: Těmto koním se musíme věnovat každý den, ale oni jsou teď v režimu takovém, že jsou přes noc venku, tak aby si na těch chladnějších pastvinách odpočinuli. Ráno je přiženeme do stájí a po krmení je potom výcvik.
4: Takže jste museli posunout takový ten pracovní režim?
3: Ano, ten pracovní režim je zhruba o 1,5 hodiny postrčený dopředu, tak aby ten výcvik neprobíhal v období toho velkého tepla.
4: To znamená, že vaši zaměstnanci stávají v koli?
3: Naši zaměstnanci už jsou v tento čas tady v 5 hodin ráno.
4: Podle vedoucí průvodců Kladrubského hřebčína Kristýny Chaloupkové se občas objeví i poněkud netradiční nápady, jak vysoké teploty zkrotit.
5: Jenom jsme tady měli dotaz od pána, který je dobrovolným hasičem a ptal se, jestli kropíme koně vodou, jestli prosíme dobrovolné hasiče, že by přijeli s cisternou a ty koně nám na pastvinách kropili. Tak to opravdu ne, to neděláme.
4: Pro samotné návštěvníky se během tropických teplot nemění nic. Všechny prohlídkové okruhy fungují v běžném režimu. Z Kladrub nad Labem, Josef Kopecký, Radiožurnál.

0: Máme přesně 15:30. Posloucháte zprávy, je tu Monika Chmilová.
1: Ruská armáda v noci na dnešek zaútočila balistickými střelami na Kyjev. 4 lidé zemřeli a 13 je zraněných, uvedly to ukrajinské úřady. Na místě byly slyšet silné výbuchy. Úder způsobil požár v 6podlažní budově v Solomianské čtvrti. Další následky útoku se podle kyjevské vojenské zprávy zjišťují ve 3 městských obvodech. Provozování domova pro seniory bez platné registrace možná bude trestným činem. Ministerstvo práce a sociálních věcí Radiožurnálu potvrdilo, že chce změnu navrhnout. Podle resortu jde o vážnou problematiku, která ohrožuje bezpečí i zdraví klientů těchto zařízení. Momentálně je jejich provozování přestupkem a hrozí za ně pokuta až 2 miliony korun. Stovky firem se ode dneška musí přihlásit k plnění povinností, které vyplývají ze zákona o kritické infrastruktuře. Společnosti musí nově mít krizový plán a v případě potřeby zajistit nepřetržitý provoz. Opatření se týká firem z oblasti energetiky, vodárenství a potravinářství. K plnění povinností se musí firmy přihlásit sami. Ministerstvo vnitra pak rozhodne, jestli skutečně do kritické infrastruktury patří. A meteorologové večer odvolali smogovou situaci ve všech českých regionech, kde platila. Týkalo se to Prahy, středních, severních a taky východních Čech. Český hydrometeorologický ústav je tam vyhlásil kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu. Tu způsobují i aktuální velmi vysoké teploty. Sport. Fotbalisté pražské Sparty porazili doma Zlín 3-1. Ve druhém kole šance ligy si po úvodní porážce s brněnskou zbrojovkou bere 3 body. Zlín ani po druhém zápase v lize nebodoval. A 52-letý Španěl Santi Denia se stal novým trenérem české fotbalové reprezentace. Fotbalová asociace ho představila jako historicky prvního zahraničního kouče národního týmu. Bývalý úspěšný mládežnický trenér podepsal 2letou smlouvu s cílem dovést Česko na mistrovství Evropy v roce 2028.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená D52 za Pohořelicemi a nehoda u Hořic na Šumavě. Dálnice D52 je se stále za Pohořelicemi ve směru do Brna uzavřená. Na 21. kilometru zasahovali záchranáři u nehody 4 osobních aut, ještě se tam uklízí a provoz odklánějí na 23. kilometru, objíždět je možné po souběžné silnici. Zpátky se vrátíte na 16. kilometru. Na nehodu pozor na silnici 39 z Českého Krumlova do Horní Plané. Za Hořicemi na Šumavě dodávka narazila do plotu. Průjezd je omezený kvůli vyšetřování, počítejte s pohybem lidí na vozovce. Silnice 18 s Příbrami do Sedlčán je opět průjezdná. Mezi odbočkami na Višňovou a Něčín už odstranili z vozovky spadlý strom. A u Svitavě uzavřená silnice 366 na Litomyšl přes Mikuleč. U Javorníku vyšetřují tragickou nehodu, osobní auto narazilo do stromu. Objíždějte po obchvatu Svitava po dálnici D35. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, místy se přidají přehánky nebo i bouřky, ojediněle i silné. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 36. Tolik zprávy. Teď vám nabízíme reprízu našeho pravidelného pátečního pořadu Co se děje se světem. Moderuje Tomáš Pancíř.
4: Co přinesla jednání Donalda Trumpa, Volodymyra Zelenského a Benjamina Netanyahua z tohoto týdne? Propojují se války na Ukrajině a na Blízkém východě? Jak funguje systém rušiček instalovaných na drony, ke kterému by Ukrajinci měli dostat licenci od Velké Británie? A může se podařit generálnímu tajemníkovi OSN vyřešit spory mezi členy NATO, tedy Řeckem a Tureckem, ohledně Kypru? O tom všem budeme mluvit v příštích minutách vysílání Radiožurnálu.
2: Co se děje se světem?
4: Vítám ve studiu experta na bezpečnost a mezinárodní vztahy z Univerzity Karlovy Vlastislava Břízu. Dobrý den.
5: Dobrý den i vám.
4: I tento týden přinesl zajímavé zprávy a velmi sledovaná jednání. Ve Spojených státech v souvislosti s pohřbem senátora Lindseyho Grahama jednal americký prezident Donald Trump s ukrajinským prezidentem, s izraelským premiérem. Ukrajinský prezident se také setkal s izraelským premiérem. V tomto případě to byla vlastně první schůzka po téměř 3 letech. Jak významná tahle ta jednání byla a co přinesla?
5: No, určitě bylo dobře, že se oni státníci setkali s prezidentem Trumpem osobně, de facto oči v oči. Byť ta, v tomto případě ta setkání byla neveřejná, proto jsme z nich neměli tolik záběrů, zcela logicky. Myslím si ale, že někdy je to potřeba, protože...
4: Právě jsem si říkal, že někdy mohou být vlastně efektivnější ta neveřejná jednání než ta před kamerami.
5: Jednoznačně obzvláště v přítomnosti amerického prezidenta Trumpa, protože pro něj kamery jsou vším. Takže když je v záři reflektorů kamer, tak se nezná někdy doslova do písmene. Vzpomeňte na některé minulé schůzky i s prezidentem Zelenským. Takže v tomto případě si myslím, že to opravdu spíše pozitivní roli sehrálo. Pojďme jenom říct pár slov ještě k Lindsey Grahamovi, protože to stojí za to. To je málo známá osoba, zcela logicky. V České republice byl to vlivný senátor, původem právník, velký podporovatel Johna McCaina. On nejdříve vystupoval proti Donaldu Trumpovi, aby nakonec přišel s jakousi pragmatickou odpovědí na problémy, které s jeho administrativou měl, a dokázal s ním komunikovat. Získal na něj vliv, a co je podstatné a pozitivní pro nás, pro Ukrajinu, pro Evropu, pro Izrael, je fakt, že on byl velkým podporovatelem Ukrajiny, byl tam mnohokrát, minimálně 10krát. Ostatně bohužel to neštěstí, kdy se mu utrhla aorta, se mu stalo právě den poté, co se navrátil z posledních jednání s prezidentem Zelenským na Ukrajině. Stejně tak podporoval Izrael a byl velkým zastáncem o něch sekundárních cel, o kterých se bavíme. Právě tento týden v americkém kongresu prošlo prvním čtením jeho návrh sekundárních cel ve výši 100% proti státům, které s Ruskem, případně s Iránem, to bylo rozšířeno, obchodují. On nese i jeho jméno. Takže je to velká ztráta pro Ukrajinu, velká ztráta pro Izrael. Tím pádem vlastně i pro Evropu, minimálně ve vazbě na tu Ukrajinu. No, setkání mezi Zelenským a Trumpem se poslední dobou, jestli jste si všiml, vyvíjejí podstatně lépe, než tomu bylo na začátku toho 28. února loňského roku. Onen zlom, jak ho charakterizoval sám prezident Zelenský, nastal loni na jaře během pohřbu papeže ve Vatikánu. Jestli si posluchači určitě vzpomenou na onu dnes již mýtickou fotografii z té krásné kaple, jak tam sedí Trump se Zelenským, poprvé bylo vidět, že mluví rovný s rovným. Tak od té doby se ty vztahy narovnávají a má to velkou logiku. Můžeme si myslet, co chceme, ale prezident Trump uznává silné a prezident Zelenský ukázal, že je silný a že má ony pověstné karty, které mu podle Donalda Trumpa chyběly, když byl na tom prvním jednání v Bílém domě. Takže i toto jednání se odvíjelo velmi dobře. Ano, můžeme diskutovat, kdy dostane Ukrajina licenci na výrobu interceptorů PAK-3 do systému Patriot, ale už jenom to, že to diskutujeme, že je to předslíbeno, je velký posun, protože licenci na PAK-3
4: má... že do toho skáču, vy říkáte předslíbeno a můžeme diskutovat, kdy dostane. Ono možná pořád můžeme diskutovat, jestli dostane, protože Donald Trump v nejnovějším rozhovoru pro Financial Times zpochybnil to, co předtím říkal Volodymyr Zelenský, tedy že se na tom dohodli, takže možná i v tomto směru je otázník, tak to jenom vám do toho vstupuju, ale když už se dostáváme k těm patriotům, respektive k těm střelám do patriotů, kdyby opravdu k té dohodě došlo, na jak dlouhou trať je to běh? Pokud by se teď obě země dohodly, tedy Spojené státy s Ukrajinou, kdyby bylo reálné, že by Ukrajina začala produkovat ty střely?
5: No, to je pravdu, to bylo to B, co jsem chtěl dodat, že samozřejmě s Donaldem Trumpem, dokud není podepsáno, nikdy není jisté, ale chtěl jsem říct, že už jenom ty úvahy, ty diskuse jsou velkým posunem, protože ony licence má v tuto chvíli jenom Japonsko na PAK-3 a Německo teprve žádá o ten PAK-3. Ono vyrábí tu subverzi PAK-2, tu starší. Takže by to byl obrovský pokrok. Ale pravdou je, že to je v tuto chvíli minimálně pro letošní a začátek příštího roku psychologická výhoda, podpora morálky bojujících jednotek, ale i zázemí týlu a obyvatel Ukrajiny. Protože rozběhnout sériovou výrobu licenčního charakteru pro ony sofistikované systémy protizušné obrany je běh na dlouhou trať, to je pravda. Není to otázka týdnů ani nižších jednotek měsíců. Když bude Ukrajina opravdu hodně spěchat a povede se jí dokončit dohody s americkými subdodavateli, tak se bavíme minimálně o konci příštího roku jako tím nejbližším možným termínem spuštění sériové výroby. A víme dobře, ale že Ukrajina je schopna to urychlit. U normální země by to opravdu byla otázka třeba 3-4 let. U Ukrajiny věřím, že je schopna to klidně stáhnout na polovinu nebo nebo na třetinu. Samozřejmě je to zásadní, ty klíčové komponenty naváděcího charakteru by se nadále vyráběly ve Spojených státech, ale ta kompletní montáž by probíhala v Ukrajině. Ale prosím, není to tak, aby si posluchač představil, že se postaví tovární hala, kdy se na jeden konec naveze surovina, materiál a z druhého konce se vyplivne hotový výrobek. Vůbec ne. To jsou subdodávky stovek firem, které se musí v pravý čas sejít na pravém místě a potom musí do sebe zapadnout. Je to opravdu sofistikovaná skládačka.
4: Když se ještě vrátím k jednáním ve Spojených státech Donalda Trumpa, ať už s izraelským premiérem nebo ukrajinským prezidentem, tak Ukrajina před cestou svého prezidenta do Spojených států zaútočila na íránskou loď. Ta podle ukrajinských úřadů převážela vojenský materiál do Ruska. Šlo z ukrajinské strany o nějakou snahu propojit konflikty na Ukrajině a Blízkém východě, třeba i ve vazbě na to, že oba dva mířili i s Benjaminem Netanyahuem do Spojených států?
5: Rozumím, nemyslím si, že Ukrajina by chtěla otevřít novou frontu. Ukrajina nemá kapacity na to, aby bojovala doslova do písmene na dvou frontách proti Rusku a zároveň proti Iránu. Na druhou stranu tím chtěla jasně dát najevo, že jednak se jí nelíbí a druhak, když to bude významná dodávka vojenských materiálů typu komponent do balistických raket, tak nebude tolerovat ony dodávky tak, že pouze bude přihlížet. Proto ostatně ten útok byl to jakýsi zdvižený varovný prst s konkrétním jasným úderem, že Ukrajina není jenom ta, která provádí rétorická cvičení, ale provádí i faktické údery, když je to potřeba a když ten náklad podle jejího názoru veze komponenty pro drony, případně balistické rakety. Ten útok byl nicméně omezený, nebyl komplexní, nenastaly další útoky, mezitím se již spojili ministři zahraničí Iránu a Ukrajiny, aby ten konflikt, respektive eskalaci, eliminovali. To se snad povedlo, protože domnívám se, že je v zájmu všech aktérů, opravdu, i Ruska, i Iránu, i západního společenství, aby ty konflikty se nepropojily, a proto ostatně Teherán nakonec nereagoval. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale nebylo by to šťastné ani pro Ukrajinu.
4: Vy jste v téhle souvislosti na síti X upozornil na to, že Ukrajina má k dispozici zbraně, které mohou zasáhnout celou evropskou část Ruska, ale také celý Irán. Jak tohle je významné?
5: Je to důležité a je to opět to poselství, ta zpráva Teheránu, aby pokud možno dal ruce pryč od velké podpory Ruska. Faktický útok, který se udál v Kaspickém moři, pojďme jenom zasadit ten kontext toho Kaspického moře. Kaspické moře je samozřejmě podle názvu moře, ale je to vlastně jediné moře na světě, které není propojené s ostatními moři nebo oceány. Je to vlastně obrovské slanovodní jezero. Nazývá se moře kvůli své rozloze a protože tam je slaná voda, mimo jiné samozřejmě. A Irán onu blokádu, která byla opět vyhlášena Spojenými státy, ekonomického charakteru, jejich přístavů, zamezení vývozu ropy a jiných komodit z Iránu, stejně tak dovozu vojenského materiálu do Iránu, obchází právě tím, že některé jeho přístavy, které vybudoval, jsou u Kaspického moře a dohodl se s Ruskem, že je schopen něco vyvážet přes Rusko. Vedle toho ještě existuje železnice s Čínou, i tam něco jde, nicméně to nemá takovou kapacitu. Takže to Kaspické moře z tohoto pohledu má v tuto chvíli daleko větší význam, než by se mohlo na první pohled zdát.
4: Vlastislav Bříza, expert na bezpečnost a mezinárodní vztahy z Univerzity Karlovy, je hostem Radiožurnálu.
2: Co se děje se světem? Události končícího týdne v kontextu.
4: Už jsme mluvili o jednáních mezi Ukrajinou a Spojenými státy k licencím na střely do systému Patriot. Volodymyr Zelenský se ale v tom končícím týdnu sešel také s novým britským premiérem a ten po jednání řekl, že Británie Ukrajině poskytne duševní vlastnictví k novému systému rušiček na drony. O co jde? Jak to vypadá? Jak to funguje?
5: Je to vlastně technologie elektronického boje. Jakési zarušování obranných prostředků protivzdušné obrany Ruské federace. Jde o to, že vy tento systém, on má, je to krabička o velikosti laptopu, instalujete buď do dronů dálkových, nebo do střel s plochou drahou letu, což Ukrajina činí, protože ona tyto systémy z Velké Británie již odebírá. a ty mají za cíl zarušit, respektive narušit protivzdušnou obranu Ruska tak, aby ten cíl buď nebyl detekován, nebo se jevil, že je jinde, nebo tam bylo více cílů, nebo úplně rozrušil schopnosti těch sledovacích zařízení Ruské federace. Ty následně poté, co budou oslepeny nebo oklamány, nebudou schopny včas vydat pokyn k odpálení raket či jiných komponent protivzdušné obrany proti těmto zařízením. To je ten význam, je to nesmírně důležitá záležitost, protože bez těchto rušiček, bez těchto systémů elektronického boje by se ony drony staly podstatně snadnější kořistí, stejně tak střely s plochou dráhou letu. Já bych to přirovnal k systémům, které vidíme dnes denně na bojišti rusko-ukrajinském. Všimněte si, že poslední rok a půl, většina dronů již neoperuje bezdrátově, ale právě na tom optickém kabelu, protože ten nejde zarušit. Tak to je přesně ten systém. Optický kabel vlastně je podobný systém rušení v tom smyslu, že vy eliminujete možnost protivníka, aby vám ten dron zarušil, tím pádem ho svedl z cesty, deaktivoval, nechal ho spadnout a tak dále. Takže to je na tom bojišti blízkém, zatímco tyto rušičky slouží pro systémy dalekého dosahu. Ony drony, které útočí na ruské rafinérie či energetickou infrastrukturu, případně střely s plochou dráhou letu. A jsme u toho, je to podobné jako s Patrioty, měla by být udělena licence, Ukrajina by si měla tyto rušičky vyrábět sama, ale výhodou pro Británii bude to, že ona na oplátku bude předávat zkušenosti z bojiště, které Velká Británie bude potom integrovat do těch vlastních výrobků. Důležité je to proto, že Ruská federace není v tomto ohledu rigidní, ale ona se učí a je schopná obnovovat procesy protivzdušné obrany v řádu týdnu nebo měsíců. Takže vy i ty rušičky tomu musíte přizpůsobovat. Proto vlastně je to oboustranně výhodné.
4: Jak to může změnit poměr sil mezi Ukrajinou a Ruskem?
5: Žádný jediný zbraňový systém nerozhodne tuto válku. Musí to být kumulace více faktorů, více zbraňových systémů, více událostí. Takže ano, je to samozřejmě jeden z atributů, není nějak dramaticky zásadní, ale vy z nich potom můžete poskládat tu mozaiku z těchto jednotlivých střípků. Takže důležité to je, ale není to rozhodující.
4: V našem pořadu mluvíme hodně o Blízkém východu, mluvíme hodně o Ukrajině, o Rusku, ale i v Evropě máme desítky let trvající spory, které vypadají zamrzlé. V tomto týdnu ukončil generální tajemník OSN Antonio Guterres návštěvu Kypru, tedy ostrova, který je už přes půl století rozdělený. Šéf OSN řekl, že plánuje svolat několikastranné jednání, které se bude zabývat řešením situace na Kypru. Je tedy potom půl století naděje, že by se tahle ta záležitost v Evropě vyřešila?
5: Tak naděje je vždycky otázka, jak moc velká. Já bych byl spíše v tomto ohledu skeptičtější. Když máme tu historii toho konfliktu, tak Kypr vyhlásil nezávislost na Velké Británii v roce 1960. Následně kolem roku 64 propukly nepokoje, protože Kypr etnicky je rozdělen mezi kyperské Řeky, kyperské Turky. Většinou mají kyperští Řekové, tuším něco mezi 75-78%. Zbytek jsou kyperští Turci. V roce 64, ještě vrátíme se do 60. let, díky těmto nepokojům vznikla na půdě OSN i mise, která dodnes funguje a má pozorovat. Ona nemá ten statut peace enforcement, to znamená vynucení práva, ale je to mise, která má pouze být jakoby peacekeeping, to znamená udržovat mír. Víme ale dobře, že z hlediska těchto misí OSN je to složitější. Ostatně se ukázalo i v tomto případě, protože v roce 74 ten konflikt se rozhořel do větších rozměrů. Nastal převrat řecké vojenské chunty. Mezitím Turecko vyslalo do té severní části svoje vlastní vojáky a de facto ten konflikt zamrzl. Dodnes máme jakýsi status quo. Když to vezmeme opravdu historicky, tak je to nejdéle trvající nevyřešený konflikt nebo jeden z nejdéle trvajících nevyřešených konfliktů na území Evropy. Na jihu je Kyperská republika, která je uznávaná mezinárodním společenstvím, ostatně i členem Evropské unie. Zatímco ta severní část, která je pod kontrolou Ankary, tak ta byla uznána pouze Tureckem, co může být zajímavostí například pro naše posluchače je fakt, že na takto malém území, například Turecko, má více vojáků, než disponuje armáda celé České republiky vůbec svým vlastním armádním sborem. Takže je vidět, že to i pro Tureckou republiku je důležité téma. Ještě jedna zajímavost, Nikosie jako hlavní město je vlastně dnes jediná rozdělená metropole Evropy. To, co byl Berlín, rozdělen v roce 1961 berlínskou
4: stálou realitou v Nikosii.
5: Přesně tak, tak to je. Málo známý fakt je stále realitou v Nikosii.
4: A když mluvíte o těch zajímavostech, ono tady je paradoxem nebo zajímavostí to, že ten spor vlastně vedou dva spojenci, protože jak Řecko, tak Turecko jsou členy Severoatlantické aliance. Jak tohle komplikuje fungování aliance, nebo je to úplně jedno?
5: Úplně jedno to není. Dnes jsme si na to i zvykli, ale samozřejmě v době toho nejvyššího konfliktu v roce 74 to velký problém byl. Mimochodem proto například řecká armáda, když vezmeme z hlediska počtu obyvatel, ale i výtlaku ekonomiky je podobná té české. Česká již předběhla Řecko z hlediska výkonu ekonomiky. Počet obyvatel je plus minus podobný, přesto řecká armáda je nepoměrně větší, nepoměrně silnější než česká, protože vidí jako svého hlavního nepřítele, a v tom je ten paradox, Turecko, jiný členský stát NATO. Stejně tak turecká armáda, která se rozkračuje na oba směry, samozřejmě tam má svoje vyzývatele i na východní části své hranice, tak ale i Řecko je pro ní zásadním rivalem. Já bych neřekl protivníkem, pojďme říct ten termín rival. Takže právě v roce 74 spolu se Suezskou krizí, která byla v roce 56, a já bych řekl aktuálními rozepřemi mezi západním a východním břehem Atlantiku v té euroasijské civilizaci, právě v tom, jak Spojené státy v tuto chvíli tlačí na Evropu, tak to jsou tři největší krize od vzniku NATO z roku 1949. Takže Suezská krize, Kyperská krize a v tuto chvíli aktuální rozmíšky mezi členskými státy NATO na čele se Spojenými státy. Takže taková je situace. Vy jste se ptal, co se tam teď odehrává. Právě generální tajemník NATO tam vyrazil a chtěl by zamrzlá jednání opět obnovit, tak aby se ostrov mohl spojit v jeden celek a byl nezávislý en bloc, nikoli na ty dvě části. On navrhl nový formát rozhovoru 5+1. To má znamenat, že státy z nepřátelené strany plus Turecko plus Řecko, plus Velká Británie, to je těch pět stran, to znamená z nepřátelné strany přímo na Kypru jsou dvě, Řecko, Turecko, Velká Británie, to je ten počet 5+1, to má být on, to má být to OSN, snažit se najít řešení toho konfliktu do budoucna, ale nemyslím si, že to je příliš realistické.
4: Snaží se v tom i NATO?
5: Určitě pro NATO je podstatné, aby ten spor neeskaloval. To znamená, aby oba členské státy plnily svoje příspěvky, aby oba členské státy byly stabilními členy a jejich půdky nepřerostly nezbytně únosnou mez. A je pravda, že od poloviny 70. let se to daří. My jsme ještě nezmínili jeden fakt na Kypru, jsou ještě dvě britské základny. To je také specifikum, protože Británie v rámci vyhlášení nezávislosti Kypru v roce 60 si nechala dvě území, takže jsou to výsostné území britské královny, no respektive, pardon, dnes krále, britského krále, ano. Omlouvám se, jak jsem celý život byl zvyklý na královnu, tak dnes je to král. A tam jsou tam dvě důležité britské základny právě proto, že Kypr má strategickou polohu. Nachází se ve východním Středomoří a je kousek od Blízkého východu a těch tektonicky činných oblastí, které se v tom regionu nacházejí.
4: Což se ostatně připomínalo i nedávno v souvislosti s americkými útoky na Irán, a tím se nám to zase propojuje s těmi tématy, kterými jsme začínali a kterými určitě budeme pokračovat i za týden. I dnes byl hostem Radiožurnálu expert na bezpečnost a mezinárodní vztahy z Univerzity Karlovy Vlastislav Bříza. Díky, na viděnou, naslyšenou.
5: Máte pravdu, díky. Zase jsme potvrdili, že všechno souvisí se vším a mezinárodní vztahy obzvláště. Proto je potřeba je zasahovat do širších souvislostí. Moc díky, krásný letní víkend všem a hlavně ho přežijte. Žijeme ve zdraví.
4: My děkujeme za to, že vy to děláte, a od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí i Tomáš Pancíř.
2: Co se děje se světem? Události končícího týdne v kontextu.

0: Radiožurnál jsou 4 hodiny. Zpravodajský souhrn přináší Monika Chmilová.
1: Čeští hasiči se po 2 týdnech vrátili z mise v Řecku, kde pomáhali hasit lesní požáry. V Madridu protestovali stovky lidí proti migraci z Maroka. Mezinárodní fotbalová federace FIFA ustoupila od kritizovaného plánu financování mistrovství světa. A dnes bude oblačno a je zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami, teploty do 32, na východě Moravy a Slezska až do 36 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: 22členný tým českých hasičů se vrátil z mise v Řecku. Ve městě Patra na severu poloostrova Peloponés 2 týdny pomáhali s hašením lesních požárů.
3: Čeští hasiči k zásahu v Řecku vyrazili celkem 4x. Nejnáročnější byly podle velitele Richarda France přírodní podmínky, silný vítr a jiná vegetace.
4: Rychlost toho šíření požáru je potom podstatně vyšší. Velmi jednoduše se tam stává z požáru nějakého porostu korunní požár.
3: Po druhé se mise v Řecku zúčastnil ředitel územního odboru Plzeň Pavel Musil.
5: Přínosem letošního roku bylo určitě to, že jsme měli možnost cvičit celitní jednotkou řeckých hasičů s 6. oddělem MOD a to byl obrovský přínos, protože ty kluci skutečně viděli tak, jak to dělají lidi protřelí lesní požáry v exponované evropské lokalitě.
3: V řeckém městě Patra je vystřídal další 22členný český tým. Z Prahy Laura Hájková, Radiožurnál.
1: Stovky lidí v pátek protestovali před marockou ambasádou v Madridu proti rostoucí migraci do Španělska. Protestující byli oblečeni v černém a v rukou drželi španělské vlajky. Davem se podle agentury AFP nesla například hesla vyzývající k obraně španělské identity. Před velvyslanectvím byly nasazeny policejní složky, včetně vrtulníku a sledovacího dronu. Demonstraci předcházel čtvrteční incident, při kterém přibližně 60 tisíc marockých migrantů překročilo hranici a dostalo se do španělské na severu Afriky. Lidé v Obděnici na Příbramsku si připomenou 50 let od premiéry filmu Jiřího Mencla Na samotě u lesa. Do kin vstoupil v září roku 1976. Program dnes v 9 hodin zahájí procházka po filmových místech. Odpoledne bude následovat beseda s některými tvůrci a herci, jako například se Zdeňkem Svěrákem nebo Danielou Kolářovou, pokračuje pořadatel Petr Čihák.
6: Budeme tam mít výstavu fotek, nějaké fotky přímo z natáčení, pak máme nějaké fotky z tehdejšího tisku a podařilo se nám sehnat několik původních originálních rekvizit.
1: Pokračuje festival Hudba na Vinicích. Návštěvníci dnes můžou vyrazit třeba na koncerty Adama Ďurici na Znojemsku, kapely Vohnout ve Valticích nebo na vystoupení Kateřiny Marie Tiché na Pálavě. Festival spojuje koncerty českých a slovenských interpretů s atmosférou moravských vinic a degustací místních vín. Sport. Plány na prodej podílu na fotbalovém mistrovství světa soukromým investorům se neuskuteční. Prezident Mezinárodní fotbalové federace Gianni Infantino oznámil, že FIFA od záměru ustoupila po vlně kritiky ze strany Evropské fotbalové unie i některých představitelů samotné organizace, informovala o tom agentura Reuters. A kapitánka českého tenisového týmu Barbora Strýcová nominovala na zářijové boje o titul v poháru Billie Jean Kingové wimbledonské finalistky Lindu Noskovou a Karolínu Muchovou. V týmu nebude chybět ani Marie Bousková a světová jednička ve čtyřhře Kateřina Siniaková. Kapitánka Strýcová si uvědomuje kvalitu svého výběru.
7: Komukoliv jsem volala, tak hnedka řekl ano, holky byly úplně skvělý, takže nebyly tam jediný žádný komplikace a všechny se na to hrozně moc těší. Jenom když se na to kouknete jako na papíře a ty čísla za těma holkama, kde jsou v tom rankingu, tak je to jeden asi nebo z nejsilnějších týmů, co můžeme mít. A já jsem za to strašně vděčná, strašně ráda, že prostě chtěli hrát.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 před Psáři a zavřená D52 za Pohořelicemi. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na nehodu za sjezdem do Zruče nad Sázavou. Blíž ke sjezdu na Vlašim na 50. kilometru se srazily 2 kamiony. Policie už je na místě, projíždí se pouze levým pruhem, zatím bez výraznějšího zdržení. Dálnice D52 směrem z Mikulova do Brna je neprůjezdná za Pohořelicemi. Zasahují tam záchranáři u nehody 4 osobních aut. Sjíždějte na 23. kilometru, objíždět se dá po souběžné místní komunikaci a k nájezdu na 16. kilometru. Na D1 čekejte překážku za Vyškovem ve směru do Brna. Na kilometru 224 pojedete kolem odstaveného osobního auta. A silnice 366 ze Svitav na Litomyšl přes Mikuleč je uzavřená po tragické nehodě u Javorníku. Osobní auto tam narazilo do stromu. Objíždět je možné po obchvatu Svitav a po dálnici D35. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, místy se přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. K večeru bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 36, na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Příjemný poslech a také probuzení přeji. Ladíte Noční radiožurnál 6 minut po 4. hodině a dnes je sobota 1. srpna. Lidé s těžkým autismem dostali výpověď z ostravského domova Mikasa. Jde o jediné zařízení v Moravskoslezském kraji, které se specializuje na péči o velmi náročné a také agresivní klienty. Organizace tvrdí, že jí chybí na provoz do konce letošního roku 3,5 milionu korun. Vrátíme se k tomu podrobněji za okamžik.
2: Noční radiožurnál
9: a Adam Cardá.

0: until dawn. Ostravský domov Mikasa rozdal výpovědi rodinám klientů, které má v péči. Zařízení je jediné svého druhu v Moravskoslezském kraji a stará se o lidi s těžkým autismem a náročným chováním. Organizace tvrdí, že nemá peníze na provoz služby do konce letošního roku a tak klienty propouští.
1: Jsme nuceni vám předat, tak jak jsme se bavili posledně, výpověď.
2: Takhle to vypadalo ve společenské místnosti Mikasy, když ředitel rozdával výpovědi.
3: Já jsem to nepodepsala, má tady trvalé bydliště prostě. On prostě musí zůstat tady.
2: Říká Gabriela Kořenková, která má syna v Mikase od založení domova. Oznámení o výpovědi dostali všichni rodiče klientů, o které domov pečuje. Jako důvod organizace uvedla, že nemůže objektivně zajistit od 1. října personální, odborné, provozní a finanční podmínky nezbytné pro poskytování služby. Zařízení tvrdí, že mu chybí na provoz 3,5 milionu korun. Podle ředitele Mikasy Michala Panáčka hejtmanství neslíbilo konkrétní částku k dofinancování.
1: My rozpočet jsme připravovali v 10. měsíci, kdy jsme ho kraji odesílali v minulém roce. Dostali jsme vyhodnocení té žádosti, že je to v pořádku i v rámci toho navýšení oproti minulému roku.
2: Na začátku roku hejtmanství přidělilo organizaci o 300 tisíc korun více než v loňském roce. Pořád to je ale méně, než organizace žádala. Moravskoslezský kraj letos dostal od Ministerstva práce a sociálních věcí o 171 milionů méně na sociální služby než v loni. A to se odrazilo v přerozdělování peněz, říká náměstek hejtmana Stanislav Kopecký za ANO.
4: To financování je pro zhruba 700 služeb. Nemůžeme a neumíme upřednostnit, protože...
2: Za ANO.
4: To financování je pro zhruba 700 služeb. Nemůžeme a neumíme upřednostnit, protože jsou to veřejné prostředky, jednu službu před druhou.

0: Činasky a novinka selhání zazněla v nočním radiožurnálu. Na nemocničních pokojích a vyšetřovnách přes 30 stupňů, klimatizace skoro žádná. V takových podmínkách se zotavují pacienti a pracuje personál dětské nemocnice v Brně. O problému zástupci managementu výroky. Nové vedení nemocnice se teď rozhodlo pořídit alespoň přenosné klimatizace. Vyburcovala je k tomu babička jedné z malých pacientek.
1: Moje vnučka byla začátkem července hospitalizována na pokoji, kde bylo téměř 35 stupňů Celsia.
2: To tehdy Ivanu Jochimkovou rozčílilo. S pracovníky nemocnice se nakonec dohodla, že špitál zajistí nákup 5 mobilních klimatizací. Jochimková je chtěla i pro další děti. 5 kusů nestačilo.
1: A proto jsem se rozhodla oslovit naši římskokatolickou farnost Pozořice.
2: Následnou sbírkou farníci vybrali 10 000 korun na nákup dalších 7 ochlazovačů. Jochimková to ale chtěla řešit systémově. S vedením nemocnice se proto 2 dny scházela i s ředitelem.
1: A řekl mě, cituji, paní doktorko, kdybyste takto nestála na barikádě, tak by to nebylo.
2: Dětská nemocnice spadá pod fakultní nemocnici Brno. Tu nově od ledna vede společně s fakultní nemocnicí u svaté Anny Vlastimil Vajdák. Jeho mluvčí Lucie Jungwirtová říká, že management situaci poslední týdny mapuje.
3: Získaná data nyní vyhodnocujeme a na jejich základě připravíme další kroky, včetně potřebných veřejných zakázek.
2: Sama teď nedovede říct, kde všude klimatizace jsou nebo ne a v jakém stavu. Potvrdila ovšem, že 13 mobilních ochlazovačů vzduchu teď nemocnice pořídí za vlastní peníze. Jiné řešení možné není. Areál je starý.
3: Limitem jsou zejména technické možnosti budov a kapacita stávajících elektrických rozvodů.
2: Babička Ivana Jochimková je teď podle svých slov vděčná současnému vedení nemocnice, že slíbilo nápravu a zároveň mu veřejně vzkazuje, že se za týden znovu zeptá, jestli už těch minimálně 13 slíbených klimatizací nemocnice koupila. Tomáš Kremr, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I po celou

0: Ladíte noční radiožurnál a teď se vypravíme do Opavy. 2 roky po povodni začala oprava kostela Nejsvětější Trojice u městských sadů. Záplavy v roce 2024 zničily veškeré vnitřní vybavení, včetně podlahy.
1: Tak v tom září teda hned jsem tady přijel a když jsem otevřel dveře, tak to byla spoušť, prostě oči propláč.
2: Tak to loni vzpomínal na zbytečnou snahu aspoň něco zachránit během povodní děkan opavské farnosti Václav Koloničný. V úplně prázdném kostele Nejsvětější Trojice se pořád sušily zdi s oklepanou omítkou. Po čase jsme zpátky a už jsou tady slyšet úplně jiné zvuky.
1: Jsou udělané nové podklady pro podlahy, je udělána nová elektroinstalace, takže práce pokračuje.
2: I dveře už jsou tady připravené nové.
1: I dveře.
2: Pracuje se tady naplno. Hned u toho, co zbylo z oltáře, mají řemeslníci pracovní stůl. A jsou vidět dole u stěn nové zvláštní kanálky, které vodu dostanou rychle pryč, pokud by se záplavy opakovaly a voda se tlačila i ze spodu, aby zase nezvedla celou podlahu.
1: Je to kostel z konce 15. století, takže bychom ho chtěli udělat takovým trošku průtokovým způsobem, když to řeknu jednoduše.
2: Musí se podle Václava Koloničného udělat všechno vlastně znova. Lavice, výzdoba, na varhany se ještě nikdo pořádně nepodíval. I tam může být ještě problém.
1: A některé věci musíme nechat vyrobit znovu, jako je třeba tady to kněžiště, vlastně oltář, ambon, sede, za tady tyhle ty věci, které se používají při bohoslužbách.
2: Bude to stát možná až 10 milionů korun. Pomáhají dárci, benefiční akce a diecéze pořád čeká na vypořádání s pojišťovnou. Příští rok už ale bude všechno hotové a na jaro chystá diecéze znovu otevření kostela, kterému se tady ve městě říká povodňový. Z Opavy Martin Knitl, Radiožurnál.

0: Je přesně 5:30. Krátké zprávy s Monikou Chmilovou.
1: Francouzští hasiči dál bojují s ohněm na jihovýchodě Francie. V departmánu Var v Provence se včera kvůli silnému větru lesní požár znovu rozhořel. Úřady tam dnes preventivně uzavřely všechny horské oblasti a nařídili evakuaci části obyvatel. Se zásahem na místě pomáhají také čeští hasiči. Naopak v okolí města Bordeaux na jihozápadě Francie se už plameny několikátý den nešíří. Většina evakuovaných se tak mohla vrátit domů. Italský ministr zahraničí Antonio Tajani oznámil dočasné obnovení hraničních kontrol vůči Španělsku. Opatření se podle italského ministerstva vnitra nedotkne cestování španělských ani evropských občanů do Itálie. Kontroly na letištích a v přístavech se zaměří pouze na občany mimo evropských zemí přicházející ze Španělska. Platit mají do konce srpna. Řím tak reaguje na čtvrteční incident, kdy se z Maroka do španělské Seuty na severu Afriky nekontrolovaně dostalo přibližně 60 000 migrantů. Většina se jich už ale vrátila zpět. Dneškem vzniká státní agentura Czech Business. Jde o sloučení dvou dosavadních organizací na podporu českých podnikatelů Czech Trade a Czech Invest. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO slibuje, že spojení českým firmám a startupům pomůže efektivněji řešit export nebo investice. A na brněnský hrad Špilberk ode dneška pojede víc minibusů, jezdí každou půl hodinu. Na linku 80 můžou cestující v obou směrech nově přistoupit i na obilním trhu a Komenského náměstí. Minibusy navíc už nejsou v provozu jen o víkendech, ale i v pracovní dny, a to vždy od 9:30 ráno do 10:00 večer. Sport. Plány na vstup soukromých investorů do financování fotbalového mistrovství světa skončily. Prezident Mezinárodní fotbalové federace Gianni Infantino oznámil, že FIFA od projektu ustoupila po rozsáhlé kritice ze strany Evropské fotbalové unie i některých představitelů vlastní organizace, informovala o tom agentura Reuters.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená D52 za Pohořelicemi a nehoda kamionů na D1 za Souticemi. Na dálnici D52 směrem z Mikulova na Brno je po nehodě neprůjezdná za Pohořelicemi. Na 21. kilometru havarovala 4 osobní auta. Sjíždějte na 23. kilometru, objíždět se dá po souběžné silnici až k nájezdu na 16. kilometru. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za odbočkou na Zruč nad Sázavou překáží následky nehody kamionů. Srazili se na 50. kilometru. Na místě záchranáři, průjezdné je to s opatrností levým pruhem. Na D1 stojí za Vyškovem ve směru do Brna nepojízdné vozidlo. Na kilometru 224 blokuje odstavný pruh, je ale označené světelnou šipkou. A u Svitav je uzavřená silnice 366 na Mikuleč a Litomyšl. U Javorníku vyšetřují tragickou nehodu. Osobní auto narazilo do stromu. Objíždět je možné po obchvatu Svitav a po dálnici D35. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, místy se přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. K večeru bude v Čechách srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 36. Tolik zprávy. Pokračuje stále ještě noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Střelecká příprava, první pomoc, taktika a hlavně kamarádství. 1200 studentů včera skončilo dobrovolné vojenské cvičení. Slavnostní přísahu složili i na vrtulníkové základně v Náměšti nad Oslavou, kam se vypravíme za chvíli v reportáži nočního radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Rozpálený beton a horko bez jediného kousku stínu. Tak vypadala včerejší slavnostní přísaha studentů, kteří se zapojili do dobrovolného vojenského cvičení u 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. Školní lavice vyměnili za cvičiště a v zeleném strávili 4 týdny.
1: Česná stráže! Podem! Hop!
2: Česná stráž s bojovým praporem se vydává před 3 čety studentů, teď už vojáků, kteří poslední 4 týdny strávili na dobrovolném vojenském cvičení na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. To byl průlet vrtulníku a teď už může začít samotná přísaha.
3: Já, voják, vědom si svých občanských a vlasteneckých povinností, slavnostně prohlašuji, že budu věrný České republice.
2: Čest přednést slib věrnosti České republice získal vojín Matt Goy, který byl vyhlášen za nejlepšího účastníka cvičení.
3: Tak přísahám!
4: Tak přísahám!
2: Je po přísaze a já se půjdu podívat za několika studenty.
5: Burianova Tereza.
6: Jiřina Moravová.
7: Jan Soudný. Šok to byl velký, musel se člověk zvyknout na ten náročný vojenský režim. Měli jsme ale tady hodně lidí, kteří nás u toho opravdu podporovali a bylo tady opravdu vidět takové to bratrství a sesterství mezi námi.
6: Střelby, to byl opravdu asi největší šok pro ty, kteří nestřílili, včetně mě. A to bylo asi to nejnáročnější, co jsem teda dosud zažila. Také jsme si ukázali mnohem profesionálnější pomoc, než třeba respektive první pomoc, než v civilu. A také rozhodně to náročné nošení veškerého technického vybavení a taktiky.
8: Jsem strašně ráda, jaké kamarády jsem si tady našla, jak prostě jsme spolupracovali v týmu a jsem strašně za to vděčná, co za lidi jsem tady měla možnost potkat.
2: A s námi je tady také velitel celého cvičení, major Filip Šilhan. Tady máme dívky, chlapce, kdo byl šikovnější?
9: To se určitě nedá říct, ale můžu rovnou předeslat, že mnohé dívky docela překvapily svým talentem ke střelecké přípravě.
2: Sem nastoupilo 127 těch branců. Kolik jich dokončilo?
9: Dokončilo jich 113.
2: Útvarům po celé zemi letos nastoupilo na dobrovolné vojenské cvičení na 1200 studentů. Z Náměště nad Oslavou Milan Soldán, Radiožurnál.

0: Noční radiožurnál přináší poslední reportáž za chvíli, přesně v 5, tedy za 10 minut. Tu pak bude Štěpán Pokorný a začne ranní víkendový radiožurnál. Tak pojďme na poslední noční téma. Mezi stovkami letních dětských táborů v celé republice najdeme i některé speciální, a to ne programem, ale tím, pro koho jsou určeny. U Ostružna na Jičínsku teď na své každodenní starosti zapomínají děti s vrozeným diabetem prvního typu. Zdravotnická chatka na takovém táboře sice vypadá úplně obyčejně, ale je nabitá moderními technologiemi.
1: Na počítačových monitorech jsou aktuální informace o hladině cukru všech dětí. Ty sledují 24 hodin denně zdravotníci z Mladoboleslavské Klaudiánovy nemocnice, říká její mluvčí Jana Petrová.
2: Nemocnice poskytuje ten zdravotnický personál, ať už to jsou lékaři nebo zdravotní sestry, který tady mají 24/7 ten dozor nad těma senzorama a nad těma monitorama. Diáčků je 40 plus ještě jako zdraví děti.
1: Právě určitá inkluze, propojení zdravých dětí a diabetiků je podle organizátorů hodně důležitá. Program mají společný, hry stejné a snahou je, aby děti s diabetem na své potíže aspoň na chvíli zapomněli. O monitorování hladiny cukru se právě teď starají Jana Soukupová s Vendulou Havrlantovou.
3: Každé dítě má připojený senzor na kontinuální měření glykemie, čili hladiny krevního cukru, a ta data jsou nám potom tady vlastně přenášena do monitoru a jsme schopni na ně případně reagovat.
4: Co všechno se děje, pokud se objeví hodnoty, které nejsou úplně ideální, řekněme?
3: Pokud se jedná o nízkou hladinu krevního cukru, tak potom samozřejmě děti potřebujeme nějak dosubstituovat cukrem, čili podáváme různé džusy, sušenky, rozlový cukr. V případě opačném, pokud mají vysoko, tak potom je korigujeme třeba přidáním nějaké malé dávky inzulinu.
4: Jak moc je to třeba pro ty děti omezující?
5: No, já si myslím, že právě to je super, že ty děti si v podstatě od toho monitorování můžou trošku odpočinout, protože to za ně monitorujeme my. A jinak většina dětí hodně se to i musí hlídat sama a my se snažíme o to, aby ten týden si odpočinuli i od toho hlídání a mohli se věnovat spíš takovým víc dětským aktivitám než sledování cukru.
1: Pořádání takového tábora je finančně náročné a část musí pokrývat dárci a sponzoři. Od rodičů celou částku organizátoři nechtějí. Z Jičínska Tomáš Lérinc, Radiožurnál.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 5 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
3: Radomír Lašák dnes nastupuje na post šéfa pražského letiště. Rusko zaútočilo na Kyjev. V ukrajinské metropoli se ozývají silné exploze. Mezinárodní fotbalová federace FIFA přehodnotila plány na financování mistrovství světa. A bude oblačno až zataženo, místy přehánky nebo bouřky a teploty většinou do 33 stupňů.
1: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
3: Radomír Lašák ode dneška přebírá vedení letiště Praha. Ve funkci vystřídá dosavadního šéfa Jiřího Pose, kterému končí funkční období. Lašáka vybralo ve výběrovém řízení ministerstvo financí, podle Aleny Schillerové z hnutí ANO, hlavně proto, že má zkušenosti z oblasti letectví.
4: Radomír Lašák je podle informací, ke kterým dospěla výběrová komise, zkušený profesionál z oblasti letectví, finančnictví, řízení lidských zdrojů s nespochybnitelnými top manažerskými zkušenostmi. On rok bude mít smlouvu bez konkurenční doložky, to znamená, kdykoliv může být ukončena.
3: S výběrem nesouhlasí opoziční ODS i odbory letiště. Ty jsou ve stávkové pohotovosti. Nelíbí se jim, že Lašák v minulosti stál za úpadkem českých aerolinií a doteď nepředstavil své plány s letištěm. Ruská armáda v noci zaútočila balistickými střelami na Kyjev. 4 lidé zemřeli, zraněných je 13. Uvedly to ukrajinské úřady. Na místě byly slyšet silné výbuchy. Úder způsobil požár v 6podlažní budově v Solomianské čtvrti. Další následky útoku podle kyjevské vojenské zprávy zjišťují ve 3 městských obvodech. Rusko v posledních týdnech zesílilo útoky balistickými raketami, proti kterým jsou účinné jen některé systémy protivzdušné obrany, včetně amerických Patriotů. Těch má ale Ukrajina nedostatek. Generálmajor Jaroslav Míka se oficiálně ujal funkce šéfa velitelství pro operace České armády. Nahradil generálporučíka Václava Vlčka, který bude nově působit jako nejvyšší vojenský zástupce Česka při NATO a Evropské unii v Bruselu. Velitelství pro operace plánuje a řídí nasazení českých vojáků doma i v zahraničí. V Praze si ode dneška lidé připlatí za jízdu taxíkem. Maximální ceny, které si řidiči můžou účtovat, stanovuje hlavní město. To zvýšilo částku za ujetý kilometr na 42 korun z původních 630 i nástupní sazbu z 60 na 70 korun. Nové ceny by měly podle náměstka primátora Jaromíra Beránka z Pirátů víc odpovídat současným nákladům řidičů.
5: My jsme k tomuto navýšení přistoupili na základě více důvodů, kdy skutečně od roku 2020 tady byla celková inflace přes 40% v kumulovaném vyjádření a ta letošní situace je skutečně mimořádná.
3: Podle komory provozovatelů taxislužby ale navýšení není dostatečné a mělo by se odvíjet od cen pohonných hmot. Sport. Mezinárodní fotbalová federace FIFA upustila od plánu prodat podíl na mistrovství světa soukromým investorům. Prezident FIFA Gianni Infantino oznámil, že organizace od záměru ustoupila po rozsáhlé kritice. FIFA chtěla vytvořit komerční společnost, ve které by soukromí investoři získali pětinový podíl. Členské asociace Evropské fotbalové unie následně pohrozily bojkotem mistrovství světa i dalších soutěží, pokud by světová federace plán uskutečnila. Fotbalisté Sparty Praha si ve druhém kole šance ligy připsali první vítězství v nové sezóně. Na Letné porazili Zlín 3-1. Rozdílový gol Sparty dal při svém debutu norský útočník Jonathan Braut Brunes.
6: Hráči i realizační tým mě přijali skvěle. Adaptace byla jednoduchá. Absolvoval jsem s týmem 3 nebo 4 tréninky a už od začátku jsem se cítil dobře. Určitě pozitivní start. Nejdůležitější jsou 3 body a ještě k tomu jsem dal gól. Užít si to s fanoušky byl úžasný pocit a budu si to pamatovat ještě určitě hodně dlouho.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zavřená D52 za Pohořelicemi a nehoda na D1 za Souticemi. Na dálnici D52 je nehoda ve směru do Brna. Dálnice je uzavřená. Na 21. kilometru havarovala 4 osobní auta a provoz odklánějí na 23. kilometru. Objíždět je možné po souběžné silnici. Zpátky najedete na 16. kilometru. Na D1 z Brna do Prahy překáží nehoda za odbočkou na Zruč nad Sázavou. Na 50. kilometru se srazily dva kamiony. Je to průjezdné pouze levým pruhem, zatím ale bez výraznějšího zdržení. Na D5 z Plzně do Rozvadova zpozorněte za odbočkou na Stříbro. Na kilometru 112 pojedete kolem odstaveného nákladního auta. Některá vozidla v místě vybočují doleva. A u Svitav je uzavřená silnice 366 na Litomyšl přes Mikuleč. U Javorníku vyšetřují tragickou nehodu. Osobní auto narazilo do stromu. Objíždějte po obchvatu Svitav a po dálnici D35. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno, místy přehánky, lokálně i bouřky, ojediněle silné. K večeru by mělo v Čechách srážek ubývat a místy se vyjasní. Teploty 28 až 33 stupňů, na západě a severozápadě Čech kolem 25, na jihovýchodě Moravy až 36. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
2: Přejeme vám dobré ráno, s radiožurnálem jste v 5 hodin a 6 minut. Menší lodě, ale třeba i rybáře kontrolují o prázdninách vodní policejní hlídky na přehradách. No a pokud vás zajímá, jak taková kontrola vypadá, tak to od nás uslyšíte za chvilku v reportáži z nádrže Orlík. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
1: Víkendový radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: les před peklí, zostáhlo pařáté, my jediný uteklé, rukům zlopaté.
1: Policejní hlídky na Orlické přehradě každoročně zkontrolují desítky malých plavidel. Nejčastěji míří do turisticky oblíbených lokalit poblíž kempů. Právě tam je teď díky vysokým teplotám největší provoz. Přímo z vody kontrolují hlavně doklady a alkohol za kormidlem.
2: Policie České republiky, provedeme kontrolu. Předložte mi doklady od lodi a vůdce malého plavidla.
3: Vodní policejní hlídka v čele s Tomášem Petříkem právě kontroluje poblíž kempu Radava malou loď s partou přátel na palubě.
2: Nějaký alkohol před plavbou nebo během plavby? Tak provedeme dechovou zkoušku. Po dobu tónu. Tak je to v pořádku.
4: Chtěli jsme si odpočinout, tak jsme přijeli akorát na 2 dny. Dneska jsme si počili na celý den čluník. Akorát je málo vody, no.
3: Vysvětluje jedna z pasažérek Jitka, která na Orlík přijela z Rozvadova na Tachovsku. Policisté z oddělení ve Zvíkovském podhradí na Písecku, ale kromě turistů kontrolují i rybáře na břehu.
2: Od kdy tu jste?
5: Tady jsme asi od 10 jsme nějak odjížděli.
2: No v pořádku, tak děkujeme, ať berou.
3: Povolenku musel ukázat třeba pan František z Kladna.
6: V našem věku už nemá cenu něco riskovat, tady něco pětlačit a takovýhle, takže se zbalíme a když nachytáme a odjíždíme.
3: Podle Tomáše Petříka se hlídky při kontrolách plavidel zaměřují hned na několik věcí.
2: Především na alkohol na vodě, dále u hradu Zvíkov kontrolujeme, jestli nejezdí moc rychle a dále se zaměřujeme na vodní sporty.
3: Kontroly připomínají dopravní akce na silnicích, vysvětluje jeho česká policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová.
7: Chceme vidět patřičná oprávnění, takže vlastně takový řidičský průkaz na loď, ale také lodě musí být řádně označeny, musí být na palubě záchranné vesty.
3: Policejní hlídky na Orlíku ročně zkontrolují desítky plavidel. Jak připomíná Tomáš Petřík, počty přestupků vytrvale rostou.
2: Na tom počasí záleží hodně. Když je prostě příznivý počasí, tak ten pohyb lodí je veliký.
3: Jeho čeští policisté kontrolují kromě Orlíku například Lipno, Kořenskou přehradu, ale i Vltavu v Českých Budějovicích. Michal Bělský, Radiožurnál.

0: počasí.
1: Ráno je v Česku nadprůměrně teplé, teploty klesly v noci na 20 až 16 stupňů Celsia, ale třeba na jižní Moravě je až 24 stupňů. Vůbec nejtepleji je teď v Bystřici pod Hostýnem, kde je teď 26 stupňů Celsia, a naopak nejchladnější teplotu bychom naměřili ve Štítné nad Vláří, a to necelých 16. Obloha je nad většinou území oblačná až polojasná, jen na severu a severovýchodě Čech ještě doznívá déšť z nočních bouřek. No a před námi je tropický den s nejvyššími teplotami do 33 stupňů, na jeho východě Moravy naměříme až 36. Tak hezké ráno.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Kočičí útulek bez blešek v Karlových Varech začíná být přeplněný. Stará se o asi 150 koček. Nová opuštěná zvířata přijímá téměř denně. V poslední době navíc přibývá případů, kdy se majitelé koček odstěhují a zvířata nechají na místě bez jakéhokoliv zajištění. Podle policie může jít o přestupek, ale i trestný čin.
1: Dobrý den, já vám vezu kočičku, nevypadá moc dobře, ale pán se odstěhoval, nechal tam tři.
2: Má nějakou rýmu, trošku to mě chrčí.
1: To je hodně pohublá.
2: No, tak ona přijde v doktorka, tak se na ní podívá hned.
1: Ještě tam máme teda dvě, bo ty se zatím postaráme.
2: No, my se nemáme místo, takže až se to uvolní, tak budete hodná, když si budete tam chvíli jako krmit a potom se přejmou. No.
3: Paní Kamilo, co tomu říkáte, že se tohle stalo? Že se majitel koček odstěhoval, nechal je tam?
1: Vůbec se mi tohle to nelíbí, to je týrání zvířat, chudáci, co mají dělat.
3: Veronika Poulová, majitelka kočičího útulku bez blešek tady v Karlových Varech. Vy jste mluvila o tom, že byste ráda ještě ty další dvě kočky vzala, ale místo nemáte.
2: Momentálně místo není. Naopak musíme schánět i dočasný péče už. Letošní rok je úplně nejhorší za 8 let. Co je, že máme nejvíc těch koček. Ani já z karantény už vlastně nemám kam dát na ty pokoje.
3: Kolik koček v současné době máte tady v útulku?
2: Teď máme 150.
3: Co přibývá?
2: Buď jsou takhle nalezený, většinou ty malý koťata bez mámy. V Jáchymově našli nějaký menší děti, celou rodinu, kočičku se 7 koťatama v zalepený krabici u kontejneru. No a teď máme taky hodně případů, kdy majitel se odstěhuje, nevím, jestli je to jako daný dobou.
4: V případě, že někdo v objektu zanechá zvíře, například kvůli stěhování, může se dopustit přestupkového jednání, ale i trestného činu, například týrání zvířat. V rámci uvedeného trestného činu týrání zvířat hrozí pachateli v krajním případě trest až na 6 let.
3: Doplňuje mluvčí krajských policistů Jan Bílek. Pokud lidé naleznou opuštěné zvíře, je zapotřebí kontaktovat příslušný obecní nebo městský úřad. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Radiožurnál.

0: probouzím se. A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Slunečný hrob, Vladimír Mišík, poslouchali jste v raním víkendovém radiožurnálu. Všichni provozovatelé dětských letních táborů musí letos nově zajistit oplachování nádobí pod tekoucí vodou. Nařizuje jim to novela hygienické vyhlášky. To znamená větší spotřebu pitné vody.
2: Je přesně 13 hodin a děti na táboře u spáleného mlýna u řeky Berounky si berou ešusy a jdou na výdej oběda. Po jídle jde každý táborník k vaničkám s vodou, kde si umije svůj ešus. Vedoucí tábora Vlasta Vasková ale popisuje letošní novinku.
3: Ještě navíc máme jeden podstavec, kde máme barel s vodou, kde je voda čistá a je v tom přidan ocet a tím ještě uděláme ten koneční oplach.
2: Postup při mytí mi popisuje 11letá Nikol.
4: Tady je asi voda s jarem, si myslím.
2: Bereš do ruky takový velký kartáč, tím ten ešus vydrhneš.
4: Jo. A když to mám, no tak půjdu ještě k jedné vaničce.
2: Vypláchnout, aby tam nezůstal žádný jar.
4: Jo.
2: Posunuli jsme se tedy k barelu.
4: A tady si to už umyl.
2: Pustíš si vodu a pod tekoucí vodou oplachuješ.
4: Ano.
2: Kvůli nové vyhlášce mají na táboře větší spotřebu vody. To řeší taky skauti z pražské Bubenče, kteří táboří nedaleko obce Krty na Rakovnicku, říká vedoucí tábora Mimi Irena Goldflamová.
5: Příští rok s tím budeme muset počítat a nejspíš dojde k zvýšení účastnického poplatku.
2: Podle mluvčí středočeské hygienické stanice Dany Šalamunové ale oplach pod tekoucí vodou snižuje riziko šíření nemocí.
6: Protože když máte například 100 lidí na táboře, dáte nádobí do té hromadné nádoby s pitnou vodou, tak stejně může jedno nádobí kontaminovat druhé.
2: Středočeští hygienici zatím nezaznamenali na žádném táboře v kraji rozšíření infekční nemoci. Petr Kastner, Radiožurnál.

0: první srpnový týden vám připomeneme to nejlepší z hosta Radiožurnálu.
1: Výběr z oblíbených dopoledních rozhovorů moderátorů Libora Boučka a Jana Pokorného.
0: Připomeňte si hosty, kteří vás nejvíc zaujali.
2: Jeli jsme 9 hodin vlakem z Prahy do Varšavy. Koupili jsme si kupečko pro 4. Udělali jsme tam studio a napsali jsme tu písničku.
1: Upřímně pobavili.
3: A bylo to tak příjemně, jak je to v té písni.
4: No, úplně tak jako příjemně to bylo.
0: Vzdělali nebo překvapili.
5: Všimněte si, že my jsme jediná země z celého bývalého Rakouska a Uherska, která do dneška platí měnou s názvem koruna.
0: To nejlepší z hosta Radiožurnálu.
1: Každý všední den hned po zprávách v 9 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
1: Dnes večer v České televizi.
6: ČT 1. Jeden tajný milovník a dva sokové v lásce. Jitrnicový večírek Dáši Fuchsové se změní v hon na zloděje v dalším díle seriálu Chalupáři. ČT 2. Šlechetný rytíř Lagardère se pro lásku, čest a spravedlnost vydá na cestu pomsty v dobrodružném romantickém filmu Hrbáč. A ČT Art uvádí koncert legendy československého popu. Miroš Birka 40 let na scéně. Sobotní večer s Českou televizí.
7: Pět hodin a 30 minut. Zprávy a Tereza Tomášková.
8: Policie vyšetřuje zadrženého muže z Brna, který okrádal Českou národní banku. Podle kriminalistů šlo o zaměstnance, který obcházel interní pravidla a způsobil tak bance škodu v řádu desítek milionů korun. Na podezřelé transakce policii upozornil finanční analytický úřad. Policisté muže obvinili z krádeže. Pracují na tom, aby získali ukradené peníze zpět. Národní banka kvůli případu provede mimořádný audit. Itálie dočasně obnovuje hraniční kontroly se Španělskem, oznámil to ministr zahraničí Antonio Tajani. Kontroly na letištích a v přístavech se zaměří na občany mimo evropských zemí přicházející ze Španělska. Platit mají do konce srpna. Unijních občanů se opatření týkat nebude. Řím tak reaguje na incident, kdy se z Maroka do španělské Seuty na severu Afriky nekontrolovaně dostalo přibližně 60 tisíc migrantů. Většina se jich už ale vrátila zpět. Lidem se dnes znovu otevře Kramářova vila na Pražských Hradčanech. Sídlo premiéru si budou moct prohlédnout zevnitř i zvenku. Přístupné budou i okolní zahrady. Komentované prohlídky budou od 10 do 16 hodin. Rezervace předem není potřeba.
0: Sport.
8: Česká fotbalová reprezentace má poprvé v historii zahraničního trenéra. Národní tým převzal úspěšný mládežnický kouč Španěl Santi Denia, který s domácí asociací podepsal dvouletou smlouvu. A fotbalisté Sparty si ve druhém kole šance ligy připsali první vítězství v sezóně. Doma porazili Zlín 3-1.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zavřená D52 za Pohořelicemi a nehoda na D1 za Souticemi. Na dálnice D52 od Mikulova do Brna je neprůjezdná za Pohořelicemi. Uklízí se tam po včerejší nehodě 4 osobních aut. Sjíždět je možné na 23. kilometru. Souběžná silnice k nájezdu na 16. kilometru je volně průjezdná. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na nehodu za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na 50. kilometru se srazily dva kamiony. Na místě už je odtahová služba, volný je pouze levý pruh, dlouho se ale nezdržíte. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy zpozorněte za odbočkou na Litoměřice. Na 40. kilometru pojedete kolem odstaveného osobního auta. A na Karlovarsku pozor u Ostrova na silnici 221 do Hroznětína u obce Kvely. Havarovalo osobní auto, na místě to jede policie, čekejte omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: První srpnový víkend bude v Česku tropický. Český hydrometeorologický ústav proto varuje před vysokými teplotami. Ty budou odpoledne dosahovat i na 33 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 630. A jaké počasí je teď po ránu, to řekne meteoroložka Maria Ostrčelová.
11: Teploty jsou nadprůměrně vysoké. Klesly zhruba na 20 až 16 stupňů Celsia. Vůbec nejtepleji je v Bystřici pod Hostýnem, kde je téměř 26 stupňů Celsia.
10: Naopak nejchladnější teplotu bychom teď naměřili ve Štítné nad Vláří, a to necelých 16 stupňů. A obloha je oblačná až polojasná, vydržet by tak měla i po celý dnešní den a přes den se může objevit ale více přeháněk, místy i bouřek. Postupně pak bude ale srážek ubývat a k večeru se vyjasní. To byly zprávy. A pokračuje víkendový radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
7: Pokračujeme v 5.34 a teď společně Kotije a Kimbra.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

Motivační pokřik Pojďme střídá zvolání Vamos. Španělský trenér Santi Denia totiž dorazil do Prahy a stal se novým koučem české fotbalové reprezentace. Sám tuší, že ho čeká spousta práce. Víc o něm i jeho plánech uslyšíte za chvilku ve víkendovém ranním radiožurnálu.

0: Poprvé v historii má česká fotbalová reprezentace zahraničního trenéra. Národní tým převzal 52-letý Španěl Santi Denia, který se u českého A týmu pokusí navázat na velké úspěchy s působením u španělských mládežnických celků do 17 a 19 let a také u olympijského výběru.
1: Santi Denia, Spain, Olympic champions.
2: Před dvěma lety slavil Santi Denia olympijské zlato a přidal do svého životopisu další velký úspěch. Bývalý hráč Atletika Madrid získal renomé hlavně jako mládežnický trenér. Vyhrál Euro v kategorii U17 i U19. Se španělskou 21 byl na kontinentálním šampionátu druhý. Teď začíná novou českou štaci.
3: Vamos, Česko.
4: Ahoj, vám pivo.
2: Pár českých slovíček už Denia umí a brzy se naučí další.
4: The football in Czech Republic have not a problem.
5: Fotbal v České republice nemá problém, je silný. Pro nás trenéry teď bude klíčové vybrat správné hráče a profil týmu. Samozřejmě se chceme zlepšovat, je to hlavně o detailech, které na té nejvyšší úrovni dělají rozdíly. Mentálně jsou čeští hráči silní a my z nich musíme dostat to nejlepší.
2: Řekl 52-letý Španěl na úvod tiskové konference v sídle fotbalové asociace na Strahově a hned vytyčil první cíle. Přestěhovat se s rodinou do Prahy, poznat aspoň z české kultury a vidět maximum zápasů tuzemské ligy.
5: Minulý týden jsem si pouštěl utkání prvního kola. Je velmi důležité vidět ty zápasy, prohlédnout si hráče, navnímat českou ligu, kde hraje většina národního týmu. Není to jen o Spartě nebo Slávii. Chceme navštívit všechny stadiony a kluby v České republice. Je důležité je znát.
2: Další soutěžní utkání odehrají čeští fotbalisté v září proti Chorvatům v Lize národů. Času na přípravu je tedy minimum a Denia chce, aby u toho byl i útočník Patrik Šik, který po konci letošního mistrovství světa uzavřel reprezentační kariéru, pokračuje šéf fotbalové asociace David Trunda.
6: Jeden z prvních dotazů, který jsme měli při diskuzi se Santim, s Pavlem Nedvěrem, byl, jestli v neděli můžou za Patrikem Šikem zaletět a představit se, ale ta druhá reakce byla, že ten tým je důležitý a potřebuji si to všechno zanalyzovat.
2: Santi Denia podepsal smlouvu na 2 roky, mezi jeho cíle patří postup na Euro v roce 2028, modernizace herního stylu národního týmu a spolupráce s mládežnickými výběry. Španělští dorostenci pod jeho vedením dávali v průměru přes 2 góly na zápas. František Typovský, Radiožurnál.

0: 50 studentů tráví prázdniny prací pro Rožnov pod Radhoštěm, upravují zeleň a uklízejí ulice. Kvůli současné vlně veder město brigádníkům upravilo pracovní dobu a my se za nimi vypravíme za chvilku. Teď počasí s Adélou Burešovou.
1: Počasí. Do Česka i dnes dorazí tropické teploty, pohybovat se budou v rozmezí od 28 do 33 stupňů Celsia, na jižní Moravě je kolem 36. Už teď po ránu, ale teploty pomalu stoupají, na většině území se drží kolem 20 stupňů, o něco méně je teď na západě Čech, tam mají kolem 16. A obloha je nad většinou území oblačná až polojasná, jen na severu a severovýchodě Čech ještě doznívá déšť z nočních bouřek. Ty se můžou objevit místy i přes den, k večeru se ale vyjasní a srážek bude ubývat. Teď hezké ráno.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat třeba pochopíš.

zase zrychlil jsem dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi bez nich gesta i včiny, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš. A já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet, už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí popraví.

0: Nina od zpěváka Tomáše Kluse, víkendový ranní radiožurnál je s vámi i v 5 hodin 51 minut. Za chvilku uslyšíte zprávy, teď ale stihneme ještě jedno téma probrat. 50 studentů v Rožnově pod Radhoštěm si o prázdninách přivydělává na brigádě pro město. Sekají trávu, stříhají keře a uklízí rozpálené ulice. Do práce nastupují už v 6:30 ráno a od kolem jdoucích si během směny mnohdy vyslechnou víc rad, než by si přáli.
1: Tak jak to jde?
2: Dobře to jde, výborně to jde.
1: Říká Vítek, kterému teď odebírá větve František. Ty se tady kryješ ve stínu. Vedle tebe stojí velký kontejner, hned vedle něj jsou uložené pedlahve. Kolik té vody jsi tady vzal dneska v ten parný den?
3: Já mám litrovou flašku vody a já si to vždycky odpoledne o obědové pauze doplním.
1: Keře teď ručně ostříhávají dvě děvčata, brigádnice Vendula a Nikola. Je horko.
4: Je horko, ale právě oni jsou na nás tak hodní, že vlastně když odpoledne už nemusíme chodit, aby náhodou nedošlo k nějakému úpalu nebo tak.
1: Vy jste docela holky neopálené ještě, vy se asi hodně schováváte během té brigády ve stínu.
4: Jo, jako docela jo, já se většinou ještě i mažu.
1: Jaká je ta práce, kterou děláte?
4: Třeba vytrhat plevel nebo tak. Kluci zase dělají nějakou jinou práci, třeba chodníky a podobně, nebo různé keříky zastříháváme, co zrovna se naskytne někde a tak.
1: Studenti pracují u polikliniky, v minulých dnech byli ale v centru města a pleli záhony. Právě v okolí náměstí se u nich nejčastěji zastavují lidé a dávají jim rady, jak mají při zahradnických pracích pokračovat. V parných dnech ale přidají i jiné rady.
4: Jenom ať hodně pijeme, ať se namažeme.
1: Jen kousek od polikliniky pleje chodní Jirka. Hodiny, kvůli kterým během horka zůstávají doma, si stihne dokonce prázdnin nahradit.
5: Tady je paní přímo, která se o to stará, jako takhle o to zdraví těch jako brigádníků, tak vždycky řekne těm našim šéfům.
1: To potvrzuje i mluvčí města Adéla Kousalová.
6: Pokud jsou takhle teplé letní dny, tak jejich práci přizpůsobujeme tak, že pracují jenom třeba do oběda.
1: V parných dnech taky častěji pracují v parku nebo u řeky Bečvy, kde se můžou i schladit. Město letos během léta zaměstnává celkem 50 brigádníků. V parných dnech začínají pracovat už v 6:30 ráno. Gabriela Hickl, Radiožurnál.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 6 hodin. Zprávy má Tereza Tomášková.
1: Po nočních ruských útocích na Kyjev je nejméně 9 mrtvých. Policie vyšetřuje zaměstnance brněnské pobočky České národní banky, který měl banku připravit o desítky milionů korun. Mezinárodní fotbalová federace kvůli kritice zastavila plán prodat podíl na mistrovství světa soukromým investorům. A bude oblačno až zataženo, místy přehánky nebo bouřky a teploty většinou do 33 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Ruská armáda v noci zaútočila balistickými střelami na Kyjev. 9 lidí zemřelo, zraněných je 23. Uvedly to ukrajinské úřady. Na místě byly slyšet silné výbuchy. Úder způsobil požár v 6podlažní budově v Solomianské čtvrti. Další následky útoku podle kyjevské vojenské zprávy zjišťují ve 3 městských obvodech. Rusko v posledních týdnech zesílilo útoky balistickými raketami, proti kterým jsou účinné jen některé systémy protivzdušné obrany, včetně amerických patriotů. Těch má ale Ukrajina nedostatek. Policie obvinila zaměstnance brněnské pobočky České národní banky z krádeže. Muž měl banku připravit o desítky milionů korun. Na podezřelé transakce upozornil finanční analytický úřad. Kriminalisté uvedli, že se jim díky spolupráci s bankou podařilo prokázat, že muž obcházel interní pravidla. Obviněný s vyšetřovateli spolupracuje a policie se snaží ukradené peníze získat zpět. Podle mluvčí České národní banky Petry Vlčkové případ nemá dopad na běžné fungování peněžního ústavu.
3: Česká národní banka přijala opatření k ochraně majetku a bankovní rada zároveň rozhodla o zahájení mimořádného interního auditu. Jehož cílem je prověřit všechny okolnosti případu a posoudit účinnost nastavených kontrolních mechanismů.
1: Podle policie zadržený muž pracoval v bankovním sektoru dlouho. 22členný tým českých hasičů se vrátil z mise v Řecku. Ve městě Patra na severu poloostrova Peloponés 2 týdny pomáhali s hašením lesních požárů.
4: Čeští hasiči k zásahu v Řecku vyrazili celkem 4x. Nejnáročnější byly podle velitele Richarda France přírodní podmínky, silný vítr a jiná vegetace.
5: Rychlost toho šíření požáru je potom podstatně vyšší. Velmi jednoduše se tam stává z požáru nějakého porostu korunní požár.
4: Po druhé se mise v Řecku zúčastnil ředitel územního odboru Plzeň Pavel Musil.
6: Přínosem letošního roku bylo určitě to, že jsme měli možnost cvičit celitní jednotkou řeckých hasičů s 6. oddělem MOD a to byl obrovský přínos, protože kluci skutečně viděli tak, jak to dělají lidi protřelí a lesní požáry v exponované evropské lokalitě.
4: V řeckém městě Patra je vystřídal další 22členný český tým. Z Prahy Laura Hájková, Radiožurnál.
0: Sport. Mezinárodní fotbalová federace FIFA nebude prodávat podíl na mistrovství světa soukromým investorům. Prezident FIFA Gianni Infantino oznámil, že organizace od záměru ustoupila po vlně kritiky. Světová federace původně plánovala prodat 20% podíl v nově vzniklé komerční společnosti. Proti návrhu se postavila Evropská fotbalová unie a její členské asociace pohrozily bojkotem mistrovství světa i dalších soutěží. Fotbalisté Sparty si ve 2. kole šance ligy připsali první vítězství v nové sezóně po domácí výhře nad Zlínem 3-1. Hodnotí to trenér Pražanů Brian Priske.
7: Jsem spokojený se 3 body a s některými momenty v zápase, ale bylo tam také hodně okamžiků, kdy jsme ztratili kontrolu a nedominovali jsme. Trošku to připomínalo minulý týden. Ztratili jsme strukturu hry, odevzdali jsme dost míčů a povolili jsme soupeři moc standardek. Na můj vkus to bylo chvílemi až moc otevřené utkání.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zavřená D52 za Pohořelicemi a nehoda na D1 za Souticemi. Dálnice D52 směrem z Mikulova do Brna je neprůjezdná po tragické nehodě za Pohořelicemi. Na 21. kilometru se stále vyšetřuje. Sjíždějte na 23. kilometru, objíždějte po souběžné silnici až k nájezdu na 16. kilometru. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za odbočkou na Zruč nad Sázavou překážejí následky nehody kamionů. Srazili se na 50. kilometru, na místě už je odtahová služba. Průjezdné je to s opatrností levým pruhem. Provoz byl na chvíli zastavený, vytvořila se kratší kolona, ta se teď bude rozjíždět. A na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy čekejte překážku za odbočkou na Litoměřice. Na 40. kilometru stojí porouchané osobní auto. Odstavný pruh je uzavřený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno, místy přehánky, lokálně i bouřky, ojediněle silné. K večeru by mělo v Čechách srážek ubývat a místy se vyjasní. Teploty 28 až 33 stupňů, na západě a severozápadě Čech kolem 25 a na jihovýchodě Moravy až 36. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
0: Dobré brzké ráno vám přejeme, 5,5 minuty po 6. hodině nás posloucháte, no a za chvilku si řekneme, o kolik si ode dneška připlatíte v Praze za cestu taxíkem. Připomínáme, že je 1. srpna. Magistrát totiž zvýšil řidičům maximální sazbu za kilometr. Tak s námi zůstaňte i dál, přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
2: Víkendový radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
1: Se mnou na mým place jsou Anna Šantrůčková a Pavlína Flamíková, holky ve Slezsku. Ahoj holky.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
1: Holky ve Slování. To je jako z mýho laického hlediska a dneska vás poprosím, abyste mě brali jako laika, který prostě jako ve Slování viděl z dálky, z rychlíku, tak to je prostě taková chlapská dřina, když to řeknu úplně blbě. A teď chci, ať se do mě pustíte.
2: Já se si pouštět nebudu, protože je to chlapská dřina. V podstatě jako je to sport samozřejmě i pro ženy, to jako nebudu říkat, že samozřejmě, že je. Ale třeba náš trenér vždycky říká, že chtěl trénovat chlapy tak moc, že si z nás dělá ty chlapy na vodě.
3: Já se k tomu taky vyjádřím, teď je to vlastně otrocká práce, že jo? Tam to začalo, no. To jsou prostě galejníci, to jako začalo všechno tím, že to lidi jako nutili dělat.
1: Vikingové a zajatci na lodích prostě převeslovávali oceány. A to teda, a tak tam asi mezi něma taky byli asi ženský, no. Ale já jsem to nechtěl jako genderově vlastně jako zvrátit někam, jako kam to nepatří, jo. Ale vy jste prostě ramena té holky, to je to, co lidi nevidějí, co posluchači teďko jako nevidějí, to vidím já. Já obdivně na vás zírám, že to je prostě jako taková plavecká figura, že jo. Že to je vysekaný nahoře, pak je jako přesýpací hodiny v podstatě.
2: Dneška to máš tě potržený tím, že je vlastně bývalá plavkyně, takže...
1: Takže opravdu, no vidíš.
2: Ano.
1: To je taky otázka, jako jak jste se k tomu veslování dostali, přes jaký sporty původně, anebo rovnou jako vesla do ruky a čau. Nepředpokládám, že ve 4 letech třeba jako vemeš veslíčko a jdeš si někam na vodičku.
2: No já jsem dělala jako takové ty klasické sportovní kroužky. A jako
1: gymnastiku.
2: Jako je vybíjená, basketbal, zkoušela jsem i jako judo, když mi byla asi 3-4, protože moje maminka byla judistka, takže jsem to jako zkoušela. Ta zjistila, že tam radši lezu po žebřinách a že mě to nebaví. Takže skončila, pak jsem rovnou šla veslovat asi v 8 letech. Takže...
1: Teda v 8 se může začít s veslováním. No, to je docela zajímavé. A ty Aničko?
3: No v 8 je to docela brzo. Abych řekla, že Pavče je spíš výjimka, že většina těch veslařů začíná tak jako 12 dál. Ale myslím si, že první jako naše žákovská kategorie je od 10, kdy jako už můžou závodit.
2: No 9, 10.
3: No. Takže Pavčata to ještě měla fakt jako
2: začala hodně brzo.
1: Chápu to tak, že pro děti je vlastně ten sport jako nežádoucí, protože je fyzicky namáhavý.
3: Jo, pro nás je úplně nejvíc žádoucí dostat už jako fyzicky připravený jedince z nějakých jiných sportů, aby pak chytili to veslo a začali jezdit strašně rychle.
1: Takže to tvoje plavání je třeba jako cajk v tohle.
3: Jo, to bylo úplně vlastně jako skvělý základ. Skoro bych řekla, že plavání je jako nejlepší taková jako kolíbka pro ty veslaře. No.
1: Jo, protože voda?
3: No,
1: anebo protože námaha?
3: Protože třeba ten dech jako je hodně namáhaný, nebo i právě jako podobný svaly se zapojou. Řekla bych, že to je fakt jako super sport. No,
2: to určitě, protože třeba když si vezmeme teďka nejlepšího skifaře na světě, Olivera Zeidlera, Němce, tak to je bývalý plavec, který jako plaval hrozně dlouho, pak začal veslovat asi po 2 letech, prostě byl mezi nejlepšíma. Takže to plavání je určitě super a veslovat není špatně, začít jako brzo, ale tam je náročné to, aby tam nebyla ta raná specializace pro ty děti, aby byly všestranně rozvíjené a nejenom čistě pro to veslování, protože jak se vlastně zatěžuje celé tělo, tak to potom můžou odnést pohybově ty děti, jakože záda, protože je to náročné i na tu techniku, takže tam si myslím, že atletika, gymnastika, plavání jsou jako super sporty jak na začátek.
1: Ale úplně zase laicky, jo, jenom to zopakuju, že jsem laik. Když jsou ty trenažéry veslařský, třeba miluju House of Cards, ten, co má jako prezident Kevin Spacey, tak mu tam bublá voda. On zatáhne a tam prostě se točí, vlastně on roztáčí nějakou turbínku. A to mě hrozně baví na tom, když jsem dřívá věc něco takového jako provoz, že můžeš zapojit jako kteroukoliv skupinu. Když chceš, tak můžeš jít nohama trošku, když chceš, můžeš jít ramenama, můžeš i prsama. Jak je to u vás s tím, když vlastně ty říkáš, jak to není úplně vhodný pro děti, protože to zafláká nějakou skupinu svalovou, ale pro mě je to vlastně laicky, jako zaměstná spoustu svalů. Tak kde je ta rovnováha mezi tím? Jsou sporty, které jsou úplně na jednu stranu, že jo? Máš tenis, máš golf, máš hokej, to je prostě seš na jednu stranu. A tohle je prostě, přijde mi to rovnovážný takový.
2: Není to špatně pro ty děti, ale musí k tomu dělat i jako ty ostatní sporty nebo jiné pohybové aktivity, protože tam vlastně náš ten pohyb vychází z přenášení síly z nohou, vlastně z velkého odkopu. Spousta lidí si myslí, že my zatěžujeme nejvíc ruce a ramena, ono to tak úplně není. My vlastně přenášíme přes celé tělo sílu z toho odrazu přes ruce do vesel. Takže v tom je to náročné, že musí udržet jako zpevněný ten trup, toho, trup těla a vlastně ten kor, aby to přenesli a neposlali přímo ten odkop, který, když řeknu, už i malé dítě se odkopne víc než třeba 50 kilo, dám příklad, tak by si to poslal celý do páteře, kdyby nebyl jako správně zpevněný. A pak z toho právě vznikají ty vyhřezlé plotínky, takže já když třeba přijdu náhodou do fitka a vidím, jak někteří veslují na trenažeru, tak mě bolí plotínky za ně.
1: Za ně tě bolej, protože hned vidíš, co dělají vlastně jako nesprávně a špatně.
2: No.
1: Anna Šandručková a Pavlína Flamínková jsou hosty Davida Novotného na place.

0: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
1: A se mnou jsou tady holky veslařky Anička Šantručková a Pavlína Flamíková. Já bych pokračoval ještě v tom mým naivním vyptávání se na to, jako třeba pro mě novinka, že odkop je vlastně jako nejdůležitější. V jaký fázi vlastně toho odkopu zabírají vesla?
2: No, tak jako když to člověk, když je šikovný, tak to umí chytit jako hodně vepředu už vlastně tu vodu, ale největší potom ta jako páka je, když je to veslo kolmo. Kolmo k lodi, takže tam jako největší asi ten, no když je člověk
1: ale musíš čutnout.
2: Ve výhmatu na začátku.
1: Výhmat.
2: Výhmat,
1: jo, super, to potřebuju.
2: Když dojedeme do začátku toho tempa, kde jasně, vlastně dáváme to veslo do vody.
1: Tak jsi zadkem nejdál na tom.
2: Tak jsem vlastně zadkem nejblíž k patám.
1: No, jasně, ke špičce.
2: Takže jsem jako nejdál.
1: Ano.
2: A tam začnou zabírat ty nohy, ale jako tam je to jako okamžitě. To by mělo být fakt nasetěný. Ten,
1: no prostě právě, to, jasně.
2: O to my se jako snažíme, fyzika. Ale ono je to docela těžký tohle udělat
1: je.
2: Taky. No.
1: A tam se dělají ty rozdíly, tam se dělají desetinky.
2: No tam jako tam ještě ten problém, když se třeba netrefíme úplně stejně, tak se tam hlavně dělají desetinky, že jo? Ano,
1: jasně.
2: Přesně.
1: No, protože to je, ano, to je dvojka bez kormidelníka, to je taky jako, to je taky mazec, že jo. Vy jste ty holky, co držej pádlo, veslo, pardon.
2: Já bych to, radši bych to ještě párkrát připomněla, ale
1: jo. Je to veslíčko. A máte vy nějaké jako takové, jako oproti kanoistům nebo oproti pádlařům, jste jako vepři nějaký?
2: Tak jako ze srandy.
1: Z legrace,
2: no. Ale teďkon se jakým se daří, tak většina lidí prostě v České republice říká pádlo, no. Je to takový, je to víc zažitý, no.
1: Rychlostní kanoisti jsou před váma kousek a i ty slalomáři vodní, že jo, no. Takže no. Pádlisti mají pré a vy to...
2: Cákalové.
1: No, ale vy taky, když se vám to nepovede, tak dovedete docela dobře našplouchat, ne?
2: To jo, ale my se nám říkají zase couvalové.
1: Couvalové, protože jedete po prce. Já se zblázním, dobrý, voda. Ale jinak jste kámoši, jako voda zbližuje, ne, podle mě. No, když to odkejváš, Aničko, celý, tak to bude hrozně potichu, podle mě. Anička kejvá, může se tady zbláznit. Hřívají vlaje, ale posluchači z toho nic moc nemají.
2: Já to jenom potvrzuju, tak kejvám, jsme kámoši, no, je to dobrý.
1: Jo. Hele, ještě jako výhmat. Mm-hmm. Pojď ještě nějaký specializace. Co ta loď, ta šlupka, to se nějak jmenuje určitě, viď?
2: No, ta se jmenuje...
1: Šalupa.
2: Loď.
1: Ne, tak my máme... sdílny s takovýhlema názvama, teď to je pro blbce. To musí být jinak určitě.
2: No, tak máme...

0: jako skifa.
1: No jasně, jasně, projekt, jednotlivé. Jasně.
0: Jednotlivec, dvojskif, dvojka, bez kormidelníka, čtyřka, nonkok.
1: To jsou prostě názvy těch posádek. A přesně
0: tak,
1: jako, posádek,
0: tak říkáme ale... potom i té lodi samotné, to je prostě loď. Vevnitř je slide.
1: To je to, po čem se vozíš.
0: To je přesně to, po čem se vozím. Pak mám nohavky.
1: No, to jsou boty.
0: To jsou boty připevněné v lodi. Tam si dávám nohy.
1: Jak to vypadá?
0: No prostě jsou to boty namontované na desce.
1: Ty do ní vklouzáváš jako komplet.
0: Jo.
1: Tam jdeš nohama do tohohle kompaktu. To je prostě nohavka.
0: Jo, tomu se říká
1: jedna
0: nohavka.
1: Jedna a druhá, jo. Levá, pravá, přesně. Ale jsou u sebe.
0: Ano, jsou u sebe.
1: Ty nejsou takhle, jako to není šlapadlo.
0: Ne, není to šlapadlo, ty tam jsou prostě napevno namontované v té lodi.
1: Utahuješ nějakýma, jako přeskáče nebo něco
0: ne,
1: takového?
0: Ne, to jsou prostě klasické boty, které tam jsou přišrubované v té lodi, takže normálně mám na suchý zips, je to prostě jak kopačky třeba, když si přestavíte na sucháč. To,
1: ale musí ti být, ne? Musí no jasně, to být tvoje kopačky.
0: Jasně,
1: prostě.
0: Musí to být moje kopačky.
2: Já si mám třeba hrozný problém. Já si jako, teďkon jsme zkoušeli jinou loď a já mám docela velkou nohu, mám 43 a tam byly 41, že jo? A to prostě nešlo, takže já jsem normálně...
1: To pokrčíš prostě
2: ne, já jsem prostě, no to jsem vydržela 8 kilometrů, pak jsem si myslela, že už jako no, ani metr dál, tak jsem se nejenom musela vyndat. Ale pak se zase nevesluje moc dobře, že jo? No tak je blbý.
1: No tak to je jasný.
2: Ale takže dá se to jako všechno vyměnit. Ono u nás na té lodi je strašně moc věcí nastavitelných, jo? To je prostě od toho, jak se posouvá vyložení, tam jako se dá udělat, že to jako různě...
0: Musíš vysvětlit, co je vyložení.
1: Na šalupě.
2: Jsem se nabila hodně, jako já fakt na ty technické věci na tom tak dobře nejsem. Pavčo, nechceš z toho chopit ty? Já mám vzat to s těma botama, jo, to by nejde.
1: Jo, boty dobrý.
2: Boty v pohodě, to by mi šlo. Takže jsem vlastně si normálně tam musela dát jiný boty, jakoby z jiný lodi, jenže potom, když jsem chtěla jít na tu druhou loď, tak jsem se zase musela odmontovat boty z tamtý lodi a zase se vrátit zpátky.
1: Ta montáž je náročná, jako nebo vemeš
2: prostě... No tak jako trvá to, že jo, nejhorší, když na to člověk zapomene, takže teďko
1: na tři šrouby,
2: no, ale když tu loď jakoby už to vynesem, že jo, vyjdem z té lodi, něco dáme se tu loď na vodu, teďko s tím je, hele, já tady nemám boty, tak se musím vrátit zpátky,
1: jasně,
2: musím někde
1: plus,
2: najít,
1: no,
2: musím někde najít ten klíč, jasně, kterým to za sebou odšroubovávat, což se mi samozřejmě nedaří, že jo, takže už to trvá. Pavčata je naštvaná, čeká na břehu, já mám moc naštvaná, nebejvá, to je dobrý. Ale tak jako všechno to najednou trvá, no, takže je to lepší tady ten si
0: věci
2: jako
0: většinou tyhle věci dělá Pavča, aby nebyla naštvaná, že čeká na břehu.
1: Jo, jo, aby si ušetřila toho čekání,
0: přesně tak,
1: tak si přešroubuje to, co je potřeba a madam přijde k hotovýmu, odkejvá hezky a je hotovo. Výborně, velké, my se dostaneme za chvilku ještě někam dál, ale zůstaneme chvilku u té lodi, mě zajímají ty názvy. Anička Šantručková, Pavlína Flamíková, Veslařky.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
1: A se mnou na place, na mým place je Anička Šantručková, Pavlína Flamíková, holky veslařky a jsme u vyložení, protože prostě Anička do toho Pavlínu namočila. Protože Anička se tady jenom tak zúčastňuje a když má nějaký vtipný příspěvek nebo bonmotek, tak zasáhne a ve chvíli, kdy to je na paní učitelce, tak to předá prostě Pavlíně. Takhle to máte holky v lodi?
2: Takhle popravdě, asi jo.
1: Jo, že jo.
3: Ale vtipné je, že to je paní učitelka.
1: Fakt? No. Jako v čem ale?
2: No. Já to mám vystudovaný, ale ještě se k tomu moc nedostala prakticky.
1: Ty máš pajďák?
2: No já mám FTVS a přírodovědu, mám jako tělocvik zeměpis kombinace.
1: Tělocvik zeměpis, no tak to seš jak naši oba,
2: no,
1: to je
2: tak jasný, není to moc jako...
1: Neznám.
2: Technický vyložení, prostě no, jako trochu jsme to tam řešili, ale pak jsem si říkala, že tu specializaci si radši dělat nebudu, že to trénování přece jenom asi na mě je moc náročný.
1: No tak mi řekni, co je vyložení, Pavlíně,
3: no,
1: prosím.
3: Vyložení se nastavuje na křídle nebo na krákorci.
1: A jsme v háji.
2: Je to klidně vysvětlím já, hele.
1: Jo, fakt,
2: vyšlo,
1: křídlo a krákorec umíš, jo?
2: Křídlo, krákorec.
1: Věci vodka. Dávejte mi věci vodka, to dám.
2: No, na té naší lodi, co je rozdíl mezi veslicí a potom jakoby tou lodí? Kajak, kánoje, my máme veslo pevně upevněný k lodi. To tam prostě drží.
1: A takovým drží to očkem nějakým.
2: To je havlinka.
1: Havlinka?
2: Veslo se dává do havlinky. A ta havlinka je přidělána na křídle a na krákorci.
1: Jo.
2: A to je taková věc, která tam prostě trčí a je to tam jako...
1: Převažuje vlastně.
2: Přesně, kouká
1: ale zároveň,
2: to mimo tu loď.
1: Zároveň i vyvažuje, ne? To je důležitý pro rovnováhu.
2: No, oni to vyvažují hlavně ty vesla. Jako kdyby se tam neměli ty vesla, tak to moc stabilní nebude.
1: No, jasný, no. Jasně. Takže vy, no jasně.
2: Takže to, no. Takže na tom křídle a na tom krákorci se dá nastavit vyložení.
1: Ale krákorec byla havlinka, krákorec jsem ještě minul.
2: Jo, no,
1: to je buď a nebo.
2: Krákorec nebo křídlo. Krákorce už se dneska moc nepoužívají, tam šlo o to, že to bylo jako z boku lodi, když toto křídlo jakoby je propojený vlastně přes celou tu loď, že to jde i jako přes střed té lodi, bych řekla. No. Ty křídla byly jenom jako, teda ty krákorce byly jenom z boku.
1: Jenom z lodi ven prostě a tohle zasahuje i jako k vám do toho vašeho prostoru.
2: Ty křídla jsou jako modernější, no, je to takový, že se to vyrábí až posledních, já nevím, 10-15 let.
3: Jo, dobře. Je tam lepší přenos té síly.
1: Pojďme se vrátit tomu vyložení teda.
3: No, tak to vyložení se právě nastavuje na tom křídle krákorci a je to vzdálenost havlinky.
1: Ano.
3: To je tam, kam se dává veslo.
1: No, jasně.
3: Ke středu lodi nebo jako k
1: veslaři. A to máte každá jinak, protože jste každá jinak stejně, každá jinak velká.
3: To máme právě nastavené stejně a podle toho se vlastně přizpůsobuje i to, jak daleko, jak dlouhé to tempo vepředu a vzadu máme, nebo jak je to těžké, protože vlastně od té havlinky ke konci vesla se nastavuje páka. Toho vesla a pak je vlastně a ještě celá délka. A tím se vlastně jako ovlivňuje to, jak, když to přirovnám, tak je to jako, když si přidáváte závaží v posilovně, tak tím se jakoby upravuje ta páka a to pomáhá to vyložení plus ještě ta páka na tom samotném vesle a tím se vlastně jako koriguje vzdálenost, jakou my jsme schopni jet s tím veslem, takže jakoby délka vepředu a vzadu, což je docela důležité, protože samozřejmě je pro nás nejvýhodnější být co nejdelší vepředu i vzadu, v nějaké té efektivní fázi toho tempa.
1: Takže se musíte se shodnout na nějakých parametrech, musíte se shodnout. A jak to probíhá tady, takové shodování?
3: No to shodování probíhá tak, že přijde trenér, nastaví
1: dobrý.
3: To.
1: Ještě ne, uvezu to, ne.
3: No.
1: A teď už jo.
3: No, takhle, v podstatě aha, takhle někdy i během tréninku, když už jsme třeba hodně unavené, nebo tak si řekneme, hele, je to moc těžké pro nás,
1: jasně,
3: už to jako nemůžeme utáhnout, už to právě jako nemůžeme tak kvalitně vystupňovat to tempo, takže nám to třeba to jako zlehčíme právě na tom vesle.
1: Jasně. A to jde jednoduše, jako jednodušejc než boty?
3: Jo, je to nepříjemné to dělat přímo na vodě, protože si vlastně vezmeme tu rovnováhu. Protože to veslo si musíme zatáhnout k sobě a ono nás jako vyvažuje. A teď ještě třeba, když my jsme na té dvojce, tak ta opora pro nás v obě zůstane jenom na jednom vesle. Takže to potom není úplně na to, když...
1: Je to hodně vratký, asi hodně.
3: Je to hodně vratký,
1: je to taková šlupička,
3: je to jako hodně vratký. Já si pamatuju, že v Pardubicích na Sportáku, když jsem byla, tak jsme to zkoušeli s trenérkou od kanoistů, že si vzala skifa a zkusila ho jako s pádlem ustabilizovat a nejde to. Jako bez těch vesel to nejde, no. Jako určitě si... Neumím si představit kanoistu, který by si vzal pádlo a pádloval třeba na skifu. To by asi úplně nedopadlo, protože my máme i to těžiště máme.
1: Ale obráceně taky těžký, ne? Asi na tom rychlostním. Prostě
2: tam nemáme kam přidělat, že?
1: On je jakoby široký a jakoby proti vašemu tomu, proti vaší loďce je širší, ale
3: to
1: stejně jako...
3: Úplně si nemyslím.
1: Není, jo. Naklekneš tam a
2: je to jako jiný ta loď. Máme jakou delší.
1: Jasně.
2: No. Ale...
1: A ten prostor je stejný, teda podle tebe, jo, podle vás, jo.
2: Já si myslím, že je docela, že asi, jo.
3: Já si myslím, že jo.
2: Musíš tam vejít zadek.
1: Když vy jste bez kormidelníka.
3: Tak já mám kormidlo na noze, připevněné k té nohavce.
1: Takže musíš mít nohu venku.
3: Ne, tam je to vlastně...
1: Připevněné na nohavce.
3: Je tam vlastně já hýbu s tou nohavkou do stran.
1: A to jenom jako špičkou uděláš nějaký pohyb?
3: Jo,
1: levou špičkou nebo pravou špičkou?
3: Pravou, mám jenom to na pravé noze a buď, když chci zatočit.
1: Tak prostě dáš šajtly, anebo prostě placínku.
3: Jo, když chci zatočit jako na aničinu stranu, tak dám špičku doleva, když na sebe, tak doprava.
1: Hele, tak tohle jsem vůbec nevěděl, to je úžasný. No. Teda jsem nevěděl ani havlinku samozřejmě, to nevím skoro vůbec nic o tom vašem sportu, ale baví mě si s vámi o tom povídat. Anička Šantručková, Pavlína Flamíková jsou hosty Davida Novotného na Place.
0: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.

0: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
1: Se mnou na mém place Anna Šantručková a Pavlína Flamíková veslujeme. Seznamujeme se s lodí a možná se seznámíme i s nějakýma tratěma. Jaká je vaše oblíbená destinace na těch Račice?
2: Tak to úplně asi ne.
1: Jak to?
2: Já mám Lucern oblíbený.
1: Lucern, proč?
2: Tou atmosférou i vlastně to
1: závodiště.
2: Umějí
1: to tam lidi udělat.
2: Jo,
1: a voda je rovná.
2: Jo, a hlavně jsou tam krávy se zvonama a to je skvělý.
1: Jako bere tě to, protože jo. Zemědělka.
2: Protože jo, prostě to je ono.
1: Nebo čokoláda Milka, nebo něco se tam prostě jako děje.
3: Mě tam teda jako trochu vadí v Lucernu, no tam je koupaliště na startu. Jo. A když je tam potom třeba letos, jsme tam měli třeba jako 35-37 stupňů. A bylo strašný vědro. A teď tam jakoby se soustředím na ten závod, už jsem taková nervózní a najednou tam prostě vidím ty děti, jak
1: takže
3: jako
1: závidíš.
3: Já jim normálně jim to fakt závidím.
1: Jakože jim řekne, já bych tam čachtala se.
3: Já bych tam ale skočila
1: a teď tady, ale musím prostě na
3: teď
1: tom.
3: Tam na mě řvou nějaký rozhodčí, že já tam jenom
1: dejte jako mi pokoj, já chci tamhle být. No tak jasně, takže to tě štve Lucern, ale jinak teda jako dobrá. A proč ne Račice? Teď to je taková, tam není atmosféra.
3: A jo, tak je to tam umí být
1: lidi
3: dobrý.
1: Lidi na kole, podél kanálu.
3: Ale mě tam trochu vadí, že tam není jako nějaký les, nebo takový víc jako, takový trochu betonový na mě, no.
2: No.
3: Že v tom Lucernu jsme tam tak jako schovaný, teď, že jo, tam je nějaký tady strom, tamhle strom.
1: Je to víc přírodně udělaný.
3: Jo, jo. Tak je to jako přírodní jezero, ty Rače jsou prostě umělý kanál, no.
1: Jo, jo, je mi to jasný. A kdyby jsme měli porovnávat ještě další nějaký trasy?
2: No, tak já bych tam přijal třeba Henley.
1: Henley.
2: No, Henley regatu, tak tam
1: to zní bylo tak jako
2: tam je to
1: britsky nějak.
2: Ano, to je v Británii a je tam velmi specifická trať, protože tam se jezdí jeden na jednoho, se tam závodí, takže je úzká. Normálně jezdíme v šesti, tady jedeš.
1: Jako Oxford, Cambridge prostě jedou taky jenom dvě lodě. Ne?
2: Ano,
1: jako
3: prostě nevím, no, co tam to mají ty Briti tak rádi, ale oni to jezdí docela často tohle.
1: Že
3: no.
1: Prostě jsou dva a vyřadí se jeden druhý.
2: Jo, no.
1: Jo, je to pavouk prostě jo, a jedou proti sobě až do finále.
2: Ano.
3: My jsme to teď jeli vlastně poprvé. My jsme tam, teď nevím, jsme byli asi 3 týdny zpátky, no. Tak to byla jako naše premiéra v tenhle s tom jako systému
1: taky
3: závodění.
1: Jako to je taky v rámci světového poháru.
2: Ne,
1: tam
2: to ne, to už je to je.
1: To je spíš zábava nějaká, nebo zábava asi v uvozovkách.
2: To je docela prestižní regata.
1: Je to prestižní regata.
2: Je to královská regata.
1: Okay,
2: takže v Británii, když se veslaři jako někomu představují, tak dost často zmiňují dřív, kolikrát vyhráli Henley, než kolik mají olympijských medailí. Takže
1: fakt,
2: tam je to pro ně je to hodně prestižní závod. No.
1: Taková snobárnička.
2: Je to hodně snobárna.
1: Hodně snobárnička. No. Jako Wimbledon de facto.
2: Tak bych řekla, prostě že vlastně přirovnala bych to asi k veslařskému Wimbledonu. No.
1: A v Henley se něco přihodilo. Něco,
2: no.
1: Co nám, něco to nám naváže. Já vám musím prozradit, že jsme se tady povídali mezi vstupama a že já jsem se něco dozvěděl a proto jsme takovým oslým můstkem se teď dostali a provážeme dvě věci dohromady. Je to trasa v Henley a je to něco s kormidélkem, tak mi to pověz.
2: No my jsme si půjčovali v Henley loď, protože naše loď zůstala doma.
1: Takže přijedeš do nějaký snobárny, přijedeš do něčeho, co je hodně prestižní, ale nemáš svoji lodičku,
2: no,
1: jo? Tak jo?
2: No nemám, protože to bylo hodně rychle, my jsme měli vlastně den a půl mezi koncem světového poháru a tím, co jsme museli odletět do Henley.
1: A koho napadne, jako to chcete vy? Jako
2: jo, to napadlo
1: to
2: nás.
1: To chcete vy dvě, aby to takhle bylo. A pak nemáte ani svoji lodičku, ale teda.
2: No.
1: A pak se musí něco jako přihodit, no tak to je,
2: no.
1: Ano, tady Anička mě zase rozkejvala studio, je to výborný.
3: No tak má nuda, že bychom tady neměli co vyprávět, kdybychom si nevymýšleli takovýhle věci,
1: jasně.
3: Že někam pojedem hned potom
1: fofr.
3: Tohle, fofr tamhle. No, ale tohle má fakt sranda, protože my jsme si půjčovali teda loď, kterou jsme měli půjčenou jako od jedné federace. Tak dobrý, nějak jsme to jako s trenérem nastavili a sedli jsme poprvé na vodu. Teď to pro nás bylo hodně jako nových věcí, protože tam ta jako trať je fakt úplně jiná, než jsme zvyklí. A jezdí tam hrozně člunů. My jsme byli vlastně v pauze. Oni tam mají udělané jako pauzy mezi závodama, kdy se může jít na trénink. Jenže co my jsme nevěděli, že je lepší chodit ráno nebo večer a my jsme šli vlastně v poledne, kdy tam jako je puštěná normálně plavba,
1: jo.
3: Takže tam bylo, já nevím, jestli tam bylo třeba 50 lodí, prostě tam tak jako pro, jožiš.
1: Takže jste jeli takže jste jeli na vlnách, prostě na moři.
3: No, to by nebyl ten problém, jenže my jsme jako by sedli na tu vodu, že jo, a teď jedem a já se ním jako vzadu a otáčím se na té lodi a říkám Pavče vlastně kam má jet, protože Pavče má to kormidlo, což jsem mimochodem ráda, že nemám já, protože to by bylo hrozný. Ale tak říkám Pavče jako pojeď, pojď na mě. Že máme buď to jako na štroky, na háky, nebo na tebe, na mě, to záleží. Štroky, háky, klidně nějaký vysvětlím. Pavče, štrok, já jsem hák, záleží, na kterou stranu máme to veslo.
1: Tak to je na mě, na tebe, tak to je stejný,
3: no,
1: ne? Štrok, hák, jako
3: no.
1: Seno, sláma.
3: No. To vlastně můžu
2: říct. Tak je to stejný. No.
1: Já myslím, že to bude složitější, no, jsou nějaký čtyři směry, ne? Jsou dva směry, na tebe, na mě. Dobrý, fajn.
3: No, takže říkám Pavče, ať zatočí na mě. A Pavče jakoby najednou to vohla úplně na druhou stranu, že? Jenže tam byla ta loď. Takže jsem byla taková jako, aha, super. Tak jsem začala být taková trochu nervní. Nějak jsme to zastavili a říkám Pavče znovu, pojď na mě. No tak Pavče to znovu začala úplně na druhou stranu. Okay. A teď už jsme do té lodi, to byla ještě taková nějaká jako asi poměrně drahá.
1: A už bylo asi jasno.
3: Nějaká drahá dřevěná, taková jako takový
1: hezký. Ta cizí, co vám převážu.
3: Takový motorový člun, to nebyla jako veslice, to bylo prostě normálně, že jo. Tam lidi si dávali šampaňský jahody,
1: civilisti
3: a my jsme tam takhle jim udělali divadlo. No a skončilo to na tom, že jsme dospěli jako k závěru, že vlastně to kormidlo tam bylo špatně uchycený, že nebylo jako překřížený, takže Pavče to točilo na druhou stranu.
1: Čili jako v Británii prostě řízení na druhé straně, řízení vpravo.
2: Ale to nebyla britská loď, to nebyla. Nebyla ale to britská, ale někdo to tak prostě měl nastavené.
1: Uměl,
2: no.
1: Neuměl šajtly a neuměl prostě placírku.
2: Bylo to na rozvod, na infarkt, hrozný to bylo.
1: Co z toho proběhlo? Nic, ani rozvod se nekonal a ani infarkt se nekonal, že ne? Nakonec. Takže je zbytečná historie.
2: Úplně zbytečná.
1: Holky Anička Šantručková a Pavlína Flamíková jsou to holky, které veslujou, jsou hostem Davida Novotného na place.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
1: A mými hosty na mém place jsou Anna Šantručková a Pavlína Flamíková. Jsou to holky veslařky a berou mě na svůj plac a to se mi taky líbí. A holky, emoce, to je to, co mě zajímá. A ty si říkala, že to bylo na rozvod, že to bylo prostě na infarkt a že prostě popáte hysterii. Jak moc musíte k sobě mít blízko, když si vlastně máte tolik vyhovět v tom sportu, který jste si vybrali?
2: No, je to náročný někdy. Fakt je to jako náročný, protože my jsme tam dvě a jsme spolu teďkonc fakt jako skoro pořád. My se vidíme každý den prostě pořád a hlavně se na tu druhou člověk musí strašně spolehnout. Já vlastně na tu vodu bez té pavčí prostě nemůžu. A když já přijdu pozdě, ona na mě musí počkat a nesmí na mě být protivná, protože na mě bude protivná, tak zase potom já budu protivná na ní, že? A ten trénink nebude stát za nic. Takže my
1: dobře,
2: se fakt
1: a když
2: jako
1: bude protivná zaslouženě, protože si přišla pozdě, protože jako nedrží slovo, tak ty jako nemáš důvod být protivná, ona může být protivná, protože si přišla pozdě a ten důvod tam je zjevnej a ty musíš sklapnout patky prostě chvíli a jako tu to prominoutý vlastně nějakou velkorysost v sobě najít a říct, ano, máš asi právo, bej na mě naprotivná, ale tak jako dobrý, tak jak dlouho to bude trvat? 5 minut, ještě 10? Jo?
2: Jo, jako já se samozřejmě vždycky zastydím, je to pravda.
1: Ok, dobrý, to jsem si trošku oddech. Teda. Dobrý, ale teda je to dennodenní setkávání se pořád se stejným člověkem, na kterého se musíš 100% spolehnout. Jako nevisí na tom život, když jsou na sebe rolesci navázaný, tak asi jde o jiný věci, ale je to pro vás důležitý, abyste se měli rádi? Nebo stačí být profi jako jenom co se týká té lodi a pak si jdete každá po svým?
3: Myslím si, že to úplně nestačí. Musí tam fungovat nějaká lidská chemie, protože já musím Aničce na 1000000% věřit a ona mě taky. Protože jako v podstatě, když třeba jedeme
1: to ten není málo milion, ono i to je hodně, ale
3: ne, jako já jí musím jako věřit v jakýmkoliv pohybu, protože ještě jako vtipný, já se bojím vody. A pro mě to není sranda jako věřit někomu, že tam neudělá něco a já kvůli ní do té vody nespadnu. Takže jako já jí fakt musím věřit a je to jako náročný občas.
1: Ona vesluje a bojí se vody.
2: Jo, já nevím, ale rodiči prý naučili plavat. Já jsem to moc krát neviděla, ale tak.
1: A takže tě tam hodili a proč se bojíš vody? Bojí se pavouků, myší a hadů? Ne.
2: Ale teda já se bojím pavouků, to jsou úplně zvířata.
1: Nic, pavouci to nejsou.
3: Já se bojím ucholářů, tomu se říká tady škvoři. U nás se tomu říká
1: škvoři, no jasně.
3: No, tak těch se bojím.
2: No, a ta voda to taky jako pavča. Já vlastně nevím, proč s tím má problém.
1: A odmala nebo co?
3: Jo, odmala mi to vadí, no.
1: Hodili tě někdy někam?
3: Takhle jsem se naučila plavat, no. Hodili mě do vody a plav.
1: No a plavala si. Trošku si se nabumbala asi.
3: Ne, tam vlastně ani nevím, proč to vzniklo, ale teď už jsem ve fázi, kde mi vadí jenom velká otevřená vodní plocha. Jasný. Takže když jsme na velkém jezeře, tak mi to nedělá úplně dobře. Třeba v Itálii, ve Varéze a tam je hodně velká otevřená vodní plocha.
1: A už je zvyká, tam nejdeš poprvé.
3: No, nejdu.
2: Taky se nám tam jednou s pavčou stalo, se nám docela zážitek, že jsme jako jeli trénink a byly docela vlny, jako nebylo moc dobře a pavča jednou zastavila a byla taková, já nejedu. Já prostě jako by nikam nejedu. A teď tam začala na ty lodi fakt jako protestovat. A já to sama neodveslu, já nemůžu, protože každá máme právě to jedno veslo. Takže najednou přesně přišlo takový to uklidňování, hele, vůbec nic se neděje, v pohodě, nadechni se, vydechni se, počkáme, prostě nikam
1: nepospícháme.
2: Zadívej
1: se do nějakého pevného bodu, třeba do mě asi,
2: no,
1: ne?
2: Nebo no, na mě nevidí.
1: Takže na mě, jo, na mě není, na mě. Vem si zrcátko, hodoru, já jsem tady za tebou.
2: Takže máme i takovýhle vzpomínky, kdy mi pavča chytla jako nějaký panický trochu záchvat a najednou prostě odmítala jet dál a teď jsem jako já přemýšlela, co to.
1: A to bylo jako při tréninku nebo při závodě? Při tréninku.
2: Při závodě naštěstí to jako nestihne, tam ten náš výkon je fakt jako tak náročný, že tam člověka jako tenhle si věci moc nenapadnou.
1: Nemyslíš, hotovo. Tunel nějakej,
2: tunel jedem.
1: Čau, jako jo.
3: Ale tam jsou jako ty bojky v závodě, takže to je nějaký pro mě pevný.
1: Na tréninku nejsou bojky.
3: No, když jsme jako mimo tu závodní dráhu.
1: Ale je tam ta vaše loď, když se jako vyklopíš, tak je chytíš se.
3: To mě nedojde.
1: Havlinky, křídla, krakorce.
3: Já se musím právě koukat jenom pak na špičku té lodi nejdál, že se jako nekoukám kolem sebe moc.
1: Zavřeš tam.
3: Zavřu bublinu a jako nekoukám se jinam moc, protože jakmile se to ještě začne vlnit třeba, tak
1: to já jsem schopná to zřevení. To je o tobě třeba soupeřky, že by prostě. Víš co, já kdybych o tebe věděl, že se bojíš vody, tak asi udělám spoustu různých věcí, které by to nějak jako zvětšili nebo prostě
2: no,
1: přiblížili
2: tu. Tohle není to, co bychom těm soupeřkám jako vyprávěli.
1: Že nevím.
2: No, není.
1: Tak doufám, že to neposlouchají. Jenomže vlastně jako rozumíš, tak v Česku asi máte úplně soupeřky, ne, tady jste prostě number one a takže jako a venku nám nerozumějí, takže to můžeme tady úplně v klidu jako pouštět. Co olympiády, jak je to s olympiádama?
2: No, pro nás je to vrchol prostě. Ten u toho našeho sportu je to jako to nejvíc, co člověk může.
1: Tak žádný mistrovství světa, žádný světový pohár, prostě.
2: Ne, je to olympiáda. Prostě olympiáda.
1: To, co
2: prostě
1: je, olympiáda. Bohužel jednou za 4 roky. Jo, tam, kde prostě musíš být jako nalepená, jako na to, musíš vyladit formu.
2: Přesně, je to to, k čemu my teď směřujeme, no.
1: Los
2: to je
1: Angeles.
2: Taková naše dohoda, že prostě chceme jet rychle v Los Angeles a teď tam fakt jako chceme jet rychle za každou cenu, takže tohle všechno jenom jako nějaká cesta k tomu. Myslím si, že jsme na dobré cestě, ale je to hrozný, je to jako hrozná představa, že fakt je to teďkon za 2 roky vlastně a člověk neví, že jo, teďkon může přijít nějaká viróza, může přijít tohle a teď na to jako nemyslet, makat, ale furt jako počítat s tím, že přesně jako se může takových věcí jako pokazit a nebo naopak se musí takových věcí sejít, aby to vyšlo a nějak to třeba dopadlo jako dobře. Ale proto jsme tady, no. To je to, proč to děláme a to je to, co jako chceme. Ale a chceme to obě.
1: Tak je to i s celým životem, ne? Že se prostě během chvilky může úplně zvrátit a zase na druhou stranu, tak to je jako jasný. Anička Šantručková a Pavlína Flamíková, holky, málem jsme doveslovali do Los Angeles, ale posloucháte nás na place.
0: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
1: Se mnou na mým place Anna Šantrůčková, Pavlína Flamíková veslujeme. A doveslovali jsme do Los Angeles, do Los Angeles. Prostě modlíme se, aby to tam vyšlo. Když si důvěřujete, jakoby na 1000000%, ve chvíli, kdy prostě víte, že to jako není, vstanu ráno a nemám tu náladu. Nemám ani na sebe náladu. Co jako mě namotivuje k tomu, jakože jdu a potkám toho druhýho a dělám zase tu jako denní rutinu?
2: No, je to těžký, no, ale tak to je asi do každý práce člověk, jako někdy se mu nechce spustit.
1: Já ne. Mě se chce vždycky. Já svoji práci miluju. Já ne. Tak to já jsem výjimka.
3: Tak to je kec.
1: Není. Miluju.
3: Ne, tak já samozřejmě taky svoji práci miluju, ale prostě někdy jasný, toho mám plný zuby a nechce se mi nic. No,
1: ale jsou to ty rutinní záležitosti a je to pořád ta stejná loď, ta stejná voda a ta stejná Anička.
3: A to mi vůbec nevadí, ale prostě já si řeknu, hele, tak co dělá tady Rumunka? Ta asi prostě vstane a půjde. Tak si řeknu, přijdu na trénink, vstanu, jdu a řeknu Aničce, hele, prostě dneska nemám svůj den, omlouvám se předem. Asi budu protivná nebo něco, nebo nebudu mluvit.
2: Jako říkáme jako rovnou ráno, prostě přijdem s tím jako dobrý, špatný a hned víme, s čím pracovat. No,
1: tak to je úplně dobrý, že si to nalepíte prostě na čelo.
2: Ještě teda náš trenér je výborný, když přijdem takový, že jsme zamračený, tak ten jako dělá všechno pro to, abychom se začali tvářit nějak normálně. Takže ten je fakt jako schopnej vzít si na sebe ženský šaty, úplně jako cokoliv, co ho napadne. Je takový hodně živý, jo, takže už jsme zažili fakt různý situace, ale vždycky jako to je hezký, že se jako snaží rozesmát.
1: Takže nejde proti té vaší náladě, vlastně jako jde, ale ne násilím.
2: Jo, je to takový správný, že je fakt se jako prostě snaží nás pozvednout na duchu.
1: A okay.
2: Jo. No.
1: Máme tady veselýho chlapíka, který vás mimochodem trénuje, tak zas popadněte ty těžké věci a vrhněte se do té rutiny. Jo, tak to je dobrý. No a ty jsi zmínila Rumunku. Co vlastně jako vaše soupeřky, jak důležitý je umět je číst a umět se v nich vyznat a vědět třeba, jo, tahle Němka dneska nemá náladu, viděla jsem, jak brečí na břehu. Nebo víš jako něco, víš, jak to myslím, nebo víte, jak to myslím.
3: A je, asi pro mě je třeba důležitý si umět načíst, jak se závodí, takže my máme po dojetí závodu mám průměry po 500 metrech, mám tam vlastně závodní data s frekvencí, s rychlostí lodí po 50 metrech, takže já vždycky si sednu jak datový analytik a sjedu si to. A pak se
1: pomůže mi to,
3: protože vím, kdy si v tom závodě nastupují. A on většinou se to opakuje u těch závodníků. Takže třeba v loňské sezóně a i sezóny předtím jsme hodně závodili s holkama z Chorvatska. A ty už jsem měla úplně přečtené a vždycky, když jsme třeba přijeli do toho Lucernu, tak já jsem byla úplně v klidu, protože jsem věděla, že je předjedu. Bylo to třeba zrovna jenom na tom závodišti. Oni nás jinde porazili, ale na tom závodišti prostě oni z toho byli ve stresu. Aha. Já jsem věděla přesně, kde oni budou nastupovat, takže tam na mě stačilo, ať to bylo vlastně dřív s Radkou, teďka s Aničkou, tak prostě jsem věděla, že se tam zlomějí. A nikdy se nestalo, že by mě vypekli a nestalo se to. Jako, takže jako ne všechny závodnice samozřejmě, nebo všechny ty federace mají pořád stejné složení těch posádek,
1: jasně,
3: ale dost se to dá takhle načíst. No.
1: A vy jste taky fluktuovali, jako oddělovali se od sebe a zase se spojovali?
3: Jo.
2: Ano.
1: Párkrát k tomu došlo. Byla svatba, rozvod, svatba.
3: V podstatě.
1: A jenom takhle stačilo. Svatba, rozvod, svatba.
2: Jo, ano. Víc, tak jsme si řekli, že to chvíli jako zkusíme udržet ten vztah.
1: Stříbrná svatba je kolik? 15. Jo, tak. 25. Papírová. David Novotný na place a se mnou na mém place byly Anička Šantrůčková a Pavlína Flamíková. Holky veslařky, děkuju moc za rozhovor. Ahoj, holky.
2: Taky děkujem.
3: Ahoj.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Napětí, emoce, špičkový volejbal. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny plné strhujících výměn, dramatických momentů a radosti z vítězství. Od 21. srpna na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho. Buďte sedmým hráčem na hřišti na cestě za vítězstvím české reprezentace. Více na eurovolej2026.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
3: Je 7 hodin. Zprávy má Tereza Tomášková.
4: Do čela letiště Praha nastupuje Radomír Lašák. Policie v Hamburku posiluje bezpečnostní opatření kvůli pochodu na podporu sexuálních menšin. Fotbalisté Sparty porazili v Šancelize Zlín 3-1. Zároveň oznámili dvě nové posily. A bude oblačno až zataženo, místy přehánky nebo bouřky a teploty většinou do 33 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Letiště Praha má ode dneška nového šéfa. Do funkce nastupuje podnikatel Radomír Lašák. Do funkce ho vybralo ministerstvo financí. S tím ale nesouhlasí opoziční ODS ani odbory letiště. Vadí jim, že Lašák v minulosti vedl české aerolinie, které pod jeho vedením byly ve ztrátě. Obávají se taky privatizace letiště a jeho vstupu na burzu, říká za odbory Vlasta Palová.
5: My neznáme tu vizi, kterou má pan nový šéf o rozvoji letiště. Bylo nám jen prezentováno, že je potřeba další větší rozvoj. Takže vůbec nevíme, s čím přijde, to musíme pak čekat až na ten jeho nástup.
4: Odbory kvůli tomu minulý měsíc vyhlásili stávkovou pohotovost. Teď mají v plánu počkat na první kroky nového šéfa. Pak rozhodnou, jestli přejdou do stávky. Týden po teroristickém útoku v Berlíně pořádají v Německu další průvod hrdosti. V Hamburku očekávají až 250 000 účastníků. Policie po minulém týdnu zpřísnila bezpečnostní opatření.
6: Počet policistů, kteří budou na bezpečnost demonstrace dohlížet, se zdvojnásobí, řekl severoněmeckému rozhlasu prezident hamburské policie Falk Schnabel. Organizátoři tvrdí, že se útokem z minulého týdne nenechají zastrašit. Odpovědí na strach a nenávist je podle nich solidarita a to, že budou vidět v ulicích města. K demonstraci se přihlásilo na 150 různých organizací, což je historický rekord. Vozů bude naopak v letošním průvodu výrazně méně. Vozy obvykle vypravovali velcí sponzoři, kteří podle organizátorů mají hlouběji do kapsy kvůli hospodářské krizi. Z Hamburku Tomáš Havlín, Radiožurnál.
4: A vrátíme se k tomu podrobně v ranním Radiožurnálu po 7:30. 50 let od premiéry filmu Na samotě u lesa režiséra Jiřího Mencla si dnes připomenou v Obděnici na Příbramsku, kde se film natáčel. V 9 hodin začne procházka po filmových místech. Odpoledne bude následovat beseda s některými tvůrci a herci. Přijet má Zdeněk Svirák nebo Daniela Kolářová. Pokračuje za pořadatele Petr Čihák.
7: Budeme tam mít výstavu fotek, nějaké fotky přímo z natáčení, pak máme nějaké fotky z tehdejšího tisku a podařilo se nám sehnat několik původních originálních rekvizit.
1: Sport.
8: Fotbalisté Sparty poprvé v nové sezóně Šance ligy vyhráli. Ve druhém kole nejvyšší soutěže zvítězili nad Zlínem 3-1. Pražané už před zápasem oznámili příchod dvou posil, norského obránce Gudala a záložníka Macka. Čeští fotbalisté mají nového trenéra Miroslava Koupka, nahradil na lavičce národního týmu Santi Denia. 52-letý Španěl se s vedením svazu domluvil na dvouleté smlouvě s opcí a jako cíl stanovil postup na evropský šampionát 2028. Denia chce mluvit s útočníkem Patrikem Šikem, který po světovém šampionátu ukončil reprezentační kariéru. Pokračuje předseda České fotbalové asociace David Trunda.
9: Jeden z prvních dotazů, který jsme měli při diskuzi se Santým, s Pavlem Nedvěrem, byl, jestli v neděli můžou za Patrikem Šikem zaletět a představit se. Ale ta druhá reakce byla, že ten tým je důležitý a potřebuji si to všechno zanalyzovat.
8: A prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino už nechce prodat podíl na mistrovství světa soukromým investorům. od nápadu upustil po vlně kritiky, informovala o tom agentura Reuters.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D1 za Lipníkem nad Bečvou a D52 u Pohořely, co pět průjezdná. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy pozor na novou nehodu za Lipníkem nad Bečvou. Na kilometru 300 osobní auto narazilo do svodidel. Čekejte pohyb lidí na vozovce, na raději zpomalte. Na D1 z Brna do Prahy za odbočkou na Zruč nad Sázavou už havarované kamiony odtáhly. Na 50. kilometru ale ještě budou uklízet vozovku. Průjezdné je to zatím pouze levým pruhem a kolona se netvoří. Dálnice D52 je za Pohořelicemi ve směru do Brna. Po noční nehodě opět průjezdná. Na 21. kilometru skončilo vyšetřování noční tragické havárie. A projíždí se opět bez omezení, objíždět není potřeba. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno, místy přehánky, lokálně i bouřky, ojediněle silné. K večeru by mělo v Čechách srážek ubývat a místy se vyjasní. Teploty 28 až 33 stupňů, na západě a severozápadě Čech chladněji kolem 25, naopak na jihovýchodě Moravy až 36. Vítr bude v bouřkách zesilovat. Tolik zprávy.
11: 7 hodin 5 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Přejeme vám krásné ráno. Snad se vám takhle při sobotě vstává dobře. Asi nejlépe se vstává fanouškům fotbalové Sparty. Jak už jste slyšeli ve zprávách, Sparta si spravila chuť po úvodní porážce v Brně a Zlín tedy porazila ve druhém kole šance ligy 3-1 a sledoval to přímo na Letné i nový trenér české reprezentace. Španěl Santi Denia si v den svého jmenování udělal takovou exkurzi do českého fotbalu a dnes bude mít další možnost, pokud bude chtít. Čekají nás totiž další 4 zápasy nejvyšší soutěže, ale začne třeba taky kvalifikace na Velkou Pardubickou. I tam budeme. A teď na úvod ještě jeden poměrně čerstvý výsledek. Tenistka Daria Vidmanová postoupila na turnaj v Memphisu do semifinále. Američanku Volinecovou porazila ve 3 setech.
1: Radiožurnál Sport
0: a Adam Procházka.

0: life. Bon Jovi a It's My Life na radiožurnálu Sport dohrává v 7 hodin a 10 minut. Poprvé v historii má česká fotbalová reprezentace zahraničního trenéra. Národní tým převzal 52-letý Španěl Santi Denia, který se u českého A týmu pokusí navázat na velké úspěchy způsobení u španělských mládežnických celků do 17 a 19 let a taky u olympijského výběru.
1: Santi Denia, Spain, Olympic champions.
2: Před dvěma lety slavil Santi Denia olympijské zlato a přidal do svého životopisu další velký úspěch. Bývalý hráč Atletika Madrid získal renomé hlavně jako mládežnický trenér. Vyhrál Euro v kategorii U17 i U19. Se španělskou 21 byl na kontinentálním šampionátu druhý. Teď začíná novou českou štaci.
3: Vamos, Česko.
4: Ahoj, vám pivo.
2: Pár českých slovíček už Denia umí a brzy se naučí další.
5: The football in Terrible have not a problem.
6: Fotbal v České republice nemá problém, je silný. Pro nás trenéry teď bude klíčové vybrat správné hráče a profil týmu. Samozřejmě se chceme zlepšovat, je to hlavně o detailech, které na té nejvyšší úrovni dělají rozdíly. Mentálně jsou čeští hráči silní a my z nich musíme dostat to nejlepší.
2: Řekl 52-letý Španěl na úvod tiskové konference v sídle fotbalové asociace na Strahově a hned vytyčil první cíle. Přestěhovat se s rodinou do Prahy, poznat aspoň kus české kultury a vidět maximum zápasů tuzemské ligy.
6: Minulý týden jsem si pouštěl utkání prvního kola. Je velmi důležité vidět ty zápasy, prohlédnout si hráče, navnímat českou ligu, kde hraje většina národního týmu. Není to jen o Spartě nebo Slavii. Chceme navštívit všechny stadiony a kluby v České republice. Je důležité je znát.
2: Další soutěžní utkání odehrají čeští fotbalisté v září proti Chorvatům v Lize národů. Času na přípravu je tedy minimum a Denia chce, aby u toho byl i útočník Patrik Šik, který po konci letošního mistrovství světa uzavřel reprezentační kariéru, pokračuje šéf fotbalové asociace David Trunda.
7: Jeden z prvních dotazů, který jsme měli při diskuzi se Santým, s Pavlem Nedvěrem, byl, jestli v neděli můžou za Patrikem Šikem zaletět a představit se, ale ta druhá reakce byla, že ten tým je důležitý a potřebuji si to všechno zanalyzovat.
2: Santi Denia podepsal smlouvu na 2 roky, mezi jeho cíle patří postup na Euro v roce 2028, modernizace herního stylu národního týmu a spolupráce s mládežnickými výběry. Španělští dorostenci pod jeho vedením dávali v průměru přes 2 góly na zápas. František Typovský, Radiožurnál.

ACDC dohráli na Radiožurnálu Sport, je 7 hodin a 17 minut. No a zmiňoval jsem, že kdyby nový reprezentační trenér fotbalového národního týmu Santi Denia chtěl navštívit další zápas české šance ligy, tak dnes má možnosti a může si vybírat od 17 hodin mezi třemi zápasy: Baník Ostrava, Slavia Praha, Slovan Liberec Teplice a Slovácko Artis Brno. Tyhle tři zápasy vám nabídneme v pořadu s mikrofonem Za fotbalem tady na Radiožurnálu Sport, ale samozřejmě jednotlivé přímé nepřerušované přenosy najdete třeba v aplikaci Můj rozhlas nebo na webu irozhlas.cz a od 8 večer tady na naší stanici v přímém přenosu duel Viktoria Plzeň Zbrojovka Brno.

0: Zatímco většina z nás asi přemýšlí, jak přežít tropické teploty, šéf světového fotbalu Gianni Infantino řeší, jak přežít vlastní nápad. Ten nakonec po pár dnech stáhl, i to se teď hodně řeší na zahraničních sportovních webech, které pročetla Veronika Šlajsová. Hezké ráno.
1: Krásné ráno.
0: Tak začněme u Mezinárodní fotbalové federace FIFA. Zdá se, že Gianni Infantino tentokrát narazil asi víc než čekal, jak velký rozruch ten plán vlastně vyvolal a o co přesně jde.
1: Téma během několika hodin převzala prakticky všechna velká sportovní média od agentury Reuters přes Financial Times až po BBC nebo ESPN. A neřešilo se jenom to, že Mezinárodní fotbalová federace couvla, ale hlavně samotný nápad, protože prezident FIFA Gianni Infantino chtěl vytvořit novou společnost, do které by přešla komerční práva na mistrovství světa ve fotbale a další turnaje. 20% této firmy pak mělo připadnout soukromým investorům za víc než 4 miliardy dolarů, tedy v přepočtu přes 84 miliard korun. FIFA tvrdila, že peníze využije na rozvoj fotbalu po celém světě. Kritici ale namítali, že mistrovství světa není biznisový projekt, do kterého by měl vstupovat soukromý kapitál. Reuters psal o bezprecedentním odporu napříč fotbalovým prostředím. Financial Times rozebírali obavy z další komercializace fotbalu a BBC Sport upozorňovala hlavně na netransparentní přípravu celého projektu. Velkou pozornost vzbudila taky hrozba bojkotu ze strany Evropské fotbalové unie a nesouhlas dalších konfederací. Prezident FIFA Gianni Infantino proto dnes v noci oznámil, že od celého plánu ustupuje.
0: Tak teď pojďme na jiné téma, podíváme se do Glasgow na hry Commonwealthu. Zdá se, že pořadatelé tam povýšili vytírání palubovky na sportovní disciplínu, tak co zatím stojí?
1: Je to vlastně nápad pořadatelů, jak zabavit diváky během přestávek. Když se třeba při netbalu nebo basketbalu vytírá palubovka, většinou je to pár desítek vteřin, kdy se nic neděje. Organizátoři letošních her Commonwealthu v Glasgow proto najali profesionální tanečníky, kteří se převlékli za členy úklidové čety. Jeden z nich ale úplně vyčníval. 25-letý CJ Miller nejdřív působí jako obyčejný uklízeč, pak se ale rozezní Queen, odhodí rutinu a přijde provaz, salta nebo akrobatické přemety. Po vystoupení se bez jediného gesta vrátí k vytírání podlahy, jako by se nic nestalo. Právě ten kontrast zaujal celý svět. The Guardian píše, že z původně nenápadné role vznikla jedna z největších atrakcí her. Magazín People připomíná, že Miller je profesionální tanečník a choreograf, který měl původně vystoupit jenom jednou. Kvůli obrovskému zájmu ale dostal prostor i při dalších sportech. A australský web news.com.au trefně poznamenal, že uklízeč bez jediné medaile ukradl slávu většině sportovních hvězd.
0: Tak to bylo to nejzajímavější ze zahraničních webů a přinesla nám to do studia Veronika Šlajsová. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Je vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
1: I v létě vás bereme k ledu.
0: Vysíláme totiž dál o hokeji.
1: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
2: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
3: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na puku v útoční třetině. Hrozí to říkat vůbec, to je 30 let, to je promlčení.
1: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
0: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
4: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil, a říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou pozdrav na hlas, no, tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den, jo, to už bylo lepší.
0: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
1: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
5: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu a no, ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle, ta partička, tak co ty
6: slabé. Kdo to byl? Jména?
5: Neřeknu. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
1: I léto si můžete díky radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
7: Radiožurnál 7 hodin a 30 minut. Jsou tu zprávy s Terezou Tomáškovou.
8: Projektil neznámého původu zasáhl tanker, který plul asi 20 kilometrů severovýchodně od ománského pobřeží. Dnes o tom informovala britská námořní služba. Útok poškodil strojovnu a posádka pak ztratila kontrolu nad lodí. Úřady incident vyšetřují. Podobné zásahy jsou v oblasti od vyostření konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem časté. Vranovská přehrada má kvůli suchu nižší hladinu, než je v tomto období běžné. Přítoky do přehrady jsou podle povodí Moravy asi na desetině normálu. Hladina nádrže tak klesá rychlostí asi 60 cm za týden. Kromě odpařování je to i tím, že z ní voda odtéká. Kvalita vody na Vranově je ale podle měření hygieniků stále vhodná ke koupání. Na brněnský hrad Špilberk ode dneška pojede víc minibusů. Cestující se můžou využít každou půl hodinu. Na lince 80 je možné nově přistoupit i na obilním trhu a Komenského náměstí. Minibusy navíc jezdí i v pracovní dny, vždy od 8:30 ráno do 10 hodin večer.
0: Sport.
8: Fotbalisté Sparty vyhráli ve druhém kole šance ligy nad Zlínem 3-1. Drezu Pražanů o tom při svém debutu rozhodl gólem norský útočník Brunes. Dnes v 17 hodin začnou v nejvyšší soutěži duely Baník Ostrava Slavia, Liberec Teplice a Slovácko Artis Brno. Ve 20 hodin má výkop souboj Plzně s brněnskou Zbrojovkou. Všechna utkání můžete poslouchat v přímém přenosu na radiožurnálu Sport.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Chodec na D3 za Veselým nad Lužnicí a zdržení na D1 u Brna. Na dálnici D3 z Tábora do Českých Budějovic buďte opatrní za sjezdem na Třeboň. Na kilometru 107 jde po dálnici Chodec. Na dálnici D1 se začíná tvořit kolona před Brnem ve směru od Vyškova. A brzdí se na kilometru 198 a popojíždí se až k bratislavské dálnici, kde na kilometru 197 silničáři opravují vozovku a projíždí se pouze jedním pruhem. A teď je to asi na 15 minut. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za odbočkou na Zruč nad Sázavou se ještě uklízí po noční nehodě kamionů. Na 50. kilometru je ze tří pruhů volný pouze levý, je to tam zatím bez kolony. A na silnici 35 z Hradce Králové do Vysokého Mýta pozor na obchvatu Holic. V zatáčce vyšetřují nehodu, srážku osobního auta se zvěří, projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Nad Českem už se rozednělo, obloha ale dál zůstává na většině území oblačná až polojasná a meteorologové dnes varují před vysokými teplotami, přes den se budou pohybovat kolem 33 stupňů Celsia, na jižní Moravě až kolem 36, pokračuje meteoroložka Marie Odstrčilová.
10: Pro dnešní den platí také výstraha, a to před extrémní zátěží teplem pro jih Moravy. Na ostatním území bude silná, místy velmi silná zátěž teplem.
6: I dnešní ráno je v Česku nadprůměrně teplé, teploty se pohybují kolem 22 stupňů. Takovou teplotu ukazuje teď třeba meteorologická stanice v Českých Budějovicích, Pardubicích a nebo ve Valašském Meziříčí. Ale třeba v Prostějově už mají 25. Takové počasí čekáme přes den taky na horách, jen v Beskydech můžeme naměřit i 29 stupňů. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

7 hodin 36 minut posloucháte Radiožurnál Sport, krásné ráno. Pokud jste poslouchali Radiožurnál Sport od 6. hodiny raní, tak jste mohli slyšet rozhovor v pořadu Na place s Davidem Novotným, který si pozval českou dvojku bez kormidelnice, tedy veslařky Pavlínu Flamíkovou a Anu Šantručkovou, a právě tyto dvě závodnice někdy krátce před 11. hodinou vyrazí na vodu bojovat o medaile na mistrovství Evropy ve veslování v italském Varese. No a samozřejmě o výsledku se dozvíte tady na Radiožurnálu Sport. Za malou chvíli se už dozvíte o ostatních výsledcích, které už známe, protože nás čeká první dnešní velký sportovní přehled. Příjemný poslech.

0: Už jsme to zmiňovali, fotbalová Sparta zažila povedený pátek. Nejdřív oznámila příchod dvou posil, obránce Tobiase Gudála z norského Tromze a záložníka Romana Macka z Mladé Boleslavy, a potom zvítězila ve druhém kole šance ligy nad Zlínem 3-1. Tím začne pravidelný sportovní přehled, který připravil Tadeáš Skalický. Vítej.
1: Hezké ráno. Za Pražany se při výhře 3-1 nejdřív prosadil Irvin, pak kapitán Sparty Haraslín nedal penaltu a hosté po přestávce vyrovnali zásluhou střídajícího Šmigy. Vedení domácím ale vrátil debutující Brunes a pokutový kop proměnil Karabec. Utkání hodnotil trenér Sparty Brian Priske.
2: Jsem spokojený se třemi body a s některými momenty v zápase, ale bylo tam také hodně okamžiků, když jsme ztratili kontrolu a nedominovali jsme. Trošku to připomínalo minulý týden. Ztratili jsme strukturu hry, odevzdali jsme dost míčů a povolili jsme soupeři moc standardek. Na můj vkus to bylo chvílemi až moc otevřené utkání.
0: Dnes bude šance liga pokračovat 4 zápasy, v 17 hodin rozehraje Ostrava souboj se Sláví, Liberec nastoupí proti Teplicím a Slovácko proti Artisu Brno. Ve 20 hodin odstartuje duel Plzeň-Zbrojovka Brno. Trenér Viktorie Martin Hyský si chce udobřit fanoušky po nepovedeném vstupu do sezony a porážce s Libercem.
3: Získáme jedině poctivou prací a úplně diametrálně odlišným výkonem proti Zbrojovce. Je to o tom dát hlavy nahoru. Ta sezóna se rozjíždí, když je to pro nás velmi nepříjemný začátek, tak je před náma dostatek zápasů, v kterých musíme vypadat úplně jinak.
0: A všechna utkání nabídneme tady na Radiožurnálu Sport v kombinovaném přímém přenosu. Jednotlivé duely najdete na webech i rozhlas.cz nebo Radiožurnál Sport.cz.
1: Česká fotbalová reprezentace má poprvé v historii zahraničního trenéra. Národní tým převzal úspěšný mládežnický kouč Španěl Santi Denia, který s fotbalovou asociací podepsal dvouletý kontrakt s opcí. Denia bude po podpisu smlouvy žít v Praze a plánuje vidět maximum zápasů České ligy.
4: Minulý týden jsem si pouštěl utkání prvního kola. Je velmi důležité vidět ty zápasy, prohlédnout si hráče, navnímat Českou ligu, kde hraje většina národního týmu. Není to jen o Spartě nebo Slávii. Chceme navštívit všechny stadiony a kluby v České republice. Je důležité je znát.
1: První soutěžní zápas pod vedením Santiho Denii odehrají čeští fotbalisté v září v Lize národů proti Chorvatsku.
0: Fotbalový brankář Lukáš Horníček je blízko přestupu do Newcastlu. Anglický celek podle televizní stanice Sky Sports souhlasil, že za něj portugalské Braze zaplatí 30 milionů eur, tedy přibližně 725 milionů korun, a aktivuje tak výstupní klauzuly v jeho smlouvě. Horníček měl od svého dosavadního klubu dostat svolení odletět na zdravotní prohlídku. Už ve čtvrtek chyběl v nominaci týmu v evropských pohárech podle kouče Bragy právě kvůli možnému odchodu.
1: Fotbalista Matěj Valenta přestoupil z Plzně do Hradce Králové, kde podepsal víceletou smlouvu. Přesun mezi dvěma pohárovými zástupci potvrdili kluby na svých webech.
0: Fotbalisté Dukly ve druhém kole druhé ligy promarnili na hřišti Táborska dvougólový náskok a remizovali 2-2. Karviná porazila Vlašim 1-0, stejným výsledkem vyhráli i Kladno nad B týmem ostravského Baníku, Příbram nad Opavou a Žižkov nad Prostějovem.
1: Mezinárodní fotbalová federace FIFA ruší plán na vstup soukromých investorů do mistrovství světa. Oznámil to prezident FIFA Gianni Infantino s tím, že od projektu ustupuje po rozsáhlé kritice ze strany Evropské fotbalové unie i některých představitelů vlastní organizace, informovala o tom agentura Reuters.
5: Radiožurnál Sport. Sportovní přehled.
0: České tenistky budou v září hrát o titul v poháru Billie Jean Kingové v nejsilnější možné sestavě. V nominaci kapitánky Barbory Strýcové jsou wimbledonské finalistky Linda Nosková s Karolínou Muchovou, dále Marie Bousková a nejlepší deblistka planety Kateřina Siňaková. Kvalitu svého výběru si uvědomuje i kapitánka Strýcová.
6: Komukoliv jsem volala, tak hnedka řekl ano, holky byly úplně skvělý, takže nebyly tam jediný žádný komplikace a všechny se na to hrozně moc těší. Jenom když se na to kouknete jako na papíře a ty čísla za těma holkama, kde jsou v tom rankingu, tak je to jeden asi nebo z nejsilnějších týmu, co můžeme mít, a já jsem za to strašně vděčná a strašně ráda, že prostě chtěli hrát.
0: Pátou členkou českého výběru by se mohla stát Barbora Krejčíková, která se Siňakovou ve čtyřhře získala 7 grandslamových titulů. Tenistky v září v čínském Shenzhenu nastoupí ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové proti Velké Británii.
1: Česká tenistka Daria Vidmanová si poprvé v kariéře zahraje semifinále turnaje WTA v Memphisu, porazila Američanku Volinecovou 2-1 na sety a o finále bude hrát s Mexičankou Zarazuaovou a golfistka Sára Kousková na britském Women's Open prošla takzvaným katem a podruhé za sebou si na turnaji nejvyšší kategorie Major zahraje víkendová kola. V pátek zahrála druhé nejlepší kolo ze všech golfistek, 2 rány pod par a do víkendových bojů mezi 68 nejlepších prošla o jedinou ránu díky birdie na závěrečné 18. jamce.
7: No, já jsem úplně teda nevěděla, jak skóre vypadá a řekla jsem si, že se na ten leaderboard na 18 prostě nepodívám, abych měla co nejlepší šanci zůstat v klidu. Samozřejmě jsem tušila, že ten pad pravděpodobně bude ten rozhodující, ale přihráli jsme si zhruba na 6 stop, takže ten pad už byl relativně hodně blízko a spad tam, no, a mám z toho radost a zahrajem si další 2 kola tady na Open.
1: Třetí kolo Women's Open na hřišti Royal Lytham poblíž anglického Blackpoolu rozehraje Sára Kousková v 8 hodin a 50 minut.
0: Říká Tadeáš Skalický, kterému děkujeme za první dnešní sportovní přehled.
1: Naslyšenou.

0: 7 hodin 50 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Už to budou 2 týdny od konce fotbalového mistrovství světa. Možná jste od té doby zahlédli třeba na sociálních sítích nějaká videa, kde se právě světoví šampioni vraceli do svých rodných měst nebo vesnic a vítali je davy. Tak podobně se vrátil nový mistr světa ve vodním slalomu Jakub Krejčí do Českých Budějovic. Přímo v loděnici v areálu Lídy Polesné ho čekalo příjemné překvapení.
1: Skandovali rodiče, kamarádi, kolegové z divoké vody. Jakub Krejčí dorazil domů jako nejlepší slalomář planety.
2: Já mám podle mě furt motivaci v tom, jak mě ten sport baví a není to úplně o těch výsledkách. Samozřejmě je to krásný vozit domů medaile a všechno, ale já tam jezdím za těma závodama, za těma dobrýma jízdama a čím víc jich bude, tak tím líp. A minimálně teď do budoucna je motivace ta, že nás čekají nominační závody na olympiádu.
1: Vyprávěl mezi kamarády, ti mu posílali konkrétní vzkazy. Přidal se i předseda českobudějovického klubu Jakub Prýher. Startoval na olympijských hrách v roce 1992 v Barceloně. Přímo o Jakubu Krejčím říká.
3: Slalomář podle výsledku je samozřejmě nejlepší na světě. Vyzrál za posledních, dejme tomu, 5 let v naprostý prostě monstrum, který přejede všechny, kdo se mu postaví do cesty. A je to antický sportovec, nejenom slalomář.
1: A co byste mu zkázal do jeho další, třeba možná i olympijské kariéry?
3: A já to nechci zakřikovat, já myslím, že když pojede touhle cestou, že se to všechno vyvede a když ne, tak se nic neděje, protože on bude furt dobrý.
1: Co si myslí o své účasti na olympijských hrách v roce 2028?
2: Musím ideálně co nejvíc těch závodů vyhrát, abych si vyjel vlastní místenku, protože tenhle olympijský cyklus je to poprvé tak, že se pak nemáme už tu interní nominaci, ale vyjíždíme si místo vlastně sami na sebe. Takže musím zajet z těch jíst, co jsem vzal v okolo mě co nejvíc a tím se na tu olympiádu dostanu a byl by to určitě splněný sen.
1: Uvedl mistr světa ve slalomu na divoké vodě Jakub Krejčí z Českých Budějovic. Kamil Jáša, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Česká tenistka Darja Vidmanová prožívá asi nejlepší období ve své kariéře. Zmiňovali jsme, že hrála v Memphisu poprvé čtvrtfinále turnaje WTA a vyhrála, porazila Američanku Volinecovou ve třech setech. A tak si pozdě večer zahraje taky první semifinále na tom prestižním okruhu proti Mexičance Zarazuaové. No a pozdě večer bude hrát taky další český tenista Dalibor Svrčina, a to kvalifikaci turnaje v Montrealu proti Francouzi Drugetovi.

0: Radiožurnál je 8 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: Prezident Donald Trump plánuje opět zaútočit na Írán. Tentokrát by se do bombardování mohl zapojit i Izrael. Velitelství pro operace české armády nově vede Jaroslav Míka. Fotbalisté Sparty v nové sezóně poprvé vyhráli. Zlín porazili 3-1. Oprava vozovky výrazně brzdí provoz na dálnici D1 v Brně směrem do Prahy. A bude oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky, teploty většinou do 33 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Spojené státy společně s Izraelem podle amerických médií plánují bombardovat íránskou energetickou infrastrukturu. S odvoláním na své zdroje to uvádí zpravodajský web CBS News i televize CNN. Rozsáhlé údery by podle nich mohly přijít během víkendu. Konečný rozkaz ale zatím představitelé států nevydali.
3: Plán na vojenský úder podle informací CBS News zazněl během páteční schůze kabinetu amerického prezidenta Donalda Trumpa v Camp Davidu. Írán potenciální útoky považuje za bezohledné a je připravený reagovat, píše iránská agentura TASNIM. Tehrán tvrdí, že má podrobný plán reakce. Odpověděl by údery na klíčovou izraelskou infrastrukturu i na americké cíle na území Izraele. Organizace Spojených národů už dřív upozorňovala, že případné úmyslné útoky na civilní infrastrukturu jsou válečný zločin. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
1: Generálmajor Jaroslav Míka se oficiálně ujal funkce velitele velitelství pro operace České armády. Nahradil generálporučíka Václava Vlčka, který bude nově působit jako nejvyšší vojenský zástupce Česka při NATO a Evropské unii v Bruselu. Velitelství pro operace plánuje a řídí nasazení českých vojáků doma i v zahraničí. Míka mezi své priority zařadil hlavně schopnost armády reagovat na bezpečnostní hrozby.
4: Mezi klíčové priority patří připravenost v rámci NATO Force Model, implementace obranného plánu České republiky, regionálních plánů NATO, odolné velení a řízení, multidoménové operace a podpora našich spojenců prostřednictvím Host Nation Support a vojenské mobility.
1: Čeští vojáci teď působí například na východním křídle NATO, v Pobaltí nebo na Balkáně. V příštím roce je čeká taky velké alianční cvičení. Hygienici v Česku v červenci zkontrolovali asi 900 dětských táborů. Rozdali 27 pokut v součtu za 84 tisíc korun. Nejčastěji odhalili nedostatky ve stravování, zdravotnické dokumentaci a v zásobování pitnou vodou. Letos musí organizátoři táborů nově zajistit oplachování nádobí pod tekoucí vodou.
5: Například na pionýrském táboře u spáleného mlýna vedle Berounky si děti míjí své ešusy ve vaničkách. Letošní novinku popisuje vedoucí tábora Vlasta Vasková.
6: Máme jeden podstavec, kde máme barel s vodou a tím ještě uděláme ten konečný oplach.
5: Kvůli dodržování vyhlášky mají některé tábory větší spotřebu vody, říká vedoucí skautského tábora nedaleko obce Krty na Rakovnicku Mimi Irena Goldflamová.
7: Příští rok s tím budeme muset počítat a nejspíš dojde k zvýšení účastnického poplatku.
5: Podle hygieniků se díky oplachu pod tekoucí vodou snižuje riziko šíření infekčních nemocí. Petr Kastner, Radiožurnál.
8: Sport. Fotbalisté Sparty v předehrávce druhého kola šance ligy porazili Zlín 3-1. Domácí poslal do vedení Irvin, pak kapitán Pražanů Haraslín nedal penaltu. Hosté po přestávce vyrovnali díky Šmigovi. Krátce na to ale skóroval v dresu Sparty debutující Brunes a následně se trefil z pokutového kopu Karabec. To, že nerozhodný stav 1-1 vydržel jen pár minut, mrzelo zlínského trenéra Bronislava Červenku.
9: Ty situace nebyly nějak složité. Jo, první situace po autu, kdy jsme si nevzali hráče, jednoduchá situace, zakryt si ho jenom ten centr, protlačit to tam přes nás a druhá situace, říkám, školácký faul úplně našeho hráče a vždycky rozhoduje kvalita v tom zakončení, kvalita v té finální fázi, hlavně v šestnáctkách a v tom je Sparta lepší, jak my a proto vyhrál.
8: Česká fotbalová reprezentace má nového trenéra. Národní tým povede Španěl Santi Denia. Fotbalový svaz se s ním dohodl na dvouleté smlouvě s opcí.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: omezení na D1 v Brně a překážka na D11 u Sadské. Na D1 v Brně směrem do Prahy u sjezdu na Bratislavu frézují vozovku v dopravním omezení. Na kilometru 197 se jede jen jedním pruhem, kolona z kilometru 199,5 je na 20 minut. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Zruč nad Sázavou je na 50. kilometru uzavřený stoupací pruh po noční nehodě kamionů. Je tam slabý provoz, pouze se vybočuje. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sadskou zastavilo auto, je na 33. kilometru v odstavném pruhu. A na silnici 4 ze Strakonic do Volyně opatrně na průjezdu s Trunkovicemi, do vozovky tam zasahuje spadlý strom. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Teda oblačno až zataženo, přechodně polojasno, místy přehánky, lokálně i bouřky. Ojediněle silné. K večeru by mělo v Čechách srážek obývat a místy se vyjasní. Teploty 28 až 33 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 36. Tolik zprávy.
5: 8 hodin 5 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Přejeme vám krásné ráno a hlavně zdraví. Potřebuje ho teď i čtyřnásobný vítěz Vuelty, cyklista Primož Roglič. Toho totiž v přípravě na další Vueltu před pár dny srazilo auto. Roglič to dal fanouškům vidět na svém Instagramu. 36-letý Slovinec potvrdil, že to není vážné. Vynechá sice nejbližší závody, ale Vueltu plánuje stihnout. Tak na sebe dávejte pozor a poslouchejte dál, protože už za malou chvíli se budeme věnovat podrobněji vítězství fotbalové Sparty ve druhém kole šance ligy nad Zlínem.
2: Radiožurnál Sport
11: a Adam Procházka.

0: Fotbalisté Sparty v novém ročníku šance ligy poprvé zvítězili. Po úvodní porážce na stadionu Zbrojovky Brno porazili v předehrávce druhého kola Zlín vlastně stejným poměrem, kterým předtím prohráli, tedy 3-1. Rozdílový gól dal v dresu Pražanů debutující norský útočník Jonathan Braut Brunes.
1: Hráči i realizační tým mě přijali skvěle. Adaptace byla jednoduchá. Absolvoval jsem s týmem 3 nebo 4 tréninky a už od začátku jsem se cítil dobře. Určitě pozitivní start. Nejdůležitější jsou 3 body a ještě k tomu jsem dal gól. Užít si to s fanoušky byl úžasný pocit a budu si to pamatovat ještě určitě hodně dlouho.
2: Prohlásil norský útočník Jonathan Braut Brunes, který na Letnou dorazil před necelým týdnem. Nová posila Sparty skórovala hned při své premiéře a pomohla tak k výhře 3-1 nad Zlínem.
3: Myslím, že byl nebezpečný. Dal pěkný gól. Je to komplexní útočník. Velmi dobře se pohyboval v 16. Byl jsem s jeho výkonem spokojený. Zanechal dobrý první dojem.
2: Pochválil Brunese trenér fotbalistů Sparty Brian Priske a výkon 25-letého norského útočníka ocenil i zlínský kouč Bronislav Červenka.
4: Je to takový 16-kový hráč, ale hráč, který dokáže si zhoupnout po té obrané linii a dokáže si naběhnout za obranu. Takže bylo vidět orientace při tom gólu, krásné odskočení našeho beka, dělal to nádherně, gólman byl bez šance náš. Já si myslím, že Sparta sehnala zajímavého hráče, zajímavou posilu.
2: Jonathan Braut Brunes po své premiéře v České lize přiznal, že hned po zápase mu psal jeho bratranec, hvězdný útočník Manchesteru City Erling Haaland.
1: Popravdě vám nechci tady z toho dělat novinové titulky, ale ano, už mi psal, ale to je všechno, co vám řeknu.
2: I díky Brunesově rozdílové trefě z 60. minuty si fotbalisté Sparty připsali první výhru v sezóně. Zlín porazili 3-1. Z Letné Tomáš Petr, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Skupina Green Day dohrává na Radiožurnál Sport. Před chvílí jsme zmiňovali nehodu cyklisty Primože Rogliče, tak ve třetí etapě závodu kolem Dánska naštěstí k žádnému vážnému pádu nedošlo. Tu etapu vyhrál Belgičan Wout van Aert. Při dojezdu do kopce ve Vejle porazil Slováka Lukáše Kubiše a svůj náskok v čele celkového pořadí před ním zvýšil na 20 sekund. Osmý skončil v deštivé královské etapě dlouhé 203 kilometrů český závodník Tomáš Kopecký a v průběžném pořadí mu patří sedmá pozice se ztrátou 45 sekund.

0: 8 hodin 19 minut posloucháte Radiožurnál Sport a pokud sport nejenom rádi posloucháte, ale třeba i provozujete a třeba přemýšlíte nad tím, jestli je pro vás lepší buď cvičit každý den třeba jenom krátce doma, nebo se jednou týdně vydat na několik hodin do fitness centra a tam ze sebe vymáčknout maximum, tak právě na porovnání těchto dvou odlišných přístupů k pohybu se zaměřil výzkum, o kterém si teď řekneme něco víc při pravidelném sobotním povídání o propojení vědy a sportu. No a ve studiu už sedí Jan Suchan, který má připravené detailnější informace. Dobré ráno.
1: Krásný den.
0: Tak pojďme na to, přibliž tedy tu zmíněnou studii.
1: Provedli vědci z univerzity v australském Perthu a jak jsme tedy už zmínili, tak se snažili zjistit, jak tělo reaguje na tréninkové dávky v malých pravidelných dávkách a jak na méně časté náročnější cvičení. Při tom svém výzkumu rozdělili dobrovolníky do tří skupin. Všichni účastníci dělali s činkami stejný cvik na posilování bicepsů. Lišilo se ale rozložení tréninkových jednotek. Členové první skupiny zvedali činky pětkrát týdně a to vždy v šesti opakováních. To znamená, za týden provedli 30 opakování zvoleného cviku. Ve druhé skupině dobrovolníci cvičili jenom jednou týdně a těch 30 opakování udělali na jeden zátah, jak se říká. Poslední skupina byla spíš kontrolní, její členové dělali pouze 6 opakování jednou týdně. Takto účastníci výzkumu posilovali měsíc.
0: A než se dostaneme k výsledkům, tak ty, Jane, si fanoušek spíš toho přístupu jít jednou za týden a vymačkat ze sebe maximum, nebo spíš si to proložit během týdne?
1: Já jsem příznivcem toho, že mám hodinky propojené s aplikací a ta vlastně, teď budu maličko předbíhat to, co se dozvíme v dalším pokračování toho povídání, ale myslím, že to reaguje v podstatě na nějaké vědecké poznatky, protože rozhodně preferuje to, aby se člověk pohyboval klidně v menších dávkách, ale pravidelně ty hodinky po mně chtějí, abych běhal pětkrát až šestkrát týdně.
0: Tak hodinky jsou přísný trenér.
1: Jsou.
0: Tak pojďme na ty výsledky.
1: Začněme tou kontrolní skupinou. Tam ke změnám v kondici cvičenců podle očekávání prakticky nedošlo. Ve skupině cvičící jednou týdně 30 opakování na jeden zátah vědci pozorovali nárůst svalové hmoty o necelých 6%, ale nijak se přitom nezvýšila samotná síla svalů, tu měří speciální přístroj. To u skupiny cvičící pětkrát týdně se právě tento důležitý ukazatel zlepšil dost výrazně, konkrétně o 10%. Objem svalové hmoty se pak navýšil podobně jako u předchozí skupiny zhruba o těch 6%. Jednoduše řečeno se tak ukazuje, že pravidelný méně náročný pohyb je pro tělo prostě přínosnější než méně častá, byť náročnější aktivita.
0: Takže hodinky vlastně měly pravdu.
1: Ano.
0: Tak co z toho podle autorů tedy plyne z toho výzkumu?
1: Podle vědců jde s trochou nadsázky o konec výmluv na to, že lidé nemají na cvičení čas. Evidentní zlepšení fyzické kondice přináší jen několikaminutové cvičení možné v domácích podmínkách. Trávit hodiny ve fitness centru není pro, řekněme, základní udržování slušné fyzické kondice nutné. Zároveň autoři výzkumu upozorňují, že není ideální dělat každý den úplně stejné cviky, aby svaly mohly růst a sílit, potřebují taky odpočinek. Proto je dobré si připravit třeba 3 sady cviků na různé tělesné partie a ty pravidelně střídat.
0: To byla dnešní věda a sport.

Bývalý německý fotbalový reprezentant Julian Brandt bude po 7letém angažmá v Borussii Dortmund oblékat dres Ajaxu Amsterdam. Se slavným nizozemským klubem podepsal 30-letý záložník smlouvu do roku 2029. Ajax to uvedl na svém webu. No a Ajax posiluje. Důkazem toho je i předchozí angažmá Marka Andrého Terštegena, který míří z Barcelony právě do Ajaxu na hostování.

0: 8 hodin a 30 minut. Zprávy má Tereza Tomášková.
1: Příjemci sociálních dávek ode dneška přecházejí na superdávku. Týká se to 238 tisíc domácností v Česku. Dosavadní podpory, dávky na bydlení, živobytí a děti se ruší. Informovalo o tom Ministerstvo práce a sociálních věcí. Nejméně o 500 korun si má polepšit víc než třetina příjemců. Skoro polovině se naopak dávka sníží. Stovky lidí demonstrovali před marockou ambasádou v Madridu proti rostoucí migraci do Španělska. Protestující byli oblečeni v černém a v rukou drželi španělské vlajky. Na akci dohlížela policie s vrtulníkem a sledovacími drony. Demonstraci předcházel čtvrteční incident, při kterém přibližně 60 tisíc marockých migrantů překročilo hranici a dostalo se do španělské Seuty na severu Afriky. Většina z nich už se vrátila zpět. Jízdy tankem, bojové ukázky nebo lety vrtulníkem čekají zájemce celý víkend ve Smržovce na Jablonecku. Začne tam tradiční přehlídka historické obrněné techniky. Návštěvníci uvidí i výstavu zbraní nebo vybavení vojenských táborů. Akci pořádá Muzeum obrněné techniky. Program je v sobotu i v neděli od 9:30 dopoledne do 17 hodin. Sport. Fotbalisté Sparty poprvé v novém ročníku šance ligy vyhráli. Ve druhém kole nejvyšší soutěže porazili Zlín 3-1. Už před utkáním Sparta představila dva nové hráče. Záložníka Romana Macka z Mladé Boleslavy a obránce Tobiase Gudala z norského Tromsø. Tenistka Darja Vidmanová bude poprvé v kariéře hrát semifinále turnaje WTA. V americkém Memphisu do něj postoupila po výhře nad domácí Volinecovou 2-1 na sety.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D1 v Brně a překážka na D8 u Petrovic. Na D1 z Vyškova do Prahy na průjezdu Brnem počítejte s kolonou. Brzdí se za sjezdem na Slatinu na kilometru 199, u sjezdu na Bratislavu frezují vozovku a jede se jen jedním pruhem. Zdržení přes 20 minut a stále pomalu narůstá. Na D8 z Drážďan do Prahy opatrně za sjezdem na Petrovice. Na 87. kilometru stojí kamion. Blokuje pravý pruh před tunelem Panenská, vybočuje se. A na D11 z Hradce Králové do Prahy zpozorněte za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Na 59.5 kilometru stojí auto s defektem. Řidič tam mění kolo směrem do vozovky. Na místě je šipka, některá auta mírně vybočují. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Čekáme tropický den s teplotami do 33 stupňů na jižní Moravě i do 36. Obloha bude přes den spíše oblačná s občasným deštěm nebo přehánkami, místy se můžou objevit taky bouřky. A podobné počasí vydrží taky zítra, říká meteoroložka Marie Odstrčilová.
5: Bude oblačno až polojasno, jen výjimečně se objeví přehánky a odpolední teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů. Na jihu Moravy může být až 33 stupňů.
4: Extrémně vysoké teploty se vrátí od pondělí, teploty vystoupí na většině území na 36 stupňů, na jihu Moravy až na 39. A začátek příštího týdne slibuje jasnou až polojasnou oblohu, jen při přechodně zvětšené oblačnosti se mohou ojediněle vyskytnout taky přehánky nebo bouřky. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Asi to mají v rodině. Bratranec Erlinga Haalanda už pálí ostrými ve Spartě. Jonathan Brunes ve svém debitu pomohl k výhře Pražanů 3-1 na Letné nad Zlínem ve druhém kole fotbalové šance ligy. Svou první branku v rudém dresu dal třeba i záložník Andrew Irving. O tom všem si budeme podrobněji povídat s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem po 9. hodině. Už za malou chvíli se ale blíž podíváme na ohlasy na nového trenéra fotbalové reprezentace Španěla Santiho Deniu.

0: 8 hodin 41 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Jednoznačně největší zpráva sportovní včerejška je, že se novým trenérem české fotbalové reprezentace stal poprvé cizinec. Španěl Santi Denia s vedením fotbalové asociace České republiky podepsal smlouvu na 2 roky s opcí. Jak na to reagují fotbaloví experti, to už nám přiblíží Veronika Šlajzová. Hezký den.
1: Krásné ráno.
0: Tak jaké jsou reakce na to, že českou reprezentaci povede kouč ze Španělska?
1: Jsou pozitivní, hlavně vzhledem k tomu, jak silné jméno má španělský fotbal aktuálně ve světě. Španělé nedávno vyhráli mistrovství světa a předtím se stali i evropskými šampiony. Trenér, manažer a funkcionář Peter Ruman Radiožurnálu Sport řekl, že angažování 52-letého Deny nevnímá pouze jako obyčejnou výměnu trenéra, ale jako začátek širší změny fungování reprezentací od mládeže.
2: Ve Španělsku je prostě dlouhodobě vidět ta návaznost mezi těma mládežnickými kategoriemi a seniorskou reprezentací a hráči přicházejí vlastně potom postupem času do toho A týmu s podobnými herními návyky, mají stejné principy hry a tím pádem vlastně ten jejich přechod i v rámci té reprezentace je o hodně plynulejší. Takže doufám a věřím tomu, že bude mít možnost trenér Denia svou filozofii přenést do toho českého prostředí a věřím, že se to podaří nastavit.
0: To byla slova Petra Rumana. Co bude podle fotbalových expertů důležité, aby se Španělovo angažování ukázalo jako správný tah?
1: Podle našeho fotbalového experta Pavla Horváta záleží na tom, jak velký prostor Denia dostane k tomu, aby ovlivnil hru národního týmu a taky, aby se jeho práce propsala do českého fotbalu obecně. Taky se čeká, jaký realizační tým si vybere. Zatím je známé pouze jedno jméno jednoho asistenta, kterým je Španěl Pablo Amo, pokračuje Pavel Horvát.
3: Asi si pravděpodobně nebude brát španělský trenér asistenty z Plzně nebo z Bohemky nebo ze Slávie, ale bude se chtít obklopit lidma, který zná. Musím říct, že si dovedu představit Radka Bejbla, tak jak ho znám, v nějaký roli i na hřišti.
1: Bývalý reprezentant Radek Bejbl byl mimochodem jedním ze zprostředkovatelů kontaktu mezi vedením reprezentace se Santim Deniou. Znají se mimo jiné ze společného působení s Atletika Madrid.
4: Já jsem ho poznal jako bezvadného chlapa, bezvadného parťáka, spoluhráče, přímýho, zodpovědného, pracovitého a myslím si, že jak znám jeho jak hráčskou, tak trenerskou kariéru, tak tyhle ty vlastnosti ho zdobí i jako člověka a samozřejmě i pracovně. Můžeme určitě očekávat, že ten herní styl by měl být jako fotbalovější a měl by se blížit tomu, jakým způsobem se hraje ve Španělsku.
1: To řekl Radek Bejbl Radiožurnálu Sport ještě před oficiálním potvrzením angažování Santiho Denii o jeho potenciálním vlivu na hru české reprezentace. Co se týče reakce českých klubů, tak se k novému trenérovi vyjádřila pražská Sparta. Místopředseda představenstva František Čupr volbu uvítal a řekl, že nejdůležitější bude, aby španělský trenér přišel do prostředí, které je připraveno na spolupráci a konstruktivní zpětnou vazbu. Trenér letenského týmu Brian Priske pak po ligovém vítězství nad Zlínem, které Denia sledoval z tribuny, řekl, že je otevřený tomu, aby se španělský kouč přišel podívat do klubového centra na Strahově na pár tréninků, aby si společně popovídali o fotbale a je víc než vítaný, prohlásil Priske.
0: Tak takové jsou reakce na nového trenéra fotbalové reprezentace Santiho Deniu. Teď nám to shrnula ve studiu Veronika Šlajsová. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Zapište si do kalendářů datum 6. srpna, to je příští čtvrtek. Desítka Pavla Horváta se vydá na další výjezd. Tentokrát se představí živě v Zubří od 19 hodin. Kromě Pavla Horváta a taky Antonína Panenky, se kterým slavíme 50 let od jeho slavné penalty ve finále mistrovství Evropy v Bělehradě, bude v Zubří taky Miroslav Kadlec, který má taky zkušenosti z finále evropského šampionátu, byť tedy s tím prohraným v Anglii roku 1996. Budeme se těšit příští čtvrtek 6. srpna v klubu Zubří od 19 hodin. Další desítka Pavla Horváta přímo mezi vámi posluchači.

0: Ve Formuli 1 byste asi těžko hledali ikoničtější a dramatičtější příběh než ten Nikyho Laudy z 1. srpna roku 1976. Rakouský pilot tehdy, co by úřadující mistr světa, bojoval s Jamesem Huntem o další titul. Jejich bitvu pak ale významně ovlivnila Laudova nehoda z Velké ceny Německa a právě od ní dnes uplyne 50 let.
1: Byla to velká cena, do které Niki Lauda nechtěl ani nastoupit. Dokonce na předzávodním setkání jezdců navrhoval, aby se vůbec nestartovalo. Okruh Nürburgring byl totiž extrémně dlouhý a nebezpečný. Pokračuje závodník Jakub Knoll.
2: Nürburgring, tedy hlavně část nazývaná severní smyčka, je vlastně od jakýživa velmi nebezpečná. Ta trať je hodně členitá, dlouhá, náročná, projezd se i techniku. Nejsou tam téměř žádné unikové zóny. Navíc v roce 1976 byly posty Formule 1 hodně rychlé, ale zároveň hodně nebezpečné, takže tato kombinace vyústila v tu velmi nebezpečnou nehodu, která se stala Nikymu Laudovi.
1: Při sledování dobových záběrů člověka mrazí. Lauda ve vysoké rychlosti havaroval, narazil do bariéry a jeho Ferrari začalo okamžitě hořet. Navíc ho trefilo další auto. Rakušana zachvátily plameny a on se nemohl dostat ven. Jelikož poblíž nebyli traťoví komisaři, pomáhli mu samotní piloti, kteří u hořícího monopostu zastavili. Konkrétně Arturo Merzario, Brett Langer, Guy Edwards a Harald Ertl. Nakonec to byl Italo Merzario, který dokázal Laudovi odepnout bezpečnostní pás, vytáhl ho z vozu ven a tím mu zachránil život. Další problémy nastaly v nemocnici. Rakouský pilot utrpěl velké množství popálenin a hlavně mu selhávaly plíce, které měl plné toxické tekutiny a také karbonových a plastových úlomků. Jeho lékař se tehdy rozhodl pro novou metodu, kterou lze laicky nazvat luxováním plic.
3: Bylo to strašné. Zavedli mi hadičku přímo do plic a snažili se vysát všechny spáleniny a karbonové i plastové úlomky, které jsem tam měl. To mi hodně pomohlo. Byla to nová metoda, kterou do té doby nikdo neskusil.
1: Vzpomínal Lauda v televizní talkshow Grahama Bensingera. I přes vážná zranění se po 42 dnech vrátil znovu za volant a ve Velké ceně Itálie si v Monze dojel pro 4. místo. Druhý titul mu tehdy ale těsně unikl. Přišel o něj v posledním závodě sezóny a mistrem světa se stal James Hunt. Právě o jejich ikonickém souboji vznikl v roce 2013 film Rivalové. Ve skutečnosti byli ale piloti přáteli.
3: Hunta jsem znal už z dob Formule 3 a byli jsme přátelé. Když se stal mistrem světa a porazil mě, řekl jsem mu, že jsem mnohem radši, že to byl zrovna on a ne někdo jiný. To jen ukazuje na to, jak dobrý náš vztah byl.
1: Vzpomínal Niki Lauda, který ve zbytku své kariéry přidal ještě dva mistrovské tituly, provozoval také vlastní aerolinky a působil v různých funkcích v týmech Ferrari, Jaguar nebo Mercedes. Následky nehody z roku 1976 ho ale trápily. Musel postupně podstoupit transplantaci plíce a také ledviny. Bývalý rakouský pilot zemřel ve věku 70 let v roce 2019. David Prouza, Radiožurnál.
4: Radiožurnál Sport.
5: Sport ze všech úhlů.

0: Radiožurnál je 9 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: Radomír Lašák dnes nastupuje na post šéfa pražského letiště. Kvůli dalším požárům na jihu Francie úřady evakuovaly 2,5 tisíce lidí. FIFA ustoupila od prodeje podílu ze světového šampionátu soukromým investorům. Půlhodinová kolona popojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova a bude oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky, teploty většinou do 33 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Radomír Lašák ode dneška přebírá vedení letiště Praha. Ve funkci střídá dosavadního šéfa Jiřího Pose, kterému končí funkční období. Lašáka vybralo ve výběrovém řízení Ministerstvo financí, podle Aleny Schillerové z hnutí ANO, hlavně proto, že má zkušenosti z oblasti letectví.
3: Radomír Lašák je podle informací, ke kterým dospěla výběrová komise, zkušený profesionál z oblasti letectví, finančnictví, řízení lidských zdrojů s nespochybnitelnými top manažerskými zkušenostmi. On rok bude mít smlouvu bez konkurenční doložky, to znamená, kdykoliv může být ukončena.
1: S výběrem ale nesouhlasí opoziční ODS ani odbory letiště. Ty jsou ve stávkové pohotovosti. Nelíbí se jim, že Lašák v minulosti stál za úpadkem českých aerolinií a doteď nepředstavil své plány s letištěm. Na jihu Francie se šíří další lesní požár. Zasáhl už přes 5600 hektarů porostu. Úřady kvůli tomu evakuovali 2,5 tisíce lidí. Informoval o tom prefekt departmentu VAR. Na místě pomáhá s hašením i jednotka českých hasičů.
4: Zatímco na jeho západě Francie, v okolí Bordeaux, se hasičům podařilo dostat oheň pod kontrolu a domů se může vrátit zhruba 200 tisíc lidí, kteří museli být evakuováni, na jihu Francie v Provence se oheň dál šíří. Pomáhá tomu horké počasí a silný vítr, vysvětluje velitel mise českých hasičů Václav Novotný.
5: Počasí se nám změnilo, kost vzduchu podle mých informací je kolem 15% a teploty ve stínu až 39.
4: Letošní lesní požáry ve Francii spustošily už přes 90 tisíc hektarů půdy. Policie kvůli tomu zatkla přes 300 lidí, některé obvinila ze žhářství. Z Francie Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Zájem o rozhlasové hry nebo pohádky je letos během léta opět vysoký. Podle ředitelky Centra vývoje a výroby Českého rozhlasu Ivy Jonášové je srovnatelný s loňským rokem. Četby na pokračování připravené pro stanice Vltava, Dvojka nebo Radio Junior měly loni o prázdninách dohromady přes 6,5 milionů spuštění.
6: Vlastně nedochází k tomu, jako v jiných oborech, takové té okurkové sezóně, kdy scháníme posluchače a snažíme se ho získat pro poslech.
7: Dodává šéfrežisér Aleš Vrzák. Četba na pokračování Čelisti má premiéru 27. srpna a například Válku světů s Igorem Barešem už rozhlas představil 24. července.
8: Kniha první, Marťané přicházejí. Leč pokud by snad byly ony světy oživeny, kdo tedy pak jsou ti, kdož na nich přebývají?
7: Četba na pokračování, dramatizace, pohádky i hry k rozhlasu patří takřka od jeho vzniku v roce 1923. Michaela Vetyšková, Radiožurnál.
9: Sport. Světová fotbalová federace ustoupila od záměru na prodej podílu na mistrovství světa soukromým investorům. Informoval o tom prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino.
10: Infantino v noci na dnešek uvedl, že plán se kvůli rozporuplným reakcím neshoduje s původním cílem. Záměr federace totiž vyvolal velkou vlnu kritiky po celém světě a členské státy Evropské fotbalové unie se kvůli tomu dohodly na bojkotu mistrovství světa a dalších soutěží, pokud by FIFA projekt uskutečnila. Ve vysílání Radio Žurnálu ho kritizoval například člen výkonného výboru České asociace a šéf Slávie Jaroslav Tvrdík.
11: Poslal to bez jakéhokoliv porozumění pro proces, pro detaily, poslal prostě do jednotlivých fotbalových asociací nabídku, o který ví jenom on.
10: Původně chtěla Světová federace vytvořit komerční společnost otevřenou soukromým investorům, kteří v ní měli získat 20% a zaplatit za ně v přepočtu přes 84 miliard korun. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
9: A fotbalisté Sparty poprvé v nové sezóně vyhráli, Zlín porazili v šance lize 3-1.
2: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Zdržení na D1 v Brně a překážka na D8 u Petrovic. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova postojíte v koloně za sjezdem na Slatinu. Začíná na kilometru 199,5 a je na půl hodiny. V omezení u sjezdu na Bratislavu frézují vozovku a jede se jen jedním pruhem. Možná je trasa z exitu 203 po Ostravské a Heršpické zpět najedete na stém 94. kilometru. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Zruč nad Sázavou je na 50. kilometru uzavřený stoupací pruh po noční nehodě kamionů. Je tam slabý provoz a pouze se vybočuje. Na D8 z Drážďan do Prahy zpozorněte za sjezdem na Petrovice. Na 87. kilometru stojí kamion před tunelem Panenská, blokuje pravý pruh, vybočuje se v pravotočivé zatáčce. A na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce za odbočkou na Ončovice čekejte kolonu. Provoz brzdí opravy vozovky. Jezdí se kyvadlově, zpoždění 10 až 15 minut. Ve směru do Pelhřimova jsou fronty kratší. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno, místy přehánky, lokálně i bouřky, ojediněle silné. K večeru by mělo v Čechách srážek ubývat a místy se vyjasní. Teploty 28 až 33 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 36. Tolik zprávy.
13: 9 hodin 6 minut, posloucháte dál jedinou čistě sportovní rozhlasovou stanici v Česku, Radiožurnál Sport. Přejeme vám krásné ráno. Už za necelou hodinu vám nabídneme reprízu desítky Pavla Horváta. Kromě Pavla Horváta seděli ve studiu i další dva hosté, trenér mládeže Antonín Barák starší a fotbalový komentátor Ondřej Lípa. Mluvili o společném projektu, ale taky třeba o španělské fotbalové škole. A to je samozřejmě příhodné, protože česká reprezentace má španělského trenéra Santiho Deniu. Tak už tedy po 10. hodině, ale Pavla Horváta uslyšíte taky už za pár minut a kromě trenéra budeme mít i další témata, třeba vítězství Sparty v předehrávce druhého kola fotbalové šance ligy nad Zlínem. Příjemný poslech.
2: Radiožurnál Sport
14: a Adam Procházka.

0: Michailo Mudrik, říká vám tohle jméno něco, pokud jste fotbalový fanoušek, asi by mělo, na druhou stranu o něm rok a tři čtvrtě nikdo neslyšel. Ukrajinský křídelník totiž pikal za doping, ale proti původnímu čtyřletému trestu se odvolal k mezinárodní sportovní arbitráži a po dohodě s anglickou fotbalovou asociací mu byl trest zkrácen. A Chelsea se to teď asi docela hodí, protože klub z Londýna má zase zákaz přestupů na dvě přestupová období, takže Mudrik se vrací právě včas.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: 9 hodin, 13 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. Sparta 3-1 Zlín. To je první výsledek druhého kola fotbalové šance ligy a taky téma pro našeho experta a bývalého reprezentanta Pavla Horváta. Pavle, dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Tak když Sparta prohrála v tom úvodním kole v Brně, tak kapitán Lukáš Haraslín řekl,

0: No, tak samozřejmě není to Haaland, to je jasný, ale určitě výběr místa tam byl vidět, taková ta jednoduchá práce s míčem, je to opravdu takový hroťák, který si odskočí a znovu pospíchá na hrot, takže tohle to tam fungovalo a dal gól, takže určitě dobrý start.
1: O zápase Sparty se Zlínem ve fotbalové šancelize si povídáme s naším expertem a pětinásobným mistrem ligy Pavlem Horvátem. Na tom utkání byl taky nový reprezentační trenér Santi Denia. Jaký dojem si podle tebe ze zápasu odnesl? Asi neviděl příliš reprezentantů, které třeba potom povede, ale jaký dojem si mohl odnést ze svého prvního zápasu, který viděl takhle naživo v Česku?
0: Tak já si myslím, že mu určitě Pavel Nedvěd řekl, že na tomhle stadionu začínal hrát vlastně v podstatě ligu, že tady se zviditelnil, myslím si, že navnímal nebo potkal spoustu lidí, myslím si, že to je pro něj hodně hektický. Souhlasím s tím, že úplně asi ten fotbal rozhodující v té návštěvě na Letný včera nebyl.
1: Dnes nás čekají 4 zápasy, mimo jiné duel Baník Ostrava, Slavia Praha od 17 hodin, tak Pavle, očekáváš, že by Slavia mohla klopítnout?
0: Tak klopítnout může kdokoliv, kdekoliv, ale myslím si, že Slávie bude silnější a silnější. Ta sestava, byť byla poslepovaná v tom prvním kole, tak ten zápas se Slováckem jasně zvládli, ale na Baníku je nečeká nic jednoduchého. Samozřejmě euforie po vítězství ve Zlíně, nový trenér, prostě očekávání baníkovců budou znovu velký a myslím si, že ve Vítkovicích dneska bude vedro.
1: A ještě, Pavle, krátce jedna otázka na ten večerní zápas od 8. Viktoria Plzeň, Zbrojovka Brno. Přetrvá, myslíš, to původní nadšení Zbrojovky, co by nováčka ligy a zvládne porazit třeba i Plzeň na jejím stadionu?
0: Tak uvidíme, jestli přetrvá nadšení. Samozřejmě Plzeň je pod určitým tlakem, všichni vnímáme tu mediální, nechci kampaň, ale to, co se kolem Plzně teďka za poslední dny napsalo, Zbrojovka nemá absolutně co ztratit, vyhráli ze Spartou doma, předvedli dobrý výkon a teď si to pojedou z Plzní rozdat do Štruncových sadů, takže nevím, jestli čekám jako překvapení, ale očekávám prostě zápas plný emocí.
1: To říká Pavel Horvát, se kterým jsme se bavili o zápasech fotbalové šance ligy. Pavle, díky a naslyšenou.
0: Díky, hezký den.
1: A já jenom připomenu kompletní program v 17 hodin, kromě zápasu, který jsme zmiňovali, Baník Ostrava, Slavia Praha. Začnou taky duely Slovan Liberec Teplice a Slovácko Artis Brno. Všechny tyhle zápasy uslyšíte buď v pořadu s mikrofonem za fotbalem tady na Radiožurnálu Sport, nebo v nepřerušovaných přímých přenosech, třeba v aplikaci Můj rozhlas, nebo na webu irozhlas.cz. A od 8 večer duel Viktoria Plzeň Zbrojovka Brno v přímém přenosu tady na Radiožurnálu Sport.

jakkoliv bázlivý často bývám nohama na zemi a vím, že mě Bůh neopustí.

0: 9 hodin 21 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Je sobota 1. srpna. Je to přesně 90 let ode dne, kdy začala v Berlíně letní olympiáda v roce 1936. To by nejspíš bylo jen jedno z mnoha výročí v historii sportu, kdyby se tehdy hry nekonaly v nacistickém Německu. To bylo přitom po první světové válce z olympijského členství společenství na několik let vyloučené.
1: Olympiádu v Berlíně zahájil přímo Adolf Hitler.
2: Zum Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet.
1: Důvody přidělení pořadatelství Berlínu vysvětlil ve vysílání Českého rozhlasu Plus historik sportu z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy Marek Vajc.
3: Na jedné straně tedy návrat Německa na tu olympijskou scénu a na druhé straně tedy kandidatura Barcelony byla velmi slabá, i třeba ekonomické důvody, to jest Berlín byl jasným favoritem.
4: Carrier pigeons are released. They are the doves of peace, symbolizing the comradeship that exists among all nations in the athletic arena.
1: Znělo tehdy při historicky prvním televizním přenosu olympijských her, když na stadionu v Berlíně pořadatelé paradoxně v nacistickém Německu vypustili 30 tisíc holubic míru, který je s duchem olympiády spjatý.
3: Jak pořadatelé her, tak celý ten nacistický režim právě proto, aby se ty hry konaly, se snažil vytvořit dojem, že taková diskriminace v Německu neexistuje.
1: Doplňuje Vajc, že státní nacistická propaganda fungovala při olympijských hrách na plné obrátky. Na to, jak se cítili v roce 1936 v Berlíně českoslovenští sportovci, vzpomínal ve vysílání Československého rozhlasu gymnasta Alois Hudec.
5: Byl to pro nás velmi těžký závod, protože jsme byli v prostředí, které pro nás nebylo nějak příznivé, kdy už to napětí mezi Československém a Německém vrcholilo, tak už to působilo nejen na nás tísnivým dojmem.
1: Říkal muž, který získal v Berlíně na kruzích zlatou medaili. Celkově si výprava z tehdy ještě svobodného Československa odvezla z Německa 8 cenných kovů, 3 zlaté a 5 stříbrných. Nejvíc medailí ale zůstalo domácím německým sportovcům. Jejich nadvládu naboural hlavně Afroameričan Jesse Owens ze Spojených států, který vybojoval 4 zlata v běhu na 100 metrů, 200 metrů, ve štafetě 4x100 metrů a také ve skoku dalekém. Právě on napsal z dnešního pohledu asi nejsilnější příběh berlínských her. Jak doplňuje Marek Vajc, pro tehdejší nacistický režim byla ale i tak olympiáda úspěšná.
3: Ty hry skutečně po organizační stránce byly výborné. Zájem diváků byl obrovský, včetně Adolfa Hitlera, který denně dojížděl v podstatě na ten olympijský stadion. Za třetí samozřejmě ten ohlas v tisku, jak domácím, tak a zahraničním, ale ono to má ještě efekt dovnitř, protože v tom domácí prostředí roste ta identifikace s tím domácím režimem a tak tomu bylo určitě v Německu. Je to taková psychologická linka, že když tedy můj stát uspořádal tak úžasnou olympiádu, kterou všichni obdivují, tak přece ten režim nemůže být tak špatný.
1: Což si o 9 let později, v roce 1945, když už bylo jasné, že Německo v čele s Adolfem Hitlerem válku prohraje, myslel jen málo kdo. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.

0: 9 hodin a 30 minut. Zprávy má Tereza Tomášková.
1: Maďarská jaderná elektrárna Paks oznámila další omezení výroby elektřiny. Premiér Péter Maďar řekl, že nejpozději do středy by měla být elektrárna úplně odstavena kvůli nízké hladině Dunaje. Voda z něj už totiž nestačí k chlazení reaktorů. Velké firmy i úřady začaly omezovat spotřebu elektřiny. Projektil neznámého původu zasáhl tanker, který plul asi 20 kilometrů severovýchodně od ománského pobřeží. Dnes o tom informovala britská námořní služba. Útok poškodil strojovnu a posádka pak ztratila kontrolu nad lodí. Úřady incident vyšetřují. Podobné zásahy jsou v oblasti od vyostření konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem časté. Lidé, kteří pobírají státní superdávku na živobytí, můžou ode dneška získat slevu na měsíční kupon na pražskou MHD. Po slevě je 70%, za něj zaplatí 165 korun. Slevu ve stejné výši pro lidi v hmotné nouzi město zavedlo v roce 2021 v souvislosti s pandemií koronaviru. Vranovská přehrada má kvůli suchu nižší hladinu, než je v tomto období běžné. Přítoky do přehrady jsou podle povodí Moravy asi na desetině normálu. Hladina nádrže tak klesá rychlostí asi 60 cm za týden. Kromě odpařování je to i tím, že z ní voda odtéká. Kvalita vody na Vranově je ale podle měření hygieniků stále vhodná ke koupání. Sport. Fotbalisté Sparty vyhráli ve druhém kole šance ligy nad Zlínem 3-1. Dnes v 17 hodin nastoupí Ostrava proti Slavii, Liberec proti Teplicím a Slovácko proti Artisu Brno. Ve 20 hodin začne zápas Plzeň Zbrojovka Brno. Přímé přenosy můžete sledovat na radiožurnálu Sport. A ve druhé lize Táborsko remizovalo s Duklou 2-2. Příbram porazila Opavu 1-0 a stejným výsledkem vyhráli Žižkov nad Prostějovem, Karviná nad Vlašimí i Kladno nad B-tým. Týmem Baníku Ostrava.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D1 u Slatiny a na silnici 33 u Velkého Rybníku. Na D1 na průjezdu Brnem směrem do Prahy popojíždí kolona. Na kilometru 197 pracují silničáři a jede se jen jedním pruhem. Kolona začíná na 200. kilometru a je už na více než půl hodiny. Možná je trasa z exitu 203 po Ostravské a Heršpické. Zpět se vrátíte na stém 94. kilometru. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí zastavilo auto. Je na kilometru 145 v odstavném pruhu. A na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce za odbočkou na Onšovice počítejte s kolonou. Silničáři upravují silnici. Na dvou místech řídí provoz semafor Kyvadlově. Zpoždění přes 20 minut. V opačném směru jsou fronty poloviční. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno, místy přehánky, lokálně i bouřky, ojediněle silné. K večeru by mělo v Čechách srážek ubývat a místy se i vyjasní. Teploty 28 až 33 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 36. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 9 hodin 37 minut posloucháte Radiožurnál Sport, mezi tím, co dohrává píseň Fotograf od Nickelbacka. Už jsme ve vysílání mluvili, že nás dnes čeká taky v tom sportovním světě kvalifikace na Velkou Pardubickou. No a přímo na závodišti v Pardubicích je náš reportér Jakub Marek. Hezký den.
1: Hezký den.
0: Tak ten závod, respektive kvalifikace, se časově přesouvala na dřívější čas kvůli vedru a vysokým teplotám, tak ty to můžeš teď sám posoudit, jak to přímo na místě vypadá.
1: Je tady velmi příjemně z mého pohledu, je to rozhodně krok dobrým směrem, když porovnám ty teploty včera předevčírem odpoledne ke 40 stupňům ve stínu. No, tak teď jsem se díval na teploměr před chvílí a 28 stupňů ve stínu lehce tady pofukuje. Samozřejmě na sluníčku už je teplej, ale rozhodně to je krok tím správným směrem, jak z pohledu tedy jezdců, jezdkyň, ale rozhodně i pro koně. To je příjemnější než ty teploty o zhruba 10 stupňů. Víš, a když jsem sem dorazil zhruba kolem 8:30, tak mě došlo vlastně, že i pro fanoušky to bude o dost zajímavější a příjemnější, protože už kolem té 8:30 sem proudili davy lidí. Samozřejmě jich tu není tolik jako druhou říjnovou neděli na Velkou Pardubickou, ale poměrně slušná návštěva. Už teď dívám se v 9 hodin a 38 minut tady je.
0: To říká náš reportér Jakub Marek přímo z dějiště kvalifikace na Velkou Pardubickou. Je to třetí kvalifikace, tak kdy nás čeká a kdo jsou těmi hlavními favority?
1: Hlavní dostih, tedy ta třetí kvalifikace, bude startovat kolem 11. hodiny. Teď se chystají koně ke druhému rámcovému dostihu. Ten úvodní rámcový dostih vyhrál Impas s žokem Marcelem Novákem od trenéra Stanislava Popelky. A teď k tomu hlavnímu, tedy kvalifikaci, třetí kvalifikaci na letošní Velkou Pardubickou. Nakonec se v ní sejde 10 koní. Původně bylo přihlášeno 11, ale s pětkou Ankorvat, tedy vítěz loňské ceny Labe, to je dostih, který se běhá v den Velké Pardubické a je to vždy taková příprava pro Velkou Pardubickou, samozřejmě na ten následující ročník, takže Ankorvat po vítězství v ceně Labe byl řazen na možné adepty na vítězství v té letošní Velké Pardubické, což samozřejmě stále, ale on už má splněnou kvalifikaci z června, tam dojel na 5. místě ve druhé kvalifikaci, no a dnes tak pravděpodobně spíš bude šetřit síly, nevím o tom, že by měl nějaké zdravotní problémy, ale i ta zbylá desítka je rozhodně velmi silná. Pravděpodobně největším favoritem bude s šestkou Ford Medoc. Je to nejmladší mezi těmi 10 startujícími. Je to 7letý Rizák, ale ze svých 11 kariérních startů hned 9 vyhrál. V sedle bude mít Ondřeje Velká, ale samozřejmě ještě nikdy v životě neběžel tak dlouhou distanci 5800 metrů, takže to bude samozřejmě také otázka. Určitě se musíme soustředit i na sedmičku Greek Deserta. To sice není kůň, který by v minulosti měl nějaké oslnivé výsledky, ale v jeho sedle bude sedět sedminásobný vítěz Velké Pardubické Jan Faltejsek, který samozřejmě velmi dobře tuto dráhu zná, takže i s Greek Desertem budeme muset počítat, ale jak říkám, je to otevřené i pro ty další koně.
0: Tolik tedy informace z kvalifikace na Velkou Pardubickou. Samozřejmě o tom, jak to všechno dopadlo, uslyšíte přímo z místa, protože se potom vydáme zpátky za Jakubem Markem. Zatím, Jakube, díky a naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
0: Je 9 hodin 41 minut a dál posloucháte Radiožurnál Sport.

10:45 ráno nebo dopoledne, jak chcete, přejeme vám krásný den, posloucháte radiožurnál Sport. Když si otevřete asi jakýkoliv zahraniční sportovní web, tak na vás vyskočí obličej prezidenta FIFA Gianniho Infantina, no a třeba BBC už se ptá v titulku na to, kdo by teoreticky mohl Infantina nahradit. Připomíná tedy BBC, že právě Infantino se musel cítit úplně na vrcholu, když společně s Donaldem Trumpem předávali trofej pro vítěze pro mistry světa Španělé po finále světového šampionátu, ale o dva týdny později to dost možná vypadá, že by se Infantinova éra mohla blížit ke konci a samozřejmě může za to téma, které už jsme na radiožurnálu Sport několikrát rozebírali, je to ten plán Infantina prodat podíl ze světových šampionátů soukromým investorům, ze kterého nakonec sešlo. Podrobněji si o tomhle tématu budeme povídat tady na radiožurnálu Sport už za malou chvíli.

0: Mezinárodní fotbalová federace FIFA tedy ustoupila od nápadu prodat podíl na mistrovství světa soukromým investorům, jak už jsme zmiňovali, oznámil to prezident organizace Gianni Infantino v noci na dnešek. Po vlně kritiky i hrozbě bojkotu světových šampionátů ze strany evropských reprezentací, včetně té české. Rozebereme to teď s fotbalovým reportérem Radiožurnálu Sport Janem Suchanem. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak proč si švýcarský šéf světového fotbalu vlastně svůj krok rozmyslel?
1: Je to kvůli tomu, jaký ohlas jeho nápad vyvolal, můžeme citovat z prohlášení, které přinesla agentura Reuters. Po pečlivém zvážení všech stanovisek jsme dospěli k závěru, že tento projekt vyvolal natolik rozporuplné reakce, že bez ohledu na míru podpory už není v souladu s původně zamýšleným cílem. Uvedl Gianni Infantino s tím, že se tedy plán neuskuteční.
0: A pojďme ten plán tedy připomenout, co prezident Mezinárodní fotbalové federace navrhoval.
1: Chtěl vytvořit novou společnost, do které by přešla komerční práva na mistrovství světa ve fotbale a další turnaje pořádané FIFA. 20% této firmy pak mělo za více než 4 miliardy dolarů, tedy přes 84 miliard korun, připadnout soukromým investorům. Tím hlavním měla být společnost založená Joshuou Kushnerem, tedy bratrem Jareda Kushnera, což je zeť prezidenta Spojených států Donalda Trumpa. S ním má Infantino vřelé vztahy, loni otevřel kanceláře Mezinárodní fotbalové federace v Trump Tower v New Yorku, pak Trumpovi při losování uplynulého mistrovství světa udělil cenu míru FIFA a během samotného turnaje si vzájemně telefonovali, když americká hlava státu orodovala za zrušení červené karty pro útočníka Balogana po vyloučení proti Bosně a Hercegovině. Můžu připomenout, že se vůbec poprvé v historii stalo, že po červené kartě na mistrovství světa ten vyloučený hráč nemusel stát v nadcházejícím duelu a mohl tedy nastoupit proti Belgii. Nicméně Spojeným státům to nebylo nic platné, vypadli po prohře 1-4.
0: A zpátky k tomu návrhu. FIFA tvrdila, že peníze využije na rozvoj fotbalu po celém světě. Přesto narazila. Jaké byly důvody toho velkého odporu řady federací?
1: Těch důvodů je víc. Jedním z nich to, že prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA Infantino plán předem nekonzultoval. Mluvil o tom ve vysílání Radiožurnálu a také Radiožurnálu Sport i člen výkonného výboru České asociace a šéf Slávie Jaroslav Tvrdík.
2: A já vlastně marně přemýšlím, co je na tom jako dobře. To rozhodnutí neučinila ani rada FIFA, ani kongres FIFA. Ty informace asi u sebe má pouze prezident FIFA, pan Infantino. Poslal to bez jakéhokoliv porozumění pro proces, pro detaily. Poslal prostě do jednotlivých fotbalových asociací nabídku, o které ví jenom on.
1: Dalším důvodem je samotná podstata, a sice, že by soukromí investoři mohli mít velký vliv na podobu turnajů a že by zisk byl ještě důležitější než teď. Evropská fotbalová unie UEFA to označila za překročení hranice, prodej duše fotbalu, a oznámila, že se evropské reprezentace případně nebudou účastnit světových šampionátů. Proti plánu Mezinárodní fotbalové federace se postavily také Asijská i Severoamerická konfederace, provozní ředitel FIFA Kevin Lamour, a rezignoval blízký Infantinův poradce Carlos Cordeiro s tím, že se na návrhu nepodílel a nesouhlasí s ním.
0: Co dodat? Asi experiment, který se nevydařil. Tak o plánu FIFA a o plánu Gianniho Infantina, který nakonec tedy nevyšel, jsme se bavili s Janem Suchanem. Díky za to.
1: Rádo se stalo.

gone, and it's time for me to be free again. 9 hodin 55 minut, dál posloucháte Radiožurnál Sport a já znovu připomínám to, co nás čeká po 10. hodině, a to tedy repríza desítky Pavla Horváta s trenérem mládeže Antonínem Barákem starším a taky fotbalovým komentátorem Ondřejem Lípou.

0: 9 hodin 59 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Už jsme zmiňovali, že na mistrovství Evropy ve veslování v italském Varese před 11. hodinou budou o medaile bojovat dvě Češky. To bude česká dvojka bez kormidelnice ve složení Pavlína Flamíková a Anna Šantručková. Připomínám, že společně ovládli hodnocení světového poháru, ale o medaile na evropském šampionátu pojedou i další české posádky, třeba dvojskiv mužů Jakub Podrazil a Dalibor Neděla, anebo párová čtyřka ve složení Matěj Smejkal, Martin Ježek, Jan Čížek a Michal Zindulka. Tak poslouchejte Radiožurnál Sport a dozvíte se, jak to celé dopadne tady na naší jediné české sportovní rozhlasové stanici. Teď už zprávy.
1: 10 hodin. Posloucháte Radiožurnál a zprávy. Praha zvyšuje maximální cenu za taxislužbu. Prezident Donald Trump plánuje znovu zaútočit na Irán. Fotbalisté Sparty v nové sezóně poprvé vyhráli. Zlín porazili 3-1. Se zdržením počítejte na dálnici D1 na průjezdu Brnem směrem do Prahy. A bude oblačno až zataženo místy s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty většinou do 33 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Praha zvyšuje maximální cenu za taxislužbu. Řidiči si můžou ode dneška účtovat až 42 korun za minutu, místo původních 630. Maximální nástupní sazba se zvýšila o 10 korun na 70 korun.
3: Nám to samozřejmě nestačí. Podle mě by se to mělo zvedat každoročně o inflaci.
4: Říká pan Petr, který dělá taxikáře 23 let. Podle prezidenta komory provozovatelů taxislužby Arnošta Drozda by optimální cena za kilometr byla 65 korun.
5: Ten výpočet vychází z ceny litru pohonných hmoty plus 50%.
4: Novou maximální sazbu za kilometr zvýšil pražský magistrát po 6 letech, říká náměstek primátora Jaromír Beránek z Pirátů.
6: My jsme k tomuto navýšení přistoupili na základě více důvodů, kdy skutečně od roku 2020 tady byla celková inflace přes 40%.
4: Regulace maximální sazby se netýká provozovatelů alternativních taxislužeb typu Uber nebo Bolt. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
1: Spojené státy společně s Izraelem podle amerických médií plánují bombardovat iránskou energetickou infrastrukturu. S odvoláním na své zdroje to uvádí zpravodajský web CBS News i televize CNN. Rozsáhlé údery by podle nich mohly přijít během víkendu. Konečný rozkaz ale zatím představitelé států nevydali.
7: Plán na vojenský úder podle informací CBS News zazněl během páteční schůze kabinetu amerického prezidenta Donalda Trumpa v Camp Davidu. Irán potenciální útoky považuje za bezohledné a je připravený reagovat, píše iránská agentura Tasnim. Tehrán tvrdí, že má podrobný plán reakce. Odpověděl by údery na klíčovou izraelskou infrastrukturu i na americké cíle na území Izraele. Organizace Spojených národů už dřív upozorňovala, že případné úmyslné útoky na civilní infrastrukturu jsou válečný zločin. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
1: Řidiče v Ostravě čekají kolony na Rudné ulici. Silničáři tam dnes začínají měnit asfalt. Silnice bude průjezdná vždy jen jedním pruhem v každém směru.
8: Tak to mám radost teda.
9: Jezdíte pravidelně Rudnou nebo?
8: Každý den několikrát. Takže to bude zase mázec asi, jo.
10: Říká mi jeden z řidičů na čerpací stanici v Zábřehu. Pracovat se bude od křížení s Plzeňskou až po sjezd u Korýtka u Svinova.
11: Rekonstrukci provedeme ve dvou etapách vždy po 10 dnech. Celková doba hlavních prací tak vychází přesně na 20 dní.
12: Říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Výměna asfaltu na zhruba 6-kilometrovém úseku vyjde zhruba na 155 milionů korun. Z Ostravy František Kuča, Radiožurnál.
13: Sport. Fotbalisté Sparty poprvé v nové sezóně bodovali ve druhém kole šance ligy, porazili Zlín 3-1. 52-letý Španěl Santi Denia je novým koučem české fotbalové reprezentace. Představilo ho vedení domácí asociace jako vůbec prvního zahraničního trenéra národního týmu. Úspěšný mládežnický kouč podepsal kontrakt na 2 roky s cílem postoupit na evropský šampionát v roce 2028. Denia mluvil o tom, že z počátku svého angažmá bude pracovat na detailech.
14: Fotbal v České republice nemá problém, je silný. Pro nás trenéry teď bude klíčové vybrat správné hráče a profil týmu. Samozřejmě se chceme zlepšovat, je to hlavně o detailech, které na té nejvyšší úrovni dělají rozdíly. Mentálně jsou čeští hráči silní a my z nich musíme dostat to nejlepší.
13: A první soutěžní zápas pod vedením Santiho Denii odehrají čeští fotbalisté v září v Lize národů proti Chorvatsku.
2: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Zdržení na D1 v Brně a nehoda na D8 u Nové Vsi. Na D1 v Brně směrem do Prahy u sjezdu na Bratislavu opravují vozovku. Na kilometru 197 se jede jen jedním pruhem. Kolona stojí od Slatiny z 201. kilometru a je na zhruba 50 minut. Pokud nechcete čekat, je lepší sjíždět už na 203. kilometru a objet to po Ostravské a Heršpické. Vyhnete se tak i u zavírce Olomoucké. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy se před sjezdem na Mělník srazila dvě auta. Jsou na 18,5 kilometru, je tam zatím krátká kolona. A na dálnici D10 ve směru z Prahy do Turnova zpozorněte za sjezdem na Bakov nad Jezerou. Na 56. kilometru leží sražené zvíře, může se vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno. Místy se přidají přehánky, lokálně i bousky, ojediněle silné. K večeru by mělo v Čechách srážek ubývat a místy se i vyjasní. Teploty dnes 28 až 33 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 36. To byly zprávy.
2: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
16: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady. Pavel se napil a je přítomen a připraven.
17: Nevím, proč jsi měl, že jsem se napil, ale dobrý den.
16: Ano, kdyby tě náhodou zaskočilo, tak aby jsme byli takzvaně připraveni. Dobře. No a ty jsi dneska pozval dokonce dva hosty do Desítky. To si myslím, že je premiéra, Pavle.
17: Byli tady dva brankaři. Byl tady
16: dohromady,
17: Tomáš Holý a Tomáš Vaclík, Honzo, ale to už je, protože jsi starší člověk. Přes rok, tak ty si to nepamatuješ. Takže dneska je tady, já to jdu podle věku a hodnosti, je tady Antonín Barák starší, který už tady s námi byl, Tondo, ahoj.
18: Ahoj,
17: a je tady Ondra Lípa, já jsem ho tady zmiňoval, měl spoustu funkcí a má spoustu funkcí, je to taky mimo jiný, jako bývalý celkem solidní fotbalista, kde jsem měl možnosti proti němu nebo s ním párkrát zahrát, takže vím, že balón mu není cizí, tak jsem rád, že je tady i Ondra. Ahoj.
19: Ahoj, dobrý den.
16: Tak vítejte, pánové, jdeme na to.
20: Host Desítky Pavla Horváta.
16: Tak host, nemáme ten jingle na dva, tak to musíme ještě když tak rozšířit, když to je takhle obvyklé, Pavle, teda, že
17: já
16: to není premiéra.
17: Já jsem tam slyšel hosti.
16: Dobře, tak jenom pro přesnost, s Ondrou Lípou se známe dlouhá léta, protože to fotbalový komentátor, vlastně kolega Antonína Baráka se měl možnost už potkat dříve, tak jsme si nějak řekli, že si asi tady dneska budeme tykat, což nebývá obyčejem, že bych
17: já
16: tykal
17: hostům. Já vůbec problém.
16: A Pavlovi Horvátovi jsem si dovolil před pár lety taky začít tykat teda na třetí výzvu asi.
17: Co už, no.
16: No. Pánové, jste tady v době, kdy se mluví a velmi horentně o tom, jak by ten český fotbal měl vypadat. A samozřejmě to v důsledku toho, jak dopadlo to mistrovství světa. Tak nejprve, když to začneme právě tímhle tématem, tak si můžeme poslechnout, co říkal tehdejší trenér Koubek po té, co se remizovalo utkání na mistrovství světa číslo 2 ve skupině s Jihoafrickou republikou.
21: My nejsme favorit mistrovství světa, my máme svoji úroveň. Kluci dneska vydali úplně všecko, dali ze sebe úplně všecko. Já ten výkon akceptuji a já ho přijímám, že ty soupeři budou na balonu silnější té skupině. To víme od samého počátku. Nám se to nelíbí, abych taky radši hrál ještě fotbal. Jo, byli jsme daleko víc na balon než zápasy třeba minulých, takže je to nějaký vývoj toho mužstva a hrajeme proti těžkým soupeřům.
16: Vypadá to, že to mistrovství světa jenom ukázalo vlastně dlouhodobější problém českého fotbalu. Je to, pane Baráku, v té hernosti? Ten primární problém?
18: Určitě je to jeden z hlavních momentů, který jsme tam všichni asi viděli. Pan doktor Bukač tohle nazýval hráčstvím a mně připadá už několik let, že vychováváme mnohem menší procento, a to není jenom ve fotbale, ve všech kolektivních sportech, mnohem menší procento doopravdy hráčů. Já vím, že asi ten vrchol nám ukazuje Messi, nebo ukázal na to mistrovství se téměř ve 40 letech. On dokáže vyhodnocovat ty situace prostě bravurně. Pomíním jeho jakoby technické dovednosti, ale především to čtení té hry a vůbec vnímání těch herních situací. A tady já si myslím, že my pokulháváme hrozně silně před většinou Evropy už dneska.
16: Hmm. Já jsem uvedl Antonína příjmením, aby lidi věděli, kdo jak mluvíte, než si zvyknou, tak pane Lípo, ten trenér, konkrétně to jedno jméno, byl na paškále a vždycky bývá na paškále ten trenér, ale jako nepřehlížíme tím, Ondro, prostě nějakou širší třeba souvislost, širší problém.
19: Určitě jo, já si myslím, že je potřeba to oddělit, když se bavíme o tom, jestli by se měl změnit reprezentant, nebo kdo by měl být reprezentačním trenérem, tak je to samozřejmě nějaká figura, nějaká persona, která by měla zvládnout pracovat s tím daným materiálem, který máme. Jo? A my si musíme říct, jako, jak chceme, abychom se prezentovali a podle toho i toho trenéra vybírat. A ta druhá věc, která s tím nedílně souvisí, tak je to, jakým způsobem vlastně dlouhodobě vychováváme trenéry, hráče, vlastně i pedagogy, kteří pracují s těmi dětmi a co vlastně v těch dětech jako nějakým způsobem zaséváme a pak to sklízíme na té vrcholové úrovni. A jestli ten reprezentační trenér pak s tím dokáže pracovat tak nebo tak, to už je ta druhá věc.
17: Já jenom se připojím, Tonda zmiňoval Messiho, jo? To je jasný, že vždycky máš to mužstvo nějakého, ať už šéfa jenom co se týká nějakého řízení toho mužstva, nebo hráčsky, Messi je ten hráč, ale vlastně je obklopený obrovskou kvalitou, že jo? A to je si myslím to, že my nemáme tu základnu takovou těch opravdu talentovaných hráčů, který jsou schopní vlastně přijmout tu roli jakoby té dvojky a dělat servis těm nejlepším. Jo, my nemůžeme mít jenom toho nejlepšího, teď beru fakt jako Patrika Šika, kterýho jsme všichni vzývali, že je to ten hráč, který by měl zakončovat naše akce, no ale když nemáš ten zbytek, tak nemůžeš zakončovat nic.
16: Ale může si třeba člověk nechat poradit i v těch horních strukturách a myslím, že vy dva jste taky určitou fázi nedávnou strávili jako členové sportovní rady, která tedy měla za funkci poskytnout odborný pohled na fungování českého fotbalu. Měli jste být určitým poradním orgánem výkonného výboru. Ondro, jak to vlastně nakonec dopadlo? Já mám pocit, že to netrvalo zas tak dlouho, jak si možná mnozí mysleli, ne?
19: Já bych začnu od píky. Je potřeba říct, co měla splňovat ta sportovní rada. My historicky jsme viděli sportovní radu jako orgán, který by měl přesahovat působnost výkonného výboru. To znamená, že by to mělo být nějaký senátní uspořádání, byl by tam nějaký dva členové, kteří by měli třeba šestiletý období, pak nějaký dva, kteří by měli čtyřletý a nějaký dva, kteří by měli třeba dvouleté. Takže chtěli jsme díky tomu jsme chtěli udržet nějakou konzistenci toho nastavení metodického a vůbec strategického, koncepčního a tak dále. A to byla ta první vlastně myšlenka. Potom se na to zatlačilo, aby se vůbec ta rada ustanovila kvůli tomu, že dlouhodobě chyběl technický ředitel a tak dál. Je to jako hodně věcí, které by bylo potřeba vysvětlit a nejde to tady, ať nemarním čas. Takže ano, sportovní rada měla, řekl bych, nosnou myšlenku, dělala tu práci pečlivě, dělali jsme spoustu různých analýz i nějakých nastavení, jak vybírat ty, který lidi k reprezentacím, technického ředitele a tak dál. To B je potom, jak moc ta práce té sportovní rady je reflektovaná. To znamená, jestli si vůbec někdo ty materiály ve výkonném výboru přečte, jak s nima pracuje, jestli je bere dostatečně na zřetel a tak dál. Což teda tím odpovídám na tvoji otázku. Bohužel, my jsme se s tím všichni setkali, to není můj názor, ale bohužel ta reflexe té naší práce vlastně nebyla taková, jak my jsme si představovali a proto vlastně ta sportovní rada potom skončila.
16: A jak si představit teď vlastně analýzu té neúspěšné anabáze na mistrovství světa, když vlastně i předseda asociace Trunda mluvil i tady na radiožurnálu Sport, že Pavel Nedvěd, generální manažer reprezentace, připravuje analýzu, která zhodnotí to vystoupení, ale ještě předtím vlastně trenér Koubek oznámil, že končí. Tak to se mi zužuje teda na menší počet a vztahuju to i k tomu výběru nového reprekouče.
17: Ano. Tak na tu analýzu čekáme samozřejmě. Já si myslím, že to úplně nejrozhodující, protože jsme viděli, jak to dopadlo. Samozřejmě, kdybychom asi porazili v prvním zápase Koreu, měli jsme k tomu našláplo, nepovedlo se to celkem logicky, tak možná bychom měli 3 body a možná bychom si říkali, jak to mistrovství bylo jako super, ale vlastně si myslím, že to stejně odhaluje ten spodek. Určitě se k tomu dostaneme. Já jsem tady před chvílí nadhodil to, jak jako získávání licencí a co ti ta licence vlastně přináší. Trenérská teďka, já vím, že jsem přeskočil, ale pro mě to je jako zásadní téma, protože se s tím potkávám. Mám 18-letýho syna, který tím vlastně prošel a myslím si, že by to prostě mělo být lepší, že jako, že je hrozná škoda, že nemáme v těch realizačních týmech, ať už od těch mini dětí, po mládež, dorosty, že tam není daleko víc těch bývalých fotbalistů, který by měli výrazný slovo, je to vlastně stejný jako ty jsi mluvil o vás, že jste nedostali jako vlastně prostor k tomu, aby to mělo nějakou váhu. Já si myslím, že názory hráčů, který hráli na vysoký úrovni, by měly být braný hrozně vážně nebo velmi vážně i v té výchově těch hráčů, protože oni tím prošli, oni byli ty dobrý, že se dostali z té mládeže někam a měli by mít podle mě zásadní jako vliv na to, jak ty tréninky se budou vyrábět, co ty hráči na těch tréninkách budou dělat. A pak by k ním měli být ty kluci, který mají vystudovaný licence, třeba už ve 20, ve 22, 4 letech už mají licenci, tu nejvyšší třeba, a hodí se k mužstvu a nemají vlastně jako herní žádný zkušenosti. Já vím, že mají ty licence, respektuju to, že tomu obětovali nějaký čas, ale pro mě by to mělo být hráč, top hráč nějaký, a k němu dobrý, chytrý kluk, který mu bude říkat, hele, tady to cvičení by se nám hodilo, nevím, na rychlej přechod, tady to na defenzivu, a já si tuhle spolupráci dovedu představit, ale já ji vlastně nikde nevidím.
19: Hrozně důležitá věc k tomu, že je důležitý, která kategorie by měla mít jaký zastoupení v rámci těch, nebo respektive jaký lidi by měli mít, která kategorie by měla mít jaký zastoupení v rámci těch, nebo respektive jaký lidi by měli mít zastoupení v té které kategorii. Protože k těm malinkým dětem potřebuješ

0: Přesto zmíním tedy to, že Antonín Barák starší, který tady dneska je, tak vybudoval Příbrami fotbalovou metodiku, a kdybychom jmenovali vedle vašeho syna další ty borce, tak nevím, jestli to bude se Dominik Mašek, Aleš Maťů, Václav Černý, takhle rok po roku, co jsem šel od roku 94-97, ty ročníky narození, o ty jste nějakým způsobem se taky zasadil. Vy jste vystudoval FTVS vlastně tělocvik a biologie, ale jakou tu metodiku jste si tedy osvojil a vytvořil třeba i vlastní pak na základě těch nabraných vystudovaných zkušeností?
1: Přesně tak, já jsem vycházel z fakulty a měl jsem výhodu, že Jarda Stárka v Příbrami na tu mládež vždycky dbal, ale zároveň my jsme měli jako šéftrenéři, dejme tomu, tak jsme měli volný ruce k té práci a on nám důvěřoval. Samozřejmě bylo to propojené s tím, že musel něco vidět zatím, ale když se vrátím k té metodice, měl jsem hroznou výhodu, že jsem vystudoval mé denní studium pětiletý FTVS a dělal jsem si zároveň vlastně určitý metodický a trenérský jaký minimum během té fakulty k té kantořině. A z toho jsem potom vycházel a tím, že jsem fotbal hrál od 6 let sám, tak jsem si to začal skládat, co vlastně ty kluci v tom věku by nejvíc potřebovali, a to jsme se pokoušeli na tu sportovní školu do těch tříd vlastně do toho programu dostávat. A další věci, já navážu na Ondru, tam je hrozně důležitý, kdo s těma dětma, musím říct, jo, v kategorii přípravek a s většíma dětma v kategorii žáků, kdo s nima pracuje, jak je dokáže motivovat, jak s nima komunikuje, co s nima zažije, přesně tak, jak je prostě emočně získá vůbec i pro tu budoucnost, že Ondra to tu zmínil, prostě nepropadají, neslehnou při první přelizání nějaký překážky. Jsou týmoví, vychováváte tam individuality, ale je to kolektivní sport a vy potřebujete, aby ty individuality pracovaly jakoby společně. Je tam hrozně prvků a já mám pocit, že tady je víc potřeba, samozřejmě fotbalový trenér, logicky k tím dětem, když jsme u fotbalu, ale zároveň psycholog a pedagog. Protože v tomhle období, dejme tomu pubertální a potom adolescentního věku, při přechodu do dorosteneckých kategorií, oni potřebují mnohdy velkou oporu a pomoc. A to jsme jim na té škole dávali. Chodili víc za náma než za rodičem a svěřovali se nám s věcma, které pro ně byly citlivý a důležitý. A tohle si myslím, že tam hraje velikou roli taky. No.
2: Já možná jenom předejdu nevyřčený otázce, no ale my jsme si s tím poradili i tak. Jenže my jsme to, co ty děti nezažívají, to, co k ním potřebujeme dostat vlastně i nad rámec těch tréninků, tak my jsme si to prožívali odpoledne. To znamená, tebe Orby vychovávalo prostředí venku a pak na tom tréninku si mohl dostat jako ten CRS od toho trenéra.
3: Dostal,
2: přesně prostě. Tak, no. Přesně tak. Takže to je to, co nám chybí, tak my vlastně teďka nějakým způsobem adekvátně té době a těm konkurenčním jako podnětům pro děti potřebujeme dostat do toho procesu.
3: Dobře, a nehejčkáme je teda moc?
2: Tam jsem právě mířil, no. Že my musíme udělat nějaký jako balans vlastně toho, dát jim to tak, aby to pro ně bylo stravitelný a zároveň zajímavý.
0: Jo. Ale tím pádem asi i se naráží na tu odbornost těch lidí, kteří se starají přesně o děti tak. A vlastně nedávno jsem slyšel teda velký rozhovor z Petra Čecha pro Life Sport Daily a on tam mluví o tom, že ty lidi, kteří by byli třeba k ním platní, tak ti nejlepší, tak je nezaplatí nikdo, že ty podmínky vlastně nemají, že ani nemá tahle práce žádný kredit, že se často mluví a to zmiňoval i Aleš Majer v jiném rozhovoru, že vlastně si řekne trenér mládeže a on ale jako do dospělého to vůbec jako no.
1: Přesně tak. Já na tohle Honzíku navážu. My když jsme zakládali ty regionální akademie žákovský po republice, tak vlastně se jim z hlediska nebo ze strany fačerů vytvořili fantastické podmínky. Na tu dobu nevídaný. Brali prostě hezký peníze ty trenéři a ty realizační týmy byly poměrně široký. A v tom prostředí se to setkalo s obrovskou nevolí, protože najednou ty kluby začaly vlastně některý jakoby věřovávat, jak je to možný, že tamhle 8-9 člen realizák má takovýhle podmínky k práci. No ale právě tam jsme ukazovali to, o čem se leta mluví, a to je to, že jsme si ty lidi mohli vybírat, jo, že jsme je znali z praxe i lidsky, no a chtěli jsme je ohodnotit, aby u toho zůstali dlouhodobě. Čili nebyla to práce na rok, na dva, ale chtěli jsme, aby v tom prostě pracovali kontinuálně. A to se nám dařilo, ty první leta.
3: Tak ona není náhoda, tady často zmiňuje jméno pan Žaloudek prostě. Není náhoda, že ten člověk tam stráví 10-20 let. Já jsem zažil pana Krause, Tadeáš Kraus, bývalý fantastický hráč Sparty. Měl jsem tu možnost, že mě měl v A dorostu, ale on měl přede mnou dalších 10 generací a po mně 5 generací. Takže tyhle ty lidi, pan Šafařík, taky prostě tyhle ty lidi, kteří se vlastně o tyhle ty

0: docházející talenty starali, no tak tam byli několik let a prostě vykazovali to, že ty kluci se posouvali a oni prostě z toho davu, bych řekl, prostě vybrali těch 4-5 za 3 roky, který se do toho Ačka posunuli a někam se dostali, takže je to o tom, že tam samozřejmě musí být nějaká jako posloupnost, bych řekl, té práce a nějaký vývoj i toho samozřejmě pedagoga nebo trenéra, že logicky asi těžko přijde někdo, kdo to všechno bude umět a bude hned v první rok jako vědět všechno, jak se má dělat. Že jo?
1: Já jenom navážu ještě na to, co zmínil Honza, tak ono je to právě o tom, že ve chvíli, kdy se vrátíme jako o pár let zpátky, tak s těma malinkýma i na těch nejnižších úrovních v regionech pracovali vlastně tátové, jo, měli na to o trochu víc času za prvé a za druhé to byli sportáci vlastně. Byli to lidi, kteří prošli nějakým tím volnočasovou aktivitou. A teďka my už ty tatínky vlastně nemáme. Jednak z důvodu toho času a druhá z důvodu toho, že už za sebou nemají to řekněme všestranný pohybový portfolio a i ty dovednosti, nejsou to všechno jako fotbalisti a dělají to jenom třeba proto, že tam mají syna a tak dál. A tam mířím k tomu, co říkal Honzík, že vlastně proto my potřebujeme tu mnohem vyšší odbornost v tuhle chvíli a mnohem lepší ocenění pro ty trenéry i na těch nejnižších úrovních, tak abychom ty děti vlastně nestráceli v tom útlým věku, aby jsme tam vytvořili tu lásku k tomu, aby jsme tam vytvořili tu všeobecnou pohybovou kompetenci, ty dovednosti a tak dál. Dali jsme jim ten prostor k tomu, aby byli kreativní, aby se rozhodovali sami a to vlastně je ta základna, kterou vystavíme pro to, aby jsme pak z toho mohli vychovávat tu elitu, tu kvalitu těch hráčů.
2: Antonín Barák starší, Ondřej Lípa, kteří jsou dnes hosty desítky Pavla Horváta, tak jsou také členy projektu, který si teď představíme.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
2: Pokud mluvím o Antonínu Barákovi starším, tak je to dokonce vlastně spoluzakladatel projektu Trenéři ve školách. Myslím, že tam ještě figurovala další jména, včetně třeba Michala Prokaše, bývalého technického ředitele Fotbalové asociace České republiky. Už je to nějakých 9 let, co objíždíte republiku. Kolik máte za sebou třeba v úzovkách proškolených trenérů? Máte to spočítané?
4: No, samozřejmě v té databázi je máme přesně, ale odhadujeme to, že to číslo přesáhlo už 800. 800 trenérů. Jenom pro jasnou představu, teďko no vlastně na jaře v tom posledním školním roce nám fakturovalo měsíčně zhruba 570 trenérů zhruba ze 42 sportů v České republice. To znamená, v tom programu vlastně jsou trenéři nejenom ze sportů velkých, jako je hokej, fotbal, házená, basket a tak dále, ale jsou tam trenéři pingpongu, šermu, lukostřelby a tak dále.
2: Co znamená fakturovali? Jakože nějakým způsobem jsou na vaší výplatní pásce?
1: Nebo ne, ne, ono je to vlastně, my poskytujeme službu, proces, metodiku a kontrolu a ten pro zřizovatele, to znamená pro toho, kdo ten program vlastně chce realizovat ve své lokalitě, tak poskytujeme i ten proces administrativní. To znamená, že přes nás vlastně to prochází a my zase potom to vyúčtováváme tomu zřizovateli. Takže to je jenom jakoby procesní věc, formální. Není to tak, že my bychom měli pod sebou, nebo že bychom měli v rámci svého spolku 750 trenérů, ale v rámci toho procesu, který my obhospodařujeme, tak pracujeme teďka aktuálně s 570 trenéry a dalších přibližně 100 jich přibude teď během září v rámci školení.
2: No tak Pavel Horváry začínal, tak jste to zmínili, tak plácky, sportovní aktivity různého druhu.
0: Já mám ještě jedno téma, ale ono se to k tomuhle vztahuje. Jo. Tady jsme se bavili o tom, že vlastně ty kluci mají hodinu a půl trénink a vlastně tím to většinou končí. Já jsem měl teď, nevím úplně přesně, jestli to bylo v Sokolově, když jsem byl, nebo vlastně i teďka v Mostě jsme se o tom bavili, když jsem přicházel, že by mě zajímalo, kdyby byl jeden nebo dva trenéři prostě od jedné hodiny, kdy ty děti končí ve škole, na tom hřišti, v tom tréninkovém areálu a ty děti tam můžou chodit prostě a ten trenér řízeně, neřízeně, hele, tamhle máte jednu branku, tady máte hřiště udělaný, přišlo najednou o 5 dětí víc, tak hřiště zvětšíme, nebo je nás málo, hrajeme jeden na jednoho, dva na dva. Mě tohle by to nahrazovalo, to, jak si říkal, že ty bomby dostaneš, jo, protože samozřejmě tam byly děti, který skončí ve 12, prvňáci, druháci, no, pak přijdou ve dvě šestáci a už je tam řežba prostě to co vlastně my jsme všechno zažili a my jim to vlastně jako nedopřejem, že jo. My furt je škatulkem s U7, U8, U9, U10 a to prolínání je tam vlastně sporadický, jenom tím, dobře, ten asi vypadá líp, tak jde do devítky, tenhle je future hráč, moderní výraz teďka, tak ten jako bude s mladšíma, ty vole, to je jako, mě to neuspokojuje.
1: Má to dvě roviny, Tonda, myslím, začne.
4: Určitě.
1: Řekneme to samý.
4: Jo. Jsou kluby třeba přímo i ve fotbale, který na tohle reagují a dělají třeba pravidelně v každém týdenním mikrocyklu jakoby smísení tréninky. To znamená, že třeba ze tří kategorií právě ty děti dostávají k sobě, na každém stanovišti jsou ze tří ročníků prostě děti pohromadě a tak dále a tak dále.
0: Ale pořád je to ta hodina.
4: Pořád je to přesně, pořád je to vlastně v době toho klasického tréninku a je to pořád řízená činnost do velké míry. My potřebujeme k českým dětem dostat neřízenou, neorganizovanou činnost a tohle, co si řekl Pavle, by bylo geniální, protože děcka potom i ty pravidla těch her, jestli tam budou hrát 2-2, nebo budou hrát bago, nebo si budou jenom kopat vozeť a budou hrát na vola s balónem, to už je vyloženě na nich a tam oni rozvíjejí jakoby jak svoji nápaditost, tak i to, kdo s kým bude hrát proti komu a tak dále. A ověřují si, jak v pozici buď toho silnějšího, anebo naopak, když přijdou ty starší, a ty jsi to řekl dobře, je do určitého věku velmi důležitý, aby dítě z psychologického hlediska si dokázalo ověřit, jak vnímá ty situace, když je ten menší, slabší, pomalejší a zároveň zase za dva dny, když je ten větší, silnější, rychlejší. A oba tyhle ty protipóly jsou hrozně důležitý pro vůbec pro stavění toho sebevědomí a nastavení té osobnosti toho mladého sportovce.
1: Jak se říká, všechno už bylo vymyšlené a tohle, co si teďka zmínil, tak vlastně funguje v některých zemích standardně. To znamená, že oni mají odpoledne vlastně v uvozovkách jakýsi dozor, jo, anebo podněty. Jo, je tam trenér třeba multisportovní, který jim řekne, hele, basket, jo, tak ukáže něco a tak dál. A ta druhá věc, jenom která si myslím, že je hodně důležitá, je proto, aby nám ty děti odpoledne tam přišly, tak my u nich musíme vybudovat, nebo nevybudovat, oni mají, oni se hejbou a chtějí se hejbat, ale my to potřebujeme podnítit v tom pozitivním slova smyslu. To znamená,
0: to bude bavit.
1: Přesně tak, když jim uděláme těláky a tréninky takový, že jim to jako vlastně znechutíme, no tak prostě odpoledne to nebudou vyhledávat.
2: Vždycky se porovnáváme se zahraničím, s cizinou, jak to tam dělají, třeba lépe, hůře. A tady v tomhle ohledu jsem četl statistiku o tom, že Češi mají oproti ostatním evropským zemím méně hodin třeba tělocviku. Jenom teď se bavíme o tělocviku, ani o téhle třeba neřízené sportovní aktivitě. Jako čím to je? Jako tady u tohohle chápu, že možná bychom narazili, že děti mají moc aktivit těch dalších, které odrazují od sportu nebo dostávají, nemají na to čas, ale v tom tělocviku jako jak jsme se tam dostali?
4: Tak zase musíme oddělit ono tělocviku jako takového, tak většina těch evropských zemí nemá o tolik víc, většinou má jenom o jednu hodinu. Ale do toho RVP, což je ten rámcový vzdělávací program, tak ty ministerstva školství v těch státech zakomponovaly už před lety takzvané hodiny pohybových aktivit. Je to velmi jednoduchý, protože proti tělocviku vlastně z legislativního hlediska je to mnohem jednodušší provádět. Vy stejně k těmhle činnostem potřebujete ale najít dospěláka, se kterým ty činnosti ty děcka budou bavit. Představte si učitelku, se kterou ty děti nebaví tělocvik a vy byste jim rozšířili o další 2-3 hodiny týdně tělák. No tak oni budou totálně jakoby vytočen a hotový, protože prostě ona to neumí dělat. To znamená, my potřebujeme najít lidi, kteří třeba na prvním stupni, mnohdy v mateřských školách, dokážou s těmi dětmi pohybově super pracovat, získat je proto a potom potřebujeme ten obsah těch hodin, jakoby, nebo ten objem velmi rozšířit. To znamená, aby ty děti se hýbaly skutečně i v tom školním prostředí denodenně, ale v těchto podmínkách, či částečně neřízených a s tím, kdo to s nimi umí. Když to zjednoduším.
1: Ty potřebuješ ošetřit kvalitu a potom můžeš jakoby navyšovat kvantitu. To stejně jak s tím reprezentačním trenérem. Když to bude boží trenér, ale nebude mít tu kvalitu, tak stejně jako z toho neuvaří nic pěkného.
2: To je pravda, že já osobně asi jsem se, teda, nebo měl jsem štěstí, že byť jsem byl třeba na gymnáziu, tak jsme tam měli vlastně profesorku tělocviku, která měla vzdělání z FTVS a vlastně byla bývalou atletkou a nějakým způsobem to dokázala postavit a dneska nechápu, že vlastně děcka nebo nějakcí třeba i spolužáci mi říkali, že nebaví tělocvik, že tam nechodí, že to asi nějakým způsobem naráží na tohle, že tam jsou neerudovaní lidi jako v tom systému.
4: Největší absencí z tělocviku je středních školách. Je to obrovský procento, obrovský. Teď konejme všemu, co se tím zabývá, protože tohleto nám může ublížit nejenom v tom, že nebudeme mít lepší fotbalisty v národějáku, ale vůbec nebudeme mít zdravou populaci do budoucna. A k tomu směřujeme, protože říkám, jako Češi prostě jsme obezní, jsme málo pohybliví, úplně nevím, v jakém procentu není životním stylem těch rodin to, aby se pravidelně hýbaly ty jejich děti. Čili máme na čem pracovat a je to otázka doopravdy jako budoucnosti, aby jsme na tomhle zamakali.
1: Jenom pozor na ten kontrast na středních školách nebo i na druhých stupních už máte aprobovaný specializovaný pedagogy na tu tělesnou výchovu. To znamená, to, co se děje na druhých stupních, respektive na středních školách, tak je vlastně jenom dopadem toho, co zaséváme v mateřských a školách a na prvním stupni základy.
5: Já se zase vrátím k tomu, jestli je nehejčkáme. Jo. Dřív si nemohl říct, jako mě bolí hlava a nešel si jako cvičit. Prostě dřív tam byl učitel a řekl, tak ty jsi se zbláznil, jako tady padej a koukej cvičit, tady máme tělák, nevím, tady budeš hrát v obránce nebo hraješ tady, budeme házet kriketákem a prostě jdeš cvičit. Jako. A dneska ty děti si napíšou podle mě sami v omluvenku nebo ani si ji nepíšou, řeknou, já nevím, mě bolí záda a nejdu prostě.
4: A Pavle, já jestli můžu na to navážu, řeknu jeden takový hezký příklad. Uvedu třeba otužování. Na prvním stupni vůbec je problém s dětma chodit ven cvičit, jo, kromě třeba září, října, dejme tomu. No a vy třeba v Praze v listopadu, tak máte, já nevím, je plus 14 stupňů.
5: Ale kdyby si bydlel to ve Španělsku, říkáš, vy v Praze máte.
4: No samozřejmě, já jsem příbramák, jsem z Brd, takže já jsem odkryl. Tam je opět stupňů neustále méně než Praze. Takže
5: já jenom porovnout. Dám suvku, já když jsem šel do Příbramy, jak jsem hned prohrál první sázku, že jsem jako neuvědomil, že Příbram je jako takhle vysoko prostě.
4: No jasně.
1: Takže ale teď ulitávky byla sakra zima. No,
4: ale teď chci říct, když ředitel školy se domluví s pedagogy a nastaví ve školním řádu pravidla, jak se bude s těmi dětmi pracovat, tak pedagogové to jenom přepošlou rodičům a oni toto musí akceptovat. Hmm. Musí prostě na to reagovat a vytvoříte. Ty jsi to vlastně naznačil, proto na to reaguju. Ty jsi říkal, dřív to bylo tak a tak, no a pokud tohle nastavíme, tak to okolí to začne brát prostě jako normativ, jako součást pravidel a i pro ty rodiče bude mnohem složitější psát, no ale je chladno, dítě listopad, jak si můžete s druhákama dovolit chodit teď ven? No úplně v pohodě, protože i Finové chodí s druhákama celoročně ven, když je tam půl metru sněhu. To znamená, můžeme se postavit k čemukoliv, ale potřebujeme to vždycky dobře vykomunikovat, vysvětlit a nastavit k tomu pravidlo.
1: Tonda mi nahrál, protože to, co jsi zmínil, tak souvisí především s nastavením i rodin. A my říkáme třeba rodičům, že oba trénujeme na Dukle, tak říkáme rodičům dlouhodobě, i když jsou to rodiny, vlastně, které se mají dobře, jo, chtějí těm dětem samozřejmě zcela logicky dopřát to nejlepší, co můžou, tak ale jim říkáme, vystavujte je záměrně, řízeně, nekomfortním situacím, ne abyste ty děti trápili, ale vystavujte je chladu, ale prožívejte to s ním, ať ty děti.
5: Ne.
1: Hladu taky. Ale ať prostě prožívejte to s ním, protože vy jste pro ně tím příkladem a když to s nima zvládnete, tak pak prostě člověk pochválí a to, ale oni si tím potřebují projít.
2: Ondřej Lípa, Antonín Barák, starší hosty Desítky Pavla Horváta.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
2: Tak dostáváme se taky k tématu toho, když jsme mluvili o tom podhoubí, tak se pak ale samozřejmě často těšíme na ty produkty a když máme tady talentované, super schopné a teď jsme ve fotbalovém pořadu, tak fotbalisty, tak prostě narážíme na to, že nějakým způsobem to české prostředí s nimi neumí pracovat. Pavle, ty jsi připadal jako nějaký třeba hýčkaný talent, jak k tomu přistupovali
5: trenéři? Já si myslím, že jsem nebyl úplně jako ten top talent, ale
2: že teď je tady bereme, jsi hráč s geniální myšlenkou a podobně?
5: Bejvalej, no. Ne, to je pravda, že asi já nevím, čím se to rozvinulo, třeba periferní vidění, určitě je to dílem talentu a dílem toho, že seš na tom hřišti prostě denodenně, že sleduješ věci, které se dějou, že vidíš, někdy, už jsem to fakt jako někdy zkoušel, že koukám, jako jsem nějaký pozici a vidím, já nevím, teď abych stupně tady neházel, ale vidím prostě víc, než mám to vyzkouší než normální.
1: A
5: přitom nešilám, jsem takový trošku chameleonek.
2: Profesor Můži.
5: Ale samozřejmě ti to pomůže v určitých fázích té hry, takže to, ale že bych byl jako úplně upřednostňovaný talent, že bych jako pokaždý byl v nějakém nároďáku, vlastně jsem nebyl, byl jsem v 16 a pak jsem byl až v 21, takže jsem ty nároďáky jako minul. Nemyslím si, že jsem byl jako extra talent, ale měl jsem jednak štěstí, jednak zdraví a měl jsem tu píli, mě to bavilo neskutečně, to, o čem se tady bavíme, jednak samozřejmě jsem byl z té fotbalové rodiny, dřív nic jiného nebylo, byl fotbal, hokej, že jo, takže jsem byl z fotbalové rodiny a vlastně nic jiného, než ten fotbal jsem v uvozovkách neměl a ty děti teďka prostě to mají malinko jinak. No.
2: Ale když pak třeba byla březnová nominační tiskovka, kde Miroslav Koubek tehdy oznamoval, že Václava Černého nebere, protože je to dobrý hráč bez pochyb, ale zvažovali, jakou typologii a mentalitu třeba potřebují, takže se jim nevešel, tak se to zase nějakým způsobem přidalo k tomu, že i po mistrovství světa skončil Patrik Šik. Váš syn Antonín Barák ještě neskončil oficiálně, ale poslední zápas byl proti tomu Turecku, tehdy neblahý zápas Eura. A taky se mluví v kontextu právě Antonína Baráka mladšího, Patrika Šika, Václava Černého, jsou enormně nadaní hráči, které to české prostředí nebo konkrétně repre dokázala využít. Když to vezmeme takhle konkrétně na individuality, možná můžeme, jak chcete, Antoníne, ale přece jenom, jako, jak líp v tomhle ohledu?
4: No, ono se s těma individualitama totiž vždycky hůř pracuje. Pozor. Oni jsou výjimeční, oni jsou dost často egoistický, oni mají svoje prostě stinné stránky. Vy musíte být trpěliví a zase se vracím i k té psychologii, bohužel. Vy s tímhle musíte počítat. Vy když tohleto nemáte dostatečně vybudovaný a nepočítáte s tím i a nemáte, neznáte nástroje, jak s těmhle hráčima pracovat, tak on vás ten hráč třeba otráví jakoby za čas. A vy s ním ani moc a najednou začnete vnímat jeho slabý stránky, což má každý i Cristiano Ronaldo, tak je začnete vnímat mnohem víc než tu jeho nadstavbu. A nebo teda s ním musíte pracovat hodně individuálně, musíte s těmahle hráčema hlavně hodně mluvit. Oni potřebují mít tyhle ty hráči, potřebují mnohem víc věcí mít vysvětlených a mít jasno, než průměrný hráč v tom týmu. Tak to je. Ten hráč hraje, plní si svoji roli a funguje to. Ale když tam máte 2, 3, 4 špílvachry, který prostě na svých pozicích jsou pro vás jakoby enormně důležitý, tak se vyplatí s nima mluvit. Mluvit mimo trénink, mluvit v tréninku, ptát se jich na pocity. A to není tím, že by jim člověk ustupoval, ale je to o vzájemném chápání. Pokud hráč ví, že ho ten trenér víc chápe, tak cítí, že bude mít asi větší důvěru a víc pro něj udělá. A obráceně je to to samý. Když ten trenér si ho získá, tak ten hráč i pro toho trenéra bude i v těch slabých stránkách pracovat třeba abnormálně víc, než je normálně zvyklý. Jde to ruku v ruce, ale tahle práce, je to furt o práci a je to o hodinách denně se tím hráčům věnovat. Je to šíleně náročné.
2: To znamená, že v tom projektu Trenéři ve škole nějakým způsobem třeba i na tuhle stránku dbáte? Nebo jako, protože je to dost výjimečné, tak teď se bavíme o tom, že jsme vlastně přišli o několik hráčů takhle schopných, kteří už třeba nechtějí
5: reprezentovat. Jenom tohle doplním, jo. Ono, máš dva výjimeční hráče v tom manšaftu, jeden je introvert, druhý bude šašek a ty musíš ještě k tomu těch dalších 17 hráčů nebo 16, kolik jich máš v kádru, připravit na to, že on je sticha, jemu se nesmějte, že se s váma nechce bavit, že si bude číst knížku a tenhle ten pitomen, že tady řve od té doby, co přijde do šatny a vlastně všechny může jako v uvozovkách naštvávat, bych řekl slušně, tak prostě ty vlastně musíš i ty ostatní, protože samozřejmě potřebuješ 10 hráčů na hřišti a ty dva ti nestačí, takže ty potřebuješ jako ten jeden trenér umravnit nebo uplácat z těch 18 kluků přes ty různý individuality ten tým. No.
1: A proto se bavíme o tom, že reprezentační trenér je spíš jako právě psycholog, manažer, než denodenní trenér, že jo? Ukázalo se to mnohokrát. Já to vrátím k té otázce Honzy. Tady si musíme umět popsat, co je práce opravdu s dětma, malejma dětma v tom formátu, o kterém se bavíme v rámci trenérů ve škole a co je potom ta práce s těma hráčema už velkýma individualitama potom v profesionálním fotbale. Vrátím to, ale ono to spolu souvisí. My vlastně se snažíme těm trenérům ukázat v rámci psychologie, pedagogiky a dalších důležitých vlastně nástrojů, jakým způsobem efektivně komunikovat s těma dětma a jakým způsobem u nich vlastně nastavovat i prostředí, kdy oni se můžou vyjadřovat a ve chvíli, kdy budeme mít trenéry, kteří budou schopní a ochotní komunikovat s těma hráčema, ať už jsou to malí děti, a poslouchat je a interagovat a potom to dělat vlastně i na tréninku a ve pozdějším věku, tak vytváříme, řekněme, prostředí, který je schopný mezi sebou mluvit. Jo, jak z pohledu trenéra k tomu jedinci, tak z pohledu toho dítěte nebo posléze hráče směrem k tomu trenérovi. A to je neoddělitelný, protože potřebuješ vysíláč i přijímač. Hmm. Takže ano, trenéři ve škole směřují mimo jiné, kromě pohybových kompetencí, kreativity, vytváření sociálních rolí, i k tomu, aby jsme se naučili mezi sebou efektivně komunikovat, abychom si dokázali, abychom nějakým způsobem dokázali překonávat překážky, ať už jsou to prohry, jakýkoliv nekomforty a tak dál, aby jsme dokázali budovat samostatnost u těch dětí. Jo, vlastně je to velká pestrá škála kompetencí, který se díky tomu programu snažíme u těch dětí vytvořit, a je to předstupeň toho, aby jsme potom v pozdějším věku a v té specializaci, ať už fotbalový, hokejový, basketbalový nebo jakýkoliv jiný, z těch dětí mohli vychovávat kvalitnější kreativní hráče.
2: Ano, ten ledovec je na pak špičce, úplně ti nejlepší tam jsou, ale musí se k němu nějak dostat, a samozřejmě bavíme se o trenérech ve školách, ale pak se bavíme také o tom, že ty talenty, ti nejlepší jsou směřováni do určitých skupin v rámci nějakých akademií, a právě o akademii se také, myslím, zasloužila skupina, nevím, se přímo kolem vás dvou, ale Michala Prokeše, kterého jsem zmiňoval, tak ten také se to hodně jako technický ředitel Fletcher zasadil. Jakým způsobem to, možná s čím to začínalo a jakým způsobem se to teď promítá do toho fotbalu? Už nějaký čas to je, co fungují?
1: Jenom jedna poznámka, ono to ještě začínalo za Dušana Ficla a Pavla Vrby, a tam se vlastně nastavoval ten koncept toho, jak by to mělo vypadat, a potom tu realizaci a vlastně řekněme koncepci a strategii zrealizoval Michal Prokeš vlastně s týmem, ve kterém jsme byli i my, tak to jenom, aby to bylo správně pojmenovávané, že to byla už i iniciativa větší skupiny odborníků dřív.
2: V době, kdy trénoval repre Pavel Vrba, což je zhruba 10-11 let zpátky.
1: Přesně tak.
2: A teď jsme tedy aktuálně, jsou vlastně dva typy těch akademií, ale obecně ty akademie jsou klubové a regionální?
4: Ano, jsou klubové akademie, které se teďkon teda hrozně rozšířily, jsou v několika jako vlnách, od jedničky po pětku tuším. Ale ty regionální akademie, ty mají jakoby jiný režim a jakoby jinou životaschopnost. Ty fungují skutečně jakoby v každém tom kraji, nebo ne v každém, ale ve většině krajů je regionální akademie pro kategorii starších žáků, to znamená pro U14, U15, kde se vlastně z mladších žáků dlouhodobě vybírají děti, které se sledují, na ukázkových trénincích se s nimi pracuje nebo pracovalo v minulosti, a vybere se 25 hráčů vlastně do kategorie U14 v rámci toho kraje. To znamená, jsou tam samozřejmě hráči vždycky i z toho satelitního nejsilnějšího klubu. Teď použiju třeba Plzeň, takže z Viktorky Plzeň tam bude třeba polovina nebo třetina hráčů. A ten zbytek je z toho západočeského kraje. A vyberou se skutečně jakoby talenti, kteří už odchází na internát, chodí do jedné sportovní školy, kde mají velkou dotaci hodin, a na to je ušitý vlastně pohybový program, který souvisí ale i s kondičním tréninkem, se zdravotním programem, to znamená, pracuje tam fyzioterapeut, pracuje tam psycholog dětský a mají tam výživový program, to znamená, mají, myslím, 5 jídel denně, které vlastně řeší výživář, lékař, objíždí ty akademie, a podle somatotypu těch hráčů tak už mají i určitou úpravu jídelníčku k tomu, aby, jak říkal Pavel, dejme tomu future hráči, kteří jsou v tom věku prostě menší, jsou drobní, tak aby třeba dobírali rychleji svalovou hmotu a stavěli prostě i pevnou kostru, neměli třeba řídnutí kostí a tak dále. To znamená, těch věcí je tam hodně moc pohromadě. No a v současné době vlastně si myslím, že i fotbalová asociace dál řeší, jak zkvalitnit chod těch akademií a vůbec řešit ten jejich
1: provoz. Já to jenom vrátím k ideji, jo, těch akademií, protože historicky oni byli nebo vznikli na základě toho, abychom dokázali soustředit ten talent a z toho potom vybudovat ty budoucí reprezentanty, protože my jsme tady žili v tom, že jsme rozptylovali finanční i kapacitní prostředky do obrovského množství lokalit nebo jednotlivých center, a díky tomu jsme měli rozptýlenou tu práci, jak metodicky, tak i vlastně z pohledu soustředění těch hráčů. Takže tohle byl jeden argument. Druhý byl to, abychom dokázali ohodnotit trenéry, o tom už tady mluvil Tonda, jak jak by to mělo být správně. Třetí byl to, že jsme potřebovali ukázat, jak pracovat z pohledu mateřského klubu v tom regionu s celou tou pyramidou pod náma. To znamená, já jako regionální fotbalová akademie jsem se staral o ukázkový tréninky pro malý kluby, o vzdělávání trenérů malých klubů, o jednotlivý, řekněme, konzultace v rámci stravování, fyzia, zdraví, psychiky a tak dál, a tak dál. A tímhletím já vlastně vybírám si z toho prostředí, navazuju tam vztahy, ale pečuju o něj. A tohle bylo něco, co jsme vlastně díky těm akademiím chtěli ukázat, že takhle by se to mělo dělat, proto do toho investujeme ty peníze a byly to v takovémhle modelu ty peníze byly investované správně. Samozřejmě, že pokud se to rozbije, ten koncept, a je to jenom jako izolovaná složka v té fotbalové struktuře, tak ty peníze potom jsou zpochybňovaný, zcela logicky. Jo.
5: Já jenom ještě pro mě, tadyhle to vlastně, já si pamatuju zase, když jsem teda byl já, ne mladej ani, ale malej ještě, tak vlastně byl výběr Prahy, výběr Středočeského kraje a tak dál, a tak dál. Takže tam si vím, že jsme se jako vlastně scházeli, že jo, se slávistama, s duklákama, s bojemákama a jeli jsme, nevím, teď plácnu i do Bratislavy hrát proti jako Bratislavě výběry, takže to vlastně bylo něco podobného, že si trošku jako číhal na to, jak ty kluci se vyvíjejí, měl si nějaký kádr, že jo. No a teďka ale, když budeš mít opravdu těch dětí tolik, není, samozřejmě propadne tím sítem někdo, kdo se pak může jako znovu někde objevit, ale dokážou pak ty menší kluby a ty trenéři tohleto všechno jako využít, tyhle ty informace, ty tréninky ještě chápu, na hřišti tam asi můžou si to natočit v dnešní době, že jo, řeknou si, hele, tady jsme dělali trénink, bylo nás tady 20, měli jsme to rozdělení na dva asistent hlavní, teď jako kecám, ale může to tak být, jo, ale třeba tu výživu, třeba to jak se mají rozcvičovat před tréninkem, dokážou, myslíš, to využít ty trenéři na té nižší?
1: Tohle je dlouhodobý proces. A to je hrozně důležitý zmínit, protože pokud my to budeme dělat dlouhodobě a tyhle informace nejsou pro ty trenéry proto, aby to
5: není
1: oni
5: to
1: řekli,
5: jednorázově prostě.
1: Tak, aby oni to řekli těm dětem na tom tréninku. To je proto, aby o tom komunikovali s rodičema. Mm-hmm. A aby odkolo těch dětí nastavovali prostředí, mm-hmm. který s nima bude mluvit podobnou řečí a dlouhodobě. A proto my se furt tady bavíme o nějaký jako v uvozovkách koncepci. A do toho spadá to, co jsi zmínil, licence, vzdělávání a tak dále, a tak dále. My potřebujeme ty vzdělaný trenéry proto, aby ovlivňovali to prostředí okolo těch dětí, a samozřejmě i ty děti v tom tréninku, a díky tomu jsme přispívali k tomu, abychom ty děcka měli lepší.
2: Antonín Barák, Ondřej Lípa jsou hosty Desítky Pavla Horváta.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
2: Příští týden ve čtvrtek 6. srpna jsme v Zubří s Pavlem, s Antonínem Panenkou a bude tam taky muž, který si potřásil z českých fotbalistů jako první s královnou Alžbětou, ale nevědí, čím se voněla, viď, Pavle?
5: Ptal jsem se ho, no, mě to zajímalo, čím, nebo jak královna voněla, no, tak všichni, spousta lidí si s ní podalo ruku, spousta lidí s ní pohovořilo, mě zajímalo, jestli měla nějaký jako zajímavý parfém.
2: Tak pokud dorazíte do Zubří, tak se něčím navoňte, ať Pavel si to pak zapamatuje, každopádně bude to Miroslav Kadlec. Nicméně teď si můžeme vlastně zase už aktualizovat to téma, když se tady bavíme o trenéřině, o tom, jak dostat český fotbal zpátky na vrchol, tak přece jenom jedno to jméno reprezentačního kouče Ačka by asi bylo nejrezonantnější a teď je tedy hlavním kandidátem i podle toho, co psal včera předseda FAČR fotbalové asociace David Runda na Twitter. V tuto chvíli probíhají intenzivní jednání a věřím, že během následujících dnů budeme schopni poskytnout bližší informace. Mluvíme o Santim Deniovi, což je Španěl, a je to ta zahraniční cesta. Petr Čech, bývalý skvělý golman, který se teď také docela, myslím, mediálně prezentuje se svými názory, tak promluvil s naším kolegou Jaroslavem Plašilem, potkali se na tenisovém Wimbledonu a k tomu zahraničnímu trenérovi řekl tohle.
6: Tak vím, že se vlastně obijou hlasy k zahraničnímu trenérovi, ale ono je zahraniční trenér, jako vzít zahraničním trenérem, protože ze zahraničí jedna věc, ale aby měl kvalitu a aby vlastně ten český fotbal mohl posunout dál, tak to už je věc druhá. Samozřejmě na to člověk potřebuje mít i finance, i nějaký zázemí, takže jsem zvědavý, jakým směrem se tady ten výběr bude ubírat a nechám se překvapit. Každopádně času na to zase tolik není.
2: David Trunda v pořadu na rovinu Tomáše Pancíře 1. července řekl také, že hledáme trenéra, který pomůže a bude zároveň inspirovat české trenéry. Mně to tak nějak, pánové, pořád vychází, že tady jako se na veřejnosti možná prezentuje, možná veřejnost máte názor, že se to tady dělá jako špatně pořád. Tak jak to je teda, Antonine, Ondro, vy jste v tom docela dlouho oba. Jako no, neštve vás to takhle to slyšet?
4: Zajímavá otázka. Druhá věc je třeba ta, že Pavel tady zmínil trenérské licence. A když se zamyslíme, kolik trenérů českých za posledních 10 až 15 let třeba šlo trénovat do zahraničí, tak vlastně se dostáváme pomalu jakoby na bod mrazu. To znamená, že o tu naši trenérskou školu, o kterou v dřívějších dobách zájem byl, tak nějakým způsobem ten zájem upadl. To je prostě nevodiskutovatelný. Další věc je skutečně, jestli, protože jsme se toho zúčastnili taky a já jsem po druhém utkání skutečně s Jihoafrickou republikou byl doma velmi smutný a vlastně jsem se díval i sám jakoby do sebe, že jsem dlouhý leta lektoroval na faču na licencích a co jsem teda vlastně ovlivnil k dobrýmu, protože mi prošly stovky trenérů rukama na licencích od těch nejnižších po profi, kam všichni vlastně jakoby ten fotbal dostáváme a teď vůbec netvrdím, že prostě je totálně v troskách, ale v pořádku ho nemáme. A nemáme i některý jiný kolektivní sporty, je to prostě otázka zase takového pohledu ze zhora. To znamená, ten sport tady od revoluce byl malinko potlačený, nebyl dostatečně preferovaný a i vládou jako finančně podporovaný, protože je to totálně podhodnocený a ty státy skutečně, který před x lety my jsme, oni se k nám jezdili učit a koukali se na nás jako na vynikající stát v tomhle ohledu, tak dneska se na ně můžeme dívat my a to je smutný. To mě samozřejmě mrzí, takže něco v pořádku není. A
2: dá se inspirovat třeba, když přijde španělský tady trenér se zkušenostmi z mládeže ze Španělska?
4: Všichni jsme asi určitě v očekávání, protože těch stáží jsme tam zažili moc. Ta španělská škola je fantastická, fotbalová, ale zase i ty děti a ty talenti v tom Španělsku vycházejí z jiných podmínek než u nás. Takže myslím si, že všichni očekáváme, co ten trenér přinese a jestli bude mít vliv celkově vůbec možnost ovlivnit něco skutečně systémově, koncepčně do té republiky, jestli to nebude jenom kouč prostě A týmu.
5: No tak Ondra to říkal, kouč nároďáků vlastně není úplně práce toho, že něco natrénuješ, obzvlášť na klubový úrovni, že jo, těžko, když přijede teď budou 4 hráči ze Slávy, 2 ze Sparty, 2 z Plzně, tak těžko ty hráči ovlivně jako chod toho klubu nebo hru toho týmu, kam se vrátí z nároďáků. Vlastně ode mě byla i otázka, já si uvědomuji, že tady před x rokama bylo hele, holandská cesta, jdeme holandskou cestou. Pak jsme zjistili, že jako Holanďani se nedostali 2x na mistrovství světa, takže Holanďani jsou na prd, takže co teď? Teď jdeme jako nějakou jinou, takže teď jdeme, chtěli jsme Klinsmana, teď chceme Španěla. Já si myslím, že to je o tom, jako opravdu to, co jsme tady začali řešit, že to, teď to, my to nevyřešíme za 2 roky, tohle není prostě ani 4letý problém, to si myslím, že je o toho, aby ty děti na tom hřišti byly. Ty jsi zmiňoval, že máme přetočený rozhovor s Lubošem Kaloudou, já jsem to nevěděl, zmínil tam, že vlastně většina dětí ve Španělsku do 15 let hrajou na umělkách. Jenom proto, aby měli dobrý povrch, aby se naučili ovládat ten balón. Já se teďka uvědomu, není to kritika Slávy, ale Patrik, vlastně můj syn, byl ve Slávii. Krásný jako prostory na Xaverově, ale vlastně ty hřiště jsou logicky ve stavu, že ty kluci mají problém s kontrolou míče, že jo, když se tam 4x denně trénuje a o víkendu se tam hrajou na tom hřišti další 3 zápasy, tak logicky máš jinou kontrolu míče než na umělce, kde ti ten balón neodskočí. Jestli třeba tohle jsou takový ty detaily k tomu, aby ten hráč byl jako lepší. Jo?
1: Ať neodběhneme od toho tématu, ale zareaguju na to. Dvě srovnání. To, co jsi zmínil, Španělsko, dobrý umělky a hlavně hala, futsal. Oni všichni jsou zvyklí kontrolovat balón. Taky. Jsou zvyklí kontrolovat balón, podrážku a tak dále. A to B, který my jsme s Tondou zažili, protože jsme byli 3 týdny, možná díl, na velkém turnaji v Argentíně, tak tam zase ty kluci, kdybyste viděli, na čem trénujou, to je neuvěřitelný. A zase tam získáváš úplně jiný cit a jiný podněty v rámci toho fyziologického chování toho těla.
5: Taky nebude mít umělky.
1: Přesně tak, takže Takže je otázka, jestli, já si myslím, že je to obojí. My bychom ty děti měli se snažit učit hrát fotbal na co největším množství prostorů s různýma míčema a tak dál, aby vlastně se jim vytvořili tak dobře ty nervové dráhy, jasně, že prostě to bude fungovat potom dokonale i v těch, řekněme, ne optimálních, ale ideálních podmínkách. Ale my jsme odskočili od toho trenéra. Já jsem jenom chtěl říct, že já třeba si myslím, že my jsme mimo jiné i dlouhodobě nedávali příležitost mladým trenérům. Tady byla prostě parta jako trenérů, který byli kvalitní, ale prostě furt se to točilo. A až teďka přišlo období, kdy Rado Kováč, Honza Trousil a další trenéři.
2: Martinský v Plzni vlastně.
1: Jasně. A
2: Aleš
1: vlastně
2: Majer,
1: se to hodně,
2: to
1: ano, Aleš Majer, osvěžilo se to hodně. V zahraničí se dostal vlastně Marcelička, nebudem řešit jako Rusko, ale on nešel přes Rusko, on byl v jiných zemích. A třeba i Petr Rumán. Jo, takže já úplně stejně jako s hráčema, já si nemyslím, že bychom neměli talenty mezi trenérama, ale je to o vlastním vzdělávání, je to o jazykovém vybavení a zároveň je to i o tom dát těm lidem příležitost a to souvisí zase s tou vytrvalostí, s tou trpělivostí, s koncepcí, nechat tomu trenérovi prostor, aby realizoval ty svoje ty. V Boleslavi se to podařilo, vypadalo to, že Aleš by musel odejít jako rychle, no ale podívejte se teď.
5: A já ještě řeknu vlastně jedno, že samozřejmě od těch trenérů nemůže být 20 venků, ale myslím si, že o Jindru Trpišovského 100% zájem byl, ale má ve Slávě takové podmínky, nebo není třeba tak jazykově vybavený na začátku, teď si myslím, že na tom taky asi maká, ale ve Slávě má prostě takové podmínky, že nemá důvod vlastně jako odcházet. No.
2: Teď ať to bude jakékoliv jméno, tak je velmi, velmi pravděpodobné, že úplně úspěchu moc nesezbírá, když si vezmeme ty soupeře, protože čistě úplně na papírově to jsou jako světové
5: to
2: velmoci.
5: Si to dáme na zem.
2: Lize národu. A teď jako zase přijde teda nový kouč. Jaký je váš názor na tu dobu, jako kterou by měl už teda mít? Jestli to je fakt, jako smažme to tej kvalifikace Eura, prostě dát mu několik let, anebo prostě zda to jako sekat po 5 porážkách, protože možná přijde 6 porážek, nevím.
4: Když už tu důvěru dostane, tak vždycky jsem měl názor v tom, že bychom měli být trpěliví dlouhodobí a měl by dostat třeba minimálně 4 roky. To znamená 2 ty cykly, jak na Evropu, tak na svět a vlastně během toho ty věci analyzovat, budovat je a vidět, jestli krůček po krůčku prostě se zvedáme. Jo, protože a to se bojím, jestli ta trpělivost tady bude.
5: Já už se blížím ke konci. Já jenom nadhodím otázku. Myslíte si, že už má český fotbal zanalyzovaný?
1: No, já spíš, proč ho teda jakoby, jo, proč ho přivádíme? To je ta hlavní otázka. Proto, aby teď a tady pokusil se nějak zoptimalizovat jako skladbu českého týmu a něco s ním jako uhrát, anebo jestli se teda chceme díky němu vydávat nějakou cestou. Pokud tohle víme, tak je to v pořádku, přiveďme kohokoliv. Ale my potřebujeme vědět, jakoby, co vlastně dlouhodobě chceme dělat.
2: No jo, to je téma, které podle mě nás bude provázet ještě tak pravidelně.
5: Jsme se bavili chvilku na kafi před tím, že bychom na tuhle tu dvojici potřebovali konferenci víkendovou.
2: Tak já myslím, že doporučení pro posluchače sledovat dál práci jak projektu trenérů ve školách, tak i Antonína Baráka staršího i Ondřeje Lípy, kteří byli hosty desítky Pavla Horváta. Budeme to dál sledovat. Přejeme hodně sil a hodně, řekněme, úspěšných absolventů vašich projektů. Ať se vám daří, pánové.
1: Kluci, díky.
4: My moc děkujeme za pozvání a zdravíme posluchače.
2: Já se teda omlouvám Antonínovi, já jsem mu nakonec zvykal.
1: Zvykal,
2: no. Síla zvyku, ale promiň, Tondo. A děkuji Pavlu Horvátovi, že tady s náma zase byla, že pozval opět velmi výjimečné hosty.
5: Já děkuji za pozvání ke mně, naslyšenou.
2: Těšíme se brzy naslyšenou, milí posluchači, přejeme krásný den.
7: Felixi, moje kamarádka už mi nebude na volejbole nahrávat. Přestala chodit na tréninky, protože rodina nemá dost peněz.
8: Adrianko, no tak jí řekni o České olympijské nadaci. Ta pomáhá když platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let. Já třeba díky tomu na hřišti zůstal a můžu hrát turné.
7: Fakt? A kdy zjistím víc?
8: No ale mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
9: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Olvin a Fosfa.
10: Léto je časem odpočinku.
11: Ale my na Radiožurnálu Sport nelenošíme.
10: Ať je vedro nebo prší, bereme vás dál po celém světě a na nejrůznější sporty.
12: Dobrá bomba Fonseky a ještě lepší Ritter Menšíka po čáře. Fantazie, fantazie od Jakuba Menšíka. Chodí po strém úhlu, oblouček na zadní tyč, tam je ještě Jurásek, vrací od sebe. Obrovská čance, gól!
13: 4,90 cm překonává. Tomáš Järvinen vyrovnává svůj osobní rekord. Teď už se zaradoval i jeho trenér.
14: Krejčí neoprská ve Krejčí. Jakub Krejčí bude mít medaily o 7 setin, o pouhých 7 setin. Porazil Jiřího Prskavci a stále z toho můžou být dvě české medaile.
10: Tak i v létě poslouchej Sport.
11: Radiožurnál Sport.
15: Radiožurnál 11 hodin.
16: Na novou superdávku dnes přechází přes 238 tisíc domácností. Itálie dočasně zavádí kontroly na letištích a v přístavech pro spoje ze Španělska. Veslařky Flamíková a Šantrůčková získaly stříbro na mistrovství Evropy. Kolony čekejte na dálnici D1 na průjezdu Brnem v obou směrech. A bude oblačno až zataženo místy s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty většinou do 33 stupňů.
11: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
16: Pro víc než 238 tisíc domácností dnes začíná platit takzvaná superdávka. Jedna dávka sociální pomoci nahradila 4 sociální dávky. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě. Víc řekne redaktorka Kristýna Vašíčková.
17: Nejméně o 500 korun si má polepšit víc než třetina příjemců. Skoro polovině se naopak dávka o stejnou částku sníží. Zákon o superdávce platí už od loňského října, kdy ji začali pobírat noví žadatelé. Dlouhodobé příjemce dávek stát nechal až do dneška ve staré systému kvůli nepřipravenosti administrace. Od listopadu se ale výše superdávky znovu změní, a to kvůli úpravě životního minima i pravidel pro započítávání nákladů na bydlení. Podle ministerstva by změny měly pomoct hlavně menším domácnostem a samoživitelům. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
16: Italský ministr zahraničí Antonio Tajani oznámil dočasné obnovení hraničních kontrol se Španělskem. Opatření se podle italského ministerstva vnitra nedotkne cestování španělských ani evropských občanů do Itálie. Kontroly na letištích a v přístavech se zaměří pouze na občany mimo evropských zemí přicházející ze Španělska. Řím tak reaguje na čtvrteční incident, kdy se z Maroka do španělské Seuty na severu Afriky nekontrolovaně dostalo přibližně 60 tisíc migrantů. Většina se jich už ale vrátila zpět. Už skoro 3/4 hotelů na Kubě museli kvůli americkým sankcím a ropnému embargu ukončit provoz. V souvislosti s energetickou krizí podle agentury AFP do země jezdí výrazně méně turistů. Kuba v krizi zavádí restriktivní opatření. Začátkem února mimo jiné zakázala zahraničním aerolinkám tankovat palivo na svých letištích. Kvůli tomu některé společnosti na Karibský ostrov přestaly létat. Ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm dnes pořádají dny řemesel a kovářů. Návštěvníci sledují hlavně kováře, kteří tam pracují na víc než 20 výhních. Je u toho reportérka Gabriela Hickl.
18: Od rána proudí do dřevěného městečka návštěvníci, kteří postávají u výhní kovářů, kteří se sjeli z celé České republiky a předvádějí tradiční zpracování železa, tavbu i pražení železné rudy. Ani tropické teploty zájem neodradily, areál je opravdu plný lidí. Největší pozornost přitahuje kování koní na Fojtském dvoře. Každou půl hodinu tam kovář přímo před zraky diváků okuje jednu koňskou nohu. Den řemesel a setkání kovářů hostí muzeum až do nedělního o podvečera. Gabriela Hickl, Radiožurnál.
11: Sport.
19: České veslařky Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková vybojovaly stříbro na mistrovství Evropy. V italském Vareze uspěly v kategorii dvojek bez kormidelnice. Vyhrály Rumunky. Fotbalisté Sparty v předehrávce druhého kola šance ligy vyhráli nad Zlínem 3-1. Pražané si tak připsali první výhru v nové sezóně. Rozdílový gól dal při svém debutu norský útočník Jonathan Braut Brunes, který přišel na Letnou minulý týden.
20: Hráči i realizační tým mě přijali skvěle. Adaptace byla jednoduchá. Absolvoval jsem s týmem 3 nebo 4 tréninky a už od začátku jsem se cítil dobře. Určitě pozitivní start. Nejdůležitější jsou 3 body a ještě k tomu jsem dal gól. Užít si to s fanoušky byl úžasný pocit a budu si to pamatovat ještě určitě hodně dlouho.
19: Dnes v 17 hodin mají výkop duely Baník Ostrava Slavia, Liberec Teplice a Slovácko Artis Brno. Ve 20 hodin nastoupí Plzeň proti brněnské Zbrojovce. Radiožurnál Sport odvysílá ze zápasů přímé přenosy.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Zdržení na D1 v Brně a nehoda na Štěrboholské spojce. Na D1 z Vyškova do Prahy se připravte na dlouhé zdržení na průjezdu Brnem. Poprvé se zastavíte u sjezdu na Slatinu na 201. kilometru. U sjezdu na Bratislavu opravují vozovku. Jede se jedním pruhem. Je to na 45 minut. O kus dál u nájezdu z Bíteštské šetří nehodu. Na kilometru 190 je blokovaný připojovací pruh. Celý průjezd Brnem je tak na více než hodinu a ucpaná je i Bíteštská před D1. Na D1 z Prahy do Vyškova zpomalíte za sjezdem na Výstaviště na kilometru 192, pomaleji se jede na konec omezení za sjezd na Bratislavu. V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most hlásíte nehodu.
21: Třech aut osobních v levém pruhu na Štěrboholské spojce na úrovni čerpací stanice MOL a začíná se tvořit kolona od Černého mostu.
15: Brzdí se teď za sjezdem na Běchovice zpoždění necelých 20 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most se teď zastavíte před Lanovým mostem, řidiči si prohlížejí následky nehody v protisměru a zpoždění ještě delší, tedy přes 20 minut. A na silnici 16 z Jičína do Nové Paky za Úlibicemi vyšetřují nehodu a je tam kolona na zhruba 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
22: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
16: Bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Postupně se hlavně v Čechách přidají lokální přehánky a bouřky. K večeru pak bude od západu srážek ubývat. Nejvyšší teploty dnes 29 až 34 stupňů, na západě a severozápadě Čech kolem 26 a na jihovýchodě Moravy až 36. To byly zprávy.
23: 11 hodin 5 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Veslování to je disciplína, kterou dost spopularizovali fanoušci a hráči Norska na fotbalovém mistrovství světa. Včera si konec konců na tribunách Letné zaveslovali i příznivci Sparty, protože k vítězství 3-1 nad Zlínem ve druhém kole šance ligy pomohl gólem i norský útočník debutující Jonathan Brunes. Ještě o něco rychleji než fanoušci ale veslovali Pavlína Flamíková s Anou Šantručkovou na veslařském mistrovství Evropy. Česká dvojka bez kormidelnice skončila v italském Vareze stříbrná. Podrobnější už bude Jan Sucha. Hezké dopoledne.
24: Dobré dopoledne. Byla to vlastně docela taková nuda, můžeme říct, ale z českého pohledu příjemná, protože hned v samotném úvodu finále se oddělily tři lodě, ta česká, rumunská a italská, a Němky, Litevky a Švýcarky zaostávaly. To bylo vlastně patrné už po úvodních stovkách metrů a bohužel pak se tedy oddělily i Rumunky od Italek a Češek. A vlastně jediné, o co šlo, jestli budou stříbrné Češky nebo Italky, a Češky za to pak přece jenom vzali o něco víc a získali tedy stříbrné medaile. Zlaté byly jednoznačně Rumunky a to musíme říct, že ohromná síla, jakou má rumunské veslování v této kategorii. Simona Radisová, ta, když se podívám jenom na výčet jejich zlatých medailí, to je teprve 27 let, tak je dvojnásobnou olympijskou vítězkou, pětinásobnou mistryní světa a teď už tedy devítinásobnou mistryní Evropy. Ona vystřídala různé lodě, je schopná závodit třeba na jednom šampionátu i ve víc posádkách. Tentokrát byla její parťačkou Adriana Adamová, která na rozdíl od Radisové neobhájila titul, protože loni s ní nestartovala ve dvojce bez kormidelnice v bulharském Plovdivu. Tentokrát už ano. Také Italky navázaly na svůj loňský úspěch, kdy byly stříbrné. Tentokrát tedy Marianová s Kodatovou brali bronzové medaile. Můžu jenom doplnit to, že Britky, které skončily na stupních vítězek loni, tak tentokrát vůbec v italském Vareze nestartovaly. Ta kategorie dvojek bez kormidelnice byla obecně docela málo obsazená, protože ve finále startuje, jako vlastně skoro vždycky ve veslování, 6 lodí a dohromady ta konkurence byla 7členná, takže jenom jedna loď vlastně vypadla cestou do finále, ve kterém se tedy hodně dařilo Češkám a Šantručkové s Pavlínou Flamíkovou, které už letos vyhrály světový pohár, ale ono se jim v tom elitním seriálu dařilo poměrně i loni a pak to nedokázali prodat ani na evropském, ani na světovém šampionátu, tak je určitě skvělou změnou to, že tentokrát to tedy vyšlo na mistrovství Evropy. Ještě Šantručkovou s Flamíkovou bude čekat světový šampionát, tak kéž by dokázali na ten svůj stříbrný evropský úspěch navázat.
23: A já jenom doplním, že ten světový šampionát začne 20. srpna v Amsterdamu, ale zpátky k mistrovství Evropy, protože v Itálii nás čekají ještě dvě finále s českou účastí.
24: Ano, představí se v jednom z nich dvojsky v obsazený Daliborem Nedělou a Jakubem Podrazilem. U nich je zajímavé to, že mají za sebou hodně zajímavou přípravu tihle dva čeští reprezentanti, protože její část absolvovali s legendárními chorvatskými bratry Sinkovičovými, kteří jsou trojnásobnými olympijskými vítězi a už ani nebudu zmiňovat, kolik těch medailí mají z evropských a světových šampionátů, ale nebude to pro ně nic úplně jednoduchého, protože vlastně už to bude třetí závod na dvojskifu během nějakých ne 24, ale řekněme 27 hodin, protože včera ráno absolvovali rozjížďku, odpoledne semifinále a teď tedy po třetí se budou prát s konkurencí. A nesmíme zapomínat ani na mužskou párovou čtyřku ve složení Matěj Smejkal, Jan Čížek, Martin Ježek a Michal Zindulka, ti už se letos dostali do finále i na světovém poháru v Sevě, tak tentokrát budou ve hře o medaily z mistrovství Evropy, ale musíme asi říct, že pokud by oni anebo Neděla s Podrazilem získali, tak by to bylo přece jenom spíše překvapení, na rozdíl od Šantrůčkové s Flamíkovou, kde se to tak trochu očekávalo.
23: Výsledky těchto dvou finále samozřejmě uslyšíte na Radiožurnálu Sport. Já jenom ještě jednou připomenu to, co už víme, a tedy to, že česká dvojka bez kormidelnice ve složení Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková získala stříbro na mistrovství Evropy v Itálii ve Varéze. A mluvili jsme o tom na Radiožurnálu Sport s Janem Suchanem. Díky a naslyšenou.
24: Rádo se stalo, ještě závěrem samozřejmě slíbím, že se pokusíme Annu Šantrůčkovou s Pavlínou Flamíkovou do našeho vysílání co nejrychleji získat, a kdybyste do té doby nechtěli čekat, tak si najděte středeční rozhovor na place s Davidem Novotným, protože právě Anna Šantrůčková s Pavlínou Flamíkovou byly jeho hosty a Pavlína Flamíková prozradila i to, že se bojí vody, tak to mi přijde opravdu pozoruhodné.
23: Ano, tak můžeme se na to třeba zeptat znovu, pokud se nám podaří se s nimi spojit. Budeme doufat a případně se taky těšit.
22: Radiožurnál Sport
0: a Adam Procházka.

Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantruškovou získaly na mistrovství Evropy na dvojce bez kormidelnice stříbro, to je nejnovější český sportovní úspěch. Můžeme zmínit ještě jeden dnešní český úspěch. Pro nás tady v Česku je to dnešní, Američané by řekli už včerejší, protože se hrálo v Memphisu, řeč je o tenisovém turnaji, na kterém hrála česká tenistka Daria Vidmanová své první čtvrtfinále na okruhu WTA a vyhrála. Domácí Američanku Volinecovou porazila ve třech setech 6-4, 5-6, 7 a 6-1, tedy ve třech setech, a postoupila tedy do svého prvního semifinále na tomhle okruhu, a to rozehraje pozdě večer, někdy po 10. hodině, možná se to

0: Porce 4 zápasů nás dnes čeká v programu fotbalové šance ligy. Uzavře to večerní duel od 8 mezi Viktorií Plzeň a Zbrojovkou Brno. V 17 hodin začnou 3 zápasy. Slovácko nastoupí proti Artisu Brno. Slovan Liberec vyzve Teplice, no a šlágrem kola bychom mohli nazvat zápas mezi Baníkem Ostrava a Pražskou Sláví. Oba týmy vstoupily do nové sezóny vítězně. Úřadující mistři porazili v Edenu Slovácko vysoko 5-1. Baník si přivezl ze Zlína těsnou výhru 1-0. Dnes se vlastně taky splní přání ostravského trenéra Romana Skuhravého, který už při červnovém podpisu smlouvy říkal, že by si to z fleku rozdal právě se Sláví.
1: Jo, já vždycky něco plácnu a samozřejmě potom se mi to vrací jako bumerang. Prostě Slávie je jako hegemon v této chvíli a brutální výzva pro mě jak způsobem hry, tak samozřejmě jakoby brutální dominancí v českém fotbale a byl bych hrozně rád, aby jsme v tom domácím prostředí znova udělali krůček k tomu, aby jsme si pomaličku získávali velkou důvěru a podporu.

0: fanoušků.
1: Říkal v týdnu před utkáním v rozhovoru pro Radiožurnál Sport nový trenér Baníku Roman Skuhravý. Ten už v letní přípravě i mezi zápasy ukazuje svou tvrdost a přísnost.
2: Tak já jsem ho začal už vlastně v Opavě, už tam byl vlastně náročný. Vlastně po 10 letech, co ho mám znova, tak vůbec neubral z toho, co on má nastavený. A myslím si, že to je jenom dobře, protože to potom utuží ten mančaft a čím náročnější trenér, tak tím náročnější potom vlastně jsou požadavky na tu hru a na všechno. A myslím si, že jenom z toho ten hráč každý vlastně může růst.
1: Říká útočník Baníku Václav Jurečka, že Roman Skuhravý ze své náročnosti neubral ani po 10 letech. Spíše naopak, fotbal se stále více a více posouvá k rychlosti a fyzické náročnosti.
2: Tak vždycky, když začíná nový trenér, tak to musí si na to trošku zvyká, takže příprava byla náročná, zejména i pro mě, cítil jsem to hodně. Každopádně myslím si, že nám to pomůže hodně do sezony a myslím, že se teďka z toho čerpáme a jsme skvěle připraveni na sezonu.
1: Přidává Václav Jurečka, který dal jediný gól zápasu před týdnem v prvním ligovém kole na hřišti Zlína. Na bodový úspěch si troufá i proti Slavii.
2: Tak myslím si, že vždycky je to hratelný s Slavií na začátku té sezony, protože mají hodně vlastně reprezentantů, hráli mistrovství světa, takže nemusí být úplně tolik ještě sehraní a toho bychom mohli využít.
1: Doplňuje Václav Jurečka. Zápas začne v 17 hodin a očekává se plný stadion. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Zaujal mě článek na webu BBC o tom, že Liverpool se připravuje na novou fotbalovou sezónu ve Spojených státech a hlavně mě zaujala taky informace, že první otevřený trénink pod trenérem Andonym Iraolou proběhl, respektive začal těsně potom, co si na stejném hřišti Robert Lewandowski zkoušel pokutové kopy. Kdybyste si potom ten článek otevřeli, tak by vám bylo vysvětleno, že se Liverpool připravuje v Chicagu přímo v tréninkovém centru místního klubu Chicago Fire, do kterého právě Robert Lewandowski po své poslední sezóně v Barceloně přestoupil a tím pádem, jakmile končil trénink Chicago Fire, tak nastoupili hráči Liverpoolu. A pokud byste se už nemohli dočkat začátku Premier League, tak ten připadne na 21. srpna, to je pátek. Ve stejný den začne taky první zápas nového ročníku francouzské Ligue 1. O den později se rozehraje italská Serie A, tedy 22. srpna. Nejdřív přijde začátek španělské La Ligy, a to 15. srpna, tedy o týden dřív, no a nejdéle se bude čekat na německou Bundesligu, která začne 28. srpna. Posloucháte Radiožurnál Sport, je 11 hodin a 27 minut.

0: Radiožurnál Půl 12. Právě připravuje Vojtěch Tomášek.
1: Spojené státy společně s Izraelem podle amerických médií plánují bombardovat íránskou energetickou infrastrukturu. S odvoláním na své zdroje to uvádí zpravodajský web CBS News i televize CNN. Rozsáhlé údery by podle nich mohly přijít během víkendu. Konečný rozkaz ale zatím představitelé států nevydali. Hygienici při červencových kontrolách letních táborů nenašli žádná větší pochybení. Ve vysílání Radiožurnálu to řekla hlavní hygienička Barbora Macková. Kontroly se zaměřily na nová pravidla, jako je povinné oplachování nádobí pod tekoucí vodou místo v nádobě. Nejčastější nedostatky se podle Mackové týkají stravování. Řekneme k tomu víc v poledních hlavních zprávách. Generálmajor Jaroslav Míka se ujal funkce velitele velitelství pro operace České armády. Nahradil generálporučíka Václava Vlčka, který podle nově působit jako nejvyšší vojenský zástupce Česka při NATO a Evropské unii v Bruselu. Velitelství pro operace plánuje a řídí nasazení českých vojáků doma i v zahraničí. Míka mezi své priority zařadil hlavně schopnost armády reagovat na bezpečnostní hrozby. Na Novém Zélandu začal platit zákaz chrtích závodů. Až 150 psů jejich trenéři přepraví do Austrálie, kde je na většině území tento sport stále legální. Píše to server BBC. Podle novozélandských úřadů chrtí závody doprovází vysoká míra zranění a úmrtí psů. Komerční psí dostihy se chystá postupně zakázat taky třeba Tasmánie. Sport. Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou získaly na evropském šampionátu na dvojce bez kormidelnice stříbro. V italském Varese nestačily letošní vítězky světového poháru jen na Rumunky.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D1 nejen u Slatiny a nehoda na Štěrboholské spojce. Na D1 z Ostravy do Prahy na průjezdu Brnem počítejte s kolonami, brzdí se u sjezdu na Slatinu na 200. prvním kilometru a popojíždí se na kilometr 197. Tam opravují vozovku a jede se jen jedním pruhem. Zdržení 40 minut, následně se jede znovu pomalu mezi kilometry 193 a 190. U nájezdu od výstaviště vyšetřují nehodu v připojovacím pruhu, kvůli tomu je plná i v Brně Bíteštská před D1. Na D1 z Prahy na příjezdu do Brna za sjezdem na výstaviště hlásíte kolonu z kilometru 191, ke sjezdu na D2 je to na 20 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh je pomalejší provoz z 10. kilometru, nesouvislá fronta pokračuje do omezení na 23. celý úsek pojedete zhruba 20 minut. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic pojedete krokem mezi odbočkou na Mrač a Benešovem, zpoždění téměř 20 minut. Na Štěrboholské spojce v Praze směrem na Lanový most u Europarku vyšetřují srážku 3 aut v levém pruhu, brzdí se za sjezdem na Běchovice, zdržení 10 až 15 minut a kolonu hlásíte i v opačném směru, řidiči tam zpomalují, zastavíte se teď na Lanovém mostě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Postupně se hlavně v Čechách přidají lokální přehánky a bouřky. K večeru pak bude od západu srážek ubývat. Nejvyšší teploty dnes 29 až 34 stupňů, na západě a severozápadě Čech kolem 26 a na jihovýchodě Moravy až 36. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 11 hodin 37 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Na mistrovství Evropy v italském Varese ve veslování se Jakub Podrazil a Dalibor Neděla v disciplíně dvojskiv mužů snaží navázat ve finále na úspěch Pavlíny Flamíkové a ani Anny Šantručkové, protože tyhle dvě Češky ve dvojce bez Kormidelnice získaly stříbro. Podrobněji tedy o tom dalším finále za chvíli. Teď nás bude zajímat kvalifikace na Velkou Pardubickou, protože právě v Pardubicích viděli diváci na dostihovém závodišti třetí kvalifikaci na slavný dostih. Čeká nás 136. ročník, ale to až 11. října. Teď nás tedy zajímá zmíněná kvalifikace, kterou přímo na místě sledoval reportér Jakub Marek. Jakube, hezký den, máš slovo.
1: Příjemné dopoledne, v netradiční hodinu se startovala třetí kvalifikace na Velkou Pardubickou, protože kvůli horku byl ten celý program přesunutý místo toho, aby se tady závodilo od 12 hodin těch 8 dostihů, tak nakonec se startoval první dostih v 9, no a teď už je za jezdci a koňmi i právě ta třetí kvalifikace na Velkou Pardubickou. Ovládl tento dostih na 5800 metrů Ford Medoc, to je nejmladší kuň z té desítky, která vstoupila právě do této kvalifikace, sedmiletý Ford Medoc, ale když se podíváme na ty výsledky předešlé Ford Medoca, tak on teď už z 12 životních dostihů tak 10 vyhrál, takže skutečně Ford Medoc v sedmi letech výjimečným koněm na českých překážkových drahách a mluvil jsem před chvílí i s Jiřím Charvátem, majitelem právě Ford Medoca, jestli bude směřovat právě do Velké Pardubické, protože se často stává, že třeba jedou koně kvalifikaci, ale třeba až ten následující rok míří do Velké Pardubické. Jiří Charvát by rád, aby nakonec Ford Medoc startoval právě v letošní Velké Pardubické, ale říkal, že do října, do té druhé říjnové neděle je ještě hodně času, může se toho hodně udát, ale Ford Medoc každopádně dnes ukázal svou velkou třídu právě v té cílové rovince tady v Pardubicích na pardubickém dostihovém závodišti, protože po poslední proutěné překážce v cílové rovince stále ještě byl v čele Araucarias, to je kůň, kterého dnes jezdil Josef Bartoš, trojnásobný vítěz Velké Pardubické, ale Ford Medoc ukázal svou velkou třídu v tom závěrečném finiši a nakonec zvítězil. Na třetím místě skončil Nordstrand, to trochu překvapivě, s Janem Kratochvílem od Josefa Váni staršího. Nordstrand rozhodně nepatřil k favoritům toho dnešního dostihu, ale odvodil prakticky celý ten dostih na 5800 metrů, ve kterém byly prakticky téměř všechny ty těžké překážky, kromě samozřejmě taxisu, které se představí v letošní Velké Pardubické, takže nakonec tedy první Ford Medoc, druhý Araucarias a třetí Nordstrand.
0: Aktuality z kvalifikace Velké Pardubické přinesl do vysílání Radiožurnálu Sport náš reportér Jakub Marek. Jakube, díky a naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
0: A taky šťastnou cestu domů i vám všem, kteří dnes někam cestujete a posloucháte přitom Radiožurnál Sport. Příjemný poslech.

0: Zatímco na veslařském mistrovství Evropy česká dvojka bez kormidelnice ve složení Anna Šantručková, Pavlína Flamíková slavila stříbrné medaile, se na vodu v italském Vareze dostali ve finále dvojskifu mužů Jakub Podrazil s Daliborem Nedělou. Těm se tolik nedařilo, víc řekne opět Jan Suchan. Ještě jednou hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne, je potřeba zdůraznit, že pro ně už samotný postup do finále byl úspěchem, povedlo se jim to dokonce z prvního místa daného semifinále, ale teď už bylo znát, že možná někteří konkurenti si nechávali více sil právě na ten boj o medaile. Češi doveslovali, to by mi dali, kdyby mě slyšeli, doveslovali na posledním šestém místě, když vlastně od začátku se zdálo být jasné, že nemají na ty své soupeře. Oddělila se v úvodu trojice Srbsko, Španělsko, Rumunsko. Češi byli v té druhé trojice většinou na pátém místě. Chvíli se zdálo, že dotírají na čtvrté Chorvaty, ale pak se stal vlastně úplný opak těmto dvěma posádkám. Zatímco Chorvati dokázali přidat a Rumuni tuhli, takže Chorvati nakonec získali bronzové medaile za vítězným Srbskem a druhým Španělskem, tak Češi naprosto odpadli a přestože ještě nějakých 150-200 metrů před cílem byli na páté příčce, tak nakonec doveslovali až 5 sekund za předposledními domácími Italy. Takže je to šestá pozice pro Dalibora Nedělu s Jakubem Podrazilem na dvojskifu a ještě jednu finálovou naději máme pro české veslování v dnešním programu Evropského šampionátu v Itálii a to je mužská párová čtyřka Matěj Smejkal, Jan Čížek, Martin Ježek a Michal Zindulka. Ty čeká finále ve 12 hodin 47 minut a samozřejmě i o něm uslyšíte tady u nás na Radiožurnálu Sport.
0: Za nejnovější informace z mistrovství Evropy ve veslování děkujeme Janu Suchanovi.
1: Rádo se stalo i teď.
0: A teď uslyšíte Queeny a u toho si můžete klidně i zatleskat a zadupat.

0: 11 hodin 48 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Tento týden v pravidelném seriálu se věnujeme největším úspěchům českých fotbalových klubů v evropských pohárech. V těch minulých dnech jsme zavzpomínali na památná vystoupení Sparty, Slávie nebo Plzně. Dnes si připomeneme jedno z těch nejvýznamnějších utkání historie libereckého Slovanu. Ten totiž před 24 lety sahal po senzačním postupu do hlavní fáze Ligy mistrů přes AC Milan.
1: V létě 2002 začal Liberec boj o účast ve slavné Lize mistrů úvodním zápasem třetího předkola na San Siru. Úřadující český šampion velkého favorita viditelně překvapil. Slovanci v Itálii vytvořil hned několik šancí a v té největší nezmar dokonce trefil tyč.
2: Samozřejmě asi nemá cenu se v tom zbytečně pitvat. Já si myslím, že tam to byla smůla. Samozřejmě to mrzí, protože gól střelený na hřišti soupeře by nám hodně pomohl. Ale ještě pořád máme před sebou odvetu a já doufám, že po té odvetě mě to nebude muset mrzet až tolik.
1: Řekl tehdejší liberecký útočník Jan Nezmar po utkání na hřišti AC Milan, které nakonec gólem z 68. minuty rozhodl domácí kanonýr Filippo Inzaghi. Trenér Carlo Ancelotti taky k odvetě na severu Čech přivezl hvězdný výběr. Tisíce fanoušků tak na trávníku stadionu Unisi mohli už na předzápasovém tréninku sledovat třeba Maldiniho, Gattuza, Ruekoštu, Pirla nebo úřadujícího mistra světa Brazilce Rivalda.
3: Rivaldo. That's a good turn by Rivaldo. Fantastic goal. Brazil are in the lead.
2: To je individualita, která dokáže rozhodnout zápas. Důkazem to je nedávný finále mistrovství světa, kde vlastně po jeho střele dával Ronaldo na 1-0. Celá obrana se na něm bude muset dát velký pozor a maximální koncentrace.
1: Zdůrazňoval před domácí odvetou třetího předkola Ligy mistrů proti AC Milan tehdy uzdravený liberecký brankář Antonín Kinský. Hosté vstup do zápasu pod Ještědem zvládli lépe. Ve 20. minutě je poslal do vedení Inzaghi a po zbytek poločasu náskok v poklidu kontrolovali. Krátce po změně stran ale vyrovnal Slepička a druhý gol Liberce dal v 88. minutě Langer. Další trefu už ale Severočeši nepřidali, i když v závěru mohli klidně kopat penaltu poté, co v pokutovém území spadl míč na ruku hostujícího Simiče.
4: Takový zápasek rozhodují detaily a prostě ten detail, kdyby pískal penaltu, tak jsme 3-1 vyhráli my. Já myslím, že by to na druhé straně, tak to pískal. Jednoznačně zklamáním, protože jsme nepostoupili a prohráli jsme nejhorším výsledkem, co se dalo. Jo? Takže to zklamání. Jako hrdí jsme na sebe, že jsme zvládli takový zápas nebo to, ale škoda, no. Ukázalo se, že prostě jim stačí nějaká šance a oni to hned využijí, no. Proto jsou tak dobří.
1: Litoval krátce po duelu někdejší liberecký záložník David Langer. Slovan tak doma porazil AC Milan 2-1. Kvůli pravidlu o gólech na hřištích soupeřů ale slavil postup italský gigant.
5: Jsou tam dvě kola a my jsme v podstatě o tu svoji největší šanci přišli v Miláně, kdy prostě jsme mohli dát 1-2 góly a ta situace byla doma úplně jiná, když prostě jsme předvedli výkon, jaký jsme předvedli a ono prostě prohrát s italským manšaftem, takým gigantem 1-0 a potom hrát doma a honit tenhle výsledek doma je prostě nesmírně těžký a to znamená, podle mě rozhodla tahle matematika a druhá věc prostě rozhodla kvalita. No. Kvalita těch hráčů, to je prostě vidět Inzaghiho v akci a Tomasona nebo Ševčenka, prostě to je absolutní světová špička.
1: Zmínil trenér Liberce Josef Caplár. Prohra na severu Čech byla pro AC Milan v tehdejším ročníku Ligy mistrů jedinou. Ancelottiho výběr nakonec celou soutěž ovládl. Pouť Slovanu na mezinárodní scéně skončila v roce 2002 ve třetím kole poháru UEFA dnešní Evropské ligy, kde Severočechy vyřadil Panathinaikos Athény. Lukáš Michalík, Radiožurnál.

11 hodin 55 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Můj čas v dnešním vysílání se chýlí ke konci. Po 12. mě vystřídá kolega Jan Pěruška a když se poštěstí, tak možná bude mluvit s veslařkami Anou Šantručkovou a Pavlínou Flamíkovou. Připomínám, že právě tyhle dvě Češky získaly zhruba před hodinou stříbro na mistrovství Evropy v italském Vareze v disciplíně dvojka bez kormidelnice a jak už jsem zmínil, tak se samozřejmě snažíme s nimi spojit a nabídnout vám tak jejich reakce po tom, co získali stříbro na mistrovství Evropy. Připomínám, že navázali na vítězství v seriálu Světového poháru.

0: Radiožurnálu Sport dohrála skupina One Republic, na kterou navážou hlavní zprávy.
1: Radiožurnál je 12 hodin. Poslechněte si naše hlavní zprávy.
2: Hygienici v Česku za letní prázdniny udělali zatím skoro 900 kontrol dětských táborů. Kvůli dalšímu požáru na jihu Francie úřady evakuovali 2,5 tisíce lidí. Veslařky Flamínková a Šantrůčková slaví stříbro z mistrovství Evropy. Po nehodě čekejte kolony na silnici 52 u Pasohlávek v obou směrech. A bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty většinou do 33 stupňů. Je sobota 1. srpna. Hezké poledne u hlavních zpráv přeje Vojtěch Tomášek.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Hygienici v Česku provedli v červenci skoro 900 kontrol dětských táborů. Rozdali 27 pokut v součtu za 84 tisíc korun. Nejčastěji odhalili nedostatky ve stravování, zdravotnické dokumentaci nebo v zásobování pitnou vodou. Letos musí organizátoři táborů nově zajistit oplach nádobí pod tekoucí vodou.
4: Například na pionýrském táboře u spáleného mlýna vedle Berounky si děti míjí své ešusy ve vaničkách. Letošní novinku popisuje vedoucí tábora Vlasta Vasková.
5: Máme jeden podstavec, kde máme barel s vodou a tím ještě uděláme ten konečný oplach.
4: Kvůli dodržování vyhlášky mají některé tábory větší spotřebu vody, říká vedoucí skautského tábora nedaleko obce Krty na Rakovnicku Mimi Irena Goldflamová.
6: Příští rok s tím budeme muset počítat a nejspíš dojde k zvýšení účastnického poplatku.
4: Podle hygieniků se díky oplachu pod tekoucí vodou snižuje riziko šíření infekčních nemocí. Petr Kastner, Radiožurnál.
2: Itálie na měsíc obnovila kontroly v přístavech a na letištích pro cestující ze Španělska. Řím to zdůvodňuje krizí v autonomním španělském městě Ceuta na severu Afriky. V uplynulých dnech tam ze sousedního Maroka přišlo zhruba 60 tisíc lidí. Při pokusu dostat se do Ceuty po moři se utopilo nejméně 67 migrantů.
7: Několik hodin potom, co španělské televize přinášely záběry desítek tisíc lidí na plážích Ceuty, ráno už stejné davy lidí obklopovaly hraniční přechody zpět do Maroka. Část jich doprovázela armáda, povolaná vládou na žádost města. Do moře taky instalovala ochranné bariéry. Navzdory návratu většiny migrantů do Maroka, teď Madrid řeší diplomatickou roztržku s Itálií. Její diplomacie zavedení hraničních kontrol pro cestující ze Španělska označila za krok nutný k posílení bezpečnosti. Podle španělského premiéra Pedra Sancheze to ale porušuje unijní smlouvy. Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: Na jihu Francie se šíří další lesní požár, zasáhl už přes 5600 hektarů porostu. Úřady kvůli tomu evakuovali 2,5 tisíce lidí, informoval o tom prefekt departementu VAR Simon Bábr. Na místě pomáhá zašením i jednotka českých hasičů.
8: Zatímco na jeho západě Francie v okolí Bordeaux se hasičům podařilo dostat oheň pod kontrolu a domů se může vrátit zhruba 200 tisíc lidí, kteří museli být evakuováni, na jihu Francie v Provence se oheň dál šíří. Pomáhá tomu horké počasí a silný vítr, vysvětluje velitel mise českých hasičů Václav Novotný.
9: Počasí se nám změnilo, kost vzduchu podle mých informací je kolem 15% a teploty ve stínu až 39.
8: Letošní lesní požáry ve Francii spustošily už přes 90 tisíc hektarů půdy. Policie kvůli tomu zatkla přes 300 lidí, některé obvinila ze žhářství. Z Francie Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: V Hamburku na severu Německa právě začíná průvod za práva menšin Hamburg Pride. A to jen týden potom, co podobná akce v Berlíně čelila teroristickému útoku. Policisté na průvod dohlížejí ve zvýšeném počtu. V Hamburku je taky náš zpravodaj v Německu Tomáš Javlín.
10: Průvod na Libecké ulici se každou chvíli dá do pohybu, ale projít ho od začátku do konce to není jednoduché. Tady spousta lidí, ale taky desítky kamionů, jejichž návěsy jsou přestavěné na dvoupatrové taneční party plochy a duní z nich taneční hudba. Výraznější bezpečnostní opatření v důsledku týden starého útoku na průvod hrdosti v Berlíně naopak nejsou na první pohled patrná, ale policie by měla chránit akci ve zvýšeném počtu. Průvod se vydá do centra města, kde už včera začal u radnice pouliční festival a držela se minuta ticha za oběti berlínského útoku. Organizátoři dnes očekávají účast až 250 000 lidí. Z Hamburku Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
11: Víme, co se děje u vás.
2: Světová fotbalová federace ustoupila od záměru na prodej podílu na mistrovství světa soukromým investorům, informoval o tom prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino.
1: Infantino v noci na dnešek uvedl, že plán se kvůli rozporuplným reakcím neshoduje s původním cílem. Záměr federace totiž vyvolal velkou vlnu kritiky po celém světě a členské státy Evropské fotbalové unie se kvůli tomu dohodly na bojkotu mistrovství světa a dalších soutěží, pokud by FIFA projekt uskutečnila. Ve vysílání Radiožurnálu ho kritizoval například člen výkonného výboru České asociace a šéf Slávie Jaroslav Tvrdík.
12: Poslal to bez jakéhokoliv porozumění pro proces, pro detaily, poslal prostě do jednotlivých fotbalových asociací nabídku, o který ví jenom on.
1: Původně chtěla Světová federace vytvořit komerční společnost otevřenou soukromým investorům, kteří v ní měli získat 20% a zaplatit za ně v přepočtu přes 84 miliard korun. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
2: Maďarská jaderná elektrárna Paks oznámila další omezení výroby elektřiny. Premiér Peter Maďar včera řekl, že nejpozději do středy bude kvůli nízké hladině Dunaje elektrárna odstavená. Voda z řeky už chlazení jediné jaderné elektrárny v Maďarsku nestačí. Velké firmy i úřady začaly omezovat spotřebu elektřiny.
13: Premiér Maďar připustil, že nelze vyloučit krátkodobé lokální výpadky elektřiny.
7: V Maďarsku jsme nikdy nezažili takzvaný blackout a ani by k němu dojít nemělo. Způsobil by obrovské škody lidem i ekonomice. Musíme proto udržet bezpečné dodávky elektřiny.
13: Úsporná opatření se mezi tím šíří napříč Maďarskem. Firmy omezují výrobu i provoz kanceláří, letiště snižuje výkon klimatizace, obchodní centra spotřebu elektřiny a zhasnou také dominanty Budapešti, včetně parlamentu nebo Budínského hradu. Cílem je snížit odběr hlavně mezi 5. a 10. hodinou večer, kdy je síť nejvíc zatížená. Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Posluchači mají i letos v létě velký zájem o rozhlasové dramatizace, pohádky a četbu na pokračování. Poslech speciálního letního programu Českého rozhlasu roste několik let po sobě. Třeba loni o prázdninách měly všechny četby a literárně dramatická díla dohromady přes 6,5 milionu spuštění. Pokračuje ředitelka vývoje a výroby Iva Jonášová.
14: Loni byl o letní speciály literárně dramatické tvorby opravdu velký zájem mezi posluchači. Trhali jsme dokonce poslechové rekordy. No a letošní červenec je, co se týče toho zájmu, velmi podobný. My ještě ale zdaleka nekončíme, protože v srpnu budou zveřejněny další premiéry a taky reprízy oblíbených děl.
2: Novinkou bude ve druhé polovině srpna třeba dramatizace díla Larse von Triera Dogville anebo zpracování knihy Astrid Lindgrenové Děti z Bilerbinu.
15: Sport. Dvojka bez kormidelnice ve složení Pavlína Flamíková a Anna Šantručková získala na veslařském mistrovství Evropy stříbrné medaile. Závod v italském Vareze ovládly Rumunky. Fotbalisté Slávie se pokusí zvítězit v novém ročníku šance ligy po úvodní vysoké výhře nad Slováckem i ve druhém kole. V 17 hodin nastoupí na hřišti Baníku. Nový trenér Ostravanů Roman Skuhravý už při červnovém podpisu smlouvy přiznal, že kdyby si mohl vybrat soupeře pro svůj první domácí ligový zápas, zvolil by právě obhájce titulu.
16: Jo, já vždycky něco plácnu a samozřejmě potom se mi to vrací jako bumerang. Prostě Slávie je jako hegemon v této chvíli a brutální výzva pro mě jak způsobem hry, tak samozřejmě jakoby brutální dominancí v českém fotbale.
15: V 17 hodin začnou i duely Liberec Teplice a Slovácko Artis Brno. Ve 20 hodin má výkop souboj Plzeň Zbrojovka Brno. Všechny duely odvysílá Radiožurnál Sport v přímých přenosech.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Zdržení na D1 u Slatiny a nehoda na silnici 52 u Pasohlávek. Na D1 z Vyškova do Brna od sjezdu na Slatinu z 201. kilometru zůstává kolona kvůli omezení u sjezdu na Bratislavu. Jede se tam jedním pruhem, zpoždění 40 minut. Na silnici 52 z Mikulova do Brna i opačně stojí u Pasohlávek dlouhé kolony kvůli nehodě.
18: Mimo, jak jsou jezera na tom mostu, jsou tam 4 auta v sobě.
17: Jezdí se kyvadlově, fronty jsou až na půl hodiny, dá se to obět přes Dolní Dunajovice a Pasohlávky. V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most u Europarku projedete pouze pravým pruhem, je to pohromadné nehodě. Od sjezdu na Běchovice se popojíždí 20 minut, v místě nehody zpomalují řidiči jedoucí směrem na Černý most, z jižní spojky od sjezdu na Strašnice pojedete téměř 20 minut. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic je fronta před Benešovem na 20 minut a na D3 z Českých Budějovic do Prahy za sjezdem na Chotoviny ke konci dálnice ze 64. kilometru pojedete krokem. Provoz zpomalila srážka dvou aut na silnici 3 před Miličínem. Projíždí se pomalu, zdržení 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Postupně se hlavně v Čechách přidají lokální přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty dnes 29 až 34 stupňů, na západě a severovýchodě kolem 26 a na jihovýchodě Moravy až 36 stupňů. To byly hlavní zprávy.
19: Krásný den, milí posluchači, sobota 1. srpna, vstupujeme do 8. měsíce tohoto kalendářního roku a samozřejmě tu krásnou zprávu o stříbrné medaili z evropského šampionátu v disciplíně dvojka bez kormidelnice k Pavlíně Famíkové a Aleně Šantručkové jste slyšeli v našem vysílání. My se s oběma dámami snažíme spojit, ale zatím technické podmínky možná ve Varéze, možná na cestě do Prahy, protože přece jenom se schyluje k nějaké bouřce, nejsou ideální, tak vězte, že se opravdu pokoušíme. Snad to vyjde během třeba už úvodních minut tohoto odpoledního bloku, nicméně na co se můžete těšit, pojedou se i další disciplíny ve Varéze, ty budeme sledovat, nicméně spojíme se taky s Hlinskem, kde se jede podnik světové série v Grevlu, startuje tam třeba i elitní bývalý český silničář Petr Vakoč, ale především jedno zajímavé jméno, které je spojené třeba taky s Formulí 1, o tom také v téhle půlhodince, a jinak se můžete těšit na bohatý program, který bude vrcholit v podvečerních a večerních hodinách. Druhé kolo fotbalové šance ligy dnes nabídne 4 duely, 3 z nich začínají v 17 hodin, tak myslím, že poslech radiožurnálu Sport bude stát za to, ať už někam cestujete, nebo si třeba rádio pustíte někde u vody, protože řekněme si to na rovinu, je docela teplo. Tak ať jste svěží a ať se vám dobře poslouchá. Hezký den.
3: Radiožurnál Sport
11: a Jan Pěruška.
20: It's a rainy afternoon, 1990. Big city.

0: Iggy Pop nám hudebně zahajuje tuto hodinku, je 12 hodin a 14 minut a mám velkou radost, že se podařilo navázat alespoň telefonické spojení se stříbrnými medailistkami z mistrovství Evropy ve veslování s dvojkou bez kormidelnice Pavlínou Faminkovou a Anou Šantručkovou, kterou zdravím přímo do italského Vareze. Krásný den, dámy, a ještě jednou gratuluji ke stříbru.
1: Dobrý den, moc děkujeme.
0: Vypadal ten závod tak, že Rumunky, které vyhrály, byly suverénní a vy jste svedli boj o stříbro s Italkami, tak jak náročný byl?
1: Bylo to náročné velmi, hlavně zase podmínkou, protože tady je strašný vedro. Vím, že v Praze ho máte taky, ale tady dneska teploty byly tak 36-37 stupňů. Takže už jenom tohle pro nás byl velký boj a hlavně,
2: my moc nemáme rádi povítr a toho se očividně letos nezbavíme, ale poprali jsme se s tím dobře, ale náročné to bylo hodně pro nás, i psychicky, i jako fyzicky, protože jsme v náročném tréninku a prakticky jsme na ty závody neladili, takže to pro nás bylo náročné a jsme rádi, že se to povedlo, jak se to povedlo.
0: Ano, vlastně i posluchačům by se zdálo, že Pavlína Flamíková a Anna Šantručková dosáhly tím stříbrem na určitou metu, třeba i v té sezóně, ale jak jste naznačili, cílíte tady ještě zřejmě na mistrovství světa, které tady za 3 týdny.
1: Přesně tak, to je vlastně pro nás letos vrchol sezóny, tam celý rok směřujeme a zatím se to daří, tak doufáme, že ta příprava bude se dál ubírat dobrým směrem.
0: Přece jenom, když ještě bych trošku rozebral ten závod, čekali jste, že budou Rumunky tak suverénní, protože když mluvím s vámi, tak vy jste vlastně vítězky toho hodnocení světového poháru pro letošní sezonu.
2: A čekali jsme to, protože Rumunky jsou z 90% vždycky velice silné soupeřky pro Rumunsko je mistrovství Evropy jeden z nejhlavnějších závodů. Mají to trošku jako jinak, hlavně kvůli třeba financování a podobně. A obzvlášť teda strokyně rumunské posádky Simona Radis je opravdu neuvěřitelná veslařka, takže ta kamkoliv si sedne, tak prostě letí jak blesk. Takže fakt věděli jsme, že to budou silné soupeřky a vlastně jsem ráda, že nám neujeli víc, než se jim to povedlo.
0: Neujali ani Italky, které jste předstihli zhruba 600 metrů před cílem. Jak tohle, a teď se ptám opravdu z pozice laika, který ani neseděl nikdy v té vaší lodi, jak tohle třeba probíhá během toho samotného?

0: 200 metrů před cílem. Tam jsem vlastně viděla teprve tu loď.
1: Já jsem se to uvědomila někde kolem 500 a říkala jsem si jenom jejda, tak to asi musím jako ještě zrychlit. Ale překvapilo mě to, ale jsem za to hrozně ráda, protože vlastně v Henley asi 2-3 týdny zpátky nám dali docela solidně na prdel Italky.
0: Pavčo.
2: A naše Ondrušková trošku opravuje Pavlínu Flamíkovou, která je v tom veřejnoprávním vysílání, ale chápeme, že jste přece jenom takzvaně v driveu, tak můžete pokračovat.
1: Pardon, ale jako ujeli nám docela dost Henley a dneska se nám povedlo jim to vrátit, no, na důležitějším závodu pro nás.
2: Ano, tak předpokládám, že to mistrovství světa budete řadit ještě víš, co by třeba ten cíl v té sezóně. Nicméně slyšeli jste teď i Pavlínu Flamíkovou, která mluvila a mluvili obě dámy i nedávno, vlastně ve středu u Davida Novotného v pořadu Na place. A Pavlína tam přiznala jednu zajímavou věc, která se vlastně až zdráhá člověk jí uvěřit, že se nějakým způsobem bojíte otevřené vody a zrovna ve Vareze je, tak jak to bylo třeba dneska?
1: No, já se přiznám, já se před závodem moc nekoukám jako kolem sebe, když jsme třeba na tom startu nebo právě v rozveslovávací dráze před závodem, která je ještě jako za startem a je na hodně otevřené vodě. Není mi to moc příjemné. Včera jsme po cestě na starci naveslovali asi 700 metrů navíc, protože jsem se prostě odmítala koukat kolem sebe. Ale docela to tady zvládám, mám v Aničce velkou oporu, takže jsem za to jako ráda, ale když jsem při tréninku začala přemýšlet, co bych v tomhle místě dělala na skifu, tak jsem začala trošku dřevěnět, tak jsem si říkala, že to není úplně dobrý nad tím přemýšlet.
2: To říká Pavlína Flamíková, členka stříbrné posádky dvojky bez kormidelnice, aktuálně z mistrovství Evropy v italském Vareze. Můžete nás trošku vzít ještě do toho, když jste stále pak na stupních vítězů a třeba porovnat ty pocity, když člověk věděl, že vyhrál světový pohár, tak teď stříbro na mistrovství Evropy?
0: Ježíš, mě bylo strašně špatně. Ale ty závody tady fakt jsou hodně náročné, takže pro nás potom dojetí, jak to vlastně jde hodně rychle za sebou. My vlastně dojedeme závod, hned musíme přistát. Tam teda naštěstí dostaneme nějakou vodu, což musím říct, že dneska bez toho bychom to už jako nezvládli. Takže jsme dostali vodu, přišla nám naše týmová doktorka, dostali jsme nějakou chladící vestu, ale pro mě teda upřímně dneska vydržet vlastně to vyhlašování, byť jsem byla jako šťastná, že se nám to podařilo, tak to nebylo úplně jednoduché, protože mi bylo fakt zlé.
1: No, ale je to jako víc mít medaile tady, než jako vyhrát světový pohár, to si nebudeme lhát do kapsy, je to větší medaile a je to pro nás vlastně v podstatě životní úspěch nějaký, takže nějak mě třeba ani nebylo zas tak špatně, protože jsem z toho měla radost. To přichází až teď, pomalu mi začíná dunět v hlavě, takže to přijde ještě během odpoledne.
0: Mě mrzela ta hymna, ta rumunská se mi moc nelíbí, no, tak co se dá dělat.
2: No, ani nevím, jak to mají zkomponované, ale určitě to nezní jak ta česká, ale třeba se dočkáte za 3 týdny na mistrovství světa, to byste asi o tom úspěchu mluvili znovu jako o životním. Jak se budou chystat Pavlína Flamíková a Anna Šantručková na ten vlastně další vrchol sezony, který je, jak jsem připomínal, v nizozemském Amsterdamu zhruba od 19. srpna.
1: No, budeme se připravovat v Praze a asi se vrátíme hnedka po závodech se vrátíme do objemu, aby jsme měli znova na čem stavět jako rychlost. Budeme pokračovat ve vysokých tréninkových dávkách a pak budeme ladit, no. Vidíme, jak to půjde. Doufám, že nám to jako zdravotně všechno vyjde. A no, tak kdybyste kdokoliv z posluchačů chtěl kouknout, tak trénuje, může nás spotkat na Vltavě nejspíš, ale doporučuju to nedělat z paddleboardu, protože s těma občas máme skoro kolize.
2: No, paddleboardy to jsou dneska velmi oblíbené, řekněme, prostředky, jak se pohybovat po vodě. Kde na Vltavě zhruba, pokud to chcete prozradit?
0: My se pohybujeme vlastně od Jiráskova mostu po Modřanský jez.
2: Dobře. No, tak kdyby nějaký cyklista třeba jel zrovna na výšku na cyklostezku, tak vám může zamávat. Každopádně budeme moc držet palce, ať vyjdou přípravy na ten další z vrcholů sezony, ale především stojí za to pogratulovat opět k tomu stříbru v disciplíně dvojka bez kormidelnice. Pavlína Flamíková a Anna Šantručková na mistrovství Evropy ve Vareze zajeli životní závod, tak věříme, že ho brzy zopakujete a třeba ještě překonáte hodnotu toho kovu. Dámy, moc vám děkuji za rozhovor, mějte se krásně.
0: My taky děkujeme.
1: Děkujeme, nashledanou.
0: Nashledanou.

Tohle byly Red Hot Chili Peppers v našem vysílání, je 12 hodin 26 minut, za chvilku půl jedné. Doplním, že na mistrovství Evropy v italském Varese se jel další závod a dvojsky ve složení Dalibor Neděla Jakub Podrazil obsadil ve finále konečné 6. místo, byť v semifinále dominoval, tak nakonec 6. místo. Vítězi se stali Srbové Mackovič a Pimenov. Během našeho odpoledního vysílání uslyšíte taky, připomínám, o grilovém světovém poháru v Hlinsku. Už po půl jedné se spojíme s naším reportérem Tomášem Petrem. No a taky nějakým způsobem asi ještě zrekapitulujeme třetí kvalifikaci Velké Pardubické. Kvůli velkým vedrům se v Pardubicích začal ten dnešní dostihový den už v 9 hodin ráno. Bude vrcholit zhruba za 40 minut, ale už známe vítěze té třetí kvalifikace tohoto velmi prestižního překážkového měření. Vítězem je Ford Medoc, 7letý ryzák s žokem Ondřejem Velkem, který závodil po více než roční pauze, ale připsal 10. vítězství ve své kariéře a podle ohlasu potvrdil, že jde aktuálně o nejlepšího koně v Česku na téhle distanci.

0: Posloucháte Radiožurnál Půl jedné. S dalšími zprávami ve studiu Vojtěch Tomášek.
1: Pro více než 238 tisíc domácností dnes začíná platit takzvaná superdávka. Jedna dávka sociální pomoci nahradila 4 dosavadní: příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě. Nejméně o 500 korun si má polepšit víc než třetina příjemců, skoro polovině se naopak dávka o stejnou částku sníží. Projektil neznámého původu zasáhl tanker, který plul asi 20 kilometrů severovýchodně od ománského pobřeží. Informovala o tom britská námořní služba. Útok poškodil strojovnu a posádka pak ztratila kontrolu nad lodí. Úřady incident vyšetřují. Podobné zásahy jsou v oblasti od opětovného vyostření konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem stále častější. Dva nové vodní vrty musí nechat vybudovat vedení obce Probulov na Písecku. Rozhodli o tom výsledky včerejšího referenda. Pro stavbu vrtů hlasovalo 58% obyvatel obce. Účast dosáhla 73%. Výsledek je proto závazný. Vedení Probulova vypsalo referendum na žádost petice. Víc než polovina obyvatel čerpá vodu z vlastních zdrojů. Ostatní využívají obecní studny. Vrty mají zajistit vodu pro celou obec. Na brněnský hrad Špilberk ode dneška pojede víc minibusů, jezdí každou půl hodinu. Na linku 80 můžou cestující v obou směrech nově přistoupit i na Obilním trhu a Komenského náměstí. Minibusy navíc už nejsou v provozu jen o víkendech, ale taky v pracovní dny. Vždy od 8:30 ráno do 10 hodin večer. Sport. Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou vybojovali na evropském šampionátu stříbro na dvojce bez kormidelnice. Vyhráli Rumunky. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu zveřejnila podrobnou zprávu k dopingovému případu Markéty Vondroušové. Českou hráčku totiž v červnu potrestala 4letým zákazem činnosti za odmítnutí kontroly loni v prosinci. V rozsáhlém textu napsala, že nezávislý tribunál měl pro hráčku pochopení a událost označil za nešťastnou. Ohledně výše trestu ale prý neměl na vybranou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D1 u Slatiny a na D3 u Mezna. Na dálnici D1 v Brně směrem do Prahy u sjezdu na Bratislavu na kilometru 197 opravují vozovku. Jede se pouze jedním pruhem, kolona zůstává od sjezdu na Slatinu z 201. kilometru, zpoždění přes 40 minut. Možná je trasa z exitu 203 po Ostravské přes město, zpět se vrátíte Heršpickou. Na D3 z Českých Budějovic do Prahy za sjezdem na Chotoviny ze 64. kilometru hlásí kolonu. Za koncem dálnice se po nehodě jezdí kyvadlově, zpoždění více než půl hodiny. V opačném směru se popojíždí z Miličína. Možné náhradní trasy jsou příliš dlouhé. Na silnici 52 z Mikulova do Brna na přemostění Novomlýnských nádrží u Pasohlávek vyšetřují srážku 3 aut. Z obou směrů stojí dlouhé kolony na desítky minut. Náhradní trasa osobními auty přes Dolní Dunajovice a Pasohlávky. Pozor, na trase přes Věstonice je ve Strachonině uzavírka. A v Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most u Europarku nadále projedete pouze pravým pruhem po hromadné nehodě. Od sjezdu na Běchovice se popojíždí 20 minut. V místě nehody zpomalují řidiči jedoucí směrem na Černý most. Z jižní spojky od sjezdu na Strašnice pojedete téměř čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Postupně se hlavně v Čechách přidají lokální přehánky a bouřky. K večeru bude od západu srážek ubývat. Nejvyšší teploty dnes 29 až 34 stupňů, na západě a severozápadě Čech kolem 26 a na jihovýchodě Moravy až 36 stupňů Celsia. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 12 hodin 38 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. Koukám tady z okna našeho vinohradského studia a zatahuje se, to znamená, že možná nějaké bouřky přijdou, tak pokud by vás měli stihnout někde na cestě, tak přeji hlavně opatrně, ať jedete, nebo třeba jdete někam na výlet. Když budete poslouchat Radiožurnál Sport dnes odpoledne, tak se budeme bavit také o, řekněme, stále ještě nové cyklistické disciplíně, které se říká gravel, ale přece jenom na gravelu, což bych řekl taková kombinace silničního a cyklokrosového kola, prostě kolo určené do terénu, tak už se závodí i v rámci světové série v Hlinsku, kam jsme vyslali reportéra Tomáše Petra. Tomáši, vítej ve vysílání, dobrý den.
1: Hezký den.
0: No a my jsme tě tam vyslali taky vlastně z jednoho zajímavého důvodu, protože se tam má na dvou kolech představit muž, který jezdí daleko rychleji na čtyřech kolech. Tak kdo to je?
1: Je to tak, tady v Hlinsku při premiéře vlastně světové série Gravel Cupu, tak se tady na startu objevilo známé jméno z Formule 1, Valtteri Bottas, finský pilot Formule 1, který tady přilákal i, řekl bych, valnou většinu fanoušků na tyhle závody.
0: Ano, muž, který jezdil dlouhá léta v F1 za Williams, Mercedes nebo Alfa Romeo, v roce 2019-20 bral za Lewisem Hamiltonem druhé místo v celkovém pořadí seriálu, tak dnes jezdí za Cadillac a říkám si, že asi pro fanoušky je to velká persona. Poznávali ho vlastně v tom cyklistickém?
1: No, poznali ho samozřejmě, ono to nebylo zas tak těžké, nakonec mě to dlouho trvalo, než jsem ho našel, protože on před startem podle mě byl schovaný někde ve stínu a vlastně až na poslední chvíli přišel na start, ale dal se lehce poznat, protože on měl bílý trikot s dvěma modrými pruhy, které se křížily, tedy bylo to vlastně taková, řekněme, připomínka toho, že je Finem, zkrátka finská vlajka na hrudi, když to tak popíšu, takže velmi rychle byl spozorován, navíc i místní pořadatelé vlastně volali Valtteriho Bottase na start, že to je ten muž s číslem 77. Odstartovala vlastně ta elitní kategorie a on šel na řadu až v té druhé vlně. Byl tedy schovaný až na konci trpělivě, ještě minutu před startem vlastně rozdával podpisy fanouškům, fotil se s nimi s úsměvem na tváři. Když jsem se ho ptal, jaká je forma, tak zdvihl palec a řekl, že dobré. Chtěl startovat ze zadu při své skromnosti, to říkali pořadatelé, ale nakonec ho vlastně dotlačili do té přední řady té druhé vlny, takže pak startoval vlastně z té elitní, řekněme, z toho elitního roštu, když to přirovnáme k Formuli 1.
0: Tomáš Petr z světové série v gravelu z Hlinska teď kvůli tomu, že Valtteri Bottas nejezdí jenom ve Formule 1, ale taky na terénním kole. Vlastně jak se to stane, že takovýhle známý pilot Formule 1 jezdí najednou cyklistické závody?
1: No, stane se to tak, že Valtteri Bottas má rád cyklistiku, má rád právě ty gravelové závody, je to jeho koníček a navíc on to má i doma, když to tak řeknu, protože jeho přítelkyně dělá profesionálně tenhle sport, ostatně ona také tady v Hlinsku startuje, Tiffany Cromwellová startovala v té elitní kategorii žen, takže oni to mají vlastně, řeknu, jako takovou možná rodinnou dovolenou, když to tak označím, a hodně tomu napomohlo vlastně i to, že ve Formuli 1 je teď měsíční volno od toho závodu, který se jel v Maďarsku na Hungaroringu, takže můžeme říci, že i z hlediska toho kalendáře Formule 1 vlastně nedaleko, a další velká cena, ta se pojede v Nizozemsku, jak už jsem říkal, je mezi tím měsíc volno, takže to Bottasovi pěkně zapadlo do kalendáře.
0: Budeme zvědaví, jak dokončí ten závod v gravelu, tedy v rámci té světové série v Hlinsku. Na start se měl podle těch zpráv od pořadatelů postavit snad i bývalý český elitní silničář Petr Vakoč. Kdy očekáváme ty nejlepší cíly, Tomáši? A teoreticky prozradil Bottas, za jak dlouho to chce odjet?
1: To neprozradil, tolik času zase neměl při tom focení a podpisování. Když se vrátím k Petru Vakočovi, tak teď, když sleduju ty první výsledky, které tady jsou po 10 kilometrech, tak tam má Petr Vakoč sekundu ztráty na první místo, takže jede v té, řekněme, elitě na čelních pozicích. 131 kilometrů, to je pěkná štreka, která čeká na závodníky dnes tady v okolí Hlinska, a já myslím, že Valtteri Bottas by mohl být v cíli někde okolo 3., 4. hodiny, bude asi záležet, jak rychle mu to bude šlapat, ale každopádně by po té 4. hodině už měl být tady asi nachystaný, protože v 5 hodin tady má mít autogramiádu pro fanoušky, takže si myslím, že bude potřebovat ještě nějaký čas na to dát se také dokupy, připravit se. Ale odhaduji to, že okolo těch 4 hodin to budou ty slabší časy, ti lepší budou atakovat určitě rychlejší časy.
0: Tomáš Petr z Hlinska, kde se teď jede letní závod světové série v Grevlu a účastní se ho taky pilot Formule 1 Valtteri Bottas. Tomáši, moc děkujeme za tvé postřehy, za rozhovor a myslím, že se neslyšíme naposledy, tak zatím hezké odpoledne.
1: Naslyšenou.

0: Letní měsíce jsou často ideální možností pro fanoušky setkat se se svými idoly, se sportovními hvězdami, které mají zrovna pauzu té své disciplíny, té své soutěže a třeba jsou v rámci svého putování doma. A teď se konkrétně budeme bavit o tom, že jediný český basketbalista v NBA, Vít Krejčí, taky na chvíli vyměnil ty zámořské palubovky, konkrétně Portlandu, za prostředí Česka, v tomhle případě za halu v pražském Radotíně. Na svém jednodenním kempu předával zkušenosti desítkám mladých hráčů a hráček, kteří měli možnost si se svým idolem zatrénovat.
1: A když děláš tenhle ten pohyb, tak společně s tímhle pohybem běž dolů, ať neděláš ten pohyb, když už seš tady.
2: Podobných rad během dne zazněly desítky. Vedle Víta Krejčího se o zkušenosti dělili taky trenéři ze zahraničí. Američan Zef Moore přijel dětem ukázat, že i drobná změna v pohybu může výrazně ovlivnit jejich hru.
3: Je to o tom vysvětlit maličkosti, nějaký specifický pohyb, něco, co dělali několik let a třeba si ani nevšimli, že je to špatně. A může to úplně změnit to, jak hrají.
2: Právě drobnosti byly hlavním tématem celého kempu. Například, jakmile zazněla píšťalka, všichni hráči věděli, co přijde. A mě to vysvětlil jeden z účastníků.
4: Když coach zapíská dvakrát, tak musíme jít do postavení vlastně střelby, ze kterého můžeme potom útočit. Když to uděláme a nikomu nespadne míč, tak se nic neděje a pozrucháme kouček. Když někomu spadne míč, tak tolikrát, kolikrát spadne, tak tolik děláme kliku.
2: Trenéři nezapomínali ani na individuální rozdíly mezi hráči. Třeba leváci podle nich mají jednu zajímavou výhodu.
5: Všichni tím, že jsou naučení pouštět všechny na levou stranu, tak kdybych já bránil leváka, tak on mi dá 6 bodů, než mi dojde, že ho vlastně musím pouštět na druhou.
2: Kromě rad si účastníci s vedrem rozpálené haly odnesli taky zážitky. Někteří si to proti jedinému Čechovi v NBA zahráli.
6: Bylo to těžký, protože jo, obrovské, jako nedošáhnul jsem vůbec nikam, ale byl to skvělý zážitek, jako užil jsem si to moc.
2: Sám Vít Krejčí si kemp i hráče pochvaloval.
7: Je tady spoustu talentů, já si myslím, že to je právě náš úkol, nějak přiblížit ten jejich sen a ukázat jim, že to je reálný a to se, o to se tady snažíme. Takže já doufám, že tady tím kempem prostě namotivujeme aspoň pár holek kluků do nějaký další práce a že se prostě budou zlepšovat, dotáhnout to, co nejdál můžou.
2: Součástí kempu Víta Krejčího byla kromě tréninku taky beseda nebo autogramiáda. Z pražského Radotína Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
8: Poslouchej Sport.
9: Radiožurnál Sport.

0: vysílání radiožurnálu Sport už neodmyslitelně patří taky výjezdy naší fotbalové talk show Desítka.
1: Dobrý den, začíná další živá desítka Pavla Horváta. Tento rok je speciální, protože si připomínáme 50 let od zlata československých fotbalistů na Euro 1976 v Bělehradě a taky 30 let od stříbra českých fotbalistů v Anglii na mistrovství Evropy.
2: Ve čtvrtek 6. srpna se vypravíme do Zubří a kromě našeho experta Pavla Horváta se znovu můžete těšit i na historky autora legendárního gólu mistra Evropy z roku 1976 Antonína Panenky.
3: Můj spoluhráč Bohemce a do dneška nejlepší kamarád Karel Dobijáš, on se zhlídnul v anglickém hráči Georgi Bestovi. A George Best byl jeden z mála hráčů, který měl opravdu dlouhý vlasy až na ramena. A on si ty vlasy nechal takhle narůst, takže byl tím známý. Já pamatuju se, když přišel do Bohemky, první, co ho přivítal trenér Pospíchal, mu říká: Karolko, ale s takovýma vlasama bys tady neměl hrát, měl bys se nechat ostříhat. A on říkal: pán trenér, to radši odjedím z tohoto klubu.
0: Kromě Horváta s Panenkou do Zubří dorazí i vzácný host, mistr německé Bundesligy s Kaiserslauternem a kapitán stříbrného výběru z Eura 1996 Miroslav Kadlec, který tehdy před finále ve Wembley představoval své spoluhráče anglické královně.
4: Nebylo to vůbec jednoduché, protože člověk se soustředí na fotbal a teď přišel tiskový mluvčí a vykládal mi tam nějaký protokol, co se bude dít před zápasem, jak se máme chovat, a v ten moment jsem si to tak neuvědomoval, ale když jsem přijel domů, tak se mě, musím říct, že lidi ptali víc snad na královnu, než na ten fotbal.
2: Desítka Pavla Horváta živě.
0: Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin v klubu Zubří.
2: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
5: Ano, už za 5 dnů v Zubří se těšíme na viděnou, naslyšenou. Můžete podle mě ještě vyhrát ten následující týden vstupenky v pondělí v desítce Pavla Horváta. Každopádně, teď pojďme k aktuálním tématům. Pavlína Falmíková a Anna Šantručková stříbro na dvojce bez kormidelnice na mistrovství Evropy v italském Vareze. Jan Cuchan, který je dnešním editorem, sledoval taky teď další výkony Čechů. Vítej.
6: Dobré odpoledne. Tak můžeme se pobavit o dalších českých veslařích, tentokrát o mužské párové čtyřce ve složení Matěj Smejkal, Jan Čížek, Martin Ježek a Michal Zindulka. Řeknu nejdřív ten výsledek, i když mohl bych napínat posluchače, protože to dlouho bylo nadějné, ale je z toho nakonec 5. místo. Teď tedy k tomu průběhu. Hned od samotného úvodu se utrhly lodě z Polska a z Německa, ale Češi se přetahovali s Rumuny a s Chorvaty o tu bronzovou pozici. Po prvním kilometru z těch dvou Češi byli o půl sekundy na třetím místě před Rumuny. Po 15 metrech ještě byli s Rumuny úplně stejně. Dělili se o třetí místo, ale v závěru už Čechům došly síly, anebo si soupeři nějakou tu energii nechávali navíc. Každopádně na třetím místě doveslovali Chorvati kousíček před čtvrtými Rumuny. Češi pak přece jenom o něco zaostali. Na 5. místě za sebou nechali alespoň 6. Nizozemce, a abychom to měli úplné, tak zlato vybojovali Němci před druhými Poláky, a doplním ještě tedy zbývající český výsledek z dnešního finále o stříbru dvojky bez kormidelnice. Už řeč byla, tak dvojskyf tvořený Daliborem Nedělou a Jakubem Podrazilem přidal 6. pozici.
5: Ano, tolik z dnešního programu na mistrovství Evropy v italském Vareze, mistrovství Evropy ve veslování, takže těsně to nevyšlo, ale řekněme, že ta jedna stříbrná medaile Flamíkové se Šantručkovou může těšit české fanoušky.
6: I tak už je to lepší než před rokem v Plovdivu, protože odtud se vrátili Češi s prázdnou.
5: Výborně. No, držíme palce dál a taky v přípravách na mistrovství světa, které startuje v holandském Amsterdamu za 3 týdny. Jan Cuchan teď mluvil aktuálně. Moc děkujeme.
6: Rádo se stalo. Krásný den.

0: Radiožurnál je 13 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
1: Americký prezident Trump zřejmě plánuje znovu zaútočit na Irán. Tentokrát by se do bombardování mohl zapojit i Izrael. Od dneška v Česku funguje spojená státní agentura Czech Business, má podporovat podnikatele. Veslařky Flamíková a Šantručková získaly stříbro na mistrovství Evropy. Omezení brzdí provoz na dálnici D1 v Brně směrem do Prahy a bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty většinou do 34 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Spojené státy společně s Izraelem podle amerických médií plánují bombardovat iránskou energetickou infrastrukturu. S odvoláním na své zdroje to uvádí zpravodajský web CBS News i televize CNN. Rozsáhlé údery by podle nich mohly přijít během víkendu. Konečný rozkaz ale zatím představitelé států nevydali.
3: Plán na vojenský úder podle informací CBS News zazněl během páteční schůze kabinetu amerického prezidenta Donalda Trumpa v Camp Davidu. Irán potenciální útoky považuje za bezohledné a je připravený reagovat, píše iránská agentura TASNIM. Tehrán tvrdí, že má podrobný plán reakce. Odpověděl by údery na klíčovou izraelskou infrastrukturu i na americké cíle na území Izraele. Organizace Spojených národů už dřív upozorňovala, že případné úmyslné útoky na civilní infrastrukturu jsou válečný zločin. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
1: Stovky lidí včera protestovali před marockou ambasádou v Madridu proti rostoucí migraci do Španělska. Demonstranti přišli oblečení v černé a v rukou drželi španělské vlajky. Davem se podle agentury AFP nesla hesla vyzývající k obraně španělské identity. Demonstraci vyvolal čtvrteční incident, při kterém přibližně 60 tisíc marockých migrantů překročilo hranici a dostalo se do španělské Seulty na severu Afriky. Včera se téměř všichni migranti podle španělské vlády vrátili zpátky do Maroka. Dneškem stát zavádí agenturu Czech Business. Vláda sloučila Czech Trade a Czech Invest. Minister průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO si od spojení slibuje, že nová agentura českým firmám a startupům pomůže efektivněji řešit export nebo investice.
4: Je zde vždy možnost rozšiřování agentury Czech Business, například to aktivity spojené se zprostředkováváním výzkumu, vývoje inovací, možná turismu v budoucnosti a případně dalších agent, ke kterým má stát vztah anebo které potřebují tuzemští podnikatelé.
1: Kompletní sloučení do agentury Czech Business by mělo být podle Havlíčka hotové do konce roku. V Železné Rudě pořádají tradiční železnorudské slavnosti. Šumavské město tak oslavuje i výročí svého partnerství se dvěma zahraničními městy. V centru Železné Rudy je taky náš reportér Pavel Hala.
5: Program oslav v centru Železné Rudy doprovází třeba dechovka Eisensteiner Blosmusi z Bavorské Rudy, městem, se kterým Železná Ruda udržuje partnerství přesně 20 let. Zástupci české i německé strany zdůraznili, že přeshraniční propojení dnes lidé vnímají jako samozřejmost. Pamětníci pádu železné opony ale připomněli rok 1990, kdy tu desítky tisíc lidí symbolicky vytvořili několika kilometrový živý řetěz přes hranici. Městské slavnosti potrvají do večera. Na 10. večer je v plánu světelná show stovek dronů, pokud vyjde počasí. Z Železné Rudy na Klatovsku Pavel Hala, Radiožurnál.
6: Sport. Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantručkovou vybojovaly na evropském šampionátu v italském Vareze na dvojce bez kormidelnice stříbro. V závodě jen pár týdnů před mistrovstvím světa Češky nestačily jen na suverénní Rumunky Adamovou a Radisovou, o kterých mluvila Flamíková ve vysílání Radiožurnálu Sport.
7: Rumunsko je mistrovství Evropy jeden z nejhlavnějších závodů. Mají to trošku jako jinak, hlavně kvůli třeba financování a podobně, a obzvlášť teda Simona Radis je opravdu neuvěřitelná veslařka, takže ta kamkoliv si sedne, tak prostě letí jak blesk. Vlastně jsem ráda, že nám neujeli víc, než se jim to povedlo.
6: Dvojskyf Neděla Podrazil obsadil na šampionátu 6. místo. Párová čtyřka Zindulka, Čížek, Ježek a Smejkal skončila 5.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zdržení na D1 u Slatiny a na D3 u Mezna. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Slatinu stojí kolona z 201. kilometru. Na 197. opravují vozovku, jede se jedním pruhem, zdržení 40 minut. Možná je trasa z exitu 203 po Ostravské, zpět se vrátíte Heršpickou a najedete na kilometru 194. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Podivín havarovalo osobní auto. Na 34. kilometru se jede levým pruhem, zpoždění v 2-kilometrové koloně 15 minut. Na silnici 52 z Mikulova do Brna na přemostění Novoblínských nádrží vyšetřují nehodu. Jezdí se kyvadlově, zdržíte se půl hodiny, dá se jet osobními auty přes Dolní Dunajovice a Pasohlávky. Směrem do Mikulova je fronta poloviční. A na D3 z Českých Budějovic do Prahy za sjezdem na Chotoviny postojíte v koloně ze 65. kilometru. Provoz zpomalila nehoda za koncem dálnice. Provoz tam řídí hasiči kyvadlově, zpoždění přes 40 minut, stojí se i v opačném směru. Pro trasu z Prahy na jih i opačně se vyplatí jet po dálnici D4. Vyhnete se tak i dlouhé koloně, která teď stojí před Benešovem směrem do Českých Budějovic. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Odpoledne bude oblačné až zatažené, přechodně i polojasné. Postupně se hlavně v Čechách přidají lokální přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty dnes 29 až 34 stupňů, na jihovýchodě Moravy bude až 36. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. To byly zprávy.
9: Krásné odpoledne, milí posluchači. Radiožurnál Sport vstupuje do hodiny po 13. aktuálně 6 minut po 13. Vysíláme o sobotních výsledcích. Dneska nás především zatím zaujaly výsledky českých veslařek Pavlíny Flamíkové a Anny Šantručkové, které jsou stříbrné na mistrovství Evropy v italském Varese v disciplíně dvojka bez kormidelnice. Zajímá nás taky to, jak si povede Valtteri Bottas v Hlinsku na světové sérii v Grevlu. Opravdu tenhle pilot Formule 1 dneska absolvuje závod na kole, který měří nějakých 131 km, jak jsme zvědaví, kdy dorazí do cíle. Máme na místě reportéra. No a dneska budeme držet palce české tenistce Darje Vidmanové, která je aktuálně z žebříčku, tedy WTA 10. nejlepší tuzemskou tenistkou. Tak ona postoupila do semifinále turné v Memphisu, když porazila výše postavenou Američanku Volinecovou ve třech setech. A dnes si zahraje, dnes večer v pozdních hodinách toho tuzemského času si zahraje první kariérní semifinále na okruhu WTA. Její soupeřkou bude Mexičanka Zarazuová. Start je odhadovaný v tom českém kontextu někdy po 22. hodině. Memphisu v Americe bude asi daleko dříve, nicméně věříme, že Darja Vidmanová bude další úspěšnou českou tenistkou, protože mám pocit, že každý víkend teď z těch posledních týdnů mluvíme o nějaké české tenistce, která vyhrála ten či onen prestižní turnaj WTA. Takže máme radost, že je stále ten český sport takhle vidět. Věřím, že nás budete i dál poslouchat, že vás to baví. Přeji vám hezké odpoledne.
2: Radiožurnál Sport
10: a Jan Pěruška.

Posloucháte Radiožurnál Sport, věřím, že vás bavily naše vstupy o Tour de France, když tam byl přímo muž, který stojí za pořadem kilometry Jiřího Ježka. Jiří Ježek se pravidelně spojoval více než 3 týdny z Francie. No, on už přesedlal podle mě do tuzemských podmínek, osobně teď úplně nemám přehled, co Jirka dělá, ale máme přehled, co dělají někteří i přední účastníci toho v neděli skončeného závodu, protože takový druhý muž celkového pořadí Tour de France, Remco Evenepoel, nebo 8. celkově Richard Carapaz, ti už jsou opět sedle v rámci závodu. A je to na klasice San Sebastian, což je tedy velmi náročný jednorázový závod, který měří přes 220 km. Má v sobě taky 7 hodnocených stoupání a některá z nich pořádně ostrá, jak jsou ostatně cyklisti ve Španělsku zvyklí. Teď mají před sebou v rámci toho závodu ještě před sebou mají 141 km, za sebou téměř 80. No a vlastně ty nejlepší, kteří jsou teď v čele úniku o 3 minuty před pelotonem, tak ti pojedou za chviličku na vlastně jeden z těch nejdelších kopců Uraky, téměř 9 kilometrů s převýšením průměrným 7%. Takže klasika San Sebastian dneska svede proti sobě muže, kteří za sebou mají třeba už tu úvodní Grand Tour sezony Giro d'Italia, jede druhý celkově z letoška Felix Gall, anebo právě i třeba druhého muže nedávno skončené Tour de France Remka Evenepoela. Českého fanouška může zajímat, jak si povede Pavel Novák, což je vlastně stále ještě mladíček v barvách španělského Movistaru, kde je lídrem Enric Mas. Takže dneska na programu klasika San Sebastian a také čtvrtá etapa závodu etapového kolem Dánska, který dosud suverénně ovládá Wout van Aert, muž, který velmi smolně přišel právě o zmíněnou starou dámu, tak vyhrál zatím ty 3 dojeté etapy, všechny vyhrál a vede o 20 sekund před Slovákem Lukášem Kubišem dneska na programu 172 km do Fáborgu. Takže i tenhle závod, jehož čtvrtá etapa začíná ve 14 hodin, budeme sledovat na Radiožurnálu Sport. Krásnou sobotu přeji.

0: jeho Wolverhampton přijme, zda by třeba mohl odejít do La Ligy, anebo zda třeba se vrátí, v uvozovkách vrátí do Premier League, kde o něj stojí víc, to uvidíme. Před 13. jste slyšeli příspěvek o tréninku mládeže s Vítem Krejčím, aktuálně jediným českým basketbalistou, který nastupuje v zámořské NBA. A teď tady máme zprávu o Jakubu Krejčím, což je nový mistr světa ve vodním slalomu, a ten se vrátil domů do Českých Budějovic. Přímo v loděnici v areálu Lídy Polesného čekalo příjemné překvapení.
1: Skandovali rodiče, kamarádi, kolegové z divoké vody. Jakub Krejčí dorazil domů jako nejlepší slalomář planety.
2: Já mám podle mě furt motivaci v tom, jak mě ten sport baví, a není to úplně o těch výsledkách. Samozřejmě je to krásný vozit domů medaile a všechno, ale já tam jezdím za těma závodama, za těma dobrýma jízdama, a čím víc jich bude, tak tím líp. A minimálně teď do budoucna je motivace ta, že nás čekají nominační závody na olympiádu.
1: Vyprávěl mezi kamarády, ti mu posílali konkrétní vzkazy. Přidal se i předseda Českobudějovického klubu Jakub Prýher. Startoval na olympijských hrách v roce 1992 v Barceloně. Přímo o Jakubu Krejčím říká:
3: slalomář podle výsledku je samozřejmě nejlepší na světě. Vyzrál za posledních, dejme tomu, 5 let v naprostý prostě monstrum, který přejede všechny, kdo se mu postaví do cesty. A je to antický sportovec, nejenom slalomář.
1: A co byste mu skázal do jeho další, třeba možná i olympijské kariéry?
3: A já to nechci zakřikovat, já myslím, že když pojede touhle cestou, že se to všechno vyvede. A když ne, tak se nic neděje, protože on bude furt dobrý.
1: Co si myslí o své účasti na olympijských hrách v roce 2028?
2: Musím ideálně co nejvíc těch závodů vyhrát, abych si vyjel vlastní místenku, protože tenhle olympijský cyklus je to poprvé tak, že se pak nemáme už tu interní nominaci, ale vyjíždíme si místo vlastně sami na sebe. Takže musím zajet z těch jíst, co jsem vzal v okolo, něco nejvíc, a tím se na tu olympiádu dostanu a byl by to určitě splněný sen.
1: Uvedl mistr světa ve slalomu na divoké vodě Jakub Krejčí z Českých Budějovic. Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: 13 hodin 22 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Je to už 10 let, kdy se v profi fotbale poprvé začaly testovat videorozhodčí. Na Radiožurnálu Sport o nich mluvíme v tomto týdnu v naší encyklopedii a dneska se zaměříme na takzvaná on-field review, tedy kontrolu přímo na hřišti. Uděláme to s Janem Suchanem, kterého opět vítám ve studiu.
1: Dobré odpoledne. Systém VAR vznikl mimo jiné taky proto, aby hlavní sudí na trávníku mohli opravit své jasné a zřetelné chyby. Pokud videoasistenti mají pocit, že rozhodčí na trávníku v něčem zásadně pochybili, doporučí jim, aby si danou situaci sami přezkoumali.

0: U monitoru, který je umístěný vedle hřiště.
1: Jak jistě víte, neřeší jste takhle všechny sporné momenty, to by se fotbalový zápas hodně protáhl.
0: Dokázali byste shrnout, kdy si hlavní rozhodčí jdou překontrolovat svá rozhodnutí?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Kontrola u videa hlavním rozhodčím ve fotbale se po doporučení videoasistentů používá zpravidla u, a teď budeme vyjmenovávat, u gólů sudí na trávníku si u monitoru můžou zkontrolovat, jestli dané brance nepředcházely třeba faul nebo hraní rukou.
1: Za B, u pokutových kopů, odpískaných i neodpískaných, rozhodčí vyhodnocují, jestli byl zákrok v pokutovém území čistý nebo proti fotbalovým pravidlům.
0: Za C, bezprostřední udělení červených karet, aby sudí u monitoru mohl zkontrolovat, jestli by neměl trest zmírnit. Na druhou stranu ho ale taky videoasistenti můžou upozornit na to, že přehlédl zákroky nebo třeba nesportovní chování, za které by měl daného hráče vyloučit.
1: Záměny hráčů, to je ta čtvrtá kategorie, kdy rozhodčí tedy přezkoumává výrok u videa, tak tam jde o to, kdy sudí dodatečně určí správného hráče, který by měl být potrestaný místo toho, který byl původně trestán.
0: Hlavní zásadou systému VAR je to, že konečné rozhodnutí musí vždy udělat hlavní rozhodčí, i když mu videoasistenti doporučí změnu. I po zhlédnutí videozáznamu, tak sudí na trávníku může trvat na svém původním verdiktu, pokud ho uzná za správný.
1: Rozhodčí na trávníku naopak sám nemusí přezkoumávat situace, které jsou na videozáznamech jednoznačné, jako například offsidy nebo od letošního mistrovství světa chybně nařízené rohové kopy.
0: A když jsme u těch změn, tak se nově i v Česku může zkoumat i druhá žlutá karta vedoucí k vyloučení, ať už chybně udělená nebo chybně neudělená. A to, jak už asi tušíte, je taky věcí hlavního arbitra, aby takový přestupek sám zhodnotil u videa.
1: Ano, tolik další díl naší encyklopedie o využití videoasistenta ve fotbale, jak padlo na úvod. Už to je vlastně 10 let, co se začali testovat. Jak to letí? Jan Suchan o tom mluvil, taky moc děkuju.
0: Rád se stalo, krásný den.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Dobrý den, Radiožurnál posloucháte s Udruhem. Aktuální zprávy má Vojtěch Tomášek.
3: Při dopravních nehodách v Česku zemřelo v červenci 41 lidí, o 6 víc než za stejné období loni. Podle policejních statistik jde zatím o nejtragičtější měsíc v letošním roce. Od začátku roku eviduje policie 222 obětí dopravních nehod. Hygienici při červencových kontrolách letních táborů nenašli žádná větší pochybení. Ve vysílání Radiožurnálu to řekla hlavní hygienička Barbora Macková. Kontroly se zaměřily na nová pravidla, jako je povinné oplachování nádobí pod tekoucí vodou místo v nádobě. Nejčastější nedostatky se podle Mackové týkají stravování. Už skoro 3/4 hotelů na Kubě museli kvůli americkým sankcím a ropnému embargu ukončit provoz. V souvislosti s energetickou krizí podle agentury AFP do země jezdí výrazně méně turistů. Kuba v krizi zavádí restriktivní opatření. Začátkem února mimo jiné zakázala zahraničním aerolinkám tankovat palivo na svých letištích. Kvůli tomu některé společnosti na Karibský ostrov přestaly létat. Na Slezsko-Ostravském hřbitově dnes přibude pomník obětem komunistické perzekuce. Připomene 4 muže popravené před 75 lety v politickém procesu. Nový památník vznikl z iniciativy spolku Fiducia a stojí u společného hrobu, kam režim jejich urny uložil bez označení.
1: Sport.
3: Evropská fotbalová unie UEFA uvítala rozhodnutí Mezinárodní federace FIFA, která po vlně kritiky upustila od plánů prodat podíl na světových šampionátech soukromým investorům. Zároveň v prohlášení na svém webu napsala, že současné vedení světového fotbalu ztratilo důvěru nejen UEFA a chce proto najít nový způsob rozdělování finančních prostředků z programu Světové federace.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D1 v Brně a nehoda na D2 u Podivína. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slatinu z 201. kilometru popojíždí kolona. U sjezdu na Bratislavu opravují vozovku. Jede se jedním pruhem, je to na 40 minut. Možná je trasa z exitu 203 po Ostravské. Zpět se vrátíte Heršpickou a najedete na kilometru 194. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Podivín na 34. kilometru vyšetřují nehodu, jede se levým pruhem, kolona ze 37. kilometru je na 25 minut. Pokud nechcete čekat, dá se jet z exitu 41 přes Podivín, po souběžné silnici zpět se vrátíte u Hustopečí. Na silnici 52 z Mikulova do Brna stojí dlouhá kolona před Novomínskými nádržemi. Po nehodě 3 aut se tam jezdí kivadlově, je to na desítky minut. Oběd to jde osobními auty přes Dolní Dunajovice a Pasohlávky. Směrem do Mikulova je fronta výrazně kratší. A na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic je nejprve fronta před Benešovem na 20 minut, následně výrazně delší kolona stojí za Oldřichovcem a táhne se až za Miličín. Zpoždění přes půl hodiny, po nehodě se stále jezdí kivadlově. Na konci dálnice D3 směrem do Prahy kvůli tomu čekejte také kolonu na 20 minut a z Prahy na jih se teď vyplatí jet po dálnici D4. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Odpoledne čekáme oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Postupně se hlavně v Čechách přidají lokální přehánky a bouřky. K večeru pak bude o západu srážek ubývat. Nejvyšší teploty dnes 29 až 34 stupňů, na západě a severozápadě Čech kolem 26, na jihovýchodě Moravy až 630 stupňů a na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

Posloucháte Radiožurnál Sport. V sobotu 1. srpna začíná 8. měsíc tohoto kalendářního roku a bude pokračovat dnes podvečera večer také druhé kolo fotbalové šance ligy. Nejvyšší soutěž začala minulý týden možná i překvapivě po porážkami adeptů na elitní trojici ligy, ale Spartani už napravili to své zaváhání v Brně, když včera večer na Letné porazili v předhrávce druhého kola Zlín 3-1. Plzeňští viktoriáni budou mít možnost na odplatu nebo spíš na splátku svého určitého dluhu fanouškům. Dneska opět doma ve 20 hodin přivítají zbrojovku Brno. Takže vypjatý souboj tentokrát na západě Čech, jak pro tým, který podle těch předsezonních ambic má útočit na titul nebo chce útočit na titul, tak pro nováčka sezony, protože zbrojovka minulý týden, jak jsem říkal, zahájila vítězstvím nad Spartou a očekávání jsou, myslím, docela vysoká. Ale ten program sobotního druhého kola šance ligy zahájí 3 duely, které jsou už od 17 hodin. Budete je moci poslouchat jak v rámci pořadu s mikrofonem za fotbalem na Radiožurnálu Sport, tak také, co se týče vysílání našich vlastně aplikací a na streamu. Liberec Teplice, Baník Slavia a Slovácko přivítá Artis Brno. Bohatý program fotbalové šance ligy dneska 1. srpna. Za chviličku na všechno napoutáme také ve sportovním přehledu.

0: 13 hodin 43 minut posloucháte Radiožurnál Sport a velmi rádi opakujeme informace o tom, že veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantručkovou se naladili na mistrovství světa úspěchem na kontinentálním evropském šampionátu. 3 týdny před vrcholem sezony v Amsterdamu získali ve Varese v Itálii stříbrné medaile. Na úvod sportovního přehledu o tom bude mluvit taky Tadeáš Kalický, kterého vítám ve studiu.
1: Hezký den. Letošní vítězky světového poháru Flamíková a Šantručková nestačily jen na Rumunky. Nabitý pozávodní program a vyhlášení si kvůli vysokým teplotám v Itálii úplně neužila Anna Šantručková. Řekla to ve vysílání Radiožurnálu Sport.
2: Ježíš, mě bylo strašně špatně. Ale ty závody tady fakt jsou hodně náročné. My vlastně dojedeme závod, hned musíme přistát. Tam teda naštěstí dostaneme nějakou vodu. Přišla nám naše týmová doktorka, dostali jsme nějakou chladící vestu, ale pro mě teda upřímně vydržet vlastně to vyhlašování, byť jsem byla jako šťastná, že se nám to podařilo, tak to nebylo úplně jednoduché, protože mi bylo fakt zlé.
1: V finále mají na šampionátu za sebou i muži v párové čtyřce Zindulka, Čížek, Ježek a Smejkal obsadili 5. příčku a dvojce Neděla a Podrazil byla na dvojskifu 6.
0: Fotbalisté Baníku Ostrava a Slavie se utkají ve 2. kole šance ligy. Oba týmy na úvod nového ročníku vyhráli. Jejich vzájemný souboj začne v 17 hodin, stejně jako duel Liberce s Teplicemi. Na severu Čech se bude hrát na nově připraveném takzvaném hybridním trávníku. O co jde, vysvětluje ředitel marketingu Slovanu Štěpán Hanuš.
3: Hybridní trávník takzvaný znamená, nebo spočívá v tom, že vlastně do toho přírodního trávníku bylo všité takzvané umělé vlákno. Pracoval na tom šicí stroj asi týden. Všil dovnitř to umělé vlákno, tím se ten trávník jako porost zpevnil, nebude se tolik trhat a zároveň vlákna, která jsou vlastně nad tou půdou, tak budou tvořit zhruba 5% povrchu, takže z přírodní trávy se částečně stala umělka.
1: V 17 hodin zároveň přivítají fotbalisté Slovácka Artis Brno, který porazili v květnové baráži. Nováček z Brna se do nejvyšší soutěže nakonec dostal místo vyloučené Karviné. Asistent trenéra týmu z Uherského Hradiště Vlastimil Daníček teď ale čeká jiný duel než ten barážový.
4: Je to nastavení nějaké mentální, v té baráži bylo nějaké obou týmů a teď se utkáme prostě, když to řeknu, v klasickém ligovém kole, takže ten zápas bude úplně jiný, jiní hráči, u nás jiný realizák. Takže těším se a bude to jiné.
0: Světová fotbalová federace ustoupila od záměru na prodej podílu na mistrovství světa soukromým investorům. Informoval o tom prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino.
5: Infantino v noci na dnešek uvedl, že plán se kvůli rozporuplným reakcím neshoduje s původním cílem. Záměr federace totiž vyvolal velkou vlnu kritiky po celém světě a členské státy Evropské fotbalové unie se kvůli tomu dohodly na bojkotu mistrovství světa a dalších soutěží, pokud by FIFA projekt uskutečnila. Ve vysílání Radiožurnálu ho kritizoval například člen výkonného výboru České asociace a šéf Slávie Jaroslav Tvrdík.
6: Poslal to bez jakéhokoliv porozumění pro proces, pro detaily, poslal prostě do jednotlivých fotbalových asociací nabídku, o který ví jenom on.
5: Původně chtěla Světová federace vytvořit komerční společnost otevřenou soukromým investorům, kteří v ní měli získat 20% a zaplatit za ně v přepočtu přes 84 miliard korun. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
0: Rozhodnutí Světové federace FIFA vítá Evropská fotbalová unie UEFA. Napsala to v prohlášení na svém webu s tím, že současné vedení světového fotbalu i přesto ztratilo důvěru, a to nejen UEFA.
1: Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu neměla při trestání Markéty Vondroušové na vybranou. Napsala to v podrobné zprávě k jejímu dopingovému případu. Češce v červnu dala tato agentura pro bezúhonnost tenisu 4letý zákaz činnosti za odmítnutí kontroly loni v prosinci. V rozsáhlém textu napsala, že nezávislý tribunál měl pro hráčku pochopení a událost označil za nešťastnou.
0: Česká tenistka Darja Vidmanová si poprvé v kariéře zahraje semifinále turnaje WTA. V Memphisu porazila Američanku Volinecovou 2-1 na sety a o finále bude hrát s Mexičankou Zarazuovou.
1: 7letý Fort Medoc ovládl díky rychlému finiši 3. kvalifikaci na Velkou Pardubickou. Velmi nadějný překážkový kůň absolvoval první start po více než 13 měsících a vybojoval jubilejní 10. vítězství ve své kariéře. V jeho sedle byl v dostihu žokej Ondřej Velek.
7: Trošku mi udělal chybu na vodě, tak jsem mu upozornil, že takhle to nejde, že už tohle je větší dostih, že tam se musí víc snažit. Pak ukázal to, co v něm je obrovská třída. Běhal proti rozběhaným koním a tohle je jako hodně velká nevýhoda. Ty koně mají třeba 2-3 dostihy v nohách a on neměl žádný, on běžel skoro, myslím, po roce, jestli se nepletu.
1: A na závěr házená Michaela Malá přestoupila z mistrovské Slavie do Mostu. Reprezentační brankářka podepsala s novým klubem dvouletou smlouvu.
0: Tolik úvodní sportovní přehled dne, který připravil Tadeáš Skalický. Tadeáši, moc děkuju.
1: Naslyšenou.

0: 13 hodin 52 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Mluvil jsem o cyklistice a tahle disciplína sportovní si zaslouží pozornost i nadále, protože 6 dnů po konci mužské Tour de France začíná dnes v Lausanne ženská varianta Tour de France Femme, vlastně, která se jezdí od roku 2022 a hlavně Francouzi jsou ve velkém očekávání, protože loňská vítězka Pauline Ferrandová-Prévotová je jednou z hlavních favoritek i letošního měření a zatím platilo v těch neúplně mnoha ročnících, že ta vítězka konkrétního ročníku pak nedokáže další ročník obhájit to své vítězství. Takže právě francouzská dlouholetá bajkerka, která se vrátila na silnici, tak by letos to mohla dokázat. Za soupeřky bude mít samozřejmě hvězdné cyklistky, jako je Marianne Vosová, její týmová kolegyně Demi Folleringová, anebo třeba taky Kasia Nevědomová. Takže uvidíme, jak se s nimi popasuje a jak se bude dařit také jediné české zástupkyni Nicole Noskové, která v 29 bude poprvé vyjíždět třeba taky slavné stoupání na Mont Ventoux. I tenhle kopec je v itineráři 9etapové Tour de France Femme. Pojede se na něj v 7. etapě a půjde asi o pořádně náročnou zkoušku. Takže dnes se v Lausanne startuje Tour de France Femme a držíme palce hlavně Nicole Noskové, která, jak už řekla i pro média, nemá jistou budoucnost právě ve svém týmu Cofidis a možná si o ní pojede právě na aktuální staré dámě. Takže o cyklistice, myslím, uslyšíte nejen dnes odpoledne velmi bohatě.
1: Fotbal na Radiožurnálu Sport.
2: Fotbalová Slavia má účast v hlavní fázi Ligy mistrů díky titulu jistou. Sparta musí v kvalifikaci přejít přes dva soupeře. Tím prvním bude Olympique Lyon, za který hraje reprezentační záložník Pavel Schulz. V minulé sezóně dres francouzského klubu oblékal i spartianský středopolař Adam Karabec.
3: To bude pro mě speciální zápas. Samozřejmě Lyon má neuvěřitelnou kvalitu, ale je to playoff a myslím si, že stát se může cokoliv, když budeme kompletní a podáme všichni na standardní výkon.
2: Úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty pražské Sparty a Olympique Lyon začne v úterý ve 20 hodin a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.
1: Pohárový fotbal v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport.
4: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
0: České v posledních dnech prošla vlna vedera, zatímco někteří z vás je trávili třeba odpočinkem někde u vody. Jiní vyhrávali tituly mistra světa. Řeč je samozřejmě o vodním slalomáři Vítu Přindišovi. Jeden z příspěvků o něm se v online světě docela chytil. Nejen o něm teď uslyšíte, protože ve studiu je připravená Veronika Šlajzová, která zjišťovala, co je zajímavého na sociálních sítích. Tak dobrý den.
5: Krásné odpoledne.
0: O co jde v příspěvku, který se týká Víta Přindiše?
5: Je na něm série fotografií, která vznikla po Přindišově zisku titulu. Přindiš na nich skáče nebo možná spíš padá po zádech do vody a u toho má mezi zuby medaily z mistrovství světa. Na první fotce, kde je ještě nad hladinou, je popisek Nehraj si na mistra světa. Na další už je Vít Přindiš ve vodě a u toho se píše Radši se pořádně osvěž. Příspěvek samozřejmě vznikl jako reakce právě na tu vlnu veder a titul českého reprezentanta.
0: V Americe můžeme zůstat, ale od vody přejdeme na fanouškovskou tribunu. Jeden záběr ze zámořské baseballové ligy se totiž docela taky chytil.
5: Je to tak, televizní kamery se totiž na chvíli zaměřily na pána, který se na tribuně snažil otevřít láhev s pitím. To by samozřejmě samo o sobě nebylo nikterak zajímavé, jemu se to ale ne a nepodařit. Když mu to nešlo jen tak, zkusil si chytit víčko do kusu látky, aby mu to nepodkluzovalo, a když ani to nevyšlo, tak to vzdal a láhev předal fanouškovi sedícímu vedle. Televizní režii to zaujalo ještě z jednoho důvodu, pán měl na rukou svaly, které by mu mohla závidět většina kulturistů. Pití tedy sice otevřít nedokázal, za to na Instagramu ESPN získal téměř 70 tisíc lajků.
0: A ještě jednou příspěvek, který se týká toho amerického prostředí. Budeme mluvit o americké Women NBA. O co v tom příspěvku jde?
5: Autoři, tedy instagramový profil ESPN, v něm přirovnává basketbalistku Carringtonovou ke Spider-Manovi. A to jednoduše proto, že ve snaze zblokovat střelu jedné z hráček Connecticutu přiletěla v uvozovkách odnikud. Splnila úkol a vesele hrála dál. Tenhle záběr je mimochodem ze zápasu, ve kterém se právě chicagská hráčka Carringtonová vrátila po roční pauze a tu způsobila zlomenina nohy.
0: Na závěr se dostaneme do Česka a to k fotbalu. Hodně pozornosti totiž budila premiéra norského útočníka Jonathana Brunese v dresu Sparty. Ten gólem včera přispěl k výhře Sparty nad Zlínem 3-1. Na tribunách fanoušci veslovali a teď už má posila z polské Częstochowy i svou písničku.
5: Složil je známý písničkář Pokáč a nahrál na svůj instagramový účet. Tady pro vás máme úryvek.
6: Tam, kde drahej chlast a lyžování jsou národní sport, kde je
4: jedeš 8 hodin, abys viděl jeden fjord. Když doma slíbíš, že se z kalby vrátí za tmy zpět, odtud

0: dnes.
1: Nejde zdaleka o první Pokáčův song o Spartě. Fanoušci letenského klubu teď jistě doufají, že to s Brunesem nedopadne stejně jako s dalším fotbalistou, kterému Pokáč složil oslavnou písničku. Tím byl totiž Nikola Stanciu, který následně slavil větší úspěchy na druhém břehu Vltavy, v Edenu, v dresu Slavie.
2: Ano, tak jsme zvědaví, jak to dopadne, ale přece jenom, jak se říká, člověk to nesmí zakřikovat nebo zakřiknout a v ozovkách pro Spartany snad se to nepovedlo Pokáčovi. Veronika Šlajzová, velmi zajímavá rubrika Hity sociálních sítí. Děkuju moc.
1: Naslyšenou.
3: Nová sezóna fotbalové šance ligy je tady.
4: A s ní i přímé přenosy Radiožurnálu Sport.
5: Darida se rozbíhá a těsně vedle rukou gólmana Markoviče posílá míč do sítě. Hradec Králové vede nad Slavií 2-1 a to je obrovská vřava v tuhletu chvíli v Malšovické aréně.
3: Jsme tam, kde se píšou fotbalové příběhy.
6: To je všechno, je konec, Slavia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, ve VIP sektoru se tleská, domácí mají ruce nad hlavou, poráží Jablonec 5-1, obhajují po roce titul.
4: Na každém zápase.
3: U každého důležitého momentu.
7: Bohemian Sparta 0-0, ale přichází velká komplikace pro favorizované hosty, protože před malou chvílí dostal přímou červenou kartu Jun Mercado.
4: Přinášíme radost vítězů i zklamání poražených.
8: Někdo se tady zbláznil. Já to nejsou. Rozhodčí slabej, slaboučkej. Sebevědomí tady, výkon tady. Katastrofa.
3: Fotbalová šance liga zní nejlíp na Radiožurnálu Sport.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
9: Radiožurnál je 14 hodin. Další zprávy a Vojtěch Tomášek.
10: Na novou superdávku dnes přechází přes 238 tisíc domácností. V Řecku se snaží zastavit lesní požár u Korinského zálivu, pomáhají i čeští hasiči. Veslařky Flamíková a Šantrůčková vybojovaly stříbro na evropském šampionátu. Po nehodě popojíždí kolona na silnici 52 u Pasohlávek nedaleko Mikulova. A bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty většinou do 34 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
10: Pro více než 238 tisíc domácností dnes začíná platit takzvaná superdávka. Jedna dávka sociální pomoci nahradila 4 stávající. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě.
11: Nejméně o 500 korun si má polepšit víc než třetina příjemců, skoro polovině se naopak dávka o stejnou částku sníží. Zákon o superdávce platí už od loňského října, kdy ji začali pobírat noví žadatelé. Dlouhodobé příjemce dávek stát nechal až do dneška ve starém systému kvůli nepřipravenosti administrace. Od listopadu se ale výše superdávky znovu změní, a to kvůli úpravě životního minima i pravidel pro započítávání nákladů na bydlení. Podle ministerstva by změny měly pomoct hlavně menším domácnostem a samoživitelům. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
10: Brněnský soud poslal do vazby zaměstnance České národní banky, kterého ve čtvrtek zadrželi policisté. Informoval o tom mluvčí krajského státního zastupitelství v Brně Petr Lužný. Muž pracoval v brněnské pobočce, podle kriminalistů ukradl v instituci peníze a způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Na podezřelé transakce upozornili vyšetřovatelé Finanční analytický úřad. Kriminalisté uvedli, že se jim díky spolupráci s bankou podařilo prokázat, že muž centrální banku okrádal obcházením interních pravidel. Stovky hasičů se snaží zastavit rychle se šířící požáry na západě Řecka u Korinského zálivu. Pomáhají jim i čeští kolegové u města Patra. Na místě je teď 22členný tým. Úřady na severu řeckého poloostrova Peloponés v noci evakuovali několik lidí pomocí lodí. Hašení v uplynulých dnech komplikoval i silný vítr. Podle velitele českých hasičů v Řecku Petra Vodičky se ale podmínky zlepšují.
12: Problémy jsou s dodávkou vody, problémy jsou s přístupem. Ale zase na druhou stranu teplota je pod 30 stupňů, to nefouká vítr, ale čas od času, když to foukne, tak se nám to rozjíždí a doufáme, že nás ráno podpoří letadla nebo vrtulníky.
10: V Hronově na Náchodsku začíná 96. ročník festivalu amatérského divadla Jiráskův Hronov. Do příští soboty ochotníci nabídnou divákům desítky představení. Součástí programu jsou i koncerty, semináře, diskuzní kluby a nebo výstavy. Na místě je taky náš reportér Václav Plecháček.
13: Jsem před Jiráskovým divadlem a dívám se právě na příchod kapely Prima Jazz Band, která je, jejíž koncert je součástí slavnostního zahájení. Začnou hrát podle mě za několik málo desítek vteřin. Oficiálně program teprve začíná, ale v sousedním sále Josefa Čapka už je v plném proudu představení Emma Mele-Maso v podání ochotníků ze Strakonic. V 5 odpoledne tady začíná ochotnické představení Ani za milion, s tím přijeli amatérští divadelníci z Hranic. No a večer zahrají třeba i turnoští Tutu Bazo, Čekání na Filipa. V doprovodném programu v parku Alojze Jiráska dnes lidé uslyší 3 kapely. Z Hronova Václav Plecháček, Radiožurnál.
0: Sport. Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou získaly na dvojce bez kormidelnice stříbro na mistrovství Evropy. V italském Varese zvítězili před českým párem Rumunky. Fotbalisté ostravského Baníku zabojují v šancelize o 2. vítězství v řadě. Ve 2. kole nejvyšší soutěže nastoupí proti Slávii v 17 hodin, kdy začnou i duely Liberec Teplice a Slovácko Artis Brno. Radiožurnál Sport odvysílá zápasy v přímých přenosech, stejně jako večerní utkání Plzně s brněnskou Zbrojovkou. Trenér Západočechů Martin Hyský si chce udobřit fanoušky po nepovedeném vstupu do sezony a porážce s Libercem.
14: Získáme jedině poctivou prací a úplně diametrálně odlišným výkonem proti Zbrojovce. Je to o tom dát hlavy nahoru. Ta sezóna se rozjíždí, když je to pro nás velmi nepříjemný začátek, tak je před náma dostatek zápasů, v kterých musíme vypadat úplně jinak.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Překážka na D1 u všech Roma zdržení u Slatiny. Na D1 z Prahy do Brna zbystřete za sjezdem na Pražský okruh. Na necelém 15. kilometru zastavilo auto, je neoznačené a musí se vybočovat.
16: Stojící vozidla ve stoupacím pruhu. Druhé ani tam není.
15: Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slatinu z 201. kilometru zůstává kolona u sjezdu na Bratislavu, opravují vozovku. Jede se pomalu jedním pruhem, je to na 45 minut, možná je trasa z exitu 203 po Ostravské, zpět se vrátíte Heršpickou. Z dálnice D2 na D1 kvůli tomu se najíždí krokem kvůli omezení. Navíc se do Brna přesunula kolona od Podivína po dřívější nehodě. Brzdí se na 3. kilometru, zdržení 15 až 20 minut. Na silnici 52 z Mikulova do Brna stojí před Novomlýnskými nádržemi kolona po dřívější srážce 3 aut. Nadále se jezdí Kyvadlově, je to na půl hodiny. Možná je osobními auty trasa přes Dolní Dunajovice a Pasohlávky. Směrem do Mikulova je fronta výrazně kratší. A na silnici 3 a dálnici 3 jsou obousměrné kolony za koncem dálnice u Lažan. Řeší tam nehodu, už se nejezdí Kyvadlově, i tak stále počítejte s 20 minutami navíc obousměrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Odpoledne čekáme oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Postupně se hlavně v Čechách přidají lokální přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 36. To byly zprávy.
2: Dobré odpoledne, milí posluchači, je sobota 1. srpna a posloucháte Radiožurnál Sport aktuálně ve 14.06.
3: Radiožurnál Sport
4: a Jan Pěruška.
2: 1. srpen je spojený také s velmi vážnou nehodou legendárního Nickyho Laudy a dneska je to přesně 50 let, co tenhle závodník havaroval se svým monopostem v závodě F1 na Nürburgringu, tedy přímo v závodě. No a více o tom i o následcích té jeho proslavené nehody si teď povíme s jediným Čechem, který kdy seděl v monopostu F1, Tomášem Engem. Tomáši, přeji vám krásnou sobotu a děkuju za váš čas.
17: Dobré odpoledne vám i všem posluchačům přeji.
2: Vy jste teď těsně měsíc zhruba a půl před oslavou 50. To znamená, že jste se narodil nedlouho po té nehodě Nickyho Laudy. Vzpomenete si možná na moment, kdy poprvé vás trkla informace o tom, že se něco takového stalo?
17: Tak já jsem jako mladý samozřejmě četl Čtyřlístek a tam si pamatuju legendární větu, kdy Čtyřlístek byl na kolotoči a tam bylo napsaný náš kolotoč nebo něco, Lochneska je rychlejší než Nicky Lauda. Takže tam jsem vnímal nějakých 6-7 letech jméno Nicky Lauda, ale samozřejmě, když jsem potom začal závodit, tak jsem věděl, kdo, že to je mistr světa, že měl samozřejmě velkou nehodu a byl zázrak vůbec, že přežil.
2: Ano, Tomáš Enge, to je muž, který má evidentně stále vztah k motorismu, možná si o tom ještě povíme, protože pod jeho hlasem slyšíte právě motory. Každopádně, když se bavíme o Nikim Laudovi, který tedy 1. srpna 1976 v uvozovkách přežil vlastní smrt a vlastně to, že málem uhořel v tom voze, který po nehodě opravdu měl v monopostu nějakých 900 stupňů Celsia, tak on prokázal, Tomáši, asi úplně neutuchající chuť a vášeň pro sport, protože se 42 dnů po téhle šílené nehodě vrátil opět a bojoval ještě do konce sezony nakonec úspěšně o titul mistra světa. Co na to říkáte?
17: No samozřejmě je to neuvěřitelné, ale chápu ho naprosto přesně, protože jsem zažil něco podobného, kdy jsem taky havaroval, měl jsem rozlomený loket, zlomený žebra a vlastně nemohl jsem hýbat s rukou, byl jsem na operaci a jak mě pustili z nemocnice, tak už jsem přemýšlel, kdy budu moct usednout do auta a znovu závodit. Prostě nás závodníky nějaké zranění nezastaví, ale myslím si, že jako on byl daleko krutější nebo horší situaci, než jsem byl já a nikdo by to nechtěl z nás zažít a myslím si, že dneska už máme takový bezpečnostní opatření, že by se to opravdu nemělo stát.
2: K tomu se s Tomášem Engem brzy dostaneme, jenom doplním, že Niki Lauda tedy o jeden bod minul ten titul mistra světa v roce 76, ale druhý titul mistra světa získal o rok později a pak ještě třetí v roce 84, takže patří mezi legendy tohoto sportu. No a jediný Čech v F1, který s námi je teď ve spojení, Tomáš Enge, tak už naznačil, že ta bezpečnost se vyvinula. Tak v čem konkrétně, Tomáši?
17: Samozřejmě v těch 70. letech se udělaly nějaké úpravy, nahledě na to, že se přestalo závodit na tom vlastně šíleném okruhu Nürburgring severní smyčky, ale samozřejmě největší posun nastal po úmrtí Ayrtona Senny a Rolanda Ratzenbergera v roce 1994, kdy Federace automobilového sportu opravdu udělala obrovské kroky v bezpečnosti jezdců, bezpečnosti vozů, bezpečnosti tratí a vlastně trvá to až dodnes, takže já si troufnu říci, že dneska motorsport, i když pořád je nebezpečný, tak ale ty bezpečnostní prvky, které máme kolem sebe a samozřejmě ta bezpečnost vlastně i záchranářů a všech složek jsou na takové úrovni, že to z toho sportu dělá sportem bezpečným.
2: Ještě jedna věc, která se váže k odkazu Nikiho Laudy a vlastně následkům té nehody v roce 76, od kterého dneska tedy uplyne od toho dne 50 let, tak možná o Formule 1 se dneska mluví se slzou v oku, pokud mluví někteří pamětníci, jako o sportu, který se tedy nezvratně změnil právě i následky těchto nehod, které jste zmínil, a pro některé je to méně atraktivní, tak jak vy to vnímáte?
17: Samozřejmě každý sport se vyvíjí, každý sport se mění nějakým způsobem. Není to jenom o sportu, máme prostě dneska celý ten život se mění. Když já jsem jezdil před 25 lety Formuli 1, tak se jezdilo s úplně jinými vozy než teď, ale dnešní generace prostě vyhledává nové výzvy a atraktivní závodění a prostě je nezajímá to, že jezdec na rovince musí ubírat plyn, protože prostě nemá dostatek výkonu nebo dostatek baterie, ale je zajímá ta akce na té trati samotný, protože ten obyčejný fanoušek do té techniky vůbec nevidí a je mu to úplně jedno, on chce vidět prostě to, že se ty auta předjíždějí a to, že se na té trati něco děje, protože viděli jsme tady několik let zpátky, že prostě Formule 1 byla fádní a nudná a jak se postartovalo, tak se dalo do cíle, takže to je situace dnešní doby a já to prostě chápu, i když jako zapálený petrolhead, taky s tím nemusím souhlasit, zase na druhou stranu prostě je to obraz dnešní doby.
2: Tomáš Enge, od jehož prvního závodu ve Formuli 1 16. září uplyne 25 let. Teď mluvil na radiožurnálu Sport o 50 letech od vážné nehody Nikiho Laudy na velké ceně Německa. Tomáš, jenom prosím pro posluchače, pro zajímavosti pro mě, odkud vstupujete? Máte to tam, řekněme, velmi pestré, co se týče zvuků.
17: Já jsem zrovna na autodromu Most a jede se tady vlastně mezinárodní závody Formule 4, 40 jezdců na startovním roštu, mladí jezdci, který v budoucnu třeba budou moct být taky ve Formuli 1 a jedou se tady další závody GTček a tak dále, který samozřejmě teďka jezdí a hodně křičí nebo řvou, ale Na druhou stranu já prostě jsem na těch závodech pořád, i když už aktivně nejsem moc aktivní na té trati, tak minimálně v tom zákulisí a starám se tady vlastně o kluka, který dneska dojel na druhém místě ve Formuli 4, a to Theo Bornstein.
2: Dobře, tak vám gratulujeme i k téhle úspěšné roli po konci té kariéry, nicméně jsme moc rádi, že si čas od času uděláte čas na vysílání Radiožurnálu Sport a věřím, že nejpozději v září, až budeme vzpomínat na to výročí 25 let od vašeho prvního startu ve Formuli 1, takže se opět uslyšíme. Tomáš Enge byl s námi, děkuji a krásný víkend přeji.
17: Děkuji, přeji všem, hlavně bezpečný a krásný víkend. Na shledanou.

Tohle byl Ozzy Osbourne v našem vysílání. Připomínám také informaci, která se týká zatím pouze spekulace, ale už možná blížícího se přestupu brankáře Lukáše Horníčka do fotbalové Premier League, protože 24-letý je český brankář, který

Martina Dubravku. Chytá tam už několik let Nick Pope, řekněme velmi dobrý anglický brankář, ale Lukáš Horníček prokázal, že dokáže konkurovat i těm nejlepším portugalským brankářům svým angažmá v Braze, kde se postupně stal jedničkou a za tu uplynulou sezonu vychytal 24-0 v soutěžních zápasech, podpořil právě cestu Bragy až do semifinále Evropského poháru. Myslím, že to byla Evropská liga, takže teď by se v Premier League snad dočkal šance a snad by byl dalším českým hráčem, který tam bude nastupovat. Připomínám, že Antonín Kinský prodloužil smlouvu v Tottenhamu a otázkou je angažmá, třeba případná v jiných klubech spadlých Tomáše Součka a Ladislava Krejčího. U Součka zatím nic extra nového ani v rámci světa těch spekulací, ale u Ladislava Krejčího se spekulovalo už dříve o zájmu Lícu a teď je tedy i podle zmíněného Fabrice Romana ve hře i španělská La Liga a Real Sociedad. Jehož první nabídku na Ladislava Krejčího, kapitána české repre Wolves, odmítli. Takže uvidíme, jak to bude, přeci jenom to přestupové léto je teprve a dneska ve své polovině, takže můžeme říct, že je to stále otevřené a přejeme českým hráčům, aby se dočkali dobrých, dobře zaplacených angažmá, ale taky angažmá, ve kterých budou mít herní vytížení.

0: Až na první pohled to s následujícím tématem nesouvisí, tak musím říct, že perfektně rámuje tuto půlhodinku Formule 1, protože jsme mluvili o 50-letém výročí vážné nehody Nikyho Laudy a teď budeme finišovat s příspěvkem o tom, že po Hlinsku a okolí se dnes odpoledne prohání finský pilot Formule 1 Valtteri Bottas. Ale nebude to, nebo není to na čtyřech kolech, ovšem na dvou, na kole. Přihlásil se totiž do Gravel Tour Hlinsko, která patří do světové série právě v téhle cyklistické disciplíně, tedy v gravelu. Mimochodem na startu i lídr aktuálního pořadí šampionátu Petr Vakoč, bývalý úspěšný silničář, profík, reprezentant účastník Tour de France, tak Petr Vakoč dneska směřuje tedy opět, jak říkal, cíl je top trojka, tedy pódium. Valtteri Bottas to je asi závodník s trošku jinými ambicemi, ale přesto táhne velkou pozornost. S ředitelem 131 km dlouhého cyklistického závodu Petrem Svobodou si přímo v Hlinsku povídal asi i o Valtteri Bottasovi náš kolega reportér Tomáš Petr.
1: Gravelové závody v Hlinsku poprvé pod hlavičkou světové série, tak co se změnilo oproti těm předchozím rokům?
2: No tak začali jsme v roce 19 trošku skromně, pár závodníků na startu, pak nějaký nadšení, co se gravelu týče, začalo pomalu stoupat.

0: Pak jsme tady pořádali třikrát mistrovství republiky, 3 roky po sobě. Děláme do toho český pohár, vlastně už 5. ročník, to bude za chvíli. A poprvé letos světová série. Rok a půl jsme potom tak nějak toužili, snažili jsme se na tom pracovat, připravovat to, čekali jsme, jestli nám to UCI schválí. Září vlastně ve Rwandě na mistrovství světa v silniční cyklistice měli zasedání, kde se to odsouhlasilo, že Hlinsku bude tenhle závod přidělený. No a začala trošku tvrdší práce, aby to všechno bylo tak, jak má být podle regulí UCI.
1: Je v dnešní době složité sehnat finance na takovýhle závod?
0: Tak dnešní doba je taková, všichni si stěžují, že finance nejsou na nic. Samozřejmě jednoduchý to není, nechci to zlehčovat, těch peněz to stojí docela dost, ale podařilo se nám to pokryt tak, aby ten závod proběh prostě v pořádku a měl všechno, co má mít.
1: Poprvé pod hlavičkou světové série a navíc ve startovní listině s finským pilotem Formule 1 Valtterim Bottasem, tak jak moc tohle změnilo vlastně celou tu přípravu, jak moc to zasáhlo?
0: No to je, letos to je velký téma. V podstatě to Valtteri, že tady bude startovat, jsme se dozvěděli vlastně pár dní zpátky, pak to okamžitě letělo po všech médiích a hrozně se to začalo nabalovat. Nemá asi cenu úplně rozpitvávat to, co všechno jsme teď poslední doby zažili, co se týče veškerých těch všech komunikací ohledně tohle tématu, ale za mě jednou je to, Valtterimu jsem strašně vděčný, protože nám ten závod zpropagoval, nebo to jeho jméno zpropagovalo takovým stylem, že kdyby tady nestartoval, tak to možná bude poloviční, nebo já nevím, aspoň co se týče divácký kulisy, jako děkuju moc.
1: Neubírá to ale naopak na prestiži těch cyklistů, profesionálů, kteří se zúčastní, protože většina fanoušků asi přišla právě na Bottase?
0: Nevím, jestli většina fanoušků, spousta fanoušků z celé republiky tady kvůli Valtterimu je, ale lidi, kteří se v cyklistice pohybujou a vědí, o čem kde byli jsou, znají naše závodníky a podívali se do startovní listiny, kde viděli spoustu závodníků z Holandska, z Belgie, fakt velkých jmén. Máme tady 70 elitních závodníků. To na většině závodů světové série ani není. Možná v Belgii nebo v Beneluxu někde ano, ale co se týká v Polsku, jich jelo pár v podstatě. Jo. Takže tolikhle elitních závodníků na startu je super a i ti tady mají svý fanoušky, a který to určitě vnímají a rádi se tady na ně podívají.
1: Jak moc i díky Bottasovi je nasazená laťka třeba do dalších let?
0: No, to těžko říct, teď jsem v takový trošku euforii, že to nedokážu úplně ohodnotit. Samozřejmě firma Golazo, která pro UCI tuhletu sérii pořádá, tak na mě trošku tlačí, chtějí ode mě rezultní rozhodnutí, jestli příští rok to budeme dělat znova. Samozřejmě s tím, jak to tady dneska vypadá, spousta lidí, spousta závodníků, kvalitních závodníků, takový ten cirkus kolem toho zajímavý pro lidi, co se týče fanzóny. Je to samozřejmě teďka na tom si říct ano, ne, ale asi budeme chtít. No.
1: Říká ředitel Gravel Tour hlinsko-cyklistických závodů Petr Svoboda, díky za rozhovor.
0: Děkuju.
1: Z Hlinska Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 14 hodin 30 minut. Odpolední zprávy a s nimi Vojtěch Tomášek.
1: Španělsko začalo instalovat plovoucí bariéru mezi Marokem a jižním pobřežím města Ceuta. Právě tam vedla jedna z cest, kterými se ve čtvrtek do španělské enklávy dostalo na 60 tisíc migrantů. Při snaze do Ceuty přeplavat zemřelo nejméně 67 z nich. Zhruba půl kilometru dlouhá bariéra dosáhne 30 až 70 cm nad hladinu a metr pod hladinu moře. Podle španělské konzervativní opozice to není dostatečné zabezpečení hranice. Generálmajor Jaroslav Míka se ujal funkce velitele velitelství pro operace České armády. Nahradil generálporučíka Václava Vlčka, který bude nově působit jako nejvyšší vojenský zástupce Česka při NATO a Evropské unii v Bruselu. Velitelství pro operace plánuje a řídí nasazení českých vojáků doma i v zahraničí. Míka mezi své priority zařadil hlavně schopnost armády reagovat na bezpečnostní hrozby. Řidiči by se měli připravit na kolony na Rudné ulici v Ostravě. Silničáři tam dnes začínají měnit asfalt. Silnice bude průjezdná vždy jen jedním pruhem v každém směru. Rekonstrukce má trvat ve dvou etapách celkem 20 dnů. Kramářova vila na Pražských Hradčanech se dnes otevřela pro veřejnost. Běžně nepřístupné sídlo premiérů si budou moct návštěvníci prohlédnout zevnitř i zvenku. Kromě novobarokní architektury se secesními prvky se otevírají i upravené okolní zahrady. Poslední skupina se na prohlídku vydá v 16 hodin. Sport. Fotbalisty Kroměříže čeká druhý zápas v sezóně. Ve druhé lize nastoupí v 18 hodin proti Ústí nad Labem. Ve stejný čas začne i souboj Třince s Jihlavou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D1 u Slatiny a na D3 před Milíčínem. Na D1 v Brně směrem do Prahy na kilometru 197 opravují vozovku v omezení. Jede se jedním pruhem, popojíždí se za Slatinou z kilometru 200,5. Fronta je stále na 40 minut. Dá se objet přes Brno nejlépe už z exitu 203. Z dálnice D2 na D1 se kvůli omezení špatně najíždí do směru na Prahu. Zastavíte se za sjezdem na Židlochovice na 9. kilometru. Zpoždění přes 20 minut. Na D3 Českých Budějovic do Prahy za sjezdem na Chotoviny ze 64. kilometru pojedete krokem. Je to už jen provozem, zpoždění půl hodiny. Nabouraná auta stojí už více než půl hodinu mimo jízdní pruhy. To je u odbočky na Mitrovice. Na silnici 52 z Mikulova do Brna od odbočky na Dolní Dunajovice hlásíte kolonu, postupně se rozjíždí. U Pasohlávek se po nehodě už nejezdí Kyvadlově. A na silnici 20 ve směru z Písku do Plzně opatrně za Pískem na kilometru 162 leží na vozovce Balík. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Odpoledne bude dál oblačné až zatažené, přechodně i polojasné. Postupně se hlavně v Čechách přidají lokální přehánky a bouřky. K večeru pak bude od západu srážek znovu ubývat. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na západě a severozápadě Čech kolem 26, na jihovýchodě Moravy až 630 a na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia. Zítra pak čekáme oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne i zataženo. Ojediněle se znovu přidají přehánky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty zítra 26 až 31 stupňů, na horách kolem 21. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Tohle byly legendární The Doors, Jim Morrison a spol v našem vysílání. A teď máme tady samozřejmě informace i o tenise, protože dneska můžete držet palce. 10. nejlepší Češce, co se týče pořadí v žebříčku WTA, 114. Darje Vidmanové, která má aktuálně tedy před sebou možná největší kariérní úspěch, protože se dostala v Memphisu do semifinále turnaje WTA, když ve čtvrtfinále porazila domácí Američanku Volinecovou ve třech setech. A teď má před sebou semifinálový souboj s Mexičankou Zarazuovou. Ten bude dnes v Memphisu rozehrán tedy večer českého času, někdy po 22. hodině. A Darja Vidmanová má tedy před sebou možnost utkat se o první finále na okruhu WTA a je to zase další dobrá zpráva, protože české tenistky v posledních měsících opravdu září a těší domácí publikum. A to nemusí hrát úplně v Praze, jako to bylo minulý týden třeba na Štvanici, kde tedy se představili v elitním světle Karolína Muchová, pochopitelně Linda Nosková tam ukázala taky svou wimbledonskou trofej, ale nejlepší je tam tedy byla nakonec jiná dáma. Co se týče dalších turnajů, tak ATP Washington, to je zpráva o čtvrtfinále mužského turnaje. Ben Shelton, osmý hráč žebříčku, překvapivě padl s Chilanem Tabilem. Ten měl, řekněme, na káhanku ve druhé sadě, když úvodní set prohrál a v tom druhém setu byl za stavu 4-4, čelil čtyřem breakballům, nicméně Shelton ani jeden z nich nevyužil a nakonec se loučí s tímhle turnajem, který mu měl přinést povzbuzení po neúspěšném Wimbledonu, kde vypadl v prvním kole. Naopak Tabilo se utká v semifinálovém souboji se Španělem Chodarem, který v 19 letech potvrzuje své ambice, které jsou hodně vysoké, a teď i svůj když porazil ve čtvrtfinále Itala Musettiho ve dvou setech, tedy ve třech setech. Co se týče turnaje žen ve Washingtonu, tak tam možná překvapivě postoupila do semifinále Filipínka Jilaová, která porazila Ukrajinku Svitolinovou 6-3 a 6-4 a utká se s další známou tenistkou. V semifinále narazí Jilaová na Japonku Osakovou. Ale připomínám, že především to hlavní překvapení, o kterém jsem chtěl mluvit, je Darja Vidmanová semifinále turnaje WTA v Memphisu.

0: Tohle byly Green Day v našem vysílání ve 14.42. Přeji krásné odpoledne a možná vám ho zlepší ještě informace o tom, že stříbrné medaile z mistrovství Evropy na dvojce bez kormidelnice si odvezou české veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantručkovou. V italském Vareze nestačili pouze na rumunskou dvojici Adriana Adamová a Simona Radisová. Více řekne Veronika Šlajzová, kolegyně. Dobrý den.
1: Krásné odpoledne.
0: Jak vypadal ten dnešní stříbrný závod v podání Češek?
1: Flamíková se Šantručkovou, které v letošní sezóně ovládly světový pohár, se od začátku držely v boji o medaile. Zhruba v polovině trati byly ještě na třetí příčce za Italkami, pak je ale dokázali předjet a v cíli na ně měli víc než sekundový náskok. Za Rumunkami nakonec zaostali o 7 sekund.
0: Jak se tedy Flamíková se Šantručkovou po zisku stříbra cítí?
1: Obě jsou samozřejmě spokojené, závod pro ně ale byl i kvůli horku velmi náročný, jak ve vysílání radiožurnálu Sport vysvětlovala Anna Šantručková.
2: My vlastně dojedeme závod, hned musíme přistát, tam teda naštěstí dostaneme nějakou vodu, což musím říct, že dneska bez toho bychom to už jako nezvládli. Takže jsme dostali vodu, přišla nám naše týmová doktorka, dostali jsme nějakou chladící vestu, ale pro mě teda upřímně dneska vydržet vlastně to vyhlašování, byť jsem byla jako šťastná, že se nám to podařilo, tak to nebylo úplně jednoduché, protože mi bylo fakt zlé.
1: A horko nebyl jediný problém. Pavlína Flamíková ve středu byla hostkou pořadu Na place u Davida Novotného, kde přiznala, že se bojí otevřené vody. Pokračuje Flamíková.
3: Já se před závodem moc nekoukám jako kolem sebe, když jsme třeba na tom startu nebo právě v rozveslovávací dráze před závodem, která je ještě jako za startem a je na hodně otevřené vodě. Není mi to moc příjemné. Včera jsme po cestě na starci naveslovali asi 700 metrů navíc, protože jsem se prostě odmítala koukat kolem sebe.
1: Pro obě veslařky je teď cílem hlavně mistrovství světa, které začíná zhruba za 3 týdny v Amsterdamu.
0: České stříbrné dámy nebyly jediné, které reprezentovaly Česko v boji o medaile, tak jak dopadly ostatní posádky.
1: Párová čtyřka Markéta Nedělová, Marie Doležalová, Alžběta Zavadilová a Eliška Švejdová byla ve finále B druhá. Čtyřka bez kormidelníka Tomáš Šišma, David Vyhnal, Vít Baldinus, Jan Chládek pak třetí a v obou závodech se ale představily jen 3 posádky. Dvojskiv Dalibor Neděla a Jakub Podrazil pak obsadil poslední 6. místo.
0: Takže ve Varéze uspěly české veslařky v duu bez kormidelnice Pavlína Flamíková a naše Šantručková. Stříbrné medaile jsou krásnou předzvěstí toho mistrovství světa, které tady bude od 19. srpna hostit Amsterdam. A s Veronikou Šlajzovou jsme si poslechli i ty jejich ohlasy, které nám poskytly zhruba ve 12 hodin a 20 minut. Veroniko, děkuju moc.
1: Naslyšenou.

14 hodin 48 minut. Za chviličku ještě po písničce se vrátíme ke třetí kvalifikaci Velké Pardubické, která se dnes v tom programu konala velmi brzy v Pardubicích kvůli vedru. Se celý program předsunul, ale o tom opravdu až po písničce. Teď aktuality z klasiky San Sebastian, což je cyklistický závod, který vlastně se koná 6 dnů po skončení Tour de France. Proč to takhle vypichuji? Protože jedou do San Sebastianu taky dva přední účastníci Tour de France, celkově druhý Remco Evenpool a osmý Richard Carapaz. Vedle nich se v pelotonu snaží další řada známých jmen, druhý muž letošního Gira Felix Gall, Mark Hirschi z Tudoru, David Gaudy, známý vrchař s grupama FDŽ, nebo Španěl Mikel Landa. Jeden Čech v Movistaru, také Pavel Novák, jede možná na podporu svého lídra Enrika Mase. Nicméně, aktuálně situace 80 kilometrů před cílem tohoto více než 220 kilometrů dlouhého měření. 8 jezdců v čele a zbytek pelotonu zhruba 2¾ minuty za nimi. Co se týče těch jmen v úniku, tak nejsou úplně známá z toho obvyklého ranku, takže spíš jsme zvědaví, jak se popasují s následujícím stoupáním. Zbývají, připomínám, z těch 7 hodnoceních stoupání do cíle ještě 3 a pojede se taky na Žajský Bel, což je tedy velmi známý kopec i z Vuelty. 8 km dlouhý, průměrné převýšení 5,5%, jinak v té kategorii číslo 2 a zřejmě se bude rozhodovat ještě na dalších kopcích, protože tam jedna jednička a pak taky jeden kopec druhé kategorie. Ovšem Žajský Bel z těch, co se týče délky z těch kopců, vlastně vůbec nejdelší v dnešním programu. Takže tolik klasika San Sebastian. Jsme zvědaví, jak se bude dařit Remku Evenpoolovi, Richardu Carapazovi anebo třeba Čechovi Pavlu Novákovi. Výsledky ovšem můžeme očekávat až za zhruba hodinu a půl, možná dvě.

0: Tohle byl Machine Gun Kelly v našem vysílání ve 14.53. 1. srpna v sobotu se sluší popřát k svátku taky všem Oscarům. A teď už je slibované téma, které se týká dostihu, protože po více než roční pauze se vrátil na dráhu a hned z toho bylo vítězství v kvalifikaci na Velkou Pardubickou. Mluvím o 7letém Ryzákovi Fortu Medokovi, který vyhrál v sedle s žokejem Ondřejem Velkem. Pátý skončil Greek Desert se 7násobným vítězem Velké Pardubické žokejem Janem Faltejskem, podle kterého bylo tempo dostihu i přes rostoucí teplotu poměrně rychlé.
1: Musím říct, že byl velice poctivý. Hlášili jsme, já jsem se dobře svezl, myslím si, že příště by to zase bylo trošku lepší, je taky je to o tom, že potřebuje trošku měkčej, ale na to se nikdo neptá, dneska jsme běhali, kvalifikovali jsme se.
2: Když vezmeme ty podmínky, teče z vás asi jako z každého tady na závodišti, tak dobré rozhodnutí, že se běhalo dopoledne.
1: No to určitě, jako ještě to trošku to počasí samozřejmě pomohlo, že dneska není úplně ten pečák, zaplať pánbu, ale to, že jedeme od 9 hodin je super. Trošku jsem se díval po tribunách a jako lidi přišli, takže to je super, jako to se mi líbí.
2: Pro koho je to těžší, pro koně nebo pro jezdce?
1: Ne, tak ty koně, to jsou ty hlavní závodníci, my jim samozřejmě se snažíme pomoct, jako jsme v našich silách, ale oni to mají těžší, si myslím.
3: To říkal po hlavním dostihu sobotního mítinku v Pardubicích Jan Faltejsek. S přesunem závodu z odpoledních hodin na dřívější čas souhlasil i předseda Českého jockey klubu a také majitel vítězného koně z kvalifikace Ford Medoka Jiří Charvát.
4: Z pohledu aktuální situace se zdá to, nebo je to rozhodnutí bylo dobrý, ale ono, víte jak, ono, ten termín dostihu musíte oznámit několik dní dopředu a ono to několik dní dopředu se to počasí těžko předvídá.
2: Přesto to vypadá, že fanoušků dorazilo skoro ještě více než na jiné kvalifikace.
4: Nevím, jestli taky je to sebe nemuset spočítat, ale tady jde jenom o zvyk. Já už jsem starý člověk a já vidím, že prostě za posledních 5 let se ta situace ve všem na světě nebo v Evropě minimálně hrozně změnila. A jako je čas přijímat prostě nekonvenční rozhodnutí.
2: Nakonec ten hlavní dnešní dostih pro vás dopadl parádně.
4: Byl papírovým favoritem, ale já myslím, že 15 měsíců neběhal, ono to je vždycky těžký, že on i v tom pedoku nevypadal úplně dobře, nevypadal atleticky, byl z nich nejtlustší, skoro bych řekl. Ale to prostě svědčí o tom, že o to větší je to třída toho koně.
2: Bude 2. říjnovou neděli na startu Velké Pardubické v atletičtější ještě formě?
4: Já si myslím, že by měl být, ale to víte, to rozhoduje v zásadě trenér, to se můžete dohodnout a on, když nechce, tak mám 14 dní předtím zavolá, že se koň škrábnul a jste prostě pryč. No.
3: Zmiňuje Jiří Charvát trenéra Pavla Tůmu, který připravuje právě Ford Medoka. Pro mladého Ryzáka to byl v sobotu 12. start v kariéře a z toho 10. vítězství. Z Pardubic Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, v síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Dobré odpoledne, je 15 hodin. Vojtěch Tomášek a zprávy.
3: Do pražské nemocnice na Bulovce míří pacientka s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu. Lídři 22 unijních států, včetně Česka, vyzvali k mimořádnému jednání ministrů vnitra o situaci v Seutě. Veslařky Flamíková a Šantručková získaly stříbro na mistrovství Evropy. Dopravní omezení dál brzdí provoz na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. A zítra bude oblačno, hlavně na horách ojediněle s přeháňkami. Teploty do 31 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Do specializovaného pracoviště v pražské nemocnici Bulovka míří žena, která se nedávno vrátila z Ugandy. Je u ní podezření na vysoce nebezpečnou nákazu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí nemocnice Eva Stolejda-Libigerová. Žena byla původně přijatá ve fakultní nemocnici v Hradce Králové, odkud ji teď zdravotníci převážejí. S převozem podle mluvčí pomáhají i hasiči.
4: Tato pacientka je s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu transportována do naší nemocnice za jasně stanovených bezpečnostních opatření a po příjezdu bude přijata na kliniku infekčních nemocí do specializovaného izolačního režimu.
3: Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Nadi Chatové je pravděpodobnost potvrzení nákazy nízká a veřejnosti nehrozí nebezpečí. O jakou konkrétní nemoc jde, mluvčí neuvedla. Do vedení letiště Praha nastupuje Radomír Lašák. V čele státního podniku střídá Jiřího Pose, kterému končí mandát. Kvůli příchodu Lašáka jsou letištní odbory ve stávkové pohotovosti. Obávají se dalšího směřování letiště. Lašáka spojují se zánikem českých aerolinií, které v minulosti vedl. Výhrady k jeho výběru má taky sněmovní opozice. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO ale obavy nejsou na místě. Prezidenti a premiéři 22 států Evropské unie, včetně České republiky, vyzvali k mimořádnému jednání ministrů vnitra o situaci v Seutě. Vyplývá to z textu, který zveřejnila italská vláda. Do španělského města na africkém kontinentu se ve čtvrtek dostalo na 60 000 migrantů z Maroka. Skoro všichni ale podle Madridu Seutu druhý den opustili, žádný z nich se nedostal na evropský kontinent. Signatáři textu přesto vyjadřují obavy. Maďarsko se připravuje na možné odstavení jaderné elektrárny Paks. To by podle premiéra Petra Maďara mohlo nastat tento víkend. Kvůli nízkému průtoku Dunaje už teď elektrárna dosahuje jen zlomku svého běžného výkonu. Maďar dnes oznámil opatření, která mají snížit spotřebu elektřiny i vody. Velké firmy vyzval k úsporám. Podle Maďara se plánovaná opatření zatím nedotknou domácností.
5: Nejdřív stát, velké firmy, průmyslové podniky a instituce. Domácnosti přijdou na řadu teprve tehdy, až budou vyčerpány všechny ostatní možnosti.
3: Pokračuje festival Hudba na Vinicích. Návštěvníci dnes můžou vyrazit třeba na koncerty Adama Ďurici na Znojemsku, kapely Vohnout ve Valticích, anebo na vystoupení Kateřiny Marie Tiché na Pálavě. Festival spojuje koncerty českých a slovenských interpretů s atmosférou moravských vinic a degustací místních vín.
1: Sport.
6: Veslařky Pavlína Flamlíková s Anou Šantručkovou získaly na evropském šampionátu stříbro. Na dvojce bez kormidelnice ve Varéze nestačily letošní vítězky světového poháru jen na Rumunky Adrianu Adamovou a Simonu Radisovou. Nabitý pozávodní program a vyhlášení si kvůli vysokým teplotám v Itálii úplně neužila Anna Šantručková, jak popsala v rozhovoru pro Radiožurnál Sport.
7: Ježiš, bylo strašně špatně. Ale ty závody tady fakt jsou hodně náročné. My vlastně dojedeme závod, hned musíme přistát. Tam teda naštěstí dostaneme nějakou vodu. Přišla nám naše týmová doktorka, dostali jsme nějakou chladící vestu, ale pro mě teda upřímně vydržet vlastně to vyhlašování, byť jsem byla jako šťastná, že se nám to podařilo, tak to nebylo úplně jednoduché, protože mi bylo fakt zlé.
6: Fotbalisté mistrovské Slávie nastoupí ve druhém kole šance ligy v 17 hodin v Ostravě. Ve stejný čas začnou zápasy Liberec Teplice a Slovácko Artis Brno. Od 8 hodin večer pak bude hrát Plzeň proti brněnské Zbrojovce. Přímé přenosy z nejvyšší domácí soutěže uslyšíte na Radiožurnálu Sport.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážky na D1 u Vyškova a kolona na D3 před Milíčínem. Na D1 z Ostravy do Brna dejte pozor za sjezdem na Olomouc a Vyškov. Na kilometru 229 hlásíte překážky v levém pruhu.
9: Já nevím, jestli je to roztrhaná pneumatika nebo nějaký plast, je tam toho celkem hodně, tak je to trošku za horizontem, tak si myslím, že by se toho řidiči mohli leknout. Jo? Je to na 229. v levém pruhu.
8: Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slatinu z kilometru 200 postojíte v koloně na STEM 97. Je uzavřený jeden pruh. poruch a bude to tak až do rána, zdržení v koloně přes půl hodiny. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlochovice ze 6. kilometru popojíždí kolona kvůli omezení na D1 pomaleji, se tam najíždí, fronta je na 25 minut. Na D3 z Českých Budějovic do Prahy za sjezdem na Chotoviny zůstává fronta ze 64. kilometru, před koncem dálnice zpoždění kleslo na 20 minut. Teď čerstvá zpráva z dálnice D5 ve směru z Rozvadova do Prahy. Dálnice je za sjezdem na Nýřany uzavřená po srážce dvou aut na 99. kilometru. Poslední volný sjezd je na 100. kilometru, dál se jede po souběžné silnici, zpět najedete za Nýřany. A na silnici 17 s Chrudimi do Zámrsku se za Stradouní srazila tři auta a dodávka jezdí se kyvadlově.
10: Vážná dopravní nehoda, jsou tady hasiči, je tady zdržení ze směru od Chrudimi cca 15 až 20 minut.
8: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra bude oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojediněle se přidají přehánky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty zítra 26 až 31 stupňů, na horách většinou kolem 21. To byly zprávy.
11: Krásné odpoledne, milí posluchači. Radiožurnál Sport pro vás vysílá v sobotu 1. srpna i v 15.06. Co se týče narozeninových oslavenců z řad slavných sportovců, tak dneska tady máme především fotbalisty. 56 slaví David James, bývalý úspěšný anglický brankář. Muž, který se proslavil také v Arsenalu, Nwankwo Kanu, ten dneska slaví jubilejní 50. Bastiana Schweinsteigera asi netřeba připomínat a jeho kariéra, ta byla opravdu výjimečná, ať už to bylo v německém dresu nebo třeba v dresu Bayernu. Mnichov, co se týče i muže s českou stopou, tak Dušana Šventa, kterému je dneska 41, to si možná pamatujete z dresu Pražské Slávie, když pod Karlem Jarolímem pomáhal k těm dvěma titulům po dlouhých letech v roce 2008 a 9, a také slaví Nemanja Matic, muž, který dříve dlouhá léta oblékal dres Manchester United, tak dnes je v italském Sassuolu, je mu 38. Pokud jsem neřekl, tak Schweinsteigerovi je 42 let. Všem zmíněným přeji všechno nejlepší a pochopitelně vám příjemný poslech jediné sportovní rozhlasové stanice v Česku a snad vás budou poutat a zajímat i následující témata. Budeme se brzy věnovat i sporu mezi FIFA a dalšími fotbalovými konfederacemi.
1: Radiožurnál Sport
0: a Jan Pěruška.

0: 15 hodin, 11 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. Chci vás pozvat taky na příští čtvrtek 6. srpna, kdy budeme s Pavlem Horvátem a jeho živou desítkou v Zubří, kde se budeme bavit samozřejmě s Antonínem Panenkou a taky naším dalším hostem Miroslavem Kadlecem.
1: K vysílání Radiožurnálu Sport už neodmyslitelně patří taky výjezdy naší fotbalové talk show Desítka.
2: Dobrý den, začíná další živá desítka Pavla Horváta. Tento rok je speciální, protože si připomínáme 50 let od zlata československých fotbalistů na Euro 1976 v Bělehradě a taky 30 let od stříbra českých fotbalistů v Anglii na mistrovství Evropy.
3: Ve čtvrtek 6. srpna se vypravíme do Zubří a kromě našeho experta Pavla Horváta se znovu můžete těšit i na historky autora legendárního gólu mistra Evropy z roku 1976 Antonína Panenky.
4: Můj spoluhráč Bohemce a do dneška nejlepší kamarád Karel Dobijáš, on se zhlídnul v anglickém hráči Georgi Bestovi a George Best byl jeden z mála hráčů, který měl opravdu dlouhý vlasy až na ramena. A on si ty vlasy nechal takhle narůst, takže byl tím známý. Já pamatuju se, když přišel do Bohemky, první, co ho přivítal trenér Pospíchal, mu říká: Karolko, ale s takovýma vlasama bys tady neměl hrát, měl bys se nechat ostříhat. A on říkal: pán trenér, to radši odjedím z tohoto klubu.
1: Kromě Horváta s Panenkou do Zubří dorazí i vzácný host, mistr německé Bundesligy s Kaiserslauternem a kapitán stříbrného výběru z Eura 1996 Miroslav Kadlec, který tehdy před finále ve Wembley představoval své spoluhráče anglické královně.
5: Nebylo to vůbec jednoduché, protože člověk se soustředí na fotbal a teď přišel tiskový mluvčí a vykládal mi tam nějaký protokol, co se bude dít před zápasem, jak se máme chovat a v ten moment jsem si to tak neuvědomoval, ale když jsem přijel domů, tak se mě, musím říct, že lidi ptali víc snad na královnu, než na ten fotbal.
3: Desítka Pavla Horváta živě.
1: Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin v klubu Zubří.
3: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: Když byla řeč o Pavlu Horvátovi, na kterého se můžete těšit ve čtvrtek 6. srpna, pokud dorazíte do klubu Zubří osobně, tak trénuje Baník Mostsouš a ten dneska zvládnul generálku na start České fotbalové ligy, tedy třetí nejvyšší soutěži, když porazil Bčko Viktorky Plzeň 3-1 na stadionu Josefa Masopusta. Se dvakrát trefil Denis Laňka a jednou Ondřej Podzimek. Takže gratulujeme Baníku Mostsouš vedeným Pavlem Horvátem. Na Pavla se zase můžete těšit třeba zítra ráno. Nicméně máme tady to téma, které se týká Mezinárodní fotbalové federace FIFA, která ustoupila od nápadu prodat podíl na mistrovství světa soukromým investorům. Oznámil to prezident organizace Gianni Infantino v noci na dnešek po vlně kritiky i hrozbě bojkotu světových šampionátů ze strany evropských reprezentací. Rozebereme to teď s Františkem Kunou, který je ve studiu. Dobrý den.
6: Hezký den.
0: Tak proč si švýcarský šéf světového fotbalu rozmyslel svůj krok?
6: Je to kvůli tomu, jaký ohlas jeho nápad vyvolal. Můžeme citovat z prohlášení, které přinesla agentura Reuters. Po pečlivém zvážení všech stanovisek jsme dospěli k závěru, že tento projekt vyvolal natolik rozporuplné reakce, že bez ohledu na míru podpory už není v souladu s původně zamýšleným cílem, řekl Gianni Infantino s tím, že se tedy plán neuskuteční. Zní to poměrně zdlouhavě, dá se to připodobnit k jedné z hlášek se seriálu Okresní přebor. Byl to prostě takový pokus, který nevyšel.
0: Pojďme ale ten plán připomenout, co prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA navrhoval.
6: Chtěl vytvořit novou společnost, do které by přešla komerční práva na mistrovství světa ve fotbale a další turnaje. 20% této firmy pak mělo za více než 4 miliardy dolarů, tedy přes 84 miliard korun, připadnout soukromým investorům. Tím hlavním měla být společnost založená Joshuou Kushnerem, tedy bratrem Jareda Kushnera, což je zeť prezidenta Spojených států Donalda Trumpa. S tím má Infantino vřelé vztahy. Loni otevřel kanceláře FIFA v Trump Tower v New Yorku. Pak Trumpovi při losování uplynulého mistrovství světa udělil cenu míru FIFA. A během samotného turnaje si vzájemně telefonovali, když americká hlava státu orodovala za zrušení červené karty pro útočníka a Balogana po vyloučení proti Bosně a Hercegovině a povedlo se.
0: FIFA tvrdila, že peníze využije na rozvoj fotbalu po celém světě, přesto narazila. Jaké byly důvody odporu řady federací?
6: Bylo jich víc. Jedním z nich je to, že prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA Infantino plán předem nekonzultoval. Mluvil o tom ve vysílání Radiožurnálu i člen výkonného výboru České asociace a šéf Slávie Jaroslav Tvrdík.
7: A já vlastně marně přemýšlím, co je na tom jako dobře. To rozhodnutí neučinila ani rada FIFA, ani kongres FIFA. Ty informace asi u sebe má pouze prezident FIFA pan Infantino. poslal to bez jakéhokoliv porozumění pro proces, pro detaily, poslal prostě do jednotlivých fotbalových asociací nabídku, o které ví jenom on.
6: Dalším důvodem je samotná podstata, a sice, že by soukromí investoři mohli mít velký vliv na podobu turnajů a že by zisk byl ještě důležitější než teď. Evropská fotbalová unie UEFA to označila za překročení hranice prodej duše fotbalu doslova a oznámila, že se evropské reprezentace případně nebudou účastnit světových šampionátů. Proti plánu Mezinárodní fotbalové federace se postavily také Asijská i Severoamerická konfederace. Provozní ředitel FIFA Kevin Lamour a rezignoval blízký také Infantinův poradce Carlos Cordeiro, a to s tím, že se na návrhu nepodílel a nesouhlasí s ním.
0: Takže tolik k těm avizovaným změnám, ke kterým nakonec nedojde, a uvidíme, jak se bude dál obchodovat s fotbalem a fotbalovými turnaji, protože samozřejmě Infantino už během mistrovství světa, které skončilo před necelými 14 dny, avizoval, že chce další rozšíření mundialu na 64 týmů, ale to se zatím ani nestačilo řešit. František Kuna zatím shrnul tuhle kauzu. Františku, děkujeme.
6: Naslyšenou.

0: Tohle byla LP, nedávno zpěvačka se představila taky v Ostravě na Colors, kde zpívala večer poté, co tam byla desítka Pavla Horváta živě. A musím tedy ocenit ostravské publikum, že dorazilo i na fotbalovou diskuzi s Antonínem Panenkou, Pavlem Horvátem a Václavem Serkošem. Byla pro mě tedy mimořádně zábavná, pokud byste byli zvědaví, co tam všechno padlo a neslyšeli jste ji, tak na našem YouTube máte vlastně k poslechu, ke zpětnému zhlédnutí všechny ty živé desítky, tak vás zvu, ta ostravská tedy mě osobně takzvaně zvedla ze židle. Doufám, že oceňujete v našem vysílání, když někdy i vzpomínáme, připomínáme ta daná výročí. Dneska už jsme to dělali po 14. hodině s Tomášem Engem, jediným Čechem, který seděl v monopostu Formule 1 v závodě před 25 lety, ale my jsme připomínali 50 let od těžké havárie Nikyho Laudy na Nürburgringu, při které malém uhořel, ale nakonec se vrátil takzvaně do hry a ještě pak získal dva tituly mistra světa. Více si můžete připomenout i ve filmu 13 ze starém Rivalové, kde roli Nikyho Laudy hraje Daniel Brühl, taky myslím, že stojí za to tenhle snímek. Ale máme tady ještě jedno výročí, které si teď připomeneme a týká se 90 let ode dne, kdy začala v Berlíně letní olympiáda 1936. Bylo by to nejspíš jen jedno z mnoha výročí v historii sportu, kdyby se tehdy hry nekonaly v nacistickém Německu. Po první světové válce byli Němci z olympijského společenství vyloučeni jako váleční zločinci. Zákaz trval do roku 1925, pak mohl v roce 1936 Berlín hry uspořádat.
1: Olympiádu v Berlíně zahájil přímo Adolf Hitler.
2: Zum Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet.
1: Důvody přidělení pořadatelství Berlínu vysvětlil ve vysílání Českého rozhlasu Plus historik sportu z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy Marek Vajc.
3: Na jedné straně tedy návrat Německa na tu olympijskou scénu a na druhé straně tedy kandidatura Barcelony byla velmi slabá, i třeba ekonomické důvody, to jest Berlín byl jasným favoritem.
1: Znělo tehdy při historicky prvním televizním přenosu olympijských her, když na stadionu v Berlíně pořadatelé paradoxně v nacistickém Německu vypustili 30 tisíc holubic míru, který je s duchem olympiády spjatý.
3: Jak pořadatelé her, tak celý ten nacistický režim právě proto, aby se ty hry konaly, se snažil vytvořit dojem, že taková diskriminace v Německu neexistuje.
1: Doplňuje Vajc, že státní nacistická propaganda fungovala při olympijských hrách na plné obrátky. Na to, jak se cítili v roce 1936 v Berlíně českoslovenští sportovci, vzpomínal ve vysílání Československého rozhlasu gymnasta Alois Hudec.
4: Byl to pro nás velmi těžký závod, protože jsme byli v

0: prostředí, které pro nás nebylo nějak příznivé, kdy už to napětí mezi Československem a Německem vrcholilo, tak už to působilo nejen na nás tísnivým dojmem.
1: Říkal muž, který získal v Berlíně na kruzích zlatou medaili. Celkově si výprava z tehdy ještě svobodného Československa odvezla z Německa 8 cenných kovů, 3 zlaté a 5 stříbrných. Nejvíc medailí ale zůstalo domácím německým sportovcům. Jejich nadvládu naboural hlavně Afroameričan Jesse Owens ze Spojených států, který vybojoval 4 zlata v běhu na 100 metrů, 200 metrů, ve štafetě 4x100 metrů a také ve skoku dalekém. Právě on napsal z dnešního pohledu asi nejsilnější příběh berlínských her. Jak doplňuje Marek Weitz, pro tehdejší nacistický režim byla ale i tak olympiáda úspěšná.
2: Ty hry skutečně po organizační stránce byly výborné. Zájem diváků byl obrovský, včetně Adolfa Hitlera, který denně dojížděl v podstatě na ten olympijský stadion. Za třetí samozřejmě ten ohlas v tisku, jak domácím, tak a zahraničním, ale ono to má ještě efekt dovnitř, protože v tom domácí prostředí roste ta identifikace s tím domácím režimem a tak tomu bylo určitě v Německu. Je to taková psychologická linka, že když tedy můj stát uspořádal tak úžasnou olympiádu, kterou všichni obdivují, tak přece ten režim nemůže být tak špatný.
1: Což si o 9 let později, v roce 1945, když už bylo jasné, že Německo v čele s Adolfem Hitlerem válku prohraje, myslel jen málo kdo. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.

0: 15 hodin 30 minut. Přehled zpráv má Vojtěch Tomášek.
1: Brněnský soud poslal do vazby zaměstnance České národní banky, kterého ve čtvrtek zadrželi policisté. Informoval o tom mluvčí krajského státního zastupitelství v Brně Petr Lužný. Muž pracoval v brněnské pobočce, podle kriminalistů ukradl v instituci peníze a způsobil tak škodu za desítky milionů korun. 70 ukrajinských hasičů míří do Francie pomáhat s hašením lesních požárů. Podle šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové se tím Kyjev poprvé zapojí do mechanismu civilní obrany Evropské unie. Na síti X napsala, že tím Ukrajina ukazuje, že do unijních struktur patří. Do Francie vyslalo protipožární techniku taky Česko, Chorvatsko, Německo, Slovensko nebo Turecko. V lavině při expedici v Pákistánu zemřel slavný nepálský horolezec. Nirmal Purja vytvořil rekord v nejrychlejším výstupu na 14 nejvyšších hor světa. Purja a dalších 9 lidí úřady pohřešovali od čtvrtka po zasažení lavinou na 12. nejvyšší hoře světa, Broad Peak. Purjův světový rekord ve zdolání všech 8000ových hor dosáhl za 6 měsíců v roce 2019. Výstava s názvem Veličenstvo před branami české korunovační klenoty na dosah dnes začíná na zámku v Jindřichově Hradci. Představí třeba repliky českých korunovačních klenotů anebo prostory císařské ložnice. Otevřená bude denně až do 1. listopadu. Sport. Česká tenistka Darja Vidmanová je poprvé v kariéře v semifinále turnaje WTA. V americkém Memphisu zvítězila nad Američankou Volinecovou ve třech setech. Další soupeřkou Vidmanové bude Mexičanka Zarazulová.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Požár na D1 u Humpolce a uzavřená D5 u Nýřan. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Humpolec pomalu na 90. kilometru zasahují hasiči u požáru vozidla. Jede se krokem levým pruhem, prudce se brzdí před krátkou kolonou, opatrně i směrem do Brna. Je tam hodně kouře a zpomaluje se. Na D11 z Prahy do Jaroměře zbystřete za sjezdem na Městec Králové. Na 59. a 5. kilometru leží mezi pruhy větší kus pneumatiky. Dálnice D5 z Rozvadova do Prahy je za sjezdem na Nýřany na 100. kilometru uzavřená po srážce dvou aut. Brzdí se na 100. prvním kilometru. Náhradní trasa po souběžné silnici v Nýřanech je už ovšem také kolona. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slatinu postojíte v koloně z 200. kilometru. Na 197. se kvůli opravě vozovky jede jen jedním pruhem, fronta je na 40 minut. Na D1 je na průtahu Brnem silný provoz i směrem do Vyškova. Pomaleji se jede mezi kilometry 192 a 196. A na D3 z Českých Budějovic do Prahy za sjezdem na Chotoviny zůstává fronta ze 63. kilometru před koncem dálnice. Zpoždění 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojediněle se přidají přehánky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na horách kolem 21. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

15 hodin 37 minut na Radiožurnálu Sport. Dnes odpoledne sledujeme i klasiku San Sebastian, tohle velké cyklistické měření 6 dnů po skončení Tour de France a velmi zajímavý průběh necelých 45 kilometrů před cílem, protože v čele tohoto jednorázového závodu, který měří více než 220 kilometrů, teď 4 jezdci, respektive 5 jezdců dokonce. Jsou tam i známá jména Sean Quinn a Jay Vine a 15 vteřin za nimi peloton. Ovšem za peloton se propadl druhý muž celkového pořadí té zmíněné Tour de France, Remco Evenepoel, který dnes tedy ve Španělsku startuje, ale zřejmě mu to nějakým způsobem teď nezachutnalo a musí mazat ztrátu. Peloton má před sebou ještě vlastně dvě hodnocená stoupání. Teď jezdci vyjíždí na jedničku, která je tedy necelé 4 kilometry dlouhá s převýšením průměrným 11%, Airlights se jmenuje, a pak ještě bude zbývat jeden kopec druhé kategorie. Jinak, když jsem mluvil o Evenepoelovi, tak v pelotonu je dneska taky osmý muž celkového pořadí Tour de France, Richard Carapaz, no a z Čechu jeden mladík Pavel Novák, který obléká dres Movistaru. Takže uvidíme, jak dopadne tenhle závod. Jinak připomínám, že dneska se jede taky světová série Gravelu v Hlinsku, kde se představuje i elitní jezdec v této kategorii a disciplíně Petr Vakoč, bývalý silničář a bývalý profík v tomhle ohledu. A taky pilot Formule 1 Valtteri Bottas a právě jeho dojezd monitoruje v Hlinsku náš kolega reportér Tomáš Petr, za kterým se, až dojede Bottas, také vypravíme, abychom si to zhodnotili. Z těch cyklistických klání dneska můžeme vypíchnout ještě start 5. ročníku ženské Tour de France. Pojede se první etapa v Lausanne, až do 3. etapy se bude týkat vlastně trasa švýcarských silnic a pak se přesouvá Tour už na ten závěrečný týden, vlastně protože to 9 etap do francouzského prostředí. 7. etapa z těch 9 bude končit na slovutném Mont Ventoux, tak jsme zvědaví, jak se nejlepší světové ženy cyklistky popasují s tímhle pro ně dosud neobjeveným kopcem. A také, jak se bude dařit jediné Češce v pelotonu Nikole Noskové, která pojede za stáj Cofidis, i o budoucnost tomto týmu, protože jak ona sama už pro novináře připustila ve svých 29 letech, jí teď končí smlouva a není jistá, kde bude následující roky jezdit.

jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže.

0: Tohle byly Rybičky 48 v našem vysílání. I tahle kapela se dostala do playlistu dramaturga naší stanice. Nicméně teď pokračujeme se sportovní tematikou. Tenistka Darja Vidmanová dnes bude usilovat o postup do finále turnaje WTA v Memphisu. Její semifinálovou soupeřkou bude Mexičanka Zarazuová. Poté, co Darja Vidmanová vyřadila Američanku Katie Wolinecovou 6-4, 6-7, 6-1, rozhodl v tomhle duelu vstup do třetí sady, kdy Wolinecová se dopustila mnoha nevynucených chyb a Darja Vidmanová se dostala do vedení 5-0, které posléze proměnila výsledkem 6-1 k postupové výhře. Moc gratulujeme 114. hráčce žebříčku WTA. Myslím, že by taky mělo jít k posunu v rámci toho žebříčku v pondělním vydání. Nicméně dneska, jak jsem říkal, Mexičanka Zarazuová soupeřkou před branami finále. S tenisem souvisí i příspěvek kolegy Tomáše Perutky, který připravuje rubriku Jak správně sportovat. No a pokud patříte mezi nadšené rekreační tenisty, hrající především čtyřhru, tak byste asi měli teď zpozornět. Radit v našem vysílání amatérským hráčům bude dvojnásobný grandslamový vítěz v deblu Lukáš Dlouhý. Bývalý profesionální tenista patří v současné době do trenérského týmu wimbledonské vítězky Lindy Noskové. No a vida Lukáše Dlouhého pozval k mikrofonu kolega reportér, ale není to Tomáš Perutka, ale František Ty.
1: Jak to máte, když si chcete jít třeba rekreačně zahrát s kamarády nebo tak?
2: Právě to je ono, že rekreačně to moc nehraju, protože za ty roky, co jsem hrál ten tenis a cestoval po celém světě, tak už to není taková zábava.
1: Stihnete ještě nějakým způsobem si dát třeba někdy nějakou exhibici? Je to něco, co tam někde máte, co zvládáte odehrát tu a tam?
2: Tak samozřejmě lidi se ozývají někdy, abych přijel ukázat, jak hraju, a to nikdy neodmítnu, takže pár exhibicí ročně tam je a je to velká sranda, protože většinou se to hraje amatér vlastně s tím bývalým profesionálem a ty lidi si to užívají a vlastně je to pro dobrou věc většinou, takže si myslím, že to k tomu patří.
1: Jste říkal, že se právě potkáváte třeba na těch exibičních zápasech vždycky ve dvojici třeba s nějakým rekreačním amatérským hráčem, tak jaké chyby třeba u těch, řekněme, rekreačních tenistů nejčastěji vidíte?
2: Tak to bychom tady zůstali asi hodně dlouho sedět, ale já bych spíš jim poradil, aby si to užívali, aby hráli tak, jak se to naučili, vlastně nepředělávali se do profesionálního tenisty, což by je mohlo stresovat, aby prostě si užívali ten pohyb na tom kurtě a ten sport, který mají rádi, a aby od toho neočekávali, že budou ještě vyhrávat Wimbledon nebo nějaký velký turnaje, a aby je to prostě bavilo.
1: Sportovní fanoušci vás mají spojeného hlavně s úspěchy v deblu, tak pro ty, řekněme, rekreační hráče ve čtyřhře, tak poradil byste jim něco, nebo v čem se to třeba, liší se to v něčem oproti tomu, když si jdete v fouzovkách pinknout jenom singla?
2: Tak jsou tam čtyři lidi, to je první rozdíl teda, a je tam méně běhání vlastně, takže tam víc zábavy, hraje se víc míčků a může se vlastně hrát aktivní tenis, že se jde na síť, že se hrajou voleje, že se může hrát smeč víc, protože v tom singlu se toho moc neto, tam se tolik nedostanete na tu síť, takže já si myslím, že ta čtyřhra pro ty rekreanty je daleko lepší, všichni si víc zahrajou a vlastně je tam větší sranda.
1: Jsou tam nějaké zásady, které by třeba měli dodržovat, aby to klaplo?
2: No tak tam záleží na úrovni toho hráče, který hraje, ale říkám, když my bývalí profíci nebo prostě hráči, kteří hrajou s těma amatérama, tak oni si to užijou víc, protože my přesně víme, kam jim to máme nahrát, aby ten míček zahráli, a vlastně když hrajou dva lidi, kteří si to nedají tak přesně, tak je to může štvát, můžou být naštvaný, ale určitě tam jde jenom o to, aby hráli, aby vlastně dali podání a return do kurtu, a potom už je to ta zábava.
1: To říká bývalý český tenista a grandslamový šampion Lukáš Dlouhý. František Typovský, Radiožurnál.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Teď další téma, které se může dotýkat přímo vás, pokud přemýšlíte třeba nad tím, zda je lepší cvičit každý den doma krátce nebo se jednou týdně vydat na několik hodin do fitka a tam za sebe vyždíman maximum. Právě na porovnání těchto dvou přístupů k pohybu se zaměřil výzkum, o kterém si teď řekneme více v pravidelné sobotní rubrice o propojení vědy a sportu. Je tady Pavel Tilšár, dobrý den.
3: Krásný den.
2: Tak prosím tě, o čem je ta zmíněná studie?
3: Tak provedli vědci z univerzity v australském Perthu a jak jsme už zmínili, tak se snažili zjistit, jak tělo reaguje na tréninkové dávky v malých pravidelných dávkách a jak na méně časté náročnější cvičení. Při výzkumu rozdělili dobrovolníky do tří skupin. Všichni účastníci studie dělali s činkami stejný cvik na posilování bicepsů. Lišilo se ale rozložení tréninkových jednotek. Členové první skupiny zvedali činky pětkrát týdně a to vždy v 6 opakováních, aby za týden provedli 30 opakování zvoleného cviku. Ve druhé skupině dobrovolníci cvičili pouze jednou týdně a těch 30 opakování udělali na jeden zátah. Ta poslední skupina byla spíš kontrolní, její členové dělali pouze 6 opakování a to jednou týdně. Takto účastníci výzkumu posilovali měsíc.
2: A jaké výsledky vědci po této měsíční zkoušce pozorovali? A
3: začneme tou závěrečnou kontrolní skupinou. Tam ke změnám v kondici cvičenců podle očekávání prakticky nedošlo. Ve skupině cvičící jednou týdně 30 opakování na jeden zátah vědci pozorovali nárůst svalové hmoty o necelých 6%. Nijak se přitom ale nezvýšila samotná síla svalů, kterou měří speciální přístroj. To u skupiny cvičící pětkrát týdně se právě tento důležitý ukazatel zlepšil dost výrazně, konkrétně o 10%. Objem svalové hmoty se pak zvýšil podobně jako u předchozí skupiny zhruba o 6%. Jednoduše řečeno se tak ukazuje, že pravidelný, méně náročný pohyb je pro tělo přirozenější než méně častá, náročnější aktivita.
2: A co z toho podle autorů výzkumu plyne?
3: A podle vědců jde s trochu nadsázky o konec výmluv na to, že lidé nemají na cvičení čas. Evidentní zlepšení fyzické kondice přináší jen několika minutové cvičení možné v domácích podmínkách. Trávit hodiny ve fitness centru tak není pro, řekněme, základní udržování slušné fyzické kondice příliš nutné. Zároveň autoři výzkumu upozorňují, že není ideální dělat každý den úplně stejné cviky, aby svaly mohly růst a sílit, potřebují taky odpočinek. Proto je dobré si připravit třeba 3 sady cviků na různé tělesné partie a ty pravidelně střídat.
2: No jo, tak to je významný výzkum pro nás i pro posluchače. Myslím, že prostě opravdu krátce, ale pravidelně.
3: Krátce a pravidelně a teď příznačná písnička pro cvičení.
2: Ano, to je pravda, takhle se nakopávají, ale i šipkaři, kteří možná mnozí si myslí, že cvičí hlavně z půl litry, ale přece jenom, když předvádí své umění, tak tohle je prima.
3: Nakopne to nejen před fyzickou aktivitou.
2: Ano. Já myslím, že tuhle nástupovku, nebo tuhle písničku jako nástupovku používá Dylan van Barneveld. Myslím, že no, zní to prostě krásně. Tak si užijte písničku a pokud jdete cvičit, tak hurá do toho a s odvahou. Pavel Tilšár tady byl, děkuju.
3: Mějte se krásně.

0: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý na dostřefě a teď velká chyba Japonců a je z toho první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
0: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
1: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelné. Já vím, že jsem si se brečila, ale prostě nevím, co k tomu říct. Prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
0: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
1: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
12: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
13: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku z hostem. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
14: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
15: 4-násobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport, tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
16: Dobré dopoledne všem.
17: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček, teda on to není koníček, ale je to koníček pes.
1: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
0: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
18: Radiožurnál 16 hodin. Odpolední zprávy s Vojtěchem Tomáškem.
19: Žena s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu je ve fakultní nemocnici Bulovka. Kvůli dalšímu požáru na jihu Francie úřady evakuovaly 2,5 tisíce lidí. Fotbalisté Baníku Ostrava přivítají v lize mistrovskou Slávii. Požár balíku Slámy zpomalil provoz na D1 u Humpolce směrem do Prahy. A zítra bude oblačno, hlavně na horách ojediněle s přeháňkami. Teploty do 31 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
19: Pacientka s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu je v pražské nemocnici na Bulovce. Podle ministerstva zdravotnictví žena pobývala v Ugandě. Převezená byla z fakultní nemocnice v Hradci Králové, která podezření oznámila. Podle mluvčí rezortu Nadi Chatové veřejnost ohrožená není.
10: Celý postup probíhá podle předem připravených a pravidelně procvičovaných postupů za spolupráce nemocnic, hygienické služby i složek integrovaného záchranného systému. Podle dosavadních informací je pravděpodobnost potvrzení vysoce nebezpečné nákazy u pacientky velmi nízká. Provoz fakultní nemocnice Hradec Králové probíhá ve standardním režimu a veřejnosti v tuto chvíli nehrozí žádné riziko.
19: Španělsko začalo instalovat plovoucí bariéru mezi Marokem a jižním pobřežím města Ceuta. Právě tam vedla jedna z cest, kterými se ve čtvrtek do španělské enklávy dostalo na 60 tisíc migrantů. Při snaze se do Ceuty přeplavat zemřel nejméně 67 z nich. Zhruba půl kilometru dlouhá bariéra dosáhne 30 až 70 cm nad hladinou a metr pod hladinu moře. Podle španělské konzervativní opozice to není dostatečné zabezpečení hranice. Na jihu Francie se šíří další lesní požár, zasáhl už přes 5600 hektarů porostu. Úřady kvůli tomu evakuovali 2,5 tisíce lidí, informoval o tom prefekt departmentu VAR Simon Bábr. Na místě pomáhá zašením i jednotka českých hasičů.
9: Zatímco na jihozápadě Francie v okolí Bordeaux se hasičům podařilo dostat oheň pod kontrolu a domů se může vrátit zhruba 200 tisíc lidí, kteří museli být evakuováni, na jihu Francie v Provence se oheň dál šíří. Pomáhá tomu horké počasí a silný vítr, vysvětluje velitel mise českých hasičů Václav Novotný.
20: Počasí se nám změnilo, kost vzduchu podle mých informací je kolem 15% a teploty ve stínu až 39.
9: Letošní lesní požáry ve Francii spustošily už přes 90 tisíc hektarů půdy. Policie kvůli tomu zatkla přes 300 lidí. Některé obvinila ze žhářství. Z Francie Marcel Faltis, Radiožurnál.
19: Hygienici při červencových kontrolách letních táborů nenašli žádná větší pochybení. Ve vysílání Radiožurnálu to řekla hlavní hygienička Barbora Macková. Kontroly se zaměřily na nová pravidla, jako je povinné oplachování nádobí pod tekoucí vodou místo v nádobě. Nejčastější nedostatky se podle Mackové týkají stravování.
16: Většinově jdou o pochybení v rámci zajištění stravování, protože my kontrolujeme kromě kvality stravování také pestrost stravování. Pár pokut nebo těch nedostatků bylo zaznamenáno, ale v jednotkách, také v nedostatečné zdravotnické dokumentaci nebo v nějakém problému v rámci ubytování dětí.
21: Sport. Fotbalisté ostravského Baníku nastoupí ve druhém kole šance ligy proti mistrovské Slávii. Oba týmy na úvod soutěže zvítězili. Ostravský trenér Roman Skuhravý už při červnovém podpisu smlouvy přiznal, že kdyby si mohl vybrat soupeře pro svůj první domácí ligový zápas, zvolil by právě Pražany.
22: Jo, já vždycky něco plácnu a samozřejmě potom se mi to vrací jako bumerang. Prostě Slávie je jako hegemon v této chvíli a brutální výzva pro mě jak způsobem hry, tak samozřejmě jakoby brutální dominant v českém fotbale.
21: Souboj Baníku se Sláví začne za necelou hodinu, stejně jako utkání Slovácka s brněnským Artisem a Liberce s Teplicemi. Od 20 hodin je pak na programu zápas Plzeň Zbrojovka Brno. Všechny duely nabídne Radiožurnál Sport v přímých přenosech. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
23: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
24: Zdržení na D1 u Humpolce a u Slatiny. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Humpolec na 90. kilometru schořel přívěs s naloženými balíky slámy. Hasiči jsou stále na místě, projíždí se levým pruhem. Opatrně kolona začíná už na 96. kilometru a je na půl hodiny. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slatinu postujte v koloně z 200. kilometru. Na stém 97. opravují vozovku, jede se jedním pruhem, fronta je na 35 minut. Dálnice D5 z Rozvadova do Prahy byla za sjezdem na Nýřany neprůjezdná. Po strážce dvou aut už se dá projet jedním pruhem. Zpomalíte na 99. kilometru, kolona se už rozjela. Silnice 12 z Kolína do Prahy je na průjezdu újezdem nad Lesy neprůjezdná. Po strážce motorky s dodávkou přes Dobročovice se to projet nedá. Tam je uzavírka, náhradní trasa přes Jirny. A na silnici 43 ze Svitav do Brna u Kuřimi hlásíte čerstvou nehodu.
25: Tak je rozšíření silnice jednak od Svitav a jednak od Kuřimi, tak po pravé straně je benzinová pumpa, kousíček za ní, v levém pruhu jsou dvě havarované auta.
24: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
23: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
19: Zítra bude oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojediněle se přidají přeháňky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty zítra 26 až 31 stupňů, na horách kolem 21. To byly zprávy.
20: Hezké odpoledne vám přeji ze studia Radiožurnálu Sport, aktuálně 16 hodin 6 minut nad Prahou, stále se tak nějak smráká, jako kdyby měl, řekněme, propuknout nějaký bouřkový mrak, ale zatím neprší. Věřím, že ve vašich domovech je klid a že si užíváte první srpnové soboty. V našem vysílání to za několik desítek minut bude pořádně živé, jak jste slyšeli ve zprávách, přece jenom začnou zápasy druhého kola fotbalové šance ligy, takže se můžete těšit rovnou na 3 vstupové zápasy, co se týče toho našeho vysílání přímo tady na Radiožurnálu Sport, ale pokud stojíte o to slyšet kolegy komentovat celé ty nepřerušované zápasy, ať už to je Liberec Teplice nebo Baník Slavia nebo Slovácko Artis od 17 hodin, tak na streamech, které najdete v aplikaci například Můj rozhlas nebo na webu irozhlas.cz, tak tam si to můžete opravdu samostatně pustit a užívat fotbalu, který je zpátky. My jsme za to rádi a pochopitelně těšíme se. Témata pro následující hodinku ovšem jsou třeba i o cyklistice, protože nejen velká klasika San Sebastian se dneska jede, ale zajímavé gravelové měření v Hlinsku na světové sérii. Kolega Tomáš Petr se spojí po písničce, už by měl znát vítěze té elitní kategorie a také by nám měl říct, jak si vede na dvou kolech pilot Formule 1 Valtteri Bottas, který dneska v Hlinsku jede opravdu co by cyklista, ale je samozřejmě velkou hvězdou celého toho dne v Hlinsku. Tak za chviličku.
23: Radiožurnál Sport
1: a Jan Pěruška.

0: 16 hodin 10 minut, Radiožurnál Sport teď vyráží do srdce Železných hor na východ Čech, alias do Hlinska, kde se dnes konal závod světové série v grevlu. Tahle disciplína nějakým způsobem kombinuje silniční s tou vlastně cyklistikou v terénu a můžeme si o tom závodě, o tom, jak vlastně dopadli ti elitní jezdci, říct si více s naším reportérem, který je na místě, Tomášem Petrem. Tak vítej ve vysílání, kdo vyhrál, Tomáši?
1: Hezký den, tak vítěz je v cíli tak čtvrt hodiny, možná 20 minut. Jonas Lindberg z Dánska zvítězil, on vlastně celou dobu jel na čele toho závodu, držel si zhruba minutový odstup od ostatních pronásledovatelů, i když jednu chvíli to vypadalo, že by ho Švýcar Zutr, Čech Vakoč, případně i Čech Fiala mohli dojet, byla tam v jednu dobu ztráta zhruba půl minuty, ale nakonec Lindberg zvítězil a to skoro o dvě minuty před Švýcarem Zutrem. No a nejlepší z Čechů byl na třetím místě Petr Vakoč, který dojel ještě před čtvrtým Matyášem Fialou.
2: Myslím, že to bylo maximum, jsem hodně spokojený. Bohužel měl jsem defekt na začátku, docela důležitý moment, takže mi dostalo hodně sil a ve finále to vypadalo, že budeme zájem o vítězství. Dostali jsme se na nějakých 30 vteřin od pozdějšího vítěze, ale pak už chyběly síly v tom závěru a třetí místo bylo maximum a užil jsem si to, nechal jsem tam všechno a byla skvělá atmosféra, bylo to super závod v domácím prostředí.
0: Ano, Hlinsko je už tradiční destinací taky pro grevlové závody. Od roku 2019 tam pravidelně konají, už třikrát hostilo taky mistrovství republiky v grevlu. Ovšem, světová série se tam dostala poprvé, Petr Vakoč tedy bronzový. On cílí hodně na mistrovství Evropy nebo na mistrovství světa, která jsou teprve před ním. Řekněme, Tomáši, ta trať, on říkal, že není úplně tak náročná, jak by mu vyhovovala. Zmínil jsi nějak o tomhle?
1: No v cíli vypadal, že unavený úplně není, na druhou stranu stejně jako ostatní jezdci toho asi měl docela dost, protože byl samozřejmě zaprášený z té prašné cesty, ono vlastně před nájezdem do cíle, tak tady je to taková to klasická šotolina, průjezd lesem, než se dojede do té cílové rovinky a musím říct si, že poměrně dost závodníků dnes nedokončilo, ať už z důvodu nějakých pádů, či povětšinou technických problémů. Na druhou stranu viděl jsem spoustu cyklistů, kteří dorazili do cíle buď s prázdným, většinou zadním kolem, anebo dokonce tady i pořadatel hlásil ve chvíli, když jsem nebyl v cílové rovince, že jeden ze závodníků dorazil bez řetězu, což tedy za mě je poměrně obdivuhodný výkon.
0: No tak jestli to nebylo z kopce, tak nevím. Každopádně, co se týče toho, že gravel možná není pro naše posluchače tak svébytnou disciplínou, tak obvyklou, tak jenom, nejenom Petr Vakoč dokládá to, že jde o prestižní měření, ale třeba to, že se chystá na mistrovství Evropy i Wout van Aert, aktuální lídr závodu kolem Dánska a velmi známý belgický silničář, tak to jenom dokládá, jak oblíbená to je disciplína a ona je oblíbená i mezi piloty Formule 1, viď?
1: No, hlavně u jednoho, u Valtteriho Bottase, který doma ve Finsku v Lahti dokonce pořádá i grevlové závody. Tady přejížděl jako 39. po tom prvním kole do toho druhého kola. První kolo má 88 kilometrů, takže je o něco delší, když vezmeme v potaz, že celý ten závod má 131 kilometrů. Valtteri Bottas nevypadal některá jako unaveně při tom průjezdu tady tou cílovou rovinkou, tak se vlastně i usmíval. Možná proto, že si dobře rozvrhl síly při aktuálním pohledu na jeho pozici po 99 kilometrech byl Valtteri Bottas na 32. místě, takže si o něco polepšil po tom prvním kole. Otázkou je, jak to samozřejmě bude při dojezdu do cíle. Podle těch prognóz jeho času na jednotlivých úsecích to vypadá, že by měl dorazit do cíle někde okolo 17. hodiny. Připomeňme, že Valtteri Bottas tady startuje i z toho důvodu, že z těchto závodů v Hlinsku se účastní také jeho přítelkyně Tiffany Cromwellová a ta má ten ženský elitní závod slibně rozjetý na medaili. Bojuje o třetí místo po 99 kilometrech. Tam byla, řekněme, na stejném čase jako Nizemka Pringrová a Němka Koljová, takže tam to bylo srovnané ještě s další Nizemkou Esther Woodovou a Švýcarkou Lizel Schwabochovou. A tahle pětice tedy bojovala, řekněme, o třetí místo.
0: Tomáš Petr, náš reportér na Gravel World Series v Hlinsku, teď právě o tom, že vyhrál tu elitní kategorii Jonas Lindberg z Dánska a o tom, že ten slavný pilot Formule 1, dvakrát druhý v celkovém pořadí seriálu Valtteri Bottas, je stále na trase a čeká se jeho příjezd. Můžeš prosím jenom připomenout zhruba, za kolik minut by se mohl dostat do cíle?
1: Přibližně za 3/4 hodiny, ale samozřejmě to hodně orientační, protože nevíme, jak dobře si Valtteri Bottas rozvrhl síly, jestli třeba v závěru ještě zrychlí, anebo jestli naopak ty síly budou docházet, ale podle těch časů, tedy okolo 17. hodiny, by měl být tady v Hlinsku v cíli.
0: Ano, tak jsme zvědaví, jak dopadne, jak dojede, jak se bude třeba pochvalovat, nebo naopak, jak se mu nelíbí ta trať v Hlinsku. Věřme, že se mu bude zamlouvat, že třeba na českém území ještě někdy závodit bude a potěší i fanoušky Formule 1, kteří se za ním dneska v hojném počtu vydali. Tomáš Petr zůstává v Hlinsku a ještě se uslyšíme pochopitelně po dojezdu téhle velké hvězdy Formule 1. Tomáši, děkuju moc a přejeme hezký den.
1: No, měl by hlavně zrychlit, protože v 17 hodin mu tady začíná autogramiáda. Hezký den.

0: 16 hodin 19 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Ve fotbalové šancelize se dnes odpoledne alias večer budou hrát duely druhého kola, které pokračuje po včerejší předehrávce a po výhře Sparty nad Zlínem 3-1. Tím hlavním šlágrem dneška je duel mezi Baníkem a Slaví. Oba týmy vstoupili do nové sezony vítězně. Úřadující mistři porazili v Edenu Slovácko 5-1. Baník si přivezl ze Zlína výhru 1-0. Dnes se splní přání ostravského trenéra Romana Skuhravého, který už při červnovém podpisu smlouvy říkal, že by si to z fleku rozdal právě se Slaví.
1: Jo, já vždycky něco plácnu a samozřejmě potom se mi to vrací jako bumerang. Prostě Slavie je jako hegemon v této chvíli a brutální výzva pro mě jak způsobem hry, tak samozřejmě jakoby brutální dominancí v českém fotbale a byl bych hrozně rád, aby jsme v tom domácím prostředí znova udělali krůček k tomu, aby jsme si pomaličku získávali velkou důvěru a podporu fanoušků.
2: Říkal v týdnu před utkáním v rozhovoru pro Radiožurnál Sport nový trenér Baníku Roman Skuhravý. Ten už v letní přípravě i mezi zápasy ukazuje svou tvrdost a přísnost.
3: Tak já jsem ho začal už vlastně v Opavě, už tam byl vlastně náročný. Vlastně po 10 letech, co ho mám znova, tak vůbec neubral z toho, co on má nastavený a myslím si, že to je jenom dobře, protože to potom utuží ten manšaft a čím náročnější trenér, tak tím náročnější potom vlastně jsou požadavky na tu hru a na všechno a myslím si, že jenom z toho ten hráč každý vlastně může růst.
2: Říká útočník Baníku Václav Jurečka, že Roman Skuhravý ze své náročnosti neubral ani po 10 letech. Spíše naopak, fotbal se stále více a více posouvá k rychlosti a fyzické náročnosti.
3: Tak vždycky, když začíná nový trenér, tak to mužstvo si na to trošku zvyká, takže příprava byla náročná, zejména i pro mě, cítil jsem to hodně. Každopádně myslím si, že nám to pomůže hodně do sezony a myslím, že se teďka z toho čerpáme a jsme skvěle připraveni na sezonu.
2: Přidává Václav Jurečka, který dal jediný gól zápasu před týdnem v prvním ligovém kole na hřišti Zlína. Na bodový úspěch si troufá i proti Slavii.
3: Tak myslím si, že vždycky je to hratelný s tou Slavií na začátku té sezony, protože mají hodně vlastně reprezentantů, hráli mistrovství světa, takže nemusí být úplně tolik ještě sehraní a toho bychom mohli využít.
2: Doplňuje Václav Jurečka. Zápas začne v 17 hodin a očekává se plný stadion. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
4: Nová sezóna fotbalové šanceligy je tady.
5: A s ní i přímé přenosy Radiožurnálu Sport.
6: Darida se rozbíhá a těsně vedle rukou. Gólmana Markoviče posílá míč do sítě. Hradec Králové vede nad Slavií 2-1. A to je obrovská vřava v tuhletu chvíli v Malšovické aréně.
4: Jsme tam, kde se píšou fotbalové příběhy.
7: To je všechno, je konec. Slavia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, ve VIP sektoru se tleská, domácí mají ruce nad hlavou, poráží Jablonec 5-1, obhajují po roce titul.
5: Na každém zápase.
4: U každého důležitého momentu.
8: Bohemian Sparta 0-0, ale přichází velká komplikace pro favorizované hosty, protože před malou chvílí dostal přímou červenou kartu Jon Mercado.
5: Přinášíme radost vítězů i zklamání poražených.
9: Někdo se tady zbláznil. Já to nejsou. Rozhodčí slaboučkej, sebevědomí tady, výkon tady, katastrofa.
4: Fotbalová šanceliga zní nejlíp na Radiožurnálu Sport.
5: Poslouchej Sport, Radiožurnál Sport.

0: Ve vysílání Radiožurnálu Sport 5 minut před 4:30 míříme opět do Hlinska, kde Tomáš Petr má velmi zajímavého respondenta u mikrofonu.
1: Třetí místo obsadil tady v Hlinsku Petr Vakoč. Petře, třetí místo, spokojenost nebo zklamání?
2: Je to spokojenost, pro mě to bylo maximum dnešní den. Samozřejmě bych tady rád vyhrál, ale tím, jak závod probíhal a tím, jaká se tady sešla konkurence, tak jsem spokojený s tím třetím místem.
1: Vy jste mluvil po dojezdu do cíle, že jste tam měl nějaký defekt, tak kdy vás potkal, jako moc vás to zbrzdilo?
2: Bylo to asi na 30. kilometru, zrovna v pasáži, kde byly dva největší kopce ze závodu, takže to byl poměrně nešťastný moment, stálo mě to dost cíl se zase vrátit zpátky do té první skupiny. Na druhou stranu i eventuální vítěz měl v tu stejnou chvíli defekt a dojížděli jsme to vlastně spolu, takže to nemůže být úplně výmluva.
1: Máte za sebou 131 km, ale vypadáte, že byste se ještě podjel skoro.
2: Ne, to asi ne. Maximálně pojedu trošku vytočit nohy na 5 minut, ale určitě to nemá nějaké velké ježdění a bude to hodně bolet, takže těším se na sprchu a pořádnej oběd nebo večeři už skoro.
1: Jestli se nepletu, tak Petr Vakoč poslední dny strávil tréninkem na Šumavě, tak jaký rozdíl je v ježdění na Šumavě a v ježdění tady okolo Hlinska?
2: Ve finále to není zase takový rozdíl. Na Šumavě bych řekl, že je o něco hezčí příroda, i když tady to je taky krásný, ale tady i tam jsou skvělé gravelové cesty, je tam nespočet možností, jak jezdit, takže na plno místech tady u nás jsou úžasné místa pro gravelové kola a dá se jezdit prakticky kdekoliv.
1: Říká Petr Vakoč, který teď je k vidění na gravelu, tak kdyby posluchač, který neví, co je vlastně gravel, měl poznat to kolo, tak čím je specifické?
2: Asi na první pohled vypadá jako silniční kolo, má berany, ale má výrazně širší pláště, skoro až podobné horskému kolu a vlastně než je takový jasně hybrid a to kolo se hodí jak na asfalt, tak nejlépe na nějaké gravelové cesty, ale lesní cesty, zvládne poměrně náročný terén a myslím, že to je úplně ideální kolo pro většinu českých cyklotras, kde vlastně se mění tyhle terény a proti horskému kolu to kolo opravdu jede velmi rychle, na silnici to je skoro srovnatelný s tím silničním, zejména při rychlostech do nějakých 25-30 km za hodinu, co jede běžný člověk, takže to kolo je nesmírně univerzální, zábavný a vyhne se vlastně člověk provozu a může projíždět nová místa.
1: Je tedy gravel pro vás novou láskou? Je to ten nejlepší způsob cyklistiky pro Petra Vakoče?
2: Ano, určitě. Opravdu si to užívám. Přiznám se, že letos jsem ještě nejel na silničním kole, jedu všechny tréninky na gravelu a baví mě právě jezdit takhle na různá místa po Čechách nebo i po Evropě a prozkoumávat tamní trasy a trávit čas v přírodě a zároveň si užít ten pocit z té rychlosti a i to, že člověk na tom může objet dlouhé trasy, dlouhé tréninky.
1: Při vší úctě, i když jste skončil třetí, i při vší úctě k vítězi dnešního závodu, tak asi největší hvězdou tady v Hlinsku je Valtteri Bottas, finský pilot Formule 1. Vy se s ním znáte, tak radil jste mu třeba před dnešním závodem?
2: Potkal jsem se s ním vlastně párkrát během závodu i vlastně včera jsme se tady viděli, prohodili jsme pár slov, ale vyloženě jsem mu neradil, má poměrně dobré zkušenosti, ví jak si vybrat materiál, ví jak závodit, pro ně je to taky velké hobby a musím říct, že na amatérského cyklistu je velmi, velmi zkušený a určitě do toho přináší plno poznatků z motorsportu, takže tam moc o ty rady není.
1: Říká Petr Vakoč, který je v dnešním gravelovém cyklistickém závodu okolo Hlinska obsadil třetí místo. Díky za rozhovor, ať se daří.
2: Moc děkuji.
1: Z Hlinska Tomáš Petr, Radiožurnál.
0: Děkujeme Tomáši Petrovi, který mluvil se třetím mužem tedy World Series v Hlinsku na gravelu Petrem Vakočem. O tom, jak dojede ten zmiňovaný pilot F1 Valtteri Bottas, uslyšíte na Radiožurnálu Sport nejpozději po 17. hodině. Za chviličku bude 4:30. Připomínám, že už za 30 minut začínají další zápasy fotbalové šance ligy. Budou celkem 3 od 17 hodin a tím největším šlágrem alespoň pro většinovou veřejnost je duel Baníku se Slaví, který taky začíná v 17 hodin a vy ho uslyšíte v pořadu s mikrofonem za fotbalem přímo na Radiožurnálu Sport. Přeji krásné odpoledne.
3: 16 hodin 30 minut. Zprávy už má Ondřej Látal.
4: Spojené státy společně s Izraelem podle amerických médií plánují bombardovat iránskou energetickou infrastrukturu. S odvoláním na své zdroje to uvádí zpravodajský web CBS News i televize CNN. Rozsáhlé údery by podle nich mohly přijít během víkendu. Konečný rozkaz ale zatím představitelé států nevydali. O více než 238 tisíc domácností dnes začíná platit takzvaná superdávka. Jedna dávka sociální pomoci nahradila čtyři dosavadní. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a taky přídavek na dítě. Singapur zakázal další vystupování britské hudební skupině Massive Attack v zemi. Úřady to zdůvodnili tím, že dva členové kapely na závěr svého koncertu tento týden rozvinuli palestinskou vlajku. Singapur nedovoluje vystavovat na veřejnosti zahraniční státní symboly bez povolení úřadů. Jízdy tankem, bojové ukázky a nebo let vrtulníkem můžou o víkendu zažít návštěvníci Smržovky na Jablonecku. Tradiční přehlídka historické obrněné techniky nabízí i výstavu zbraní nebo vybavení vojenských táborů. Program je připravený i na zítřek. Sport. Juniorka Barbora Bukovská obhájila na mistrovství Evropy horských kol bronz v cross country. Ve Švýcarsku tak navázala na čtvrteční triumf v short tracku. Další Češka Lucie Grohová byla osmá. Zvítězila domácí závodnice Anja Grossmanová.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zdržení na D1 u Slatiny a Humpolce. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slatinu z kilometru 199 popojíždí kolona. V omezení u sjezdu na Bratislavu se dnes jezdí jedním pruhem kvůli opravě vozovky. Zdržení půl hodiny. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Větrný Jeníkov na 97. kilometru dojedete do kolony. Na 90. kilometru se po požáru slámy jede jen levým pruhem, zpoždění 25 minut. Na silnici 43 ze Svitav do Brna u České za čerpací stanicí MOL řeší nehodu. Podle posledního hlášení byla vozidla v levém pruhu, kolona se netvoří. Silnice 12 z Kolína do Prahy je na průjezdu Újezdem nad Lesy neprůjezdná po vážné nehodě. V Novosibřinské se srazila motorka a dodávka nedaleko sídliště Rohožník. Možná je trasa přes Sibřinu nebo Jirny. A na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy je silný provoz před Miličínem a také kolem Votic po obchvat Olbramovic. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: V noci bude oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku až zataženo. Zpočátku se vyskytnou místy, postupně jen ojedinělé přehánky, a to hlavně na severu východě. Teploty 21 až 16 stupňů, na západě a severu Čech se ochladí až na 14, na horách bude většinou kolem 12. A zítra čekáme oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojedinělé se přidají přehánky, a to hlavně na horách. A teploty zítra 26 až 31 stupňů, na horách většinou kolem 21. To byly zprávy.
5: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Tohle byl Lou Reed a jeho Perfect Day v 16 hodin 37 minut na Radiožurnálu Sport. Ještě než rozjedeme převážně fotbalové vysílání po 17. hodině, tak teď patří poslední minuty v našem živém vysílání cyklistice po rozhovoru s Petrem Vakočem od našeho reportéra Tomáše Petra. Nyní můžeme s radostí informovat o tom, že juniorka Barbora Bukovská má bronz na mistrovství Evropy v cross country. V téhle olympijské disciplíně skončila za vítěznou Švýcarkou Grossmanovou a francouzskou Revolovou, tedy se ztrátou za vítězkou o téměř 4,5 minuty, ale přece jenom je to už její čtvrtá juniorská medaile právě na bajku v kariéře mezi juniorkami. Královna cyklistická za uplynulý rok v Česku. Do toho kombinuje totiž ještě cyklokros. V lednu v Halstu v Nizozemsku se stala právě v cyklokrosu mistryní světa. Takže opravdu velmi zdatná česká cyklistka. Moc gratulujeme k bronzu, který přišel vlastně dva dny poté, co vyhrála v dějišti mistrovství Evropy Monteserrery, tak vyhrála short track ve čtvrtek. Takže druhá medaile na tomto šampionátu pro Barboru Bukovskou. A co se týče ještě závodu, který tak sledujeme na dálku telegraficky, klasika San Sebastian, 221 kilometrů dlouhé měření, tak tam se už spěje do finálových kilometrů a 5 kilometrů před cílem se v čele o 15 sekund vlastně objevili dva nejhvězdnější borci, co se týče třeba i poslední Tour de France, celkově 8. na Tour Richard Carapaz a celkově 2. na Tour Remco Evenepoel, takže tihle dva si to zřejmě rozdají v San Sebastianu o prvenství, protože mají, teď už koukám, 20-sekundový náskok na druhého, respektive na tu druhou partu na pronásledovatele, ve které je i Giulio Ciccone z těch známějších jezdců. A zbytek pole, ten už má více než půl minuty, takže myslím, že Evenepoel nebo Carapaz si dojedou pro vítězství na dnešním San Sebastianu. Jak to dopadne, to uslyšíte ještě před 17. u nás na Radiožurnálu Sport. Nicméně teď budeme věnovat čas českému basketbalistovi, který skoro 20 let žil díky své disciplíně po celém světě. Teď mu je 630, jde o bývalého reprezentanta Patrika Audu, člena úspěšné české generace. A Patrik Auda se vrátil, ale ne tak úplně domů. Brněnský odchovanec, který byl na mistrovství světa u 6. místa v Číně a 9. na olympijských hrách v Tokiu, tak se domluvil na smlouvě v pražském USK. Po mnoha letech tak přidá v národní lize další starty. Kolik jich zatím z mládí má, to v rozhovoru s Jakubem Kantou pivot Patrik Auda celkem snadno spočítal. Vzpomenout si, po kolika letech se vrací, to už pro něj bylo těžší.
1: Odehrál jsem asi 8 zápasů, tuším. Zhruba myslím si, že to je tak 18 let a dokonce si pamatuju, že ten rok, že jsme postoupili do playoff, hráli jsme první kolo s Nymburkem, vypadli jsme 0-3 hned, ale to byl vlastně takovej půl rok jedinej, kdy já jsem byl naposledy v české lize. No.
2: Kolik vám bylo tehdy?
1: No já si myslím, že mi bylo 19, protože já jsem potom vlastně odešel jeden rok na Kanárský ostrovy, na basketbalovou akademii a pak už jsem šel do Ameriky na školu a to léto mi bylo 21, takže já si myslím, že ty dva roky zpátky, nebo možná ještě rok dřív, protože já jsem potom, co jsem vlastně odehrál tady ty ligové zápasy, tak já jsem potom ještě jeden celý rok vlastně hrál jenom tu třetí ligu v Brně, protože jsem potřeboval dodělat střední školu.
2: Velký návrat po 18 letech do Česka, mezi tím jste stihl, kromě tedy toho, co jste už zmiňoval, tedy studium na Seton Hall, angažmá pak v Polsku, stejně tak profesionální soutěž jste si vyzkoušel ve Španělsku, ve Francii, naposledy jste strávil přes 5 let v Japonsku. Jak složité bylo vrátit se po tolika letech v zahraničí do Česka a bylo to tak, že jste chtěl vy sám?
1: No, jakoby tak celou tu dobu se ve mně mísí jakoby dva pocity. Ten jeden vlastně je, že teď bylo hrozně moc těch let, co já jsem odehrál venku a myslím si, že i ta poslední sezóna, i ty sezóny předtím jako byly všechny z mé osobní stránky dobrý. Takže mě to trošku jako mrzí, že jsem si říkal, že ještě bych v tom zahraničí ještě mohl chvilku vydržet třeba ještě jednu sezónu, ale na druhou stranu prostě i jsem si toho vědom, že za měsíc mi bude 37 a už jako to na sobě cítím, že prostě všechno s tím věkem je takový složitější, ten sport samozřejmě taky, a tak jak vždycky dřív se mi chtělo odletět někam pryč, tak teďka už jsem takovej, že už zase mi jako tolik nechce a jsem rád, jakože když jsem tady v Česku v létě, a vlastně teď zároveň jsem i rád, že tady budu moct být na tu novou sezónu. Ve finále jsem rád, že to dopadlo takhle.
2: Říká basketbalový pivot, bývalý reprezentant Patrik Auda, který ale celkem překvapivě nezamířil do rodného Brna, ale do Prahy, a našel si angažmá v USK Praha. Ve hře nebylo, že byste zakotvil ve vašem mateřském klubu?
1: Určitě bylo. S Brnem i s USK vlastně v létě jsme byli v kontaktu, nebo můj agent byl jako se všema v kontaktu, a oba ty týmy věděli, že já jsem nakloněn tomu zůstat v Česku na příští sezónu, a samozřejmě hrozně moc lidí se mě na to ptá, jak to, že to není Brno, ale prostě nějak teď ta situace mi přišla lepší v té Praze i z toho důvodu vlastně, že přítelkyně, co se mnou byla minulou sezónu v Japonsku, tak má teďka práci v Praze, takže pro nás dohromady jakoby ta Praha dává víc smysl, plus i nějaký jakoby podmínky ve smlouvě v té Praze prostě mi vyhovovaly, a tak zvítězila nakonec ta Praha.
2: Vysvětluje Patrik Auda, velká předsezónní posila basketbalového USK Praha. V rozhovoru s ním budeme pokračovat ještě za malou chvíli.

0: Hostem odpoledního rozhovoru je Idál, Patrik Auda, basketbalista, pivot, který se upsal pražskému USK, což je v posledních letech a nejen v nich klub hlavně, který profiluje pro ligu mladé hráče, talenty. Tak jaká tam bude vaše role? Bude to právě ta mentorská?
1: Tím, že budu určitě nejstarší hráč v týmu, tak určitě ta role bude i taková, prostě snažit se pomoct těm mladým hráčům, kterých určitě budeme mít v tom týmu hodně, ač teda si myslím, že celkově ten koncept toho týmu se trošku změní oproti těm rokům dřívějším.
0: Ale souvisí to s novým majitelem třeba?
1: Já myslím, že určitě. Celkově to nastavení toho týmu bude trošku jinačí. To je možná i víc otázka na ně, ale z toho, jak já to vnímám, tak si myslím, že vlastně už to nebude jenom o těch mladých hráčích, ale určitě se snaží přivést i nějaký kvalitní zahraniční posily a do toho nějaký český reprezentanty, aby ten tým byl trošku namixovaný a mohl třeba soutěžit někde ve vyšších příčkách ligy.
0: Protože připomeňme, že v posledních letech USK spíš bojuje o to, aby se vůbec zúčastnil playoff. Nedej bože, se dostal přes první kolo nebo před kolo. Už jste si vybral s přítelkyní nějaké pěkné bydlení? Byl to problém v Praze?
1: No, budeme bydlet v Michli. Já teda Prahu ještě tolik jako neznám. Teďka přes léto tady máme pronajatý byt na Kamíku, což je docela fajn lokalita, jsem rád, že to je tak jako víc na kraji než někde v centru, ale i vlastně ta lokalita, kde budeme potom bydlet během sezóny, tak je fajn, líbí se mi to, je to 10 minut na halu a nějak tak si zvykám na všechno.
0: Nebojíte se třeba, že přijde moment s blížícím se koncem léta, kdy jste byl zvyklý, že odcestujete pryč a najednou budete furt tady a nebudete si říkat, sakra, to je ale divné?
1: Určitě to může nastat, ale tím i, že teď přes to léto jsem tady hodně v Praze, tak se toho moc měnit jako nebude a akorát začnou ty tréninky.
0: Jak dlouho ještě bude hrát Patrik Auda basketbal? Zmiňoval jste, že vám bude brzo 37 let, za měsíc zhruba.
1: Kdyby mě to nebavilo už, tak myslím, že už bych nehrál a šel bych se soustředit na něco jiného. Jsem vždycky si říkal, že když do 35 budu hrát v zahraničí, takže to pro mě bude úspěch. Přetáhl jsem to o 2 roky. Cítím se dobře, minulou sezónu, když to zaklepu, jsem neměl žádný zranění, odehrál jsem všechny zápasy, jsem připravený odehrát celou sezónu, vidíme, jak to půjde, jak bude držet zdraví, ale když bych mohl třeba do těch 40 hrát, tak si myslím, že by to bylo super. Teď vlastně kluci, co jsou starší, jako Kamča Švrdlík nebo Kuba Šiřina, pořád v té lize hrají a k tomu ještě patří k hlavním oporám těch svých týmů, takže na nich je vidět, že to i tady v tom věku pořád jde.
0: Říká Patrik Auda, basketbalista, který nově bude hájet barvy USK Praha. Jak dlouho, na to si ještě musíme počkat. Patriku, děkuji za rozhovor.
1: Děkuji moc krát.
0: Z Vinohrad, Jakub Kanta, Radiožurnál.
2: K vysílání Radiožurnálu Sport už neodmyslitelně patří taky výjezdy naší fotbalové talk show Desítka.
3: Dobrý den, začíná další živá desítka Pavla Horváta. Tento rok je speciální, protože si připomínáme 50 let od zlata československých fotbalistů na Euro 1976 v Bělehradě a taky 30 let od stříbra českých fotbalistů v Anglii na mistrovství Evropy.
4: Ve čtvrtek 6. srpna se vypravíme do Zubří a kromě našeho experta Pavla Horváta se znovu můžete těšit i na historii autora legendárního gólu mistra Evropy z roku 1976 Antonína Panenky.
5: Můj spoluhráč Bohemce a do dneška nejlepší kamarád Karel Dobijáš, on se zhlídnul v anglickém hráči Georgi Bestovi. A George Best byl jeden z mála hráčů, který měl opravdu dlouhý vlasy až na ramena. A on si ty vlasy nechal takhle narůst, takže byl tím známý. Já pamatuju se, když přišel do Bohemky, první, co ho přivítal trenér Pospíchal, mu říká: Karolko, ale s takovými vlasama bys tady neměl hrát. Měl by si se nechal ostříhat. A on říkal: pán trenér, to radši odjedím z tohoto klubu.
2: Kromě Horváta s Panenkou do Zubří dorazí i vzácný host. Mistr německé Bundesligy s Kaiserslauternem a kapitán stříbrného výběru z Eura 1996 Miroslav Kadlec, který tehdy před finále ve Wembley představoval své spoluhráče anglické královně.
6: Nebylo to vůbec jednoduché, protože člověk se soustředí na fotbal a teď přišel tiskový mluvčí a vykládal mě tam nějaký protokol, co se bude dít před zápasem. řekneme, jak se máme chovat. A v ten moment jsem si to tak neuvědomoval, ale když jsem přijel domů, tak se mě, musím říct, že lidi ptali víc snad na Královnu, než na ten fotbal.
4: Desítka Pavla Horváta živě.
2: Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin v klubu Zubří.
4: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
7: Těšíme se na vás, v Zubří budeme 6. srpna ve čtvrtek, pokud můžete, pokud budete v téhle krásné oblasti u řeky Bečva, tak doražte a bude tam Antonín Panenka s Miroslavem Kadlecem a Pavlem Horvátem, taky rádi za publikum a za jeho dotazy. Máme tady ještě dvě cyklistická témata, než zahájíme pořád s mikrofonem za fotbalem, který se bude týkat tří zápasů druhého kola fotbalové šance ligy. Klasiku San Sebastian na 221 km vyhrál po Spurtu dvojice Remco Evenpool z Red Bull Bora Hansgrohe, který porazil Richarda Carapaze z EF Education Easy Post, takže duel dvou příslušníků elitní desítky nedávno skončené Tour de France rozhodl tenhle velký závod a Remco Evenpool, který na Tour byl celkově druhý, tedy porazil celkově 8. z Tour Carapaze v tom Spurtu. Tak a teď máme ještě téma, které se týká grevlového podniku světové série v Hlinsku a Tomáš Petr, který tam celý den monitoroval i pilota Formule na Valtteriho Bottase, tak má informace o tom, zda se Finn už dostal do cíle.
8: Dostal, teď právě vedle mě projel společně s přítelkyní Tiffany Cromwellovou, která dorazila zhruba před minutkou. Oba mají tedy těch 131 km za sebou. Valtteri Bottas to zvládl dříve. Byl v cíli v čase 4 hodiny 45 minut a 47 sekund. Skončil tedy na 31. místě mezi amatéry. To Tiffany Cromwellová, ta jezdí tu elitní ženskou kategorii a čas měla sice rychlejší, ale kvůli tomu, že dámy startovali až po pánech, tak vlastně dojela do cíle později. Každopádně v té elitní kategorii pro Tiffany Cromwellovou z toho bylo 7. místo. Připomenu, že mezi ženami vyhrála Nicole Frejnová před Kristýnou Zemanovou, takže nejlepší z Češek byla na 2. místě. Když ještě doplníme ty výsledky elitní u mužů, tak tam vyhrál Jonas Lindberg a nejlepší z Čechů byl 3. Petr Vakoč.
7: Tolik Tomáš Petr z série, světové série Grevlu v Hlinsku, kde tedy mají za sebou závodníci, včetně Valtteriho Bottase, 131 km. Tomáši, děkuju moc, přeji hezký zbytek dne.
8: Taky naslyšenou.

0: Nová sezóna fotbalové šance ligy je tady.
1: A s ní i přímé přenosy Radiožurnálu Sport.
2: Darida se rozbíhá a těsně vedle rukou gólmana Markoviče posílá míč do sítě. Hradec Králové vede nad Slavií 2-1 a to je obrovská vřava v tuhle tu chvíli v Malšovické aréně.
0: Jsme tam, kde se píšou fotbalové příběhy.
3: To je všechno, je konec, Slavia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, ve VIP sektoru se tleská, domácí mají ruce nad hlavou, poráží Jablonec 5-1, obhajují po roce titul.
1: Na každém zápase,
0: u každého důležitého momentu.
4: Bohemian Sparta 0-0, ale přichází velká komplikace pro favorizované hosty, protože před malou chvílí dostal přímou červenou kartu Jon Mercado.
1: Přinášíme radost vítězů i zklamání poražených.
5: Někdo se tady zbláznil, já to nejsem. Rozhodčí slabý, slaboučkej, sebevědomí tady, výkon tady, katastrofa.
0: Fotbalová šance liga zní nejlíp na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport, Radiožurnál Sport.
6: Ano, je to tady, druhé kolo fotbalové šance ligy na Radiožurnálu Sport pokračuje po včerejší výhře Sparty v předehrávce nad Zlínem 3-1. Dnes od 17 hodin tři duely, které buď samostatně můžete poslouchat na streamech, třeba v aplikaci Můj rozhlas, anebo tady u nás kombinovaně, kdy budeme hostit všechny tři kolegy na střídačku.
0: S mikrofonem za fotbalem.
6: Fotbalistům Baníku Ostrava se povedlo minulý týden po 8 letech zvítězit v prvním zápase nové sezony, co se týče první ligy, a dneska hostí mistrovskou Slavii. Takže tenhle velký šlágr soboty 1. srpna i na Radiožurnálu Sport a komentuje ho David Procházka.
7: Vše připraveno na úvodní hvist rozhodčího Stanislava Volka, na čarách Jan Paták a Jan Hurich. Vše je připraveno, ještě museli obě dva týmy vyměnit, oba dva týmy si museli vyměnit strany, protože po losu si Slavia zvolila útočit v prvním poločase na svůj sektor, tedy ten hostující, takže Baníkovci začínají směrem ke svému kotli.
6: David Procházka tedy ve hře, můžete ho poslouchat, jak jsem říkal, na streamu, podíváme se taky na další stadion. K Nise do Liberce přijeli Teplice, Slovan Teplice, tenhle duel komentuje Pavel Petr.
8: A utkání za pár okamžiků začne, teď ještě minuta ticha za funkcionáře, kteří odešli v případě Liberce, ale už je vše připraveno k tomu, aby zápas skutečně začal. Už je míč ve středovém kruhu a na tom pomyslném puntíku. Každopádně bude to zajímavý souboj dvou týmů, které v předchozím kole schodně vyhráli 3-1. Slovan se poprvé faroučkům představuje na zrekonstruovaném hřišti s hybridním trávníkem.
6: No Pavel Petr bude dál komentovat i na streamu a my jdeme zkontrolovat třetího z kolegů, protože do Uherského Hradiště na zápas Slovácko Artis vyrazil náš kolega Adam Kodet.
9: V první minutě už jsme kromě faulů na obou stranách nevěděli nic podstatného, takže teď už, když se čas překlenul do minuty druhé, tak je to stále 0-0 mezi Slováckem a Artisem, a i když teď dobře Blahut po levé straně pronikal, tak nakonec mu balon utekl do zámezí, takže z toho bude rozehrávka pro Artis a navíc tam byl ještě faul, takže to nebude autové vazování, ale rozehrávka přímo ze země, které se zhostí brankář Tadeáš Stopen, který to měl blízko už tu rozehrávku ke své brance, takže nechal všechny své spoluhráče naběhnout téměř až na útočnou polovinu a právě tam teď poslal balon někam na Dého, který se ho snažil sklepnout na Adedirana, ten ho ale nedokázal doběhnout, protože mu utekl z dosahu a navíc se tam dostal Adediran do střetu a souboje se Stojčevským, ten souboj prohrál a měl by to být tedy balón v autu pro domácí Slovácko, což se také uděje a nakonec rozhodčí to vyhodnotil ten souboj jako faul Adedirana na Stojčevského, takže rozehrávka pro domácí. Stojčevský vrací brankáři Hečovi, zatímco končí druhá minuta a stav je nadále 0-0. Teď už přesně začala třetí minuta utkání druhého kola šance ligy. No, trošku teď riskantní rozehrávka golmana Heči po zemi směrem na Kostarinova, který se tam seběhl hodně hluboko, ale také tam hodně vysoko napadal Ndaje, který teď zužitkoval svou rychlost a vypíchnul Kostarinovi balón, jenomže potom uklouzl a na druhou stranu spěchal Njarkos Jenomže Plechatý se s ním dobře vrátil, odebral mu balón a rozehrává ho zpět do malého vápna na svého brankáře Tadeáše Stopena, takže zatím žádné ohrožení ani jedné z branek. Artisto teď bude chtít změnit, jenomže Ndaye mu utekl balón ve středovém kruhu. Jeho spoluhráč Martin Pospíšil s ním ale vyráží vpřed, protože se tam dobře stáhnul ke svému spoluhráči, posouvá na Papalelého. Papalelé vrací Fulimu, který tam je hodně vysunutý z levého kraje obrany, teď hlavně za prvé vysoko a za druhé hodně uprostřed, ale ničemu výrazně to Artisu zatím nepomohlo.
6: Fotbalisté ostravského Baníku hrají ve druhém kole šance ligy proti mistrovské Slavii. Čas a stav zápasu doplní reportér David Procházka.
7: Třetí minuta zápasu a po rohovém kopu Sadílka Novak dává gól a Slavia vede 1-0. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
6: Zápas Slovan Teplice vidí Pavel Petr.
8: Aktuálně se hraje druhá minuta, stav 0-0, domácí už budou bez vyloučeného Kušeje. Míříme na další zápas, Adam Kodret, Slovácko, Artis Brno.
9: Čtvrtá minuta utkání bez výraznějších šancí a bez gólu, 0-0 mezi Slováckem a Artisem Brno. Z Uherského Hradiště Adam Kodret, Radiožurnál.
6: Ve 20 hodin pak začne utkání Plzně s brněnskou Zbrojovkou v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantručkovou vybojovali na evropském šampionátu v Itálii stříbro na dvojce bez kormidelnice. Vyhráli Rumunky Adamová s Radišovou.
0: Radiožurnál Sport
1: a Jan Pěruška.
6: Posloucháte Radiožurnál Sport v 17 hodin a 4 minuty a slyšeli jste o brance i o červené kartě ve vstupu pro zprávy Radiožurnálu. Nicméně zajímá nás nejprve změna skóre v Ostravě Vítkovicích, kde duel Baníku se Slaví komentuje a sleduje David Procházka.
7: Ano, právě do zpráv padl ten gól, takže jsem ani nepředal slovo svým kolegům, jak jsem byl zaujatý tím, kdo je tím střelcem branky. Už jsem to popisoval pro posluchače na internetu a připadalo mi to, že to mohl být Zima nebo Chaloupek, ale byl to Novak, polský záložník, který má podobnou postavu jako zmiňovaní dva i stejný sestřih na hlavě a je to jeho třetí gól ve druhém utkání za pražskou Slávy, ale teď bych řekl, že Isife musí dostat žlutou kartu, protože šel s kluzem nebezpečně teď do míčka. Hlavní rozhodčí vypadá, že trestat nebude, ale ten zákrok byl opravdu tvrdý a řekl bych, že šel šlapákem někam na stehno v tom skluzu. Tak teď se divím, že rozhodčí nevytáhl žlutou kartu, ale bude se pokračovat patrně bez karty. Míček ještě se těžko zvedá z hrací plochy, ale Baník Ostrava každopádně prohrává v páté minutě, v polovině páté minuty 0-1 s pražskou Slavií. A teď na protější tribuně fanoušci Baníku rozvinuli choreo 30 let nebo 30 let družby z GKS Katovice. Jestli jste rozuměli polsky, tak je to právě 30 let, co jsem řekl v tomto jazyce.
6: Pátá minuta. David Procházka, to je známý lingvista naší redakce, každopádně bude dál komentovat na streamu. Teď mu beru slovo, protože nás zajímá, co se stalo v Liberci v duelu Slovan Teplice ohledně červené karty. Pavel Petr komentuje tenhle duel.
8: Čtvrtá minuta utkání, stav je 0-0 a bylo to vůbec první zapískání rozhodčího Radiny. Vasil Kušej při své domácí premiéře v dresu Liberce ostře zajel do Jakubča a rozhodčí a Radina hned tasil červenou kartu, aniž by celou situaci konzultoval s VARem. Takže od první minuty tohoto utkání hraje tedy Liberec bez vyloučeného Kušeje, ale sám se dostává v tuto chvíli do šance. Jenže nakonec to byl Drakpe, který se zakončení nedostal, byl tam i Dulaj, ale bude z toho autové rozhodování tedy pro domácí a Slovan Liberec. To vyloučení pochopitelně velice nepříjemná situace pro domácí, kteří prakticky od úvodního hvistu musí hrát pouze v deseti.
6: Teď ale Slovan Liberec opravdu přivedl dvě velmi zajímavé posily na hostování ze Slavie, právě Vasila Kuše, který tedy v tomhle duelu proti Teplicím při domácí premiéře, jak správně říkal Pavel Petr, dohrál, a Jan Bořil, který vlastně už odstál ten svůj dlouhý trest po vyloučení v Hradci Králové ještě v dresu Slavie, tak ten je dnes připravený ke své premiéře, ale zatím je mezi libereckými náhradníky. Velmi zajímavý duel se od 17 hodin taky hraje v Uherském Hradišti, protože jde o reprízu nedávné baráže o první ligu, aby divní Artis podlehl Slovácku celkově rozdílem o 6 gólů, tak přesto hraje po vyloučení Karviné nejvyšší soutěž. Jak si Artis vede na Slovácku nyní v první lize, to ví Adam Kodet.
9: Sedmá minuta, teď už se překlenula přesně do osmé a je to 0-0 mezi Artisem a Slováckem. Výraznější šanci jsme neviděli, i když před malou chvílí brankář Artisu tedy až stopen měl nakonec problémy se sraženou ránou Njarkose, která mířila hodně zvysoka ze zhora někam k horní tyči a trošku vystrašila stopena, i když ten míč vlastně nemířil na branku, ale klidně nějakou neopatrností se ho tam mohlo srazit, nakonec ho skrotil a rozehrál. Teď si domácí fanoušci a ostatně i faulovaný Njarkos žádá přerušení hry, ale to nepřichází, takže může hrát brněnský Pospíšil. Papalele mu sklepl balón zpátky a tak Pospíšil tentokrát delším míčem hledal seběhnutého Adedirana vepředu, jenomže dobře tam zapracoval Kostarinov a následně také Slončík, který balón odvrátil, takže žádná útočná akce Artisu Brno se dít nebude.
6: Adam Kodedal komentuje na streamu duel Slovácko-Artis, ale nás především zajímá i atmosféra na ostravských Vítkovicích, protože tam přijela dnes Slávia. Baník prohrává velmi brzy se Slaví, ale jak to je, to ví David Procházka.
7: Polovina 8. minuty, stále 1-0 pro pražskou Slávii po gólu Novaka. Isife teď zpracovává a nespracovává, sklepl do 16. zpětná přihrávka Noga. Domácí záložník ale zachytil. Teď Traore, trošku riskantně, ale prošel přes dva slávisty a rozhodčí ukazuje Traorému vstávej, protože pak už zjistil, že si balón ukopl, tak upadl na hrací plochu a tentokrát si myslím, že správně. Rozhodčí Volek nezapískal faul na domácího defenzivního záložníka, který přišel z Karviné. Šturm se teď uvolnil na pravé straně a znovu nebezpečný center do 16, který Chaluš tak před chytilem odpravil u přední tyče ve skluzu na rohový kop, takže stále 1-0 pro pražskou Slávii, ale už to mohlo být 2-0 a nebýt Chaluše, který výborně zasáhl po tom stříleném centru. Polovina 9. minuty a Slávia bude zahrávat druhý rohový kop opět z té strany, jako při tom gólu, kdy Sadílek posadil míč přesně na hlavu polského záložníka Novaka, který dal třetí gól ve druhém utkání. No a Sadílek opět zvedá pravou ruku. Vidíme, jestli zahraje ten rohový kop stejně. Na běhu tam je Chaloupek na přední tyči, tentokrát protečoval Holeš a baníkovci museli odvracet. Míček navíc byl faulován u zadní tyče v tom souboji, kdy odhlavičkoval na další rohový kop, ale ten se kopat nebude, protože rozhodčí Volek píská faul právě na Míčka.
6: Baník Ostrava po té úvodní výhře ve Zlíně tedy teď prohrává s mistrovskou Slavií 0-1. Slavia vstoupila do sezóny demolicí Slovácka 5-1. Bylo to v Edenu, bylo to ve značně kombinované sestavě, která dnes, řekněme, nese zase řadu změn. Ovšem, slyšeli jste to podstatné, branku po rohu Sadílka dal nový hráč Slavie Viktor Novak, který se prosadil už po třetí v tomhle soutěžním ročníku ve druhém zápase, připomínám. Jak si vede Slovan Liberec proti Teplicím, když hraje od první minuty bez vyloučeného Vasila Kuše, to ví Pavel Petr.
8: Zatím se pouze brání, ale neinkasoval. V 9. minutě totiž stále platí stav nerozhodný 1-0. Tepliští ale v držení míče prakticky neustále. Ze strany libereckých jsme dvakrát zaznamenali pouze odkop, který mířil na polovinu hřiště a poté také do zámezí a do autu. Teplická akce pokračuje i v tuto chvíli, je tam Vientis, dlouhý nákop po něm, který mířil na levou stranu hřiště. Tepliští bojují o možný roh, je tam auta, ale zatím si poradili bránící liberečtí hráči, byť teď pouze za cenu faulu, je to u rohového praporku, odkud tedy Tepliští budou zahrávat přímý kop. 10. minuta utkání, stále platí Liberec Teplice 0-0.
6: Pavel Petr dál komentuje na streamu, pochopitelně můžeme zatím opravdu měnit, ty stadiony jsou 3 a podle toho aktuálního vývoje tedy zatím velmi vyrovnané, tak velmi vyrovnané zápasy druhého kola fotbalové šance ligy. Jak je to na Slovácku, kam přijel nováček Artis Brno, to ví Adam Kodet.
9: 12. minuta, nadále 0-0 a i když se ten Daje a Alegé snažili kombinovat na útočné polovině, tak jim do toho hodil vidle tak říkají Stojčevský, který tam sáhl kopačkou a vypíchl jim balón. Nakonec ani Slovácko se s ním ale nedostalo příliš někam dál do útoku, i když za středovou čáru Blahut přešel, ale nakonec zase balón končil v zámezí, takže rychlý aut rozehraný od Glosoji a rychlá ztráta Artisu, takže může hrát Havlík s Kostarinovem ve středu hřiště. Krát si vyměnili balón, ale ten poslední dotek Havlíka už tak úspěšný nebyl a skončil u soupeře a krajního obránce Artisu Brno Fuliho, který rozehrává i ve spolupráci s Tadeášem Stopenem a Deniran se snaží v silovém souboji porazit obránce Slončíka. to se nedaří, Slončík mu míč sebral, odkopnul ho a potom mimo hru tam zřejmě Niarkos zasáhl Šimka, který se svalil k zemi a zatím se z trávníku nezvedá. Rozhodčí Michal Panský se ho teď ptá, jestli bude potřeba ošetřit. Vypadá to, že ne. Šimek se ze hřiště zvedá a nebude ani nepotřebuje zbytečně polehávat. Každopádně faul na něj odpískaný byl a sám Šimek teď rozehrává ve 13. minutě za stavu 0-0 mezi Slováckem a Artisem Brno. Klosova vyráží vpřed po tom, co posunul balon Nandajeho. Ten ještě prodloužil na Alegeho. Toho podporuje na straně Glosova, který už bude moci prava centrovat a to také dělá. Trefil nakonec i hlavu Adediran ve vápně, ale nebylo to tedy v takové pozici, ze které by ještě Adediran mohl ten balón nějak usměrnit na branku. Spíše ho zkrátka prudce Glosova trefil do hlavy, ale i tak si tam našel nějak místo, aby alespoň Adediran ten balón zasáhl, i když z toho střela na branku nebyla. No a rychlou protiakci se snaží nějak vyřešit Dolžníkov, ale místo toho, aby tato akce pokračovala, když už byl Dolžníkov skoro u pokutové území soupeře, tak se dopustil útočného faulu v souboji s Plechatým, což odhalil hlavně pomezní rozhodčí, který stál nejblíže celé situaci, také to signalizoval a rozehrávat tedy bude ve 14. minutě za stavu 0-0 Artis Brno, konkrétně to bude teď rozhodně brankář Tadeáš Stopen, který je tady.
6: Říká Adam Kode, který dál komentuje na streamu, připomínám, že Artis vstoupil do ligy pondělní prohrou v dohrávce s Mladou Boleslaví 2-4 a pokud byste porovnali sestavy Slovácka a Artisu dnešních soupeřů z toho červnového měření z baráže, tak se opravdu nebudou shodovat na mnoha místech, protože oba týmy značně měnili své kádry, ať už vlastně Slovácko po velmi neúspěšné, nepodařené sezóně, tak Artis po sezóně, která mu nepřinesla přímý postup na hřišti, ale nakonec tedy po vyloučení Karviné si první ligu Artis historicky poprvé také může zahrát. A dneska usiluje o první body. My se můžeme vrátit do Vítkovic, kde dnes Baník hostí Slávy a už komentoval David Procházka jeden gól sešívaný, tak jak to je teď?
7: A je to druhý gól, protože právě teď Sadílek zahrál další rohový kop. Byla tam teď Slávistu, ale řekl bych, že tam ještě pak byl Baníkovec, který si vrazil míč do branky. Ale teď opravdu nevím, kdo ten balón tečoval. Bylo to na přední tyči a baníkovská obrana byla bezradná. Sadílek kope bezvadně ty rohové kopy z pravé strany levačkou. Ve 14. minutě tedy Slávia vede 2-0 a ani z toho hloučku teď nepoznám, kdo byl tím střelcem branky. Právě to nebyl tentokrát Zima. Ještě si počkejme na potvrzení, ale řekl bych, že to byl David Zima, který hlavičkoval a pak tam došlo podle mého ještě k teči baníkovců a míč zapadl za zadní tyč. Takže Slávia vede na hřišti Baníku Ostrava 2-0 v 15. minutě po dvou rohových kopech Sadílka. Sadílek dvě asistence.
6: Jsou zajímavé zprávy tedy z Ostravy Vítkovic, dva rohy, byť aby se to nezdálo, tak Baník měl čtyři rohy Slávy a teď kopala taky čtvrtý, takže v tomhle ohledu evidentní, řekněme, schopnost zahrávat nebezpečnější rohy na straně mistra a tedy slávistů, kteří dnes nastupují ve velmi zajímavých dresech, úplně si netroufám rozlišit tu červenou nebo velmi tmavě oranžovou, ale jsou to takové černo-červené dresy, ve kterých teď sešívaní oslavili druhý gól tedy ve Vítkovicích. Takže Baník Slávia 0-2, Artis hraje na Slovácku zatím 0-0 a jak si vede v deseti Slovan Liberec, protože hraje od první minuty bez vyloučeného kuše proti Teplicím, to ví Pavel Petr.
8: 15. minuta utkání, stále platí stav nerozhodný 0-0, platí také to, že mírnou zemní převahu i s výhodou toho jednou může v poli mají a fotbalisté Teplic, Tepliští dál rozehrávají, Liberec jen málo kdy dostane na polovinu soupeře, je to jasné. Teď vysunuje svou obranu, do toho se zapojuje také Mašek, ale proti byli Tepličtí. A tak Fortelný může pokračovat směrem na polovinu soupeře. 15. minuta utkání. Teplice hrají v Liberci v přesile, ale zatím je to tedy nerozhodně 0-0. Centr, který se snáší od Vientise směrem na levou stranu, tam byl připravený Ryznič, no ale také tam byla pozoru domácí obrana, no a byl tam Kožel, který si poradil, teď z toho a bude nakonec co? Vypadá to autové vhazování pro Teplické.
6: Pavel Petr dál komentuje na streamu, můžete si ho pustit, pokud vás zajímá víc duele Liberce s Teplicemi. My se vracíme do Vítkovic, zde by mohli domácí baníkovci pozlobit soupeře ze standardky. Víc už David Procházka.
7: 17. minuta zápasu Baník Ostrava měl standardní situaci trestný kop, ale slavistická obrana, konkrétně Zima, který vstřelil ten druhý gol, tak odvrátil na rohový kop. Ten balón přes tu první vlnu propadl, ale nakonec Zima uspěl. A slavisté jsou zatím ve vzdušném prostoru dominantní, ale teď dobře Planka posílal míč na přední tyč na Míčka, který tam byl jako stoper po tom rohovém kopu, ale slavistická obrana stihla upálit z dobré pozice balón a bude z toho další rohový kop. Plankovi na pravou stranu přichází nakrátko Siňavský, ale už odbíhá, protože gesto Planky bylo jasné. Míč poletí do 16, ale znovu se může naplnit to, že slavisté jsou ve vzdušném prostoru dnes dominujícími hráči, jak jsem říkal před malou chvíli, ale teď měl velkou šanci Nienk ze zadní pozice, tam vlastně ani nevyskočil, dostal se k hlavičce někde na 10 metrech a těsně minul slavistickou branku. K levé tyči mířil, ale zvnějšku. Kdyby to šlo do branky, tak by patrně snížil Nienk, ale tak to ne, tak to šlo vedle. 18. minuta. Slavia vede stále na hřišti Baníku Ostrava 2-0. Teď ale pod tlakem Markovič. Nienk byl u něho, ale Markovič to stihl. Chytil, ustál souboj s Chalušem a dopředu může Uwanda. Po pravé straně, teď proti sobě má Siňavského, přešla povačka nad balónem, ještě stále je Uwanda u balónu, ale teď dal tandem hodně brzy Isifemu. Isife však přesto stihl odcentrovat, ale Siňavský ho zablokoval. 18. minuta končí a Baník Ostrava prohrává s pražskou Slavií 0-2.
6: David Procházka dál na streamu, tenhle duel pochopitelně enormně sledujeme, protože jde o vystoupení českého mistra na půdě týmu, který se tradičně dočkává nebo těší z velké podpory fanoušků. Ostatně tu skvělou atmosféru jste slyšeli. Jaká je nálada v Uherském Hradišti, když přijel nedávný soupeř z baráže Artis Brno a Slovácko nezvládlo ten úvodní duel v Edenu, tak to ví Adam Kodet.
10: 19. minuta 0-0, ale před malou chvílí přeci jenom první takové výraznější ohrožení branky, a bylo to branky Slovácka, když na ní střílel z dálky Kvadri Adediran, jediný zatím střelec v nové sezóně šance ligy Artisu, který v minulém kole skoroval dvakrát do sítě Mladé Boleslavy. Teď střílel zpoza vápna, pěknou technickou ránu se snažil zakroutit ten míč někam do horního růžku vzdálenějšího. Brankář Řeča tam vůbec pro ten míč nešel a on se opravdu málem zkroutil až do branky nebo minimálně na tu spojnici a nakonec skončil mimo. Takže Řeča mohl rozehrát a velmi rychle Slovácko přešlo teď na útočnou polovinu. Kostadinov minimálně na tu spojnici a nakonec skončil mimo. Takže Řeča mohl rozehrát a velmi rychle Slovácko přešlo teď na útočnou polovinu. Kostadinov posunul na Trávníka a Trávník

0: hraje dneska Baník se Slaví a tak nějak člověk pochopil od Davida Procházky, že Slavia je týmem, který měl zatím více šancí a po právu vede 2-0.
1: 20. minuta, to platí 2-0 pro pražskou Slavii, ze dvou totožných rohových kopů Svadílka z pravé strany. Dvakrát se prosadili hlavičkující slávisté. Poprvé to byl Viktor Novak, po druhé David Zima. Ten hraje výborně, předskakuje baníkovské útočníky a teď byl faulován Traorem a vynutil si tedy další standardní situaci, když to je na obrané polovině ještě Slavie, takže to se bude rozehrávat patrně po zemi. 21. minuta a zůstává tam ležet jeden ze slávistů, protože to je Sadílek, kterého nevidím v těch předních pozicích, který se zasunul do obrany v tuto chvíli. Někdo tam přichází s balónem, Holeš, kapitán, stojí nad Sadílkem, celá jistě to je Sadílek.
0: Každopádně počkáme si na to pak v dalším vstupu, jak na tom bude Sadílek. Můžeme se přesunout do Liberce, kam přijeli dnes Teplice a od první minuty hrají proti 10, protože Vasil Kušej byl vyloučen. Průběh prvního poločasu komentuje teď i u nás Pavel Petr.
2: 20. minuta utkání, stav zůstává 0-0. Řekl bych, že po tom úvodním tlaku Teplických se hra přeci jen vyrovnala, byť Tepliští vedou 2-0 na rohy, ale zatím se nedokázali proti té dobře fungující obraně domácích prosadit. Mají s tím problémy. No a první příležitost ohrozit branku Teplic měli také před pár okamžiky domácí fotbalisté. Ze strany zahrával Masopus přímý kop, ale nezahrál ho tak, jak by si sám tento zkušený fotbalista přál. Nakonec branku minul a poté se omlouval svým spoluhráčům, že to nezahrál lépe. Aktuálně ale míří znovu dopředu fotbalisté Liberce. Další ostrý zákrok. Tepliští zatím viděli dvě žluté karty, konkrétně Fortelný a Bílek. No a možná rozhodčí Radina za pár okamžiků vytáhne další teď nákop, který míří směrem dopředu, směrem, kde čeká své spoluhráče Kajondo, ale nakonec, ne, tak to byl faj, ale podstatné je to, že nikdo ze svých spoluhráčů nenašel a míč skončil za brankou Teplic. 21. minuta, Liberec Teplice stále tedy nerozhodně 0-0.
3: S mikrofonem za fotbalem.
0: Tak pořád s mikrofonem za fotbalem, uděláme si teď jenom trošku pořádek. Druhé kolo fotbalové šance ligy zahájilo včera vítězství pražské Sparty nad Zlínem 3-1. Pak máme teď tři duely od 17 hodin, sledujeme je pochopitelně, vy je můžete poslouchat i na streamu samostatně, nepřerušovaně. A od 20 hodin dnes Viktorka Plzeň bude hostit Zbrojovku Brno, to bude už přímý přenos radiožurnálu Sport, tedy týmu, který vyhlásil před sezonou ambice na ligový titul a týmu, který se vrátil po třech letech velkým vítězstvím právě nad Spartou v tom úvodním kole. Takže Plzeň, Zbrojovka od 20 hodin. Rád připomenu jinou mimo fotbalovou informaci, kterou jsme tady se dnes těšili už v úvodu odpoledne, a to sice, že Pavlína Flamíková a Anna Šantručková získali stříbro na mistrovství Evropy v italském Varese na dvojce bez kormidelnice. Porazili je pouze rumunské soupeřky a tak se česká dvojice ideálně naladila do posledních tří týdnů přípravy před mistrovstvím světa, které se letos pojede v Amsterdamu a kde Češky co by i vítězky světového poháru zřejmě budou cílit ještě na cennější kov a teda na zlato. Budeme jim pochopitelně držet palce.
3: S mikrofonem za fotbalem.
0: V pořadu s mikrofonem za fotbalem na radiožurnálu Sport v 17 hodin a 24 minut se vracíme do ostravských Vítkovic, protože Baník dnes vítá a hostí pražskou Slavii, která se tedy neukázala být jako úplně příjemným hostem, když za úvodní minuty dokázala Baníku vstřelit dva góly. Aktuální čas a stav a další průběh zápasu přidá David Procházka.
1: 24. minuta právě začala a oba dva týmy byly odvolány ke střídačkám. V tom horkém počasí se oba dva týmy půjdou napít. To skóre 0-2 stále platí. Zatím tedy padly dva góly a v první čtvrthodině ve třetí minutě to byl Novak, polský záložník, posadil kově rohovém kopu z pravé strany a posledním rohovém kopu z pravé strany David Zima ve 14. minutě dostal Slavii do vedení a Slavia zatím v obraně velmi důrazná a ve vzduchu nebezpečná, dominantní jak v útoku při těch rohových kopech, tak při standardních situacích Baníku ve vlastní 16. dokáže i velmi povedené centry odvracet. Takže Baník Ostrava měl jednu jedinou šanci. Dyněk po rohovém kopu ze zadní pozice nabíhal, přeskočil svého strážce a zamířil kousek vedle levé tyče. To byla největší příležitost Baníku Ostrava, ale Slavia už posílala další nebezpečné centry do baníkovské.

0: obrany a baníkovská obrana i ze hry nepůsobí příliš jistě při těch ostrých centrech ze stran. No, trenér Skuhravý už se několikrát rozčiloval, díval se i na střídačku. Myslím si, že v poločase nějaké střídání asi přijde, pokud bude podobný obrázek pokračovat. Oba dva týmy
1: Baník
0: už se...
1: tedy hraje se Slaví 0-2, jak říkal David Procházka, teď se občerstvují, nespojujte si to jako na mistrovství světa s nějakým prodejem. Ale alias komercí. Můžeme se teď dostat tedy jinam. Stadion Unisy, Liberec, Teplice. Otázka nezní, zda je tam přestávka na pití, ale jaký je stav? Přidá ho Pavel Petr.
2: Přiznám se, že bych ani neočekával tu přestávku na pití, ale uvidíme. 25. minuta, stav 0-0 a dopředu mohou po delší době zamířit také liberečtí, konkrétně to byl Kajondo, ale proti mu vystartoval Radosta a ten poslal míč do zámezí. Proč mluvím o tom, že by tady ta pauza nemusela být, protože je tady pod mrakem, pofukuje vítr a je docela takové příjemné počasí, na rozdíl od toho, které jsme zažili třeba při komentování zápasu Jablonce v poháru proti Varaždínu, kdy ve stínu bylo 32 stupňů. Tady je tedy to počasí daleko pohodovější, řekněme, fotbalisty a pro aktéry, ale co je podstatné, dopředu teď míří hosté, konkrétně to fortelní po levé straně hřiště. Stačilo centrovat, ale domácí Adrakpe poslal míč do rohu, takže bude to rohový kop s pořadovým číslem 3 v případě hostujících Teplic, za pár okamžiků budou rozehrávat, ale zatím tady stále platí, já to říkám na začátku 26. minuty, že je to 0-0. Tyto standardní situace zahrává po většinu času fortelný a jinak tomu bude ani v tomto případě. Už se chystá, aby poslal míč do hry, pokud to je mu zemí je vše připraveno, včetně domácího kapitána Koupka, který si tam dirigoval obranu, no a teď si také v pohodě stáhl míč do svých rukavic za potlesku domácích tribun, no a bude rozehrávat, zatím s tím nepospíchá, jeho spoluhráči přeci jen potřebují občas trošičku více času a k tomu nadechnutí, protože hrají, jak už bylo několikrát zmíněno, od první minuty bez vyloučeného Vasila Kušeje.
1: Slovan tedy s Teplicemi stále bez branek, jak to je v utkání Slovácka s Artisem, kde jsme byli naposledy taky za bezbrankového stavu, tak to ví Adam Kodet.
3: 28. minuta, bezbrankový stav platí nadále, ale také platí to, že v posledních minutách je mnohem aktivnější směrem dopředu brněnský Artis, který si tam vypracoval několik ať už takových trošku náhodnějších, anebo pečlivě vypracovaných situací, ale ani jedna neskončila přesnou ranou. A teď po krátkém ošetření je Behrače zpátky připravený do hry, no a tím, že předtím hráči Slovácka zakopli balon, tak teď sportovně Glosova míč vrací až brankáři Milanu Hečovi, takže v 28. minutě za bezbrankového stavu bude rozehrávat brankář Slovácka ze svého pokutového území. Zase z něj vybíhá teď o několik kroků mimo. Když se k němu Ndaje přiblížil, tak zase trošku zacouval, ale zase to Hečovi strašně dlouho trvá ta rozehrávka a není úplně spokojený s tím, jak jsou jeho spoluhráči připravení na svých pozicích a naběhnutí a stále to Hečovi trvá, teď už to bude svat skoro minuta, kdy má balón na kopačkách, teď ho tedy vzal do rukavic, když se mu přiblížil zase Ndaje a až teď ho posílá někam za středový kruh, nízkoletící balón v souboji s Niarkem odhlavičkoval do bezpečí pro Artis Šimek, ale potom si ho sebral na pravé straně Havlík. Havlík posouvá do středu hřiště na Trávníka. Slovácko je na útočné polovině. Dobrá teď kombinace mezi Trávníkem Kostarinovem a Havlíkem a možná z toho bude ještě střela pro Havlíka. Nakonec je to z dálky Blahut, který jako by už se nemohl dívat na tu sérii krátkých přihrávek, které nic neřešily. A tak do toho, i když neúplně ve výhodné pozici, práskl prodavačkou, ale hodně přestřelil branku Tadeáše Stopena. Spoustu situací Slovácko, řekl bych, překombinovává, chtělo by to trošku tu hru zjednodušit. Série přihrávek nakonec vedla ke střele, která se rozhodně nedala nazvat nebezpečnou a tak po ní teď rozehrál Tadeáš Stopen, brankář Artisu Brno od své branky.
1: V Uherském Hradišti taky stále tedy 0-0, což neplatí o duelu v ostravských Vítkovicích, kam přijela Slavia, Baník prohrává brzy v zápase 0-2. Jak je to po necelé půl hodině zápasu, to ví David Procházka.
0: Skóre 0-2 stále platí, ale Baníkovci opět v nedbalkách v obraně. Tentokrát po centru zakončoval Sulejman, stejně jako asi před 5 minutami po rohovém kopu, kdy zůstal na zadní tyči úplně sám, ale vypadá to, že koncovka nebude jeho nejsilnější stránka, protože na poprvému zpracování trvalo dlouho a pak rana byla nepovedená, tak jako teď, dá se říct, z hlouby 16, kdy se míč odrazil k tomuto záložníkovi. 30. minuta zápasu, Baníkovci se opět s rozehrávkou daleko nedostali, Slávisté jsou pohybliví a důrazní a Baníkovci naopak trošku ustrašení a možná i opaření po těch dvou gólech z rohových kopů.
1: Říká David Procházka, uvidíme, jak to bude do konce poločasu, vydáme se do Ostravy už brzy, ovšem teď míříme na sever Čech, Liberec, Teplice a kolega Pavel Petr.
2: 29. minuta, rohový kop, který zahrávají hosté, konkrétně Bílek, ale míč nakonec končí v boční síti ze strany, tedy stav zůstává 0-0. Už to byl v pořadí 5. rohový kop, který zahrávali fotbalisté Teplic. To samozřejmě svědčí o tom, že mají více zahry na stadionu Unisy. No a teď je tady, odpočítávání pro brankáře Koupka, který si musí pospíšit přeci jen, aby nakonec toho nebyl další rohový kop. Nestalo se, míč poslal na polovinu Teplic, jenže tepličtí zápěti byli u míče. Teď to může zkusit domácí Maše, který tam je tísně hned dvěma hráči, přesto se mu ale podařilo přihrát na Hodouše. Ten už ale nebyl tak přesný a je z toho autové vhazování ve 30. minutě, kdy Liberec hraje s Teplicemi 0-0.
1: Pavla Petra si můžete poslechnout, připomínám, i na samostatném streamu, třeba aplikace Můj rozhlas, to je perfektní, pokud si ji stáhnete, tak si tam můžete pořady ladit i zpětně, poslouchat živé vysílání, přepínat mezi stanicemi, ale především asi na Radiožurnálu Sport, to se všichni shodneme, že jo? Tak, teď pokračujeme v pořadu s mikrofonem za fotbalem, míříme do Uherského Hradiště, Adam Kodet komentuje utkání Slovácko Artis.
3: 32. minuta, nadále 0-0, když teď z docela dobré pozice po ztrátě Slovácka centroval zprava Adediran, tak ten centr příliš přetáhl na zadní tyč, nedosáhl na něj ani Papalele, ani Alege, kteří tam byli připraveni, a tak je z toho teď pohodlná rozehrávka pro Slovácko. Obstará ji obránce Behirače, který zakombinoval po zemi s Hečou, který tentokrát rozehrál rychle po zemi a zatím úspěšně, i když další rozehrávka Behrače už tak úspěšná nebyla, protože trefila bránícího Glosovu ještě na obrané polovině Slovácka, jenomže i když z toho mohla být protiakce Artisu, tak se tam srazili, řekl bych, možná dva hostující hráči a minimálně nejvíc to odnesl Plechatý, který se teď drží za hlavu. Michal Panský, jakožto sudí tohoto zápasu, si zkontroloval jeho stav a vypadá to, že Plechatý bude schopný pokračovat ve hře a už se teď přesunul až do pokutového území, kde se možná bude snažit hlavičkovat. Je tam spousta dalších hráčů, ten centr po faulu, který nakonec byl odpískaný, na Plechatého bude zahrávat Martin Pospíšil, míč už letí do vápna, jenomže ho odhlavičkoval Stojčevský, tedy domácí stoper, a zakončení z toho pro Artis zatím nebylo a ani po dalším Pospíšilově centru zprava se toto konat nebude. A teď dobře Dolžníkov na levé straně zastavil balón ještě ve hře a ta obrana Artisu se docela pomalu vrací na své pozice po té předchozí standardní situaci a Dolžníkov se toho snažil využít co nejrychleji, přihrát někam na...
1: Vysílání Radiožurnálu Sport, vítám taky posluchače Radiožurnálu. Fotbalisti ostravského Baníku hrají ve druhém kole šance ligy proti mistrovské Slávy. Čas a stav zápasu doplní reportér David Procházka.
0: 33. minuta, Baník Ostrava, Slavia Praha 0-2. Pavel Petr má slovo a zápas Liberec, Teplice, pardon.
2: 32. minuta, končí stav nerozhodný 0-0. Adam Kodec, Slovácko, Artis Brno.
3: 34. minuta, také zde platí mezi Slováckem a Artisem nerozhodný stav 0-0. Z Uherského Hradiště Adam Kuret, Radiožurnál.
1: Doplňme, že ve 20 hodin začne utkání Viktorky Plzeň s brněnskou Zbrojovkou, a to v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnál přeji krásné odpoledne.
4: S mikrofonem za fotbalem.
1: Tak, slyšeli jsme, že se nic nezměnilo za dobu naší nepřítomnosti na tom či onom stadionu, nicméně perfektní atmosféru i přes ten nepříznivý stav vytváří fanoušci Baníku Ostrava proti Slávy. Můžeme si ji opět poslechnout. V Ostravě Vítkovicích komentuje tenhle duel David Procházka.
0: 34. minuta končí a Baníkovci opět neúspěšní na útočné polovině. Zima teď nakopává míč do levé strany na Sulejmana. Ten se ale k míči nedostal. Bevené, domácí pravý obránce na dvakrát zasáhl. Teď Sulejmanovi prošel míč pod nohama opět na Beveného. Průniková přihrávka, ale ten míč byl nakonec trošku pomalý, takže se Bevené zastavil a vrátil zpátky na defenzivnější hráče. A teď znovu Bevené proti Sulejmanovi. Dává plankovi, ten si odstavil teď Novaka, ale Novak se stihl do toho souboje vrátit. A Noga zbíhá teď do souboje. Chaloupek se mu opřel do těla a pak ztratil Noga kontrolu nad balónem, takže z toho bude odkop od slavistické branky, protože to už bylo u brankové čáry. Planka vysunul zbíhajícího Nogu, ale Chaloupek ukázal svou fyzickou hru. 35. minuta běží a Baník Ostrava prohrává s pražskou Slavií 0-2. Teď Chaloupek dostal míč od brankáře Markoviče na levou stranu, dává po zemi přihrávku na Šturma, ale toho předskočil ukrajinský stoper Baníku Skiba, který přišel z Karviné, stejně jako třeba Traoré na poslední chvíli před sezónou. Záložník, který je dnes také v sestavě Baníku Ostrava. Ale teď pozor na druhé straně, zpětná přihrávka, Sadílek, je to 3-0. Sadílek tam běhl na malé vápno, ale vypadá to, že to je offside. Pardon, takže ta přihrávka na levou stranu na Uandu byla do offsideu. Takže ta zpětná nasadílka, která samozřejmě už offsideová být nemohla, tak sice byla v pořádku, ale předcházel té akci offside. Takže Sadílek nedal třetí gol Slávě, nebo dal, ale neplatí. Takže 36. minuta, Baník Ostrava, Slávia Praha 0-2. A Sadílek tam ještě ve skluzu na malém vápně schytal nějakou ránu, řekl bych od Nogy, který byl před malou chvíli v akci na opačné straně. Ještě se ta akce možná kontroluje u videa, protože rozhodčí Volek ještě nedal brankáři Jedličkovi, kapitánovi Baníku Ostrava, pokyn, aby mohl rozehrát. Takže ještě počkejme, jestli Sadílek nakonec nebude mezi střelci dnešního zápasu. To už by měl bilanci 1-2. Teď přibíhají oba dva zástupci, dá se říct, ne kapitáni, protože teď si zavolal rozhodčí Holeše, kapitána Slavie a Chaluše, tak aby jim vysvětlil, o co v tuto chvíli běží. Je to jednoznačně ta předchozí akce. Tuším, že se zkoumá ten offside. 37. minuta zápasu, zatím tedy Baník Ostrava, Slavia Praha 0-2. A slávisté zaslouženě vedou a zaslouženě vedou o ty dva góly. Možná to bude o tři za chvíli. Rozhodčí Volek ještě nemá jasno. U videa je Jiří Adam a Tomáš Kocourek. Tak ještě počkejme. Ta situace na hřišti, z hřiště, já to mám sice přes celé hřiště, protože já jsem momentálně na úrovni 16 pražské Slavie, ale ze hřiště mi nepřišlo, že by šlo offside, proto jsem komentoval dále, ale ta situace mohla být velice těsná a samozřejmě z této mojí pozice těžko můžu posoudit centimetry, které se v tuto chvíli patrně řeší. 37. minuta končí, ještě není jasno, brankář Jedlička má míč v rukou, tak si ho hodil ke kopačkám a je připravený rozehrát. Samozřejmě nechce připustit, že by musel balon putovat do středového kruhu. Už po čtvrté v prvním poločase, protože poprvé tam byl při rozehrávce na začátku zápasu, pochopitelně. Brankář Jedlička stále má balon u nohy a rozhodčí Stanislav Volek zase ucho v permanenci. Přikrývá si ho pravou rukou a komunikuje s videorozhodčími, ale zatím jasno není, takže už to trvá celkem dlouho. 38. minuta, Baník Ostrava, Slavia Praha po gólech Novaka a Zimy po rohových kopech ve 3. a ve 14. minutě 0-2 a ukazuje se do středového kruhu. Takže Sadílek se teď může jít radovat trošku opožděně ke svému kotli, vyskočí si u brankové čáry a už tam dobíhají další spoluhráči. Chytil Šturm a další, někteří se jdou občerstvit, další slávisté využívají toho krátkého přerušení, no krátkého, protože se dlouho zkoumalo video, ale teď se Sadílek, ještě mu bylo dopřáno se zaradovat opožděně.
1: Slyšeli jste Davida Procházku, ono se to opravdu velmi těžko navíc v rádiu komentuje, když rozhodčí sami neví a zkoumají záběry u videa, byla to teda ale perfektně secvičená akce nebo secvičená. Ono na to tolik času nebylo, když mají vlastně teď na tom zásluhu noví muži v barvách Slavie Šturm a Uanda, který dával právě pod sebe do vápna na Sadílka, který tam předskočil obránce Baníku Ostrava a nakonec je to tedy 3-0 pro Slavii. To je poločas hrůzy pro Baník, když si vezmeme v potaz, že Slavia v prvním kole nasázela Slovácku 5 gólů, teď na Baníku už 3, tak zase na druhou stranu ze Slavie jde v úvodu sezony velký strach. Jak je to v jiných duelech, si můžeme teď povědět, protože se nám chýlí ty poločasy první ke koncům, takže teď je duel Liberec Teplice a slovo má Pavel Petr.
2: No a Liberečtí budou dohrávat v 9. Hodou už viděl červenou kartu v tuto chvíli po zákroku na jednoho z teplických hráčů přímo pod tribunou. Zase do něj zajel na Marečka a to znamená, že fotbalisté Liberce vedle vyloučeného Kuše mají dalšího hříšníka, který viděl červenou kartu a tím je tedy v tuto chvíli Hodouš. Tak to je nevídaná situace, aby jeden z týmů viděl tedy červenou kartu a byl už pořadí druhým a to se hraje teprve první poločas. 39. minuta, je to 0-0 v souboji domácího Liberce a také Teplic. Mareček už se zvedá, je tam ošetřovaný, ale co je podstatné, tak už tedy Hodouš zřejmě bude muset definitivně opustit hrací plochu. Ještě možná čeká na to, jestli celá situace nebude zkoumaná u videa, ale vypadá to, že rozhodčí Radina se k tomu nemá, aby celou situaci prozkoumával. Hráči teď té pauzy využívají k tomu, aby se občerstvili, byť tady žádná pauza nebyla na občerstvení, ale ono nebylo potřeba, protože to počasí je tady hodně, hodně příjemné, navíc pofukuje, takže k tomu nebyl důvod. No ale dva hráči domácího Liberce už jsou tedy předčasně pod sprchami od první minuty Kušej a od minuty 38. je to Hodouš, který po zákroku na Marečka tedy viděl červenou kartu. Tepliští mají tedy k dispozici hned dvojnásobnou přesilu. No a teď
1: Pavel
2: už
1: Petr dál komentuje zápas, který tedy góly nepřinesl, ale přinesl dvě červené na straně Liberce, což je tedy opravdu obrovský kontrast oproti prvnímu kolu, když si vzpomenete, jak Slovan vyhrál ve Štruncových sadech nad Plzní euforicky a teď tedy už od 38. minuty hraje v 9 proti Teplicím. Na druhou stranu jedno pozitivu mají oba hráči na celé situaci, jak Vasil Kušej, tak Petr Hodouš budou mít alespoň teplou vodu ve sprchách.
4: S mikrofonem za fotbalem.
1: Tak z pohledu gólu tedy vede David Procházka, který už komentoval v našem pořadu na radiožurnálu Sport 3 Slávie do sítě Baníku. Z pohledu červených karet vede Pavel Petr, nevím, jestli ho dneska někdo trumfne, možná snad ani raději ne, který komentoval dvě liberecké červené proti Teplicím. No a vlastně, co se týče těch událostí, tak možná nejméně jich měl před očima kolega, který komentuje duel Slovácka s Artisem Brno, Adam Kodet. Adam Kodet aktuálně 5 minut před koncem poločasové pauzy, stav a čas.
3: 42. minuta 0-0 mezi Slováckem a Artisem Brno.
1: Jsme zvědaví na to, Adame, jak se bude vyvíjet duel v Uherském Hradišti, možná si to nechytil, ale Slavia vede na Baníku 3-0 a Liberec hraje bez dvou vyloučených proti Teplicím, tak na události tvé utkání možná nejméně výživné.
3: 43. minutě pokračujeme tedy za bezgólového stavu a v zápase, který nepříliš mnoho šancí zatím nabídl. A nabídl také to, že Milanu Hečovi v brance Slovácka podstatně déle než jeho konkurentovi v brance Artisu trvá rozehrávka. Možná i domácí fanoušci už ztrácí trpělivost s těmi dlouhými prodlevami u Milana Heči, který teď stále má balón před sebou, ale stále ho ještě neuvedl zpátky do hry. Ale zatím na to nereagují ani napadající hráči Artisu. Teď se přiblížil směrem k domácímu golmanovi Ndaye, ale jenom tak na oko, aby ho opravdu už donutil rozehrát, což také udělal. Dolžníkov se tam stáhl hodně hluboko a vyváží ten balón po levé straně směrem vpřed. Ještě tam s ním chtěl kombinovat jeden z jeho spoluhráčů, kterým byl Ndefe, který se tam stáhl teď na levou stranu. Ještě se po návratu Behiračeho, který musel být ošetřovaný, úplně přeskupila si ta formace na hřišti pod vedením trenéra Jelínka. Dolžníkov teď s ostrou ranou, nakonec ne, Blahus to byl, který ostrou ranou prověřil pozornost Tadeáše Stopena. Už po několikáté Blahut jakoby už neměl trpělivost s tou nikam nevedoucí kombinací Slovácka a tak už řekl bych podruhé s střední vzdálenosti vypálil. Možná překvapení všech i překvapení Tadeáše Stopena v brance, který na pravé tyči balón vyrazil, ale musel se proletět a bude z toho na sklonku první půle za stavu 0-0 ve 44. minutě rohový kop pro Slovácko. Po další době tedy možná nějaké bližší ohrožení branky Artisu. Havlík už je připravený na levé straně rozehrát svou levačkou. Trávník se tam zbíhá na kombinaci na krátko, která také přichází. Patička Trávníka vyzvala ke kratšímu centru Havlíka, jenomže celou tu situaci dobře vystihl bránící Glosova, který zakopl míč zase do zámezí, takže z toho bude opakování rohu ze stejné pozice. Už to možná vypadá, že jeho místo Havlíka rozehraje Trávník, ale protože Havlík tam zůstává, tak možná po třetí ze čtyř rohů, které Slovácko mělo k dispozici, z toho bude rozehrávka na krátko, i když teď Havlík utíká z té situace a je z toho centr přímo do vápna. Teď se zdálo, že tam je jeden z útočících hráčů zahrál rukou a zdálo se to nejenom mně, ale také rozhodčímu Michalu Panskému, který ruku jednomu z útočících hráčů Slovácka odpískal, takže v poslední minutě prvního poločasu, která je zhruba ve své polovině za stavu 0-0, bude odehrávat míč Tadeáš Stopen ze svého pokutového území. Samozřejmě bude chtít, aby se v prvním poločase balon k němu už ani nepřiblížil, ale ještě se bude hrát 3 minuty, protože tam přece jenom nějaké prodlevy a nějaké to ošetřování a také ta občerstvovací pauza byly. Takže ještě 3 minuty mají oba dva týmy na to, aby pohli se skóre, které zatím zůstává bez gólů.
1: Zatím poklidné odpoledne v Uherském Hradišti, alespoň takhle, když to slyšíme od Adama Kodeta, to daleko větší divočina k vidění u Nisy a ne kvůli tomu, že severní vítr, jak zpívá klasik, je krutý, ale kvůli tomu, že sudí má dneska červené karty, už 2 vytasil pro hráče Liberce. Jak si stojí Slovan v 9 proti Teplicím, to ví Pavel Petr.
2: Stále bojuje a stále odolává nájezdu žlutomodré družiny, tedy teplických fotbalistů. To říkám na začátku 45. minuty, kdy je stav nerozhodný 0-0. Sílí pozbuzování ze strany domácích fanoušků, kteří vycítili, že opravdu musí být dnes dalším hráčem domácího týmu. No a brankář Koubek teď bude rozehrávat necelá minutka, tedy do konce základní hrací doby, ale podle mého názoru minimálně 3-4 minutky rozhodčí Radina k průběhu první půle přidá. Každopádně teď ještě další žlutá karta, která byla udělená. Oni si můžeme říct za pár okamžiků, ale zmínili tedy místní hlasatel, nebo možná spíše teď varoval fanoušky od nepříznivého nebo neslušného skandování. 45. minuta, teď v akci Radosta, ale jeho spoluhráči minuli míč po kutovém území. Ještě se nám znovu snáší centr domácí obránci, ale opět poradila. A poradila si i znovu. A tak to musí Bílek zkoušet doplných. Přihrává, znovu se dostal k míči. No a první poločas nakonec i k mému překvapení bude nastavený pouze o 2 minuty. Přitom se tady delší čas nehrálo, bylo tady ošetřování, byly tady červené karty, ale pochopitelně ten čas, ten je pevně v rukách rozhodčích tohoto duelu. První ze dvou tady avizovaných nastavených minut stále platí souboji Liberec Teplice, stav 0-0.
1: Napadlo mě oglosovat tu informaci o 2 nastavených minutách, že sudí Radina nastavuje za každou červenou kartu Liberce 1 minutu, ale je to určitě kvůli jiným důvodům. Teď míříme na nastavení prvního poločasu duelu Baník versus Slavia, komentuje David Procházka.
0: Už běží 2. ze 4 nastavených minut, Slavia vede 3-0, před malou chvílí mohl zaútočit Uanda, točil se kolem Beveného, nezvládl krokovou variaci, upadl a teď to byla žlutá karta pro Traorého, takže slávisté pro domácího záložníka, takže slávisté budou v těch závěrečných minutách patrně ještě útočit. 3-0 vedou, velmi dobrý výkon v prvním poločase, dominantní, Baníkovci měli 2 šance, kdy mohli dát 2 góly, před malou chvílí to byl Míček, který zůstal na 10 metrech po centru do 16, sám otočil se, vystřelil tvrdě a pohotově, jenže doprostřed branky a brankář Markovič ukázal rukavicemi tu razantní ránu vyrazit před sebe a pak slavistická obrana do bezpečí. Slavistická obrana hraje dnes velmi dobrý zápas, Jurečka s Něngem se do hry prakticky nedostávají. Už běží 3. ze 4 nastavených minut, nastavují si 4 minuty, protože byla pauza. Na napití se v polovině poločasu a také se dlouho zkoumal ten Sadílkův 3. gól. Mimochodem Sadílek na první 2 góly Novaka a Zimy nacentroval z rohových kopů.
1: Věříme, že se na nastavení k Davidu Procházkovi ještě vrátíme. Každopádně pojďme na úplný závěr první půle do Liberce. Slovan versus Teplice, tenhle duel komentuje Pavel Petr.
2: Zhruba 15 sekund by mělo chybět do skončení první půle, ale nakonec rozhodčí Radina usoudil, že zapíská dříve. V tuto chvíli tady končí první poločas, po něm platí stav nerozhodný 0-0, ale připomenu to podstatné, že v domácím týmu už chybí dva vyloučení hráči, a to Kuše a Hodouš.
1: Pavla Petra uslyšíte za chviličku ještě v rekapitulačním vstupu pro posluchače Radiožurnálu, kteří se s námi spojí, takže Pavle, zůstaň napříjmu a my teď míříme ještě pro konečný výsledek první půle do Uherského Hradiště, jak si vede Slovácko proti Arty Sutový, Adam Kodet.
3: Je to 0-0 po první půli, která teď před několika sekundami skončila a která skončila písknutím do píšťalky sudího Panského. Nevěděli jsme příliš mnoho šancí a přímých střel na branku. Od Slovácka je to spíše takové zahazování dobrých příležitostí, překombinovávání a dvě střely ze střední vzdálenosti, z nichž jedna byla velmi nepřesná. Na druhé straně několik dobrých závarů a dobrá pasáž u Artesu, nějakých 5-7 minut, kdy tam létaly střely nebo i centry z píše z pravé strany. Ale nikdo z hráčů gól nedal, nikdo míč do sítě nedostal, takže je to po 45 minutách 0-0 mezi Slováckem a Artisem Brno.
1: I Adama Kodeta uslyšíte za chviličku při rekapitulačním vstupu pro posluchače Radiožurnálu. Adame, těším se na slyšenou, stejně jako při druhém poločase, takže můžeme zamířit na závěr první půle na Baník, který hostí Slávy, ale vypadá to s ní úplně dobře. Více David Procházka.
0: Ano, právě skončil první poločas a Baník prohrál. Soko 0-3, v minutě dostal po rohu Sadílka, do branky míč polský záložník Viktor Novák, třetí gol ve druhém zápase. Nové polské posily, ve 14. minutě opět roh ze stejné straně, Michal Sadílek položil na hlavu Davida Zimy, bylo 2-0, po akci Uandy, která byla odmávána jako offsideová, tak Sadílek z malého vápra z kluzu dal třetí gol, který po zhruba 2-3 minutách zkoumání byl uznán, tak Slavia vede hřišti Baníku Ostrava 0-3 a teď se domácí trenér radí Skuhravý se svým realizačním týmem o střídání.
1: Tak omlouváme se, že za horší technické podmínky Davida Procházky, který snad vstoupí pro Radiožurnál teď následně. Krásný den posluchačům Radiožurnálu. Tři zápasy druhého kola šance ligy od 17 hodin. První z nich je duel Baníku se Slavií, který sleduje v Ostravě Vítkovicích David Procházka.
0: Baník Ostrava prohrává s Pražskou Slavií 3 po prvním poločase. Ve třetí minutě se prosadil Novák po rohovém kopsaji.
1: Omlouváme se posluchačům Radiožurnálu, technický problém na trase Ostrava Vítkovice Praha, ale abych to řekl přesně, Baník Slavia po půli 0-3, branky za Slavii Novák ve třetí minutě, Zima ve 14. a Sadílek v 35. Míříme do Liberce, kde utkání Slovan Teplice sleduje a komentuje Pavel Petr.
2: První poločas gol nenabídl, skončil 0-0, co je ale podstatné. Domácí už dohrávají bez dvou vyloučených hráčů. V první minutě byl po faulu a po ostrém skluzu vyloučený je Kušej. No a v minutě 38. následoval Hodouš po zákroku na Marečka. Do druhé půle mají tedy tepliští fotbalisté výhodu dvou mužů v poli. Adam Kodec, zápas Slovácko, Artis Brno.
3: Ani v Uherském Hradišti na stadionu Miroslava Valenty gól nepadl v první půli, ale řekl bych, že možná trošku blíže k němu měli hráči Artisu Brno, kteří zhruba v polovině první půle měli velmi dobrou pasáž, několik zajímavých centrů nebo zakončení z pokutového území, ale nakonec toho nebyla ani jedna střela na branku, spíše nepřesné pokusy. Na druhé straně sice Slovácko vystřelilo na bránu Tadeáše Stopena třikrát, ale byly to pokusy ze střední vzdálenosti, které ho nemohli nějak výrazně ohrozit nebo rozházet. A spíše z toho byly nepovedené kombinace, buď překombinované, anebo zakončené velmi nepřesně ze strany Slovácka. Takže nepříliš zatím atraktivní utkání, co se týče šancí na obou stranách, snad se to v druhé půli změní. Poté první je to mezi Slováckem a Artisem Brno 0-0. Z Uherského Hradiště Adam Kodet, Radiožurnál.
1: Můžeme připomenout, že druhé kolo fotbalové šance ligy bude pokračovat i v sobotu večer, tedy dnes o 20 hodin, kdy začne duel Plzně s brněnskou zbrojovkou, a to v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Krásné odpoledne na Radiožurnál.
4: Fotbalové mistrovství světa už je minulostí.
5: I další sezóna ale nabídne hodně zajímavých okamžiků a spoustu emocí.
6: Dlouhé autové vhazování až do pokutového území, kde jsou Češi navazeni na malém vápně. Ten balón padá ke gólu. Ladislav Krejčí po dlouhém autu Vladimíra Coufala dostává v 50. 59. minutě. Česko na vedení.
4: České fotbalisty po neúspěšném světovém šampionátu čekají na podzim náročné duely v elitní skupině Ligy národů. A Radiožurnál Sport u toho nebude chybět.
5: Stejně tak s námi můžete být u všech zápasů českých klubů v pohárové Evropě.
4: Hlavní fázi Ligy mistrů si druhý rok po sobě zahraje Slavia.
7: Jsou ty věci nebo milníky, kterých bych ještě chtěl dosáhnout tady se Slaví a mezi to určitě patří to, že jsme prostě nezískali 3 body v té Lize mistrů, to budu mít pořád v hlavě a pořád jako nějaký cíl před sebou.
5: Těšit se můžete nejenom na Ligu mistrů a evropské poháry, ale také znovu na přímé přenosy ze všech zápasů fotbalové šance ligy.
4: Ta bude v této sezóně i s dvěma nováčky z Brna, Zbrojovkou a Artisem.
8: Postupnýma krokama jdeme vlastně k tomu, aby jsme ten klub právě adaptovali v té Lize, to bude prostě jednoznačný cíl.
9: Je to pro nás obrovská challenge, ale my do toho půjdeme s pokorou.
5: Pokud nechcete přijít o žádný důležitý gól, poslouchejte Radiožurnál Sport.
4: S námi budete živě opravdu na všech stadionech.
5: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 17 hodin 59 minut posloucháte Radiožurnál Sport, který se za pár minutek zase vypraví na tři prvoligové fotbalové stadiony, kde začnou druhé poločasy tří rozehraných zápasů druhého kola nejvyšší domácí soutěže. Po prvním poločase Baník Ostrava prohrává s Pražskou Slávií 0-3. V dalších dvou duelech je po prvních 45 minutách skóre vyrovnané. Slovan Liberec Teplice i Slovácko Artis Brno 0-0. Nutno všem podotknout, že v onom utkání dvou severočeských týmů, tedy Slovanu Liberec a Teplice, mi už padly dvě červené karty, obě na straně domácího Slovanu, který to tedy ve druhém poločase bude mít hodně komplikované. Nesmíme zapomenout za to, že už za pár sekund začnou také dva zápasy šance Národní ligy. Kroměříž nastoupí proti Ústí nad Labem a Třinec se utká s Jihlavou. A teď také jedna aktuální fotbalová zpráva spoza kanálu La Manche, neboli z britských ostrovů. Podle agentury Reuters se totiž Daniel Křetínský, jinak majitel pražské Sparty, největším akcionářem fotbalového West Hamu nestane. Předsedkyně Vanessa Goldová mu svých 25% a 1/10 k tomu tedy akcí neprodá. Tolik informace, ke které samozřejmě v průběhu dalšího vysílání jediného čistě sportovního rádia v Česku přidáme další informace.
1: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.

0: 18 hodin a 3 minuty na Radiožurnálu Sport můžeme přispět k sobotnímu, pomalu už podvečeru, jednou novinkou cyklistickou, protože jednorázový závod kategorie World Tour San Sebastián, který měřil skoro 222 kilometrů, nakonec vyhrál Remco Evenepoel, tedy Belgičan, jeden z těch největších favoritů, který tedy naplnil očekávání a dojel si pro velmi cenné vítězství, když dokázal porazit ve stejném čase do cíle dojezdivšího Richarda Carapase z Ekvádoru. Zúčastnil se také Jan Hirt, tedy český cyklista, který nakonec dojel na 29. místě.
1: S mikrofonem za fotbalem.
0: Ano, a konkrétně za zápasy druhého kola nejvyšší domácí fotbalové soutěže. Už víme, že ve včerejší předehrávce dokázala pražská Sparta naplnit roli favorita a tak trochu tedy dala zapomenout na tu úvodní porážku z Brna ze stadionu Zbrojovky. Spartané zvítězili nad Zlínem 3-1, když kvíře nakročili už prvním poločase, kdy se trefil Scott Irwin, dával svou první branku ve své kariéře v české nejvyšší soutěži. Kapitán Lukáš Haraslín potom neproměnil penaltu a Zlín tak dokázal vyrovnat zástuhou Šmigy, ale potom posila z Norska, tedy Brunes, no a potom ještě Karabec během 6 minut, Karabec skóroval z penalty, překlopili tedy na stranu Sparty ony pomyslné misky vah a tím pádem tedy Spartané zvítězili nad Zlínem a to v poměru 3-1. No a dnes tedy na programu celkem 3 zápasy, jeden z nich už rozehrál svůj druhý poločas, konkrétně mám na mysli souboj, ve kterém proti sobě jdou tedy Slovácko a Artis Brno. A tenhle duel má na starosti Adam Kodet.
2: 46. minuta, tedy ta první ve druhé půli. Slovácko hraje s Artisem nerozhodně 0-0. A i když teď Milan Heča si dal docela rychlou rozehrávku na jeho poměry v dnešním zápase, tak ten balón, i když byl dlouhý, tak nenašel nikoho z jeho spoluhráčů a obloukem se k němu zase vrátil. Teď už je Heča zase někde na polovině obrané půlky s balónem, stahuje se k němu Alegé, rychlá zasekávačka od Heči a rozehrávka. Celá na hraně rizika se někdy pohybuje brankář Slovácka, ale zatím to zvládá a i když přišla ztráta jeho spoluhráčů, tak balón se vrací až úplně ke koncové čáře, kde si ale pro něj dříve než bránící hráči Slovácka se běhl Alegé, počkal, než mu Ndaye a Adediran doběhnou do pokutového území a snažil se najít hlavu jednoho z nich. I když ten míč skončil někde mezi nimi, tak Ndaye přece jenom na dálku tleská Alegé mu hlavně asi za ten sprint, protože vypadalo to, že to je bezpečně zvládnutá situace, buď pro bránícího Stojčevského, který se tam vracel, nebo i pro brankáře Heču, ale mnohem rychleji tam byl Alegé. Jeho centrále proskákal skrz šíři celého hřiště do autu, který teď rozehrál Slončík. Slončík posunul balón z autu na...
0: Druhý poločas už začal také v Liberci, kde domácí Slovan je ve velmi složité situaci. V prvním poločase totiž dva jeho hráči dostali červené karty a tak proti Teplicím hraje Liberec pouze v 9. Slovo má Pavel Petr.
3: Ano, je to tak, teď už se hraje aktuálně 46. minuta, pomalu 47. stav je 0-0. Připomenu to podstatné, že už v minutě první byl vyloučený po faulu Kušej. No a poté to byl také ve 38. minutě Hodouš po dalším nedovoleném a tvrdém zákroku. Musím zmínit, že oba ty zákroky byly bez předchozího napomenutí žlutou kartou. No a tak tedy hodně složitá situace pro domácí Liberec, který dvakrát vystřídal do druhé půle, přišli Stránský a Lexa, na hostující straně Švanda, to jsou tedy posily do toho druhého poločasu. Zatím se nemění ten obraz hry a je to logické, protože samozřejmě Tepliští útočí, teď se dostávají před pokutové území a už...
0: Fotbalisté Slávie hrají v Ostravě o 11. ligové vítězství nad Baníkem v řadě. Stav a čas zápasu řekne reportér David Procházka.
4: 47. minuta, Baník Slavia 0-3, teď Pavel Petr, zápas Liberec Teplice.
3: 47. minuta, stav je nerozhodný 0-0, Liberec bez dvou vyloučených hráčů. Adam Kodec, Slovácko, Artis Brno.
2: 49. minuta, gol zatím nepadl, takže je to 0-0 mezi Slováckem a Artisem Brno. Z Uherského Hradiště Adam Kodet, Radiožurnál.
0: Dnešní program druhého kola šance ligy uzavře souboj plzeňské Viktorie se Zbrojovkou Brno. Od 20 hodin uslyšíte v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Veslařky Pavla Flamíková s Anou Šantrůčkovou získali stříbrné medaile na mistrovství Evropy v kategorii dvojek bez kormidelnice. V italském Vareze byly rychlejší jen Rumunky Adamová s Radišovou.
1: S mikrofonem za fotbalem.
0: Krátké zprávy i pro posluchače Radiožurnálu a na Radiožurnálu Sport v 18 hodin a 8 minut pokračujeme třemi rozehranými zápasy nejvyšší domácí fotbalové soutěže. Baník Slavia a reportér David Procházka.
4: 48. minuta zápasu, Baník Slavia 0-3. Už jsem říkal, že v poločasové přestávce se celkem 4 hráči na hrací ploše vyměnili a sice stojící Chaloupek odstoupil, který nastoupil s ovázanou rukou, takže možná nebyl úplně v pořádku. A místo něho už je na hrací ploše Francouz Nguessan a hned při střídání připravil trenér Skuhravý, trenér Baníku Ostrava, který stáhl Planku, Jurečku a Chaluše ze středu obrany. Do středu obrany se zatáhl Noga a na hrací plochu přišli Trinidadian Gilbert, Kubala a také Mušak, který se teď snažil prosadit přes Sadílka, ale Sadílek byl příliš blízko u domácího záložníka. Teď ale Skiba vybojoval ve skuzu balón. Myslím si, že čistě, i když tam zůstává teď ležet jeden ze slávistů, Baníkovci pokračují v akci, ale špatná přirávka na paty Bevenemu a teď se rozhodčí Volek jde podívat na slávistu, co mu je patrně v tom skuzu. Když Skiba vybojoval balón čistě, tak tam došlo nějak.
0: Davida Procházku můžete poslouchat v nepřerušovaném přímém přenosu utkání mezi Baníkem a Slaví na internetu stránky iRozhlas.cz a Radiožurnál Sport.cz a nebo také mobilní aplikace Můj rozhlas. To je vaše volba, pokud chcete být u každého momentu duelu, na kterém je také největší česká hokejová hvězda současnosti David Pastrňák, který jak jinak než tedy podporuje svůj oblíbený Baník, ale tomu to v dnešním utkání tedy, jak slyšíme, moc nejde. Komu to také moc nejde, ale na body klidně ještě může dosáhnout, to je Slovan Liberec, který si ale sám komplikuje situaci v zápase s Teplicemi. Pokračuje reportér Pavel Petr.
3: 50. minuta, stav utkání zůstává nerozhodný 0-0. Je tady v pořadí sedmý roh teplických fotbalistů. Před pár okamžiky to byl Čermák, který nedosáhl ve finále na koncovku, jakou by si přáli hosté, tedy na tu gólovou. A teď naopak míří dopředu Lexa, ale zastavil se, vrátil zpátky na Masopusta. Teď znovu Lexa, který to zkouší po pravé straně, snažil se i přihrávat směrem dopředu, ale proti obraně Teplici v tuto chvíli neporadil. Ono hrajete v 9 lidech, takže to není snadné se dostat do nějakého přečíslení a vůbec do nějaké akce, ale pravdou je, že Tepliční, přestože už od první minuty hráli bez jednoho vyloučeného a poté od 38. minuty bez také druhého, si zatím žádnou velkou šanci v tomto zápase nepřipsali. No a také se do ní nedostali díky perfektní obraně, kterou zatím Liberec v čele s stoperem.
0: A když nejsou šance, tak samozřejmě nemohou padat ani góly. Proto Slovan Liberec Teplice stále 0-0. 0-0 bez gólu, to bylo naposledy i při naší poslední návštěvě duelu mezi Slováckem a Artisem Brno. Jestli se už něco změnilo, tak to už necháme na Adamu Kodetovi.
2: 52. minuta, skóre se nezměnilo, takže hrajeme stále bez gólu 0-0, ale rozhodně Slovácko mělo teď po dvou situacích mnohem blíže střelení branky než za celou první půli. Nejprve z otočky velmi nebezpečně po přímočaré akci a po dvou dotecích vlastně od brankáře Heči a z toho českého zakončoval Mierkos. A potom také už z pokutového území zblízka také z otočky střílel na blížší tyč Trávník, ale první střela šla nakonec těsně mimo a druhou polapil brankář Tadeáš Stopen, který bude teď možná zase v permanenci, protože tam přišel brněnský faul a rozehrávka tedy pro hráče Slovácka na útočné polovině, ale kombinace tentokrát nebyla přesná, nebo lépe řečeno ji zhatil Plechatý, který se dostal přes Mierkose a odkopl balon z jeho moci. A teď je další souboj, vzbudil emoce na stadionu Miroslava Valenty, protože Alagie tam Adediran to byl, který povalil Postarinova u postraní čáry a my si asi žádali minimálně
0: 12 minuty odehráno ze dvou zápasů druhého kola druhé nejvyšší domácí fotbalové soutěže, tedy šance Národní ligy, a Ústí nad Labem už vede v Kroměříži 1-0. Stav souboje mezi Třincem a Jihlavou se tedy v úvodu nezměnil a zůstává nerozhodný 0-0. Jdeme do Ostravy. Domácí Baník se snaží ve druhém poločase něco udělat v zápase proti úřadujícímu šampionovi, protože v prvním poločase to byla ze strany Baníku hodně nepovedená záležitost a 3 inkasované góly. Slovo má teď reportér David Procházka.
4: 52. minuta končí, Baník Ostrava stále prohrává s Pražskou Slavií 0-3, teď je ošetřován Uanda u levé postranní čáry. Domácí publikum trošku bouří, že si mohl lehnout i za postranní čáru, ale rozhodčí Volek nechal povolat dva ošetřující muže ze slavistické lavičky a Uanda už je v pořádku. Ale tentokrát už musí za postranní čáru a musí počkat, až dostane od rozhodčího povolení. Baníkovci mezi tím rozehráli, protože už měli rozehrávat předtím, ale došlo k tomu ošetřování. Míček, který měl velkou šanci, mohl dát první ligový gól, stoper Baníku, Mladík, který teď rozehrál další akci na Něnga. Něng se snaží prosadit přes Novaka, ale přispěchal mu na pomoc Isife, takže Něng bojuje se dvěma slávisty. Nakonec to zvládl a odezdal zpátky Siňavskému. Siňavský nachází Traorého před 16. A teď už čerstvý muž, už Mušak. Mušak pálí z levé strany. Brankář Markovič by byl bezbraný, ale ta rána mířila těsně nad břevno. Byl na opačné straně Markovič a Mušak si navedl míč na levou stranu, na levou nohu. A vystřelil technicky, ale těsně nad, takže Baníkovci už měli v zápase tři slušné možnosti. Ta to byla možná největší, protože Mušak měl dost času na tu střelbu, na rozdíl od Něnga.
0: Ale zatím se toho čestného úspěchu tedy fotbalisté Baníku v zápase se Slaví, který by klidně mohl ten duel zase ještě výrazněji zdramatizovat, nedočkali. Čeho se dočkali? Hlavně tedy fanoušci na tribunách stadionu Unisi v Liberci v zápase domácího Slovanu s Teplicemi. To může nejlépe posoudit Pavel Petr.
3: 55. minuta, první rohový kop v zápase pro domácí, Lexa ho zahrává, stav 0-0, no a poté v pokutovém území to byl souboj, ze kterého ale nakonec vítězně vychází fotbalisté Teplic, protože se bude kopat od jejich branky, Matouš Trmal může za pár okamžiků rozehrát. Jeden z libereckých hráčů tam ještě zůstal ležet na trávníku, ale už se zvedá i za pomoci rozhodčího Radiny. A tak se může bez dalšího přerušení pokračovat dál. Golman Trmal se rozhlíží, zatím znovu to musím zopakovat, přestože hrají Tepličtí už řádný čas nebo proti týmu oslabeném o dva vyloučené hráče, tak se prakticky nedostali k tomu, aby zakončili, aby ohrozili brankáře Koupka, který si snad nepřipsal jediný zákrok, kterým by musel podržet svůj tým, pochopitelně pokud pominu centry, který k němu letí třeba z rohových kopů. Na pozoru musí být domácí kapitán a golman v jedné osobě také v tuto chvíli.
0: Tepličtí fotbalisté tedy zatím nedokázali v Liberci využít výhodu toho, že mají na hřišti o dva muže navíc. Ale samozřejmě ještě nějaký ten čas na to, aby duel dotáhli do vítězného konce mají. Slovácko Artis, zápas, ve kterém se také čeká na prvního úspěšného střelce. Pokračuje Adam Kodet.
2: 57. minuta, nadále je to 0-0 a o to i po rohovém kopu, který před několika vteřinami zahrával Martin Pospíšil, teprve druhý roh Artisu za celý zápas a dopadl stejně jako ten první, tedy ne příliš nebezpečně a hlavně ne žádným zakončením, protože pro ten balon, který tam od Pospíšila zamířil do vápna, si došel Milan Heča a vyboxoval ho a následně ho jeho spoluhráči dostali co nejdále od vlastní branky, tak aby nehrozilo žádné nebezpečí a nehrozila změna skóre, která zatím stále nepřichází. Stále je to 0-0 mezi Slováckem a Artisem. Domácí hráči budou teď rozehrávat a bude to Slončík po jednom z faulů na obrané polovině Slovácka. A bude to, ano, Šimon Slončík, který rozehraje po tom, co obdržel první žlutou kartu Ndaje tohoto zápasu. A možná se teď bude muset dát na některé ty souboje pozor. Nakonec to byl Heča, který poslal dlouhý balon po posunutí od Slončíka směrem vpřed, ale nedopadlo to úplně slavně pro Slovácko a po sérii soubojů končí balon v autu, který bude rozehrávat Artis ze své obrané poloviny, konkrétně je to krajní obránce Fuli, který posílá, tak jak už je zvykem v tomhle zápase, dlouhý balon, ale do prostoru, kde nebyl nikdo z jeho spoluhráčů, místo toho tam byl Slončík, který odlavičkoval balon dopředu na Kostadinova, který si ho sklepával, ale nepřešel přes Karlena. Přece jenom se ale míč odrazil zpátky na kopačky hráčů Slovácka. Trávník rozděluje doleva na Defeho. Defe posouvá na Stojčevského, který tam je zase hodně vysoko.
0: Stále tedy se čeká v zápase mezi Slováckem a Artisem na první gól. To v Ostravě tam padly branky už tři, ale drtivá většina fanoušků na tribunách z toho radost neměla. Baník Ostrava versus Slavia Praha, reportér David Procházka.
4: 57. minuta, Baník Ostrava, Slavia Praha 0-3. To skóre stále platí z prvního poločasu. Teď už se slávisté nedostávají ve druhé půli do šancí. Baník už měl jednu. Mušak pálil spoza 16 levačkou. Technicky ale přestřelil slavistickou branku. Ale slavisté, řekl bych, dále kontrolují ten zápas, i když baníkovci jsou teď přece jen odvážnější, útočnější, ale slavisté stále pevní v obraně. 58. minuta. Brankář Jedlička, domácí golman, kapitán, dostal balón, Míčkovi ho poslal na levou stranu, Míček uniká Provodovi, přenechal balón Siňavskému a teď Siňavský opět nakopává, ale ten balón je přetažený, tam Měnk nemůže jít ani do souboje se Zimou, Zima jen zkontroloval, nechal brankáři Markovičovi. 58. minuta, Baník Ostrava, Slavia Praha, 0-3. Provod teď vysouvá Isifeho po pravé straně. Isife v situaci 3-2 jsou slavisté. Balón na zadní tyč, Jedlička musí zasáhnout, ne nakonec tam byl Bevene. Před Sulejmanem odpálil míč na rohový kop a ze dvou rohových kopů už dnes slavisté udeřili. A teď to bude znovu Lukáš Sadílek z levé strany. 58. minuta, pomalu končí. Nad stadionem se už trošku stahují mraky, možná i na Moravu a do Slezska přijdou bouřky z Čech. To dusné počasí teď trošku polevuje, protože sluníčko už teď nesvítí na hrací plochu a Sadílek bude zahrávat v 59. minutě. Rohový kop z levé strany, Provod chytil, Angesan se budou rozebíjat ze zadních pozic, Skiba tam byl, domácí obránce a míč je pryč ze 16, ale znovu ho mají slávisté. Konkrétně Šturm předává Sadílkovi, který se mezi tím od rohového praporku přesunul co nejrychleji mimo offsideovou pozici.
0: Pro nezehrané zápasy druhého kola fotbalové šance ligy mají za sebou hodinu hry. No a Slavia Praha vede jasně na půdě Ostravy. Naopak další dva duely jsou vyrovnané. Ale to, že se tedy tepličtí fotbalisté zatím nedokázali prosadit proti Liberci, to je určitě musí hodně trápit, protože liberečtí už mají dva vyloučené hráče ze stadionu. Unisit se znovu hlásí Pavel Petr.
3: Je to tak, je to 0-0 a to už se hraje 60. minuta hodinu hry, tedy mají aktéři tohoto duelu za sebou. Další žlutá karta po faulu, tentokrát na domácí straně, co je ale podstatné, před pár okamžiky zahrávali domácí a přímý kop, bylo to těsně před hranicí pokutového území, ale z této situace nikdo z nich nedomácí a přímý kop, bylo to těsně před hranicí pokutového území, ale z této situace nikdo z nich nedokázal skorovat. Nejprve tam byl umístěn

0: a v 61. minutě tedy Mareček, možná tam byla ještě nějaká teč, Mareček spoza pokutové území pálil, tečovaná střela skončila za zády branka domácích Koupka. No a Teplice jdou tedy na Stadion Unisy do vedení 1-0.
1: Omlouváme se za drobné výpadky ve spojení s Libercem, snad to bude všechno v pořádku, ale to nejpodstatnější jsme samozřejmě zaznamenali. Tepličtí fotbalisté tu dvojnásobnou přesilovku proti domácímu Slovanu využili a vedou 1-0. Teď je otázkou, jestli padne konečně také nějaký ten gól v posledním dnešním utkání, ve kterém zatím nikdo neskóroval. Slovácko Artis Brno a reportér Adam Kodet.
2: 63. minuta, gól stále nepadlo, takže je to stále 0-0 mezi Slováckem a Artisem. Golman Slovácka Milan Heča teď rozehrává dlouhý balón na Dolžníkova. Mířil přímo do vápna, kde musel Dolžníkov podstoupit souboj s Plechatým a Plechatý ho vyhrál, ale balón se k Dolžníkovovi odrazil znovu, jenomže teď už tam měl Dolžníkov před sebou dva bránící hráče, kromě Plechatého také Šimka, který mu tam přišel jakožto jeho kolega ze stoperské dvojice vypomoci a přes ně dva Dolžníkov neprošel. Stále ještě ale u míče hráči Slovácka. Havlík vytáhl ten balon z pravé strany až někam na osu hřiště. Pak do toho celého vlétl ještě Behirače, který vypadá to, že byl faulován místo toho, aby nějak kloudně vystřelil. A potom, když se ještě pokračovalo ve hře, tak takovým obloučkem ohrozil Dolžníkov branku Stopena. Oba dva lončtí spoluhráči ze Sigmy Olomouc teď proti sobě, ale ještě se tam teď řeší zdravotní stav Behiračeho, který nevím, jestli tam byl.
1: A tak necháme tedy, aby na Slovácku se řešil zraněný hráč. My budeme řešit zase zápas, který je v plném proudu, neboli duel mezi Baníkem Ostrava a Pražskou Sláví. Zase nás na tenhle duel vezme reportér David Procházka.
3: 62. minuta pomalu končí, Baník Ostrava zahrával rohový kop, ale nakrátko a navíc teď přišel o balón, takže můžou Slávisté dopředu, ale i Sife nespracoval přihrávku od provoda a tak budou Baníkovci pokračovat v hazováním, ale až po dvojím střídání, kdy do hry půjdou další dva čerství Slávisté, Šranc a Ajahosi a končí Chytil, takže Šranc půjde patrně na hrot.
1: O tom, jak to střídání proběhne, pokud máte zájem, můžete slyšet od Davida Procházky na internetu, na stránkách iRozhlas.cz a Radiožurnál Sport.cz a nebo také v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Najdete odkaz na nepřerušovaný přímý přenos a to samozřejmě platí i o dalších dvou právě hraných zápasech. My ve vysílání Radiožurnálu Sport v 18 hodin a skoro 24 minut míříme na souboj mezi Libercem a Teplicemi. Pokračuje Pavel Petr.
0: 64. minuta, stav 0-1 z pohledu Liberce, který hraje oslabený o dva hráče. Potvrdím jen má slova, že tím gólovým mužem byl Lukáš Mareček, který se prosadil střelou z dálky z nějakých 16, možná 18 metrů. Teď už je na hřišti také Daniel Mareček, takže si budeme muset dávat pozor na to, který že z Marečku právě je na hrací ploše. Podstatné je to, že do další šance se mohl dostat Pulkrab, ale ten fauloval ve finále. A tak je tady šance také pro domácí hráče, aby se nadechli k protiútoku. Další nedovolený zákrok, což se pochopitelně libereckým nelíbí. Dožadovali by se dalšího karetního trestu, ale rozhodčí Radina je v tuto chvíli jasně přesvědčený o tom, že k tomu zákroku, jehož terčem byl Kajondo, není potřeba udělovat dál další tresty.
1: První kolo nejvyšší domácí fotbalové soutěže bylo zajímavé samozřejmě v mnoha záležitostech, ale třeba také tím, že se v něm nezrodila ani jedna remíza. Teď to může být první, pokud tedy v zápase mezi Slováckem a Artisem to dopadne tak, jak to zatím vypadá, že by mohlo. Pokračuje reportér Adam Kodet.
2: Slovácka. 66. minuta, nadále je to 0-0, ale Slovácko působí ve druhé půli velmi zlepšeným a aktivnějším dojmem než v té první. Před malou chvílí nakonec zazvonila tyčka po zákroku Tadeáše Stopena, kterého prověřil zblízka po standardní situaci z dorážky Stojčevský a potom byl nebezpečný ten následný roh. Stále ještě teď hráči Slovácka s balónem kolem branky soupeře. Trávník centruje do vápna, kde byl připravený Kostarinov i před ním Njarkos, ale ten centr nebyl úplně přesný. Nakonec ho hlavou odvrací Šimek. Stále ale hrají domácí hráči, když už vytáhli tu hru až někam směrem ke středovému kruhu, kde je stoper Behirače, který už řešil několik drobnějších zdravotních problémů v tomhle zápase, stále je připravený hrát a teď sleduje Dolžníkova, svého spoluhráče, který na levé straně se snažil odcentrovat a znemožnil mu to.

0: Glosova, ale od něj se odrazil míč zase za koncovou čáru, takže z toho bude další rohový kop. Tentokrát místo Trávníka k exekuci míří Havlík. 67. minuta, nadále je to 0-0 mezi Slováckem a Artisem. A ten vlastně pořádně ještě Milana Heču ve druhé půli neprověřil. A hraje se téměř výhradně na útočné polovině Slovácka a spíše kolem branky Tadeáše Stopena. A hrát se tam bude i teď, protože Havlík už má připravený balón u rohového praporku a svojí levačkou ho bude posílat do pokutového území, což se děje právě teď. Nízkoletící balón končí zase na hlavě připraveného stopera Artisu Brno Šimka, ale ten zase odlevečkoval balón jenom zpátky k Havlíkovi. Dolžníkov může pálit spoza vápna, také to dělá. No teď to vypadalo, že možná zasáhl bránící Foli ten míč rukou, ale nakonec ho trefil do hlavy, ale možná trošku riskantní, protože stopen v brance Artisu si pro ten balón šel a ještě těsně předtím se ho snažil.
1: Zajímavý moment v zápase mezi Artisem a Slováckem, ale to nejdůležitější zase nepřišlo, tedy střelený gól. A tak na Radiožurnálu Sport jdeme zase na další rozehraný duel druhého kola fotbalové šance ligy. Baník Ostrava versus Slavia Praha a David Procházka.
2: Baník Ostrava měl před malou chvíli další velkou šanci. Na jejím konci Holzer přestřelil branku Slavie a proto stále platí 3-0 pro Slavii Praha. Toto skóre platilo už po prvním poločase. Slavia ve druhém poločase, řekl bych, kontroluje hru. Baník Ostrava sice už měl dvě, možná i tři gólové situace, ale nedokázali proměnit na rozdíl od pražské Slavie. A ta teď může dopředu po akci šance s provodem, provod z pravé strany, přihrává Aja Osimu do 16, ale ten byl odstavený a bude to odkop od branky. Řekl bych, že Aja Osi steká, že to měl být rohový kop, ale myslím si, že jeho trefil ten balon po té průnikové přihrávce. A tak budou Baníkovci pod kouřovou clonou zakázané pyrotechniky rozehrávat z vlastní 16. Noga, který se zasunul po střídání Chaluše do prostřed obrany, rozehrál na brankáře Jedličku, na kapitána týmu, a teď Gilbert zpracoval na prsa pro Něnga, ale ten tu přihrávku přeběhl.
1: Jak jsme slyšeli od Davida Procházky, Baník marně usiluje o gol, který by třeba mu ještě dal nějakou tu naději na bodový zisk v utkání proti Slavii. A tak tedy necháme Baník snažit se, vy to můžete poslouchat na internetu nebo také v mobilní aplikaci Můj rozhlas a míříme do Liberce na stadion Unisy, kde je doma Liberec, tedy Slovan, a dnes hraje proti Teplicím. Za dohledu Pavla Petra.
3: Zatím hraje a prohrává 0-1 na začátku 69. minuty. Připomenu dvě vyloučení hráči, Kušej a Hodouč na domácí straně. A teď také devátý rohový kop Teplických, který bude zahrávat Čermák. Běží mu tam na výpomoc Radosta. Čermák už si pokládá ten míč do rohového čtvrtkruhu. Má to na levačku, to znamená, že by se míč měl v jeho případě teď v tuto chvíli snášet směrem k brance, kterou hájí Koubek. To se také stává v tuto chvíli. Kdo tam bude nejvýše? Vypadalo to na stopera Hulku, ale ten nakonec nechal proletět ten balon za sebou a míč skončil za brankou. Je tady střídání na domácím týmu.
1: A je tady střídání ve vysílání Radiožurnálu Sport. Slovácko a Artis Brno. Týmy, které v prvním kole prohrály, a tak vzájemný souboj může a také přinese některému týmu první body v téhle sezóně, a nebo si po bodu odnesou oba. To je otázka, na kterou nám ještě ne teď, ale za pár minut odpoví Adam Kodeta. My mu dáme slovo i teď. Adame.
0: 71. minuta, 0-0 je to nadále po sérii velkých šancí Slovácka a také standardních situací kolem branky Tadeáše Stopena, ale teď ze zajímavé pozice musel zakročit i brankář Slovácka Milan Heča, protože jen co se z toho tlaku Artis dostal, tak z dobrých skoro 40 metrů z dálky střílel takovou přízemní ránu Adedy ráno z otočky, protože viděl, že Heča, tak jak je jeho zvykem, je hodně mimo svoji branku, tak to zkusil a Heča se tam musel vracet do vápna a vyrazit ten balón. Potom si pro něj taky došel v pohodě, protože tam nikdo z dalších hráčů Artisu nebyl, ale Adediran to zkusil, protože si je moc dobře vědomý, že Heča velmi často v zápase je mimo svou branku a hlavně úplně mimo své pokutové území. Ale nadále tu zůstává bez gólů v zápase mezi Slováckem a Artisem, který teď poprvé také bude střídat. Do hry se chystá Fomba
1: ale... Samozřejmě už se hraje zhruba 70. 71. minuta na každém stadionu, takže trenéři se snaží nějakým způsobem ještě sestavu, jak se říká, občerstvit, nasadit čerstvé hráče, takže střídání je teď v zápasech na všech třech stadionech velmi častým jevem. A tak je střídání častým jevem i ve vysílání radiožurnálu Sport. Teď míříme tedy na utkání mezi Baníkem Ostrava a Pražskou Slávií. Slovo má David Procházka.
2: 70. minuta pomalu končí a končí také občerstvovací pauza obou týmů. Baník Ostrava, Slavia, Praha 0-3. Oba dva týmy teď, i když se zatáhlo nad stadionem, tak přivítali další možnost občerstvit se, napít se, polít se hlavu, omít si obličej, protože to dusné počasí opravdu vysává síly z hráčů. A teď Roman Skuhravý pozbuzoval ještě své mužstvo Baníku Ostrava, protože ten výkon ve druhém polčase je maličko lepší než v tom prvním. Ale zase na druhou stranu, přiznejme si, slávisté za stavu 3-0 už se nikam dopředu extra moc neženou. 71. minuta a bude se znovu rozehrávat. Baníkovci mají míč rozhodčího, Skiba bude u půlcí čáry přihrávat Mušakovi, který si zbíhá pro balón nakrátko. Mušak mezi třemi slávisty vrací střednímu obránci Nogovi, ten byl pod tlakem a teď musí zpátky za balónem, ale ten bude mít brankář Jedlička, který ho zkontroluje, nechá ho doputovat za brankovou čáru, protože to bylo mimo 16.
1: Cestu z Ostravy do Liberce ve vysílání radiožurnálu Sport máme už, myslím si, pěkně prošlapanou, tak se ji vydáme zase znovu na utkání mezi Slovanem Liberec a Teplicemi. Nás pravidelně bere Pavel Petr.
3: Je to tak, 72. minuta, stav 0-1. Před pár okamžiky další nedovolný zákrok na straně domácích, do toho střídají Stránský, který se opřel do Čermáka, tentokrát se to obešlo bez karetního trestu, ale co je podstatné, samozřejmě pokračuje ten tlak teplických fotbalistů. Radosta Umíče už před pokutovým územím s Půlkrabem si ale nerozuměli a teď se tam otvírá prostor také pro domácí, konkrétně pro Juliše, který může postupovat sám na branku, jenže poté to byl jeden z hráčů Teplic, který mu vystavil, tak říkajíc, stopku. Pokud se podíváme do zápisu o utkání, tak to byl Ryznič. Zápětí domácí fotbalista neudržel, tak říkajíc, nervy na úzdě, fauloval. Další žlutá karta pro domácího hráče. No a právě Stránský dostává v tuto chvíli žlutou kartu. Už slyšíme také počet diváků, kteří přišli na tento zápas, ale to nás pochopitelně zajímá daleko méně, než je v tuto chvíli situace na hřišti, kdy Stránský tam opravdu nepříjemně zajel a může být rád, že z toho předchozího diskutování s rozhodčími neviděl už druhou žlutou kartu. Každopádně 4700...
1: Hezký podvečer posluchačům radiožurnálu. Nejprve půjdeme na utkání mezi Baníkem Ostrava a Pražskou Sláví za Davidem Procházkou.
2: 73. minuta, Baník Ostrava, Slávia Praha 0-3. Pavel Petr má slovo a zápas Liberec Teplice.
3: 74. minuta, hosté z Teplic vedou 1-0. Adam Konec sleduje utkání Slovácko Artis Brno.
0: V 75. minutě hraje Slovácko s Artisem Brno bez gólů 0-0. Z Uherského Hradiště Adam Kodet, radiožurnál.
1: Ve 20 hodin začne ještě poslední dnešní utkání mezi Viktorií Plzeň a Zbrojovkou Brno. Uslyšíte ho na radiožurnálu Sport, kde právě teď vysíláme pořad s mikrofonem za fotbalem. Posluchačům radiožurnálu přejeme příjemné odpoledne. 18 hodin 34 minuta. Můžeme se zase naplno věnovat dění na fotbalových stadionech a půjdeme tam, kde zatím fanoušci marně vyhlížejí střelu, která by dokázala napnout síť. Neboli Slovácko, Artis Brno a Adam Kodet.
0: 76. minuta, zatím bez gólů, ale Slovácko bude doufat, že teď 9. rohový kop jeho v zápase, který rozehraje z pravé strany trávník, gólem třeba skončí. Skoro všichni jeho spoluhráči připraveni ve vápně, tentokrát ale krátký balon na blížší tyč, na který ani nedosáhl Kostarinov, a i když se tam teď hlásí, že ten balon, který vypadl ze hřiště, ještě někdo z bránících hráčů tečoval, tak sudí Michal Panský si to nemyslí, takže přece jenom trošku klidu teď pro hráče Artisu, kteří jsou v podstatě celý ten druhý poločas, celý těch 20 minut, kterých se hraje, pod soustavným tlakem svého soupeře a opravdu na útočné polovině. Artisu se hraje úplně sporadicky. Zareagoval na to Roman Nádvorník i střídáním, kdy na hřiště místo útočícího nebo ofenzivního Papalelého poslal obránce Harazima, takže bude spíš chtít Artis možná bránit ten výsledek. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Každopádně teď se sice brněnští dostali na útočnou půlku, ale ne s balónem a jenom zase musí nahánět Havlíka, který míří na osu hřiště, posouvá na krátko na Trávníka, zase další výměna mezi těmito dvěma, Havlík pak vysílá za obranu Marinelliho, ale dobře tam zakročil hlavou Plechatý a potom ze střední vzdálenosti vypálil Kostadinov, který se jenom tak smutně ohlédl a zakroutil hlavou, protože ta rána také proti jeho bývalému spoluhráči Solomouce Tadeáši Stopenovi skončila několik metrů mimo jeho branku. Takže Stopen může teď v pohodě rozehrát od své brány. V 77. minutě je to nadále bez gólu mezi Slováckem a Artisem Brno. Vypadalo to, že bude rozehrát.
1: Říká Adam Kodet, samozřejmě za chvilinku se zase k fotbalu vrátíme. Teď je jedna velmi příjemná zpráva, protože juniorka Barbora Bukovská obhájila na mistrovství Evropy horských kol bronz v cross country. Ve švýcarském Monte Ceneri získala svou druhou medaili po triumfu ve čtvrtečním short tracku. Zvítězila domácí favoritka a obhájkyně evropského titulu Anja Grossmanová. Osmé místo obsadila další česká cyklistka Lucie Grohová. A teď pojďme zase zpátky na fotbal. Baník Ostrava hostí pražskou Slávii a vypadá to, že doma body nezůstanou. Slovo má reportér David Procházka.
2: 76. minuta, Slavia stále vede na hřišti Baníku Ostrava 3-0 a teď po srážce tam zůstává ležet, řekl bych, že to je střídající Vlček, který teď schytal nějakou ránu slavistického obránce, a tak opět se bude ošetřovat a nad stadionem jakoby zázrakem v těch potemnělých mracích se opět rozsvítilo slunečními poprsky některé části tribun, ale Baník Ostrava sice ve druhém polčase hraje trošku lépe, ale zatím se ke gólu nedostal a před malou chvílí to byl Ajaosi, který po rychle vozeném autu unikl baníkovské obraně, šel sám na brankáře Jedličku a nepočínal si příliš dobře v tom zakončení. V celém tom úniku, ano, to bylo pořád.
1: Slavia míří tedy v Ostravě k tomu, aby vybojovala druhé vítězství v nové sezóně a zůstala stoprocentní, a k tomu mají nakročeno také fotbalisté Teplic, protože ti po domácím vítězství nad Bohemians dnes mají dobře rozehraný zápas na stadionu Liberce. Pokračovat může Pavel Petr.
3: 78. minuta, Teplice drží vedení 1-0, opravdu mají nakročeno k tomu vítězství. Znovu musím připomenout, že Liberec od první minuty už hrá bez vyloučeno Kuše, ve 38. uděl červenou kartu také Hodouš, takže tady převaha dvou hráčů v poli, ale zatím i tolik, které nedokázali tepliční využít. Co na to další šance, průnik po pravé straně, ale nakonec míč zámezí a bude se kopat branky a Liberce. Kapitán Slovanu Koubek teď burcuje své spoluhráče, za pár okamžiků si postaví míč v tom malém brankovém území a pošle ho do hry s nadějí, že třeba Juliš nebo...
1: Omlouváme se za drobné nedorazy při spojení s Libercem, snad to v dalších minutách bude v pořádku, tak abychom mohli tenhle duel dovysílat až do konce. To samé samozřejmě platí o utkání mezi Slováckem a Artisem. Slovácko v prvním duelu téhle sezóny inkasovalo 5 gólů na pražské Slávii. Artis ten dostal 4 branky v domácím prostředí proti Mladé Boleslavi. Dnes se potkali tyhle dva týmy proti sobě, no a zatím se střelecky prosadit nedokáže ani jeden. Nebo poslední minuty něco změnili, to už necháme na Adamu Kodetovi.
0: Změnili, protože právě teď se Slovácko ujímá vedení po ráně ze střední vzdálenosti. Tady až Stopen vyrazil ten balón jenom před sebe, byl tam připravený Horský, ale připadalo mi, že to byl spíše obránce Glosova, který si srazil ten balón do vlastní sítě a ten tlak Slovácka se nakonec vyplatil, i když to dlouho trvalo od začátku té druhé půle, kde bylo Slovácko mnohem aktivnější, mělo spousty šancí, tak nakonec to přišlo až v 80. minutě a domácí celek vede 1-0. Zatím tam ještě ten stav na světelné tabuli se nezměnil, takže možná se ještě něco zkoumá na videu, ale nevím, co by se zkoumat mělo. Hráči Artis už tam připravili ten balón na rozehrávku do středového kruhu a sami počítají s tím, že to gól byl a opravdu tam bylo několik nepříjemných odrazů pro brankáře Tadeáše Stopena, který to nakonec nedokázal vyřešit, a i když dva zákroky tam měl, tak potom opravdu od bránícího Glosovi se ten balón odrazil. do jeho vlastní sítě. Takže Slovácko vede 1-0 a na reakci už má Artes jenom necelých 9 minut základní hrací doby a potom také nějaké to nastavení, které jistě přijde. A jsem zvědavý, co teď brněnský tým vymyslí, protože v druhé...
1: Tak už v každém rozehraném utkání druhého kola fotbalové šance ligy padl minimálně jeden gól. V 18 hodin 40 minut je jasné, že všechny tři duely jdou pomalu, ale jistě do závěrečné fáze. Baník Ostrava hostí pražskou Slávii a je u toho David Procházka.
2: 80. minuta zápasu a před malou chvíli jsem vůbec nemohl mluvit, protože taková mlha a takový kouš, který tady zavalil hlavní tribunu, to jsem tady ještě na zápasech Baníku Ostrava nezažil. Ten předbouškový vítr stočil veškerý ten kouš se zakázané pyrotechniky na hlavní tribunu, takže komentovat vůbec nešlo. Nešlo ani mluvit, nešlo vidět na 2 metry. Teď už se pomalu ten kouř rozptyluje, hráče na hrací ploše už vnímám, ale ta viditelnost ještě není stále ideální. 80. minuta zápasu, to nejdůležitější, Baník Ostrava, Slavia Praha, stále 0-3 i po té velké šanci.
1: Ale je tedy jasné, že v těch nejbližších sekundách se nic podstatného na trávníku nestane, protože fotbalisté Baníku i Slavie čekají na to, až se onen kouř ze zakázané pyrotechniky, jak říkal David Procházka, dostane do míst, kde už nebude nikomu vadit. Teď můžeme tedy jít zase za Pavlem Petrem, který sleduje utkání mezi Libercem a Teplicemi. Pavle.
3: Končí 81. minuta, domácí stále prohrávají 0-1. Je tady další šance, kterou mají hosté, ale tentokrát si domácí obrana poradila. Přes stránského míče putuje na levou stranu, kde byl Kajondo. No a bude se žlutit, minimálně se bude žlutit další trest teď v tuto chvíli pro jednoho z teplických hráčů, který pronikajícího Kajonda zastavil. Ten se poroučel k zemi. No a je tady v tuto chvíli ještě střídání v týmu domácího celku, ale co je podstatné, právě Libereční budou rozehrávat přímý kop už na polovině teplického soupeře. Aktuálně už se hraje 82. minuta, stav 0-1. Další střídání, Babula přichází na hřiště v týmu Liberce.
1: No a ten... Střídání v Liberci, střídání také na radiožurnálu Sport. Duel Slovácko-Artis má na starosti reportér Adam Kodet.
0: V 84. minutě domácí celek Slovácka vede nad Artisem Brno 1-0 po vlastním gólu, ale možná se to teď změní, protože Adedy Ranuš je sám před brankou, ještě přihrává Fombovi a je to 1-0 a teď se ta rozehrávka Milanu Hečovi vůbec nevyplatila. Celý zápas hazarduje s tím, že hraje s balónem příliš dlouho si ho nechává na kopačce, je s ním příliš často mimo pokutové území a teď se vůbec nedomluvil se svými obránci a konkrétně se stoperem Behiračem. Do všeho vletěl Kvadri Adediran, vypíchl ten balón a ještě skvěle našel volného Fombu na levé straně a ten do úplně prázdné branky skóruje a srovnává na 1-1. Ještě si samozřejmě počkejme, jestli něco proti pravidlům na tom nenajde videorozhodčí, protože i při té minulé situaci se nakonec zkoumal offside, ale gól byl velmi rychle uznán a ani tady nic nenasvědčuje tomu, že by bylo něco v rozporu s pravidly. Takže velmi rychlé vyrovnání v 85. minutě od střídajícího Fomby. Tohle střídání tedy Romanu Nádvorníkovi jakožto trenérovi Artisu vyšlo. No a začínáme na novo za nerozhodného stavu 1-1. Tohle byla opravdu školácká a hlavně zbytečná a laciná chyba defenzívy Slovácka, která na to
1: a jasné, že oba dva týmy na to, aby ten duel nakonec překlopili na svou stranu, už moc času nemají. Moc času nemá už také Baník Ostrava na to, aby ještě dokázal třeba alespoň zdramatizovat utkání s pražskou Sláví. Slovo má reportér David Procházka.
2: 83. minuta končí, stále platí to skóre 0-3 z prvního poločasu. Slávia vede jednoznačně a na hřišti už je baníkovský útočník Škrkoň, mladík, který vystřídal Něnga. Ani jsem to nepostřehl, protože to bylo v té kouřové pauze. A když se vyjasnilo, tak bylo vidět, že na hrotu už je mladý Škrkoň, ale také on zatím nenašel cestu do sítě pro balón. V tomto utkání Baník Ostrava před 12 200 diváky prohrává s pražskou Slaví 0-3 v 84. minutě a slávisté to ještě zkouší dopředu. I Ivan Šranc by si chtěl dát gól, ale teď ho Traoré odzbrojil a pak Šranc fauloval Míčka, který už byl u balónu. Míček rozehrál, teď rozhodčí vrací balón Míčkovi, protože se údajně míč kutál.
1: V Ostravě Vítkovicích to tedy opravdu na žádné velké drama nevypadá. Slavia kráčí k přesvědčivému vítězství svému už druhému ve druhém kole nového ročníku Šance ligy. Pavel Petr má na starosti zápas, ve kterém své druhé vítězství v sezóně vybojuje buď Slovan Liberec nebo Teplice, ale může to být samozřejmě i remíza. Slovo má tedy náš reportér Pavle.
3: Zatím k tomu mají nakročeno Tepliční, kteří vedou 1-0, to říkám na konci 85. minuty. A připomenu znovu to důležité, že už v prvním poločase viděli červené karty v domácím týmu Kušej a také Hoduš. Takže celý druhý poločas a vlastně celý zápas musí dohrávat domácí poslabení. Přesto měli velkou šanci doslova před pár okamžiky, kdy Levačkou posílal míč na branku Stránský, ale nakonec trefili jen nad branku a soupeře, tedy teplického týmu. Posledních pět minut do konce základní hrací doby 0-1 je to tedy na stadionu Unisy. No a poté samozřejmě přijde ke slovu ještě nějaké to nastavení. Každopádně zatím jediným střelcem tohoto duelu byl Lukáš Mareček. Jeho střela byla tečována a skončila nakonec za zády bezmocné.
1: 18 hodin 46 minut posloucháte Radiožurnál Sport, který přibližuje tři rozehrané zápasy druhého kola fotbalové Šance ligy. Souboj mezi Slováckem a Artisem Brno má na starosti Adam Kodet.
0: V 87. minutě je stav stále tedy neměný, 1-1. Ve druhé půli skórovali nejprve hráči Slovácka vlastním gólem Glosoje, ale potom velmi rychle po obrovské chybě v rozehrávce vyrovnával na 1-1 Fomba a i teď tam Adedinan ukázal, že i v 88. minutě má dost sil. Dobíhal tam k Behiračemu a málem mu zase vypíchl balón a už by uháněl sám na branku. Tentokrát se mu to nepovedlo a naopak na branku na druhé straně uhání Marinelli, i když ne rozhodně sám. Před ním je několik bránících hráčů. Marinelli tedy posouvá doprava na trávníka. A ten zase vrací Marinellimu, do všeho se zapojuje ještě Švýderský za sebe, centruje na Havlíka, který byl připravený ve vápně, ale jakoby Havlík tu přihrávku obloučkem přes bránícího Plechatého nečekal a nebyl na ní připravený a odskočil mu balón mimo jeho dosah.
1: Utkání mezi Slováckem a Artisem Brno to může být samozřejmě ještě hodně zajímavé, ale to platí i o dalších dvou rozehraných zápasech, byť tedy Slavia na Baníku vede o 3 góly. Jestli to tedy platí stále, Davide Procházko.
2: Ano, je to pravda, stále platí 3-0 pro pražskou Slávy. Baníkovci se teď hrnuli do útoku, byl to Kubala, ale znovu to nebyla taková souvislá akce. Více přihrávek za sebou a tak teď Slávisté můžou dát gól, je to Břevno. To byl Novák, tak Novák, ten polský záložník, který otevřel skóre ve třetí minutě po rohovém kopu, mohl i ve druhém utkání v české Šance lize dát dva góly, protože v tom prvním utkání proti Slovácku se mu to povedlo a teď z hranice 16 Levačkou napálil míč, mířil pochopitelně pod břevno, ale trefil břevno z vnější strany. Takže Jedlička měl štěstí, skóre 3-0 pro pražskou Slávii zůstává i teď v končící 87. minutě.
1: Na Radiožurnálu Sport měníme stadiony, pojďme tedy z Ostravy do Liberce na utkání mezi domácím Slovanem a Teplicemi za reportérem Pavlem Petrem.
3: Teď už končí 88. minuta a stále platí teplické vedení na stadionu Unisy. Konfrontaci dvou severočeských celků a to 1-0. Před pár okamžiky byl ošetřován hostující brankář Trmál, ke kterému se teď míč ale vrací. To je znamení toho, že hra pochopitelně už v tuto chvíli pokračuje. Velkou šanci měl domácí Drakpe, ale pokud mu zemí nakonec minul branku, když napřáhl ke střele. To byla velká příležitost, kterou domácí měli k tomu, aby srovnali to manko, které v tuto chvíli je na jejich straně. 89. minuta. Pozbuzování fanoušku domácího Slovanu zesiluje.
1: Liberec to bude mít samozřejmě složité s tím, aby vyrovnal duel s Teplicemi. My to máme jednoduché, pokud jde tedy o volbu dalšího zápasu. Slovácko, Artis Brno a Adam Kodet.
0: 90. minuta začala na stadionu Miroslava Valenty za stavu 1-1 mezi Slováckem a Artisem, který sice se snaží podnikat nějaké nebezpečné výpady směrem vpřed, ale podniká je skoro výhradně jenom Kvadri a Dediran. Jinak už bych řekl, že tým Romana Nadvorníka spíše bude bránit tu remízu 1-1. V tuhle chvíli končí základní hrací doba za i hustého deště, který tady začal před nějakými 20 minutami.
1: A to samé tedy konec základní hrací doby se dá velmi rychle očekávat. V Liberci, kde domácí usilují o vyrovnání v souboji s Teplicemi. Budeme u toho v nejbližších sekundách. Díky Pavlu Petrovi.
3: Zatím se jim to ale nedaří. Teď už 90. minuta, stav 0-1. Blízko, blízoučko k tomu byly před pár okamžiky. Teď ale dokonce v pokutovém území hostujícího celku už je také brankář Koubek. Ono ostatně není na co čekat. Je jasné, že chce pomoci svým spoluhráčům. Bude z toho tady v tuto chvíli rohový kop, který budou zahrávat libereční fotbalisté. Podíváme se, kdo bude exekutorem. A teď už také strkanice uvnitř pokutového území. Centr, který tam letí. A bude to Koubek nebo někdo? Hlavička, která míří nad branku fotbalistů.
1: Hezké pozdní odpoledne posluchačům Radiožurnálu. Blíží se závěrečné hvězdy rozhodčích ve třech rozehraných zápasech druhého kola Šance ligy. Duel mezi Baníkem Ostrava a Pražskou Slávií má na starosti David Procházka.
2: 90. minuta zápasu, Baník Ostrava prohrává se Slávií stále 0-3, to skóre platí už od prvního poločasu, kdy se po dvou rohových kopech Sadílka prosadili ve třetí minutě Novak a ve 14. Zima a pak sám Sadílek ve skluzu z malého vápna přidal třetí gól ve 35. minutě. Teď zápas Liberec Teplice a Pavel Petr.
3: První ze čtyř avizovaných nastavených minut Teplice vedou 1-0, to po gólu, který zařídil svou střelou z hranice pokutového území a Lukáš Mareček, ale musím připomenout také důležitý fakt, v první minutě byl vyloučený domácí Kuši a v minutě 38. následoval v dresu Slovanu do kabiny také Hodouš. Pojďme na třetí zápas, který se teď hraje Slovácko a ty z Brno, sleduje ho Adam Kodet.
0: Druhá minuta nastavení ze čtyř právě skončila. Slovácko hraje s Artisem Brno nerozhodně, 1-1. Slovácko vstoupilo velmi dobře do druhé půle a i když ten dlouhotrvající tlak proměnilo ve vstřelený gol až v 79. minutě, tak šlo jako první dovedení, byl to nakonec po sérii odrazů ve vápně vlastní gol obránce Artisu Glosoji, ale necelých pět minut poté přišla katastrofální chyba a rozehrávka Milana Heči a také jeho stopera Behiračeho, čehož využil Kvadri Adediran, který do té rozehrávky vletěl, vypíchl balón, přihrál na levou stranu Fombovi a ten vyrovnal na 1-1. Od té doby tedy platí tento stav. Poslední střídání teď na straně Romana Nádvorníka a je jasné, že Artis bude chtít tu remízu ubránit. Naopak Slovácko se ještě bude snažit překlopit vítězství.
1: Všechny tři rozehrané zápasy nejvyšší domácí fotbalové soutěže dohrajeme na Radiožurnálu Sport, kde pak také o 20 hodin nabídneme přímý přenos souboje mezi Viktorií Plzeň a Zbrojovkou Brno. Posluchačům Radiožurnálu přejeme příjemné pozdní odpoledne. A v 18 hodin na 52 minut možná už budeme sbírat konečné výsledky. Vypadá to na pěkné drama v závěru zápasu mezi Libercem a Teplicemi, slovo má Pavel Petr.
3: Ano, vypadá to tak. Třetí ze čtyř avizovaných nastavených minut, stále stav 0-1. Domácí Juliš se bude snažit rozehrát za pomoci a za spolupráce brankáře Koubka, který poslal míč směrem k polovině hřiště. Tam už se ale domácí nedokázali prosadit, byť si míč berou zpátky. Je tam připravený Lexa a je tam také kombinace, do které se může zapojit Kando, který už je před pokutovým území. Jeho centr letí do pokutového území. Stránský, ale na neštěstí pro domácí se k míči nedostal. Lexa může ocentrovat, ale to už byla příležitost zase pro brankáře.
1: Pozdní vyrovnání tedy zatím se nekoná v Liberci v duelu domácích s Teplicemi. Co se koná v posledních sekundách zápasu mezi Baníkem Ostrava a Pražskou Slávií? To už nám poví David Procházka.
2: 93. minuta běží a už je to 4-0 pro Pražskou Slávii, protože byl to Eosi, který druhý únik na brankáře Jedličku tentokrát proměnil, ale původně to tak vůbec nevypadalo, protože Skiba měl k míči jednoznačně blíž, ale nechal se odstavit a předběhnout před hranicí 16.
1: Slávia tedy potvrdila dominanci v zápase na Baníku. Kdo nakonec získal body v souboji mezi Slováckem a Artisem Brno, to nám poví Adam Kodet.
0: Před malou chvíli skončilo utkání a skončilo tedy za stavu 1-1. Žádná další branka už nepřišla. Připomenu, že v 79. minutě přišel první gól zápasu. Byl to vlastní gól Glosoji, který si po sérii odrazu srazil z malého vápna míč do vlastní sítě, ale necelých pět minut poté po špatné rozehrávce a domluvě mezi Milanem Hečou a stoperem Behiračem přišlo vypíchnutí balónu od Adedirana a jeho skvělá přihrávka na úplně volného Fombu, který zakončoval do prázdné branky, vyrovnal na 1-1 a to je stav, který vydržel až dosud do konce zápasu. Jsou
1: tu... Oba dva týmy tedy mají své první body v téhle sezóně. No a my můžeme na možná už poslední sekundy duelu mezi Libercem a Teplicemi za Pavlem Petrem.
3: Mělo by to tak být, už vypršel ten čas určený pro nastavení, ale v samém závěru je tady z levé strany ještě z pohledu libereckých přímý kop, kde on ho bude rozehrávat. No je pochopitelné, že jeho spoluhráči už jsou nastěhováni uvnitř pokutového území, včetně znovu brankáře Koubka, který se snaží v tuto chvíli podpořit tu útočnou aktivitu a možná se i postarat o to, aby zařídil nějakou tu golovou trefu, míč se snáší do pokutového území, ale tam vládne jednoznačně brankář Strmal a v tuto chvíli je dobojováno. Zápas končí, rozhodčí Radina naposledy pískl do píšťalky. Teplice tady zvítězili 1-0 po gólu Lukáše Marečka a připomenu, že domácí dohrávali bez vyloučených hráčů, a to Kuše a Hodouše.
1: Teplice tedy po druhé v téhle sezóně zvítězili a mají 6 bodů. Kdo zvítězí v duelu mezi Baníkem Ostrava a Pražskou Sláví, to už je asi nějakou chvíli jasno, ale nás samozřejmě zajímá to, jak ten duel dopadne, proto míříme za Davidem Procházkou.
2: Zhruba ještě něco málo přes minutu by se mělo hrát. Baník Ostrava Slávia 0-4 po gólu a já si ho před malou chvílí, tak vypadá to, že to je definitivní tečka za dnešním zápasem, protože Slávisté teď už zase stejně jako v prvním polčase drží balon na vlastní polovině. Teď si zahraje brankář Markovič, už se mu nechtělo přihrávat si nakrátko, tak nakopil míč na provoda a ten se srazil s míčkem. Myslím si, že se stukli oba dva hlavami. Oba dva běželi za balónem, bylo to nezaviněné z obou stran a tak se bude ošetřovat. Na obou stranách rozhodčí si všiml, že se oba dva hráči, jak provod, tak míček, domácí stoper, ťukli hlavami a to je vždycky signál pro rozhodčího, aby nechal ošetřit hráče. Vypadá to, že provod je na tom lépe, protože Slávisté zatím nebyli vpuštěni na hrací plochu, jen Baníkovec míček teď dostává a už i Slávisté vbíhají na hrací plochu a taky slávistický kapitán bude ošetřen už v poslední nastavené minutě. Myslím si, že rozhodčí už nemá důvod.
1: A tak na radiožurnálu Sport jen připomenu, že se hrají také dva zápasy šance Národní ligy. Po prvních poločasech Kroměříž Ústí nad Labem 0-1, Třinec Jihlava 0-0. A v první lize Slovácko Artis Brno 1-1, Slovan Liberec Teplice 0-1. A teď závěr utkání mezi Baníkem Ostrava a Pražskou Sláví. Slovo má reportér David Procházka.
2: Tak míček už je za postranní čarou, už se občerstvuje a teď tam míří také provod, ke kterému přišla ta lékařská služba trošku později, nevím proč, když se oba dva střetli hlavami. No a teď rozhodčí položí balón domácímu stoperovi Nogovi. No, myslím si, že už nemá důvod ani pouštět hráče do hry, že už může klidně zápas ukončit. Teď okamžitě pouští míčka i provoda. Baníkovci ještě zkouší zatáhnout balon na útočnou polovinu. Mušak se Škrkoněm teď kombinují a také s Bevenem, ale nakonec se balon odráží ke Slávistovi a jeho Simu, ten dělá dobré kličky mezi trojicí, čtveřicí Baníkovců. A teď je tady konečný hvist. Slavia vyhrála na hřišti Baníku Ostrava 4-0. Po gólech Novaka, Zimy a Sadílka v prvním poločase a Jasiho v 92. minutě. Hezký večer z Ostravy.
1: Děkujeme Davidu Procházkovi. A tím pádem máme tedy program 3 zápasů, tedy těch řekněme pozdně odpoledních ve vysílání radiožurnálu Sport kompletní. Baník Ostrava tedy prohrál s Pražskou Sláví 0-4, Slovan Liberec s Teplicemi 0-1 a duel mezi Slováckem a Artisem Brno skončil nerozhodně 1-1. Slávia jen potvrdila, že má na začátku sezóny velmi dobrou formu, protože po úvodním vítězství nad Slováckem 5-1 dnes tedy zvítězila 4-0 v Ostravě a Slávisté jsou jasně díky lepšímu než druhé Teplice, které mají taky 6 bodů na čele tabulky. No a nás čeká dnes ještě jedno utkání, protože ve 20 hodin bude zahájen souboj mezi Viktorií Plzeň a Zbrojovkou Brno a tenhle duel na radiožurnálu Sport samozřejmě také uslyšíte v přímém přenosu.
4: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
1: Než to budou aktuální a nejen sportovní zprávy, tak si ještě můžeme říci, že český miliardář Daniel Křetínský se podle agentury Reuters největším akcionářem fotbalového klubu West Ham United nestane. Spolupředsedkyně Vanessa Goldová mu totiž svých 25,1% akcí neprodá. Goldová v prohlášení uvedla, že se dohodla na prodeji konzorciu vedenému Amandou Steverliovou. Majitel fotbalové Sparty Křetínský drží ve West Hamu tedy 27% akcí. S Goldovou je spolupředsedkyně spolupředsedou londýnského týmu. V polovině června klub oznámil, že český podnikatel získá další 16% od Goldové, stane se majoritním akcionářem, ale to se tedy evidentně nestane. Co se stane, že tu budou zprávy.
5: 19 hodin, dobrý večer. U mikrofonu je Ondřej Látal.
6: Žena s podezřením na nebezpečnou nemoc je v pražské nemocnici na Bulovce. Americký prezident Trump podle médií plánuje opět zaútočit na Irán. Fotbalisté Teplic vyhráli i druhé utkání v ligové sezóně, tentokrát zvítězili v Liberci. Kolona popojíždí na dálnici D1 u Humpolce směrem do Prahy. A zítra bude oblačno, hlavně na horách, ojediněle přehánky teploty do 31 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Pražská nemocnice Bulovka přijala ženu, která se vrátila z Ugandy a je u ní podezření na vysoce nebezpečnou nákazu. Původně ji přijali lékaři ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Odtud ji zdravotníci s pomocí hasičů převezli na specializované pracoviště v Praze. Záchranné složky mají v takových případech jasně rozdělené funkce. Zásah hradeckých hasičů popsal jejich mluvčí Radek Mencel.
7: My jako hasiči jsme okolo té ambulance příjmové vytyčili nebezpečnou zónu, připravili jsme tam dekontaminační stanoviště a pomohli jsme s transportem té pacientky v bioboxu, ve kterým je převážena do sanitního vozu.
6: Jestli se žena nakazila a čím přesně, by měli lékaři vědět do jednoho dne. Podnikatel Radomír Lašák ode dneška přebírá vedení letiště Praha. Ve funkci předsedy představenstva vystřídá dosavadního šéfa Jiřího Pose. Tomu končí funkční období. Radomíra Lašáka vybralo ve výběrovém řízení ministerstvo financí. Podle Aleny Schillerové z Hnutí ANO hlavně proto, že má zkušenosti z oblasti letectví.
8: Radomír Lašák je podle informací, ke kterým dospěla výběrová komise, zkušený profesionál z oblasti letectví, finančnictví, řízení lidských zdrojů s nespochybnitelnými top manažerskými zkušenostmi. On rok bude mít smlouvu bez konkurenční doložky, to znamená kdykoliv může být ukončena.
6: S výběrem ale nesouhlasí třeba opoziční ODS nebo odbory letiště. Ty jsou ve stávkové pohotovosti. Nelíbí se jim, že Lašák v minulosti stál za úpadkem českých aerolinií a dosud nepředstavil své plány s letištěm. Spojené státy společně s Izraelem podle amerických médií plánují bombardovat iránskou energetickou infrastrukturu. S odvoláním na své zdroje to uvádí zpravodajský web CBS News i televize CNN. Rozsáhlé údery by podle nich mohly přijít během víkendu. Konečný rozkaz ale zatím představitelé států nevydali.
9: Plán na vojenský úder podle informací CBS News zazněl během páteční schůze kabinetu amerického prezidenta Donalda Trumpa v Camp Davidu. Irán potenciální útoky považuje za bezohledné a je připravený reagovat, píše iránská agentura TASNIM. Tehrán tvrdí, že má podrobný plán reakce. Odpověděl by údery na klíčovou izraelskou infrastrukturu i na americké cíle na území Izraele. Organizace Spojených národů už dřív upozorňovala, že případné úmyslné útoky na civilní infrastrukturu jsou válečný zločin. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
6: Vranovská přehrada má kvůli suchu nižší hladinu, než je v tomto období běžné. Přítoky do přehrady jsou podle povodí Moravy asi na desetině normálu. Hladina nádrže tak klesá rychlostí asi 60 cm za týden. Kromě odpařování i tím, že z ní voda odtéká, upřesňuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
10: Nádrž plní své účely a zajišťuje především odběr vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a dotuje do řeky Dyje vodu ze svých zásob. Jen za první pololetí letošního roku z nádrže odteklo o 35 milionů kubíků vody více, než do ní přiteklo.
6: Kvalita vody na Vranově je nicméně podle měření hygieniků ke koupání vhodná.
4: Sport.
11: Fotbalisté Slávie zvítězili i ve druhém kole šance ligy. Obhájci titulu porazili domácí Baník Ostrava 4-0. 100% zůstaly i Teplice po výhře 1-0 v Liberci. Slovácko remizovalo s Artisem Brno 1-1. Dnešní program nejvyšší domácí soutěže uzavře souboj Plzně s brněnskou Zbrojovkou. Ta na úvod soutěže porazila Spartu, Viktoria naopak podlehla Liberci. Plzeňský kouč Martin Hyský si tak chce udobřit fanoušky po nepovedeném vstupu do sezony.
12: získáme jedině poctivou prací a úplně diametrálně odlišným výkonem proti zbrojovce. Je to o tom dát hlavy nahoru. Ta sezóna se rozjíždí, když je to pro nás velmi nepříjemný začátek, tak je před náma dostatek zápasů, v kterých musíme vypadat úplně jinak.
11: Souboj Plzně se zbrojovkou začne za necelou hodinu v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Omezení na D1 v Brně a kolona na D1 u Humpolce. Na dálnici D1 v Brně směrem do Prahy před sjezdem na Bratislavu zůstává kratší kolona z kilometru 197,5. Je to kvůli omezení u sjezdu na Bratislavu zpoždění přes 10 minut. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Humpolec z 96. kilometru zůstává kolona táhnoucí se na 90. kilometr a tam skořil přívěs s naloženými balíky slámy. Hasiči jsou na místě a balíky rozebírají a dohašují. Fronta je na 35 minut, dá se jet z exitu 104 přes Hrálec nebo Jeníkov a zpět se vrátíte u Humpolce. Na Kroměřížsku teď bouřka a vydatný déšť nejen na D1, ale také na D55. Nezapomínejte na správné svícení. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 se podařilo obnovit provoz v Lochkovském tunelu. Kolona se rozjela. A na silnici 52 směrem z Rakouska je silný provoz. Na příjezdu do Mikulova je tam téměř 2-kilometrová kolona před kruhovým objezdem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra bude oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo, ojediněle se přidají přehánky, hlavně na horách, teploty 26 až 31 stupňů, na horách většinou kolem 21. To byly zprávy.
1: Dobrý sobotní, dá se říci ještě podvečer. Cyklistka Nicola Nosková patřila k výrazným postavám úvodní etapy ženské Tour de France Femme a se startem a cílem ve Švýcarsku v Lausanne. 29-letá členka týmu Cofidis byla velkou část ze 138 kilometrů před pelotonem. Nejprve ve čtyřčlenné skupině, která získala až 6-minutový náskok, pak nějaký čas sama a následně opět ve skupince. Definitivně dostižena byla zhruba 6 kilometrů před cílem. A vyčerpaná nakonec dojela do cíle na 102. místě se ztrátou více než 4 minut. Za svůj výkon ale Nicola Nosková získala cenu pro největší bojovníci etapy. A jen doplníme, že z vítězství ve sportu favoritek se v úvodní etapě ženské cyklistické Tour de France radovala Nizozemka Lorena Wiebesová.
4: Radiožurnál Sport
14: a Filip Šedivý.

0: Je 19 hodin 11 minut a pokud jste jediné české sportovní rádio, které už je nejposlouchanějším digitálním rádiem vůbec v Česku, naladili teprve před chvílí, tak vězte, že ve třech rozehraných zápasech, tedy už dohraných zápasech druhého kola fotbalové šance ligy, Baník Ostrava podlehl pražské Slávii 0-4. Slávisté zůstávají 100% a to samé platí také o Teplicích, které vyhrály v Liberci 1-0, když domácí Slovan hrál už od 38. minuty bez dvou vyloučených hráčů. No a své první body v této sezóně získali Slovácko a Artis Brno, protože jejich vzájemný duel skončil nerozhodně 1-1. Jeden zápas druhého kola fotbalové šance ligy nás dnes ještě čeká. Už za necelých 50 minut začne střetnutí mezi Viktorií Plzeň a Zbrojovkou Brno, u kterého samozřejmě v přímém přenosu nebudeme chybět.
1: Radiožurnál Sport.
2: Všechny výsledky na jednom místě.
0: Teď si ale dáme trošku jiné téma. Byť zůstaneme u míče, jen ho trošku zvětšíme. Jediný český basketbalista v zámořské NBA, Vít Krejčí, na chvíli vyměnil palubovky Portlandu za halu v pražském Radotíně. Na svém jednodenním kempu předával zkušenosti desítkám mladých hráčů a hráček, kteří měli možnost si se svým idolem zatrénovat.
3: A když děláš tenhle ten pohyb, tak společně s tímhle pohybem běž dolů. Ať neděláš ten pohyb, když už seš tady.
4: Podobných rad během dne zazněly desítky. Vedle Víta Krejčího se o zkušenosti dělili taky trenéři ze zahraničí. Američan Zef Moore přijel dětem ukázat, že i drobná změna v pohybu může výrazně ovlivnit jejich hru.
5: Je to o tom vysvětlit maličkosti, nějaký specifický pohyb, něco, co dělali několik let a třeba si ani nevšimli, že je to špatně. A může to úplně změnit to, jak hrají.
4: Právě drobnosti byly hlavním tématem celého kempu. Například, jakmile zazněla píšťalka, všichni hráči věděli, co přijde. A mě to vysvětlil jeden z účastníků.
6: Když coach zapíská dvakrát, tak musíme jít do postavení vlastně střelby, ze kterého můžeme potom útočit. Když to uděláme a nikomu nespadne míč, tak se nic neděje a posloucháme kouče. Když někomu spadne míč, tak tolikrát, kolikrát spadne, tak to děláme kliku.
4: Trenéři nezapomínali ani na individuální rozdíly mezi hráči. Třeba leváci podle nich mají jednu zajímavou výhodu.
7: Všichni tím, že jsou naučeni pouštět všechny na levou stranu, tak kdybych já bránil leváka, tak on mi dá 6 bodů, než mi dojde, že ho vlastně musím pouštět na druhou.
4: Kromě rad si účastníci s vedrem rozpálené haly odnesli taky zážitky. Někteří si totiž proti jedinému Čechovi v NBA zahráli.
8: Bylo to těžký, protože jo, obrovské, jako nedošáhnul jsem vůbec nikam. Ale byl to skvělý zážitek, jako užil jsem si to moc.
4: Sám Vít Krejčí si kemp i hráče pochvaloval.
9: Je tady spoustu talentů, já si myslím, že to je právě náš úkol, nějak přiblížit ten jejich sen a ukázat jim, že to je reálný a to se, o to se tady snažíme. Takže já doufám, že tady tím kempem prostě namotivujeme aspoň pár holek kluků do nějaký další práce a že se prostě budou zlepšovat, dotáhnout to, co nejdál můžou.
4: Součástí kempu Víta Krejčího byla kromě tréninku taky beseda nebo autogramiáda. Z pražského Radotína Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Legendární Freddie Mercury ze svého singlového projektu, když si odskočil od skupiny Queen. No a my si teď neodskočíme, ale zase se vrátíme k tomu, co jste zvyklí slýchat na Radiožurnálu Sport pravidelně každý den a každý týden. A sice náš seriál. Ten věnujeme tentokrát největším úspěchům českých fotbalových klubů v evropských pohárech. V minulých dnech jsme zavzpomínali na památná vystoupení Sparty, Slávie nebo Plzně. Dnes si připomeneme jedno z nejvýznamnějších utkání historie libereckého Slovanu. Ten totiž před 24 lety sahal po senzačním postupu do hlavní fáze Ligy mistrů přes AC Milan.
1: V létě 2002 začal Liberec boj o účast ve slavné Lize mistrů úvodním zápasem třetího předkola na San Siru. Úřadující český šampion velkého favorita viditelně překvapil. Slovanci v Itálii vytvořil hned několik šancí a v té největší nezmar dokonce trefil tyč.
2: Samozřejmě asi nemá cenu se v tom zbytečně pitvat. Já si myslím, že tam to byla smůla. Samozřejmě to mrzí, protože gól střelený na hřišti soupeře by nám hodně pomohl. Ale ještě pořád máme před sebou odvetu a já doufám, že po té odvetě mě to nebude muset mrzet až tolik.
1: Řekl tehdejší liberecký útočník Jan Nezmar po utkání na hřišti AC Milan, které nakonec gólem z 68. minuty rozhodl domácí kanonýr Filippo Inzaghi. Trenér Carlo Ancelotti taky k odvetě na severu Čech přivezl hvězdný výběr. Tisíce fanoušků tak na trávníku stadionu Unisi mohli už na předzápasovém tréninku sledovat třeba Maldiniho, Gattuza, Rujekoštu, Pirla nebo úřadujícího mistra světa Brazilce Rivalda.
3: Rivaldo. That's a good turn by Rivaldo. Fantastic goal. Brazil are in the lead.
2: To je individualita, která dokáže rozhodnout zápas. Důkazem to je nedávný finále mistrovství světa, kde vlastně po jeho střele dával Ronaldo na 1-0. Celá obrana si na něm bude muset dát velký pozor a maximální koncentrace.
1: Zdůrazňoval před domácí odvetou třetího předkola Ligy mistrů proti AC Milan tehdy uzdravený liberecký brankář Antonín Kinský. Hosté vstup do zápasu pod Ještědem zvládli lépe. Ve 20. minutě je poslal do vedení Inzaghi a po zbytek poločasu náskok v poklidu kontrolovali. Krátce po změně stran ale vyrovnal Slepička a druhý gol Liberce dal v 88. minutě Langer. Další trefu už ale Severočeši nepřidali, i když v závěru mohli klidně kopat penaltu poté, co v pokutovém území spadl míč na ruku hostujícího Simiče.
4: Takových zápasech rozhodují detaily a prostě ten detail by pískal penaltu, tak jsme 3-1 vyhráli my. Já myslím, že by to na druhé straně tak to pískal. Jednoznačně zklamáním, protože jsme nepostoupili a prohráli jsme nejhorším výsledkem, co se dalo. Jo. Takže je to zklamání. Jako hrdí jsme na sebe, že jsme zvládli takový zápas nebo to, ale škoda. No. Ukázalo se, že prostě jim stačí nějaká šance, oni to hned využijí, no. Proto jsou tak dobří.
1: Litoval krátce po duelu někdejší liberecký záložník David Langer. Slovan tak doma porazil AC Milan 2-1. Kvůli pravidlu o gólech na hřištích soupeřů ale slavil postup italský gigant.
5: Jsou tam dvě kola a my jsme v podstatě o tu svoji největší šanci přišli v Miláně, kdy prostě jsme mohli dát 1-2 góly a ta situace byla doma úplně jiná, když prostě jsme předvedli výkon, jaký jsme předvedli a ono prostě prohrát s italským manšaftem, takým gigantem 1-0 a potom hrát doma a honit tenhle výsledek doma je prostě nesmírně těžký a to znamená podle mě rozhodla tahle matematika a druhá věc prostě rozhodla kvalita. No. Kvalita potom hrát doma a honit tenhle výsledek doma je prostě nesmírně těžký a to znamená podle mě rozhodla tahle matematika a druhá věc prostě rozhodla kvalita. No. Kvalita těch hráčů, to je prostě vidět Inzaghiho.

0: Fotbal na Radiožurnálu Sport.
1: Fotbalová Slavia má účast v hlavní fázi Ligy mistrů díky titulu jistou. Sparta musí v kvalifikaci přejít přes dva soupeře. Tím prvním bude Olympique Lyon, za který hraje reprezentační záložník Pavel Schulz. V minulé sezóně dres francouzského klubu oblékal i spartanský středopolař Adam Karabec.
2: To bude pro mě speciální zápas. Samozřejmě Lyon má neuvěřitelnou kvalitu, ale je to playoff a myslím si, že stát se může cokoliv, když budeme kompletní a podáme všichni na standardní výkon.
1: Úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty pražské Sparty a Olympiku Lyon začne v úterý ve 20 hodin a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.
0: Pohárový fotbal v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál půl osmé. Zprávy má Ondřej Látal.
1: Brněnský soud poslal do vazby zaměstnance České národní banky, kterého ve čtvrtek zadrželi policisté. Informoval o tom mluvčí krajského státního zastupitelství v Brně Petr Lužný. Muž pracoval v brněnské pobočce, podle kriminalistů kradl v instituci peníze a způsobil tak škodu za desítky milionů korun. 70 ukrajinských hasičů míří do Francie pomáhat hašením lesních požárů. Podle šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové se tím Kyjev poprvé zapojí do mechanismu civilní ochrany Evropské unie. Do Francie vyslalo protipožární techniku mimo jiné taky Česko. V lavině při expedici v Pákistánu zemřel slavný nepálský horolezec. Nirmal Purja vytvořil rekord v nejrychlejším výstupu na 14 nejvyšších hor světa. Purja a dalších 9 lidí úřady pohřešovali od čtvrtka po zasažení lavinou na 12. nejvyšší hoře světa Broad Peak. Výstava s názvem Veličenstvo před branami české korunovační klenoty na dosah dnes začala na zámku v Jindřichově Hradci. Představí třeba repliky českých korunovačních klenotů anebo prostory císařské ložnice. Výstava bude otevřená denně až do 1. listopadu. Sport. Fotbalisté Slavia a Teplic jsou po dvou kolech šance ligy 100%. Pražští obhájci titulu zvítězili na stadionu ostravského Baníku 4-0. Teplice vyhráli 1-0 v Liberci, který zápas dohrával od konce prvního poločasu bez dvou vyloučených hráčů. Slovácko a Artis Brno vybojovali první bod v ročníku, když jejich vzájemné utkání skončilo remízou 1-1. A za necelou půl hodinu nastoupí Plzeň proti brněnské Zbrojovce v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda u D1 u Klimkovic a zdržení u Humpolce. Na D1 z Ostravy směrem do Brna je uzavřený sjezd na Porubu a Klimkovice exit 349. Srazila se tam dvě auta, na místě je vrtulník záchranné služby a nedá se sjíždět ani najíždět. Lze využít okolní exity 354 u Ostravy nebo 342 Bílovec. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Větrný Jeníkov z 94,5 kilometru počítejte s kolonou. Na 90. kilometru jsou stále hasiči a likvidují zbytky požáru balíků slámy. Jede se levým pruhem, zpoždění půl hodiny. Dá se jet z exitu 104 přes Herálec nebo Větrný Jeníkov. Ovšem u Humpolce se dá najet pouze ze směru od Pelhřimova. Je potřeba se otočit na kruhovém objezdu za dálnicí. Na D3 z Českých Budějovic do Prahy pomalu za sjezdem na Jindřichův v Hradec. Na 96. kilometru máme hlášenou nehodu, zatím bez bližších podrobností. Nezdržíte se. Na silnici 48 na obchvatu Českého Těšína směrem do Polska se na 73. kilometru srazila dvě auta. Kolona se netvoří, čekejte omezený průjezd. A v Praze ve Strakonické na výjezdu směr D4 opatrně za Pražským okruhem před prvním sjezdem na Lipence se u vozovky pohybuje srnka. Na místo jede policie. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra má být oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo, ojediněle se přidají přehánky a to hlavně na horách. Teploty 26 až 31 stupňů, na horách většinou 21. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport. Dobře.

Devítinásobný mistr světa Sebastian Ogier havaroval v 17. rychlostní zkoušce finské rally a skončil v nemocnici. Ogier s navigátorem Julienem Ingrassiou rally v okolí města Jyväskylä vedl od úvodního pátečního testu až do dnešního 17. Jenže pak skončili tedy se svým vozem v lese. Řidiči spolujezdce dokázali z vozu dostat sami, jsou při vědomí a byli převezeni do nemocnice k vyšetření. Nic zlomeného by mít neměli, jsou pouze v šoku, informovalo vedení šampionátu. Po Ogierově nehodě se novým lídrem stal domácí Sami Pajary, který má před závěrečnými dvěma nedělními RZ-ami náskok 46 sekund. No a vy budete mít za chvíli informační náskok, pokud zůstanete u radiožurnálu Sport, protože vám nabídneme přehled všech důležitých výsledků a událostí 1. srpnového dne, tedy soboty 1. srpna roku 2026. Ještě předtím je tady ale Peter Gabriel, tedy jeden ze zakládajících členů slavné skupiny Genesis. 19 hodin, 39 minut, příjemný poslech.

0: Fotbalisté Slávie zvítězili i ve druhém kole šance ligy. Obhájci titulu porazili domácí Baník Ostrava 4-0. 100% zůstali i Teplice po výhře 1-0 v Liberci. Slovácko remizovalo s Artisem Brno 1-1 a oba dva týmy tak poprvé v této sezóně bodovali. Z dnešního programu zbývá ještě jeden zápas a pozve nás na něj Pavel Telšar v úvodu velkého sportovního přehledu. Pavle, vítej.
1: Hezký podvečer. Plzeňští fotbalisté nastoupí zhruba za 20 minut proti brněnské Zbrojovce. Ta na úvod soutěže porazila Spartu, Viktoria naopak podlehla Liberci. Plzeňský trenér Martin Hyský si tak chce udobřit fanoušky po nepovedeném vstupu do sezony.
2: Získáme jedině poctivou prací a úplně diametrálně odlišným výkonem proti Zbrojovce. Je to o tom dát hlavy nahoru. Ta sezóna se rozjíždí, když je to pro nás velmi nepříjemný začátek, tak je před náma dostatek zápasů, v kterých musíme vypadat úplně jinak.
0: Utkání v Plzni s brněnskou Zbrojovkou uslyšíte v přímém přenosu radiožurnálu Sport v podání reportéra Lukáše Michalíka, který má pro nás už teď ze Štruncových sadů předzápasové informace.
3: Kouč Viktorie Hyský zareagoval na nepovedený duel s Libercem hned 5 změnami v sestavě. Na lavičce dnes začnou Dosky, Červ, Vyšinský, Ladra a Laval. Místo nich nastoupí v základu Prepsl, Spáčil, Pirgička, Bongo a Vidra. V rámci domácích bude Vígele, před ním trojice stoperů Spáčil, Krčík, Dvech, napravo nejspíš Prepsl, nalevo Sojka, střed zálohy ve složení Hrošovský, Pirgič a o ofenzivu by se mělo starat hlavně trio Memič, Vidra a Kabongo. Brněnský kouč Svědík po výhře 3-1 nad Spartou moc důvodu ke změnám v sestavě neměl, udělal jedinou. Místo Čavoše, který dnes vůbec není v nominaci, nastoupí ve středu zálohy Janecký. V rámci Zbrojovky tedy znovu hrdina, před ním čtyřčlenná obrana zprava Klíma, Vedral, Kaká, Dante, v záloze zprava Penksa, Sál, Janecký, Vachoušek a v útoku dvojice Ezech a Expozenský, Vašulín. Z Plzně Lukáš Michalík, Radiožurnál.
1: Ve druhé domácí fotbalové lize se hrají aktuálně dva zápasy druhého kola. Kroměříž v 86. minutě prohrává s Ústím nad Labem 0-2 a Třinec hraje v 85. minutě s Jihlavou 0-0. Domácí dohrávají bez jednoho vyloučeného hráče.
0: Mezinárodní fotbalová federace ustoupila od záměru na prodej podílu na mistrovství světa soukromým investorům. Informoval o tom její prezident Gianni Infantino.
4: Infantino v noci na dnešek uvedl, že plán se kvůli rozporuplným reakcím neshoduje s původním cílem. Záměr federace totiž vyvolal velkou vlnu kritiky po celém světě a členské státy Evropské fotbalové unie se kvůli tomu dohodly na bojkotu mistrovství světa a dalších soutěží, pokud by FIFA projekt uskutečnila. Vysílání radiožurnálu ho kritizoval například člen výkonného výboru České asociace a šéf Slávie Jaroslav Tvrdík.
5: Poslal to bez jakéhokoliv porozumění pro proces, pro detaily, poslal prostě do jednotlivých fotbalových asociací nabídku, o který ví jenom on.
4: Původně chtěla Světová federace vytvořit komerční společnost otevřenou soukromým investorům, kteří v ní měli získat 20% a zaplatit za ně v přepočtu přes 84 miliard korun. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
0: Rozhodnutí Světové federace vítá Evropská fotbalová unie UEFA. Napsala to v prohlášení na svém webu s tím, že současné vedení světového poháru fotbalu i přesto ztratilo nejen její důvěru.
1: Daniel Křetínský se největším akcionářem fotbalového West Hamu nestane, informuje o tom agentura Reuters. Český miliardář a majitel Sparty měl původně koupit 16% akcí londýnského klubu od spolupředsedkyně Vanessy Goldové. Ta ale v prohlášení uvedla, že svůj zhruba čtvrtinový podíl prodá konzorciu vedenému Amandou Stavelyovou. Mimochodem bývalou ředitelkou Newcastle. Křetínský tak ve West Hamu dál drží 27% akcí. A ještě jedna zpráva z Londýna, fotbalovou Chelsea posílil zkušený anglický útočník Danny Welbeck. Na Stamford Bridge přišel po 6 letech strávených v Brightonu.
0: Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou vybojovali na evropském šampionátu v italském Varese na dvojce bez kormidelníka stříbro. V závodě jen pár týdnů před mistrovstvím světa Češky nestačily jedna suverénní Rumunky Adamovou a Radišovou, o kterých mluvila Flamíková ve vysílání radiožurnálu Sport.
6: Pro Rumunsko je mistrovství Evropy jeden z nejhlavnějších závodů. Mají to trošku jako jinak, hlavně kvůli třeba financování a podobně. A obzvlášť teda Simona Radis je opravdu neuvěřitelná veslařka, takže ta kamkoliv si sedne, tak prostě letí jak blesk. Vlastně jsem ráda, že nám neujeli víc, než se jim to povedlo.
0: Párová čtyřka Zindulka, Čížek, Ježek a Smejkal obsadila pátou příčku. Dvojice Neděla Podrazil byla na dvojsky fu šestá.
1: Cyklistka Nikola Nosková patřila k výrazným postavám úvodní etapy ženské Tour de France se startem a cílem ve Švýcarsku v Lozán, přestože skončila skončila až na stém druhém místě. 29-letá členka týmu Cofidis totiž strávila téměř celý den v úniku a dostala cenu pro největší bojovnici etapy. Z vítězství ve sportu favoritek se radovala Nizozemka Lorena Wiebesová.
0: Juniorka Barbora Bukovská obhájila na mistrovství Evropy horských kol bronz v cross country. Ve Švýcarsku tak navázala na čtvrteční triumf v short tracku. Další Češka Lucie Grohová byla osmá. Zvítězila domácí závodnice Anja Grossmanová.
1: Českou premiéru světové série cyklistů v disciplíně gravel vyhrál v Hlinsku Jonas Lindberg z Dánska. Nejlepším z Čechů byl na 131 km dlouhé trati Petr Vakoč, který skončil třetí.
7: Myslím, že to bylo maximum, jsem hodně spokojený. Bohužel měl jsem defekt na začátku, docela důležitý moment, takže mi dostalo hodně sil a ve finále to vypadalo, že budeme zájem o vítězství. Dostali jsme se na nějakých 30 vteřin od pozdějšího vítěze, ale pak už chyběly síly v tom závěru a třetí místo bylo maximum a užil jsem si to, nechal jsem tam všechno a byla skvělá atmosféra, bylo to super závěr v domácím prostředí.
1: Mezi amatéry dojel na 32. místě finský pilot Formule 1 Valtteri Bottas. Elitní ženskou kategorii Gravel Tour Hlinsko ovládla Australanka Nicole Freinová. Druhá byla Kristýna Zemanová.
0: Belgický cyklista Remco Evenepoel vyhrál po čtvrté klasiku San Sebastián a v počtu vítězství se stal rekordmanem tohoto závodu kategorie World Tour. Druhý muž nedávné Tour de France porazil v závěrečném spurtu Ekvádorce Richarda Carapace.
1: Sedmiletý Ford Medoc ovládl díky rychlému finiši třetí kvalifikaci na Velkou Pardubickou. Velmi nadějný překážkový kůň absolvoval první start po více než 13 měsících a vybojoval jubilejní 10. vítězství v kariéře. V jeho sedle byl v dostihu žokej Ondřej Velek.
8: Trošku mi udělal chybu na vodě, tak jsem mu upozornil, že takhle to nejde, že už tohle je větší dostih, že tam se musí víc snažit. Pak ukázal to, co v něm je obrovská třída. Běhal proti rozběhaným koním a tohle je jako hodně velká nevýhoda. Ty koně mají třeba 20 dostihů v nohách a on neměl žádný, on běžel skoro, myslím, po roce, jestli se nepletu.
1: A na závěr sportovního přehledu jedna smutná zpráva. Čtvrteční pád laviny na pákistánské hoře Broad Peak zabil všech 10 členů horolezecké expedice, kterou vedl známý nepálský horolezec Nirmal Purja. Ten zdolal všech 14 8000ovek za zhruba 6 měsíců, čímž vytvořil světový rekord. Dnes to oznámila na sociálních sítích jeho společnost Elite Expert. V pátek se ještě 6 z 10 členů výstupu na 12. nejvyšší horu světa pohřešovalo a záchranáři po nich pátrali.
9: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: A že jich bylo, že, Pavle Tilšare?
1: Bylo jich hodně, ale za chvilku už přímý přenos fotbalu. Těšíme se.
0: Ano, přesně tak. Teď tedy končí dnešní třetí velký sportovní přehled. Jehož autorem byl Pavel Tilšar.

0: Než na Radiožurnálu Sport přepojíme do Plzně a do Štruncových sadů na místní fotbalový stadion, tak se budeme věnovat ještě jednomu tématu. Jen připomenu, že tedy duel mezi Viktorií Plzeň a Zbrojovkou Brno nabídneme už za necelých 8 minut v přímém přenosu. Teď ale pojďme za opravdu jedním ikonickým a dramatickým příběhem. Ve Formuli 1 bychom těžko hledali nějaký, možná i zajímavější než ten Nikyho Laudy z 1. srpna roku 1976. Rakouský pilot, tehdy coby úřadující mistr světa, bojoval s Jamesem Huntem o další titul. Jejich bitvu pak ale významně ovlivnila Laudova nehoda z Velké ceny Německa. A právě od ní dnes uplyne 50 let. A my si ten příběh teď můžeme tedy na Radiožurnálu Sport připomenout.
1: Byla to velká cena, do které Niki Lauda nechtěl ani nastoupit. Dokonce na předzávodním setkání jezdců navrhoval, aby se vůbec nestartovalo. Okruh Nürburgring byl totiž extrémně dlouhý a nebezpečný. Pokračuje závodník Jakub Knoll.
2: Nürburgring, tedy hlavně část nazývaná severní smyčka, je vlastně od jakýživa velmi nebezpečná. Ta trať je hodně členitá, dlouhá, náročná, projezd se i techniku. Nejsou tam téměř žádné unikové zóny. Navíc v roce 1976 byly monoposty Formule 1 hodně rychlé, ale zároveň hodně nebezpečné, takže tato kombinace vyústila v tu velmi nebezpečnou nehodu, která se stala Nikymu Laudovi.
1: Při sledování dobových záběrů člověka mrazí. Lauda ve vysoké rychlosti havaroval, narazil do bariéry a jeho Ferrari začalo okamžitě hořet. Navíc ho trefilo další auto. Rakušana zachvátili plameny a on se nemohl dostat ven. Jelikož poblíž nebyli traťoví komisaři, pomáhli mu samotní piloti, kteří u hořícího monopostu zastavili. Konkrétně Arturo Merzario, Brett Langer, Guy Edwards a Harald Ertl. Nakonec to byl Ital Merzario, který dokázal Laudovi odepnout bezpečnostní pás, vytáhl ho z vozu ven a tím mu zachránil život. Další problémy nastaly v nemocnici. Rakouský pilot utrpěl velké množství popálenin a hlavně mu selhávaly plíce, které měl plné toxické tekutiny a také karbonových a plastových úlomků. Jeho lékař se tehdy rozhodl pro novou metodu, kterou lze laicky nazvat luxováním plic.
3: Bylo to strašné. Zavedli mi hadičku přímo do plic a snažili se vysát všechny spáleniny a karbonové i plastové úlomky, které jsem tam měl. To mi hodně pomohlo. Byla to nová metoda, kterou do té doby nikdo neskusil.
1: Vzpomínal Lauda v televizní talkshow Grahama Bensingera. I přes vážná zranění se po 42 dnech vrátil znovu za volant a ve Velké ceně Itálie si v Monze dojel pro 4. místo. Druhý titul mu tehdy ale těsně unikl. Přišel o něj v posledním závodě sezóny a mistrem světa se stal James Hunt. Právě o jejich ikonickém souboji vznikl v roce 2013 film Rivalové. Ve skutečnosti byli ale piloti přáteli.
3: Hunta jsem znal už z dob Formule 3 a byli jsme přátelé. Když se stal mistrem světa a porazil mě, řekl jsem mu, že jsem mnohem radši, že to byl zrovna on a ne někdo jiný. To jen ukazuje na to, jak dobrý náš vztah byl.
1: Vzpomínal Niki Lauda, který ve zbytku své kariéry přidal ještě 2 mistrovské tituly. Provozoval také vlastní aerolinky a působil v různých funkcích v týmech Ferrari, Jaguar nebo Mercedes. Následky nehody z roku 1976 ho ale trápily. Musel postupně podstoupit transplantaci plíce a také ledviny. Bývalý rakouský pilot zemřel ve věku 70 let v roce 2019. David Prouza, Radiožurnál.
0: Na dnes už máme rok 2026, 1. srpna, den, kdy se hrají i 2 zápasy šance Národní fotbalové ligy, respektive už pár sekund platí, že hráli. Kroměříž podlehla Ústí nad Labem 0-2 a to znamená, že Severočeši zůstávají 100%, vyhráli i druhý zápas a jsou se 6 body v čele tabulky. Druhé utkání mezi Třincem a Jihlavou skončilo nerozhodně 0-0. No a pokud jde o druhé kolo šance ligy, tedy nejvyšší domácí fotbalové soutěže, tam už Slovácko remizovalo s Artisem Brno 1-1, Slovan Liberec podlehl Teplicím 0-1 a Baník Ostrava prohrál se Sláví Praha 0-4. No a duel mezi Viktorií Plzeň a Zbrojovkou Brno začne už za necelé 4 minuty. Tak si dáme ještě Micka Žegra a Davida Grola a potom už půjdeme na přímý přenos.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Je skoro 20 hodin, tedy moment, kdy už se blíží úvodní hvist rozhodčího pro utkání druhého kola fotbalové šance ligy mezi Viktorií Plzeň a Zbrojovkou Brno. Plzeň do nového ročníku nevstoupila vůbec dobře, protože před svými fanoušky minulý týden Viktoria podlehla Slovanu Liberec 1-3. Naopak Zbrojovka, ta jako nováček, začala výborně, když doma dokázala skolit pražskou Spartu, a to po vítězství 3-1. Teď se tedy tyhle dva týmy, Viktoria Plzeň a Zbrojovka Brno, potkávají v rámci utkání druhého kola nejvyšší domácí fotbalové soutěže.
1: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
0: No a ten dostává na starost právě v tuto chvíli Lukáš Michalík. Lukáš, hezký večer.
2: Hezký večer ze Štruncových sadů. Utkání snad za malou chvíli začne. Start zápasu je trochu opožděný, protože fanoušci Plzně odpálili nějaké dýmovnice ještě před začátkem utkání a nad hřištěm se teď rozplývá dým, ale ta viditelnost už je skutečně velice dobrá, takže za malou chvíli budeme moci začít. Fanoušci tady ve Štruncových sadech před startem zápasu dokonce měli možnost slyšet hostující hymnu, tedy hymnu Zbrojovky Brno. Je to velmi zajímavá situace, ale hlasatel to vysvětlil a je to poměrně známá věc. Fanoušci Plzně i brněnské Zbrojovky mezi sebou mají už poměrně dlouholetou družbu a velice dobré vztahy. Pojďme k základním sestavám obou týmů. V té plzeňské je oproti tomu úvodnímu zápasu tohoto ročníku šance ligy s Libercem, které plzeňští prohráli 1-3, hned 5 změn. V brance bude Florian Wiegele, obrana nejspíš tedy nakonec čtyřčlená, zprava Prepsl, Krčík, Dvech, Spáčil, ve středu zálohy trojce Hrošovský, Pirgič a před nimi Sojka, na křídlech Memič s Kabongem a na hrotu útoku Matěj Vidrato. Zbrojovce Brno o poznání lépe vyšel vstup do nové ligové sezony. Zbrojovka po návratu mezi elitu po třech letech porazila doma pražskou Spartu 3-1. V sestavě Brna jediná změna v porovnání s tímto zápasem. Chybí dnes v zápasové nominaci Patrik Čavoš, kterému se v těch posledních hodinách narodila dcera a měl tak trochu jiné starosti než ty fotbalové, takže dnes vůbec není k dispozici. Místo něj nastupuje ve středu zálohy Jakub Janecký. V brance tedy Hrdina, obrana čtyřčlenná, zprava Klíma, Vedral, Kaka, Dante. Záloha zprava Penksa, Sál, Janecký, Vachoušek a v útoku dvojice Ezech a Daniel Vašulín, pro kterého dnešní zápas bude hodně pikantní, protože se v Plzni neprosadil a právě z Viktorie v létě přestoupil do brněnské Zbrojovky. Utkání začalo Viktoria Plzeň Zbrojovka Brno, zatím tedy 0-0 od své branky. Za malou chvíli bude odkopávat brankář Zbrojovky Brno Slovák Adam Hrdina, rozhrávka nakrátko přes Kaká, ale napravo už může hrát další ze stoperů Vedral, který se pokusil průnikovou přihrávkou oslovit Vašulína. Ten sklepl balon pro sebe, pod sebe, respektive následně se k němu balon vrátil a byl faulovaný Dvehem, to znamená, že brněnští zůstanou u míče ve středovém kruhu už tedy z poloviny Plzně, takže brněnští se budou moci přiblížit brance Viktorie. Končí první minuta, zatím tedy bezbrankový stav. Okamžitá rozhrávka nakrátko, Sál ve středu hřiště posouvá doprava, kde je Vedral, ještě více u pravé postraní čáry kapitán brněnského týmu Klíma. Teď se brněnští dostali až na pravou stranu, odkud se snažil odcentrovat Penksa, ten jeho centr byl zblokovaný, takže Zbrojovka bude mít výhodu autu, který bude rozehrávat právě Lukáš Penksa a bere si pořádný rozběh, takže zřejmě vrhne míč přímo do pokutového území. Dominik Starý, hlavní rozhodčí tohoto zápasu, už mu počítává 5 sekund Penksa a jeho aut na EZH, který si balon hrudí zpracoval, ale našel jen plzeňského Kabonga, který trochu zariskoval, ale nezazmatkoval, udělal to velice dobře. Postupná rozehrávka Plzně, ale následná přidávka na Kabonga nebyla úplně přesná. Hrát může Klíma, který si dal ale špatný druhý dotyk, a tak mohou hrát plzeňští. Za malou chvíli informace také do zpravodajského vstupu pro posluchače Radiožurnálu. Faul na plzeňské hráče, Zbrojovka bude hrát dál. Aktuálně končí druhá minuta, skóre nerozhodné 0-0. V sestavě domácích je oproti minulé porážce s Libercem 5 změn, jen mezi náhradníky zůstali reprezentanti Červ, Vyšinský a Ladra. Hostující kouč Svědík oproti výhře nad Spartou udělal jedinou změnu, místo Čavoše hraje Janecký. Přímý přenos vysílá Radiožurnál Sport z Plzně, Lukáš Michalík, Radiožurnál. A my můžeme pokračovat v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. První žlutá karta tohoto zápasu uviděl za faul na polovině Plzně brněnský záložník Lukas Sál. Teď ale nedoraz v kombinaci domácích. Krčík se nedostal k míči a tak zbrojovka bude vazovat z levé strany, už tedy z vlastní útočné poloviny. U míče je připravený obránce Dante, letní posila zbrojovky, která se skvěle představila v tom úvodním ligovém zápase se Spartou. Dante nacentroval na gól Lakiho Ezeha a obecně v tom zápase byl hodně aktivní. Teď jeho aut, ale úplně přesný nebyl. Hraj plzeňští na pravé straně. Memic se snaží nastartovat kapitána Vidru, ale toho včas křižuje Vedral, který se následně dostává k míči, ale odkopává jen do zámezí. Domácí kouč Martin Hezký teď hecuje své svěřence. Prepsl rozehrál přes Hrošovského aut, který mu pozornost z prvního dotyku vrací. No a plzeňští mohou opět kombinovat na vlastní polovině. Spáčilův pas na levou stranu, kde je Kabongo, ten vrací pod sebe Dvehovi, který je teď tedy v centrální stoperské pozici. No a Plzeňané se vyhnali až k brankáři Vígelemu. Čtvrtá minuta se hraje tady ve Štruncových sadech, druhé kolo fotbalové šance ligy. Plzeň zbrojovka zatím 0-0. Plzeňští silní na balónu v posledních desítkách sekund, ale kombinují jen na vlastní polovině. Teď si Prepsl vyměnil míč s Vígelem a posouvá ho doleva na Dveha, který není atakovaný nikým ze soupeřů, a tak posouvá na Pirgiče, ten dává na levou stranu, kde je Spáčil, ale je vytlačovaný Pengsou směrem k vlastní brance. Hrát tak může Dveh a teď je trochu otevřená pravá strana z pohledu plzeňské Viktorie. Krčík přihrává Memičovi, ten opět vrací Dvehovi. Brněnští se v úvodu zápasu soustředí hlavně tedy na defenzivu, která je ale pevná a skonsolidovaná a hodně aktivní, by teď Brňané ztrácejí balon a otáčí hru zleva doprava Kabongo. Na pravé straně je Hrošovský, který už centruje do 16, hledá Vidru, ale našel jen hlavičku hostujícího stopera Kaká. No a plzeňští teď chybují v rozehrávce, hrát tak může hostující Vachoušek, který končí na trávníku po zákroku plzeňského soupeře. No a Brňané tedy budou rozehrávat ze středového kruhu v době, kdy se tady ve Štruncových sadech hraje pátá minuta. Plzeň, zbrojovka Brno stále 0-0. Plzeňští skutečně mají co napravovat po minulém týdnu a nepovedeném vstupu do nové ligové sezony. Viktoria nepředvedla doma proti Liberci vůbec dobrý výkon a zaslouženě prohrála 1-3. Brněnští rozehráli, na pravé straně může hrát Vedral, který teď kombinuje ještě s Kaká, míč se dostává až k brankáři Hrdinovi, který není aktivně napadaný nikým ze soupeřů a tak rozehrává na levou stranu. Tam je Kaká, ale následně jeho levačka nezapracovala přesně, poslala míč do zámezí. Vazují plzeňští, konkrétně Memič, ten má pod sebou volného Krčíka, který kombinuje s Dvehem. Plzeňští stále na vlastní polovině, Dvek se rozlíží kolem sebe, ale Pirgič i Sojka před ním jsou velmi dobře obsazení svými soupeři, takže to zkouší Krčík přihrávkou na pravou stranu, kam si seběhl Vidra, který je teď hodně aktivní, co se pohybu týče. Hrošovský ve středu hřiště vedle sebe má volného Pirgiče, který ale trochu zahnal Spáčila směrem k brance Plzně. Spáčil to tak bude zkoušet opět tedy z poloviny plzeňské Viktorie, polovina šesté minuty. Plzeň zbrojovka ve druhém kole fotbalové šance ligy stále bez branek. Plzeňští mají míč na pravé straně, kde Prepsl kombinuje se Vidrou, ten ještě posouvá na Memiče, který se snažil nasadit jesle přihrávkou Kaká, ale to se mu nepovedlo. Nicméně právě od brazilského stopera Brna míč končí v zámezí, takže Viktoria bude vazovat z pravé strany. Míč drží v rukou Amar Memič, který čeká na pohyb svých spoluhráčů. Nakonec si všiml pod sebou Pirgiče, který se dostal trochu do kontaktu s hlavním rozhodčím, ale nic dramatického, ve hře se pokračuje. Viktoria má míč na pravé straně. Krčík teď dává Prepslovi, ten se snažil obtočit kolem soupeře, ale nakonec předal pod sebe Memičovi, který je pod tlakem soupeře, ale nakonec to zvládl. No a plzeňští to zkusí zřejmě z levé strany. Otočili těžiště hry. Spáčil může kombinovat s Alexandrem Sojkou, který se teď dostává k míči ve středu hřiště, prostor pro Prepsla, ale jako by plzeňští nevěděli kudy. Sedmá minuta, plzeňští fanoušci podporují své oblíbence. Viktoria hraje se zbrojovkou stále bez branek, ale v úvodu zápasu jak teď Memičů. A dobré zpracování hrudí. No a ještě nastartoval Memič Hrošovského, který centruje do pokutového území přes celou šíři vápna, ale zadní tyč nezavíral nikdo. Nicméně Kabongo ještě stihl míč na hrací ploše, už se blíží pokutovému území, centruje do šestnáctky, ale na opačné zadní tyči už také není nikdo, protože Hrošovský si seběhl k penaltovému puntíku a na zadní tyči tedy místo něj nebyl nikdo. To znamená, že i v končící sedmé minutě hraje Viktoria Plzeň ve druhém kole fotbalové šance ligy s brněnskou zbrojovkou bez branek. Hosté budou rozehrávat zřejmě na krátko. Brankář Hrdina teď přenechává exekuci stoperovi Kaká, který mu přihrává, takže Hrdina teď s míčem se blíží hranici 16. Kaká si mezi tím seběhl na levou stranu a dostává předávku. Kaká se blíží půlící čáře, průnikový pas na Vašulína, který se dostal k míči, jeho pas pod sebe, ale trefil Memiče, nicméně Vašulín je hodně silný v soubojích a následně se k míči dostal opět. Předávka na levou stranu, kde je Tadeáš Vachoušek, další zpětný pas na Danteho ve středu hřiště, teď může hrát Janecký, který vrací Dantemu. Teď si brněnští trochu užívají balón, který neměli moc držení v úvodu zápasu, nicméně vyhnali se až na vlastní polovinu. Klíma se dostává k balónu, jeho oblouček na Vašulína, před něj se dostal jeho bývalý spoluhráč z Plzně Samson Dvech, který na něj ale naskočil, což neuniklo pozornosti hlavního rozhodčího Dominika Starého, a ten fouknul do své píšťalky faul, který se na svou osobu vymodlil. Daniel Vašulín z Brojovka bude rozehrávat z osy hřiště z poloviny plzeňských, teď přihrávka pod sebe a následně se Vedral snažil obloučkem vysunout Lakiho Ezeha, ale ten se nedostal k balonu dříve než Florian Vígele, takže plzeňský brankář může rozehrávat nakrátko přes 2:09 minuta. Začala tady ve Štruncových sadech, vy posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport. Plzeň Zbrojovka Brno zatím 0-0 ve druhém kole fotbalové šance ligy. Dvech se dostává k míči opět. Přidává přes celou šíři vápna na pravou stranu, kde je Krčík, k němu už přibíhá Vachoušek a tak volí Krčík zpětný pas na Vígeleho a ten opět oslovuje Samsona Dveha, který teď má kolem sebe dost prostoru. Ve středu hřiště může hrát Pirgič, který otáčí těžiště hry na pravou stranu. Těžký pas na Memiče, který ale ještě vyskočil a hlavou udržel míč na hrací ploše. K míči se dostává Hrošovský, po pravé ruce má volného Krčíka. Hrošovský si teď trochu pohrál s balónem a předává Pirgičovi, další zpětný pas na Filipa Prepsla. Plzeňští hledají recept, kudy by mohli zahrozit do té sformované defenzivy Brna, která se opět dostává k míči. Malé zaváhání Kaká, plzeňští toho využili, konkrétně to byl Amar Memič a Viktoria bude vazovat z pravé strany útočné poloviny. Prepslův dlouhý aut směrem na Sojku, ale toho zakřižoval Kaká, dlouhý pas na Vašulína, ale toho tentokrát před sebe čistým způsobem nepustil. Dvech následně ale trochu zaváhal, ale včas ho ještě zajistil Karel Spáčil, který předává Krčíkovi, ten byl tísněný, tak se snažil jen prodloužit balon někam do pravé strany, ale tam nebyl nikdo z jeho spoluhráčů. Laki Ezek, brněnský útočník, ale následně hlavou odpravil míč do zámezí, takže plzeňští budou vhazovat. Polovina 10. minuty se hraje ve Štruncových sadech. Stále posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport. Závěrečný zápas dnešního programu druhého kola fotbalové šance ligy Plzeň Brno zatím 0-0. Vígele kombinuje s Dvehem, ten má po pravé ruce volného Krčíka, němu už zbíhá Vachoušek, přidávka do středu hřiště, kde je Prepsl, který dává opět do pokutového území vlastního týmu, kde operuje brankář Florian Vígele, zřejmě to bude znovu rozehrávka na krátko. Vígele má po levé ruce volného Dveha, kterého také oslovuje. Brněnští teď nějak aktivně nenapadají. Ve středu hřiště Sojka, který teď pomáhá tedy rozehrávce plzeňského celku. Dlouhý pas na Kabonga, který sice hlavou prodloužil mít za sebe, tam ale nebyl nikdo z jeho spoluhráčů. Hosté se dostávají k míči. Brankář Hrdina kombinuje s kapitánem Klímou. Jeho pas na Vašulína, ten si teď hrudí dobře zpracoval míč, protože Dveho nejprve dostoupil, ale poté zacouval a to zřejmě neměl dělat. Brněnští rozjíždějí rychlý protiútok, přihrávka na Lakiho Ezea od Sála. Ezek se ještě dostává k míči poblíž rohového praporku na pravé straně, zpětný pas na Penksu, který si táhne míč teď do středu, že už by mohl centrovat, ještě zpětný pas na Vedrala, který centruje už do pokutového území na zadní tyč, ale tam celou situaci kontroloval Amar Memič z plzeňského pohledu. Dante se ještě snažil dostat k míči, ale ta přihrávka nebyla dostatečně přesná. 11. minuta se hraje ve Štruncových sadech. Plzeňská Viktoria hraje s brněnskou Zbrojovkou stále bez branek ve druhém kole fotbalové šance ligy. Plzeňští rozehrávají na krátko Prepsl. Přihrává na pravou stranu, kde je Memič, ale toho zradilo zpracování a Brňané se tak trochu zadarmo dostávají k míči. Dante bude vhazovat z levé strany, muž, který tedy přestoupil z portugalské nejvyšší soutěže v létě do Zbrojovky Brno. Je to reprezentant Mali. Brňané už rozehráli na ose hřiště uvnitř středového kruhu Vedral, který má po pravé ruce volného Klímu. Ten má před sebou Kabonga, ale udělal mu kličku. Ještě přidávka na pravou stranu na Penksu. Opět průnikový pas na Vašulína, který zatím zakrývá velký počet míčů v tomto utkání a ještě předal míč Vachouškovi. Ta patička na Vašulína, který může pálit levačkou. Skvělý zákrok Vígeleho, ale parádní akce brněnského celku a první vážnější příležitost tohoto zápasu. No a Brno se opět dostává k míči. Kaká má na levé straně volného Danteho, ten už by mohl centrovat, dobrý centr, ale trefuje jen Prepsla. Teď už plzeňští zřejmě trochu uklidní celou tu situaci, ale viděli jsme první výraznější příležitost tohoto zápasu. Daniel Vašulín to udělal skvěle, nejprve tedy opět udržel další těžký míč, poté zakombinoval s Vachouškem. který ho našel patičkou, Vašulín se následně dostal ke střele slabší levačkou a levý Gele byl připravený. Plzeňští jsou teď u balónu, 13. minuta. Plzeň, Zbrojovka Brno stále 0-0 ve druhém kole fotbalové šance ligy. Dlouhý pas na nabíhajícího Vidru. Brankář Hrdina musí hrát, sice vyběhl dobře, ale mimo pokutové území a tak nemohl hrát rukama a balón následně na jistotu odpravil do zámezí. Plzeňští tedy mohou pokračovat v tlaku. Aut Memiče, kterým našel Prepsla, ten vrací Memičovi, před ním je Dante, teď je ve statické pozici Amar Memič a hledá, kudy by ještě mohl zakombinovat se spoluhráči. Nakonec vrátil až na Dveha, ten kombinuje s Karlem Spáčilem, který se rozlíží kolem sebe, teď úplně neví s kým hrát, pod sebou má volného Dveha, kterého nakonec oslovil. No a na pravé straně může hrát Krčík. Plzeňané alespoň v úvodu zápasu hodně mění rozestavení, místy hrají na čtyři obránce, teď aktuálně ale na tři stopery, Krčík, Dvech a Spáčil. No a Viktoria bude mít výhodu standardní situace z pravé strany a tu zřejmě bude rozehrávat Patrik Hrošovský, takže všichni vysocí hráči Plzně a dobří hlavičkáři míří do pokutového území, včetně trojice stoperů, kterou jsem vyjmenoval před malou chvílí, Spáčil, Krčík, Dvech. U balónu dvojice Hrošovský a také Alexandr Sojka, takže buď pravačka Hrošovského nebo levačka Sojky. Nakonec první varianta, dobrý balón na přední tyč, ale tam byl nakonec velice dobře připravený jeden z hráčů brněnské Zbrojovky a byl to Daniel Vašulín, který teď pomohl tedy defenzivě svého celku, nicméně plzeňští budou mít výhodu v polovině 14. minuty rohového kopu. K míči míří Alexandr Sojka, který zvedá svoji pravou ruku, ale má tam na krátkou rozehrávku Patrika Hrošovského. 14. minuta, Plzeň Zbrojovka stále 0-0. Uvidíme, jestli to bude rozehrávka na krátko. Brněnští jsou před rohovým praporkem ve dvojici. Nakonec centr do pokutového území na Kabonga, který dává gól. Christoph Kabongo otevírá skóre v končící 14. minutě. Parádně sehraný rohový kop. Alexandr Sojka našel nabíhajícího Kabonga, který se do míče opřel hlavou a poslal míč mimo dosah brankáře Adama Hrdiny. Domácí příznivci se radují, mávají šálami nad svými hlavami. Plzeňská Viktoria se dostává do vedení a vede nad brněnskou Zbrojovkou 1-0 úspěšným střelcem Christoph Kabongo. Skvěle sehrané, zdálo se mi, že většina hráčů Plzně strhla pohyb na přední tyč. Kabongo tam vyplaval v podstatě na zadní tyči a nebyl úplně bráněný a hlavou v dobré pozici trefil velice dobře. Na můj vkus byl málo bráněný. Zkrátka na něj trochu pozapomněla brněnská obrana, to se nevyplácí. Christoph Kabongo má za sebou skvělé hostování v Mladé Boleslavi, kde ve druhé polovině minulé ligové sezony sázel gól za gólem, v létě se vrátil do Plzně, jejím kmenovým hráčem stále je a vybojoval si místo v kádru, dnes tedy nastoupil v základní sestavě a za důvěru se odvděčil gólem. 16. minuta, Plzeň, Zbrojovka 1-0, zatím úspěšným jediným střelcem Christoph Kabongo, který se prosadil hlavou po rohovém kopu Alexandra Sojky ve 14. minutě. Brňané se snaží odpovědět okamžitě, na pravé straně má míč Penksa, který přidává do středu hřiště, tam je Janecký, další zpětný pas, opět může hrát Sál, který se dostává k míči a patří k nejaktivnějším hráčům Brna v úvodu zápasu, ale plzeňští mají ze hry více, alespoň tedy to platí v těch úvodních 16 minutách, po kterých plzeňští vedou nad Brnem 1-0 díky brance Christopha Kabonga. Viktoria bude fazovat z levé strany, Spáčil drží míč v rukou, před sebou má volného Sojku, který mu ale nevrátil úplně přesně, nicméně domácí se opět dostávají k míči, Spáčil a jeho dlouhý oblouček končí v zámezí, takže hosté budou fazovat z pravé strany a bude rozehrávat Jakub Klíma, kapitán brněnské Zbrojovky, bývalý obránce Hradce Králové, který už čeká na pohyb svých spoluhráčů, ten zatím úplně nepřichází. Ezexi ale nakonec si běhl a dobře zapracoval tělem před Dvehem, balon ještě udržel, ale následně se právě od něj dostal do zámezí, takže plzeňská defenziva si bude moci vydechnout a Karel Spáčil za malou chvíli bude vazovat. 17. minuta, stále posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport. Plzeň, Zbrojovka Brno 1-0 ve druhém kole fotbalové šance ligy. Připomínám, že Plzeň na úvod této ligové sezony prohrála doma s Libercem 1-3, naopak Zbrojovka doma 3-1 porazila pražskou Spartu. Spáčil a jeho dlouhý aut směrem na Vidru, který ještě sklepl pod sebe, ale brněnští dobrali druhý míč. Hrát může Vachoušek na pravé straně, po něm Penksa, ještě kombinuje s Vachouškem, ten by mohl centrovat, ještě se pokusil o kličku, a Mít se k němu se štěstím vrátil, stále Tadeáš Vachoušek, i on tedy přispěl jedním golem k tomu vítězství nad Spartou 3-1. Brněžti se dostávají k míči, ale na poslední chvíli zatáhl za záchranou ruční brzdu Christoph Kabongo, který teď příkladně pomohl defenzivě Plzně. No a Viktoria Baduje bude vhazovat z levé strany, ale budou se muset domácí vrátit o nějaký ten metr zpět na vlastní polovině. Spáčil má před sebou volného Prepsla, který mu z prvního dotyku vrací dobrá klička Spáčila, který se dostal před svého soupeře Tadeáše Vachouška, který navíc zapracoval rukama, stáhl Karla Spáčila a může být rád, že neviděl žlutou kartu. Ve hře se pokračuje. Prepsl si všiml na pravé straně úplné volného Krčíka, který teď míří s míčem směrem k ulici čáře, teď posouvá na pravou stranu, kam si opět seběhl aktivní Hrošovský, naznačil přihrávku a nakonec si balon zasekl a vrací ho Krčíkovi Florian Vígele. Brankář Viktorie si také zahraje teď v té kombinaci Plzně. 18. minuta, Viktoria stále vede nad brněnskou zbrojovkou 1-0. Dlouhý pas na nabíhajícího Memiče, který se dostal za záda Danteho, už je v bezprostřední blízkosti rohového praporku. Zkusil se Danteho zbavit patičkou, to se mu úplně nepovedlo, ale poté bosenský reprezentant zabojoval a ještě vybojoval míč pro plzeňské. Pirgič teď kombinuje s Krčíkem a jeho přihrávka už byla nepřesná, končí v zámezí, takže Brňané budou vhazovat z levé strany. V těch posledních minutách to ale zbrojovce úplně nejde, což se samozřejmě nelíbí hlavnímu kouči Martinu Svědíkovi. 19. minuta, Plzeň zbrojovka 1-0, out pro zbrojovku. K míči se dostává Kaká, jeho dlouhý nákop na Vašulína, který dobře hlavou prodloužil za sebe, ale Ezehovi se míč zamotal mezi nohama, čehož plzeňští využili přihrávkou na golmana Vígeleho, který teď nikam nespěchá. Pro balonci se běhl Prepsl, který také hodně mění pozice v tomto utkání. Chvíli ho vidíme vpravo, chvíli ve středu zálohy, teď v pozici stopera, ale opět se přesouvá Filip Prepsl do středu zálohy. Krčík u míče na polovině Plzně, na pravé straně Hrošovský, ten také mění pozice, byť tedy je to původem střední záložník, často se v tomto utkání v době, kdy mají plzeňský balon, ocitá na pravé straně. Vígele a jeho dlouhý nákop na nabíhajícího Memiče, na něj si musí dávat pozor Dante, Memič ho fauloval podle názoru asistenta rozhodčího, který teď poradil s zdviženým praporkem hlavnímu sudímu Dominiku Starému, takže brněnští za malou chvíli budou rozehrávat z vlastní poloviny v době, kdy už se nám tady ve Štruncových sadech hraje 20. minuta. Domácí Viktoria stále vede ve druhém kole fotbalové šance ligy nad brněnskou zbrojovkou 1-0, a to po gólu ze 14. minuty, kdy se po rohovém kopu Alexandra Sojky trefil hlavou Christoph Kabongo. Brněnští rozehráli. Adam Hrdina vyzval ke spolupráci stopera Vedrala, který balon popotáhl dobrých 10 metrů, pak ho zašlápl a přihrál do středu hřiště Sálovi. Pak přišel nedoraz v rozehrávce brněnských a k míči se dostávají hráči Plzně. Vígeleho nákop na Vidru ale nebyl Sálovi. Pak přišel nedoraz v rozehrávce brněnských a k míči se dostávají hráči Plzně. Vígeleho nákop na Vidru ale nebyl přesný. No a

Před sebou stojícího Vedrala, od kterého se odráží balón do zámezí. Další standardní situace pro Plzeň a teď budou muset být Brňané daleko pozornější než ve 14. minutě, kdy se hlavou po centru od rohového praporku, tedy po centru Sojky, trefil hlavou Christoph Kabongo. Opět u rohového praporku připravený Alexander Sojka má tam na krátkou rozehrávku Hrošovského, kterému také balon přičukl. No a plzeňští se znovu dostávají k míči. Poté, co centroval Hrošovský, tak hlavičkoval Vidra v pádu, ale nakonec si obrana Brna poradila. Nicméně tlak pokračuje. Tlak Viktorie Plzeň, přišel další centr z pravé strany. Hlavičkoval Samson Dvech, ale veškeré vzrušení zbytečné. Jednak tedy Dvech hlavičkoval nad branku a navíc si pomohl útočným faulem. To znamená, že případný gól by stejně neplatil, ale zatím jsou v úvodu zápasu Viktoriáni hodně nebezpeční po standardních situacích, především tedy po rohových kopech. Tentokrát Alexander Sojka jen přičukl balon Hrošovskému. Ten centroval na přední tyč, kde se položil do balónu v pádu Matěj Vidra, ale Adama Hrdinu tentokrát nezaskočil. Hosté už rozehráli pas na Lakiho Ezeha, který se dostal před Dveha a ještě předává do levé strany, kde je Vachoušek. Tomu se vrhl pod nohy Prepsl a od jeho kopaček se již dostal do zámezí, takže zbrojovka bude vazovat z levé strany. 22. minuta se hraje tady ve Štruncových sadech. No a domácí Viktoria stále vede ve druhém kole šance ligy nad zbrojovkou Brno 1-0. Brenčtí mají míč na vlastní polovině, Vedral kombinuje s Klímou, ten je v obležení už dvojce protihráčů, ale zatím to zvládá. Průniková přidávka na Danteho, ten sklepává pod sebe, ale Kaká byl hodně zahnaný a musel vyvinout rychlejší pohyb, aby ještě míč udržel na hrací ploše, to se mu nakonec povedlo. Teď na ose hřiště může hrát Vedral, který se snažil opět hledat Vašulína, ale nakonec si tu přihrávku rozmyslel a tak se k míči dostává Sál. Po něm trochu otevřená levá strana pro Kaká, ale ten si dal špatný dotek a následně si před něj své tělo dostal Amar Memič, který tak navíc může vhazovat. A do středu hřiště, kde se Hrošovský elegantně zbavil Sála a na levé straně startuje Kabunga. Tento potřeboval více do nohy, ale stejně se dostává k míči a už je na hranici 16. Kabongo pálí, Hrdina jen vyráží, ještě doráží Memič, ta jeho rána byla zblokovaná nebo nebyla? Nakonec nebyla, takže Adam Hrdina bude rozehrávat z vlastního pokutového území, ale další velmi povedená akce plzeňské Viktorie, kterou táhl Patrik Hrošovský. Letěl na něj aut, naznačil pohyb Sálovi, balon si převzal na levou nohu, dokonale svého soupeře zmátl, no a pak už si všiml na levé straně rozběhnutého Kabonga. Ta přidávka nebyla úplně ideální, ale pořád slušná, protože Kabongo se dostal k míči na hranici 16 a mohl s míčem něco vymýšlet. Ta jeho rána nebyla dostatečně razantní, ale Hrdina ji stejně jen vyrazil k Memičově, jeho následná dorážka už nebyla přesná. Kaká a jeho nepřesná přidávka na Ezeha, ale k hostům se obratem míč vrací. Na levé straně může hrát Dante, opět zapojuje do kombinace Vašulína, kterého má dnes na starost především tedy Samson Dvech. Ten teď Vašulína trochu vytlačil, nicméně hosté stále zůstávají u míče. Konkrétně je to Lukas Sál, po něm už může hrát Vedral a na pravé straně poloviny Brna může hrát Jakub Klíma, který teď nemá mnoho volných hráčů před sebou. Na pravé straně se trochu utrhl Penksa, který přihrává pod sebe a k míči se dostane opět brankář Adam Hrdina. Končí 24. minuta. Stále posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport ze závěrečného zápasu dnešního programu druhého kola fotbalové šance ligy. Plzeň vede nad zbrojovkou Brno 1-0 od 14. minuty, kdy se trefil Kabongo. Teď dlouhý pas na Vašulína, který si balon zpracoval, zdálo se mi, že rukou, ale ve hře se pokračuje. Vašulín se ještě snažil nastartovat Ezeha, tomu se míč nedostal, ale míč se odrazil na levou stranu, kde je Dante. Ten centruje do 16 a tam v pádu odpravil míč do zámezí. Plzeňský stoper Dvech, tlak Brna může pokračovat, rychle vozený aut. Ezech si všiml pod sebou volného Janeckého, který teď kombinuje se Sálem. Na levé straně může hrát Dante, ten má před sebou Memiče. Dante se ho snaží trochu rozkývat, ale to se mu neúplně povedlo. Zpětný pas na Kaká a k míči se dostává Vedral. Teď trochu zatlačili brněnští svého soupeře, hodně pasivní jsou teď Viktoriáni. Hrát může na polovině Plzně stoper z brněnské zbrojovky Vedral, jeho průnikový pas na Vašulína, ten dobře znovu sklepl pod sebe. Vachoušek se dostává na pravou stranu, už by mohl odcentrovat ve vápně jediný brněnský hráč Laki Ezech a toho balon nenachází, protože si pro míč seběhl brankář Florian Vígele, který to neměl v této chvíli úplně složité. 26. minuta začala tady ve Štruncových sadech, domácí stále vedou nad brněnskou zbrojovkou 1-0. Vígele rozehrává přes Krčíka, na ose hřiště u balónu Samson Dvech. Pro míci teď se běhl Prepsl, který skutečně v posledních minutách

0: A hraje především středního záložníka. Na pravé straně rozběhnutý Sojka, který ještě kombinuje s Memičem. Ten mu okamžitě vrací. Sojka už by mohl centrovat do 16 z pravé strany a tak také činí z matky v pokutovém území brněnské zbrojovky. Nakonec to zvládl stoper Kaká, který na pravé straně teď rozbíhá Lukáše Penksu, který ale zřejmě ten svůj postup směrem vpřed trochu pozastaví. K míči se dostává Klíma. Přidávka do středu hřiště, tam je Janecký. Teď brněnští se snaží rozhrát v poklidu a celou tu situaci si připravit. Kaká kombinuje s Ezehem, toho úplně neatakuje na doraz Krčík a tak může hrát Dante na levé straně. Znovu se k míči dostává Ezeh, už je ale zdvojený a tak si musí pospíšit s předávkou na Vachouška. 27. minuta, Plzeň, zbrojovka Brno, stále je 1-0 ve druhém kole fotbalové šance ligy. Dvech teď předskočil Vašulína a tak mohou kombinovat domácí na vlastní polovině. Spáčil na levé straně, nebude riskovat předávkou směrem vpřed a rozehrává přes brankáře Floriana Vígeleho, který má po pravé ruce volného Krčíka. Ten má ještě více u pravé postraní čáry Prepsla. Ten dává před sebe na Memiče, který už je pod tlakem Danteho, ale zvládl to. Hrošovský se snažil z prvního dotyku nastartovat nabíhajícího Prepsla. Ta přihrávka ale nebyla přesná. A tak je tu aut pro zbrojovku. Z levé strany bude vhazovat Dante, ale bude si muset počkat na to, až Adam Hrdina, brankář zbrojovky, odpraví do zámezí druhý míč na hrací ploše. Dante už tedy může rozehrávat, Janecký je před ním, ale nakonec volí kombinaci Skaká. No a k míči se dostává opět brněnský obránce, respektive brankář Adam Hrdina, který teď míří s míčem k hranici pokutového území, teď ji překročil a posílá dlouhý nákop na dvojici Vašulín-Vachoušek. Vašulín svádí souboj s Krčíkem a zvládl to skvěle. V podstatě se vůbec nekoukal na balón, jen šel Krčíkovi do těla a přes oba dva hráče balón proletěl až k Tadeáši Vachouškovi, který se dostal do zakončení, ale tomu chyběla potřebná razance, no a ta střela nebyla ani dostatečně přesná, takže brankář Plzně Vígele neměl výraznějších problémů. Plzeňští kombinují na vlastní polovině, Krčík má po pravé ruce volného Prepsa, ale nakonec se snaží ještě vysunout obloučkem Memiče, to se mu povedlo. Memič teď svádí u pravé postranní čáry souboj s Dantem a bosenský reprezentant to zvládá. Zpětný pas na Hrošovského, který kombinuje se Sojkou. Alexandr Sojka zřejmě otočí těžiště hry, ano, na Karla Spáčila, ten tam má ještě Kabonga, kterému přihrává. Kabongo byl ve statické pozici a tak předává do středu hřiště Pirgičovi. Plzeňští se nikam neženou, teď si užívají balón, jsou silní na balónu a chtějí, aby bez míče běhal soupeř. Teď se Viktoria vyhnala na vlastní polovinu, ale vůbec jí to nevadí, protože v 29. minutě stále drží těsný náskok a vede nad brněnskou zbrojovkou 1-0 Memič. Na pravé straně ve středu hřiště je Krčík, který má za sebou protihráče Janeckého a tak vrací Memičovi. No a zahraje si také Prepsl, který si teď vyměnil pozici s Krčíkem a pohybuje se na stoperské pozici. Na levé straně může hrát Spáčil. Brněnští se teď nezvládají dostávat k míči, jen se posouvají za balonem, nějak aktivně nenapadají. Dvech a jeho dlouhý nákop na Hrošovského, který se dostal za záda obránců. Hrošovský si balon dobře zpracoval, ale pak se k němu vrátil Dante, který kombinuje s Janeckým. Ten je ve středu hřiště v obležení hned trojice protihráčů, ale zvládl to Vašulín. A jeho dobré sklepnutí pro Vachouška, tomu se ale vrhla pod nohy hned dvojice protihráčů. Nicméně brněnští se v zápětí opět dostali k míči. Vachoušek následně ztrácí a teď si musí brněnští dávat pozor na případný rychlý break, ale Hrošovský to udělal velice dobře, dal si před EZH tělo, ten byl tak nucený ho faulovat. No a plzeňští za malou chvíli budou rozehrávat. 30. minuta začíná tady ve Štruncových sadech. Plzeňská Viktoria ve druhém kole fotbalové šance ligy vede nad brněnskou zbrojovkou 1-0. Zatím jediným úspěšným střelcem Christoph Kabongo, který se trefil ve 14. minutě hlavou po rohovém kopu Alexandra Sojky. 30. minuta, plzeňská Viktoria vede nad brněnskou zbrojovkou 1-0. Ve 14. minutě otevřel skóre Christoph Kabongo, který se trefil hlavou po rohovém kopu Alexandra Sojky. Plzeňští jsou aktivnější, Brňané zatím tolik šancí neměli. Přímý přenos na Radiožurnálu Sport z Plzně, Lukáš Michalík, Radiožurnál. A my můžeme pokračovat, plzeňští teď mají tlak a dostali se dokonce ke střele. Po zpětném pasu Spáčila střílel Alexandr Sojka, zkoušel to technicky, ta jeho rána byla zblokovaná a tak budou mít viktoriáni výhodu rohového kopu v končící 30. minutě. Uvidíme, kdo ho bude rozehrávat, zřejmě Patrik Hrošovský, který tedy bude balon kroutit směrem k brance Adama Hrdiny. Hrošovský teď zvedá obě své ruce, bude rozehrávat pod kotlem hostujících příznivců, kterých sem dorazilo dost. do Plzně. Daleká cesta, ale jich tam možná v jejich sektoru 100-150. Rohový kop na přední tyč, kde byl Matěj Vidra, který se dostal do zakončení. Těžko říci, jestli to mířil na branku nebo se snažil balon jen protečovat. Každopádně to byla střela hrdina v brance zbrojovky, ale zasahovat nemusel. Abych se vrátil k tomu početně zaplněnému sektoru brněnské zbrojovky, tak je vidět, že v Brně skutečně je teď fotbalový boom po té, co se zbrojovka po třech letech vrátila do nejvyšší soutěže a navíc v tom úvodním zápase porazila doma Spartu 3-1, tak zkrátka ten hlad po fotbale je obrovský. Brněnští budou vazovat z pravé strany, 31. minuta končí, svěřenci kouče Svědíka stále v Plzni prohrávají 0-1, aut rozehraní do středu hřiště. Janecký teď natáhl svůj dlouhý krok, přidává po své ruce, tam je pravé ruce, tam je Sál, Vašulín se dostává k míči, opět souboj s Dvehem, brněnští mohou kombinovat, Vachouškova přidávka na pravou stranu, tam je pod tlakem, Penksa ještě dává na pravou stranu, kde je Klíma, ten centruje do pokutového území na zadní tyč, kde byl ale připravený jen Amar Memič, ještě hlavou, protože nevěděl, co se děje za ním. Prodloužil míč za sebe, no a hosté tedy budou vazovat z levé strany. Dante už drží míč ve svých rukou a zřejmě znovu tedy pošle míč přímo do pokutového území, kde má zbrojovka k dispozici urostlé hráče, samozřejmě v čele s hrotovými útočníky Vašulínem a Ezehem. Dlouhý balon, který letí na Vedrala, ten také tedy pomohl ze stoperské pozice ofenzivě Brna. Vedral sice hlavou, prodloužil míč za sebe, ale nebyla z toho střela na branku, protože ten míč letěl nad bránu a Vígele v brance Plzně zasahovat nemusel. Plzeňští budou za malou chvíli rozehrávat v době, kdy končí tady ve Štruncových sadech 32. minuta a Plzeň vede nad brněnskou zbrojovkou 1-0. Vígele, jeho dlouhý nákop na Vidru, který má samozřejmě výškový deficit v porovnání se stoperem Kaká. Vidra navíc byl v offsideovém postavení, ale vzhledem k tomu, že se brněnští v zápětí dostali k míči, tak dostávají výhodu. Klíma a jeho přidávka nebyla přesná, ale míč se odrazil do pokutového území Plzně, kde si musí dávat pozor David Krčík, který to ale nakonec zvládl. Jeho dlouhý pas na Sojku nebyl přesný, takže hrají znovu brněnští. Průnikový pas ze středu hřiště na nabíhajícího Vachouška, toho ale před sebe nepustil Filip Prepsl, který dnes ve své soutěžní premiéře dresu plzeňské Viktorie zatím působí velmi jistě a hraje velmi slušně. Vígele rozehrává nakrátko přes Dveha. Ten se rozlíží kolem sebe. Vedle sebe má volného Vígeleho, na pravé straně ještě volný Krčík. Ale Dvech se otočil na stranu levou, kde je Spáčil. Ten hledá Vidru, ta přidávka ale nebyla přesná. Spáčil trefil jen Janeckého a kombinovat tak mohou hosté z Brna. 33. minuta končí, no a zbrojovka stále prohrává v Plzni 0-1 a to od 14. minuty, kdy se po rohu Sojky trefil hlavou Kabongu. Přihrávka Kaká do středu hřiště, kde je Lukas Sál, proti němu Hrošovský, Sál tak otáčí těžiště hry na pravou stranu, tam je Janecký, který si balón zašlápl, teď ale nemá s kým hrát směrem dopředu a tak balón posílá pod sebe, tam je Vedral, ten si vyměnil míč s Ezehem. Teď se plzeňští snaží o jakýsi pressing, který spustil střední záložník Pirgič, ale je hodně osamocený v tomto směru. Brněnští stále u balónu, hrdina a jeho dlouhý nákop na Ezeha. Balón nakonec se dostal až k Vašulínovi, ale jeho hlavička se dostala ke Dvehovi, který už si věděl rady. Zpětný pas na brankáře Vígeleho. Plzeňští jsou u balónu. Konkrétně Prepsl na ose hřiště, 34. minuta. Plzeň zbrojovka Brno stále 1-0. V přímém přenosu radiožurnálu Sport posloucháte zápas druhého kola fotbalové šance ligy. Plzeňští mají míč na pravé straně. Teď si Krčík dobře vyměnil míč s Kabongem, který se přesunul na stranu pravou, byť tedy začínal vlevo, vyměnil si pozici se svými spoluhráči, tentokrát tedy se Sojkou, který se přesunul na levou stranu. Opravdu v tomto zápase plzeňští jsou hodně variabilní, mění rozestavení a mění také pozice na hřišti. Teď se k míči dostává Pirgič v pozici stopera. Vedle sebe má volného Prepsla, který není nikým atakovaný, teď je v pozici posledního hráče. Opět vrací Pirgičovi, na pravé straně si pohybem říká o balon Krčík, ale nakonec toho byl průnikový pas na Kabonga, ten se ale k balonu nedostává, takže hrdina, brankář zbrojovky může rozehrávat, pomalu ale jistě končí 35. minuta a Plzeň stále vede na domácím stadionu nad brněnskou zbrojovkou 1-0. Hosté mají míč na levé straně, kde je stoper Kaká, ve středu hřiště trocha prostoru pro Sála. Teď se ještě pohybem řekl o míč Janecký, který má po pravé ruce volného Klímu. Teď je trochu otevřená pravá strana z pohledu brněnské zbrojovky a Klíma může centrovat, centruje na zadní tyč, kde je Vašulín, ale je tam také připravený Florian Vígele, který teď tu svoji výšku přes 2 metry využil a stáhl dlouhý balón a ještě se snažil nastartovat Memiče na pravé straně, ten se dokonce k míči dostane, ale Ama Memiče je osamocený u pravého rohového praporku, ale zvládl to velice dobře, přiběhl mu na pomoc Kabongo, který také převzal přidávku, průnikový pas na Hrošovského, ten už je uvnitř pokutového území, ještě má pod sebou volného Memiče, zatím to zkouší sám Hrošovský, až teď si všiml Memiče, ten ještě může kombinovat se Sojkou, kterého teď také využívá Alexander Sojka na pravé straně, má to na levačku, centruje do pokutového území, ale netrefil prostor, kde byl někdo z jeho spoluhráčů a tak míč schoval do rukavic brankář brněnské zbrojovky Adam Hrdina. 36. minuta, zbrojovka prohrává v Plzni 0-1, to 14. minuty, kdy se hlavou po rohu Sojky trefil Christoph Kabongo. Brněnští kombinují na vlastní polovině, Hrdina má po levé ruce volného Kaká, na kterého už vybíhá Kabongo, ještě více na levé straně Dante, neměl kam hrát směrem dopředu a tak volí opět spolupráci s Kaká, na ose hřiště je teď Vedral a zahraje si znovu také brankář Adam Hrdina. Jakoby zbrojovka nevěděla kudy, v posledních minutách se také snížila frekvence těch dlouhých nákopů na urostlé útočníky Ezeha s Vašulínem. Až teď to znovu zkouší tedy Adam Hrdina nákopem na Ezeha, ale toho včas zakřižoval Dvech, kterému ale úplně nevyšel odkop. Míč končí v zámezí, Brňané budou fazovat, konkrétně Dante, který má před sebou volného Sála, tomu také přihrává, ten mu okamžitě pozornost vrací, Dante to má 1-1 s Memičem, zvládl to dobře, přízemní centra, ten končí, ale u kopaček Filipa Prepsa, který si nekombinuje situaci, respektive nekomplikuje a jen odkopává k půlící čáře a tam sebral míč brněnský stoper Kaká, po něm už může hrát Vedral, 37. minuta pomalu končí a Plzeň stále vede nad brněnskou zbrojovkou v přímém přenosu radiožurnálu Sport 1-0. Průnikový pas na Ezeha, který se snaží obhodit si Krčíka, ale ten před sebe nigerijského útočníka nepustí. Vígele a jeho pas na pravou stranu nebyl přesný, dostal se k Dantemu, který si vyměnil míč s Vachouškem. Dante je rozběhnutý, ale na poslední chvíli se mu vrhnul pod nohy Filip Prepsl, Brno bude vhazovat z levé strany, Dante si vybírá Janeckého, ten kombinuje s Vachouškem, který se snaží uvolnit. Na levé straně ještě bojuje, byť s přesilou, tak to zvládá. Tady až Vachoušek, ale jen zpracoval míč pro Prepsla, který volí dlouhý oblouček, ale Vedral se teď dostává přes Pirgiče. Dobrá pasáž Brna. Janecký může hrát na ose hřiště proti sobě, má Pirgiče, dobře se kolem něj obtočil. Na hranici 16 teď Vachoušek, který centruje na Vašulína, ale tomu chyběl možná půl metru, aby balon zasáhl. Nicméně tlak Brna může trvat. Uvnitř pokutové území z pravé strany Lukáš Penksa, jeden z hráčů brněnské zbrojovky, je to Lucky Ezech, teď zůstává ležet uvnitř pokutového území, ještě centr letěl do 16, kde byl tuším Vedral, který se opět tedy vysunul z pozice stopera, dostal se do zakončení, se mi zdálo, ale branku netrefil a teď Lucky Ezech má zřejmě nějaké zdravotní problémy, hlavní rozhodčí Dominik Starý se běží přesvědčit o tom, jak na tom nigerijský útočník je. Lékaři zbrojovky jsou zatím připraveni u postraní čáry, zatím tedy nevyběhli na trávník. K zakončení došlo, ale bylo tečované, takže zbrojovka v 39. minutě bude mít k dispozici rohový kop, po kterém by tedy mohla zahrozit. Uvidíme, jak na tom bude Lucky Ezech, zda tedy bude schopný pokračovat ve hře. Polovina 39. minuty. Plzeň stále vede nad brněnskou zbrojovkou ve druhém kole fotbalové šance ligy 1-0. Zatím klíčová situace se stala ve 14. minutě, kdy z pravé strany centroval od rohového praporku Alexander Sojka, našel prostor, kde byl připravený Christoph Kabongo, který hlavou nedal brankáři Hrdinovi vůbec žádnou šanci. Ezech už je na nohou a je tady rohový kop brněnské zbrojovky. Ten bude rozehrávat svoji levačkou Dante, sudí Starý si ještě k sobě, ale zavolá dvojici hráčů, volá si Tadeáše Vachouška, tedy hostujícího útočníka s tím domácím, tím je Christoph Kabongo, ještě jim domluví a za malou chvíli dá pokyn Dantemu, aby rozehrál rohový kop. To přichází právě teď. Dante už je připravený kroutit balon směrem k brance, balon na přední, teď kde je Vachoušek, který ještě se snažil sklepnout míč pod sebe, to se mu povedlo, ale nenašel už nikoho ze spoluhráčů a teď prostor pro rychlejší protiútok Plzně, ale přihrávka Hrošovského na Sojku nebyla úplně přesná v čase. Stihl k míči dostat Lukáš Penksa, Hrdina a jeho dlouhý nákop na Ezeha, který je v souboji s Krčíkem. Lucky Ezech je hodně silný, zády k brance, zvládl to skvěle, dal si tělo před Krčíka a ten byl nucený ho faulovat. To znamená, že brněnští budou mít výhodu. Další standardní situace. 40. minuta, hodně rychle. Standardka rozehraná, teď může hrát Dante na levé straně, už centruje do pokutového území, ale tam našel jen připraveného Pirgiče, nicméně Hrošovský byl následně trochu dezorientovaný a poslal svou pravačkou míčem do zámezí, to znamená, že zbrojovka bude vhazovat další aut a dá se předpokládat, že Dante pošle z levé strany míč přímo do pokutového území, tak ne, protože Dante situaci zrychlil, Sála měl úplně volného pod sebou, po něm může hrát Janecký, teď se k míči dostává Klíma, obléhání plzeňské branky v podání brněnské zbrojovky, opět ještě přesunuté na levou stranu, kde je Dante. Zatím to zkouší jedna na jedna, má to na pravačku, centruje dobrý balon do pokutového území, ale tam vládne Florian Wiegele, který opět tedy skryl v rukavicích další míč po centru. Z levé strany 41. minuta, domácí Plzeň stále vede nad brněnskou zbrojovkou 1-0, ale v posledních minutách se obraz hry srovnal a brněnští už rozhodně nejsou o tolik horším týmem a hlavně jsou o poznání aktivnější než v tom samotném úvodu zápasu. Plzeňští mají míč na pravé straně, Sojka sklepává pod sebe, tam je Krčík, po levé ruce má volného Dveha a ještě více vlevo může hrát Karel Spáčil. Teď opět plzeňští přešli do čtyřčlenné obrany, dlouhý nákop po levé straně, za míčem se teď snaží dostat Alexander Sojka, který to zvládl, k balonu se dostal, ale už s ním nedokázal nic udělat a dovedl ho jen do zámezí. To znamená, že brněnští budou znovu rozehrávat od vlastního brankáře Adama Hrdiny. V době, kdy začala 42. minuta ve Štruncových sadech, Brňané okamžitě rozehráli nakrátko Kaká u míče ve vlastním pokutovém území. Po levé ruce má volného Danteho, ale nakonec zakombinoval opět s brankářem Hrdinou. Ten mu pozornost vrací, Kaká na levé straně se blíží půlící čáře, průnikový pas na Ezeha, ale ten vytvořil pohyb za záda Krčíka, který se tak dostal trochu zadarmo k míči, ale následně nerozehrál konstruktivně. Naopak míč dovedl v podstatě do zámezí, brněnští vazují, Vachoušek si všiml volného Janeckého, ten kombinuje s Vašulínem, jeho sklepnutí bylo nepřesné. Rej opět Viktoriáni, Memič a jeho dlouhý nákop na Vidru nebyl přesný, Kaká hlavičkou ale našel jen Vidru. Takže plzeňští se dostávají trochu ledabile k míči po tedy ledabilé rozehrávce brněnské zbrojovky. Alexander Sojka teď potvrdil přehled a otočil čežiště hry na levou stranu, kde má hodně prostoru před sebou Spáčil, který kombinuje s Kabongem a pokračuje v pohybu směrem vpřed, zpětný pas na Pirgiče. Ten nikam nespěchá, ale musí si dávat pozor na chybu. Nakonec kombinuje s Dvehem, ten má na pravé straně úplně volného Krčíka, ale plzeňští zůstávají vlevo, na levé straně může hrát Spáčil, naznačil pohyb směrem dopředu, zmátl trochu Penksu a zůstal u balónu, následně přišel další zpětný pas na Samsna Dveha a až ten teď tedy otáčí těžiště hry. Naopak teď trochu otevřená pravá strana z pohledu Plzně. Krčík vyváží balon, předává ho Memičovi, ten už by mohlo centrovat. Naznačil centr Vachouškovi a ještě si balon kolem něj píchl. Následně končí na trávníku, ale nepíská se. Memič by chtěl standardní situaci, teď hodně odplic, tedy vynadal asistentovi rozhodčího, ale hlavní rozhodčí svůj verdikt nezmění. To znamená, že Brňané mohou zůstat v klidu. 43. minuta svítí na světelné tabuli tady ve Štruncových sadech. Domácí vedou nad brněnskou zbrojovkou 1-0. A to po gólu Christofa Kabonga ve 14. minutě. Kabongo se trefil hlavou po rohovém kopu Alexandra Sojky. Brněnský brankář Hrdina, jeho dlouhý nákop směrem na Lukáše Penksu, který svedl souboj se Spáčilem a byl úspěšný. Další souboj Penksy, ten končí na trávníku, nepíská se, hrát může Memič, který táhne plzeňskou akci do středu hřiště, po něm Hrošovský, Kabongo se dostává k míči, zpětný pas na Dveha, no a opět Plzeň na vlastní polovině, teď nikam spěchat nebude. Dvech se dostává k míči, samozřejmě blíží se závěr prvního poločasu a plzeňští jediné a to hlavní, co si nepřejí, je inkasovat v závěru úvodní 45 minutovky. Teď si užívají balónu hráči Viktorie. Oblouček Spáčila z levé strany přes hlavu Vašulína na Krčíka. Ten má ještě více u pravé postraní čády Vidru, který si teď tedy si běhl do pozice pravého wingbacka. Samson Dvek se dostává k míči a po něm Pirgič ve středu hřiště Prepsl. Ale Pirgič nakonec oslovuje Dveha, který už se dostává k půlící čáře, kombinuje s Kabongem, ten je teď přímo u levé postranní čáry, plzeňští nikam nespěchají. Připravují si pozici, připravují si svého soupeře, Prepsl otáčí hru na pravou stranu, tam je David Krčík, pro balonci si běhl Vidra, který je pod tlakem Meneckého, teď trochu nepřesná přihrávka Vidry, který zahnal Krčíka, ten neměl na vybranou, musel jen balon odpálit. A odpálil ho tak, že skončil v zámezí až za brankou Adama Hrdiny, který tak za malou chvíli bude rozehrávat. Za půl minutku vyprší 45 minut a dozvíme se, o jakou dobu hlavní rozhodčí Dominik Starý ještě první poločas nastaví. U míče brněnští na vlastní polovině. Hrdina se dostává k balonu, po levé ruce má volného Kaká, kterému až teď adresoval přihrávku. Kaká ještě může kombinovat s Dantem. Přihrávka na něj přichází právě teď na ose hřiště. Janecký, který je pod tlakem Hrošovského, zvládl to přihrávkou na Ezeha, který sklepává pro Vachouška, ale brněnští v podstatě nemají prostor kombinovat, protože okamžitě jsou u nich hráči soupeře Skutečně plzeňští vypadají v tomto utkání daleko lépe fyzicky připravení než v tom úvodním zápase tohoto ligového ročníku před týdnem s Libercem, který Plzeň prohrála 1-3 a zdálo se zkrátka, že Viktoriáni nemají tolik sil. Samozřejmě na tom dnešním výkonu se mohou odrážet i ty změny v základní sestavě. Připomínám, že Martin Hyských udělal hned 5 a nechal na lavičce i třeba trojici reprezentantů Vyšinského, Červa a Tomáše Ladru. První minuta, respektive jedna minuta nad rámec té úvodní 45 minutovky, takže jen 60 sekund nastaveného času. Dlouhý pas Vígeleho, ale končí na hrudi Danteho, který ještě kombinuje s Ezehem a pokračuje ještě v pohybu. Ezeh mu okamžitě pozornost vrací. Uvidíme, jestli se Dante dostane k míči, ne, protože své defenzivní povinnosti si příkladně splnil Samson Dvech, který ještě kombinuje s Pirgičem, ten ve vlastním pokutovém území, přidávka na Vígeleho. I ve vlastní 16 hrají plzeňští hodně konstruktivně, ale zvládají to skvěle. Nicméně jsem to trochu zakřikl, protože následně přišla ztráta a faul, který by mohl být klidně za žlutou kartu. Uvidíme, jestli tedy přijde. Fauloval Stefan Pirgič, pokud jsem tedy viděl správně, a fauloval Vedrala, takže brněnští budou mít v závěru nastaveného času první půle ještě možnost zahrozit po standardní situaci. Ten minutový nastavený čas už vypršel. Ale dá se předpokládat, že Dominik Starý ještě nechá tuto standardku rozehrát. Stefan Pirgič skutečně tedy druhým potrestaným hráčem v tomto utkání. Připomínám, že hned v úvodu zápasu dostal žlutou hostující Lukas Sál. Teď tedy před malou chvílí za faul na Vedrala domácí záložník Stefan Pirgič. Standardní situace. V samotném závěru prvního poločasu uvidíme, kdo se ujme její exekuce. U míče dvojice hráčů Brna. Buď tedy bude úřadovat pravačka Sála nebo levačka Danteho. Tedy oba hráči jsou připraveni u balonu a dostali pokyn k tomu, aby rozehráli. Sál zvedá svoji levačku a centruje. Do pokutového území centruje na zadní tyč. Balon se odráží ještě k brněnským. Velká šance Lakiho Ezeha, který v dobré pozici míří mimo. A to bude asi to poslední, co se stalo v prvním poločase. Teď si ještě něco vysvětluje Filip Prepsl s hlavním sudím. Nicméně první poločas končí. Brněnští mohli ještě v závěru srovnat, ale Laki Ezech nebyl dostatečně přesný, byl možná překvapený celou tou situací. To podstatné. Spokojenější odcházejí do kabin hráči Viktorie Plzeň, kteří vedou po prvním poločase 1-0. Ten zatím rozdílový gól vstřelil ve 14. minutě Christoph Kabongo, který se trefil hlavou po rohovém kopu Alexandra Sojky. Odsud ze Štruncových sadů se vám přihlásím znovu s přímým přenosem druhého poločasu, který začne za zhruba 13-14 minut. Do té doby naslyšeno.
1: Slíbil Lukáš Michalík ve 20 hodin a 50 minut ve vysílání Radiožurnálu Sport. Já jim připomenu, že duel mezi Viktorií Plzeň a Zbrojovkou Brno, který je tedy posledním dnešním z programu druhého kola šance ligy, navazuje na 3 zápasy, které už znají své výsledky. Baník Ostrava prohrál s Pražskou Slávií 0-4, Slovan Liberec s Teplicemi 0-1 a Slovácko remizovalo s Artisem Brno nerozhodně 1-1. A aby byl fotbalový výsledkový servis kompletní, tak přidám ještě 2 duely šance národní ligy, kde se také hrály zápasy druhého kola. Kroměříž podlehla Ústí nad Labem 0-2 a Třinec s Jihlavou se rozešli s remízou 0-0.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, který může 6 minut před 21. hodinou nabídnout dva docela zajímavé české výsledky. Golfistka Sára Kousková odehrála třetí kolo majoru British Open v paru hřiště v klubu Royal Ledham and St. Anne's a polepšila si o 20 příček na dělené 35. místo. Útočí tak na překonání českého maxima z turnajů nejvyšší kategorie. Po emotivním včerejším závěru, kdy si zajistila postup do víkendových kol až díky birdie na 18. jamce, dnes Kousková začínala hned v raním flightu a po pestrém průběhu zapsala 71 ran. Bilanci měla 27-letá profesionálka neobvyklou. 6 birdie, 6 bogey a 6 parů. To znamená, 6krát se dostala na ten počet ran na jednu jamku, kolik se tedy předpokládá. 6krát byla o ránu vyšší a 6krát o ránu nižší, pokud jsem to tedy řekl tak, že jste to pochopili. Pokud nemáte úplně golfové znalosti. No a celkově má Sára Kousková skóre plus 4 rány nad normu, nebo chcete-li par hřiště. A před zítřejším finišem je v čele s náskokem 3 ran Američanka Nová, která má tedy nejblíž k vítězství na majoru British Open. No a ještě doplníme, že skoka na lyžích Roman Koudelka obsadil na úvod letní Grand Prix 5. místo v polské Visle. Pro 37-letou dlouholetou českou jedničku je to v této sérii nejlepší výsledek po 8 letech. V srpnu roku 2018 byl třetí ve francouzském Courchevelu. Další český reprezentant David Rigl obsadil 55. pozici. Závod ve zdaleka ne nejsilnější konkurenci vyhrál Japonec Naoki Nakamura.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 21 hodin, posloucháte Radiožurnál Sport, který za chvíli zamíří zase do Plzně, kde začne druhý poločas utkání druhého kola fotbalové šance ligy. Potom prvním Viktoria vede nad Zbrojovkou Brno po gólu Kabonga 1-0. Pražská Slavia už zvítězila v podvečer na stadionu Baníku Ostrava 4-0. Góly vítězů dali Novak, Zima, Sadílek a Ajaosi. Hosté dali úvodní dvě branky po rohových kopech v první čtvrthodině. Trenér Slavie Jindřich Trpišovský si pochvaluje velký výběr obránců se skvělými hlavičkářskými schopnostmi.
1: Když to zjednoduším, tak nemůžete šáhnout vedle, takže je to, jak když máte 8 dobrých lahví vína a šáhnete a vždycky vytáhnete tu dobrou, což je samozřejmě ale práce celý toho týmu, to není samozřejmě, že ty hráči se nahromadí. Je to hodně o té typologii těch hráčů, kteří tady budou, protože ne každý to umí, ta jako útočná hlava začíná být čím dál tím větší vzácnost u hráčů.
0: V dalších zápasech Slovan Liberec podlehl Teplicím 0-1. Liberec od 38. minuty hrál bez dvou vyloučených hráčů. Teplice i po druhé v sezóně zvítězili a v tabulce jsou na druhém místě za vedoucí Slaví, která má také 6 bodů, ale mnohem lepší skóre. No a konečně první body v sezóně získali Slovácko a Artis Brno poté, co se rozešli s remízou 1-1. No a nesmíme také zapomenout na to, že první srpnový den se velkého úspěchu dočkali veslařsky Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková, respektive si ho zasloužili, když na evropském šampionátu na dvojce bez kormidelnice dojeli do cíle na druhém místě a brali tedy stříbro. Ve Varéze nestačili letošní vítězky světového poháru jen na Rumunky. Nabitý pozávodní program a vyhlášení si kvůli vysokým teplotám v Itálii úplně neužila Anna Šantrůčková, jak nám řekla ve vysílání Radiožurnálu Sport.
2: Ježiš, nebo strašně špatně. Ale ty závody tady fakt jsou hodně náročné. My vlastně dojedeme závod, hned musíme přistát. Tam teda naštěstí dostaneme nějakou vodu. Přišla nám naše týmová doktorka, dostali jsme nějakou chladící vestu, ale pro mě teda upřímně vydržet vlastně to vyhlašování, byť jsem byla jako šťastná, že se nám to podařilo, tak to nebylo úplně jednoduché, protože mi bylo fakt zlé.
0: Párová čtyřka Zindulka, Čížek, Ježek a Smejkal skončila pátá. Dvojskiv Neděla Podrazil obsadil na šampionátu 6. místo. Tolik tedy důležité sportovní události s datem 1. srpna. No a víte, co se bude dít už za pouhých 6 dnů v zubří?
3: K vysílání Radiožurnálu Sport už neodmyslitelně patří taky výjezdy naší fotbalové talk show Desítka.
4: Dobrý den, začíná další živá desítka Pavla Horváta. Tento rok je speciální, protože si připomínáme 50 let od zlata československých fotbalistů na Euro 1976 v Bělehradě a taky 30 let od stříbra českých fotbalistů v Anglii na mistrovství Evropy.
5: Ve čtvrtek 6. srpna se vypravíme do zubří a kromě našeho experta Pavla Horváta se znovu můžete těšit i na historii autora legendárního gólu mistra Evropy z roku 1976 Antonína Panenky.
6: Můj spoluhráč Bohemce a do dneška nejlepší kamarád Karel Dobijáš, on se zhlídnul v anglickém hráči George Bestovi. A George Best byl jeden z mála hráčů, který měl opravdu dlouhý vlasy až na ramena. A on si ty vlasy nechal takhle narůst, takže byl tím známý. A pamatuju se, když přišel do Bohemky, první, co ho přivítal trenér Pospíchal, mu říká: Karolko, ale s takovýma vlasama bys tady neměl hrát. Měl by si se nechal ostříhat. A on říkal: pán trenér, to radši odjedím z tohoto klubu.
3: Kromě Horváta s Panenkou do zubří dorazí i vzácný host. Mistr německé Bundesligy s Kaiserslauternem a kapitán stříbrného výběru z Eura 1996 Miroslav Kadlec, který tehdy před finále ve Wembley představoval své spoluhráče anglické královně.
7: Nebylo to vůbec jednoduché, protože člověk se soustředí na fotbal a teď přišel tiskový mluvčí a vykládal mi tam nějaký protokol, co se bude dít před zápasem, jak se máme chovat, a v ten moment jsem si to tak neuvědomoval, ale když jsem přijel domů, tak se mě, musím říct, že lidi ptali víc snad na královnu, než na ten fotbal.
5: Desítka Pavla Horváta živě.
3: Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin v klubu Zubří.
5: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
0: Omlouvám se, ne za 6, ale už za 5 dnů můžete tady zamířit na desítku Pavla Horváta live živě, tedy v Zubří, bude tentokrát na Semerní Moravě, a pokud se chcete dostat ke stupenkám, tak je nejjednodušší jít přes stránky radiožurnalsport.cz a tam se dozvíte vše podstatné. No a co se dozvíte ve vysílání Radiožurnálu Sport už za pár sekund, jak bude pokračovat prvoligové fotbalové utkání mezi Viktorií Plzeň a Zbrojovkou Brno. Tenhle souboj je těsně před startem druhého poločasu a tak míříme do Struncových sadů za Lukášem Michalíkem.
8: Na start druhé půle si ještě budeme muset počkat, protože hráči brněnské zbrojovky ještě vůbec nejsou na trávníku. Plzeňští hráči už ano, ti si teď přihrávají mezi sebou, ale teď už přibíhají také hostující fotbalisté, kteří tady po úvodních 45 minutách prohrávají s plzeňskou Viktorií 0-1 a nebyli úplně lepší tedy v prvním poločase, lepší z mého pohledu byla plzeňská Viktoria, ale také si vytvořili Brňané některé příležitosti. To nejzásadnější ve 14. minutě otevřel skóre Christoph Kabongo, který se trefil hlavou po rohovém kopu Alexandra Sojky. Ještě předtím, ale dvě minuty předtím, se mohli dostat do vedení hosté, a to po situaci, kdy si Daniel Vašulín, ex-plzeňský fotbalista, vyměnil dobře balon s Tadeášem Vachouškem, který mu dal míč patičkou, ale následně Vašulínovo zakončení nebylo úplně přesné. A teď pozor, poločasové střídání brněnské zbrojovky. Lukas Sál má dohráno a se 23 míří na hřiště Petr Ševčík. Ano, Petr Ševčík, kterého si řada z vás posluchačů určitě pamatuje, především z angažmá v pražské Slávii, měl dlouhotrvající zdravotní problémy, nicméně v létě se tedy uzdravil, odešel ze Slávie do brněnské zbrojovky a dnes tedy nastupuje do druhého poločasu utkání na stadionu plzeňské Viktorie. Petr Ševčík, muž, který se trefil na Stamford Bridge v zápase evropských pohárů za Slávii proti Chelsea hned dvakrát, se tedy pokusí dnes udělat něco s tím nepříznivým vývojem zápasu Brna v Plzni. Druhý poločas začal, brněnští jsou u balónu, u míče konkrétně stoper Kaká, který teď s balónem u kopaček přešel pulící čáru a už by mohl klidně centrovat do pokutové území, ještě hledá tedy přízemní přidávkou Vašulína, který je uvnitř 16 pod tlakem stopera Krčíka, zvládl to opasem na levou stranu, kde je Dante, ten si dává balón na svoji silnější levačku, už by mohl odcentrovat, ale nemá zase tolik prostoru, Dante to zkouší stále sám, ale následně tedy chyboval v rozehrávce. Dobrá práce Davida Krčíka. Jeho dlouhý nákop ale končí v zámezí, takže Brňané budou pokračovat autovým hodem. Nakonec ne. Nakonec zřejmě tedy ten Krčíkův odkop byl tečovaný, takže hlavní rozhodčí přisoudil míč plzeňským hráčům a rozehrávat tak budou Viktoriáni. Z pravé strany už za malou chvíli 47. minuta. Domácí Viktoria stále vede 1-0 nad brněnskou zbrojovkou. Hlavní rozhodčí už odpočítává, protože nikdo z plzeňských se neměl k rozehrávce toho autu. Nakonec vazuje Prepsl, ale nepřesně hrát může Janecký a poprvé v tomto utkání také Ševčík, který volí zpětný pas na stopera Vedrala. Ten teď nikam nepospíchá, po pravé ruce má volného Klímu, ale kombinuje s brankářem Hrdinou. Ten okamžitě Vedralovi vrací. Vedral a po něm může hrát znovu Klíma. Zdá se mi, že se trochu proměnilo rozestavení brněnské zbrojovky. Zdá se mi, že Brňané přešli do rozestavení se třemi stopery a Kaká, který hrál stopera, se teď pohybuje na levém kraji obrany a o řadu výš se pohybuje naopak Dante. Tak uvidíme, jestli to pomůže nějakým způsobem výkonu zbrojovky, která prohrává v 48. minutě v Plzni 0-1. Ševčík se dostává k míči, stojí nad balónem, kombinuje s Penksou, který si dal dotek směrem k brance Brna, spáčil se, ale před něj nedostal. Vedral kombinuje s Janeckým, který si seběhl do pozice mezi stopery a vyváží balón. Po pravé ruce má Vachouška, který převzal přidávku, ale za zády má Prepsla, musí si dávat pozor na ztrátu, zvládl to. Na pravé straně Penksa, tandemový náběh mu vytváří Vachoušek, který se ale nedostane přes Prepsla k míči. Filip Prepsl to zvládl, ale následně chybuje v rozehrávce, ještě ho ale zajistil tedy Filipa Prepsla Christoph Kabongo a dopísknutý faul, provinil se Tadeáš Vachoušek, který fauloval Prepsla, ten zůstává ležet na trávníku. Florian Vigele běží zkontrolovat zdravotní stav svého spoluhráče, který dnes zatím hraje velice dobrý zápas. Určitě patří Filip Prepsl k tomu nejlepšímu, co běhá. Dnes po trávníku stadionu ve Štruncových sadech 49. minuta už začala tady na západě Čech a Viktoria stále vede nad brněnskou zbrojovkou 1-0. Viktoriáni rozehráli na pravé straně Krčík, který se snaží vysunout nabíhajícího Memiče. K němu si teď zbíhá Dante, ale Memice zdá se dostane k míči a Dante si musí dávat pozor na faul, který přišel. Byť se Dante hodně diví, tak Amar Memič ukazuje jasně, že byl držený a co je podstatnější, signalizoval to také asistent hlavního rozhodčího a Dante možná také za ty protesty vidí nakonec za ten zákrok žlutou kartu. Takže standardní situace z pravé strany pro plzeňskou Viktorii, 49. minuta. Plzeň vede nad Zbrojovkou Brno 1-0 a teď by mohla svůj náskok ještě zvýšit. Vidíme, kdo bude rozehrávat u balonu tradičně, dvojice Sojka-Hrošovský. Sojka by mohl ten balon kroutit směrem k brance, ale centrovat pochopitelně může také Patrik Hrošovský, který má skvělou kopací techniku. Amadou Dante dostal žlutou kartu, ta je tedy potvrzená a dvojice Sojka-Hrošovský už je připravená u balónu. Dominik Starý fouká do své píšťalky, Sojka centruje, dobrý balón, na který si vyšplhal Matěj Vidra, dostal se k hlavičce, ale branku přestřelil, to znamená, že Adam Hrdina zasahovat nemusel. Takže i v polovině 50. minutě platí, že domácí Viktoria Plzeň vede nad brněnskou Zbrojovkou ve druhém kole fotbalové šance ligy 1-0. Rozehrávka Brňanů nakrátko u míče Hrdina, který si vyměnil míč s Kaká, kterému teď pozornost vrací. Kaká je teď s míčem na levé straně a opět ho vyváží směrem k ulicí čáře. Tento brazilský stoper je opravdu hodně rychlý, bere to na sebe. Stále Kaká, míče se štěstí dostal k Vašulínovi, který ještě sklepává na Ezeha. A ten byl faulovaný, takže standardní situace z osy hřiště pro brněnskou Zbrojovku, ale velice dobrá práce brazilského stopera Kaká, který natáhl svůj dlouhý krok, je opravdu velice rychlý a byť s trochou štěstí, tak se dostal snad přes trojici protihráčů, následně s trochou štěstí se míč dostal k Ezehovi, no a ten vybojoval faul na svoji osobu. Standardní situace pro Brno u míče Dante a je tam také Petr Ševčík, ten má také výbornou kopací techniku, centruje ale Dante. Na zadní tyč hledá klímu, našel pouze hlavu plzeňského Spáčila. Odražený míč pro Hrošovského, který vrací Spáčilovi, ten zachoval chladnou hlavu a opět kombinuje s Hrošovským, ten je teď v pozici levého obránce. Dobře se obtočil kolem svého strážce, už se mi zdálo, že míč opustil hrací plochu, ale asistent rozhodčího je jiného názoru a plzeňští to vykombinovali skvěle. Vidra startuje na pravé straně Memič, který má před sebou Kaká, Memič, že po pokutovém území Memič pálí, ale branku přestřelil, Hrdina nemusel zasahovat, ale další parádní práce Patrika Hrošovského, který si takzvaně na pětníku obtočil na levé straně kolem svého strážce, rozvinul další útočnou akci Plzně a po ose Vidra Memič se míč tedy dostal k bosenskému reprezentantovi, který se snažil uprchnout Kaká, který je ale hodně rychlý, měl to trochu složitější Memič a neměl to úplně připravené, pálil tedy nad. Brněnští už rozehráli míče Kaká, po pravé ruce má volného Ševčíka, ten se snaží obloučkem nalézt Lukáše Penksu, ale toho před sebe nepustil Samson Dvech, od jeho hlavy míč končí v zámezí, Brňané budou vazovat z pravé strany z poloviny Plzně a tento aut bude rozehrávat Lukáš Penksa, který by mohl vrhnout míč přímo do pokutového území, kde už operuje Daniel Vašulín, za zády má znovu Dveha, jako už tradičně v tomto utkání. Nakonec rozehrávka nakrátko přes Ševčíka, Klíma se dostává k míči, po něm Janecký vrací Klímovi, ten si dal patičkou balon před Kabonga, který ho podržel za dres, takže další standardní situace pro brněnskou Zbrojovku a Ševčík zřejmě bude moci centrovat z hlouby pole z pravé strany, k míči ale přibíhá také Dante. Pokud tedy bude rozehrávat Ševčík, tak míč poletí od branky, naopak Dante by mohl balon kroutit k brance. Nakonec Petr Ševčík a jeho centr do 16 hledal Ezeha, který končí na trávníku, srazil se s některým z protihráčů, lékařský tým plzeňské Viktorie v permanenci, ale zdá se, že jejich aktivita nebude potřeba, protože Filip Prepsl už je na nohou stejně jako David Krčík. 53. minuta. Stále posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport. Závěrečný zápas dnešního programu druhého kola fotbalové šance ligy. Plzeň stále drží těsný náskok a nad nováčkem z Brna vede 1-0. Nutno dodat, že tento nováček je Zbrojovka Brno, protože samozřejmě nejvyšší soutěž hraje také brněnský Artis. Plzeňané už rozehráli, Samson Dvech se dostává k míči na ose hřiště, po pravé ruce má volného Krčíka, který může s míčem u kopaček kombinovat. Hrošovský si opět sebehl k pravé postranní čáře, jeho oblouček na Vidru, který si našel prostor, byl osamocený, sklepl míč pod sebe, tam byl Prepsl, který kombinuje s Dvehem a těžiště hry se otáčí na levou stranu, Spáčil si zasekl Penksu, na dvakrát se ho zbavil, předává Dvehovi, který v pozici posledního si dovolil riskantní kličku, ale liberijskému stoperovi vyšla na pravé ruce, respektive na pravé straně už je rozběhnutý Krčík, 54. minuta, Viktoria Zbrojovka stále 1-0, Krčíkův oblouček už ale nebyl přesný a balon končí za brankou hostujícího golmana Hrdiny, který tak za malou chvíli bude rozehrávat, musí si doběhnout pro balon, má před sebou dvojici hráčů, takže může rozehrát nakrátko. Nakonec tedy kombinuje s Vedralem, což je jeden ze stoperů brněnského celku. Druhý, Kaká, se teď dostává k míči. Janecký si běhl k míči, po něm může hrát Ševčík. Ševčík vrací balon pod sebe brankáři Hrdinovi a pravá strana se trochu otevřela. Vedral si balon zašlápl a přidává do středu hřiště, kde je Janecký. Ten se snaží otočit těžiště hry na levou stranu, kde je v náběhu Dante, ale bude to mít složité v souboji s Memičem, který má k míči blíže. Zvládl to, protože ten balon nechal nakonec doskotačit k rohovému praporku a ten se následně tedy odrazil do zámezí, takže plzeňští budou vazovat z pravé strany. Filip Prepsl už kruše pro balon. 55. minuta se hraje tady ve Štruncových sadech a domácí stále vedou nad brněnskou Zbrojovkou 1-0, zatím jediným úspěšným střelcem Christoph Kabongo, který se trefil hlavou ve 14. minutě pod rohovém kopu Sojky, ale teď chyba v rozehrávce Plzně, jak míči se uvnitř pokutové území Viktorie dostává Vašulín, který ještě dává pod sebe další centr do 16 plzeňských, teď už to ale viktoriáni zvládnou. Kabongo může hrát na ose hřiště, táhne míč do středu hřiště, udržel ho velice dobře a ještě předal na pravou stranu, kde je teď Matěj Vidra, který je stále i v pokročilém fotbalovém věku hodně rychlý, přidává Sojkovi. Vidra se ještě dostává k míči a teď už může hrát Prepsl na levé straně, trocha prostoru pro Pirgiče. Pirgič stále u balónu a v náběhu je Prepsl na pravé straně, to je dobrý balón, ale Filip Prepsl na něj nakonec nedosáhl, byť Dante se k míči také nedostal, tak míč skončil v zámezí a Brňané znovu budou rozehrávat od vlastního brankáře. 56. minuta. Vy stále posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport. Plzeňská Viktoria vede nad brněnskou Zbrojovkou 1-0 ve druhém kole fotbalové šance ligy. Brněnští mají míč ve středu hřiště, kde je teď Petr Ševčík. Na ose hřiště může hrát Vedral, který čeká na pohyb svých spoluhráčů. Janecký je obsazený a tak si Vedral vybírá opět Ševčíka, který je teď v pozici mezi stopery. Ševčík má po pravé ruce volného Vedrala, ten čeká, kdo se mu nabídne. Nakonec oblouček na nabíhajícího EZH, toho ale včas křižuje David Krčík, který si před nigerijského útočníka dal tělo a nechal balón proletět do zámezí tak, aby mohl od své branky rozehrávat Florian Vígele. 56. minuta končí. Brno stále prohrává v Plzni 0-1. Vígele za malou chvíli bude rozehrávat. A teď už odpočítává Dominik Starý sekundy, nakonec rozehrávka přes Spáčila, ještě více u levé postraní čáry je Kabongo, který si balon uhlídal před Klímou, znovu dává Spáčilovi, kterému se teď trochu balon zamotal mezi nohama, už je pod tlakem Penksy, uvidíme, jak to vyřeší, snaží se mu pomoct Vígele, který ale opustil úplně svoji branku a teď Brňané se dostávají k míči, centr EZH na Tadeáše Vachouška a málem se to Vígele mu vymstilo, že chtěl pomoci Spáčilovi s rozehrávkou, on se najednou vydal od své branky na levou stranu. Nicméně teď tedy pokračuje akce plzeňských, kteří mají míč na pravé straně, pak se k té původní myšlence vrátím. Prepsl opět vrací na pravou stranu Memičovi, k míči se dostává Krčík, jeho průniková přidávka na Pirgiče, který je uvnitř pokutové území, ještě odražený míč pro Vidru, Vachoušek si musí dávat pozor na faul, Hrošovský si hledá prostor pro střelu na hranici 16, ještě přihrává na pravou stranu, odkud by mohl přiletět centr od Memiče, ten nakonec neletí, Krčík se dostává k míči, přidávka na Pirgiče, ten už by mohl vypálit, ještě vrací Krčíkovi, ten je uvnitř 16, ještě zpětný pas na Vidru, Vidra může pálit, ale byl trochu dezorientovaný, ještě se snažil předávat, tomu nevyšlo. A teď Vachoušek může jít a Daniel Vašulín míří sám na branku po rychlém protiútoku Brna, stále Daniel Vašulín jde úplně sám na Vigeleho, Vašulín pálí a co to bude, gól! Daniel Vašulín srovnává po ojedinělém brejku brněnské Zbrojovky, téměř totožná situace jako před týdnem, když hrála doma Zbrojovka se Spartou, také mířil Daniel Vašulín téměř z půlky hřiště sám na brankáře, také to vyřešil gólem a tentokrát to vyřešil gólově také a téměř identicky, protože si míč navedl více na pravou stranu a mířil přízemní ranou ke vzdálenější tyči a prosadil se tento gól. Chutná Danielovi Vašulínovi, tím spíš, že se v kádru Viktorie Plzeň neprosadil Martin Hyský. na něj nesázel a tak ho trochu Viktoria s lehkým srdcem v létě pustila na přestup do Brna. No a Daniel Vašulín ukazuje, že je nadprůměrným ligovým útočníkem. Trefil se před týdnem proti Spartě, trefuje se i tady ve Štruncových sadech proti svému bývalému zaměstnavateli. No a Brno vyrovnává na 1-1 ve Štruncových sadech proti Plzni. Aktuálně se hraje 59. minuta a máme tady tedy zápletku jako hrom. Naprosto ojedinělý break. Plzeňští měli chvíli předtím 100% příležitost Vidra, ale nakonec otočky nepálo, ještě se snažil nahrávat, ale to se mu stalo osudným, následně totiž plzeňští balon ztratili, no a z protiútoku se trefuje Daniel Vašulín. Ještě jsem se chtěl vrátit k té původní myšlence v době, kdy byl Spáčil, plzeňský obránce v obtížích na levé straně, Vígele se mu snažil pomoct rozehrávkou a tak opustil vlastně vlastní pokutové území. A následně tedy na levé straně plzeňští balon ztratili, Ezech okamžitě centroval, no a kdyby se Vachoušek dostal k míči, tak v podstatě hlavičku je do odkryté branky, ale v tu chvíli ještě plzeňští měli štěstí o poznání, menší štěstí měli o několik desítek sekund později v době, kdy se Daniel Vašulín řídil úplně sám na brankáře Vígeleho a tento svůj sólový nájezd vyřešil skvěle vyrovnávacím gólem, asistenci si připisuje Tadeáš Vachoušek. 60. minuta, Plzeň Brno 1-1. Vy posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport a my jsme za to pochopitelně moc rádi. Brňané budou navíc vhazovat z pravé strany, stále tedy z vlastní poloviny. Jakub Klíma už je připravený. Pro balonci se běhl Janecký, který Klímovi vrací. Opět přidávka na Janeckého. Brňané se teď váží míče a jsou hodně přesní a pozorní v kombinaci. Hrdina brankář zbrojovky otáčí hru na levou stranu, kde je rozběhnutý Kaká, který má ještě více u levé postraní čáry Danteho, ale volí přidávku do středu hřiště. Tam je Ševčík, který tempo zápasu zachytil, si myslím, velice dobře. Ševčík si vyměnil míč s Klímou. A opět může hrát Petr Ševčík, exslavistický záložník ve středu hrací plochy. Na levé straně už je Kaká, který přihrává do pokutového území. Tam je znovu Vašulín, který se dostává k míči, snaží se odcentrovat, ale nachází jen prostor, kde operuje gólman Viktorie Florian Vígele. Dobrý zápas, ale dnes hraje Daniel Vašulín. Většinu míčů, které na něj letí, zakreje, buď se dostane sám do zakončení k centru, nebo je sklepne pod sebe. Velice dobrý výkon tohoto urostlého útočníka. Plzeňané mají míč na levé straně, 1.60. minuta, Viktoria Zbrojovka Brno 1-1. Domácí dostal do vedení ve 14. minutě Kabongo v 58. minutě, ale svůj sólový nájezd proměnil ve vyrovnávací gól Daniel Vašulín, bývalý útočník plzeňské Viktorie, která teď má míč na pravé straně, kde Sojka snaží se rozkývat svého protihráče, stále Alexandr Sojka kombinuje s Memičem, ten má balon na pravé straně, Prepsl se dostává k míči, ale nemá varianty směrem dopředu a tak volí zpětný pas na stopera Dveha, po něm může hrát Spáčil, teď se Brňané koncentrují především na pevnou defenzivu, Prepsl se dostává k míči, přihrává ještě Memičovi, který už může centrovat přízemní centr Amara Memiče, brněnští si poradili, Ezech si vyměnil balon s Vachouškem, opět může hrát Vachoušek, který má po pravé straně volného spoluhráče, nakonec Petr Ševčík a jeho dlouhý pas na Vašulína, který se dostane za záda Krčíka, Vašulín je volného spoluhráče, nakonec Petr Ševčík a jeho dlouhý pas na Vašulína, který se dostane za záda Krčíka. Vašulín je teď poblíž rohového praporku na levé straně a zdá se, že

0: zvláštní hodit nebude. Kabongo už je na nohou a Plzeňané budou pokračovat ve hře. 63. minuta začala. Posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport, závěrečný zápas dnešního programu druhého kola fotbalové šance ligy. Plzeň Zbrojovka 1-1. Hodně zajímavý zápas, který má novou zápletku od 58. minuty, kdy srovnal na průběžných 1-1 Daniel Vašulín, útočník brněnské Zbrojovky. Domácí u balonu na vlastní polovině, konkrétně dvech, jeho pas na Vidru, který sklepává pod sebe, tam je Hrošovský, ten se ještě snažil vysunout Sojku, ale na něj už ta přidávka byla moc dlouhá, Hrdina a jeho dlouhý nákop na Ezeha, před něj se ale dostal dvech, po něm hraje Spáčil, jeho přidávka už nebyla přesná, Vašulín sklepává pod sebe, na levé straně je úplně volný Vachoušek, nakonec Penksa kombinuje na stranu pravou, kde je Ezech, který ještě dává Penksovi, ten už je vnitř pokutového území, snaží se o centr, dvech ho zakřížoval, rohový kop pro Zbrojovku, která chytila dech a je zpátky v zápase. 63. minuta končí, 64. minuta začíná. Nováček z brněnské Zbrojovky hraje v Plzni 1-1 a v posledních minutách je aktivnější a je na koni. To je určitě vidět a vy o tom slyšíte v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Brněnská Zbrojovka za malou chvíli bude rozehrávat rohový kop, pomalým krokem míří k rohovému praporku Dante, který tedy svojí levačkou bude kroutit míč směrem k brance Floriana Wiegeleho, no a někteří hostující fotbalisté se snaží natlačit přímo do branky, jsou tam stopeři, je tam také Daniel Vašulín, zřejmě nějaký nacvičený signál, tak uvidíme, jak to vymyslí hostující fotbalisté. Dante už je připravený a za malou chvíli svojí levačkou bude rozehrávat. Zvedá svoji pravou ruku na znamení signálu. Dante centruje někam na osu hřiště. Dobrý balon, Wiegele z branky. Nakonec balon vyboxoval a k dorážce už se hosté nedostali, ale dostávají se k odraženému míči. Hrdina hodně vysoko ze své branky, kombinuje s Ševčíkem. Ten se rozlíží kolem sebe, předává míč na pravou stranu. Kde je Dante? Po rohovém kopu se tam pozapomněl, ale už se vrací na svoji obvyklou pozici. Ve druhém poločase levý křídelník. A teď se navíc přihlásil o balon. Dlouhý pas Janeckého právě na Danteho, ale ten se k míči nedostal přes Krčíka. Dvech může hrát, ale opět je to jen odkop na zdař Bůh. Ta předfinální fáze Plzni vůbec nefunguje, po změně stran vlastně ani ta základní rozehrávka. Ale teď je dobrý pas na pravou stranu, kde je Memič, ten už může centrovat a také centruje do pokutového území. Matěj Vidra končí na trávníku, plzeňští by chtěli penaltu. Ta se ale v tuto chvíli zřejmě kopat nebude, nicméně Dominik Starý dává jasný pokyn, že pozdržuje hru a celá ta situace se zřejmě bude řešit u videa. Tak uvidíme, jestli z toho nakonec nebude pokutový kop pro brněnskou Zbrojovku. 65. minuta, Plzeň Zbrojovka 1-1. Trenér Martin Hyský bude reagovat hned dvojnásobným střídáním. Na trávník přijde dvojice fotbalistů a jedním z nich bude Laval, tedy nigerijský útočník, který nastoupil v tom úvodním zápase tohoto ligového ročníku s Libercem.
1: Střídání v Plzni a ve vysílání radiožurnálu Sport, tak můžeme jen připomenout, než se bude ve Štruncových sadech pokračovat, že v dnešním programu druhého kola fotbalové šance ligy už Baník Ostrava prohrál se Sláví 0-4, Slovan Liberec s Teplicemi 0-1, Slávia a Teplice jsou 100% a vedou ligovou tabulku, Slávia je první díky lepšímu skóre. No a konečně Slovácko remizovalo s Artisem Brno 1-1, oba dva týmy zapsali své první body v této sezóně. Tolik krátce ze studia radiožurnálu Sport a teď už zase zpátky do Plzně na utkání Viktorie se Zbrojovkou Brno. Slovo má Lukáš Michalík.
0: Dvojnásobné plzeňské střídání, to nejpodstatnější, 66. minuta Plzeň, Zbrojovka Brno 1-1. Ještě jednou tedy zrekapituluji, ta střídání odešly Vidra a Sojka, na trávníku jsou Laval a Ladra a také velmi důležitá věc, penalta se po zákroku na Matěje Vidru kopat nebude. To znamená, že Brňané už rozehráli, na levé straně má míč Kaká, který opět natáhl svůj dlouhý krok, míří směrem k půlící čáře, průnikový pas na Vašulína, kterému teď úplně nevyšlo zpracovat. A do poslední chvíli se před něj dostal Krčík. Právě od něj míč končí v zámezí, takže Brňané budou vhazovat ve středu hřiště Janecký, no a k míči se dostává také Vedral. A teď brněnští nikam nespěchají a dostávají se až k vlastnímu brankáři Hrdinovi. Samozřejmě pro nováčka by byl bod z horké půdy plzeňské Viktorie velmi cený. A kdo by to byl řekl před začátkem sezóny, že po dvou kolech by Brňané měli 4 body po výhře nad Spartou a remíze v Plzni. Ale nepředbíhejme, protože aktuálně se hraje teprve 67. minuta. Skóre tedy zatím 1-1. Souboji Plzně a brněnské Zbrojovky. Teď je taková neurovnaná pasáž, míč létá z kopačky na kopačku, z hlavy na hlavu. Uvidíme, kdo to nakonec uklidní. Zdá se, že Plzeňané na pravé straně může hrát Ladra, který centruje. Do 16 hledá Lavala, ale

0: Defenziva zbrojovky si poradila, teď byl navíc faulovaný Dante. Takže zbrojovka za malou chvíli bude ve hře pokračovat, ale to až poté, co vystřídá také hostující kouč Martin Svědík. Na trávník přijde Antonín Vaníček, což je letní posila zbrojovky z Dynama České Budějovice. No a dohráno má Laki Ezech, to znamená, že Daniel Vašulín už na ty souboje s urostlými obránci Plzně bude tak trochu sám, protože Vaníček je úplně jiným typem fotbalisty než Laki Ezech, je spíše drobnější, techničtější, hodně silný ve hře 1-1, tak uvidíme, jestli nějakým způsobem podpoří ofenzivu zbrojovky. Hrdina a jeho dlouhý nákop na Vašulína, ten má znovu za zády dveha, ale opět to zvládl Vašulín skvěle, sklepl pod sebe na právě Vaníčka, který už centruje do pokutové území, našel jen hlavu Spáčila, odražený míč pro Patrika Hrošovského, který převzal kapitánskou pásku poté, co tedy vystřídal Matěj Vidra. Brňané se dostávají k odraženému míči, Hrdina znovu mimo své pokutové území. Zatím také velmi jistý výkon tohoto slovenského brankáře brněnské zbrojovky. Teď ale jeho rozehrávka nebyla úplně přesná. V podstatě daroval míč svému protějšku v brance Viktorie Florianu Vigelemu, který teď míří s míčem do 16 Plzně a rozehrává přes Davida Krčíka, který má po levé ruce volného dveha. Dveh kombinuje se Spáčilem, který je s míčem u Kopaček. Na levé straně čeká, kdo se mu nabídne. Laval se dostává k míči, dobrý průnikový pas Spáčila. Laval sklepává pod sebe na Prepsla, ten má po pravé ruce volného Krčíka, 69. minuta. Plzeň zbrojovka stále 1-1 v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Připomínám, že ve 14. minutě otevřel skóre domácí Christoph Kabongo. Nováček srovnal po změně stran v minutě 58., kdy se prosadil po sólovém úniku Daniel Vašulín. Plzeňští stále u balónu na vlastní polovině. Dvech kombinuje s Krčíkem, jeho dlouhý nákop na nabíhajícího Memiče, který už zase nestihne míč na hrací ploše. Nakonec ho stihl, ale následně se tedy dostal s balónem do zámezí a od své branky tedy bude vykopávat golman Brna Adam Hrdina, který zvedá obě své ruce. Uvidíme, co to bude znamenat. Zřejmě to nebude rozehrávka na krátko. Opět mu už odpočítává hlavní rozhodčí sekundy. Hrdina se jich snaží ušetřit co nejvíc. Nakonec dlouhý nákop na Vachouška nebo Vašulína, ale před Vašulína se tentokrát dostal dvech, ale odražený míč znovu pro hráče zbrojovky. Opět další odkop, tedy plzeňské Viktorie. Ve středu hřiště se k míči dostává Ladra, který to teď uklidnil z pohledu plzeňské Viktorie, ale opět budou tedy rozehrávat domácí z vlastní poloviny. Spáčil na levé straně, ještě více uprostřední čáry Kabongo, který má proti sobě Vaníčka. Kabongo to zvládl, navíc pěkná průniková přidávka na Lavala. Na levé straně už může hrát Ladra, který má proti sobě Klímu. Ladra si táhne míč do středu hrací plochy, stále Tomáš Ladra, ten má velmi dobrou střelu, dává se to na střelu, Ladra pálí, ale ta jeho rána byla zblokovaná, to znamená, že veškeré vzrušení zbytečné. 1.70. minuta, Plzeň zbrojovka aktuálně 1-1. 1.70. minuta, Plzeň zbrojovka Brno 1-1, skóre otevřel ve 14. minutě domácí Kabongo, po změně stran, konkrétně v minutě 58. minuty utekl domácí defenzivě Vašulín, který srovnal na průběžných 1-1. Přímý přenos pokračuje na radiožurnálu Sport z Plzně, Lukáš Michalík, radiožurnál. My můžeme pokračovat v přímém přenosu na radiožurnálu Sport, další plzeňské střídání, odchází Kabongo, přichází Višinský, a odchází také Pirgič a na trávník přichází další český reprezentant, tedy vedle Višinského, Lukáš Červ, který stejně jako jeho reprezentační spoluhráč nastoupil v tom úvodním zápase s Libercem, který Plzeň prohrála 1-3 v základní sestavě. Teď už jsou oba tedy na trávníku. Co by střídající hráči? Plzeň rozehrála, na levé straně Spáčil a jeho dlouhý nákop na pravou stranu, tam je znovu aktivní Memič, toho před sebe ale nepustil Dante. Ten hlavou odpravil míč do zámezí, plzeňští budou vhazovat z pravé strany. A tento aut obstará Filip Prepsl, který už běží tedy na pravou stranu dobrých 10 metrů od rohového praporku. Tak nakonec to nebude ani Prepsl a bude to Samson 2, který má hodně dlouhé auty, ale bude si muset pospíšit, protože už mu běží těch 5 sekund. Samson 2 a jeho dlouhý aut letí na Spáčila, ten prodloužil hlavou mít za sebe, ale tam už byla připravená defenziva brněnské zbrojovky, nicméně ta stále nemůže být úplně klidná. Vachoušek teď v pížné pozici u rohového praporku zvládl to zpětným pasem na Danteho. Ten volí dlouhý nákop, který skončí u plzeňského kapitána Hrošovského, který si ale balon úplně dobře zpracoval znovu. Další neurovnaná pasáž, ani jeden z týmu teď nezvládá další časový úsek udržet míč na svých kopačkách. Uvidíme, co Plzeň. Teď Lukáše Červa porazil na zem jeden z fotbalistů zbrojovky, byl to konkrétně Antonín Vaníček, ve hře se pokračuje a Červ startuje na levé straně Ladru, který už je v blízkosti pokutové území, ještě pas na hranici 16, kde byl Hrošovský, ale ten se do zakončení nedostal, takže si obrana zbrojovky opět poradila. 73. minuta, Plzeň Brno 1-1 a u míče Antonín Vaníček, který s ním uběhl dobrých 20 metrů a ještě konstruktivně rozehrál. Teď to Brňané zvládli velice dobře. Klíma přidává na pravou stranu, kde je Penksa, po něm znovu může hrát Klíma a Janecký uklidní situaci. Otáčí těžiště hry na levou stranu, kde je znovu Kaká, ten má po levé ruce Danteho. Ve středu hřiště se může k míči dostat Vaníček, který se snaží něco vymyslet. Nakonec pas na Vachouška, ten má za zády Prepsla, zvládl to. Teď brněnští šetří cenné sekundy, protože mají míč v držení. 74. minuta. Zbrojovka stále hraje v Plzni nerozhodně 1-1. Ševčík a jeho zpětný pas na brankáře Hrdinu, teď nikam nespěchají. Svěřenci kouče Martina Svědíka, Adam Hrdina stále u balonu. Nakonec je z toho dlouhý pas, který míří na Vachouška, ale nebyl přesný. Naopak balon skončil na hrudi Filipa Prepsla. K míči se dostává Laval, ale už se nedostane do zakončení. Odražený míč ještě pro Lukáše Červa, který by mohl centrovat do 16 a hledá Prepsla. Toho před sebe ale nepustil Klíma. Nicméně odražený míč znovu dobrali plzeňští, konkrétně teď Spáčil. Na ose hřiště po něm může hrát Hrošovský, který má po pravé ruce volného Krčíka. David Krčík už by mohl klidně vypálit, ale centruje, centr do pokutového území, kde byl Denis Višinský, ale to před sebe nepustil Filip Vedral, to znamená, že Adam Hrdina, golman brněnské zbrojovky, za malou chvíli bude rozehrávat od vlastní branky. 75. minuta a čeká nás zřejmě velice zajímavý zápas tohoto utkání druhého kola fotbalové šance ligy. Dlouho se zdálo, že Plzeň má zápas pod kontrolou, držela těsný náskok 1-0, ale v 58. minutě se dostali brněnští do ojedinělého breaku. No a svůj sólový nájezd zakončil gólově Daniel Vašurín. Od té doby je tady ve Štruncových sadech srovnáno. Plzeňští u balonu, konkrétně brankář Vígele. Jeho rozehrávka nakrátko přes Krčíka, který dává do středu hřiště. Tam je Prepsl. On se s balonem otáčí čelem k brance Brňanů, přidává po své levé ruce, kde je Dvech. Stále Samson Dvech, teď jsou tady ve Štruncových sadech slyšet především tedy hostující příznivci, možná to slyšíte pod mým hlasem, skandování zbrojovka Brno. Plzeňští stále kombinují na vlastní polovině, Spáčil a jeho přidávka na Vígeleho. A teď už zřejmě přijde dlouhý nákop, nakonec ne, přidávka na pravou stranu, kam si seběhl Krčík, který čeká na pohyb svých spoluhráčů. Memič se dostává k míči na pravé straně, táhne ho do středu hřiště, po něm Prepsl. Teď může hrát ve středu hřiště Červ, z prvního dotyku sklepává pro Prepsla. Průniková přidávka na pravou stranu, kam si zbíhá Memič, ten už by mohl odcentrovat do pokutové území, trochu mu to ale uletělo, ne trochu, ale hodně. Memičovi ten centr vůbec nesedl, míč skončil v zámezí a Hrdina v brance zbrojovky tak mohl zůstat naprosto klidný. 76. minuta, Plzeň zbrojovka 1-1 a domácí se nezvládají po změně stran dostávat prakticky do žádných šancí. Místy je to tlak, ale velmi platonický. Zbrojovka v defenzivě pracuje opravdu velice solidně. Adam Hrdina a jeho dlouhý nákop na pravou stranu, tam je znovu Vašulín, za zády má tentokrát Spáčila, balon přiletěl oba dva a k míči se dostává Dvech, který kombinuje s Vígelem. Vígele předává před sebe Červovi, který teď operuje v pozici mezi stopery. Přidávka na levou stranu, kde je Dvech. Ten posouvá ještě více vlevo na Spáčila, který liberijskému stoperovi vrací z prvního dotyku. Dvech se rozlíží kolem sebe, vidí, že na pravé straně je úplně volný Krčík. Opět si pohybem říká o balon Memič, ale není v náběhu. Krčík a jeho průniková přidávka na Hrošovského, tomu nevyšlo zpracování, ale brněnští se neudrželi na míči, hrát tak může Červ. A po něm také na pravé straně Memič. Stále Amar Memić, pro balonci zbíhá Hrošovský, který dává Červovi, ten už je uvnitř pokutového území, ještě další zpětný pas, Spáčil to má na střelu, Spáčil pálí, ale branku přestřelil, Karel Spáčil to měl na svoji silnější levačku, ale ta rána mu vůbec nevyšla, teď ho ještě povzbuzuje Tomáš Ladra, ale to byla šance, ze které plzeňští mohli vytěžit víc. Další střídání Plzně, uvidíme, kdo odejde. Na světelné tabuli svítí jméno Amara Memiče a nakonec opravdu odchází tedy Amar Memić, který byl aktivní, ale ani on neměl moc příležitostí v tomto utkání. No a s 19. přichází na trávník Sheikh Suare, tak uvidíme, jestli on zvládne nějakým způsobem oživit tu ofenzivní hru Plzně, která skutečně má k ideálu po změně stran daleko. Florian Wiegele kombinuje se Spáčilem, 78. minuta, Plzeň zbrojovka stále 1-1, Spáčilu zpětný pas na Dveha. Opět tradiční vzorec, Dveh přihrává Krčíkovi a ten má na pravé straně nového muže na hrací ploše, tedy Suareho, jeho přidávka do středu hřiště, kam si běhl Ladra z levé strany. Ladrův dobrý oblouček na Suareho, který už je v pokutovém území, stále Sheikh Suare vymýšlí zpětný pas na svého spoluhráče a to byla obrovská šance, která zůstává nevyužitá a tu šanci měl Tomáš Ladra, který to měl skvěle nabito od Sheikha Suareho. Zdálo se mi, že ta rána možná ještě lízla břevno, ale to si nejsem stoprocentně jistý. Každopádně druhý gól Plzně nepadl a je to dvojnásobné střídání brněnské zbrojovky. Ze hřiště odchází Tadeáš Vachoušek, kterého nahrazuje Martin Rymarenko a odchází také Daniel Vašulín a toho nahrazuje Oliver Velich, takže jsou to takřka střídání tedy post za post. Oliver Velich už je na hrací ploše, je to také urostlý hrotový útočník a dohráno má také Tadeáš Vachoušek, kterého nahradil už zmiňovaný Martin Rymarenko. Daniel Vašulín, ještě jednou ho musíme pochválit za ten výkon, nejen že dal ten vyrovnávací gól, ale opět pracoval pro tým velice dobře. Pojďme zpět k zápasu. 79. minuta. Brněnská zbrojovka stále drží velmi nadějný výsledek v Plzni. Zatím je to 1-1. Plzeňští se ale samozřejmě nevzdávají, budou chtít v závěru zápasu tento duel rozhodnout. No a teď byl faulovaný ve středu hřiště Patrik Hrošovský, za tento zákrok by Ševčík klidně mohl vidět žlutou kartu a navíc tedy ještě hodně protestuje u hlavního rozhodčího Starého, ale zdá se, že potrestání karetnímu se zatím vyhne. Plzeňští už rozehráli, Ladra otáčí hru na pravou stranu, kde Suare sklepává míč pod sebe na Krčíka. Pro míci zbíhá Červ, opět kombinuje se Suarem, který je hodně aktivní po svém příchodu. Na hrací plochu si vlastně hned mohl připsat asistenci. Laval se dostává k míči a po něm Suare. Ještě Tomáš Ladra a jeho další střelecký pokus, ale zatím se zastřeluje v tomto zápase. Tomáš Ladra, který to dostal znovu proti noze na hranici 16, zkoušel to obstřelit na zadní tyč, ale branku netrefil. Hrdina teď mohl zůstat klidný, ale v posledních minutách se tlak plzeňských poměrně zvyšuje. 80. minuta končí a Viktoria stále hraje 1-1 ve druhém kole fotbalové šance ligy s nováčkem zbrojovkou Brno. Hrdina a jeho dlouhý pas na pravou stranu, tam je Vaníček v souboji se Spáčilem. Spáčil prodal centimetry navíc a vyhrál ten hlavičkový souboj. Plzeň bude vhazovat. Spáčil má pod sebou volného Krčíka a ten balon táhne blíže půlící čáře. Na pravé straně má opět volného Suareho, kterému vytváří náběh Hrošovský. Nicméně ten se k míči nedostane po nepřesné přidávce Suareho. Balon odpravil do zámezí hostující stoper Kaká. Nicméně plzeňští budou vhazovat. Na ose hřiště může hrát Dveh, který ještě dává Prepslovi, tlak Plzně může trvat. Na pravé straně Suare, který si balon nakonec s obtížemi zpracoval a vybojoval rohový kop. Takže západočeši budou mít výhodu další standardní situace a Filip Prepsl teď hecuje fanoušky Plzně za brankou gólmana Hrdiny. A zdá se, že tento rohový kop bude rozehrávat Sheikh Suare svojí levačkou. Opět jsou nastěhovaní pokutovém území zbrojovky téměř všichni hráči Plzně, tedy s výjimkou tří, když nepočítám kopajícího Suareho. Suare už centruje do 16, ale defenziva Brna si poradila a teď by mohli brněnští ještě vyrazit do rychlejšího protiútoku, ale už to je celé zbržděné. Dante a jeho dlouhý nákop, Dante byl trochu pod tlakem a poslal balon na tribunu, to znamená, že budou vhazovat plzeňští z pravé strany. 10 108 fanoušků si našlo cestu sem do Štruncových sedů na dnešní zápas. Zatím sledují ve 82. minutě zápas, který je nerozhodný 1-1. Plzeňští mají míč na levé straně Višinský a jeho zpětný pas na Samsona Dveha. Teď jsou všichni plzeňští hráči s výjimkou brankaře Vígeleho na stěhování na polovině Brna. Míči se dostává Suare na pravé straně, má za sebou Danteho, Suare už by mohl centrovat a tak také činí dobrý balon do 16, ale Višinský se nakonec nedostal do zakončení. No a následně přišel nedovolený zákrok, kterým se prezentoval Lukáš Červ, který fauloval Martina Rymarenka, takže za malou chvíli budou rozehrávat fotbalisté brněnské zbrojovky, kteří stále hrají na dva útočníky. Teď se na hrotu útoku pohybují střídající Velich s Vaníčkem, které doplňuje Rymarenko. Rozehrávat tedy bude za malou chvíli Adam Hrdina, brankář brněnské zbrojovky, 83. minuta, 1-1. Je stále aktuální stav mezi Plzní a Brnem. Dlouhý pas na levou stranu, kde se brněnští snaží dostat k míči a vybojovali standardní situaci, protože Samson Dvech fauloval svého soupeře Rymarenka. No a to je zajímavá standardka. Je to v podstatě zkrácený roh a z toho se určitě dá udeřit, byť odešli Daniel Vašulín a Laki Ezech, kteří tedy už dohráli v tomto utkání, tak takový Oliver Velik se také velmi dobře dokáže orientovat v pokutovém území soupeře. 83. minuta končí a svěřenci kouče Martina Svědíka stále hrají v Plzni 1-1, což by pro ně byl parádní výsledek. To je potřeba říci, brněnští nemají vůbec snadný los, když vezmeme v potaz úvodní dvě kola. Domácí zápas se Spartou, výhra a teď utkání v Plzni. Zatím tedy 1-1 ve 84. minutě. Florian Vígele si zdá se postavil jen jednočlenou zeď, ve které teď stojí Sheikh Suare. A kdo bude rozehrávat? U míče je Dante a je tam také Petr Ševčík. Za malou chvíli tedy bude k vidění standardní situace brněnské zbrojovky z levé strany a možná metr dva za pokutovým územím. Ševčík zvedá svoji pravačku ještě, ale Dominik Starý přerušil hru a bude něco vysvětlovat hráčům v pokutovém území. Koho si k sobě zavolá, je to brněnský Klíma a také David Krčík z Plzně, kteří dostanou tedy nějaké instrukce a za malou chvíli se snad bude rozehrávat. Ze sektoru hostujících příznivců se ozývá skandování "My chceme gól". 85. minuta už se hraje tady ve Štruncových sedech. Plzeň, zbrojovka Brno 1-1. Na malou chvíli už tedy letí centr do pokutového území z kopačky Petra Ševčíka, ale míč končí v rukavicích Floriana Vígeleho, který tedy okamžitě rozehrává a k míči se dostává na levé straně Ladra, který končí na zemi. Po zákroku Vaníčka, ten se hodně zlobí na hlavního rozhodčího, ale s jeho verdiktem pochopitelně neudělá vůbec nic. Standardní situace je naopak pro Plzeň, ale z hlouby pole, takže Ladra okamžitě rozehrál a velice rychle. Krčík předává na pravou stranu Suarému, tento má opět 1-1 s Dantem. Suaré si dělá kličku do středu hřiště, kombinuje s Červem, který startuje Hrošovského, který ještě stihne míč na hrací ploše, jeho centru už nebyl přesný, na přední tyči byl připravený Kaká a po něm může hrát na levé straně Dante, který má kolem sebe hodně prostoru, ale ten svůj postup směrem před teď trochu pozdrží, přidává do středu hřiště, kde je Ševčík, následná přihrávka na útočnou polovinu Brna už ale nebyla přesná a hrají tak plzeňští, konkrétně Prepsl uvnitř středového kruhu, po levé ruce má Volného Spáčila, 86. minuta. Plzeň, Brno, stále 1-1 v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Jde o zápas druhého kola fotbalové šance ligy. Přidávka od Suareho do středu hřiště, tam je Červ. Centr letí z pravé strany a to je dobrý balon, nicméně Višinský se do zakončení nedostal, ale plzeňští se opět dostávají k odraženému míči. Krčík kombinuje se Suarem, který má míč na pravé straně, stále Sheikh Suare, teď se plzeňští hodně zatáhli, Suare a jeho centr na Lavala, který se ještě na dlouhou nohu snažil dostat k míči, to se mu ale nepovedlo, míč opět končí za brněnskou brankou, takže Adam Hrdina za malou chvíli bude rozehrávat, máme tu další střídání, opět bude tedy měnit hráče v poli hostující kouč Martin Svý.
1: Na Radiožurnálu Sport 21 hodin a 47 minut můžeme tedy na chvíli přidat další informace, ale budou znovu fotbalové, protože si připomeňme, že v dnešních dvou utkáních druhého kola nejvyšší domácí, tedy druhé nejvyšší domácí fotbalové soutěže Kroměříž podlehla Ústí nad Labem 0-2, Třinec remizoval si hlavou 0-0. Ústí nad Labem tedy i po druhé v téhle sezóně šance Národní ligy zvítězilo a Severočeši vedou tabulku s plným počtem 6 bodů. No a teď pojďme zase zpátky do Plzně, utkání Viktoria Zbrojovka Brno a reportér Lukáš Michalík.
0: Dohráno má v tomto zápase brněnský obránce Dante a na hřiště se dostal další exslávista a další letní posila Zbrojovky Jaromír Zmrhal. Brněnští už rozehrávají, 87. minuta, Plzeň Zbrojovka 1-1, právě Zmrhal má míč na levé straně, ještě se snaží nastartovat před sebou stojícího Rymarenka, ale ten se nakonec k balonu nedostal, naopak mohou hrát plzeňští dvech. Před pokutovým územím Plzně na levé straně má volného Spáčila, který se balon dobře zpracoval před Vaníčkem a táhne míč do středu hrací plochy. Karel Spáčil si všiml na pravé straně volného Prepsla a postupuje v pohybu směrem vpřed. Teď se Spáčil dostal do středu hřiště z levé strany a levého beka bude hrát zřejmě Vyšinský, který teď převzal přihrávku od Dveha, ale je pod tlakem a musí si dát pozor na chybu. Stále Denis Vyšinský. A ta chyba sice přišla, nicméně Vyšinský následně zabojoval a dostal se k míči i na podruhé. A plzeňští budou vazovat z levé strany. Martin Svědík se hodně zlobí, teď to dal najevo hlavnímu rozhodčímu, ale plzeňští už rozehráli Hrošovský ve středu hřiště. Na pravé straně prostor pro Suareho, který to zatím zkouší 1-1. Táhne si míč do středu hřiště, Suare by mohl vypálit svou levačkou, Suare pálí. Ale trefil hlavu Kaká, který teď na hranici sebeobětování nepovolil Suarému, aby zakončil přímo na branku, nicméně Viktoria bude mít tedy k dispozici rohový kop a Sheikh Suarez spěchá k praporku tak, aby rozehrál další standardní situaci. 88. minuta končí. Plzeň Zbrojovka stále 1-1. Určitě nás čeká dramatický závěr tohoto zápasu, protože Viktoria potřebuje v tomto utkání zvítězit po té, co prohrála úvodní zápas této ligové sezony s Libercem doma 1-3 a pokud by si plzeňští ze dvou prvních zápasů domácích v této ligové sezóně odnesli jediný bod, bylo by to obrovské zklamání. Sheikh Suare připravený u rohového praporku svoji levačkou centrovat do 16. Centruje na přední tyč, ale našel jen připraveného hráče Brna. Ještě tlak Plzně může pokračovat, ale Zbrojovka se ubránila i na podruhé. V pozici posledního hráče Plzně je teď kapitán Hrošovský, který si nekomplikoval situaci, poslal míč brankáři Vígelem. Už se hraje polovina 89. minuty. Plzeň Zbrojovka stále 1-1. Kombinace Plzně na pravé straně. Už by mohl přijít centr, který také letí do 16, ale Adam Hrdina je dnes hodně jistý a je jistý také. V této situaci za malou chvíli bude on rozehrávat od vlastní branky. 89. minuta končí. Plzeň Zbrojovka 1-1. Připomínám, že domácí ve 14. minutě dostal do vedení Kabongo a hosté srovnali v minutě 58., kdy využili rychlý protiútok. Následně mířil sám na brankáře Vígeleho Daniel Vašulín, který se stejně jako před týdnem v zápase se Spartou nemýlil. Teď offside Brna. Hrát tak mohou plzeňští. Krčík startuje na pravé straně Prepsla. Teď už může hrát ještě více u pravé postranní čáry Suare, který míří s míčem více do středu hřiště, teď otvírá pravou stranu pro spoluhráče Ladru, ten dává opět pod sebe Suarému, stále Sheikh Suare, předávka na hranici 16, kde je Laval pod tlakem Vedrala, který si poradil další osvobozující nákop. Zbrojovka už nezvládá ten závěr zápasu tak, aby držela míč na svých kopačkách, jsou z toho jen dlouhé odkopy, samozřejmě také už Brňanům nejspíš docházejí síly, ale ten tlak se zvyšuje. Plzeňské Viktorie a teď je Suare rozběhnutý po pravé straně, další přízemní centr do 16. Vedral opět odpravil míč do zámezí a druhý poločas bude nastavený minimálně o 3 minuty. Plzeňští pokračují v tlaku, budou vazovat z pravé strany. Suare si seběhl pro balón, jeho zpětný pas na Krčíka, který centruje do pokutové území, ale tam vládne znovu Adam Hrdina, který by to teď mohl případně zrychlit a to také dělá, startuje Klímu na pravé straně. Samozřejmě plzeňští už hrají na velké riziko a tak se Brňanům vytváří prostor pro rychlejší protiútoky a jeden takový přichází právě teď. Na pravé straně Vaníček, který ještě dává pod sebe, tam byl úplně volný Rymarenko, kterému ta střela ale nesedla, měl to nabité proti noze. ale branku netrefil. A tak plzeňští okamžitě rozehrávají, hraje se první ze tří nastavených minut, Plzeň Zbrojovka stále 1-1, plzeňští mají míč ve středu hřiště, kde je Červ, který má na levé straně Spáčila, trochu ho zahnal směrem vzad, ale Spáčil to zvládl. Na levé straně teď Višinský, ale je tam hodně osamocený. Nemá s kým hrát směrem dopředu, a tak dává zpět pod sebe pro Spáčila a následně byl Višinský zbytečně dohraný Vaníčkem, který za ten zákrok vidí žlutou kartu. No a plzeňští budou mít tedy výhodu, zajímavé standardní situace z levé strany, je to daleko od branky, rozhodně je to pozice pro centr, ne pro přímé ohrožení branky. Už se hraje druhá ze tří nastavených minut a Zbrojovka Brno stále drží remízový stav v Plzni. Aktuální stav 1-1. U míče připravený Tomáš Ladra, který za malou chvíli bude rozehrávat. Florian Wiegele teď běží ze své branky, ale určitě nepůjde do pokutového území. Jen něco šel ještě tedy vyřídit Suarému, který je teď v pozici posledního hráče. U míče Hrošovský a také Ladra. Nakonec centr Tomáše Ladry, který letí do 16, ale defenziva Brna si poradila, nicméně teď to úplně na rychlý break nevypadá, protože téměř všichni Brňané pomáhali s bráněním té standardky. No a teď Filip Prepsl vysvobodil Antonína Vaníčka, když ho zatáhl za dres, no a hosté opět ušetří další sekundy. Končí druhá nastavená minuta, za malou chvíli začne ta poslední, tedy třetí. Plzeň Zbrojovka 1-1, hosté jsou u balónu a domácí už nemají tolik času, aby tento zápas znovu tedy zvrátili na svoji stranu. Hrdina a jeho dlouhý nákop na Velicha, ten svádí souboj s Dvehem. Velich se k míči na malou chvíli dostal, ale od jeho zadce následně odrazil k Spáčilovi. Ještě zhruba 3/4 minutka do konce třetí nastavené minuty, do té poslední tedy minuty. U míče je Patrik Hrošovský, který má vedle sebe volného Prepsla. Brněnští už se teď soustředí výhradně na defenzivu. Stále Filip Prepsl, ale teď nemá s kým hrát. Už se ozývá pískot domácích příznivců, protože ti by si přáli alespoň ještě jedno zakončení. Ladra na levé straně, ale nemá kudy. Otáčí hru na pravou stranu. To je krásný pas na Suarého, který ještě hlavičku je směrem na Lavala, ale v pokutovém území Brna vládne hostující stoper Kaká. No a do konce tříminutového nastavení zbývá zhruba 10 sekund. Wiegeleho přihrávka teď poměrně nepřesná, teď už by to chtělo jen poslední nákop Plzně, který zatím nepřichází. Spáčil uvnitř středového kruhu. Na levé straně teď může hrát Prepsl. Je konec. Brněnští fotbalisté se radují, zatímco hráči Plzně padají k zemi, protože Viktoria ztrácí i ve druhém ligovém utkání nové sezony. Tentokrát 2 body po remíze s nováčkem brněnskou Zbrojovkou 1-1. Plzeňští měli zápas ve svých rukou, vedli od 14. minuty, kdy se po rohovém kopu Sojky trefil hlavou Christoph Kabongo, nicméně ve druhém poločase, konkrétně v 58. minutě, brněnští udeřili z ojedinělé šance. Daniel Vašulín utekl po rychlém breaku defenzivě Plzně, no a zakončil přesně stejně jako před týdnem v domácím utkání se Spartou. Plzeň tedy remizuje s Brnem 1-1, no a nováček zažívá úspěšný vstup po návratu mezi elitu po 3 letech. Na úvod domácí vítězství 3-1 nad Spartou a teď tedy vybojovaný bod po remíze 1-1 v Plzni. To je ode mě ze Štruncových sadů vše a přeji vám příjemný zbytek večera.
1: Děkujeme Lukáši Michalíkovi, který se tedy rozloučil v 21 hodin a 55 minut. Viktoria Plzeň, Zbrojovka Brno 1-1, poslední dnešní výsledek druhého kola nejvyšší domácí fotbalové soutěže. Už odpoledne Baník Ostrava prohrál se Slávií Praha 0-4, Slovan Liberec s Teplicemi 0-1. Slávia a Teplice jsou tedy zatím 100% tabulku, díky lepšímu skóre vedou obhájci mistrovského titulu. No a konečně Slovácko Artis Brno 1-1 a oba týmy tak získali své první body v této sezóně. No a pro Artis je to vůbec první bod, tedy ten ligový v jeho historii. Zítra bude druhé kolo nejvyšší domácí fotbalové soutěže dohráno 3 zápasy. V Šancelize se nejprve od 15 hodin Sigma Olomouc utká s Mladou Boleslaví. Od 17 hodin a 30 minut nastoupí Bohemians proti Hradci Králové a ve 20 hodin přivítají Pardubice Jablonec. Všechny zápasy zápasy na Radiožurnálu Sport samozřejmě nabídneme v přímých přenosech a nepřerušované je můžete poslouchat, jak jste ostatně zvyklí, na internetu na stránkách iRozhlas.cz a Radiožurnál Sport.cz a nebo také v naší mobilní aplikaci s názvem Můj rozhlas.
2: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.

0: Než tu budou aktuální zprávy ve 22 hodin, tak jedna novinka z ploché dráhy, protože Jan Kvěch obsadil 5. místo v Grand Prix Polska v Lodži a vylepšil si osobní maximum v mistrovství světa. 24-letý Kvěch byl dosud nejlépe 6. a to dvakrát. V Lodži si pro vítězství dojel pro druhé v kariéře Brit Lambert.
1: Radiožurnál 22 hodin. Večerní zprávy má Ondřej Látal.
2: Nově bude podnikatele v Česku podporovat jenom jedna státní agentura. Vzniká Czech Business. Výbuch v centru Moskvy zabil nejméně 3 lidi. Fotbalisté mistrovské Slavie zvítězili v lize v Ostravě. Teplice vyhráli v Liberci. A zítra bude oblačno, hlavně na horách, ojediněle přehánky, teploty do 31 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Dneškem vzniká státní agentura Czech Business. Jde o sloučení dvou dosavadních organizací na podporu českých podnikatelů Czech Trade a Czech Invest. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO slibuje, že spojení českým firmám a startupům pomůže efektivněji řešit export anebo investice.
4: Je zde vždy možnost rozšiřování agentury Czech Business, například o aktivity spojené se zprostředkováváním výzkumu, vývoje inovací, možná turismu v budoucnosti a případně dalších agent, ke kterým má stát vztah anebo které potřebují tuzemští podnikatelé.
2: Kompletní sloučení do agentury Czech Business by mělo být hotové podle Havlíčka do konce roku. Při výbuchu poblíž kavárny v centru ruské Moskvy zemřeli 3 lidi, dalších 15 je zraněných. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na tamní policii. K explozi došlo v 18 hodin českého času na náměstí Kudrinskaya. Na místě zasahují vyšetřovatelé a záchranné složky. Okolí výbuchu je uzavřené, včetně nedalekého vstupu do metra. Bližší informace zatím nejsou k dispozici. Zájem rozhlasové hry anebo pohádky je letos během léta opět vysoký. Podle ředitelky Centra vývoje a výroby Českého rozhlasu Ivy Jonášové je srovnatelný s loňským rokem. To měly o prázdninách četby na pokračování a podobná díla připravená pro stanice Vltava, Dvojka nebo Rádio Junior dohromady přes 6,5 milionu spuštění.
5: Vlastně nedochází k tomu, jako v jiných oborech, takové té okurkové sezóně, kdy scháníme posluchače a snažíme se ho získat pro poslech.
6: Dodává šéfrežisér Aleš Vrzák. Četba na pokračování Čelisti má premiéru 27. srpna a například Válku světů s Igorem Barešem už rozhlas představil 24. července.
7: Kniha první, Marťané přicházejí. Leč pokud by snad byly ony světy oživeny, kdo tedy pak jsou ti, kdož na nich přebývají?
6: Četba na pokračování, dramatizace, pohádky i hry k rozhlasu patří takřka od jeho vzniku v roce 1923. Michaela Vetyšková, Radiožurnál.
3: Sport.
2: Fotbalisté Slavie vyhráli i druhé utkání v sezóně Šance ligy. V Ostravě zvítězili nad domácím Baníkem 4-0. Góly Pražanů dali Novak, Zima, Sadílek a Ajaozi. Úvodní dvě branky padly po rohových kopech. Trenér Slavie Jindřich Trpišovský si pochvaluje, že má v týmu několik obránců, kteří umí skórovat hlavou.
8: Když to zjednoduším, tak nemůžete šáhnout vedle, takže je to, jak když máte 8 dobrých lahví vína a šáhnete a vždycky vytáhnete tu dobrou, což je samozřejmě ale práce celý toho týmu, to není samozřejmě, že ty hráči se nahromadí. A je to hodně o té typologii těch hráčů, kteří tady budou, protože ne každý to umí, ta jako útočná hlava začíná být čím dál tím větší vzácnost u hráčů.
2: 100% jsou po dvou ligových kolech i Teplice, které zvítězily v Liberci 1-0. Plzeň remizovala se Zbrojovkou Brno 1-1, stejným výsledkem skončilo taky utkání Slovácka s brněnským Artisem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehody na pražském okruhu u Barandova i v Ostravě v Místecké ulici. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se uklízí po nehodě za sjezdem na Barandov. Na 16. kilometru havarovalo osobní auto. V pravém pruhu zasahují záchranáři, levým pruhem se jede pomaleji. Na D5 se opatrně kolem Berouna ve směru do Prahy. Za nájezdem z centra na 18. kilometru havarovala dvě osobní auta. S opatrností projedete plynule. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna stojí za sjezdem na Podivín na 40. kilometru nepojízdná dodávka. Pohybují se tam lidé, tak opatrně. Na silnici 35 z Liberce do Hrádku nad Nisou překáží nehoda u Bílého kostela. Za odbočkou na Rynoltice v zatáčce havarovalo osobní auto, místem se projíždí pomaleji. V Ostravě pozor v Místecké ulici ve směru do Frýdku Místku. U sjezdu k nádraží Vítkovice na 38. kilometru se střetlo osobní auto s autobusem a částečně překážejí provozu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude oblačno až polojasno na Moravě a ve Slezsku ráno a taky dopoledne až zataženo. Ojediněle se přidají přehánky, a to hlavně na horách. Teploty 26 až 31, na horách kolem 21 stupňů. To byly zprávy.
0: Které skončily ve 22 hodin a 5 minut. No a za malou chvíli čeká, dá se říct, další životní zápas 23-letou českou tenistku Dariu Vidmanovou. Ta se totiž premiérově dokázala prosadit do semifinále turnaje okruhu WTA, tedy na té nejvyšší úrovni. Povedlo se jí to na tvrdém povrchu v americkém Memphisu a o finále bude už za chvíli hrát proti soupeřce, která je výrazně zkušenější, je také žebříčkově na tom o něco lépe, je 83. na světě, Vidmanová je 114. A tak Renata Zarazuová z Mexika bude proti Darie Vidmanové určitě alespoň mírnou favoritkou. Ale česká tenistka už v Memphisu dokázala takových hráček vyřadit několik, takže proč by to nemohla zvládnout i proti Zarazuové. No a důležitý zápas už za pár minut rozehraje také Dalibor Svrčina, který se představí jako jediný český tenista v kanadské tisícovce, tedy na turnaji Masters 1000 v Montrealu. No a Dalibor Svrčina se utká s Francouzem Droguetem. Jak tyhle zápasy dopadnou, o tom samozřejmě ve vysílání Radiožurnálu Sport uslyšíte. Příjemný poslech a klidný sobotní večer.
3: Radiožurnál Sport
10: a Filip Šedivý. Šatý!

0: Skoro 20 let žil díky basketbalu po celém světě. Teď se ale 36-letý bývalý reprezentant Patrik Auda, člen úspěšné české generace, vrátil, ale ne tak úplně domů. Brněnský odchovanec, který byl na mistrovství světa u 6. místa v Číně a 9. na olympijských hrách v Tokiu, se domluvil na smlouvě v pražském USK. Po mnoha letech tak přidá v národní lize další starty. Kolik jich zatím z mládí má? V rozhovoru s Jakubem Kantou pivot Patrik Auda celkem snadno spočítal. Vzpomenout si, po kolika letech se vrací, už pro něj bylo těžší.
1: Odehrál jsem asi 8 zápasů, tuším. Zhruba myslím si, že to je tak 18 let a dokonce si pamatuju, že ten rok, že jsme postoupili do play-off, hráli jsme první kolo s Nymburkem, vypadli jsme 0-3 hned, ale to byl vlastně takovej půl rok jedinej, kdy já jsem byl naposledy v české lize. No.
2: Kolik vám bylo tehdy?
1: No já si myslím, že mi bylo 19, protože já jsem potom vlastně odešel jeden rok na Kanárský ostrovy, na basketbalovou akademii a pak už jsem šel do Ameriky na školu a to léto mi bylo 21, takže já si myslím, že ty 2 roky zpátky, nebo možná ještě rok dřív, protože já jsem potom, co jsem vlastně odehrál tady ty ligové zápasy, tak já jsem potom ještě jeden celý rok vlastně hrál jenom tu třetí ligu v Brně, protože jsem potřeboval dodělat střední školu.
2: Velký návrat po 18 letech do Česka, mezi tím jste stihl, kromě tedy toho, co jste už zmiňoval, tedy studium na Seton Hall, angažmá pak v Polsku, stejně tak profesionální soutěž jste si vyzkoušel ve Španělsku, ve Francii, naposledy jste strávil přes 5 let v Japonsku. Jak složité bylo vrátit se po tolika letech v zahraničí do Česka a bylo to tak, že jste chtěl vy sám?
1: No, jakoby tak celou tu dobu se ve mně mísí jakoby 2 pocity. Ten jeden vlastně je, že teď bylo hrozně moc těch let, co já jsem odehrál venku, a myslím si, že i ta poslední sezóna, i ty sezóny předtím jako byly všechny z mé osobní stránky dobrý. Takže mě to trošku jako mrzí, že jsem si říkal, že ještě bych v tom zahraničí ještě mohl chvilku vydržet třeba ještě jednu sezónu, ale na druhou stranu prostě i jsem si toho vědom, že za měsíc mi bude 37 a už jako to na sobě cítím, že prostě všechno s tím věkem je takový složitější, ten sport samozřejmě taky, a tak jak vždycky dřív se mi chtělo odletět někam pryč, tak teďka už jsem takovej, že už zase mi jako tolik nechce a jsem rád, jakože když jsem tady v Česku v létě, a vlastně teď zároveň jsem i rád, že tady budu moct být na tu novou sezónu. Ve finále jsem rád, že to dopadlo takhle.
2: Říká basketbal pivot, bývalý reprezentant Patrik Auda, který ale celkem překvapivě nezamířil do rodného Brna, ale do Prahy a našel si angažmá v USK Praha. Ve hře nebylo, že byste zakotvil ve vašem mateřském klubu?
1: Určitě bylo. S Brnem i s USK vlastně v létě jsme byli v kontaktu, nebo můj agent byl jako se všema v kontaktu a oba ty týmy věděli, že já jsem nakloněn tomu zůstat v Česku na příští sezónu a samozřejmě hrozně moc lidí se mě na to ptá, jak to, že to není Brno, ale prostě nějak teď ta situace mi přišla lepší v té Praze i z toho důvodu vlastně, že přítelkyně, co se mnou byla minulou sezónu v Japonsku, tak má teďka práci v Praze, takže pro nás dohromady jakoby ta Praha dává víc smysl, plus i nějaký jakoby podmínky ve smlouvě v té Praze prostě mi vyhovovaly a tak zvítězila nakonec ta Praha.
2: Vysvětluje Patrik Auda, velká předsezónní posila basketbalového USK Praha. V rozhovoru s ním budeme pokračovat ještě za malou chvíli.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Hostem odpoledního rozhovoru je i dál Patrik Auda, basketbalista, pivot, který se upsal pražskému USK, což je v posledních letech a nejen v nich klub hlavně, který profiluje pro ligu mladé hráče, talenty. Tak jaká tam bude vaše role? Bude to právě ta mentorská?
1: Tím, že budu určitě nejstarší hráč v týmu, tak určitě ta role bude i taková, prostě snažit se pomoct těm mladým hráčům, kterých určitě budeme mít v tom týmu hodně, ač teda si myslím, že celkově ten koncept toho týmu se trošku změní oproti těm rokům dřívějším.
0: Ale souvisí to s novým majitelem třeba?
1: Já myslím, že určitě. Celkově to nastavení toho týmu bude trošku jinačí. To je možná i víc otázka na ně, ale z toho, jak já to vnímám, tak si myslím, že vlastně už to nebude jenom o těch mladých hráčích, ale určitě se snaží přivést i nějaký kvalitní zahraniční posily a do toho nějaký český reprezentanty, aby ten tým byl trošku namixovaný a mohl třeba soutěžit někde ve vyšších příčkách ligy.
0: Protože připomeňme, že v posledních letech USK spíš bojuje o to, aby se vůbec zúčastnil playoff. Nedej bože, se dostal přes první kolo nebo před kolo. Už jste si vybral s přítelkyní nějaké pěkné bydlení? Byl to problém v Praze?
1: No, budeme bydlet v Michli. Já teda Prahu ještě tolik jako neznám. Teďka přes léto tady máme pronajatý byt na Kamíku, což je docela fajn lokalita. Jsem rád, že to je tak jako víc na kraji než někde v centru. Ale i vlastně ta lokalita, kde budeme potom bydlet během sezóny, tak je fajn. Líbí se mi to. Je to 10 minut na halu a nějak tak si zvykám na všechno.
0: Nebojíte se třeba, že přijde moment s blížícím se koncem léta, kdy jste byl zvyklý, že odcestujete pryč a najednou budete furt tady a nebudete si říkat, sakra, to je ale divné?
1: Určitě to může nastat, ale tím i, že já teď přes to léto jsem tady hodně v Praze, tak se toho moc měnit jako nebude a akorát začnou ty tréninky.
0: Jak dlouho ještě bude hrát Patrik Auda basketbal? Zmiňoval jste, že vám bude brzo 37 let, za měsíc zhruba.
1: Kdyby mě to nebavilo už, tak myslím, že už bych nehrál a šel bych se soustředit na něco jiného. Jsem vždycky si říkal, že když do 35 budu hrát v zahraničí, takže to pro mě bude úspěch. Přetáhl jsem to o 2 roky. Cítím se dobře. Minulou sezónu, když to zaklepu, jsem neměl žádný zranění. Odehrál jsem všechny zápasy. Jsem připravený odehrát celou sezónu. Vidíme, jak to půjde, jak bude držet zdraví, ale když bych mohl třeba do těch 40 hrát, tak si myslím, že by to bylo super. Teď vlastně kluci, co jsou starší, jako Kamča Švrdlík nebo Kuba Šiřina, pořád v té lize hrají a k tomu ještě patří k hlavním oporám těch svých týmů, takže na nich je vidět, že to i tady v tom věku pořád jde.
0: Říká Patrik Auda, basketbalista, který nově bude hájet barvy USK Praha. Jak dlouho, na to si ještě musíme počkat. Patriku, děkuji za rozhovor.
1: Děkuji moc krát.
0: Z Vinohrad, Jakub Kanta, Radiožurnál.

Před 6 dny skončila slavná Tour de France, Remco Evenepoel na ní byl druhý, no a teď už vyhrál po čtvrté klasiku San Sebastian a je rekordmanem tohoto závodu kategorie World Tour. 26-letý Belgičan se 6 dnů po skončení staré dámy prosadil na závěr 221 kilometrů dlouhého závodu ve spurtu proti Ekvádorci Richardu Carapazovi. Jan Hirt skončil na 29. místě. No a dnes začala ženská Tour de France a hned v úvodní etapě se startem a cílem ve Švýcarsku v Lausanne byla opravdu hodně vidět Češka Nikola Nosková. 29-letá členka týmu Cofidis byla velkou část ze 138 kilometrů dlouhé trati před pelotonem. Nejprve ve čtyřčlenné skupině, která získala až 6-minutový náskok a potom nějaký čas sama a následně zase ve skupince. Definitivně dostižená byla zhruba 6 kilometrů před cílem a vyčerpaná Nikola Nosková nakonec dojela na 102. místě. Za svůj výkon ovšem získala cenu pro největší bojovnici etapy.

0: pár sekund budou další zprávy, nejen ty sportovní, ale ve sportovní části zpráv si připomeneme dnešní výsledky druhého kola fotbalové šance ligy.
1: 22:30. Zprávy už má Lukáš Pastejřík.
2: Pro víc než 238 tisíc domácností dnes začíná platit takzvaná superdávka. Jedna dávka sociální pomoci nahradila 4 sociální dávky. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě. Nejméně o 500 korun si má polepšit víc než třetina příjemců. Skoro polovině se naopak dávka o stejnou částku sníží. Singapur zakázal další vystupování britské hudební skupině Massive Attack v zemi. Úřady to zdůvodnili tím, že dva členové kapely na závěr svého koncertu tento týden rozvinuli palestinskou vlajku. Singapur nedovoluje vystavovat na veřejnosti zahraniční státní symboly bez povolení úřadů. Spojené státy společně s Izraelem podle amerických médií plánují bombardovat íránskou energetickou infrastrukturu. S odvoláním na své zdroje to uvádí zpravodajský web CBS News i televize CNN. Rozsáhlé údery by podle nich mohly přijít během víkendu. Konečný rozkaz ale zatím představitelé států nevydali. Jízdy tankem, bojové ukázky nebo led vrtulníkem můžou o víkendu zažít návštěvníci Smržovky na Jablonecku. Tradiční přehlídka historické obrněné techniky nabízí i výstavu zbraní nebo výbavení vojenských táborů. Program je připravený i na zítřek. Sport. Fotbalisté Plzně ani ve druhém kole šance ligy nevyhráli. Doma remizovali se Zbrojovkou Brno 1-1. 100% naopak zůstávají Slavia a Teplice. Ty zvítězili v Liberci 1-0. Obhájci titulu porazili domácí Baník Ostrava 4-0. Historicky první bod v nejvyšší soutěži získal Artis Brno, když hrál v Uherském Hradišti se Slováckem nerozhodně 1-1.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážky na D1 u Holubic a nehoda na pražském okruhu u Barandova. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova se vyhněte překážkám před sjezdem na Slavkov. Na kilometru 210 leží na vozovce kusy roztrhané pneumatiky. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště opatrně za sjezdem na Barandov. Na 16. kilometru už došetřují nehodu osobního auta. Teď už je uzavřený pouze odstavný pruh, takže projedete plynule. Na D11 z Hradce Králové do Prahy spozorněte před odbočkou do Chlumce nad Cidlinou. Na 62. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. V Ostravě vyšetřují nehodu v Místecké ulici ve směru do Frýdku Místku. U sjezdu k nádraží Vítkovice na 38. kilometru se střetlo osobní auto s autobusem. Je to ale s opatrností průjezdné. A na silnici 11 z Vamberku do Kostelce nad Orlicí stojí za odbočkou do Double v odstavené vozidlo. Kolem pobíhají psi, tak zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci bude oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku až zataženo. Zpočátku se vyskytnou místy, postupně ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě. Teploty 21 až 16 stupňů Celsia, na západě a severu Čech kolem 14 a na horách kolem 12. A zítra očekáváme oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojedinělé se vyskytnou přehánky, hlavně na horách, na severovýchodě ráno a dopoledne občasný déšť. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravě až 32 a na horách kolem 20. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Devítinásobný mistr světa Sebastian Ogier havaroval v 17. rychlostní zkoušce finské rally a skončil v nemocnici. Ogier s navigátorem Julienem Ingrassiou rally od okolí města Jyväskylä vedl od úvodního pátečního testu až do dnešního 17. Pak ale oba dva tedy v tom jednom svém autě skončili v lese. Naštěstí se jim nic vážného nestalo, přesto je alespoň tedy dopravili do nemocnice, aby byla vyloučena nějaká vážnější zranění. Po Žijerově nehodě se novým lídrem stal domácí Sami Pajary, který má před závěrečnými dvěma nedělními RZ-ami náskok 46 sekund před dalším jezdcem Toyoty Oliverem Solbergem. Třetí je britský lídr mistrovství světa Elfyn Evans. Ve 14. RZ-tě se přitom několikrát převrátil přes střechu, ale Evans i nadále pokračuje.

0: Je sobota 1. srpna roku 2026, 22 hodin 41 minut a jsme rádi, že posloucháte Radiožurnál Sport, tedy vůbec to nejposlouchanější rádio mezi těmi digitálními v naší zemi. Po více než roční pauze se vrátil na dostihovou dráhu a hned z toho bylo vítězství v kvalifikaci na Velkou Pardubickou. Sedmiletý ryzák Ford Medoc vyhrál v sedle s žokejem Ondřejem Velkem. Pátý skončil Greek Desert se sedminásobným vítězem Velké Pardubické, žokejem Janem Faltejskem. Podle tohoto matadora mezi žokeji bylo tempo dostihu i přes rostoucí teplotu na pardubickém závodišti poměrně rychlé.
1: Musím říct, že byl velice poctivý. Vyhlášili jsme, já jsem se dobře svezl, myslím si, že příště by to zase bylo trošku lepší, je to o tom, že potřebuje trošku měkčej, ale na to se nikdo neptá, dneska jsme běhali, kvalifikovali jsme se.
2: Když vezmeme ty podmínky, teče z vás asi jako z každého tady na závodišti, tak dobré rozhodnutí, že se běhalo dopoledne.
1: No to určitě, jako ještě to trošku to počasí samozřejmě pomohlo, že dneska není úplně ten pečák, zaplať pámbu, ale to, že jedeme od 9 hodin je super. Trošku jsem se díval po tribunách a jako lidi přišli, takže to je super, jako to se mi líbí.
2: Pro koho je to těžší, pro koně nebo pro jezdce?
1: Ne, tak ty koně, to jsou ty hlavní závodníci, my jim samozřejmě se snažíme pomoct, jako co je v našich silách, ale oni to mají těžší, si myslím.
3: To říkal po hlavním dostihu sobotního mítinku v Pardubicích Jan Faltejsek. S přesunem závodu z odpoledních hodin na dřívější čas souhlasil i předseda Českého jockey klubu a také majitel vítězného koně z kvalifikace Ford Medoca Jiří Charvát.
4: Z pohledu aktuální situace se zdá to, nebo je to rozhodnutí bylo dobrý, ale ono, víte jak, ono, ten termín dostihu musíte oznámit několik dní dopředu a ono to několik dní dopředu se to počasí těžko předvídá.
2: Přesto to vypadá, že fanoušků dorazilo skoro ještě více než na jiné kvalifikace.
4: Nevím, jestli taky je to sebe nemuset spočítat, ale tady jde jenom o zvyk. Já už jsem starý člověk a já vidím, že prostě za posledních 5 let se ta situace ve všem na světě nebo v Evropě minimálně hrozně změnila. A jako je čas přijímat prostě nekonvenční rozhodnutí.
2: Nakonec ten hlavní dnešní dostih pro vás dopadl parádně.
4: Byl papírovým favoritem, ale já myslím, že 15 měsíců neběhal, ono to je vždycky těžký, že on i v tom pedoku nevypadal úplně dobře, nevypadal atleticky, byl z nich nejtlustší, skoro bych řekl. Ale to prostě svědčí o tom, že o to větší je to třída toho koně.
2: Bude 2. říjnovou neděli na startu Velké Pardubické v atletičtější ještě formě?
4: Já si myslím, že by měl být, ale to víte, to rozhoduje v zásadě trenér, to se můžete dohodnout a on když nechce, tak mám 14 dní předtím zavolá, že se koň škrábnul a jste prostě pryč. No.
3: Zmiňuje Jiří Charvát trenéra Pavla Tumu, který připravuje právě Ford Medoca. Pro mladého ryzáka to byl v sobotu 12. start v kariéře a z toho 10. vítězství. Z Pardubic Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Na Radiožurnálu Sport tady před 11. hodinou. Poté vám nabídneme reprízu kilometrů Jiřího Ješka, kde se bude probírat teprve minulou neděli skončený závod Tour de France. Tak zvládneme ještě jedno téma. Českou premiéru světové série cyklistů v disciplíně gravel vyhrál v Hlinsku Jonas Lindberg z Dánska. Nejlepším z Čechů byl na 131 km dlouhé trati Petr Vakoč, který skončil třetí. Mluvil s ním reportér Tomáš Petr.
1: Třetí místo obsadil tady v Hlinsku Petr Vakoč. Petře, třetí místo, spokojenost nebo zklamání?
2: Je to spokojenost, pro mě to bylo maximum dnešní den. Samozřejmě bych tady rád vyhrál, ale tím, jak závod probíhal a tím, jak se tady sešla konkurence, tak jsem spokojený s tím třetím místem.
1: Vy jste mluvil po dojezdu do cíle, že jste tam měl nějaký defekt, tak kdy vás potkal, jako moc vás to zbrzdilo?
2: Bylo to asi na 30. kilometru, zrovna v pasáži, kde byly dva největší kopce ze závodu, takže to bylo poměrně nešťastný moment, stálo mě to dost sil zase vrátit zpátky do té první skupiny. Na druhou stranu i eventuální vítěz měl v tu stejnou chvíli defekt a dojížděli jsme to vlastně spolu, takže to nemůže být úplně výmluva.
1: Máte za sebou 131 km, ale vypadáte, že byste se ještě podjel skoro.
2: Ne, to asi ne. Maximálně pojedu trošku vytočit nohy na 5 minut, ale určitě to nemá nějaký velký ježdění a bude to hodně bolet, takže těším se na sprchu a pořádnej oběd nebo večeři už skoro.
1: Jestli se nepletu, tak Petr Vakoč poslední dny strávil tréninkem na Šumavě, tak jaký rozdíl je v ježdění na Šumavě a v ježdění tady okolo Hlinska?
2: Ve finále to není zase takový rozdíl. Na Šumavě bych řekl, že je o něco hezčí příroda, i když tady to je krásný, ale tady i tam jsou skvělé gravelové cesty, je tam nespočet možností, jak jezdit, takže na plno místech tady u nás jsou úžasné místa pro gravelové kola a dá se jezdit prakticky kdekoliv.
1: Říká Petr Vakoč, který teď je k vidění na gravelu, tak kdyby posluchač, který neví, co je vlastně gravel, měl poznat to kolo, tak čím je specifické?
2: Asi na první pohled vypadá jako silniční kolo, má berany, ale má výrazně širší pláště, skoro až podobné horskému kolu a vlastně než je takový jasně hybrid a to kolo se hodí jak na asfalt, tak nejlépe na nějaké gravelové cesty, ale lesní cesty, zvládne poměrně náročný terén a myslím, že to je úplně ideální kolo pro většinu českých cyklotras, kde vlastně se mění tyhle terény a proti horskému kolu to kolo opravdu jede velmi rychle, na silnici to je skoro srovnatelný s tím silničním, zejména při rychlostech do nějakých 25-30 km za hodinu, co jede běžný člověk, takže to kolo je nesmírně univerzální, zábavný a vyhne se vlastně člověk provozu a může projíždět nová místa.
1: Je tedy gravel pro vás novou láskou, je to ten nejlepší způsob cyklistiky pro Petra Vakoče?
2: Ano, určitě. Opravdu si to užívám. Přiznám se, že letos jsem ještě nejel na silničním kole, jedu všechny tréninky na gravelu a baví mě právě jezdit takhle na různá místa po Čechách nebo i po Evropě a prozkoumávat tamní trasy a trávit čas v přírodě a zároveň si užít ten pocit z té rychlosti a i to, že člověk na tom může objet dlouhé trasy, dlouhé tréninky.
1: Při vší úctě, i když jste skončil třetí, i při vší úctě k vítězi dnešního závodu, tak asi největší hvězdou tady v Hlinsku je Valtteri Bottas, finský pilot Formule 1. Vy se s ním znáte, tak radil jste mu třeba před dnešním závodem?
2: Potkal jsem se s ním vlastně párkrát během závodu i vlastně včera jsme se tady viděli, prohodili jsme pár slov, ale vyloženě jsem mu neradil, má poměrně dobré zkušenosti, ví jak si vybrat materiál, ví jak závodit, pro ně je to taky velké hobby a musím říct, že na amatérského cyklistu je velmi, velmi zkušený a určitě do toho přináší plno poznatků z motorsportu, takže tam moc o ty rady není.
1: Říká Petr Vakoč, který je v dnešním gravelovém cyklistickém závodu okolo Hlinska obsadil třetí místo. Díky za rozhovor, ať se daří.
2: Moc děkuji.
1: Z Hlinska Tomáš Petr, Radiožurnál.
0: A určitě se sluší doplnit, že mezi amatéry dojel na 32. místě onen finský pilot Formule 1 Valtteri Bottas. Elitní ženskou kategorii Gravel Tour Hlinsko ovládla Austrálka Nicole Frejnová a hned za ní skončila na druhé příčce Kristýna Zemanová.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Fotbal na Radiožurnálu Sport.
1: Fotbalová Slavia má účast v hlavní fázi Ligy mistrů díky titulu jistou. Sparta musí v kvalifikaci přejít přes dva soupeře. Tím prvním bude Olympique Lyon, za který hraje reprezentační záložník Pavel Schulz. V minulé sezóně dres francouzského klubu oblékal i spartanský středopolař Adam Karabec.
2: To bude pro mě speciální zápas. Samozřejmě Lyon má neuvěřitelnou kvalitu, ale je to playoff a myslím si, že stát se může cokoliv, když budeme kompaktní a podáme všichni na standardní výkon.
1: Úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty pražské Sparty a Olympiku Lyon začne v úterý ve 20 hodin a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.
0: Pohárový fotbal v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Teniska Daria Vidmanová rozehrála výborně semifinále turnaje okruhu WTA v Memphisu. 23-letá Češka, která nikdy takhle daleko na turnaji této úrovně nebyla, zvítězila nad Mexičankou Zarazuovou 6-3. Ve druhé sadě jsou odehrány dva gemy, každá stek získala jeden. Jak tenhle duel dopadne, o tom na Radiožurnálu Sport samozřejmě uslyšíte. A už za chvíli uslyšíte kilometry Jiřího Ješka.
1: Je 23 hodin. Večerní zprávy má Lukáš Pastejřík.
2: Muž z Brna, který okradl Národní banku o miliony, je ve vazbě. V Řecku se snaží zastavit lesní požár u Korinského zálivu. Přijeli tam pomáhat i desítky českých hasičů. Fotbalisté Teplic i Slavie jsou v lize 100% i po druhém kole. Plzeň znovu zaváhala a počasí zítra čekáme oblačno až polojasno, hlavně na horách ojedinělé přehánky. Teploty do 30 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Soud poslal do vazby zaměstnance České národní banky, kterého ve čtvrtek zadržela policie. Muž podle ní během práce na brněnské pobočce obcházel interní pravidla, kradl a způsobil tak škodu v řádu desítek milionů korun. Kriminalisté se teď s pomocí obviněného snaží získat ukradené finance zpět. Krajské státní zastupitelství v Brně k žádosti o vazbu přistoupilo kvůli obavě, že se muž pokusí utéct, řekl Radiožurnálu jeho mluvčí Petr Lužný.
4: Obviněný je ohrožen trestem odnětí svobody ve výši 5 až 10 let. Z tohoto důvodu, i přesto, že nějakou formou spolupracoval, tak zde byla obava jednak, že by mohl ovlivňovat svědky v té počáteční fázi vyšetřování a jednak, že by mohl z důvodu toho vysokého hrozícího trestu uprchnout.
2: Stovky hasičů se snaží zastavit rychle se šířící požáry na západě Řecka u Korinského zálivu. Pomáhají jim i čeští kolegové, konkrétně u města Patra. Na místě je teď 22členný tým. Úřady na severu řeckého poloostrova Peloponés v noci evakuovali několik lidí pomocí lodí. Hašení v uplynulých dnech komplikoval silný vítr. Podle velitele českých hasičů v Řecku Petra Vodičky se ale podmínky zlepšují.
5: Problémy jsou s dodávkou vody, problémy jsou s přístupem. Ale zase na druhou stranu teplota je pod 30 stupňů, to nefouká vítr, ale čas od času, když to foukne, tak se nám to rozjíždí a doufáme, že nás ráno podpoří letadla nebo vrtulníky.
2: V Loutském klášteře ve Znojmě dnes začal festival fotografie Foto Artfest. Letošní ročník nabídne výstavy víc než 40 autorů, převážně z Česka a Slovenska. Lidé uvidí například fotografie Františka Dostála z událostí listopadu 1989. Vystavovat budou i významné zahraniční osobnosti. Mezi nimi třeba Nick Ut, autor snímku z vietnamské války Napalmová dívka. Vysvětluje ředitel festivalu Martin Skřivánek.
6: Můžeme tam vidět hvězdy, jako je Bob Gruen, který vystavuje vlastně své ikonické fotky rokových celebrit z 80. 70. let. Pak je tady Ruby Ray, americká fotografka, která fotila punkovou scénu. Máme tady premiéru výstavy herce a malíře Jana Kanizy, kde vystavuje společně s Milošem Schindbergerem.
2: Festival pořádá organizace Czech Art Photo. Výstavy jsou otevřené každý den do konce srpna.
3: Sport.
2: Fotbalisté Teplic a Slavie ve druhém kole šance ligy znovu naplno bodovali. Pražská Slavia vyhrála v Ostravě 4-0 a Teplice zvítězili 1-0 v Liberci. Domácí přitom už v první minutě přišli o vyloučeného Vasila Kušeje a krátce před poločasem ho následoval spoluhráč Petr Hodouš. Výhru zajistil hostujícímu celku v 61. minutě gólem Lukáš Mareček.
7: Chyběl tomu druhý gól z naší strany, to myslím si, že dát druhý gól tak je po zápase, ale po tom gólu jsme byli až si myslím moc pasivní. Vyhrávali jsme si to na jejich půlce a vyčkávali jsme, což s postupem času jako nás znervoznilo. Navíc Liberec si potom vypracoval ke konci 50 minut dobrý příležitosti. Ten konec jsme dohráli úplně dobře.
2: Plzeňská Viktoria neudržela vedení a remizovala s Nováčkem Zbrojovkou Brno 1-1. Bod za remízu 1-1 vybojoval poprvé v prvoligové historii Artis Brno, a to na stadionu Slovácka.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na pražském okruhu u Barandova i na D46 u Drysic. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se uklízí po nehodě u Barandova. Na 16. kilometru je uzavřený odstavný pruh. Na místě policie, pohybují se tam lidé, tak zpomalte. Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova pozor, pokud budete sjíždět na Drysice. Na exitu na 7. kilometru havarovalo osobní auto. Je to v zatáčce, tak opatrně. Na nehodu pozor na silnici 21 z Chebu do Mariánských Lázní. U Dolního Žandova havarovala dvě osobní auta při kolizi se stádem divokých prasat. Průjezd je omezený, raději zpomalte. A v Ostravě pozor v Místecké ulici ve směru do Frýdku Místku. U sjezdu k nádraží Vítkovice na 38. kilometru se střetlo osobní auto s autobusem. V místě se zpomaluje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra očekáváme oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojedinělé se vyskytnou přehánky, hlavně na horách, na severovýchodě ráno a dopoledne občasný déšť. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32 a na horách kolem 20. Tolik zprávy.
9: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
10: Krásné páteční dopoledne všem posluchačům radiožurnálu Sport i Kilometrů Jiřího Ješka. Od mikrofonu přeje Karel Janů a snad po víc než měsíci tady na Vinohradské 12 ve studiu vítám Jiřího Ješka. Jirko, moc děkujeme, že jsi se nám vrátil, jsme za to strašně rádi, vítej.
11: No to já děkuju, že jste mě přijali zpátky, já jsem se fakt strašně těšil.
10: My jsme se těšili na tebe, je to na tobě vidět, že jsi pořád živý, pořád v dobré náladě, tak jsme za to moc rádi a jak už jsme naznačovali, tak zážitky se skutečně jen hemžíš. Protože nepletu se, že jsi odjížděl do Španělska a pořád ještě byl vlastně červen.
11: Ano, já jsem odjížděl vlastně už skoro týden před začátkem Tour de France, někdy v úterý, a v podstatě jsem se vracel v pondělí večer po etapě na Champs-Élysées a hned v úterý ráno jsem naskočil do tradiční charitativní akce Cyklohandy Marathon, takže teď objíždím a ještě jsem vlastně pořád v závodě s naším osmičleným týmem Škoda Wheelof Cycling, jedeme a pořád závodíme na trati 2222 kilometrů okolo České republiky. Jedeme letos pro zraněného Štěpána, který měl těžký úraz na motorce a trošku se jako vrací do života, takže mu chceme pomoct zpátky ke sportu. A vedeme si dobře, já mám pocit, že vedeme.
10: No to mě vůbec nepřekvapuje, nevím proč.
11: Ale je to náročný, je to náročný po té Tour de France. Vyšly na mě ještě navíc dost nočních etap, nočních přejezdů, ale ta Česká republika je tak nádherná. A mě na tomhle závodě strašně baví. Za prvé ta parta, kterou máme. Fakt zdravím moje kamarády, jestli mě slyší, bojujte, za chvilku se připojím zase zpátky hned, jak se vrátím z Českého rozhlasu a pojedu poslední etapu do finiše, takže doufám, že ten náš tým přivezu na tom prvním místě, ale je na tom krásný i to, jak člověk pozná nádherný kouty České republiky a měl jsem možnost jet cyklostezku Bečva, která je zase o něco třeba líp propracovaná, než si ji pamatuju před 10 roky. A měl jsem včera možnost zase najít nějaký nový úseky na Královéhradecku, no prostě je krásný.
10: A v těchhle příšerných letních, řekněme, dnech, horkých dnech, tak přeci jenom není to zase tak špatné, ne, jet za tmy.
11: No právě, ty jsi, taky jsem viděl na Strávě, že ty jsi taky vyrazil na trénink s lampičkou, protože prostě je to příjemnější a mě to vůbec nevadí. Až teda na ty srnky a na ty zajíce, tím, že jako je to závod, nebo takhle, říkáme, že to není závod, ale samozřejmě každý ten tým chce přijet první, takže člověk jede rychle a těch srnek jsem na té trase potkal jako spoustu, takže i zdravím zvířátka, je to hezký, že máme plnou Českou republiku i té zvěře, takže je to fajn, ale včera jsem jel v poledne asi 100 kilometrů a bylo toho teda fakt dost, no.
10: Jirko, ty jsi se vrátil a rovnou si zase nasedl na kolo, teď já to vezmu tak trošku oklikou, vy jste se snažili, jestli jsem to správně viděl, dostat se na kolo vlastně skoro každý den, když jste na Tour de France taky byli, tak je něco, co bys takhle dokázal dohromady říct, že vystihuje třeba, nevím, francouzské silnice, nebo vím, že jste vlastně procestovali jako půlku Francie, tak nevím, jestli je tam něco společného, ale jaké to je pořád konat takovéhle, nebo jsou účastnit se takovýhle výjížděk vlastně po celé Francii?
11: No já jenom krátce jako připomenu, jakou jsem tam měl funkci. My máme vlastně jako jeden z partnerů Tour de France, máme možnost každý den pozvat na Tour de France 15 hostů z celého světa. Jsou to výherci soutěží. Měli jsme třeba lidi, kteří si koupili auto na Novém Zélandě, zapsali se do nějaké soutěže a najednou vyhráli jako manželský pár cestu na Tour de France, takže fakt na ten jeden den z Nového Zélandu přiletěli. A my se jim snažíme udělat jako plnej den zážitků, takže už od 6 od rána se jede právě na tu výšku, což je super, protože vždycky večer jeden z nás musí najít okruh aspoň na tu hodinovou, na tu hodinovou ranní výšku. Takže vždycky ráno vyrazíme na kolo, pak mají snídani a pak už jedem na etapu, ukážem jim všechno od startovní vesničky přes to, jak se závodníci připravují u těch autobusů, může se s někým třeba vyfotit, pokud si ty mý klienti vyžádali třeba někoho konkrétního, tak jsem poprosil u autobusu, zda by nemohl se běhnout na chviličku, udělat fotečku a potom s nimi jedeme vlastně v těch autech, mají možnost chvíli letět vrtulníkem, no a pak v cíli čekají v tom VIP prostoru na toho, kdo tu etapu vyhraje, no a zpátky na hotel, kde máme hezkou večeři, kde shrneme ten jejich zážitek a letí domů a přiletí nám zase noví klienti a každý den takhle prostě těch 15 lidí. Takže to, že jsme každý den museli najít tu cestu aspoň na tu hodinovou výšku, tak mě to třeba ráno vždycky ukázalo, jak ten kraj v té Francii, jak je ta Francie obrovská a jak každý ten kraj je úplně jiný. Líbily se mi místa mezi Bordeaux a centrálním masívem, kde teď už nevím, jak se to jmenuje, ale byla tam taková příjemná řeka v takovém údolí, spousta zámečků. Trošku mi to připomínalo zámky na Loáře, ale ohromně takový intimnější, ne tolik turistický. Pak samozřejmě hory, jak Vogézy, tak potom Alpy. Pyreneje na mě strašně zapůsobily. Já jsem nikdy nebyl v té nižší části Pyrenejí směrem jako ke Středozemnímu moři. V té oblasti, kde je lyžařské centrum La Molina. Tam jsem řekl, že se musím vrátit. Fakt jako nádherný. Trošku mi to připomínalo třeba kopce v Utahu v Americe. Takové ty dlouhá stoupání, široké poměrně cesty a zalesněné kopce. Fakt krásný. Takže mám jako tisíce zážitků z různých míst. Centrální masív na mě zapůsobil. Jako těžký kopce, ono to vždycky se říká, že tyhle ty etapy jsou nejtěžší pro závodníky, protože ten asfalt tam není nikdy úplně jako ideální a je to fakt nahoru dolů úzký cestičky, takže věřím, že je pravda, když závodníci na celkové pořadí se právě těchto těch etap v centrálním masivu bojí.
10: Často ten centrální masiv poslední dobou vychází na den Bastily, Christian Prudhomme to hodně často takhle dává na tenhle největší vlastně svátek ve francouzském kalendáři. Pyreneje jsou nádherné, jenom jsou trošku z ruky z České republiky, jinak by se tam člověk velmi rád dostával častěji. No a když to vezmeme teda Tour de France úplně od začátku, začínalo se v Katalánsku, tak ty první tři dny Barcelona bezprostřední okolí, jak to na tebe zapůsobilo?
11: No, nádherné představení týmu ve čtvrtek před tím sobotním startem, nádherné představení v Barceloně přímo pod tou slavnou katedrálou Sagrada Familia. Asi lepší kulisu, pokud se tady startuje v Barceloně, se si organizátoři nemohli přát. Potkal jsem se s mým dětským idolem Miguelem Indurainem, takže jako zážitek jako blázen hned první den.
10: Pětinásobný vítěz Tour.
11: Ano, a jako obrovská osobnost pro mě, který vlastně v té době začínal s cyklistikou, tak pro mě to byl takový ten první velký vzor cyklistiky, takže se tak jako zase uzavřel jeden okruh pro mě. Zase po roce jsem viděl Marka Cavendishe, který vypadal velmi dobře. Uvolněný, fakt jako těšil se na tu Tour de France. Strávil tam nakonec celou Tour, protože říkal, já nevím, jak mě to dlouho bude bavit, abych tady byl. On byl samozřejmě ambasadorem celé té Tour de France, ale říkal jsem si, no tak tyjo, jestli neví, jestli ho to bude bavit. Já jsem měl před sebou celou Tour de France a byl jsem natěšený, ale Marka to evidentně bavilo, protože byl tam vlastně, potkal jsem ho i v poslední den na Champs-Élysées, kde asi hodinu před tím, než tam přijeli závodníci, tak tam natáčel něco pro televizi a prohnal se tam po té Champs-Élysées na kole, jako kdyby ještě vůbec neskončil. A takže to byl ten start v Barceloně, ta představovačka týmu. Samozřejmě jedno z největších témat byl účast Tadeje Pogačara a la Eminem. To se tam hodně řešilo. A pak také samozřejmě se řešilo to, jak skvěle vypadal Remco Evenepoel. Jako poté, co vlastně celé jaro nezávodil, hodně třeba z belgických fanoušků řešilo, jestli se dokáže připravit bez závodu na takhle těžký závod, ale jako zvládnul to skvěle. Takže to byla ta představovačka sestavovačka týmu a potom ty první dvě etapy, jak časovka týmu s cílem vlastně na Montjuic, kterou ovládla Visma a trošku třeba zaskočila tým UAE Emirates a tady Pogačera, tak ta byla velice zajímavá. A potom ta nedělní etapa, která vlastně zavedla závodníky na ten Montjuic asi třikrát, tak já jsem měl možnost si projet na kole posledních 60 kilometrů. A v tom nejprudším stoupání byla tak skvělá atmosféra, že jsem to chtěl natočit na mobil. A jak jsem pustil ty řídítka tou jednou rukou a natáčel jsem, tak jsem zjistil, že ten kopec je tak těžký, že jsem málem musel slézt. Zase před těmi lidmi se to člověku nechce. Zdeněk Štybar, který jel vedle mě, tak se strašně smál. Ale já jsem fakt si říkal, že tohleto ti závodníci nebudou mít zadarmo. A ta etapa byla nakonec krásná. Ovládl jí vlastně Isaac Del Toro s Tadejem Pogačarem a tam se ukázal ta jejich spolupráce, to jejich takové jako bratrství. A vlastně to provázelo tu cyklistickou rodinu až vlastně do té předposlední etapy, kde se zase ty role obrátily a bylo krásně vidět, jak tady Pogačar s Isaacem Del Toro jsou vlastně jak současnost, historie cyklistiky, tak i ta budoucnost.
9: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
10: Tak pojďme přeskočit i k té sportovní stránce, protože tohle zrovna je jedna z těch věcí, o které jsem s tebou chtěl mluvit, protože vlastně, když to budeme brát podle časové souslednosti, tak tohle pro mě byl první výrazný okamžik Tour de France a první okamžik, ve které se ukázalo prostě, že tady Pogačar možná přeci jen udělal ještě další krok dál někam jinam, co jsme zatím ještě neviděli, protože, a on to ani nepopíral, protože to nešlo, on tu etapu vlastně daroval svému týmovému kolegovi. A ještě takovým způsobem kontrolovaným, kdy vlastně se ohlížel za sebe, jestli je dojede Jonas Vingegaard, případně Remco Evenepoel. A musím říct, že já jsem to sledoval teda v televizi, to jsem pořád ještě byl tady, že ten udivený výraz ve tváři Isaaca Del Tora, když pochopil, co ten tady udělal, že ho vlastně nechává projet jako prvního. A ještě včera večer, protože jsem se připravoval na dnešní kilometry, tak jsem si pouštěl videa, která oni ty stáje potom už sami se prezentují na sociálních sítích. Tak UAE vydalo vlastně čtyři části mají shrnutou celou tour. Tak ten Isaac tam prostě pláče. Úplně je absolutně dojatý, je úplně jako vyvedený z mír, jako vlastně vzliká. On vzliká jako malé dítě, když si uvědomí prostě, co se stalo, že mu ten tady tu etapu dal. A pro mě to jako ukázalo, dobře, tak tohle je nějaké partnerství, které tady možná máme do budoucna. Ale taky, nevím, jak jsi to vnímal ty, pro mě to ukázalo, jak moc si ten Pogačar musí věřit. Protože on tou dobou neměl vyhranou etapu. A prostě kdy, jako etapy na tour, a to je druhá věc, další věc, o které se s tebou chci bavit, prostě to nevyhráváte každý den. A když se pak podíváme na to, kdo vyhrává etapy na Tour de France, tak je to pár lidí. A on jí prostě takhle daruje svému mladšímu kolegovi. Neuvěřitelné.
11: To, jako vystihnul to úplně přesně, co mě šlo hlavou, když jsem to viděl. A já jsem stál fakt 20 metrů od cílové pásky a říkal jsem si, tak fajn, dojede Tadej a hned s ním jakoby Isaac Del Toro. Ale protože já jsem z toho cítil, že ten Tadej chtěl okamžitě reagovat na to vítězství Jonase Vingegaarda a celého týmu Visma Lease Bike v té časovce. Kde se čekalo, že možná jako UAE bude dominovat hned od první etapy a Jonas Vingegaard měl fakt radost obrovskou z toho, že se jim podařilo tu první etapu, tu týmovou časovku vyhrát, ale ten tady vlastně ho tímhletím úplně zlomil a já si myslím, že od té chvíle ten Jonas věděl, že tuhle tu tour nemůže vyhrát a věděl to potom čím dál tím víc, jak se i propisovala na jeho vlastně v kondici ta únava z Gira, která byla podle mě větší, než se čekalo. On Jonas Vingegaard, když ještě uteču k tomu Giru, tak ho vlastně vyhrál téměř kontrolovaně a vlastně v pohodě. Ale přesto, jako žádné vítězství na třítýdenním etapáku nemůže být úplně zadarmo. Takže to, podle mě se to do něj propsalo víc, než třeba i oni dokázali nějak předpokládat. A bylo to vidět potom v těch dalších etapách, kdy se mísila právě ta frustrace z toho, že ten tady je strašně silný a že vlastně nevědí, co s tím. A ta únava ještě byla větší a větší. Takže ten Jonas Vingegaard nakonec skončil v tom pádu, ale i kdyby v tom pádu neskončil, tak vlastně už od té dejme tomu prvního týdne už věděl, že tam je navíc vlastně, jako že už že hraje jenom kompars, jo. Což je strašně smutný pro takového šampiona, jakým Jonas Vingegaard je. Ale pojďme teda k Isaku Del Torovi a Tadej Pogačerovi. Ten Tadej, přesně jak jsi to říkal, on vlastně neměl vyhranou etapu ještě ten rok, protože to byla teprve druhá etapa, ale daroval jí svýmu parťákovi. A za prvé, mexičtí fanoušci najednou zaplavili Barcelonu. Nevím, kde se vzali, protože nemohli předpokládat, jako že Isak Del Toro vyhraje druhou etapu a že tam teda přijedou oslavovat. Vědělo se, že bude chtít vybojovat bílý trikot, ale nebylo jich tam tolik, jako nebyli aspoň ten první den vidět tolik, jako třeba klasicky kolumbijští fanoušci a tak dále. Ale najednou prostě tam byla mexická vlna, všichni v zeleném, ještě jak byl světový šampionát, tak všichni měli ty fotbalové dresy, tančilo se tam, všichni chodili v sombrérech a ten Isak Del Toro mezi nima ve 22 letech seš středem vlastně cyklistického světa a možná i vlastně sportovního světa, protože sice paralelně ještě v té době byl světový šampionát ve fotbale, ale ta Tour de France je opravdu i díky třeba těm seriálům na té streamovací platformě, tak jako je slavnější a slavnější a dneska už je to na úrovni toho mistrovství světa ve fotbale celosvětově sledovaností. A ten Isak Del Toro najednou ve 22 letech, jako najednou seš středem vesmíru vlastně sportovního a díky té obrovské síle a převaze Tadeje Pogačara, takže já se nedivím, že brečel. Tady Pogačar se jenom tak potutelně usmíval, protože podle mě musel cítit tu obrovskou sílu. Ono, když takhle vlastně poodjeli oba dva, a ten Tadej věděl, že se s tím pelotonem na té Tour de France bude moc dělat, co chce, tak to už od druhé etapy ti dá takový sebevědomí, který ho vlastně neopustilo celý ten závod.
10: U téhle dvojice se ještě pozdržíme za chviličku. Já teď jenom udělám vlastně takový malinkatý oslý můstek, protože ty jsi zmínil i fotbalový světový šampionát. A já si myslím, že třeba i s tím vlastně pracoval Christian Prudhomme a spol, když plánují prostě tu trať. Oni jednak nechtějí, aby se ten závod rozhodl na začátku. A jednak si byli moc dobře vědomi, že probíhá zároveň souběžně s tím další velká sportovní akce. A to nebývá pravidlem. Tour de France má tenhle ten termín pro sebe většinou sama a je to jedna z jejich silných stránek, řekl bych. A ta šestá etapa, kdy se jelo přes Tourmalet, myslím si, že určitě Prudhomme a spol. Nechtěli, aby byla tím, co vlastně už může klidně rozhodnout. Ale tady si myslím, že se taky ukázala věc, kterou jsme tady v kilometrech už mnohokrát říkali, že nejenom, že Tadej Pogačar je Tadej Pogačar, ale že ten jeho tým celý, když jsou zdraví, dokud byli zdraví, ano. Takže jsou prostě nejsilnější.
11: No, samozřejmě. A Tadej Pogačar potom ukázal, jak začal ty etapy vyhrávat sám pro sebe a pro ten tým. Tak v těch rozhovorech on říkal, a to se mi na tom strašně líbilo. On říkal, že samozřejmě každého baví vyhrávat. A že když bude mít šanci, protože lidé se ho ptali, když daroval tu etapu Isákovi Del Toro, tak jestli bude darovat ty etapy další, třeba svým parťákům, nebo třeba i svým soupeřům, s tím, že si je vlastně jako zaváže pro nějakou spolupráci budoucí. Takže jestli třeba daruje etapu Paulu Sexasovi, třeba na ten den Bastily, nebo něco takového, ptali se ho na to pořád dokola. A on říkal, já se omlouvám, ale já nevím, jak dlouho budu ještě moc závodit a já chci vyhrát každou etapu, kterou budu moct. To, že jsem jí daroval tady Isákovi Del Torovi, vím, proč to dělám, ten kluk si to zaslouží, je to budoucnost našeho týmu, chci mu tím pomoct, chci ho nějakým způsobem ještě víc motivovat pro další práci a on pro mě bude dřít celou Tour, tak já jsem na začátku mu chtěl něco věnovat, protože vím, že pro mě bude potom pracovat dál. Ale v podstatě potom hned přiznal, že Tadej Pogačar, že bude chtít vyhrát každou etapu, kde to půjde. A to vlastně v podstatě splnil. Ty etapy, které nevyhrál, když ho třeba přespurtoval Remco Evenepoel na pásce, tak to bylo proto, že pár kilometrů předtím hodně sil vyčerpal a ani Tadej Pogačar není úplně jako nesmrtelný, tak hodně sil věnoval Isákovi Del Torovi, aby ho udržel v bílém trikotu, nebo vlastně aby v té době ho do bílého dostal. A další etapu, kterou nevyhrál, tak v podstatě vždycky to byla nějaká schoda náhod a ten důvod byl jasný, protože prostě dalo se říct, je to jasné prostě z nějakého důvodu tohle vítězství, ale nepřenechal, jakože by ho dal jako dárek.
9: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
11: Tohle vítězství, ale nepřenechal, jakože by ho dal jako dárek.
9: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
10: A já když na tohle navážu, protože

0: a tady Pogačar potom vlastně táhne za sebou ve žlutém dresu lidi, kteří jsou v celkovém pořadí prostě 2 až 7. Tak to je pro mě něco jakoby nepochopitelného, protože jsem to jednoduše nikdy předtím ve svém životě neviděl. Aby člověk ve žlutém ten vlastně setrvalý mírný sjezd mezi Galibierem přes Latoret a směrem k Saren, když se zadem jelo do Alpe d'Huez, aby ten člověk, který vede Tour de France, aby táhl, tak to je prostě pro mě, myslím, že se na to dá koukat z různých úhlů pohledu, jak si to vnímal ty, prostě tu převahu tady je Pogačar.
1: Já tam viděl právě dvě věci, já tam v tenhle ten moment, kdy v tom údolí ještě byl jako protivítr, jo, takže on tam,
0: tam
1: vlastně
0: je vždycky
1: táhnul, a to je pravda, tímhle směrem je tam vždycky protivítr, tak v tom mírném klesání, kdy on opravdu musel jet naprosto naplno, jako by jel časovku, tak táhnul za sebou vědomně vlastně všechny svoje soupeře a plus teda svýho parťáka Isaaca Del Tora, pro kterého to dělal, tak tam bylo vidět to, zaprvé to neskutečný sebevědomí. Fakt to neskutečný sebevědomí, že sice jedu téměř na 100%, ale vím, že když budu potřebovat, kdyby náhodou se někdo z nich ještě zbláznil a chtěl mě ohrozit, tak že tam tu rezervu mám a že ho i hned umravním. Tak tohle je na tom jako strašidelný. A to vlastně takovýhle sebevědomí podle mě neměl ani Eddy Merckx, aspoň z těch knížek, co jsem čet, z těch různých třeba videí, nebo dneska videí, tenkrát filmových záznamů, tak bylo vidět, že on byl spíš ten kanibal, že chtěl každého zničit hned, prostě ujet, jet sám, ale tady poprvé vidíme, že ten šampion si dovolí vlastně táhnout svého parťáka na úkor ještě svých nějakých třeba potenciálních rizik v tom celkovém pořadí, ve žlutém drezu. A tohle to, co udělal, tak jako to je fakt zápis do historie, takový ten emotivní, není to žádný číslo, není to žádný vítězství, ale to, co se mu podařilo, tak tenhle ten příběh, krátkej, ale jako velmi výstižnej, tak ukazuje tu dominanci tady Pogačara. A to B, to je jedna věc, to sebevědomí obrovský. A to B je v podstatě pro mě úplně změna jako myšlení tady Pogačara, že on už se cítí tak velký, že vlastně pro něj je radost pomáhat, že tu svoji sílu už neplácá jenom na to, aby vyhrával, ale že vlastně pomáhá svému týmu. A on sám říkal, že se cítil šťastný, že může pro někoho něco udělat. A bylo to úplně vlastně zvrácený, protože my jsme spočítali, při jedné večeři jsme počítali, jak dlouho, protože se říkalo, že Isaac Del Toro je super domestik, vlastně tady je Pogačara na té Tour de France, že je ten, který by s ním měl zůstat nejdýl a měl by mu pomáhat těm vítězstvím, měl by mu pomáhat dostat se do žlutého a držet ten žlutý trikot. Tak my jsme spočítali, že jenom během téhle etapy tady Pogačar asi 18 minut pracoval pro Isaaca Del Tora a Isaac Del Toro za celou Tour de France jel před Tadejem Pogačarem na špici asi minutu 20, jo.
0: Na Tourmaletu, no.
1: Než tady řekl, hele, pro mě to je furt málo, já jedu. Tak prostě to, že vlastně tady Pogačar tam jel nejenom jako líder pro celkové pořadí, ale ještě jako super domestik pro bílý trikot pro Isaaca Del Tora, a to je prostě, to je krásný.
0: No, já už jsem ten třetí týden Tour de France taky strávil ve Francii, a i když francouzsky vlastně neumím, ale tak trochu něco rozumím, tak jsem se snažil třeba i poslouchat francouzskou televizi a co tam říkali, protože experti oni mají fantastické. Laurent Jalabert tam byl, Marion Rousseau, manželka Juliana Alaphilippa, vlastně ředitelka ženské Tour de France, tak prostě ty postřehy mají skvělé. Oni třeba říkali, že se jim právě zdá, že jako ten cíl vyhrát Tour de France už je tady Pogačarovi vlastně málo a že se u toho tak trošku nudí, obzvlášť tedy v té závěrečné fázi po tom nešťastném pádu Jonase Vingegaarda, kterého sám tady Pogačar litoval, a já mu to upřímně věřím, že mu tam ten Jonas prostě chyběl, prostě bez něj to není zdaleka taková zábava, a že prostě si k tomu vlastně, pokud může, tak strašně rád přidává takové jako vedlejší úkoly k tomu, a že právě pomáhat tomu mladému závodníkovi ze stejného týmu, tady je Pogačara viditelně které mě bavilo, že mu to opravdu přinášelo radost, ať už když mu pomohl vyhrát tu druhou etapu, anebo když ho doslova dokázal prostě na tom Alpe d'Huez v té 20. etapě dovést a udržet to třetí místo. A že prostě jako jo, no, proč ne? Jen to ukazuje tu neuvěřitelnou sílu. Tady je Pogačara, která prostě byla patrná od začátku a která tentokrát byla až do úplného.

0: závěru. To by je třeba možná rozdíl oproti tomu Loňsku, kde jsme se pak postupně dozvěděli, že tam byl možná nějaký zdravotní problém. On tam taky spadl v té etapě do Toulouse, bolelo ho koleno pravděpodobně a nemohl ty etapy, které chtěl vyhrát, vyhrát. A na to evidentně tedy tady Pogačar ve své hlavě není zvyklý a proto tenkrát tedy ho to nebavilo. On mluvil o tom, že je to prostě strašná šichta, což evidentně je, když musíte pořád na všechny ty rozhovory a tak. Ale vlastně letos si troufám říct, že jsme viděli minimálně stejně silného tady Pogačara jako v tom roce 24 a znovu jsme viděli tady Pogačara, kterého i Tour de France strašně baví. A mě právě i v souvislosti s tím, když se pak mluví o Paulu Sexasovi a dostaneme se k němu a Isaacu Del Torovi a o té nastupující generaci, o tom, kdo tady za chvilku bude vyhrávat. Ano, ale prosím, nezapomínejme na to, že tady Pogačarovi je pořád 27 let a on ale opravdu nevypadá, že chce končit. A vzhledem k tomu, jak vyhrává a jak ho to baví vyhrávat a kdo by se mu divil, jak kdybych měl takovéhle nohy a takhle dokázal, když chci, tak ujet všem, tak Ježíši Maria, já bych to dělal do konce života, dokud by mi to šlo, tak jako já si vážně myslím, že tohle není konečná a dlouho nebude. No,
1: no určitě ne, teď jsem čet vyjádření, že Tadej Pogačar je šťastný, že se dostal do té výběrné skupiny,
2: do toho klubu,
1: jako kde je Miguel Indurain, Jacques Anquetil, Bernard Hinault a Eddy Merckx. Takže jsou to vítězové pěti Tour de France, hned za ním Chris Froome, ke kterému se taky dostanem, ale on říkal, jako, že ani vlastně se mu nechce do toho šestého vítězství, že vlastně si tolik váží těch lidí, že by nejradši zůstal na té úrovni. Ale na druhou stranu říkal, jediné, co mě může motivovat, a že já nechci být v jednom šuplíku, nechci být zaškatkulkován, já chci mít svoji vlastní jako kategorii, no tak prostě bude muset vyhrát šestkrát, sedmkrát, kde by jakoby dorovnal ty zastánce Lance Armstronga, který vyhrál sedmkrát a někteří lidé pořád tvrdí, že je to sedminásobný vítěz Tour de France, tak podle mě motivace tady Pogačara vyhrát osmkrát a jako tuhle tu diskuzi úplně uzavřít. Jo? A je toho schopný. Tady je jediná otázka, jak dlouho to bude bavit. Protože on už má všechno. On, co se týče sportovního nějakého ukojení svých vlastních ambic, naprosto. Co se týče návratu nebo investic sponzorům, fanouškům, týmovým parťákům, podle mě přeplněno, to jako překonáno veškeré očekávání. A jediný co, tak musí ho to bavit a musí samozřejmě každý rok trénovat tvrději a tvrději, protože prostě ten sportovní svět se vyvíjí. A on to sám říkal, že pořád jako hledá tu ideální verzi sama sebe a že letos je nejblíž, co kdy byl, jako tomu ideálu, ale že má pocit, že tam ještě, jako, že to jde vylepšit. Z čehož jde teda úplně strach jeho soupeřům. Ale nezapomínáme na ty ostatní. Já když se ještě jednou vrátím k tomu Jonasu Vingegaardovi, a já jsem to říkal a spousta lidí mi to mělo jako za zlý, ale já si myslím, že pro něj, když to řeknu opravdu jako s velikou nadsázkou, prosím vás, berte mě, jakože to fakt přeháním, tak pro něj ten pád a ta zlomená klíční kost bylo vlastně vysvobozením, protože on by byl zase jenom druhý a to už byl několikrát, takže to pro něj určitě nebylo nějaký cíl. A v podstatě ta frustrace, která na něm byla vidět každou etapou, která se blížila k tomu jeho pádu, byl frustrovanější a frustrovanější v cíli. Já když jsem ho viděl, tak dřív za to druhé místo byl rád, pogratuloval si s Tadejem a tentokrát už byl prostě zlomený psychicky, podle mě unavený z toho Gira a prostě myslím si, že tohle pro něj jako tak vlastně skončilo ta tour asi, nechci říct nejlepší možnou variantou, ale jakože to bylo pro něj vysvobození. O to víc, zase jako, když se vrátím k Remco Evenpoolovi, tak o to víc jako bylo vidět, jak si užívá Remco Evenpool tu pozici prvního člověka na Tour de France, když odpočítáme tady Pogačara jako mimozemšťana. Tak ten zaprvé měl radost, že ta systémová příprava bez těch závodů, že jako se ukázala, že na tom je nejlíp, co kdy byl vlastně v etapových závodech. Časovku, kterou zajel neskutečně. Já jsem byl na trati a viděl jsem ho na nějakých 5 kilometrů před cílem projíždět. Tyjo, tam byla vidět za prvé obrovská síla a za druhé strašná radost z té jízdy. Něco jako jsme viděli my dva Karle v Paříži na olympiádě. Takže to byl ten Remco, jakého ho vždycky chtěli mít, pokud teda se říkalo, že Remco bude vyhrávat 3 týdenní etapáky. A Remco sám říká, že má šanci vyhrát Tour de France jenom v případě, že nebude startovat Tadej Pogačar. Což jako je taková jako na jednu stranu přiznání té dominance Tadeje a na druhé straně jako, že cítí, že prostě už lepší být nemůže, že dělá maximum. Jo. A to je jako hrozně hezký a to, co mi strašně líbí.
2: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
1: No a teď, když skočíme k těm dalším, ať to je Isaac Del Toro, kterého Tadej chtěl mít na tom Champs-Élysées, na tom stupínku vítězů s ním. Jo. To bylo strašně vidět. A to je hrozně hezký. Za druhé vyhrál bílý trikot. Ale potom, takže o něm už jsme mluvili, ale ta dvojice Francouzů, Paul Sexas a Lenny Martinez, jako mě se ty kluci strašně líbili. Paula Sexasa jsem měl možnost s ním jednou o volném dnu mluvit. Dělali jsme mu, on teda nepije kafe, tak jsme mu dělali nějaké čá.
0: To jsem se taky dozvěděl. A prej ale bere, promiň, že ti do toho skáču, prej ale občas na ty těžké etapy si bere ty gely s kofeinem a prej ho to strašně nastřelí, jak vůbec na to není zvyklý z kávy.
1: Jo. Ne, a to je hrozně vidět, jak dneska se ta strava řeší. Já jsem třeba jako byl hrozně překvapený, jak ti závodníci řeší i opravdu počty gelů. Počty gramů sacharidů v těch gelech, že je mají odstupňované, do toho započítávají, jak moc sladký je ten jonťák. A už si třeba ani nedají jako za odměnu třeba v autobuse kolu, protože by jim to nabouralo ten počet těch sacharidů na celý den. A jak je to strašně sofistikované. Měl jsem možnost mluvit s kuchaři týmu Alpecin a Premier Tech a oni to fakt takhle mají. Každý ten závodník má svoji vlastní systémovou řadu jídla na celý den a oni jsou už ti závodníci tak jako na tom ujetí, že si fakt nedají ani tu kolu, protože by to byl cukr navíc a už by jim to rozhodilo ten systém. Takže oni opravdu, dneska je ta cyklistika a proto může být letos třeba nejrychlejší Tour de France historii. I přes ty dopingové skandály kdysi v minulosti, tak přesto je to díky té stravě, díky technice, aerodynamice, všemu, tak to byla prostě nejrychlejší Tour de France historii. Takže i tohle, to se mi na tom líbí, že ti mladí kluci to takhle berou. A přesně na tom Paulu Sexasovi bylo vidět, jak prostě, jo, já kofein, kafe moc nepiju, ale ten kofein jako potřebuju, tak si ho dám občas v těch gelech a o to víc mi funguje. Dřív to bylo, že cyklisti si dávali, já jsem si dával 12 espres za den, abych vůbec mohl fungovat. Ale dneska oni k tomu přistupují jinak. Takže Paul Sexas, ještě se mi strašně líbil, jak byl uvolněný. My jsme tady řešili i v kilometrech před Tour de France, jaký na něj musí být tlak, jak ho to může zabít vlastně ten tlak, stejně jako zabil Roména Bardeta, stejně jako zabil Thibauta Pinota. Tak Paul Sexas, tyjo, naprosto uvolněný kluk, vůbec si nic nepřipouštěl. Skvělá angličtina, takže taky posun jako u Francouze. Jo. Lenny Martinez, když skočím k němu, tak není taková hvězda jako Paul Sexas, ale líbil se mi, jak prostě tichou prací se dostal vlastně v tom bílém trikotu na 3. místo a když se podívám, tak v celkovém pořadí 5. Tak být 5. na Tour de France, ježišmarja. A celou dobu tam byl s ním jeho tatínek, Miguel Martinez, vlastně olympijský vítěz na horských kolech a závodník, který jezdil strašně rád do Prahy na ten takový exibiční závod, který tady byl na Pražské schody na Hrad. A když jsem se ptal, téměř každý den jsem se Miguela Martineze ptal, co Lenny, protože jsem častokrát tipoval ho na vítězství v etapě. A on říkal, no dneska Jiri, dívej se, dneska do toho chce jít. A zase mu to nevyšlo, jo, zase o kousek. Tenkrát v té etapě, kdy už to vypadalo, že tu etapu vyhraje, najednou se kolem něj prodral žlutý expres Tadej Pogačar a jak tam Lenny Martinez mlátil do těch řidí, tak říkal, tak já už jsem se těšil, že to jednou vyjde a zase ne. Tak líbilo se mi, že Miguel Martinez mi ukazoval fotku z pražských schodů, kde má Lennyho asi v roce a půl na řidítkách, tak dneska ten kluk 5. na Tour de France. Jo. Tak to jsou příběhy a zase jako skvělej Francouz a jako to dělá tu Tour de France pořád, to třeba i nutí ty francouzské diváky se na to dívat, i když jako dlouho už tu Tour nevyhráli, tak teď mají vlastně nejblíž svoje hrdiny tomu žlutému trikotu. 4. a 5. místo Paula Sexase a Lenny Martineze. To je jenom jako nabídka na další ročníky pro francouzské diváky, ale těch diváků tam z celého světa, o tom se taky asi budeme bavit.
0: Dostaneme se k tomu za chviličku. Já se tě chci teď ještě zeptat na jedno jméno, které už padlo dvakrát, a to je Chris Froome. Ty jsi s ním taky strávil dost času, protože on byl vlastně v rámci té stejné firmy s tebou pracovně na Tour de France. A já vím, že jsem se tě vlastně na něj ptal ještě tady, když jsem byl ve studiu, asi už to bylo po tom Tourmaletu. A ptal jsem se tě, co on třeba říká na to, jak se ta cyklistika změnila, protože to byla klasicky etapa, která v té éře týmu Sky by prostě vypadala úplně jinak, než jaký teď jelo UAE na Tadeje Pogačara, a taky to dopadlo s jiným výsledkem, než by se, kdyby se jelo na Chrise Froome. I když on tedy, komu čest tomu čest, v té závěrečné fázi kariéry taky tam měl třeba nádherný asi 80-kilometrový únik někde na Giro. Ale jak si tu současnou cyklistiku a tu současnou Tour užívá a užíval Chris Froome, čtyřnásobný vítěz závodu?
1: No, já jsem měl vlastně a říkal jsem mu to na konci, když jsme se loučili, že to pro mě byla fakt obrovská čest strávit s ním vlastně měsíc dennodenního kontaktu od rána do večera, protože on se stal vlastně hlavním ambasadorem toho našeho hospitality programu. Měli jsme tam ještě další VIP řidiče, se mnou řídil ty auta ještě Pedro Orio, skvělý španělský sprinter, a měli jsme tam belgické závodníky, kteří vyhrávali třeba klasiky a tak dále v minulosti. Ale ten Chris Froome dodal po asi 8 letech, co tuhle tu práci dělal Andy Schleck, a Andy Schleck se stává vlastně od letoška novým ředitelem týmu Lidl Trek, tak vlastně tím, že jsme najali a dokázali jsme najmout vlastně jako hlavního ambasadora Chrise Froomea, tak to byl, jako, když to řeknu úplně vulgárně, to byl kauf normálně, jako kauf století pro nás, protože neskutečně vstřícný kluk na to, co dokázal, čtyřnásobný vítěz Tour de France, vítěz Gira, dvou etap na Vuelte, teda dvou ročníků Vuelty, 7 vlastně Grand Tour, a na to, co dokázal, jo, každý ráno pumpoval kola našim hostům, jo, když bylo potřeba snížit sedlovku, tak prostě vyndal imbusy. Ale zároveň...
0: To bych asi nepřežil, ani jako třeba, víš, jak jsi říkal, ten pár, co vyhrál to jako v soutěži, tak představa, že tam dorazím na jeden den na Tour de France a čtyřnásobný šampion toho závodu mi upravuje výšku sedla, tak to by asi se propadl hambu.
1: No, ale tam je vidět jako ta vstřícnost, že čím víc toho člověk v životě dosáhne, tak tím se chová normálnějc a normálnějc. Jo. A bylo hrozně hezký, že když jsme třeba šli s Chrisem mezi fanoušky a on si nasadil takovou tu ten klobouček na hlavu, aby ho nikdo nepoznal, tak prostě lidi si tam fotili nějakého 170. závodníka v celkovém pořadí, prosili ho o selfiečko a vedle nich stál Chris Froome a jenom se tak jako usmíval. Do té chvíle, než si ho někdo všimnul, a pak jsem ho musel odtáhnout, pak jsem říkal, hele Chrisi, musíme jít, jo, pardon, takže jsem ho občas musel zachránit, ale strašně hodnej kluk, neskutečně jako i charismatický v tom, že každý večer vlastně jsme rozebírali tu etapu a ty jeho postřehy, jako tam je vidět, že jako Tour de France nemůže vyhrát někdo, kdo o té cyklistice nedokáže přemýšlet. Jo. A on jako neskutečně rozebíral ty etapy, sám říkal, že vůbec nechápe jako tu pozici tady Pogačara, že ta cyklistika musí být úplně někde jinde, když se tady někdo takhle zjeví. A zase na druhou stranu, jako bylo tam hrozně postřehů, který by pak jako nějakým způsobem ukazovali, že to, co se děje na té Tour de France, tak je vlastně logický. A mě by to třeba nenapadlo, protože nikdy takhle vysoko v té profesionální cyklistice jsem se nepohyboval a samozřejmě logicky jsem nikdy nebyl v pozici, že bych třeba vyhrával tu Tour de France. A rozebírali jsme ty kroky. O některých jsme říkali, že nechápem, jak to dokážou, ale jako dokázali. A o některých zase říkal, že prostě něco podobného řešili v tom týmu Sky, protože ta dominance týmu Sky v jeho době byla vlastně stejná jako UAE Emirates. A jsem fakt strašně vděčný. Mě to jako obrovsky zase jako nastřelilo tu chuť do té cyklistiky. Protože častokrát tady mluvím o tom, že třeba to běhání pro mě začínalo být poslední dobou zajímavější. Ale tenhle ten zážitek z Tour de France mě se vrátil jako do hry a jsem pochopil, že ta cyklistika je to samozřejmě, čím žiju a právě i díky tomu Chrisi Froomeovi, takže díky a těším se na další ročník.
2: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
0: Tak si přiznejme, že tě to možná taky nakoplo, protože jsi vlastně byl na největším cyklistickém závodě na světě, byl jsi na něm od začátku do konce a ještě jako to tak klidně můžeme říct, jsi vlastně si jeho součástí, protože ty jsi v té karavaně a prostě se pohybuješ vlastně v rámci té celé akce toho celého cirkusu. Když to takhle s nadsázkou nazvu, tak oslí můstek na další velké téma, protože tím pádem si projel vlastně celou tu Francii s tím závodem a to jsou diváci, fanoušci, protože pro ty cyklistika je opravdu výjimečná. Pořád zůstává sportem, který je prostě zdarma. Máte to jednoduché, když investujete svůj čas a dostanete se na nějaké místo po trati, tak tam prostě stojíte a oni kolem vás projedou. To, že oni potom třeba jedou 70, když stojíte ve sjezdu, tak to je v zásadě vaše chyba, že je nevidíte, ale je to jenom šmouha. Tak já jsem se ve středu ptal Pavla Bittnera na to, kde se mu to líbilo i třeba stran té divácké podpory nejvíc, tak se teď chci zeptat tebe. Nebudu prozrazovat, co říkal Pavel, ale co ti utkvělo v paměti?
1: No, mě samozřejmě den dobytí Bastily, to je vždycky nádhera a to je prezentace francouzské hrdosti, ale takové té krásné hrdosti. Jo. A to bylo moc příjemný, ale potom mě překvapilo den vlastně po dobytí Bastily, což bylo myslím, že úterý a ve středu, kde je už normálně běžný pracovní den, tak to vypadalo vlastně pořád stejně, jakoby se trvačností ty lidi vlastně udělali stejnou atmosféru a to byla úplně běžná nudná etapa někde uprostřed Francie, vlastně taková někde kolem Loary a jako ta atmosféra byla úžasná a tam jsem si uvědomil, co pro ty Francouze ta Tour de France znamená. Bylo také hezké, že na téhle etapě já jsem potkal svoji ex-přítelkyni, se kterou jsem dlouho chodil, když jsem byl mladý a ona dneska žije ve Francii, má děti, které se tam narodily a vlastně už je to francouzská. A jí, kterou cyklistika vůbec nezajímá, tak jsem jí pozval na tu jednu etapu, aspoň na start. A vlastně bylo vidět, jaký to baví, jaký to pohltilo. A takže zdravím Katku na dálku a mám radost, že jsem vlastně pochopil, že vlastně pro každýho tenhle ten závod je neskutečným zážitkem. A hrozně hezký bylo, měli jsme tam jako hosta Tomáše Třeštíka, významného fotografa, pořád mladýho kluka, ale jako známýho fotografa tady z České republiky. A on mi řekl v autě zajímavou myšlenku. Říkal, vlastně já vidím, jak je to demokratický sport, že vlastně k té trati může přijít každý, že to je vlastně zadarmo, není tam žádná bariéra, i co se týče kontaktu, což je někdy až scary, v těch, je to někdy jako já se bojím za ty závodníky na Alpe d'Huez a na těchhle těch kopcích, na těch etapách. Ale mě třeba se strašně líbily Vogézy jako atmosférou. Ty kopce Ballon d'Alsace, Grand Ballon, neskutečný. Možná je to tím, že je to blízko Německa, že tam zase přijedou, jako je to dobře dostupný po dálnici, i třeba z Belgie a tak dále, takže tam byla úžasná atmosféra. Na to, jaký má, teď jsem to chtěl říct prostě, ale jaký má zákoutí má té Francie, se to jede. Tak jak ty cesty jsou úzký, nahoru, dolů, teď ještě byl problém s tím horkem, že tam tekl asfalt, jo, nebezpečný. I takový technik, jako Tom Pidcock, tam spadnul, tak to byl zážitek. A když ještě od těch diváků odhlídnu, tak pro mě vlastně celá ta Tour de France byla nádherná v tom, že a říká se to vždycky, že to je vlastně cestopis po Francii. A tentokrát i s tím Španělskem, s těmi Pyrenejemi a vůbec s tou kulisou toho severního Katalánska, tak opravdu jako tohleto láká ty lidi na to kolo. Spousta těch fanoušků tam přijede právě s kolem, za ten kemper tam zaparkuje. Ty jsi tam vlastně byl díky tomu závodu Top de Tour de France, co je ještě další důvod, proč tam ty lidi jezdí, že si můžou tu nejtěžší etapu vychutnat. K tomu se asi dostaneme až příští týden, protože myslím si, že ta Tour de France nám vydrží ještě na jeden díl. Ale když teda se bavíme o těch fanoušcích, tak fakt souhlasím s tím Tomášem Třeštíkem, že to je opravdu neskutečně demokratický sport. I co se týče vlastně toho přístupu k té cyklistice u těch dětí a začínajících závodníků, že to je vlastně jako strašně nízkoprahový. Že většina těch klubů, a já to vidím i tady v Čechách, ty kluby, ty kola jsou schopný dětem půjčit, to znamená, že ta maminka se rozhodne, jo, dobře, zkusím dát kluka na cyklistiku a vlastně to tolik nestojí, jo. A proto vždycky ten sport byl jako hodně jako chudinský, dělnický, ty závodníci fakt byli schopní dřít, protože pocházeli z dělnických rodin. A dneska pořád je ta cyklistika strašná otročina. A i ten Tadej Pogačar, sice je to takováhle dominance, ale on třeba po rovinaté etapě, která mu nechutná, a říkal to i Chris Froome, že pro něj nejhorší byly ty transportní etapy, kde člověk nemůže nic jako vyhrát. Může to jedním pádem jako přijít o tu Tour de France, protože někde najede na nějaký odhozený bidon. A vlastně jede se, to jsou závodníci, kteří jsou spíš jako do kopců. A teď se jede 60 po té rovině dneska. A ty vrchaři tam samozřejmě trpějí, i když jsou jako chráněný těma svýma domestikama. A já jsem viděl tady jedinkrát unavenýho a byla to právě jedna z těchto těch transportních etap. A říkal jsem si, večer jsem se ptal Chrise Froomea, jak to cítil on, a on říkal, já když byla etapa třeba ta královská přes Galibier, Col de la Croix de Fer, ta dvacítka s cílem na Alpe d'Huez, tak já jsem se na ní těšil, protože to je můj terén, to je místo, kde já jsem ochotnej a schopnej podat svůj nejlepší výkon, ale ty rovinaté etapy, to je prostě, tam člověk trpí. A to jsou zase etapy, na který se těší sprinteři, na který se těší závodníci jako Matthew Van Der Poel, který mimochodem, oslý můstek, ano. Matthew Van Der Poel, to, co předvedl v té poslední etapě na Champs-Élysées přes Montmartre. S Tadejem Pogačarem opět.
0: Jak jinak?
1: Tak tahle ta dvojice jako vesmírných závodníků, tak to, co předvedl Matthew Van Der Poel, jak v té etapě, kterou vyhrál v půlce Tour de France, tak v té etapě, kterou vyhrál v té poslední, tak jako klobouk dolů. Neskutečný, co ten člověk je ze sebe schopný vyždímat. On je nějaký vlámský, nebo prostě pořekadlo v cyklistice, že tohle je výkon, který jde až jako spod nechtu u palce, u nohy. Jo. Ale já si myslím, že to šlo ještě od někaj dál, protože tohle to, co předvedl, kde vyčerpal za sebe úplně maximum, tak to se fakt jako, to byla podívaná hodná právě zakončení týhletý výjimečně nádherný Tour de France.
0: Vzpomínky nám stal 2019. Matěje Van Der Poel nejenom, že je nejsilnější, ale ještě ze sebe prostě absolutně nepochopitelně dokáže dostat do poslední kapičky 100% té energie, kterou má. Jirko, tak asi ten Montmartre tam zůstává, ne? Já myslím, že tohle se asi nedá zrušit.
1: To by byla strašná škoda. A jako mně se na tom líbí, že to mají rádi i ti závodníci. Ta atmosféra je tam úplně stejná, jak na Alpe d'Huez, ale je to kultivovanější. Jako kdo tam jednou byl, ať na tom Alpe d'Huez, anebo na tom Montmartre, a slyší, jak, já nevím, 10 000 lidí zpívá jednu písničku, skáčou do rytmu, nejdřív doprava, pak doleva, je to prostě, z toho mám husí kůže ještě teď, když se na to vzpomenu. Samozřejmě pak jsou tam ty zážitky, kdy jsme jeli autem na těch stoupáních, ať v těch Vogézách, nebo na Alpe d'Huez, a ti fanoušci vám to auto málem otočí na střechu, lezou vám po střeše, po haupně, stříkají vám do, pokud zapomenete jako já zavřít okýnko, tak já jsem přijel do cíle a měl jsem na sobě pivo, víno, v klíně hranolky, celý zlitý od hlavy jak patě vodou, protože letos byla nějaká novinka, že byly stříkací pistole, takže jsem dostal několikrát zásah, ale to je ta atmosféra, to je prostě to krásný, a je to ten důvod, proč ty lidi jsou tam tak dlouho dopředu, oni to mají prostě jako nekonečnou party.
2: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
0: Zmínili jsme to, co zmiňoval Pavel Bittner, zmínili jsme ty tři místa, Vogézy, Paříž a tedy Alpe d'Huez. Já na chviličku se u Alpe d'Huez zastavím, protože tam jsem na ty dvě etapy, které tam končily, byl já, hodně mě právě rozesmáli francouzští komentátoři v televizi. Víš, jak říkali, možná to potom ono to proniklo ven, víš, jak říkali, tady je Pogačarovi na tom kopci, Pacman, takový ten žlutý, co žere ty kuličky prostě, protože on vlastně začínal dole a měl prostě nějaké 3,5 minuty na jako neuvěřitelně kvalitní únik, který tam byl, a oni prostě tohle použili a mě to úplně jako sundalo, protože mi to přišlo, že to strašlivě sedí. A tady Pogačar za těch 35 minut prostě jako ten Pacman dokázal prostě sežrat úplně všechno, co před ním bylo. A já jsem vlastně byl mezi skupinkou řeckých fanoušků a amerických fanoušků. S Američany jsme mimochodem probrali především to, že právě to, co říkal Tomáš Třeštík, že jak je možné, že tohle je zadarmo. Hmm. Že to by prostě v Americe absolutně nebylo možné ještě v době, kdy se tam konal světový šampionát a řešilo se, kolik tisíc dolarů prostě stály lístky na tu vyřazovací část vlastně toho turnaje. Zatímco tady, jak ty si říkal, kdo přijde, ten přijde, kdo vidí, ten vidí. A prostě tohle byla vlastně jedna z těch věcí, které asi tady Pogačar možná měl napsané v zápisníčku, že tenhle ten kopec chce vyhrát, i když potom tvrdil, že vůbec neví, kolik to měl ten rekord Marka Pantányho, tak ten rekord tedy padl. A zároveň jsme se bavili o tom, že tam bylo prostě tak strašně moc lidí, že je otázka, jestli to takhle může vůbec pokračovat dál. Oni se tam přidávají ty bariéry, ale přeci jenom došlo tam k jednomu hodně ošklivému incidentu. Doplatil na to absolutně ne svojí vinou Rubio, pro kterého skončila Tour de France, což je prostě šílené. On, ten člověk vůbec za nic nemohl. A je to prostě otázka, jestli se tohle nějakým způsobem dá vyřešit. A nebo jestli se bude muset třeba přistoupit k tomu, že by ty bariéry musely být všude, nebo že by se nějak omezilo prostě počet lidí. Už takhle byla vlastně omezena doprava, to už jako den a půl před etapou tou první se zabránilo tomu, aby tam přijížděly další auta, protože i když Alpe d'Huez není malé alpské městečko, tak pořád je to alpské městečko. A když se na ten kopec, na těch 21 zatáček chce postavit několik set tisíc lidí, tak prostě všichni nemůžou přijet autem. No,
1: nebyl tam milion, jako kdysi byl rekord na Alpe d'Huez, ale prý právě díky i těm nějakým restrikcím 600 tisíc, tak to je prostě šílený a bohužel to, co se stalo Rubiovi, to, že prostě před ním zabrzdilo auto, tak to se prostě jako asi musí stát na takovýmhle, v takovýmhle davu a v tom počtu těch krizových situací, kterých i já, který jsem tam jel 2 hodiny před závodem, tak jsem měl, kdy prostě jsem měl pocit, že jsem přejel asi 50 lidem špičky a prsty jako u nohou, protože prostě ty lidi nemají půd sebe záchovy. Ale co na tom je vlastně fantastickýho, že tam nikdo se na nikoho nezlobí, není tam žádná animozita, jak mezi fanoušky, tak třeba mezi policií a těmi fanoušky, protože když už tam policie zasáhne, tak zasahuje spíš jako z důvodu, že chtějí chránit ty lidi, kteří jsou třeba podnapilí, a protože kdyby někdo spadnul pod to auto, a i když tam to auto jede prostě pomalu, tak by to bylo těžký zranění. Takže tohleto se mi na tom líbí, ale jako je to do budoucna se to nějak asi bude muset řešit, protože ty lidi jsou jakoby vynalézavější v těch různých sebeprezentačních jako projevech, to, že jsem tam viděl úplně nahé chlapy, ženy oblečené prostě zase naopak jako do kožichů, měli na sobě přeskáče, viděl jsem někoho s lyžema, prostě šílený věci, zvířata, jurský park, já nevím.
0: Já mám rád takovou oblíbenou dvojici nafukovacích jednorožců. Ty mám rád, jo. Ti evidentně cestují z celou tour a ty mám zase moc rád já.
1: Já jsem viděl spoustu fanoušků, který jsem viděl vlastně každý den, stejně jako samozřejmě slavného fanouška Didiho Senfta, toho čerta, toho ďábla Tour de France, tak také. Ten už je tak dokonce sofistikovaný, že má svůj instagramový profil, kde každý den ukáže, kde je, aby si ho lidi mohli najít. Prostě těch příběhů je tam strašně moc. Neměli jsme čas dneska. Trošku mě to teď mrzí, že jsme neprobrali české závodníky, ale budeme se jim věnovat za týden, protože ta práce, kterou tam odvedl Matias Vacek, to byl pro mě jeden z největších highlightů té Tour de France. To, jak pomohl Matsi Pedersenovi. A oba dva. I to, že Mats Pedersen ten zelený trikot nejlepšího sportéra vybojoval. A způsobem, jakým mu Matias Vacek k němu pomohl, neskutečný, a to fakt jako to chci probrat příští týden. A stejně tak hrdinství Pavla Bittnera po tom, co se rozsekal v 70 km rychlosti, přišel jako to, o kolik přišel kůže a hlavně třeba na dlani, o kterou se pak druhou půlku Tour de France musel opírat o řidítka, jako fakt hrdinství. A to, co předváděl třetí Čech, třetí do party Jakub Otruba v těch dvou únicích dne. A to, jak všichni tři byli pozitivní od první etapy do poslední, každý den, kdy jsem měl možnost s jedním z nich mluvit, tak jako já z nich mám tak strašně radost, jakou máme generaci závodníků, že určitě tomu budeme věnovat příští kilometry.
0: Mohli bychom tady o Tour de France mluvit hodiny, tak se moc omlouváme za to, jestli jsme neprobrali zrovna tu stránku, na kterou jste se třeba těšili. Pokusíme se to napravit v následujících týdnech.
1: A příští týden určitě dáme prostor i vám, posluchačům, abyste nám zavolali třeba nějakou otázku.
0: Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ješka, znovu s Jiřím Ješkem ve studiu tady na Vinohradské 12. Já jsem za to strašně rád. Jirko, moc děkujeme a těšíme se.
1: Karle, děkuju, krásný den.
2: Už skoro 100 let vysíláme sportovní reportáže.
3: Už skoro 100 let jste s námi u všeho důležitého.
2: A platí to dál na stanici Radiožurnál Sport.
4: A je to gól! A tenhle ten sen o medaili dostává reálné kontury.
3: Ročně vysíláme stovky přenosů z nejrůznějších disciplín i nejrůznějších míst na zemi.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
5: Začal nový den, je půlnoc. Radiožurnál a hlavní zprávy.
6: Na pražské Bulovce je hospitalizovaná žena s podezřením na nebezpečnou nákazu. Požár na jihozápadě Francie mají hasiči pod kontrolou. Většina evakuovaných se může vrátit domů. Fotbalisté Slávie vyhráli v lize v Ostravě 4-0. Plzeň remizovala s brněnskou Zbrojovkou. Dnes čekáme oblačno až polojasno, hlavně na horách ojediněle přehánky, teploty do 30 stupňů. Je neděle 2. srpna. Klidnou noc u hlavních zpráv přeje Lukáš Pastejřík.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Pražská nemocnice Bulovka přijala v sobotu pacientku s podezřením na nákazu nebezpečnou nemocí. Žena se nedávno vrátila z Ugandy, která v posledních měsících bojuje s epidemií eboli. Pacientku proto zdravotníci umístili do speciálního izolačního bioboxu.
7: Ženu původně přijala nemocnice v Hradci Králové. Kvůli podezření na vážnou nákazu ji ve speciálním bioboxu zdravotníci převezli na kliniku infekčních nemocí pražské nemocnice Bulovka. Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Nadi Chatové je pravděpodobnost potvrzení nákazy malá.
8: Provoz fakultní nemocnice Hradec Králové probíhá ve standardním režimu a veřejnosti v tuto chvíli nehrozí žádné riziko.
7: Podle primářky kliniky infekčních nemocí Hany Roháčové nemá pacientka vedle horečky další příznaky.
9: Nyní se budou odesílat vzorky do specializované laboratoře do Německa a během zítřka bychom měli mít výsledky.
7: Vedle eboli se žena mohla nakazit i jinou z několika typů krvácivých horeček. Může ale jít o úplně běžnou infekci. Josefína Báčová, Radiožurnál.
6: Pro víc než 238 tisíc domácností začala 1. srpna platit takzvaná superdávka. Nahradila 4 sociální dávky, příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě.
10: Nejméně o 500 korun si má polepšit víc než třetina příjemců, skoro polovině se naopak dávka o stejnou částku sníží. Zákon o superdávce platí už od loňského října, kdy ji začali pobírat noví žadatelé. Dlouhodobé příjemce dávek stát nechal ve starém systému kvůli nepřipravenosti administrace. Od listopadu se ale výše superdávky znovu změní, a to kvůli úpravě životního minima i pravidel pro započítávání nákladů na bydlení. Podle ministerstva by změny měly pomoct hlavně menším domácnostem a samoživitelům. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
6: Dnes končí platnost nejstarších občanských průkazů vydaných do konce června roku 2000. Jde o knížkové doklady nebo zalaminované kartičky. Podle ministerstva vnitra je stále může mít zhruba 4700 lidí. Od zítřka je už nebude možné použít jako doklad totožnosti. Vyměnit je ale mohou lidé i po skončení platnosti, říká mluvčí rezortu Adam Rezler.
11: Neplatný doklad může seniorům zbytečně zkomplikovat každodenní život. Platný občanský průkaz je potřeba v řadě běžných situací, například na úřadech, u lékaře, v bance nebo na poště.
6: oblasti Gironde na jihozápadě Francie se v sobotu mohlo vrátit domů dalších 10 tisíc evakuovaných. Rozsáhlý lesní požár mají hasiči pod kontrolou. Úřady na konci července evakuovali kvůli požárům přes 200 tisíc lidí. Oheň se zatím nešíří ani v Provence na jihu země.
12: Starosta Xavier Dany v sobotu odpoledne vítal obyvatele obce Ar nedaleko Bordeaux. Malé 5000 město hasiči uchránili před plameny. Z 200 tisíc evakuovaných lidí v jeho západní Francii se domů mohla vrátit většina. Úřady taky obnovily regionální vlakovou dopravu v departmánu Gironde. Nadále je vážná situace v okolí turistického městečka Le Porche, kde hasiči stále bojují s plameny. Naopak v departmánu Vách na jihu země se hasičům podařilo udržet oheň pod kontrolou. Na místě pomáhá i česká jednotka. Z Bordeaux Marcel Faltis, Radiožurnál.
6: Itálie na měsíc obnovila kontroly v přístavech a na letištích pro cestujících ze Španělska. Řím to zdůvodňuje krizí v autonomním španělském městě Ceuta na severu Afriky. V uplynulých dnech tam ze sousedního Maroka přišlo zhruba 60 tisíc lidí. Při pokusu dostat se do Ceuty po moři se utopilo nejméně 67 migrantů.
13: Několik hodin potom, co španělské televize přinášely záběry desítek tisíc lidí na plážích Ceuty, ráno už stejné davy lidí obklopovaly hraniční přechody zpět do Maroka. Část jich doprovázela armáda, povolaná vládou na žádost města. Do moře taky instalovala ochranné bariéry. Navzdory návratu většiny migrantů do Maroka, teď Madrid řeší diplomatickou roztržku s Itálií. Její diplomacie zavedení hraničních kontrol pro cestující ze Španělska označila za krok nutný k posílení bezpečnosti. Podle španělského premiéra Pedra Sancheze to ale porušuje unijní smlouvy. Jiří Kordík, Radiožurnál.
6: Bývalý americký olympionik, vodní slalomář Davy Hearn si může oddechnout. Federální prokurátorka stáhla žalobu na něj z vandalismu ve vodní nádrži slavného Lincolnova památníku ve Washingtonu. Žalobci přiznali, že nový nátěr nádrže nepoškodil on. Příčinou jeho odlupování byla vadně provedená rekonstrukce.
14: U reflexní nádrže se tehdy odlupovalo nově natřené dno a bývalý slalomář se u ní vyfotil. Prokuratura ho obvinila z vandalismu a za poškození majetku v hodnotě přes 20 tisíc korun mu hrozilo i vězení. On od začátku tvrdil, že je nevinný a jeho právníci teď od úřadu žádají omluvu. Žalobci uznali, že nešlo o vandalismus, ale o důsledek uspěchané rekonstrukce, kterou se dodavatelé snažili stihnout před červencovými oslavami vzniku Spojených států. Obžalobu ještě musí zrušit soud, mělo být ale jen o formalitu. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
6: Lidé v Praze si od 1. srpna připlatí za jízdu vozem taxislužby. Magistrát hlavního města navýšil maximální sazbu na 42 korun za kilometr z původních 630. Nástupní sazbu zvýšil z 60 na 70 korun.
15: Nám to samozřejmě nestačí. Podle mě by se to mělo zvedat každoročně o inflaci.
16: Říká pan Petr, který dělá taxikáře 23 let. Podle prezidenta komory provozovatelů taxislužby Arnošta Drozda by optimální cena za kilometr byla 65 korun.
17: Ten výpočet vychází z ceny litru pohonné hmoty plus 50%.
16: Novou maximální sazbu za kilometr zvýšil pražský magistrát po 6 letech, říká náměstek primátora Jaromír Beránek z Pirátů.
18: My jsme k tomuto navýšení přistoupili na základě více důvodů, kdy skutečně od roku 2020 tady byla celková inflace přes 40%.
16: Regulace maximální sazby se netýká provozovatelů alternativních taxislužeb typu Uber nebo Bolt. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
6: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm pořádá o tomto víkendu tradiční dny řemesel. Desítky kovářů tam před návštěvníky předvádí tradiční zpracování železa u víc než 20 výhní rozpálených až na 900 stupňů Celsia. I přes tropické teploty u nich v sobotu strávili celý den.
19: Největší zájem mají lidé o ukázky kování koní. Na dvoře fojtství podkovává koně František Jochec.
20: Když je to tak na rychlo, tak dvě hodiny, za dvě hodinky ten kuň pokud drží, tak to je dobrý.
19: Vedle kovadlin tam lidem ukazují i tavbu železa tak, jak se dělala před staletími, vysvětluje geoložka Andrá Dovicová.
21: V té nístěji se nám slepují kousíčky železa do podoby právě té železné houby.
19: V muzeu budou kováři k vidění do nedělního podvečera. Gabriela Hekl, Radiožurnál. Sport.
6: Fotbalová Slavia Praha zvládla s přehledem i druhý zápas nového ligového ročníku. Po úvodní výhře 5-1 nad Slováckem tentokrát na hřišti Baníku Ostrava vyhrála 4-0. Pokračuje Michal Sadílek, který na první dvě branky přihrál z rohového kopu a třetí sám střelil.
0: Zpočátku tam měli asi tři rohy a skvěle jsme uskákali, takže to byl určitě klíč v tom dobrém začátku a asi naše nějaká efektivita a údernost z těch situací, co jsme měli, protože musím říct, že jak kluci do toho šli a s jakou hladovostí jsme za těma gólama šli, tak tohle nás dobí.
6: Plný počet 6 bodů mají v tabulce šance ligy po dvou duelech také Teplice. Ty tentokrát zvítězili v Liberci 1-0 i proto, že domácí hráli víc než poločas bez dvou vyloučených hráčů. Naopak Plzeň má po remíze 1-1 se Zbrojovkou Brno první bod v novém ročníku, stejně jako Slovácko a Artis Brno po výsledku 1-1.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Nehody na D46 u Drysice na silnici 11 na Šumpersku. Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova opatrně, pokud budete sjíždět na Drysice. Na exitu na 7. kilometru havarovalo osobní auto, nehoda je v zatáčce. Na Českolipsku zpomalte na silnici 9 ze Svoru do Nového Boru. Na 84. kilometru jde po vozovce chodec. Na silnici 11 ze Šumperku na Červenou Vodu překáží nehoda. Mezi Bohutínem a Olšany havarovala dvě osobní auta. A průjezd místem je omezený, i tam raději zpomalte. A na silnici 169 z Horažďovic do Sušice zasahují záchranáři před obcí Hrabí. Srazila se tam dvě osobní auta, projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Přes den očekáváme oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky, hlavně na horách, na severovýchodě ráno a dopoledne občasný déšť. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32 a na horách kolem 20. To byly hlavní zprávy. Na řadě je repríza sobotní publicistiky s Tomášem Pancířem.
22: Využívají místní samosprávy dostatečně možnosti, jak zmírnit dopady extrémních teplot na obyvatele města a obcí? Jaké dozvuky by mohl mít na unijní úrovni nekontrolovaný příliv migrantů do španělské enklávy Ceuta? A jak vzpomíná herečka Daniela Kolářová na dny, kdy se v Obděnicích na Příbramsku před 50 lety natáčel snímek na samotě u lesa? Podle opozičních pirátů v Česku chybí manuály a plány krizových opatření pro vlny veder. Piráti chtějí, aby vznikly materiály podobného typu, jaké jsou k dispozici pro případ povodní. Podle poslance a bývalého předsedy strany Ivana Bartoše by se při výstraze před horkým počasím měly jasně a automaticky spustit jednotné plány pro obce, školky, denní stacionáře, domovy seniorů i pečovatelské služby. Naším hostem je Pavel Drahovzal, místopředseda Svazu města obcí a také nezávislý starosta Velkého na Kolínsku. Dobrý den.
23: Krásný dobrý den.
22: Souhlasíte s Ivanem Bartošem? Postrádáte v Česku jasné manuály a krizové plány pro období veder?
23: Tak nutno říci, že nějaký závazný jeden metodický manuál zde v České republice chybí nebo není k dispozici. Jsou tu k dispozici určité metodická doporučení od Ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotního ústavu, zejména Českého hydrometeorologického ústavu a pak je adaptační strategie státu, ale vždy si to musí nějaké město nebo obec rozvinout na své komunální úrovni s pomocí svých prostředků a technického organizačního zajištění.
22: Říkáte tedy, že ten jednotný manuál chybí. Je to špatně, anebo to vlastně nevadí?
23: Nutně to nehodnotím jako špatně, protože ono je to velmi individuální. Musí vždycky ta samospráva vyhodnotit svoje finanční, organizační a technické možnosti a hlavně i nějakou efektivitu návratnosti nebo respektive využitelnosti těch vložených nákladů a ten problém je primárně asi nejvíce palčivý v městských nebo hustě osídlených zástavbách a ne tolik zase na menších obcích a středních městech.
22: Svaz města obcí v minulých dnech rozeslal starostům leták, na kterém je desatero rad, jak vedra přežít. Dočteme se na něm například, že se máme vyhýbat polednímu vedru, že se máme lehce oblékat nebo že máme dodržovat pitný režim. To jste reagovali na poptávku přímo z města obcí?
23: Tak je to určitá právě forma nabídky nebo poskytnutí informací, podkladů pro naše kolegy a kolegyně, aby věděli, co mají distribuovat mezi své občany, co doporučit zejména těm zdravotně slabším skupinám obyvatel, které nemusí tu vlnu viděl tak jednoduše zvládat, jako jsou seniori nebo děti a podobně. Takže tohle šlo z naší strany jako podpora, aby věděli samosprávy, jak se v současné situaci lze chovat za v uvozovkách minimum nákladů a pokud možno efektivně.
22: Uvažovali jste, nebo nebylo by vlastně od Svazu města obcí na místě spíš to, že byste rozeslali doporučení starostům, co má v těchto dnech dělat vedení města obcí, tedy jak přímo starostové nebo radní nebo vedení města obcí mohou pomoci obyvatelům přečkat současná vedra?
23: Tak obecně vzato už v řadě měst a obcí se to děje. Když vezmeme v potaz, že se vytváří určité zóny relaxace, kde fungují nějaká pítka, ochlazovací zóny, fontánky a podobně, nebo soustředěná zeleň, kde přímo jakoby městské parky nebo soustředěná zeleň může právě velmi významně pomoci se adaptovat na ta vedra, tak tohle už se dneska v podstatě děje a ta města a obce o tom svoje občany informují. Pokud by se to mělo pojmout z dlouhodobého hlediska, tak to je o nějaké, teď řeknu, investiční, možná i politické strategii, kterou by bylo potřeba, aby ze strany státu se více podporovala, ať už legislativně, anebo i finančně.
22: Jak konkrétně si představujete, že by to měl stát víc podporovat? Kolik peněz by třeba a jakým směrem v tomto směru měl dávat?
23: Taky nadále by měl určitě podporovat taková opatření, jako je výsadba zeleně v zástavbě. To se bohužel velmi často střetává zase s požadavky na ochranu inženýrských sítí, jako jsou elektřina, plyn, telekomunikace, takže zde bychom zase potřebovali podporu státu, aby dokázal selektovat, co je ve větším nebo výraznějším veřejném zájmu, jestli ochrana sítě, nebo právě výsadba zeleně. Určitě by stálo za to, aby stát podpořil nebo nadále podporoval výměnu dobrých zkušeností, dobrých příkladů. A to nejen v rámci českého státu, ale i na mezinárodní úrovni, protože jsou určitě státy, které už s tím nějakým způsobem intenzivní a dlouhodobější zkušenost mají, jak se vypořádat s takovýmito vedry.
22: Jaké legislativní změny byste uvítali právě v tom směru, aby města a obce mohly lépe reagovat na vedra?
23: Tak právě při střetu záměru na výsadbu zeleně versus inženýrské sítě, aby nebyla tak dogmaticky vyžadována ta ochranná pásma, aby i síťaři dokázali chápat a vnímat, proč se vlastně vysazuje veřejná zeleň a aby se snažili i tomu přizpůsobit zejména technologie nebo ochranu těch svých sítí, protože ty už dneska opravdu ty možnosti jsou a ne zcela striktně jenom řekli, tady v ochranném pásmu nám nesázejte. Takže v tomto případě by stát, potažmo úřady, které to mají v kompetenci, měly se snažit rozhodovat i ve prospěch té zeleně, nikoliv jenom ochrany těch sítí.
22: Když se od těch dlouhodobých opatření vrátíme ke krátkodobé reakci nebo k té okamžité reakci, některá města otevřela v tomto týdnu i mimo úřední hodiny pro veřejnost klimatizované prostory svých budov. Tohle doporučujete, mělo by to být standardem při vlnách vedra?
23: Tak je to určitě jedna z možností a je to na individuálním posouzení možností toho daného města nebo obce. Jak jsem ji řekl v počátku, tak určitě je to opatření, které je vhodné do husté zástavby, do městských aglomerací, kde v podstatě není v řadě případů možnost jiného řešení, když není dostatek zeleně, tak tohle je jedna z alternativ, kterou města mohou používat. Na obcích menšího charakteru nebo středních městech to nemusí být zase ta prioritní alternativa, tam přece jenom možnost té zeleně nebo nějakého stínu v upravených veřejných prostorách, kromě knihové nebo úřadu, určitě jsou mnohem větší než standardně ve městech. Ale je to jedno určitě z dobrých řešení, jak na to reagovat.
22: Místopředseda Svazu města obcí, starosta Velkého Oseka na Kolínsku Pavel Drahovzel byl naším hostem. Díky za to, naslyšenou.
23: Také děkuji moc krát, naschranou.
22: Itálie ode dneška na jeden měsíc uzavřela pro Španělsko šengenský prostor, a to poté, co se během předchozích dvou dnů dostalo z Maroka do severoafrického španělského města Ceuta nekontrolovaně přes 50 tisíc migrantů. Téměř všichni se během včerejška vrátili zpátky. Itálie ale uzavřela pro Španělsko své námořní a letecké hraniční přechody a ministr zahraničí označil toto opatření za nezbytný krok k zajištění bezpečnosti italských občanů a k obraně evropských hranic. Kontroly na letištích a přístavech nemají mít žádný dopad na cestování španělských a evropských občanů do Itálie, mají se týkat občanů mimo evropských zemí cestujících ze Španělska. A španělské ministerstvo vnitra dnes dopoledne sdělilo, že u Ceuty začala stavba bariéry proti migrantům na moři. Dlouhé zhruba půl kilometru a vysoké 30 až 70 cm nad hladinou. Tato bariéra má zabránit lehkému přeplavání hranice. A víc teď dodáme s naším analytikem pro evropské záležitosti Viktorem Daňkem. Hezké odpoledne.
2: Hezký den.
22: Když začneme těmi italskými kontrolami, jak výjimečný je režim kontrol, které zavedla Itálie vůči Španělsku?
2: No to, že se nám v nějaké podobě vrací na šengenských hranicích hraniční kontroly v posledních letech, výjimečné opravdu není vůbec. Naopak je to docela běžné, také to bylo jedním z motivů, proč Evropská unie přistoupila ke komplexní reformě azylové a migrační politiky. Na druhou stranu Itálie a Španělsko nemají pozemní hranici, jak zaznělo, jde o kontroly na námořních a leteckých hranicích. To nejsou úplně trasy, které by využívali nelegální migranti. Také je to vyvoláno tou situací v Ceutě, těmi dramatickými obrázky, které jsme viděli, které ty obrázky chaosu dost připomínaly scény z roku 2015, ale oproti roku 2015 asi i pod tíhou okolností španělské úřady tu situaci zvládly. Všech těch 50 tisíc lidí, kteří v těch posledních 48 hodinách do Ceuty dorazili, byli zase zpátky vyhoštěni zpět na marocké území, takže dnes situace neporovnatelně odlišná, takže já to upřímně řečeno čtu spíše jako politické gesto, které souvisí asi hodně i s tím, že jak ve Španělsku, tak ale i v Itálii a ve Francii nás čekají v příštím roce volby.
22: Když říkáte, že to je politické gesto, může se v tom odrážet napětí mezi vládami Itálie a Španělska právě v otázce migrace?
2: Nepochybně, tady jsou názorové rozdíly opravdu hluboké, zvláště právě na té lince Španělsko a Itálie. Italská premiérka Giorgia Meloniová má poměrně radikální přístup k migraci. Vlastně řekl bych docela podobný jako většina zemí Evropské unie už v tuto chvíli. Naproti tomu Španělsko zůstává takovým trochu ostrůvkem, členskou zemí, která stále ještě má poměrně vstřícný vztah k migraci. Španělský premiér Pedro Sánchez opakovaně mluví o tom, že Španělsko potřebuje migraci, potřebuje vstřícnou migrační politiku kvůli demografické krizi, jinak to hospodářsky Španělsko výrazně poznamená, a také proto Španělsko přišlo s tím plánem dokonce legalizovat pobyt velkého množství žadatelů o azyl, kteří se v zemi nacházejí a nemají právní titul v zemi nadále pobývat, což si myslím, že je asi s tím klíčovým důvodem, proč teď italská premiérka využila tu možnost obnovení kontrol a vyslání signálu, že nadále hodlá být tvrdá vůči migraci a asi nechce současně připustit, aby Matteo Salvini, který postupně přišel v Itálii o podporu, tak aby na tom třeba kapitalizoval nový politický kapitál.
22: Když mluvíte o té legalizaci pobytu uprchlíků nebo statutu uprchlíků ve Španělsku, jestli se nepletu, už se to týká více než 500 000 lidí, je to tak?
2: Je to tak, španělská vláda chtěla legalizovat pobyt zhruba 500 000 lidí, ale ten počet žadatelů se nakonec v podstatě víc než zdvojnásobil, což i španělskou vládu překvapilo. Ona zároveň k tomu klade poměrně přísné podmínky. Na ten legální status například nedosáhne nikdo, kdo by měl nějaké pochybnosti ohledně čistého trestního rejstříku. Nicméně je to krok, který je dosti výjimečný, řekněme, v evropském kontextu. Takto vstřícná země opravdu v Evropské unii už asi žádná jiná není. A proto i ty reakce jak ze strany Itálie, tak ale i ze strany třeba Francie, kde také nás čekají volby a také je tam poměrně velká obava z možného úspěchu krajní pravice, tak i tady francouzská vláda přistoupila k nějakým zpřísňujícím opatřením na hranicích, protože tohle vyvolává opravdu velkou nervozitu v okolních členských zemích.
22: Když se vrátíme k té situaci na Ceutě, španělská vláda připisuje ten aktuální příval migrantů mafiánským gangům, které se podle španělských politiků snažili zneužít červencového výroku nejvyššího soudu Španělska, podle kterého se pravidlo okamžitého nuceného návratu nevztahuje na migranty, kteří se snaží doplout do severoafrických španělských enkláv. Je v tom přímá souvislost?
2: Ono se těžko prokazuje přímá souvislost. Politici často rádi argumentují takzvanými push a pull faktory, tedy že nějaké opatření může přilákat nebo naopak odlákat žadatele o azyl, ale když se podíváme na data, tak se velice obtížně prokazuje v praxi, že něco takového skutečně existuje. Ono je to velice komplexní problém často, kde spousta různých okolností může sehrávat roli. Nepochybně tohle nějakou roli sehrát mohlo, stejně tak i ten fakt, že teď třeba jak samotní žadatelé o azyl, tak pašeráci lidí vidí Španělsko jako zemi, kde je snažší cesta k legálnímu statusu než jinde v Evropské unii, to také určitě mohlo sehrát roli, ale těžko opravdu soudit. Já si myslím, že tohle byl každopádně dosti zátěžový okamžik, zátěžová zkouška pro migrační pakt, který začal čerstvě účinkovat, který dává členským státům nové nástroje, jak nepřipustit právě podobné vlny tlaku, a tady si myslím, že Španělsko, byť třeba možná pod tíhou okolností, ale nakonec obstálo.
22: Analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk, díky, naslyšenou.
2: Díky, hezký den.
22: A v dalších minutách našeho vysílání se vydáme v čase o půl století zpátky do obce Obdinice na Příbramsku, kde se tehdy natáčel jeden z nejoblíbenějších snímků české kinematografie.
4: Ale je tady krásně, vy.
5: Tak podívej se, Oldo. Pokud jde o mě, tak já tady dovolenou končím.
4: Věro, neukvapuj se.
5: Prosím tě, je to přece úplně jasný, úplně jasný, nic se nezmění. Blechy, slepičince, já mu budu podstrojovat, ty mu budeš dělat čeledína, budeme nacpaný v jedný vlhký světnici a rozdíl bude jenom v tom, že mu nacpeme 20 tisíc a to bych byla teda blázen. Děti domů!
4: Hele, Věro, ty to vidíš.
5: Tak podívej se, Oldo, buď to já, nebo děda.
22: Určitě jste poznali Danielovu Kolářovou a Zdeňka Svěráka, tedy manžele Lavičkovi, v drobné rozmíšce, jestli koupit domek dědy Komárka v podání Josefa Kemra, pokud by se z něj nechtěl odstěhovat. Vše samozřejmě nakonec dobře dopadne, to všichni víme. Každopádně komedie režiséra Jiřího Mencla Na samotě u lesa se stala jedním ze zvlášť osvěžujících snímků své doby. Zapsala se do povědomí publika i své ráznými postavami a hláškami.

0: detaily, tak jsem na to zvědavá, kdo s kým se tam se vším sejde.
1: Pustila jste si ten film, abyste si třeba připomněla některé scény a repliky, abyste nebyla ve velké nevýhodě oproti fanouškům, kteří se tam sjedou a umí ten film naspaměť?
0: Ne, nepustila, ne, já mám potíž se dívat sama na sebe, ale budu se těšit, jsem zvědavá.
1: Jak vzpomínáte na to natáčení před půl stoletím?
0: Ale tak jako velice ráda, protože byl skvělý štáb, prostě báječní kolegové, všechny to bavilo, měli jsme čas, byly prázdniny divadelní, takže nikdo nikam nespěchal, tak to mělo ohromnou atmosféru. A všichni se těma situacema prostě báječně bavili.
1: Na druhé straně, vy jste tehdy měla malého syna, tak to možná trochu komplikovalo tu natáčení, nebo ne?
0: No ne, naštěstí. Produkce byla tak laskavá, že mě domluvila v Petrovicích blízko Sedlčan v takové novostavbě jednopokojový byt, kde jsem ještě večer chodila prát plinky dolů, to ještě nebyly ty papírový. No bylo Šimonovi něco přes rok, takže jsem byla šťastná, že ho můžu mít sebou, protože se střídal manžel s babičkou přes den.
1: Na samotě u lesa je kultovní film, mnohé scény a hlášky zlidověly. Tušila jste třeba už při čtení scénáře, že to může takhle zafungovat?
0: Ne, to netušíte samozřejmě, protože jako čtete to, bavíte se, ale vůbec nemáte jistotu, že se takhle budou bavit i lidi, jo? Protože záleží na tom, jak se to natočí, jak se to sestříhá a tak dále.
1: U některých scén, třeba s tím lehátkem, které se skládá pod Zdeňkem Svirákem, nebo při kuňkání na chalupě u Ladislava Smoljaka, nebo při vyprávění za hluku mlynářského stroje, které si chce každý, jak víme, poslechnout ještě jednou. Vždycky obdivuji, že jste to dokázali natočit, aniž byste přitom vyprskli smíchy. Měli jste s tím problém? Muselo se opakovat natáčení některých těchto scén?
0: Ne, tak naštěstí myslím, že ne, protože jsme se teda docela ovládali, no. Ale s tou postelí, s tím lůžkem pod Zdeňkem, to jsem se teda odřechla strašně, jako spontánně.
1: Když vezmeme téma toho filmu, to znamená pořízení si chalupy na samotě, na venkově, bylo vám to tehdy blízké? Měla jste nějakou podobnou zkušenost?
0: No tak my jsme měli chalupu ve východních Čechách u Opočna, takže tuhle tu zkušenost filmovou, tu jsem neměla, ale tehdy to byl takovej trend, to lidi dělali prostě, že si vyhlídli chalupu a prostě počkali si, až ten majitel odejde. Takže to je taková zvláštní, nesympatický rys.
1: Jak se spolupracovalo s panem Kemrem?
0: Báječně. Pan Kemr si to užíval úplně na 120% tu figuru. Toho to moc těšilo.
1: Mimochodem mě vždycky, když vidím ten film, tak vlastně překvapí, kolik tehdy panu Kemrovi bylo let, protože na mě působí rozhodně starším dojmem než na 54.
0: No, je to zvláštní, no. On vždycky vypadal trošku, jako, jak, ve smyslu, jak jste se vyjádřil, jakoby starší, ale byl ve skvělý kondici, prostě bavilo ho to, těšilo ho, to byla s ním velká legrace.
1: A to je na tom samozřejmě vidět. Vy jste říkala, že se nerada díváte na své filmy. Byla jste se někdy za těch 50 let podívat na ta místa, kde se točil film Na samotě u lesa?
0: Já jsem dělala pro televizi nějaké povídání, ale to je takový možná 7-8 let. A právě jsme se s tou produkcí tehdy tam dostali na to místo, takže jsem zjistila skutečně, že ta chalupa je jiná. No prostě zřejmě to někdo koupil a zrenovoval.
1: Takže vás to teď při návštěvě obdě nic nepřekvapí?
0: Tak teďko už já nebudu překvapená, ale myslím, že jiní ostatní ano.
1: Čím to je podle vás, že právě z tohoto filmu se stal takový fenomén?
0: To jsou prostě věci mezi zemí a nebem, to nikdy nemůžete uhodnout. Ale já si myslím, že jsou skvěle napsané dialogy, nebo vůbec scénář, ale vystavění dialogy a situace. A byl připravený režisér a kameraman, sehraný tým a herce to bavilo, těšilo, takže opravdu to byla taková optimální situace. No. To se ne vždycky takhle povede.
2: Vzpomínala herečka Daniela Korářová v rozhovoru s moderátorem Tomášem Pancířem. A taková byla sobotní publicistika. Radiožurnál Půl jedné.

0: Teď Lukáš Pastejřík a zprávy.
1: Při červencových kontrolách letních táborů nenašli hygienici žádná větší pochybení. Radiožurnálu to řekla hlavní hygienička Barbora Macková. Kontroloři prověřili 900 míst a rozdali celkem 27 pokut v celkové výši 84 tisíc korun. Zaměřili se hlavně na nová pravidla, jako je třeba oplachování nádobí pod tekoucí vodou. Většina nedostatků se podle Mackové týká pravidel při stravování. Generálmajor Jaroslav Míka se ujal funkce velitele velitelství pro operace České armády. Nahradil generálporučíka Václava Vlčka, který bude nově působit jako nejvyšší vojenský zástupce Česka při NATO a Evropské unii v Bruselu. Už skoro 3/4 hotelů na Kubě museli kvůli americkým sankcím a ropnému embargu ukončit provoz. V souvislosti s energetickou krizí totiž podle agentury AFP do země jezdí výrazně méně turistů. Od ledna do června je pokles 60% oproti stejnému období v minulém roce. Na Novém Zélandu začal platit zákaz chrtích závodů. Až 150 psů jejich trenéři přepraví do Austrálie, kde je na většině území tento sport stále legální. Chtějí tam pokračovat v jejich tréninku, informuje o tom server BBC. Nový Zéland sport zakázal kvůli jeho rizikovosti. Závody podle něj doprovází vysoká míra zranění a úmrtí psů. Sport. Fotbalisté plzeňské Viktorie zaváhali i ve druhém kole šance ligy. Po úvodní porážce 1-3 s Libercem tentokrát remizovali před svými fanoušky s nováčkem Zbrojovkou Brno 1-1. Ve zbylých sobotních utkáních ostravský Baník podlehl obhájcům titulu ze Slávie 0-4. Teplice vyhráli v Liberci 1-0 a Slovácko remizovalo s Artisem Brno 1-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 před Humpolcem a nehoda na D2 ve sjezdu na Modřice. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zvyšte pozornost před Humpolcem. Na 86. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna opatrně, pokud budete sjíždět na 3. kilometru na Modřice. Hned za sjezdem na kruhovém objezdu havarovala dvě osobní auta. S opatrností je to průjezdné. V Praze pozor na nehodu na magistrále ve směru z Holešovic. Na úrovni hlavního nádraží se střetlo osobní auto s motorkou. Je to okolo s opatrností průjezdné. A na Klatovsku pozor na nehodu na silnici 169 z Horažďovic do Sušice. Před Rabí se srazila dvě osobní auta, na místo museli přijet záchranáři. I tam čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky, hlavně na horách, na severovýchodě ráno a dopoledne občasný déšť. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32 a na horách pak kolem 20. Tolik zprávy. Začíná noční radiožurnál, je s vámi Jiří Štefl.
4: Ano, opět se vracím k mikrofonu na hodinách 3,5 minuty po půl jedné a v kalendáři už je 2. srpnový den. Ano, červenec definitivně opravdu za námi, tak doufám, že i ten dnešní den a noc budou příjemnými. Za chvíli pro vás z hudby třeba Vladimír Mišík, Taylor Swift a začneme s kupinou Limp Bizkit. Ať se vám dobře poslouchá.

0: Posloucháte Radiožurnál, možná se dneska chystáte k vodě, no tak pozor, po koupání třeba v rybníce vás může svědět kůže. Říkáte si, že za to můžou zřejmě synice, příčina může být ale jiná. Svědivou vyrážku můžou způsobit mikroskopické larvy parazitů vodních ptáků. Vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy teď vyvíjejí nový způsob, jak tyhle parazity rychle odhalit. Experti hledají jejich DNA přímo ve vodě.
1: Tak jo, takže teďka nabereme vzorek vody. To je kafe.
2: Parazitolog Jan Procházka teď nabírá v rybníčku v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy několik litrů vody. Právě ve vodě bude hledat stopy DNA mikroskopických parazitů, které můžou způsobit svědivou vyrážku po koupání.
1: Používáme k tomu teda speciální filtry, které jsou určené na filtraci takzvané environmentální DNA. To je ta DNA, která se vyskytuje právě v tom prostředí, která se uvolňuje ze všech organismů, co tam žijou. Připravím si tady námi vyvinutou aparaturu. Tak a teď budeme teda pod tlakem sát tu vodu přes ten filtr.
3: To je pumpička na kolo.
1: Původně je to pumpička, co se používá na vytahování oleje z motoru.
4: Tady už je vidět, jak na tom filtru se usazují nějaký hnědý částice, který filtrujeme z té vody. Ale kromě nich je tam samozřejmě i ta DNA a nás zajímá, jestli tam bude DNA parazitů, který způsobují cerkáriovou dermatitidu nebo ne.
2: Popisuje parazitolog Tomáš Macháček. Metodu už vědci vyzkoušeli na 8 lokalitách ve 4 krajích, kde se cerkáriová dermatitida v minulosti objevila. Průběžné výsledky ukazují, že dokáže přítomnost parazitů zachytit až o 40% citlivěji než klasické vyšetření vodních plžů. Na jedné z lokalit navíc odhalila parazity ve vodě, přestože tradiční metoda žádné nenašla.
4: Když se tenhle přístup srovná právě s tím klasickým sbíráním šneků někde na břehu, nebo potom člověk musí skočit i do vody pro ně a podobně, tak je to určitě rychlejší a zároveň pro ty pracovníky je to i bezpečnější.
2: Abychom zjistili, jak vůbec paraziti vypadají, musíme do laboratoře. S Tomášem Macháčkem si teď zkusíme jednoduchý pokus. Na kádinku s vodou zasvítíme lampičkou.
4: Tady vidíte, když se mrknete na kraj na stěnu té kádinky, jak se tam myhotají takové bílé nitky mikroskopické. Oni jsou vidět pouhým okem, ale musí se člověk hodně soustředit. A to jsou právě ty cerkáry. Já teď, když otočím lampičku, tak teď jsem ji namířil na tu kádinku z druhé strany a už je vidět, jak ty cerkárie si toho všimly, že to světlo přichází vlastně z jiné strany a najednou se postupně v tom houfu začínají přesouvat právě na tu protilehlou stranu.
2: V laboratoři přitahuje cerkárie světlo lampičky, venku to je slunce. U hladiny rybníků hledají svého přirozeného hostitele, kachnu nebo jiného vodního ptáka. Někdy se ale spletou a místo něj proniknou do kůže člověka.
4: To, že nás to svědí, je známka toho, že zafungoval náš imunitní systém, toho parazita rozpoznal a úspěšně ho zlikvidoval. Projeví se to potom na té kůži jako takové červené skvrny, které přechází do červených pupínků.
2: Výzkumníci zároveň hledají i způsoby, jak výskyt parazitů omezit, aniž by zasahovali do fungování vodních ekosystémů, popisuje parazitolog Tomáš Macháček.
4: Může jít o různé úpravy terénu, o redukci vodní vegetace třeba, o charakter dna, kde se ti plži, kteří přenášejí parazity, raději nebo méně raději vyskytují, ale zároveň může jít třeba i o různé další způsoby zmenšování té šnečí populace.
2: Právě kombinace přesnějšího monitoringu a šetrných preventivních opatření by podle vědců mohla do budoucna pomoct snížit riziko svědivé vyrážky, a to aniž by bylo nutné omezovat koupání v přírodních vodách. Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: Do Česka se vrací pravidelně, teď nedávno vystoupila na jedné soukromé akci v Karlových Varech na Mezinárodním filmovém festivalu. Tohle byla ve víkendovém radiožurnálu Anastasia. Máme pro vás zprávy, sport, počasí, zelenou vlnu v 5 minutách. 1 hodina v noci. U mikrofonu je taky Lukáš Pastejřík.
1: Vysoké teploty můžou ovlivnit fungování některých léků. Evropa si připomíná den romského holokaustu. Fotbalisté Plzně ztratili body i ve druhém zápase ligové sezóny. S brněnskou Zbrojovkou hráli 1-1. A počasí zítra čekáme oblačno až polojasno, hlavně na horách ojediněle přehánky, teploty do 30 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Vysoké teploty můžou znehodnotit některé léky. Konkrétně můžou způsobit třeba rozpad účinné látky. Lidé by proto měli dbát na to, aby léky uchovávali na co nejchladnějším, ale zároveň suchém místě. Inzulín například na stabilním místě v lednici. Dlouhodobě špatné skladování léků a následné jejich požití by nemělo být život ohrožující. Podle Ludmily Bezdíčkové ze Sdružení praktických lékařů ale můžou nastat komplikace.
3: Za sebe jako praktickou lékařku se domnívám, že žádné extrémní riziko nehrozí, možná ohrožení té stability, tedy zejména účinnosti u některých léků, ale i tak si myslím, že to je spíše nepravděpodobné, že by to vůbec někdo pocítil. Pokud si nejsme jisti, tak doporučuji lékárníka a s dotazem na ten konkrétní lék, ale pokud už jsme ho použili, tak si myslím, že to není na to, aby člověk byl nějak znervózněn, že to mohlo uškodit.
1: Podle lékárnické komory jsou na teplo nejvíc náchylné čípky nebo masti. Přesně před 82 lety nacisté hromadně zavraždili všechny romské vězně takzvaného rodinného tábora v koncentračním a vyhlazovacím táboře Osvětim 2 Březinka. Evropa si proto dnes 2. srpna připomíná den romského holokaustu.
4: Nacisté v noci z 2. na 3. srpna roku 1944 zavraždili v Osvětimi 4300 Romů a Sintů ze 14 zemí. Nacistický režim je označoval za rasově méně cenné. Takzvaným cikánským táborem prošlo za dobu jeho existence zhruba 23 tisíc lidí z celé Evropy, včetně 5,5 tisíce českých Romů. Mnozí umírali hladem a nemocemi ještě před transportem do plynových komor. Evropský parlament uznal den romského holokaustu v roce 2015. Instituce Evropské unie si tak každoročně připomínají 500 000 Romů a Sintů, kteří byli zavražděni během druhé světové války. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Díla populárního provokativního britského umělce Banksyho představuje nová kniha. Jejíž česká verze se objevila v knihkupectvích v těchto dnech. Publikaci s názvem Banksy nekonvenční průvodce vydalo nakladatelství Grada. Nabízí fotografie pouličních maleb, které kombinují humor umělce se záhadnou identitou s vážným poselstvím. Jeho street artové umění se objevuje ve městech od Londýna až po Gazu nebo Ukrajinu, říká redaktorka nakladatelství Grada Jana Cihelková.
5: Díla jsou někde braná jako ilegální práce a přesto jsou chráněná plexisklem. Takové ty rozpory přesně nejenom co se týká jeho osoby, ale právě jeho díla. Přijde mi, že v této knize je tenhle ten aspekt zastoupen třeba víc než některých jiných.
1: Sport. Plzeňští fotbalisté mají po 2 kolech nové sezony šance ligy jediný bod. Po prohře s Libercem tentokrát znovu doma remizovali s brněnskou Zbrojovkou 1-1. Domácí dostal do vedení ve 14. minutě Kabongo. Za hosty srovnal po změně stran Vašulín. Někteří nespokojení fanoušci Viktorie po utkání žádali skandováním konec trenéra Martina Hiského.
6: Já respektuju diváky a samozřejmě vnímám, co křičí. Mají na ten svůj názor absolutní právo, ale mě to nezlomí, já věřím cestě svojí, vím, co tomu dávám, co tomu obětuju, vím, jakým směrem jdu a nechci z toho směru uhnout, věřím, že může být úspěšný, takže se soustředím na tým, nechci tu energii ztrácet někde kolem.
1: 100% zůstává Slavia po vítězství 4-0 v Ostravě, ale taky Teplice po triumfu v Liberci 1-0. Brněnský Artis veze bod ze hřiště Slovácka za remízu 1-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Uzavřená D2 v Brně a překážka na D6 za Jenčí. Dálnice D2 je uzavřená v Brně ve směru do Bratislavy. Na začátku dálnice za Hněvkovského ulicí silničáři instalují portál nadvozovku. Jde tedy o krátkou uzavírku. Směrem do Brna je zúžení do jednoho pruhu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stojí před Humpolcem na 86. kilometru porouchané vozidlo. Čekejte ho na 86. kilometru. Na D6 z Prahy do Karlových Varů podobná situace za odbočkou na Janeč. Na kilometru 8,5 stojí osobní auto, zavírá odstavný pruh. A na nehodu pozor na silnici 452 z Bruntálu do Vrbna pod Pradědem. V Andělské hoře v lokalitě Pustá Rudná havarovalo osobní auto a projíždějte kolem opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky, hlavně na horách, na severovýchodě ráno a dopoledne občasný déšť. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32 a na horách kolem 20. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál a Jiřího Štefla.
0: A taky ten víkendový neděle 2. srpna, skoro 6 minut po 1 hodině v noci. Tohle by se vám taky mohlo hodit. Menší lodě, ale třeba i rybáře kontrolují o prázdninách vodní policejní hlídky na přehradách. Jak taková kontrola vypadá, tak to uslyšíte v další reportáži, a to přímo z nádrže Orlík ještě v čase do 13:15. Teď hudba, tohle je hudebník, který se k víkendu hodí, říká si Víkend.
2: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Policejní hlídky na Orlické přehradě každoročně zkontrolují desítky malých plavidel. Nejčastěji míří rovnou do turisticky oblíbených lokalit poblíž kempu. Právě tam je teď díky vysokým teplotám největší provoz. Přímo z vody kontrolují hlavně doklady a taky alkohol za kormidlem.
1: Policie České republiky, provedeme kontrolu. Předložte mi doklady od lodi a vůdce malého plavidla.
2: Vodní policejní hlídka v čele s Tomášem Petříkem právě kontroluje poblíž kempu Radava malou loď s partou přátel na palubě.
1: Nějaký alkohol před plavbou nebo během plavby? Tak provedeme dechovou zkoušku. Po dobu tónu. Tak je to v pořádku.
3: Chtěli jsme si odpočinout, tak jsme přijeli akorát na 2 dny. Dneska jsme si počili na celý den čluník. Akorát je málo vody, no.
2: Vysvětluje jedna z pasažérek Jitka, která na Orlík přijela z Rozvadova na Tachovsku. Policisté z oddělení ve Zvíkovském podhradí na Písecku, ale kromě turistů kontrolují i rybáře na břehu.
1: Od kdy tu jste?
4: My jsme asi od 10 jsme nějak odjížděli.
1: No v pořádku, tak děkujeme, ať berou.
2: Povolenku musel ukázat třeba pan František z Kladna.
5: V našem věku už nemá cenu něco riskovat, tady něco pytlačit a takovýhle, takže se zbalíme a když nachytáme a odjíždíme.
2: Podle Tomáše Petříka se hlídky při kontrolách plavidel zaměřují hned na několik věcí.
1: Především na alkohol na vodě, dále u hradu Zvíkov kontrolujeme, jestli nejezdí moc rychle a dále se zaměřujeme na vodní sporty.
2: Kontroly připomínají dopravní akce na silnicích, vysvětluje jeho česká policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová.
6: Chceme vidět patřičná oprávnění, takže vlastně takový řidičský průkaz na loď, ale také lodě musí být řádně označeny, musí být na palubě záchranné vesty.
2: Policejní hlídky na Orlíku ročně zkontrolují desítky plavidel. Jak připomíná Tomáš Petřík, počty přestupků vytrvale rostou.
1: Na tom počasí záleží hodně. Když je prostě příznivý počasí, tak ten pohyb lodí je veliký.
2: Jeho čeští policisté kontrolují kromě Orlíku například Lipno, Kořenskou přehradu, ale i Vltavu v Českých Budějovicích. Michal Bělský, Radiožurnál.

0: Ve víkendovém Radiožurnálu se vydáváme do Karlových Varů. Tamní kočičí útulek bez blešek začíná být přeplněný. Stará se asi o 150 koček. Nové příjmy nalezených opuštěných zvířat řeší v podstatě denně. V poslední době navíc přibývá případů, kdy se majitelé koček odstěhují a zvířata nechají na místě bez jakéhokoliv zajištění. Podle policie může jít o přestupek nebo i trestný čin.
1: Dobrý den, já vám vezu kočičku, nevypadá moc dobře, ale pán se odstěhoval, nechal tam tři.
2: Má nějakou rýmu, trošku to mě chrčí.
1: To je hodně pohublá.
2: No, tak ona přijde v doktorka, tak se na ní podívá hned.
1: Ještě tam máme teda dvě, bo ty se zatím postaráme.
2: No, my se nemáme místo, takže až se to uvolní, tak budete hodná, když je budete tam chvíli jako krmit a potom se přejmou. No.
3: Paní Kamilo, co tomu říkáte, že se tohle stalo? Že se majitel koček odstěhoval, nechal je tam?
1: Vůbec se mi tohle to nelíbí, to je týrání zvířat, chudáci, co mají dělat.
3: Veronika Poulová, majitelka kočičího útulku bez blešek tady v Karlových Varech. Vy jste mluvila o tom, že byste ráda ještě ty další dvě kočky vzala, ale místo nemáte.
2: Momentálně místo není. Naopak musíme schánět i dočasný péče už. Letošní rok je úplně nejhorší za 8 let, co je, že máme nejvíc těch koček. Ani já z karantény už vlastně nemám kam dát na ty pokoje.
3: Kolik koček v současné době máte tady v útulku?
2: Teď máme 150.
3: Co přibývá?
2: Buď jsou takhle nalezený, většinou ty malý koťata bez mámy. V Jáchymově našli nějaký menší děti, celou rodinu, kočičku se 7 koťatama v zalepený krabici u kontejneru. No a teď máme taky hodně případů, kdy majitel se odstěhuje, nevím, jestli je to jako daný dobou.
4: V případě, že někdo v objektu zanechá zvíře, například kvůli stěhování, může se dopustit přestupkového jednání, ale i trestného činu, například týrání zvířat. V rámci uvedeného trestného činu týrání zvířat hrozí pachateli v krajním případě trest až na 6 let.
3: Doplňuje mluvčí krajských policistů Jan Bílek. Pokud lidé naleznou opuštěné zvíře, je zapotřebí kontaktovat příslušný obecní nebo městský úřad. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Radiožurnál.

0: Jakmile na cestách zaznamenáte dopravní komplikace,
1: volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Díky vám můžeme ostatní řidiče varovat včas.
2: Jsou tam minimálně 4 auta v sobě a jedno skončilo na přeše.
0: Popsat jim překážky, které je mohou překvapit.
3: Na rychlostní silnici cyklista bez helmy s nákupem, tak až tam nikdo nesrazí.
1: Nebo poradit, kudy rozhodně nejezdit.
4: A ta kolona je tady na 3/4 hodiny.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
5: Na hodinách je 1:30. Teď Lukáš Pastejříka, zprávy.
6: Podnikatel Radomír Lašák přebral vedení letiště Praha. Ve funkci předsedy představenstva střídá dosavadního šéfa Jiřího Pose. Lašáka vybralo ve výběrovém řízení ministerstvo financí hlavně proto, že má zkušenosti z oblasti letectví. To ale kritizuje třeba opoziční ODS nebo odbory letiště, které jsou ve stávkové pohotovosti. Nelíbí se jim, že Lašák v minulosti stál za úpadkem českých aerolinií. Brněnský soud poslal do vazby zaměstnance České národní banky, kterého ve čtvrtek zadrželi policisté. Informoval o tom mluvčí krajského státního zastupitelství v Brně

0: Petr Lužný. Muž pracoval v brněnské pobočce centrální banky. Podle kriminalistů ukradl v instituci peníze a způsobil tak škodu za desítky milionů korun. V lavině při expedici v Pákistánu zemřel slavný nepálský horolezec. Nirmal Purja vytvořil rekord v nejrychlejším výstupu na 14 nejvyšších hor světa. Purja a dalších 9 lidí se pohřešovalo od čtvrtka po zasažení lavinou na 12. nejvyšší hoře světa Broad Peak. Návštěvníci hradu Baltštejn v Českém ráji se dnes můžou zúčastnit speciálních prohlídek pro milovníky historie. První začne v 10:30 dopoledne, druhá v 14:30 odpoledne. Památkou návštěvníky podle kastelána Radima Štíchy provede představitel někoho z bývalých majitelů. Sport. Tenistka Daria Vidmanová si poprvé v kariéře zahraje o titul na okruhu WTA. V Memphisu postoupila do finále po výhře nad Mexičankou Zarazuavou 2x6-3. Plochodrážní jezdec Jan Kvěch obsadil 5. místo na Grand Prix Polska v Lodži a vylepšil si osobní maximum v mistrovství světa. 24-letý strakonický rodák byl dosud nejlépe 2x6. Po vítězství si podruhé v kariéře dojel Brit Lambert.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D1 za Prahu a taky na D6 za Jenčí. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně u nájezdu od Pražského okruhu. Na kilometru 11,5 stojí na kraji nepojízdná dodávka. Blokuje odstavný pruh. Místo už je označené světelnou šipkou. Na D6 z Prahy do Karlových Varů podobná situace za odbočkou na Jeneč. Na kilometru 8,5 stojí osobní auto, zabírá tam odstavný pruh, je tam opatrně. Dálnice D2 je na výjezdu z Brna směrem na Bratislavu opět průjezdná. Na začátku dálnice hned za Hněvkovského ulicí instalovali nový portál nad vozovku. Provoz na chvíli stál. A na Bruntálsku pozor na nehodu na silnici 452 z Brna pod Pradědem do Andělské hory. Mezi Karlovicemi a Pustou Rubnou havarovalo osobní auto. Je to v prudké zatáčce, tak projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky, hlavně na horách, na severovýchodě ráno a dopoledne občasný déšť. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32 a na horách kolem 20. Tolik zprávy. Je s vámi Noční radiožurnál a Jiří Štefl.
3: Velmi rád, 3,5 minuty po půl druhé v neděli 2. srpna. Akustická kytara, rock i elektronická hudba tenhle týden rozezněli starý antický amfiteátr v Jordánsku. Na jordánský festival, ale třeba taky do anglické zahrádkářské kolonie nebo taky do tyrolských lesů vás vezmeme dnes po 9:00 dopoledne, a to v zápisníku zahraničních zpravodajů. Jednu pozvánku k poslechu nabízím ještě před 14:45. No a v čase do 14:00 do dalších zpráv a taky třeba do telefonické soutěže, taky hudba Alphaville, Depeche Mode, Michael Jackson, no a teď taky Rihanna. Přeju vám dobrý poslech a klidný start do druhé poloviny víkendu. A teď už 4 minuty po půl druhé.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Ideál posloucháte vysílání víkendového radiožurnálu a za chvíli bude 14:45. Na začátku 19. století objevil v Jordánsku pod vrstvami písku německý cestovatel ruiny starého antického města. Zachovalé ulice, lemované sloupy, hypodrom, chrámy i dva amfiteátry jsou dnes kulisou největšího uměleckého festivalu v Jordánsku.
1: Písnička Kajarty v překladu Změnila se, která má na internetu několik milionů přehrání, teď rozeznívá antický amfiteátr. Horké letní slunce už zašlo, profukuje tady příjemný vítr a antický amfiteátr starý přes 2000 let a zhruba 1000 z toho skrytý pod pískem se potkává se současnou jordánskou hudbou. Na ní sem přišla i skupina studentů jedné z amánských univerzit. Hned na okraji u schodu sedí Tulín.
2: Jako hudebník má široký záběr, pomalé akustické písně i rap a ví, jak to kombinovat. Líbí se mi.
1: He really knows how to mix them both. I like him. El Faraj je ale jen předskokanem vlastně své dřívější kapele El Moraba. Ta o sobě píše, že spojuje indie a rock a taky experimentuje s elektronickou hudbou a hlavně právě teď přichází na pódium.
2: Jsou to jedny z mých nejoblíbenějších hudebních skupin. Jsou to místní jordánští hudebníci a jsou skvělí. Baví mě jejich texty, poselství a tu směs elektronické hudby, rocku, něčeho měkčího. Hodně to podněcuje k přemýšlení.
1: Teď se na chvíli kapela El Moraba vrátila do své dřívější podoby a Tulín s kamarády to zdvihlo ze sedadel, respektive tedy kamenných hlavic. Oh my
2: God, it's amazing. Je to skvělé, chce se mi z toho brečet. Je to asi nejlepší koncert, který jsem viděla. Osvětlení, akustika, hudba, ten dav lidí, všechno.
1: A teď už se ke zpěvu přidalo opravdu skoro celé publikum. Z jordánského Tirashe, Jana Karasová, Radiožurnál.

0: Jediný český basketbalista v NBA Vít Krejčí na chvíli vyměnil palubovky Portlandu za halu v pražském Radotíně. Na svém jednodenním kempu předával zkušenosti desítkám mladých hráčů a hráček, kteří měli možnost si se svým idolem zatrénovat.
1: A když děláš tenhle ten pohyb, tak společně s tímhle pohybem běž dolů, ať neděláš ten pohyb, když už seš tady.
2: Podobných rad během dne zazněly desítky. Vedle Víta Krejčího se o zkušenosti dělili taky trenéři ze zahraničí. Američan Zef Moore přijel dětem ukázat, že i drobná změna v pohybu může výrazně ovlivnit jejich hru.
3: Je to o tom vysvětlit maličkosti, nějaký specifický pohyb, něco, co dělali několik let a třeba si ani nevšimli, že je to špatně. A může to úplně změnit to, jak hrají.
2: Právě drobnosti byly hlavním tématem celého kempu. Například, jakmile zazněla píšťalka, všichni hráči věděli, co přijde. A mě to vysvětlil jeden z účastníků.
4: Když coach zapíská dvakrát, tak musíme jít do postavení vlastně střelby, ze kterého můžeme potom útočit. Když to uděláme a nikomu nespadne míč, tak se nic neděje a posloucháme kouče. Když někomu spadne míč, tak tolikrát, kolikrát spadne, tak to děláme kliku.
2: Trenéři nezapomínali ani na individuální rozdíly mezi hráči. Třeba leváci podle nich mají jednu zajímavou výhodu.
5: Všichni tím, že jsou naučení pouštět všechny na levou stranu, tak kdybych já bránil leváka, tak on mi dá 6 bodů, než mi dojde, že ho vlastně musím pouštět na druhou.
2: Kromě rad si účastníci s vedrem rozpálené haly odnesli taky zážitky. Někteří si totiž proti jedinému Čechovi v NBA zahráli.
6: Bylo to těžký, protože obrovské, jako nedošáhnul jsem vůbec nikam. Ale byl to skvělý zážitek, jako užil jsem si to moc.
2: Sám Vít Krejčí si kemp i hráče pochvaloval.
7: Je tady spoustu talentu, já si myslím, že to je právě náš úkol, nějak přiblížit ten jejich sen a ukázat jim, že to je reálný a to se, o to se tady snažíme. Takže já doufám, že tady tím kempem prostě namotivujeme aspoň pár holek kluků do nějaký další práce a že se prostě budou zlepšovat, dotáhnout to, co nejdál můžou.
2: Součástí kempu Víta Krejčího byla kromě tréninku taky beseda nebo autogramiáda. Z pražského Radotína Veronika Šlajzová, Radiožurnál.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
2: Dvě hodiny v noci. Zprávy připravil a čte Lukáš Pastejřík.
3: Podnikatele bude nově podporovat jen jedna státní agentura, vznikl Czech Business. Výbuch v centru Moskvy zabil nejméně 3 lidi. Dvojka bez kormidelnice Flamínková Šantrůčková vybojovala na veslařském mistrovství Evropy stříbrné medaile a počasí zítra čekáme oblačno až polojasno, hlavně na horách ojediněle přehánky teploty do 30 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
3: Vznikla nová státní agentura Czech Business. Jde o sloučení dvou dosavadních organizací na podporu českých podnikatelů Czech Trade a Czech